0: Probat Vítkovice. Bývalý francouzský reprezentant hrál ve Vítkovicích jako útočník už v letech 2008 až 2010 a naposledy koučoval Servette Geneva a francouzský národní tým.
1: To je život a osud. Někdy se vracíte na místa, kde už jste byl. Pro mě je to možná ještě zajímavější. Hrál jsem tady a vím, co vítkovický hokej znamená pro město, lidi a region. Být hlavním trenérem je velká čest a zodpovědnost.
0: Vítkovice v přípravě změří síly s Olomoucí, Spartou, Vsetínem a Třincem. Extraligovou sezónu zahájí 16. září zápasem s Kladnem.
2: Nehoda na D5 za sjezdem na 100 a omezení na D55 u Olomouce. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně za odbočkou na 100 vyšetřují nehodu. Na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením, kolem se ale projíždí prakticky bez zdržení. Na dálnici D55 opatrně na výjezdu z Olomouce na Přerov. V okolí křížení s dálnicí D35 silničáři chystají nové omezení, stavějí tam dopravní značky. V každém směru je to teď průjezdné jedním pruhem. A na D1 z Přerova do Ostravy počítejte s omezením za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Mají to dnes opravovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teploty klesají na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 9. Přes den pak čekáme slunečno a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Josef Wolf prožil devadesátky jako student Akademie výtvarných umění. Stal se bezhlavým jezdcem. O pár let později i finalistou ceny Jindřicha Chalupeckého a taky osobností roku 2010. Vystavuje v nejvýznamnějších tuzemských galeriích. Jeho díla byla prezentována i v New Yorku, Paříži, Berlíně, Drážďanech. Přezdívky mistr deprese se už asi nikdy nezbaví. Malíř a kreslíř Josef Wolf je hostem hovoru. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A od mikrofonu vás zdraví Lenka Buriánková.
3: Hovory.
4: Asi už je to tedy otravné, ale mě to přesto nedá na úvod. Byl vůbec někdy skutečně, nebo je teď Josef Wolf mistrem deprese na plátně?
5: No, mě už to leze na nervy a myslím si, že to bylo nějaký trochu jakoby nedorozumění, který jsem asi zapomněl kdysi jako na to někoho upozornit nebo tak, ale stal se z toho takový jako právě jako nálepka, která myslím, že nemá s realitou moc společného. Nicméně je pravda, že nějaké věci, které pro mě byly obtížně pochopitelné nebo které pro mě byly komplikovaný i co se týče nějakého vzpomínání na ně a tak, nějaký prvky jako úzkosti, deprese a i možná nějakých konfliktních situací a tak obnášely, takže z toho to asi jako pochází a je taky pravda, že jednu dobu jsem daleko víc používal jakoby hodně kontrastní barevnost, která byla jenom, že ty obrazy byly třeba z větší části černý, s nějakýma prvkama růžový nebo s nějakýma jinýma momentama, takže byly jako, bylo možné takhle číst.
4: Je pravda, že když se dívá někdo na vaše obrazy a možná poprvé seznamuje se teprve s Josefem Wolfem v proudu času, třeba teď na výstavě Bezhlavý jezdec v galerii hlavního města Prahy, tak právě ten trošku depresivní dojem může mít, ale mně se zase naopak zdá, že je v tom i vtip.
5: Určitě jo, konkrétně ta výstava, o který, kterou zmiňujete, Bezhlavý jezdec v galerii hlavního města Prahy v Domě u zvonu, kterou kurátoroval Vít Havránek a Sandra Baborovská, tak ta je postavená na takový jako absurditě a záměrným jako přeháněním jistých věcí. To byla součást nějakého jakoby i myšlenkovýho proudu, ze kterým jsme, nebo prostě nějakého myšlenkovýho kvasu, který jsme jakoby se zbytkem jako s dalšími členy skupiny Janem Šerichem, Tomášem Aňkem a Janem Ančuškou

0: dávají dohromady a nějaká ta jakoby depresivnost možná působí i v tom, že ta výstava, i ty věci byly záměrně jako takový nespektakulární, spíš se soustředili na nějaké věci, které pocházely z bezprostřednosti, z nějakého toho, co jsme si mohli udělat, co jsme mohli, jakoby, s čím jsme mohli pracovat. A ten vtip v tom byl určitě v tom, že jsme záměrně používali materiály, které byly pro ty věci nepatřičný. To znamená, že já jsem maloval třeba na igelity, Jana Mančuška pracovala s mýdlem a s cukrem a s různými materiály, které prostě logicky přicházely k nějaký jako úhoně časem. A tak.
1: Pojďme hlavně k těm tématům, která řešila výtvarná skupina Bezhlavý jezdec. Vy už jste tedy zmínil, jste to vy, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk. Vlastně vy jste jakýmsi způsobem chtěli reagovat na tehdejší polistopadový nášup reklamy, mainstreamové popkultury, nástup internetu. Takže když se právě díváte na ta svá tehdejší díla, nějaké ty snahy v tomto směru dnes, tak jak jste si s tím poradil?
0: My jsme byli jako skupina, ale každý jsme si jeli trochu jako svůj nějaký jakoby způsob práce a i vlastně to přemýšlení o těch věcech bylo třeba trochu odlišný, ale nějak jsme se jako hodně respektovali a snažili jsme se ty věci spolu konzultovat a nějak prostě hledat nějaký styčný body, který bylo poměrně i třeba obtížný najít, ale nějak jsme si důvěřovali a bylo to postavně takový jako přátelství a tak hodně. A myslím, že já jsem nějak, mě se konkrétně hodně týkaly věci, které byly určitě i v nějakém taky dobový, že prostě že vycházely hodně knihy, které nemohly předtím vycházet, tak, takže jakoby nějaké soustředění na nějakých uvozovkách jako paralelní světy, na to, jak číst realitu jinak, na nějaký kosmologie, který tenkrát byl taky obrovský boom, jakoby vlastně, že nemohlo vycházet spoustu knih, které vycházely už za hranicemi v 60. letech a tak se to jakoby doplňovalo, bylo to propojený s různýma zájmama o psychotropní nějaký stavy, o věci, které se vymykají běžnému vnímání, tak mě fascinovalo tohleto. Zároveň tam byla taková jako pro mě výrazná jako propojenost se světem komiksu, prostě, že komiks má, že komiks je médium, který je jako poměrně starý a tak, ale jako my ho známe víc až v posledním jako, že, století a ty věci umožňují pracovat jak s kresbou, tak s textem a takovým jako volným způsobem, který nemusí se zdržovat v uvozovkách jako nějakým rozepisováním detailů, že jo, prostě prostředí, protože ho máte nakreslený, jak tomu jsou bubliny, ve kterých probíhají myšlenkový jako pochody těch postav a tak, takže tahle ta jakoby uvolněnost myslím byla i pro mě jako v tomhletom dost důležitá a i nějaký právě ty kosmologie, jak jsem zmiňoval, vycházelo spoustu knih, který, nebo i, že bylo hodně ve společnosti, se probíhaly takový ty jakoby celostní teorie, prostě, že byla tao fyziky prostě a teorie chaosu a věci, které naznačovaly, že skutečně to, co vidíme, nemusí být tak, jak si myslíme, že je.
1: Máte ještě dnes sílu reflektovat podobné radikální proměny ve společnosti, protože právě ty devadesátky po té revoluci, jak už jsme zmiňovali, nástup teda té reklamy, mainstreamové popkultury, internet samozřejmě, teď jsme o 30 let dál a jsou tu zase jiné věci, digitální média například, která se samozřejmě už také prolínají a ovlivňují výtvarné umění, fotografii. Tak jestli stále máte v sobě tu sílu nějakým způsobem reagovat ve své tvorbě na takovéto radikální proměny, nebo právě už po těch 30 letech tu tvorbu vnímáte jinak?
0: No, vnímám ji jinak, ale zároveň si myslím, že jako na to reaguju, protože to je zase jako protimluvy, ale že ten člověk se tomu neubrání a prostě ta digitalizace těch obrazů prostě jakýchkoliv, prostě to, že je máme všichni prostě v kapse, jako celý přístup k celému světu je prostě natolik absurdní a natolik nám jakoby prostě ty algoritmy nějak jakoby válcujou představivost a vnímání, že se tomu člověk nemůže ubránit. Na druhou stranu si myslím, že to ani jakoby nejde prostě, že jakoby člověk musel žít teda opravdu jako v nějakým, jako v nějaký klauzuře nebo něco, což je taky možný. Ale nějak to vnímám, nějak to reflektuju, ale už asi nemám tendenci to úplně řešit, jakože to prostě používám, že to vnímám jako běžnou součást toho, že prostě máte žízeň, že prostě jdete po ulici, tak a spoustu věcí odchází prostě jako taky. Prostě potkáte na ulici spoustu lidí a třeba se nepamatujete, vůbec o tom nevíte, takže prostě takovýhle asi jako přístup k tomu mám. Někdy jsou věci, které jsou intenzivní a kterým se člověk začne zabývat prostě, protože ho přitahují, protože se tam třeba vizuálně děje něco, co je prostě neobvyklý, no navíc jsme všichni, že ho zvalcovaný, bo všichni vnímáme milion filmů, prostě můžeme vidět najednou, jakoby. A je to jako obtížný hledat v tom nějakou autenticitu, která by byla osobní a zároveň, ale možná i v tom, že člověk to vnímá, uvědomuje si to, tak v tom třeba ta autenticita je v tom vědomí toho, že ty věci třeba jsou jakoby připravený, nebo že člověk bere jako polotovary někdy.
1: V té době, o které se bavíme, teda když znovu ještě jednou se vrátíme do těch 90. Bezhlavý jezdec, výtvarné uskupení. Vy jste měli mnoho konkurentů, vlastně v té době vznikalo hodně výtvarných skupin, ale právě jak je to dnes, vlastně pozice výtvarných skupin dnes bych řekla spíš v éře solitérů, asi i ve výtvarném umění.
0: No já myslím, že se to trošku mění, že prostě třeba jako tak, já učím, že nějak návku, tak jako spoustu lidí pracuje ve dvojicích, spoustu lidí pracuje jako v nějakých kolektivech, který se tak jako různě obměňují a tak, takže myslím, že to už úplně jakoby neplatí, ale myslím, že ta naše jakoby devadesátková, jako když to tak jako zase dám do úvozovek, cesta v těch skupinách byla možná víc jakoby trochu i parodie na takový modernistický všechny skupiny, prostě od Blaue Ritter po prostě jakoby já třeba skupinu Trasa nebo skupinu 42, ale zároveň tam byl i v té době, že byly skupina Luxus na AVU, byla skupina Kamera Skura v Ostravě, předtím chvilku před námi vznikla skupina Pondělí kolem manželů Ševčíkových, takže ty věci asi byly trochu jinak, s nějakou jako razancí se možná v nějakém jakoby v zadním plánu se jakoby snáze prosadit možná jako. Teď mám pocit, že jakoby u těch nejmladších lidí je to, nebo mladších nebo studentů je to jakoby je třeba, že spoustu lidí si vstupuje zájemně do obrazu a tak, což bylo pro nás poměrně komplikovaný. My tam máme vlastně jeden malý obraz, který se malovali spolu a nebylo to úplně nejsnažší se k tomu jako dokopat.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hostem hovoru je malíř a kreslíř Josef Bolf. My se vrátíme ještě na AVU. Vy jste to teď zmínil, že sám na AVU působíte a vy na AVU jste přišel do styku s profesory jako třeba Jiří Načeracký, Vladimír Kokolia a Vladimír Skrepl, samé významné umělecké osobnosti. Jak právě oni vnímali tady ta výtvarná uskupení? Jestli vás nějak motivovali k tomu, podněcovali vás vlastně k tomu?
0: No, s Načeracky jsme se viděli chvilku, protože on pak jako z nějakých neschod jako školu opustil to ještě. Ale on sám byl, že ve skupině 12-15, jako, takže u Vladimíra Kokoli, kde jsme nějak byli, to tak nějak jako vznikalo, tak tam to bylo tak nějak jako volně, že jsme jako parta spíš, jakoby, jo, a myslím, že to bylo podobné i u Vladimíra Skrepla. Jakože to, že ty věci byly vnímané spíš jako součást nějakého prostě fungování celkově, jako kdyby jsme byli kapela, než jako kdyby jsme skupina. Takhle to možná bych to jako zjednodušil, že prostě pak samozřejmě jsme si hledali nějaké jako cesty, jak vystavovat a tak a oslovili jsme, že o dva kurátory, z začátku to byl filozof Tomáš Drvota, který nám pomáhal s první výstavou, posléze Vít Havránek, který jsme zůstali ve styku dodnes, ten dělal tu výstavu. Tak to bylo spíš takový, jako motor jsme byli my prostě. Jano byl výrazná osoba, která byla hodně jako charismatická tak a pak ten kurátor. Jako, u těch pedagogů to bylo tak nějak jako v rámci studia, přátelství a tak, jakoby takový poštuchování třeba a tak, ale nikdo nás jakoby netlačil z nich nebo tak.
1: No. Takže tedy vlastně jsme se dostali k tématu, kam se ubírá v Česku malba, kresba. Když to na AVU můžete sledovat.
0: Jo, vzhledem k tomu, že na té škole jako nějakou dobu jsem, tak si myslím, že je to jako proud, který je v tom umění jako celkově, jednak je to nějaký návrat jako figurální nebo takový jako malby, která využívá nějaký figurální motivy, které už můžou být samozřejmě ovlivněný jako jak prostě nějakým právě algoritmem zpracování nebo nějakým jako animací, nějakým mangama a všem možným, tak je fascinující, že vlastně se ty digitální média, o kterých jsem mluvil a který jsou tak významný v tom telefonu, do toho paradoxně převádějí v nějaký jako rukodělnosti nebo v takový jako upachtěnosti, což je prostě strašně půvabný jako nový a nepředpokládaný. A určitě je pro mě jako fascinující sledovat, že se ta malba jakoby uvíjí, o tý můžu mluvit asi nejvíc, ale týká se to i všech jiných médií, protože na té škole studuje spoustu lidí, který jako jejich práce vídám, že se odvíjí nebo ubírá jiným směrem, než bych si představoval, a to mi připadá jako skvělý prostě, no, myslím si, že ve chvíli, kdyby to vypadalo moc tak, jak by se vystavoval, tak by to asi bylo špatný.
1: Jak se díváte na různé výtvarné žebříčky umělců, osobností výtvarného umění? Nedávno se třeba hovořilo o takzvaném JNT Art Indexu. Někteří to třeba kritizují, že je to komerční projekt, někteří zase obhajují, že je to nějaký dobrý nástroj k tomu, třeba když chce někdo sbírat umění, tak jak se orientovat na české výtvarné scéně. Vy se tam ocitáte v tom žebříčku na těch předních místech. Letos opět jste tam byl mezi 10 nej. Dá se vůbec škatulkovat ale ve výtvarném umění? Kdo má nárok to posuzovat?
0: Jo, asi ne, ale tak jako tam je, že třeba jako se vždycky přečíst tu metodiku, kterou oni zvolili, která je poměrně jakoby jako jasně daná. Takže v té chvíli to smysl má. Jako pokud bychom to brali, jako, že to je prostě, že to takhle prostě jakoby na světě je, tak je to nesmysl prostě, protože že to je jakoby jako na světě je to jinak, než si myslíme, že to je. Ako když tomu dáme ty předpoklady, tak to prostě jako, ale pokud to, ta metodika, která je zvolená, tak pokud si to přečteme, tak je to úplně v pořádku, že to tomu odpovídá, jako to bodový ohodnocení. Samozřejmě já bych to jako dělat nechtěl, ale tak, ale jako v tom případě je to v pořádku, ale samozřejmě jako určitě pak jsou asi i nějaký jako, že jsou různý servery, který se zabývají jako nějakým i jako obchodem, jakoby umění a tak, tak tam se taky ty věci dají sledovat. A zároveň si myslím, že je spousta, jako, že jsou prostě nějaký kvalitní soukromý galerie, kde člověk se může jakoby obrátit, jakoby pokud má zájem nakupovat obrazy, tak se může obrátit na galeristy a konzultovat to s nima a vybrat si věci, které oni třeba zastupují a sledovat pak tu galerii, nebo tak to je jako, když člověk třeba poslouchá nějakou hudbu, tak si vybere prostě nakladat jako prostě, že tu stáj, která to vydává, nebo tak. Takže prostě takhle to je možný vnímat a těch a zároveň jakoby asi i ty instituce u nás nějakým způsobem fungují, který samozřejmě jako každý chvilku to vypadá trochu jinak, protože prostě tady neúplně stabilní teďko z mnoha důvodů prostě nějaký jako prostředí a se týče těch jako tý kulturní, jak se tomu říká, zprávy nebo co ze zhora, prostě z ministerstva, tak je to komplikovanější, ale jako většina institucí se prostě snaží reflektovat to, co se opravdu děje a nějak s tím pracovat, takže asi i nějaký výstavy, co se týče jako prostě velkých galerií, tak můžou být zajímavý, no. Nejenom prostě jako historický, ale i když se třeba tak teď mám výstavu GoHMP, tak tam je i zároveň výstava, že jo, třeba jejich nákupů, což je taky určitě zajímavý.
1: No. Je to třeba i cesta, tedy dejme tomu žebříčky výtvarného umění, cokoliv určitě, vlastně k tomu, jak veřejnost přimět k tomu, aby si všímali výtvarných
0: určitě,
1: umělců.
0: Určitě jo, ale samozřejmě uvědomovat si, že to prostě není všechno takhle, jak to, že tam ty niance můžou být různý, jako, ale samozřejmě nějaká kvalita jako in general určitě v tom zastoupená je.
1: Jak je vám blízké srovnávání ve výtvarném umění? Když někdo vás nějak nazvedá, vám nějakou nálepku a začne vás srovnávat s předchůdci, kteří třeba tvořili podobným způsobem. Já se ptám na to schválně, protože Sandra Baborovská zvolila Propojení vaše s Josefem Váchalem v muzeu Kampa při výstavě Budoucí minulost a navnímala tam jisté paralely ve vašich dílech. Nadchlo vás to nebo urazilo?
0: Ne, tohle to bylo jako zábavný, protože my jsme to připravovali, nebo začala to Sandra už, poprvé jsme se o tom bavili už nějak po covidu těsně, on to pak hrozně dlouho trvalo, tam bylo několik jako variant, že jsme chtěli ještě využít jakoby jiné jakoby umělce z té doby, pak jsme chtěli zapojit nějaký současný umělce, nakonec jsme se dostali k tomuhle tomu, kde ta konfrontace jakoby neměla být přímá, spíš to měly být nějaký napojení přes, protože mě v té době nějak fascinovaly tarotové karty a bavili jsme se o tom, že vlastně Váchal dělá ty vykládací karty, tak vlastně z toho to tak nějak jako vzniklo. A ten to srovnávání a ty porovnávání, to bylo jako prostě zábavný a jako jsem hrozně potěšený, protože jsem byl vždycky fanoušek Josefa Váchala, tak pro mě to bylo snažili jsme se právě k tomu, dostat k tomu, aby to nebylo jako přímý porovnávání, protože jsem nechtěl dělat to, že by dělal varianty jakoby na jeho práce, nebo aby to vyznělo jakože proti sobě, kdo jakoby co, ale jak jsme soustředili na ty okruhy, které se prostě ve finále týkaly nějakých jako překročení osobních mýtů do nějakých jakoby ezoterických nebo prostě jiných nevědomých, můžeme říct, vod, který prostě jakoby byly v té zadní místnosti, tak tam to bylo využitý jako ten Váchal jako taková jako možnost, jak ty věci číst i v historickém kontextu.
1: Jaká adjektiva, tedy přídavná jména, máte rád v souvislosti s vaší tvorbou, když si čtete recenze?
0: Že to je skvělý. nevím. Tak určitě jsem potěšený, když jakoby v tom ten recenzent třeba najde věci, které mi úplně nedocházely, že tam jako je vkládám, nebo tak. Když se najde nějaký osobní čtení těch věcí, který třeba mně přijdou. Jsem rád, když to prostě začne vypadat jako recenze o někom trochu jiným třeba. Baví mě, když to je prostě nějakým způsobem tvůrčí a když jako ty věci se posouvají někam dál, že to je nějaký jako dialog, pak mám pocit.
1: A když se tedy vrátíme k tomu úvodu, kdy jsme se bavili o tom, že jste nálepkován jako mistr deprese a vás to tedy uráží. Přeci jenom je ta malba s kresbou, ale vaše nějaká autoterapie?
0: Mě to neuráží, spíš mi to tak jakoby mě to už přijde jako takový absurdní, jak se to prostě furt jako omílá potom. No. Ale ta terapie a nebo terapie a umění, já úplně myslím, že neumím jakoby ty věci využívat totálně, jako co se týče jako art terapeuticky. Sám jsem na terapii různě jako docházel, pracoval jsem s tím tak, jakoby, co se týče nějakého fungování běžného, ale nikdy mi ty věci vlastně nepřišly během třeba ty terapie, mi nepřišly ty věci až tak interpretovatelný, když jsem je dělal, až pak jako třeba ex post, po nějakých 5 letech mi došlo, že jsem tam třeba řešil něco podobného, co jsem řešil na té terapii, ale nedokážu se to takhle prostě propojit. Mám to trochu jakoby jako oddělený a ty věci běžejí nějakou svojí cestou. A u toho umění, ale samozřejmě, že tam jsou věci, které se týkají prostě mě, prostě mýho dětství, mýho prožívání, mýho vnímání věcí, ale v tom umění jsou tak hyperbolizovaný a jsou tak propojený, že člověk, když maluje, tak prostě máte prostě v hlavě miliardu obrazů, co byla namalovaná, tak prostě spoustu věcí z toho vnímáte, pak si něco vybíráte, soustředíte se na nějaký třeba proud, který vám přijde v té době přitažlivý, využíváte ty věci, tak je to i nějaká komunikace z historií umění, z historií malby, tak prostě ty kódy jsou jakoby různý, takový nějaký ten vnitřní jazyk výtvarný se prostě různě obměňuje a tak, takže bych to úplně nebyl schopný rozečíst, ale třeba pak po x letech to nějak způsobem vidím.
1: Já se vrátím k té výstavě Bezhlavý jezdec teď v galerii hlavního města Prahy, ale už jen krátce. Mě tam zaujal obraz v čekárně od vás z roku 1990, tak bych se vás ráda zeptala, kam jste dospěl a kde se třeba vidíte za dalších 10 let?
0: Ten obraz je z roku 90, byl to, než jsem nastoupil na AVU. A je hodně spojený s tím, že v té době jsem byl strašně fascinovaný jako Egonem Schielem, Oskarem Kokoškou prostě a nějakým způsobem takový, ono to je až takový trošku socialistický nebo sociální realismus nějakých 30. 40. let, tak mi to fascinovalo prostě ta lehká míra stylizace spojená s nějakou jako klasickou prostě figurací. A když to teď takhle si promítnu, tak doufám, že za těch 10 let, jo, že pořád jakoby mě to malování a to umění bude jako bavit a přitahovat a že jakoby nějak asi to nezabetonu, že nepojedu jenom prostě to, co bych jako měl, ale to, co člověk je, že v nějakém kontaktu s něčím jako tvůrčím uvnitř sebe, s nějakým zdrojem, tak prostě nepřijde o ten zdroj, o ten kontakt jako nějak, no. A vidím se jako, že budu nějak fungovat, no. Dál.
1: Říká malíř a kreslíř Josef Bolf. Právě on byl hostem hovoru. Děkuji a naslyšenou.
0: Díky moc, děkuji za krásný dotazy. Naschle.
1: Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Buriánková.
2: Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Írán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Obě strany po každodenních útocích z minulých týdnů v posledních dnech od vzájemných výpadů upustily. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědí trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že vysoké teploty zatěžují nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Nebezpečné jsou taky vysoké noční teploty, při kterých si organismus nedokáže odpočinout a zregenerovat se. A hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm méně, než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě 2. medaili. V pondělí byl členem bronzového týmu. V individuální soutěži skončil 5. České juniorky Kateřina Váňová s Danielou Veselou obsadili 6. místo. Šampionát uzavřou smíšené štafety.
4: Nehody na D8 za Roudnicí a také na D5 za odbočkou na Stot. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy překážejí následky nehody za Roudnicí. Na 25. kilometru se střetlo osobní auto s divokými prasaty a průjezd může být omezený, na místo jede policie. Na nehodu pozor i na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně. Za odbočkou na Stot na kilometru 107 havarovalo osobní auto. Místem s opatrností projedete, kolona se tam netvoří. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 107,5 pojedete kolem porouchaného osobního auta, které tam blokuje odstavný pruh. A na D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za Chlumcem nad Cidlinou. Na 65. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: O roli motoristů v rozpočtové odpovědnosti, o střetu zájmů tuzemských politiků, o nebezpečných islamistech v Německu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
5: Irán potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Mluvčí iránské diplomacie uvedl, že do rozhovoru nejsou zapojené Spojené státy americké. Obnova volné plavby v Hormuzském průlivu byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda o porozumění. Směřuje konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
5: Směřuje tedy konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci?
6: O tom se asi zatím úplně mluvit nedá. Rozhodně se dá mluvit o tom, že dospěl k nějaké drobné přestávce. Tak na to zareagovaly trhy s ropou, což je samozřejmě nebo byla by dobrá zpráva pro naše řidiče a nejenom pro ně, protože samozřejmě ceny pohonných hmot se projevují na inflaci a tak dále. Dnes v poledne ropa Brent stála necelých $85 za barel, což je opravdu velký rozdíl proti konci týdne, kdy se dostala přes $100. Na druhou stranu přece jenom ceny benzínu a nafty ovlivňují třeba i ukrajinské útoky na ruské rafinérie, takže tady není zase potřeba nějak zvlášť velký optimismus. Každopádně, co se týče situace v Perském zálivu, obě strany už přece jen jsou z konfliktu poněkud vyčerpány a dostali se do určité hranice, kdy přece jenom v uvozovkách vypláceli své hlavní hrozby. Nyní Irán zapojil do boje i pro iránské milice v Iráku, které útočily na saúdsko-arabská ropná pole drony. Zapojili se jemenští Husijové, kteří stále hrozí, že zablokují průliv Bab al-Mandab, což by byla další rána. Ovšem to jsou vlastně už ty poslední největší karty, které Irán má. Na druhou stranu, na americké straně, prezident Donald Trump i ministr obrany Pete Hegseth ujišťují, že Spojené státy stále mají dostatek munice pro to, aby uskutečnili své plány. Ovšem analytici světových médií se to úplně tak nedomnívají. Například BBC upozorňovala s odvoláním na washingtonský think tank Centrum pro strategická mezinárodní studia, že například obnova počtu raket Tomahawk bude Spojeným státům trvat přibližně do roku 2031. Toho předválečného počtu. To znamená, že Spojené státy už opravdu hodně své munice se zbavily. Totéž platí třeba o raketách Patriot.
5: Tolik Petr Švarc.
6: Díky, naslyšenou.
5: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na jejím příkladu se názorně ukazuje, že tyto problémy se týkají širšího okruhu politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
7: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, politiku je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmu a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyň umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty vznáší podezření z konfliktu zájmů, bychom našli víc. Dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedlivě účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
5: To byl Lukáš Jelínek. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod hranicí 400 miliard korun. Tvrdí to premiér Andrej Babiš. Znamená to, že i v příštím roce se schodek bude spíše zvyšovat, než aby klesal. Komentář napsal zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: Ve vzrušené debatě kolem prezidentského veta novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zaniká podstatný detail. Tím je role strany motoristé sobě. Svým postupem jde tato partaj přímo proti svému volebnímu programu. A kromě toho, že tím zesměšňuje sama sebe, nám říká něco podstatného o stranách, které se nazývají pravicovými, a také o celé nynější politice. Podstatou zákona o rozpočtové odpovědnosti je přesně to, co má v názvu – rozpočtová odpovědnost. Má podle něj docházet k postupnému snižování schodku státního rozpočtu tak, aby se Česko nemohlo propadnout do dluhové spirály, jako se to v minulosti stalo v řadě zemí. Proto ho také prezident vetem vládní novely, která chce pravidla uvolnit, hájí. Dosavadní zákon říká vlastně to samé, co měli ve volebním programu motoristé. Tedy, že nezadlužená budoucnost je klíčová pro prosperitu Česka a stanoví, jak dluhy omezovat. Motoristé šli v programu dokonce ještě dál než zákon. slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let. A to včetně podrobného itineráře, jak toho dosáhnout. Nyní je všechno jinak. Motoristé nejenže rezignovali na vyrovnání rozpočtu a předseda jejich poslaneckého klubu Boris Šťastný se slzou v oku před měsícem omluvil voličům, že sliboval něco, co bylo prostě nereálné. Motoristé se mohou 100x hájit tím, že samotné uvolnění pravidel při tvorbě rozpočtu neznamená automaticky vyšší dluh. Jenže k čemu by asi tak jinak byla faktická likvidace zákona o rozpočtové odpovědnosti potřeba? Je to podobné, jako by říkali, že když člověk nastartuje bagr, ještě to neznamená, že půjde bagrovat. Nebo, že když Filip Turek, jedoucí na dálnici rychlostí 130 za hodinu, šlápne na plyn, ještě to neznamená, že auto zrychlí nad povolenou rychlost. Ve skutečnosti to samozřejmě přesně to znamená. A to včetně pravděpodobných důsledků, kterými je v lepším případě pokuta od finančních trhů v podobě zdražení financování státního dluhu, a v dalším, v dlouhodobé perspektivě, opravdu tvrdý náraz řeckého nebo argentinského typu. Motoristé zkrátka vyměnili podíl na moci za totální zbourání jednoho ze základních pilířů své vlastní existence – ekonomické pravicovosti. Petr Macinka před volbami tvrdil, že motoristé jsou jedinou skutečně pravicovou stranou v Česku. Pokud je někdo volil kvůli tomu, musí se nyní držet za nos. Je jasné, že ve skutečnosti jsou motoristé v ekonomickém smyslu jenom Bčkem levicově populistického hnutí Andreje Babiše. Zároveň nám smutně směšný případ motoristů demonstruje obecnější trend. Ekonomická pravice, k jejímž atributům patří kromě nízkých daní a omezování role státu, hlavně fiskální odpovědnost, už prakticky neexistuje. K výraznější konsolidaci veřejných financí se nepropracovala ani minulá vláda Petra Fialy, a motoristé, kteří slibovali pohlídat Babiše, mu naopak jdou a nejen v zadlužování čile na ruku. Pro část dnešní politiky zkrátka platí. Můžete říci cokoliv, můžete se označit za cokoliv, je to jedno. Ono to v klokotání a nekonečné pěně dní tvořící se na sociálních sítích stejně nakonec zapadne. Je jen nutné vždy nějak vyplavat nahoru, což se dělá nejlépe tak, že budete jakýmikoliv prostředky zašlapávat ty ostatní. Program? O ten vůbec nejde. Taková politika, jejímž příkladem jsou motoristé, co by směšní popírači sama sebe, je redukována na 2 věci. Na snahu o získání a udržení moci. A to už samozřejmě vůbec směšné není.
5: Hovořil Petr Honzejk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Sobotní teroristický útok v Berlíně vyvolal v Německu debatu o nebezpečných islamistech. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Hned 2 evropské metropole se staly během pár hodin dějištěm násilného útoku. V sobotu večer najel Němec libanonského původu do účastníků berlínského pochodu hrdosti tamní LGBT komunity. V pondělí muž za volání Bůh je veliký pobodal 3 ženy, než ho spacifikoval kolem jdoucí policista. I hned následovala očekávatelná debata na téma islamismu, nezvládnuté imigrace, tolerance, nebezpečí islamofobie a podobně. Většinou vede k zakoupání debatérů na jejich oblíbených pozicích. Lepší je snažit se pochopit, co se děje. Některé věci jsou očekávatelné, jiné se mění. Není náhoda, že terčem pachatelů byla gay parade nebo skupina mladých žen. Židé, sexuální menšiny a ženy jsou nejčastějšími oběťmi islamistického extremismu v Evropě. Dále nejčastějšími dějišti podobných útoků jsou právě Francie a Německo, takže překvapení není na místě. Důvodem může být i to, že tamní úřady navzdory opakované zkušenosti posledních let nebraly nebezpečí dostatečně vážně. Například německé instituce nadále nesmějí uchovávat IP adresy podezřelých déle než 3 měsíce. Výsledkem příkladné péče o svobodu potenciálních pachatelů je omezení svobody volby ostatních jít na jakékoliv větší veřejné shromáždění. V Berlíně byl použit automobil a mačeta, v Paříži nože. To jsou nejčastější zbraně posledních let. Bezpečnostním složkám v Evropě se daří bránit pachatelům v přístupu k výbušninám a zbraním. A ti se uchylují k předmětům denní potřeby. Podobně se v Izraeli mluvilo jednu dobu o intifádě nožů, která byla také intifádou automobilů. Extremistickým organizacím, jako je Islámský stát, se zřejmě také nedaří dostávat zkušené lidi do Evropy nebo je úspěšně nasadit. Proto jejich jménem jednají nahodilí a nevycvičení lidé, kteří se k ním jen hlásí. Možná je to ale jen otázka času. Nedávno přišel list Neue Zürcher Zeitung s tvrzením, že se na evropské půdě chystal útok ve stylu 7. října. Některé vzorce se mění, snižuje se věk pachatelů nebo podezřelých. Většina zadržených dnes spadá do kategorie 13 až 19 let. V minulém desetiletí byla zdrojem radikalizace válka v Sýrii a mladí lidé se indoktrinovali offline v mešitách nebo sportovních klubech. Nyní je nástrojem radikalizace válka v Gaze a indoktrinace se přesunula téměř kompletně na síť. Začíná například na TikToku, kde budoucí pachatel shlédne propagandistické příspěvky obsahující násilné scény. Algoritmus rychle nabídne další a dotyčný se rychle dostane do spirály, protože materiály tohoto druhu jsou podle průzkumů návykové. Pak se dostává do uzavřené skupiny na Telegramu, kde se už plánuje jeho akce. Obvykle jde o mladíky, jejichž rodiče byli imigranti, nebo stále častěji o žadatele o azyl. Jejich rodiny nejsou nutně nábožensky založené ani nevykazují sklon k extremismu. Například pachatel berlínského útoku pocházel z libanonské šíitské rodiny. Přesto se přidal k sunnitské extremistické skupině. I když to někteří lidé neradi slyší, pachatelé často skutečně mají psychiatrickou diagnózu. I u mnoha dalších hraje džihadistická ideologie až druhotnou roli. Prvotní je potřeba nenávisti nebo potřeba legitimizovat si násilnické fantazie. V případě žadatelů o azyl jde podle studií o nespokojenost s vlekoucími se procedurami nebo jakási únava ze života v otevřené společnosti. Někteří byli předradikalizovaní, mají větší zkušenost s násilím doma nebo v původní společnosti i s radikalismem jako normou veřejného života. V Evropě naráží na společnost, která má pro ně nepochopitelná pravidla. Veřejné instituce, které u nich nevyvolávají respekt, od školy až po úřady neschopné deportovat pachatele trestných činů. A takové pojetí tolerance, které je samotné, nenutí k toleranci. Odpovědi na útoky tedy nemá být ani tvrzení, že pachatelem mohl být kdokoliv jiný, ani vyvolávání nenávisti vůči imigrantům. Ale politika, která nebezpečí podobných útoků, co nejvíce sníží a přitom zachová maximální svobodu a snášenlivost.
5: Tolik Jan Fingerland. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
10: Od druhé poloviny 60. let se o Milanu Knížákovi tu a tam něco dalo dozvědět, že je to velmi svérázný umělec a autor i performer pouličních happeningů, anebo v jistém kulturním magazínu číst jeho vzrušující dopisy posílané kunsthistorikovi Jindřichu Chalupickému, který mu zprostředkoval pobyt USA mezi členy avantgardní skupiny Fluxus, združující pod vedením George Matthewnase nejen výtvarníky nebo experimentální hudebníky, jakým byl skladatel John Cage. K Fluxusu patřila mimo jiné tehdy i Yoko Ono. Teprve později se o kulturní dění zajímající příslušníci generace, která dospívala v 6. dekádě, dozvěděli, že Knížák také založil v Mariánských Lázních undergroundovou kapelu Aktuál, a to o dost dřív, než v Praze vznikly Plastic People. Jejíž duchovní otec Magor Jirous měl s Knížákem nepřehlédnutelnou impozantní postavou s až extrémně dlouhými vlasy, společné nejen to, že se jako ctitelé soubory dostávali do konfliktů s režimem. I když Knížák, na rozdíl od Jirouse, netrávil roky ve vězení. Nicméně jednu z textů Aktuálu STB považovalo za dílo Plastic People a zařadilo ho mezi důkazy proti společenské činnosti při známém procesu z plastiky roku 76. O něco později zažil autor těchto řádek Knížáka na vlastní oči, protože ten se na čím se jako bytovém semináři u jednoho z členů jazzové sekce přišel setkat s Petrem Kotíkem, v Americe žijícím nonkonformním skladatelem, dnes před čtvrtstoletí ředitelem festivalu nové hudby Ostravské dny. A onen večer měl atmosféru zcela mimořádné události, jakými bývaly ostatně veškeré knížákovy aktivity i v dalším desetiletí, kdy se podílel na akcích designerských nebo dokonce z oblasti módy. A jeho čas nadešel s listopadovou revolucí. Záhy se stal rektorem Akademie výtvarných umění, kterou celoživotní bojovník proti komunismu během krátké doby vyčistil od ideologických nánosů prakticky 4 dekád kompletní výměnou pedagogického sboru, což byl výkon na úrovni nikoli pouze vysokých škol vzbuzující respekt. A knížák se v dnes už legendárních 90. letech také konečně doširoka prezentoval i jako osobitý výtvarník zastoupený i v zahraničních galeriích. A ovšem i co by ke kdečemu veřejnému se vyjadřující persona, oslovovaná hojně médii, vůči jimž byl velmi vstřícný. A zkoušel také nastartovat politickou kariéru. V tom sice neuspěl, ale viditelné bylo jeho myšlenkové souznění s Václavem Klausem, trvající zřejmě až do nedávných dnů. Dojem také uměl dělat na ministra kultury Pavla Dostála, který ho na konci desetiletí jmenoval ředitelem Pražské národní galerie, což ale byla etapa silně kritizovaná kvůli Knížákovu přehnaně autokratickému chování a celé koncepci vedení instituce, ze které kvůli němu odešla řada renomovaných odborníků. A ať už se záměrem provokovat, a tedy budit veřejný zájem, anebo z niterného přesvědčení, docházelo také k ostrým sporům z mladší částí výtvarné obce. Vůči jakoby do sebe zahladěnému Knížákovi s návykem říkat bez obalu, co si o kom a jeho práci myslí, hodně vyhraněné. Také i kvůli jeho neochotě spolupracovat se zahraničními obrazárnami. Knížák nakonec po 12 letech z funkce odešel, dá se ale říct, že se z jeho éry Národní galerie dodnes nevzpamatovala. Ex-ředitel se pak do značné míry stáhl do ústraní, jen občas vystupoval a nahrával s obnoveným aktuálem, tentokrát tvořeným profesionály. Jaký bude časem pohled na jeho výtvarný odkaz, těžko říct. Pro leckoho je ale Milan Knížák, který o minulém víkendu zemřel ve věku 86 let, především silnou, svobodomyslnou a vysloveně tvůrčí uměleckou osobností let 60. až 90.
5: Hovořil Ondřej Konrád. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Městečko Loštice, situované na pomezí Hané, měli lidé dlouho v povědomí snad jen díky Muzeu olomouckých tvarůžků, které se tu tradičně vyráběly. Teď je známé i hezky opravenou synagogou, která slouží spíš jako muzeum. Koná se tu víc kulturních akcí než bohoslužeb a hezky upraveným židovským hřbitovem. To je samozřejmě výsledek práce mnoha lidí, ale lví podíl na tom má pan Luděk Štypl, dnes 77-letý. Pan Štypl emigroval i s manželkou a 2 dětmi v roce 1979 a 20 let strávil v Kanadě. Na rozdíl od mnoha českých a slovenských emigrantů, kteří si provinční myšlení a xenofobii zachovali i po mnoha letech strávených v zemích, kde sami byli cizinci, a nadále pro ně existují jen 2 druhy lidí, my a tamti, si pan Štypl, jak říká, z Kanady přivezl respekt a toleranci a tyhle 2 vlastnosti šíří dál. Založil společnost Respekt a tolerance. Zainteresoval do věci spoustu lidí a dělá všechno proto, aby památka vyhlazených loštických židů zůstala zachována. Sám, pokud je mu známo, žid není. Před Šoa žilo v Lošticích 59 židů. Bylo to méně než v 19. století. Lidé se už tenkrát stěhovali za lepšími příležitostmi do větších měst i do ciziny. Ale synagoga fungovala a na židovském hřbitově se pohřbívalo od roku 1554 až do května 1942. To byl spuštěn do Hlíny poslední místní žid, který včasnou smrtí unikl transportu. Z 59 židovských občanů se po válce vrátili jen 3. Na údržbě hřbitova a opravě synagogy kterou nezničili Němci a vlastně ani komunisté, jen zub času, se finančně podílelo mimo jiné i několik lidí ze zahraničí, vesměs židovského původu. Jistý Stanton Carter, zubař z Kalifornie, pana Štypla oslovil. Chtěl na loštickém židovském hřbitově pátrat po svých předcích. Žádné nenašel, ale i tak se dlouhodobě zapojil do procesu dokumentace židovské historie a obnovy synagogy v Lošticích. Myslím, že ho k tomu přimělo nadšení pana Štypla. Náhrobky na židovském hřbitově jsou dnes pečlivě katalogizované pro lidi, kteří sem čas od času přijíždějí pátrat po předcích. Osudy všech lidí zmizelých za války jsou zmapované, jak jen to šlo. Pozoruhodný je příběh Arto Langera, který se zachránil život tím, že přes přísný zákaz svých rodičů odjel do ciziny v roce 1940 ve svých 17. V synagoze je řada dávných věcí denní potřeby, třeba hříbeček, jaký naše babičky a prababičky používali k látání ponožek. Ty nebyly nutně majetkem loštických židů. Jsou tu, aby dnešním mladým usnadnili si představit, jak se před mnoha lety žil. Zavražděným loštickým židům už nikdo život nevrátí. Ale, jak dokázal pan Štypl se svou partou, vzpomínku na ně je možné zachovat. Jak stojí v materiálech loštické synagogy. Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti. Tohle všechno zařídili respekt a tolerance. A myslím, že i láska.
5: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Pro a proti.
12: Hnutí SPD se v minulosti objevovalo ve zprávách o extremismu, které vydává ministerstvo vnitra. V té letošní ale chybí. Jde o výsledek právních sporů nebo o politický ústupek? Zeptám se náměstka ministra spravedlnosti, místopředsedy strany Trikolora Zdeňka Koudelky a člena sněmovního ústavně právního výboru poslance TOP 09 Jiřího Pospíšila.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Domov Mikasa v Ostravě pravděpodobně skončí. Zařízení chybí peníze. Fotbalový trenér Mancini po druhé povede italskou reprezentaci. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux. Spálili už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů.
13: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
14: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Bar Blondin Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Radio Journal.
3: Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
15: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
3: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství včera znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Elektroenergetické datové centrum zrušilo veřejnou zakázku na nový informační systém za 1 miliardu 75 milionů korun. Důvodem jsou změny v legislativě nebo financování. Uvedl to Pavel Šunda, generální ředitel centra, které v Česku řídí systém pro sdílení elektřiny. Původní zadání z roku 2024 podle něj přestalo odpovídat současným potřebám. Zrušení soutěže ale podle Šundy neovlivní plánované rozšíření služeb. Centrum je zajistí v rámci vlastního vývoje. Nové funkce pro akumulaci nebo takzvaný síťový semafor chce spustit od 1. srpna. Trenér Roberto Mancini znovu povede italskou fotbalovou reprezentaci. Informoval o tom šéf tamního svazu Giovanni Malago. Pro Manciniho to bude druhé angažmá u národního týmu.
16: 61letý kouč u italské reprezentace působil už v letech

0: s ní získal zlato a stříbro. Letos Francouzi skončili čtvrtí.
1: Nehoda na D8 za Roudnicí a překážka na D1 za Větrným Jeníkovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se uklízí po nehodě za Roudnicí nad Labem. Na 25. kilometru se střetlo osobní auto s divokými prasaty. S opatrností je to ale průjezdné plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za odbočkou na Větrný Jeníkov na kilometru 107,5 nepojízdné osobní auto. Blokuje tam odstavný pruh, projíždějte opatrně. A na dálnici D55 počítejte s novým omezením na příjezdu do Olomouce od Přerova. V místě křížení s dálnicí D35 je provoz převedený do protisměru. Nedá se tak najet směrem na Ostravu na D35, ani najet od Ostravy směrem na Holici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme slunečno a místy tropické teploty. Bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23 a na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Lidský rozum se musí sklonit před vyššími silami. Všemohoucnost není lidská. Poněkud provokativní teze v 21. století, kdy se spoléháme na vědu a moderní technologie. Ty však pouze zrychlují paranoické procesy v individuální i společenské rovině, domnívá se ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, italský psychoanalytik Luigi Zoya. V následujících minutách se pokusíme nastínit principy paranoického vnímání světa. Uvedeme historické příklady i možnosti terapie. Nejnovější vydání Zojovy knihy si díky nakladatelství Prostor a překladu Heleny Lerget-Porer můžeme přečíst i v českém jazyce. Vyšla na konci roku 2024. Ukázky přečte Ivo Timer a provází vás Michaela Krčmová.
2: Ex Libris. Paranoia by v podstatě neměla být zkoumána jako klinický, ale mnohem spíše jako etický problém. Nejstarší mechanismus psychické obrany spočívá v hledání příčin zla výhradně mimo nás a ne v nás. Proto člověk raději falšuje fakta a vinu za ně svaluje na nějakého obětního beránka. Morální dopad tohoto procesu je natolik univerzální, že se týká nás všech v jakékoliv době. Počínaje prostými rodinnými hádkami až po blouznění, které vedlo Hitlera k obviňování Židů z mocenských konspirací a Stalina k tomu, aby tytéž snahy připisoval buržoázii.
3: První citovaná ukázka načrtla šíři celého problému, od jeho soukromých projevů až po veřejnou paranoju tyranů ovládajících milionové masy lidí. Luigi Zoya s oblivou vychází z antických kulturních vzorců, což prokázal i u svých dřívějších knih, jež vyšly taktéž v nakladatelství Prostor, Soumrak otců a dějiny arogance. Připomeňme si alespoň takzvaný Herostratův syndrom, když se někdo touží stát slavným za každou cenu.
2: Herostratos, celkem neznámá postava z antického Řecka, podpálil roku 356 před naším letopočtem slavný chrám ve svém domovském městě Efesu jenom proto, aby se sám proslavil. On i jeho jméno byli odsouzeni k smrti a zabit měl být i ten, kdo toto jméno vysloví.
3: Šílenec, který lidstvo připravil o jeden z divů světa. Navzdory odsouzení se však Herostratovo jméno uchovalo, zatímco jméno stavitele Artemidy na chrámu upadlo v zapomnění. Tento apokalyptický výjev však nemusí mít zdaleka jen individuální a historický charakter. Už před mnoha lety popsal Carl Gustav Jung psychologii možného jaderného konfliktu.
2: Apokalypsa, která je právem zařazena na konci Nového zákona, jej přesahuje do budoucnosti, která je se všemi apokalyptickými hrůzami na dosah ruky. K vyvolání světové katastrofy může stačit v neuváženém okamžiku rozhodnutí, k němuž dojde

0: nějaké hérostratovské hlavě. Nit, na níž visí náš osud, se stenčila. Nikoli příroda, ale génius lidstva si uvázal osudově neblahou oprátku, na níž se může kdykoliv popravit.
1: Paranoia je česky stihomam. Zjednodušeně řečeno jde o mysl, která se nachází mimo obvyklou sféru. Jde o silnou formu nedůvěry v ostatní a vyznačuje se systematickými bludy. Jak uvádí Luigi Zoia, diagnóza paranoje není vždy lehká, neboť její nositelé vědí, které z jejich myšlenek jsou scestné a dokáží je potlačovat či skrývat. Vždy se najde někdo, kdo prohlásí, že jsou duševně zdrávi a kdo uvěří manipulativnímu chování paranojka. Jednou z nejobtížněji prokazovaných tezí Zoiovy knihy je přechod paranoje individuální v kolektivní. Jaké faktory podpoří tuto proměnu? Autor nabízí toto vysvětlení.
2: Non siamo solo intelligenti, siamo anche animali e come animali abbiamo.
0: Protože nejsme pouze inteligentní lidé, ale jsme také zástupci zvířecí říše. A jako takoví máme instinkty a rychlé reakce. Když nepoužíváme hlavu a dáme průchod hlouposti. Dnes o to více stačí připomenout Trumpa, ale také Putina a zjednodušování myšlení. Potom je tu samozřejmě masa. Už francouzský myslitel konce 19. století Gustave Le Bon a potom Sigmund Freud na začátku století 20. vysvětlili chování masy. Masa má svou psychologii. Když se pohybují všichni dohromady, pohybují se pomaleji a jsou méně inteligentní. Masa se chová hloupě a má zvířecí reakce. Je vlastně psychopatologická. Moje knížka vyšla v první edici v Itálii před 10 lety. Vloni podruhé s předmluvou o paranoji a o riziku jaderné války, protože stále přibývají nové skutečnosti. Právě jsem podepsal smlouvu na polské vydání, neboť téma je bohužel velmi aktuální. Co k tomu dodat?
1: Uzavírá odpověď italský psychoanalytik Luigi Zoia. Nedůvěra a podezření jako základní impuls paranoidské reakce je nám společný se zvířaty. Poplašnou reakci vykazují jak jednotlivci, tak také masy, kde se emoce snadno přenášejí. Rozrušené a vyplašené stádo může projít 3 fázemi, mezi nimiž existují souvislosti. Zoia je označuje takto. Kolektivní agrese ohraničená etnicky nebo geograficky. Kolektivní hon na populaci či etnikum směřující až ke 3. fázi, a tou je genocida. Dodejme ještě, že
0: kolektivní paranoia je bohužel proces analogický k moderní popkultuře. Dnešní masový konzumerismus, na rozdíl například od lidové kultury středověku, nepovzbuzuje člověka, aby o sobě pochyboval a pěstoval v sobě pocity viny, ale dělá pravý opak. Ponouká nás, abychom si užívali všechny vymoženosti, které nám doba dává k dispozici. Automaticky předpokládá, že na to máme právo, protože naše svědomí je v pořádku. Není schopen smutku, jelikož není ochoten si cokoliv odříci. Zde vychází najevo morální slabost moderní éry, která jinak prospívá po ekonomické i technologické stránce.
1: Masové komunikační prostředky jsou ideálním přenašečem paranoidské nákazy. Ve druhé části pořadu se zaměříme na podstatné vývojové fáze kolektivní paranoje. Čím více se budeme blížit do současnosti, tím více budou zesilovat faktory typické pro postmoderní společnost.
3: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Posloucháte pořad o knize italského myslitele Luigio Zoi, nazvané Paranoia, šílenství, které píše dějiny, kterou vydalo nakladatelství Prostor v překladu Heleny Lerget-Porer. Provází vás a citace vybírá Michaela Krčmová. Jestliže jsme na začátku pořadu naznačili, že víru v nadpřirozené síly stojící vně lidské mysli nahrazuje racionální uvažování a novými nositeli vědění se stávají vědci a intelektuálové, nesmíme opomenout manipulaci. Pomocí manipulace se snadněji ovládají davy a tento proces nazýváme populismem, většinou prezentovaný společensky úspěšnou osobností.
0: Pro dav, který jej následuje, není paranoický vůdce jen šéfem sekty nebo politické strany. Přesněji vzato jde o mistra psychické obrany. Přednáší o novém vnitřním řádu obyčejným lidem, kteří jej nemají.
1: Mnohé historické příklady ukazují, jak se paranoia dostala do oblasti politiky. Dalo by se říci, že ji vlastně prožíváme v přímém přenosu. O tom se ještě zmíníme později. Luigi Zoja zasazuje počátek kolektivní paranoje do středověku.
0: Základy evropské paranoje byly položeny už ve 14. století. Společností cloumaly obludné vlny podezření, což z části souviselo s řadou katastrofických událostí, válkami, hladomory, morovými epidemiemi. Za jediný den na svátek svatého Valentína 14. února 1349 bylo jenom ve Štrasburku upáleno 2000 židů. Mnoho již existujících předsudků proti menšinám, muslimům, židům, malomocným, ženám považovaným za čarodějnice, proniklo do obecného povědomí, stalo se normou a pevně se spojilo se snahou najít příčinu všech pohrom. Politika se snoubila s paranoí.
1: S ohledem na časové možnosti tohoto pořadu s velkou lítostí nemůžeme zařadit množství historických příkladů kolektivního běsnění v honbě za hledáním zla a příčin rozličných katastrof, jako je například kapitola o kolonizaci obou Amerik, severní i jižní. Soustředíme se na začátek století 20. před rokem 1914. Tento rok je všeobecně považován za konec úspěšného dlouhého století 19. a zlom evropských dějin, kdy vypukla první světová válka.
0: Mír může člověku připadat dlouhý a poněkud nudný, dokud nepřijde chvíle, kdy se mu po něm nezačne stýskat. Mnozí z těch, kteří se později ohlíželi zpátky, tvrdili, že pociťovali jakési očekávání. Evropa mimoděk čekala na prvního mrtvého. První mrtvý dokáže rozšířit všeobecnou nákazu, pocit ohrožení, jenž se zmocňuje každého. Jeho smrt naočkuje masám paranoji. Mrtvý znamená vše. Už nepatří sám sobě. Každý ho zatěžuje vlastním smyslem. Naopak první život zachráněný mírem, miliony životů zachráněných mírem, nemusí znamenat vůbec nic, protože se jich nikdo nedovolává.
1: Ačkoliv se první světová válka týkala především Evropy zmítané nacionalismem, po jejím skončení sehrály v evropské i světové politice klíčovou roli Spojené státy americké a jejich prezident Woodrow Wilson se svým 14-bodovým mírovým plánem. Podle Luigiho Zoji učebnicový příklad takzvané pozitivní paranoje.
0: Prezident USA Woodrow Wilson porušil zásady George Washingtona, podle nichž si Američané nemají špinit ruce s Evropou a nabídl se starému kontinentu, jejž rozdělila válka, jako posel vyšších hodnot, jako bůh, který sestoupil z Olympu, jako Kolumbus na ruby, který se po staletích vrací objevovat Evropu. Tímto způsobem si nakonec sám přiškl roli Mojžíše, pod jehož vedením dospěje i Evropa, do zaslíbené země demokracie. Při realizaci tohoto záměru se však role bohužel obrátily a místo toho, aby Wilson vedl Evropu, vedl evropský cynismus Wilsona.
1: Proč ovšem příklad pozitivní paranoji podle Zoji? Protože během několika měsíců jednání o míru došlo v dobré víře k několika zásadním politickým chybám kvůli útěku od politické reality. Vyloučení poražených z jednání, ignorování komunistického vývoje v Rusku, vytyčování nových hranic bez ohledu na národnostní menšiny a zablokování hospodářského rozvoje Německa. Válečné reparace uvalené na Německo se staly podhoubím kolektivní paranoické reakce. Z poražených se postupně stávaly oběti komplotu. Situace z ní štěžil Adolf Hitler.
0: Hitler správně rozeznal, že Vídeň je kvůli extrémní dynamičnosti, multikulturalitě a imigraci vhodným místem pro pochopení sociální otázky a rovněž nesrovnatelnou laboratoří nové kultury. Nikdy ho však nenapadlo, že by marxismus a sociální demokracie, jež byly v hlavním městě tak rozšířeny, mohly být důsledkem sociálních problémů a způsobem jejich řešení. Pro něho byly naopak původem všeho zla, nástrojem židovství při uskutečňování plánů na převzetí moci.
1: V první ukázce našeho pořadu zazněla věta o Hitlerových bludech, o pokroucenosti jeho myšlenkových pochodů odtržených od reality, o obviňování židů z mocenských konspirací. Tato paranoia jednotlivce Adolfa Hitlera dostala kolektivní rozměr, neboť vznikala v historicky příznivých podmínkách, kdy se německý národ cítil být obětí komplotu. Přerostla do role agresora, až dospěla k systematickému vyhlazování etnik, do třetí fáze kolektivní paranoji.
0: Nejinteligentnější ze všech Hitlerových kompliců, jediný neparanoik, schopný sebekritiky, architekt Albert Speer si ve výročí dne, v němž paranoia explodovala a rozplynula se v prázdnotě, poznamenal do deníku, že kolektivní paranoia byla přítomna až do poslední chvíle i v berlínském bunkru, z něhož Hitler nevyvázl živý. Až do jeho smrti byli všichni infikováni jeho extází a mluvili o vítězné válce. Rudá armáda už měla Berlín v hrsti a dole se spřádali plány, jak se budou civilisté ukrývat v lesích, aby pak vítěze zákeřně přepadli na bicyklech, nebo o tom, že budou sestaveny flotily čtyřmotorových proudových bombardérů, které ze zálohy zaútočí na Ameriku a donutí ji ke kapitulaci. Všichni, ačkoliv se všechno hroutilo, s neotřesitelnou soudržností dál plánovali konečné vítězství.
1: Jakoby nestačilo, že jedna strašlivá paranoická bublina praskla a vzala sebou miliony obětí. V zápětí se vytvořila nová. Gruzínec Josif Vissarionovič Džugašvili, jenž si zvolil přezdívku Ocelový muž, vykonával revolucionářskou činnost a věrně následoval Lenina. Po jeho smrti se dostal do čela radikální bolševické politiky. Brutální masový vrah Stalin trpěl mimořádně silnou formou paranoje.
0: Paranoikova osamělost dosáhla u Stalina nepřekonatelného vrcholu. Mrazivé salvy jeho nedůvěry postupně usmrtily téměř všechny soudruhy, kteří ho provázeli na jeho cestě. K utišení bouře však nestačilo zbavit je života. Stalin zlikvidoval rovněž vše, co po nich zbylo. Již publikované texty a oficiální fotografie mizely z oběhu a byly nahrazovány novými verzemi popírajícími od samého začátku roli a takřka i samotný život těch, již upadli v nemilost. Stalin navíc kvůli své nedůvěře vysloveně zmasakroval vysoké důstojníky vlastní armády.
1: Stalinova smrt v roce 1953 ukončila nejhorší paranoické šílenství 20. století a zanechala za sebou apokalyptickou zkázu. Nyní vstupme do století 21. Ovšem nikoli 1. ledna roku 2000, ale až 11. září 2001. V den teroristických útoků na newyorská dvojčata a Washington.
0: Více než útoky islámských fundamentalistů nás zajímají prohlášení, jimiž byly doprovázeny. Každá teroristická proklamace deklamuje paranoji. Vychází z ničím nepodloženého základního předpokladu, který je však prezentován jako zjevení. Následuje megalomanie, obsese, rigidita, netrpělivost, delirium náznaků. Nejen neschopnost přijmout kompromis, ale i neschopnost vést dialog. Radikální podezření vůči jakýmkoliv partnerům ve vyjednávání. Americká politika z velké části reagovala s podobnou neústupností.
1: Na základě těchto bezprecedentních útoků se několikrát změnila doktrína americké zahraniční politiky. Preventivní válka proti islámským radikálům nejenže neprokázala existenci zbraní hromadného ničení, ale povýšila paranoji na hodnotící kritérium mezinárodních vztahů. Zbraněmi islámských teroristů jsou individuální životy a tak představují vojenskou mocnost, již nelze odzbrojit, píše dále Luigi Zoya. Jedná se o skutečnou a nefalšovanou neslučitelnost kultur západu a východu. Živnou půdou kolektivní paranoje jsou zjednodušování, vytváření falešných předpokladů a neexistujících komplotů, jak jsme si připomněli v historickém exkurzu v předchozích citacích. Přesně tyto faktory charakterizují také poslední evropský konflikt mezi Ruskem a západními zeměmi ve válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Pokračuje Luigi Zoya.
2: Quello che penso però è che ci sono...
0: Myslím si, že psychologie, a zejména ta Jungova, je psychologií komplexní. Neexistují jednoduchá řešení, protože realita tvořená lidmi je složitá. Odtud také pochází slovo komplex, tedy obtížnost posoudit všechny faktory společně. Vidím nebezpečí paranoji a toho si musíme být vědomi. To, co můžeme udělat, je přijmout větší uvědomění si situace a nezjednodušovat složité věci, protože agrese vůči jednomu státu se vždy musí posuzovat jako útok. Nejde jednoduše říct, tak ať se dohodnou a uzavřou mír Ukrajina s Ruskem. Jeden stát je napadený a druhý napadený není.
2: È aggredito e l'altro non aggredito.
1: V závěrečných minutách pořadu se v našem tématu posuneme dále. Známe diagnózu a její projevy. Jakou terapii ve věku umělé inteligence a fake news můžeme zvolit? Michail Žantovský, autor doslovu v knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, uvádí.
0: Zoya ve shodě s většinou odborníků na šíření dezinformací nabízí protilátku proti takové paranoidní pandemii. Soustavné vzdělávání, které může paranoidní bludy vyvracet nebo alespoň omezit jejich šíření. Účinnějším, i když daleko obtížnějším receptem je výchova k sebereflexi. Projekce, kterou jedinec vymítá zlo někam mimo sebe, musí být obrácena zpět do subjektu. Pro klasickou, jasnou a tragickou mentalitu znamená vykoupení uznat zlo za vlastní, přijmout za ně odpovědnost. Téměř doslovně tak Zoya parafrázuje text z dopisu Olze číslo 138, v němž Václav Havel našel klíč k vyřešení svého osobního střetu se zlem. Přijmout odpovědnost i za svá selhání. Přijmout je bezvýhradně jako selhání svá, nikam a na nic nepřesunutelná.
1: Podle Zoyi existuje také určitá zodpovědnost kolektivní, kterou Carl Gustav Jung nazval psychickou infekcí davu. Míří na animální a instinktivní podstatu lidí, šíří se rychle a jedinec si často ani není vědom toho, vůči komu a proč je agrese vedená. Ale vraťme se k individu. U něhož vše začíná.
0: Stále více eliminujeme fantazii a meditaci. Činnost, v jejímž rámci se prázdná mysl nechává naplnit, ze strachu, že se setkáme s obtížnými obrazy svého vnitřního světa. Prázdnu naší mysli čelíme předměty televizí, videohrami, tiskovinami, které nás zvnějšku zásobují nevyčerpatelným množstvím stereotypních a prefabrikovaných obrazů. Tím udržují v bezpečné vzdálenosti naše vnitřní obrazy a intenzivní pocity, jež jsou s nimi spojeny. Nechceme žít. Chceme se dívat a poslouchat věci napodobující život. Vyhýbáme se životu v první osobě.
1: Uzavírá italský psychoanalytik Luigi Zoja ve své knize Paranoia, šílenství, které píše dějiny, kterou v překladu Heleny Lerget-Porer vydalo nakladatelství Prostor. Ukázky přečetl Ivo Timer, mistrem zvuku byla Valerie Racmanová, dramaturgie Naďa Reviláková. Od mikrofonu se loučí autorka pořadu Michaela Krčmová.
3: Interview Plus. Ministr zahraničí Petr Macinka řekl před týdnem nastupující ruské velvyslankyni v Praze, že válku na Ukrajině je třeba ukončit a ohradil se rovněž proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Je česká zahraniční politika vždy takto jasná a srozumitelná? Nepoškozuje ji neochota premiéra Babiše a jeho vlády konzultovat mezinárodní otázky s prezidentem? Pavlína Nečásková se zeptá hlavního analytika Hospodářských novin Martina Éla. Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká armáda počítá při plánování rozpočtu s výdaji nad 2% hrubého domácího produktu. Chce tak naplnit závazek vůči Severoatlantické alianci. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče je vyšší rozpočet potřeba i proto, že ne všechny plánované nákupy se podaří dokončit během jednoho roku. Mezi dlouhodobé priority Hlaváče zařadil nákup bojových vozidel CV-90, tanků Leopard 2A8 i systémů protivzdušné obrany Spider. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Silné zemětřesení v Japonsku nepřežili nejméně dva lidé, uvedla to agentura Kyodo. Ostrov Kyushu včera zasáhly otřesy o předběžné síle 7,1 stupně. Nejvíc postižená je prefektura Kumamoto. Ve městě Kashima se podle televize NHK po otřesech a následné explozi zřítilo druhé patro obchodního domu. Nezvěstných je asi 20 až 30 lidí. A poslední rozloučení se zesnulým výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem bude příští týden v pátek v pražských Strašnicích. Oznámila to vdova Marie Knížáková. Milan Knížák bude mít pohřeb se státními poctami. Detaily zařizuje Ministerstvo kultury. Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po skončení grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát do 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 na místo dosavadních 9 dnů. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
5: Omezení na D2 u Hustopečí i na D35 u Olomouce. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je dnes v noci omezený provoz u sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Vzhledem ke slabému provozu se ale jede plynule. Na dálnici D35 začalo nové omezení u Olomouce. Kvůli pokračování stavby dálnice D35 do Přerova se na kilometru 276 nedá sjet na Holici od Mohelnice ani od Ostravy. Na jedničce z Přerova do Ostravy počítejte s omezením za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 343 je kvůli poškozeným svodidlům uzavřený levý pruh. Dnes to mají opravit. A na Královéhradecku se vyhněte překážce na silnici 323 z Nechanic do Dobřenic. Za Boharyní leží na vozovce v jízdním pruhu sražená zvěř. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách nejčastěji kolem 23. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka na sebe nedávno upozornil výrokem, že svoje oponenty považuje za méně cenné. Bývalá ministryně spravedlnosti Eva de Croa zase vyvolala pozornost, když vládní koalici označila za svoloč. A to jsou jen dva příklady z poslední doby. Hrubne česká politika, nebo taková byla vždycky? Má vyjadřování politiků vliv na to, jak se k sobě chováme navzájem? A kdo nese odpovědnost za to, jak rozdělená je česká společnost? Našimi hosty tady ve stanu Českého rozhlasu na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti jsou bývalý poradce premiéra Petra Fialy pro dezinformace a strategickou komunikaci, politolog působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A zkušený novinář, který působil v řadě mediálních domů, komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den.
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Miloši, začněme od vás. Z vašeho pohledu je dnešní česká politika hrubší, než byla, řekněme, před 20-30 lety?
7: Ano, je. K tomu bych musel přidat poznámku počarou, že před těmi 20-30 lety, nebo i když se vztáhneme třeba k první republice, tak to nebylo úplně ideální. Máme možná tendenci si tu minulost trošku idealizovat i na základě toho, jak o ní přemýšlíme, z jakých zdrojů se o ní rozvídáme, protože zpravidla do nějakých historických análů se dostanou nějaké velké události a ne ty každodenní šarvátky a půtky mezi politiky. Takže z mého pohledu je hrubější, než byla, ale zároveň neplatí to, že by před 20-30 lety se jednalo o nějaký čaj opát britských gentlemanů.
6: Z vašeho pohledu, Martine, je dnešní česká politika hrubší, než byla, řekněme, v 90. nebo 0. letech?
8: Ten pocit, že je dneska hrubá, je samozřejmě dost intenzivní, když si šlo vybavíte slova, z nich ta vyjádření, z nich dvě jste právě citoval. Nicméně můžeme si vzpomenout na to, že tady byly doby, třeba kdy tu byl Jiří Paroubek, jo, který si na jednu stranu počínal docela drsně v politice, i když nešlo třeba o ty výrazy, které používal, ale o ten celkový způsob komunikace a vystupování na veřejnosti a řízení té své strany. Na druhou stranu právě Jiří Paroubek třeba absolvoval pravidelné házení vejci na mítincích po něm, což je vlastně jako docela drsná věc.
6: Čili sám i čelil určitým hrubostem, řekněme, ve veřejném prostoru. Vy jste vzpomněl Jiřího Paroubka. Já jsem si tady poznamenal ve svém scénáři jeho tehdejšího soka, někdejšího premiéra Mirka Topolánka, a ten zase svého času ve sněmovně proslul tím, že ukazoval prostředníček a pak vysvětloval, že ministru Kalouskovi vzkazoval, že je jednička. Když tady vzpomínáme na takovéhle případy, nesvědčí o tom, že si trošku idealizujeme českou politickou minulost, Miloši, když tvrdíme, že politika hrubne? Nebyla taková vždycky?
7: Ano, idealizujeme. Nemyslím si, že taková byla vždycky. Když to rozvedu. Přesně, byly tu zmíněny příklady Jiřího Paroubka, vy jste zmínil Mirka Topolánka, můžeme zmínit Miloše Zemana, který si chtěl vázat stranické knížky do kůže svých protivníků, to znamená odkaz na nějakou nacistickou retoriku už v 90. letech. Můžeme zmínit Miroslava Sládka, což byl extremista, radikál, se kterým bylo slušné se nebavit. Ten měl se výroky o házení lidí do Vltavy a tak dále. Takže těch extrémních, radikálních, řekněme společensky nepřijatelných výroků najdeme celou řadu i v minulosti. Já si jenom nejsem jist, že jich bylo třeba tolik, co jich je dnes. A dneska je to jedna, možná se dostaneme k tomu, co jsou ty důvody, ale platí to, co jsem říkal. Prostě máme tendenci si to idealizovat.
6: Máte to spočítané, nebo je to váš dojem, že takovýchhle politických útoků je dnes víc než dřív?
7: Já to spočítané nemám, podíváme-li se ale na studie, které se věnují právě, řekněme, tomu, jak se politici vyjadřují, jaká je jejich retorika, tak ty ukazují vzestupný trend právě nějakých, říká se tomu afektivní polarizace, to znamená, že nekritizujete oponenta na základě jeho programu, že nekritizujete jako pravičák třeba levicovou politiku a naopak, ale kritizuje se prostě nějaká emotivní rovina, útoky osobní a tak dále, tak tohle to je výrazně častější, než bylo v minulosti.
6: Není to tak, Martine, že nějaké politické útoky se v současnosti stávají součástí politického mainstreamu, když tady byl vzpomenut pan Sládek, předseda republikánů, můžeme říct radikální politik 90. let, tak on tehdy stál na okraji, zatímco dnes slyšíme podobné výroky od třeba i koaličních, někdy i opozičních politiků. Já jsem tady zmiňoval dva výrazy v tom úvodu.
8: Miroslav Sládek byl ostrakizován tím zbytkem politické scény, to je jednoznačné, že jo. Ona ta politika nejen zhrublá, ale taky bych řekl, že je v rámci té hrubosti jako velice kýčovitá. Jo? A ta komunikace je často neplodná, prostě vysoké procento komunikace některých našich předních politiků je, že prostě vylezou buď to na sociální sítě nebo do televize a řeknou, podívejte se, co tam ten řekl hrozného. Jo? A vystavujou vlastně toho druhého a když se na to chvíli díváte, tak vás napadne, hele, on kdyby neměl toho druhého, tak vlastně nemá co říct. Jo? Nemá,
6: takže jenom,
8: nemá
6: vůbec aby to bylo jasné, teď přijít. Máte na mysli jak koaliční, tak opoziční.
8: Ano, jak koaliční, jako opoziční politiky. A pak je tady teda, myslím, jedna věc, jenom zmíním, která je naprosto banální, že tu efekt sociálních sítí posledních 10 let, na kterých často prostě lidé říkají to, co dřív taky říkali si s kamarády nebo v hospodě, ale dneska to každý vidí. Plus teda se tím ty lidi i navzájem hecují, nebo si tak říkají, dávají svolení navzájem k tomu, aby se vyjadřovali hruběji. Ale jak říkám, je tady ten efekt toho, že to, co tady možná bylo dřív, tak je víc vidět.
6: Miloši, souhlasil byste s tím, že to je do značné míry souměřitelné, ne-li stejné, jak se vládní politici vyjadřují dnes na adresu těch opozičních a naopak?
7: Tady bych byl asi opatrný. Já souhlasím s tím, co řekl tady kolega, že vliv sociálních sítí je nezanedbatelný. Na druhou stranu jsou i studie, které jako experimentálně zkoušely odstranit, řekněme, z té komunikace ten prvek sociálních sítí a jejich algoritmů. A neplatilo, že by lidé najednou byli schopni se spolu bavit jako konsenzuálněji a třeba diskutovat kriticky, ale bez těch osobních útoků. Prostě ta společnost se proměňuje a tohle to je jeden z jejich důsledků. Ty sociální sítě mají vliv. Ne možná, ale tak velký, jak bychom sami intuitivně čekali. Já bych do toho vnesl ještě prvek populismu, protože podíváme-li se na to, jak komunikují populističtí politici, tak, a to teďka nemluvím o České republice, ale obecně světově, tak oni začínají jako nějací neideologičtí, mainstreamoví, prostě jenom vzbudit nějakou silnou emoci, aby přitáhli pozornost a získali si tím přízeň třeba části veřejnosti. Ale abyste udrželi tu pozornost, tak vy musíte radikalizovat a ostřovat tu retoriku, protože když teďka řeknu, pardon, blbec, vůl, tak vás to možná jako překvapí, protože jsme v rádiu, ve vysílání a nemluvíme to prostě.
6: Už jsem slyšeli horší slova ve vysílání.
7: Já věřím, ale já nechci pušovat, nechci
6: pokoušet. Tady vás ještě nemusím zastavovat, když jste to řekl jednou.
7: Tak. A dál už zůstanu v abstraktní rovině, takže kdybych chtěl udržet si pořád tu pozornost, protože když řeknu po desáté tyhle ty dvě slova, tak už jako opadne vaše pozornost. A když si budu chtít udržet, budu muset mít radikálnější retoriku. Takže ten vliv populismu, a my to vidíme u Donalda Trumpa, v Maďarsku, Slovensku, Berlusconi, i v České republice.
6: A souhlasil byste, že se toho dopouštějí v podobné míře vládní i opoziční politici, nebo ne?
7: S tímhle bych asi nesouhlasil. Určitě najdeme případy, ať už u vládního nebo u opozičního tábora, ale podíváme-li se na to, jak často, jak radikálně tyhle ty prvky využívají, tak já si nemůžu pomoci, ale vidím tady jako výraznou asymetrii v tom vztahu, kdy jenom pokud se podíváme třeba na... Já jsem nechtěl úplně komentovat třeba stávající českou realitu, ale když se podíváme na stávající třeba českou vládu, tak ta je u moci půl roku, 7 měsíců, 8 možná. A jenom když se podíváme na ty jako radikální výroky, u kterých se pravděpodobně shodneme, že už nám přijdou přes čáru, tak si nejsem jist, že bychom jich tolik napočítali u předchozí vládní reprezentace za poslední celé 4 roky. Prostě tak. Už jenom to, že máte ve vládní koalici komerční fašisty, že tam máte stranu, která je výrazně populistickou.
6: Proti takové nálepce, oni by se určitě vymezili.
7: Samozřejmě. Respektují to, ale zároveň já si troufám tak to hodnotit. Pak tam máme populistickou stranu a stranu, která je amorfní bez ideologie, tak aby oni vlastně dokázali nějakým způsobem komunikovat ke svým voličům, tak tenhle ten jazyk používají výrazně častěji než strany, se kterými můžeme nebo nemusíme souhlasit. Můžeme rozporovat jejich nějakou ideologickou, hodnotovou, programovou orientaci nebo reálnost těch programů, ale prostě snaží se nějaký program realizovat a tam není úplně.
6: Martine, připustil byste, že velký díl odpovědnosti za současné hrubnutí politiky, na kterém jste se do určité míry víceméně shodli, tak má právě vládní koalice a zvlášť některé strany?
8: No, tak vlastně jo, když si, já jsem tak nějak si uvědomuju, že jsem jakoby mentálně ty dvě menší strany vládní koalice nechal stranou.
6: Jaké můžete nechávat stranou?
8: Protože oni na tu celkovou politiku vlády nemají velký vliv, proto. To jsem měl teďka před
6: očima. Ale jsou slyšet.
8: Jsou slyšet. Samozřejmě, jako všichni víme, kdo je Tomio Okamura, všichni známe fenomén Turek, že jo. Je to určitý vpád jako i jiné politiky, jo. Můžete si všimnout, že třeba ministr Macinka, který je, abych tak řekl, velmi talentovaný troll, jo, to je něco, co umí, tak v tom ale velmi přísně odděluje práci v domácí politice a práci ministra zahraničních věcí. Jo, kde vlastně vystupuje uměřeně. Uvědomuji si, že jsem nechal stranou, ano, tyhle ty dva fenomény, o tom není diskuze.
6: Mně to nedá, obracím se na vás, Miloši, když jste tady před chvílí použil docela ostrý výraz fašistická strana nebo komerční fašismus, takhle jste se vyjádřil, nepřispíváte vlastně i vy k určitému vyostřování té veřejné debaty, že toto prohlásíte o straně, jejíž zástupci byli do poslanecké sněmovny zvoleni v demokratických volbách?
7: Je to výborná otázka, kterou pokládáte, protože...
6: Jiné ani nemám.
7: Jo. Teď jsem zahnal do kouta. Já tady nebudu teďka... Jako naše debata zatím trvá pár minut, já tady nechci argumentovat Hitlerem, jo, ale i on byl zvolený. I komunisté byli zvolení do...
6: Dá se to srovnávat?
7: Já to nesrovnávám ve smyslu, že by SPD byla rovno těmto stranám, ale prostě zpravidla diktatury a nedemokratické režimy nezačínají tak, že si žijeme v liberální demokracii, máme se krásně a druhý den se probudíme do totality. Zpravidla tyto strany jsou zvoleny, nebo dost často jsou zvoleny v demokratických volbách svobodných. A to si myslím, že se nevylučuje. My máme svobodné demokratické volby, ty strany byly zvoleny, myslím, že nikdo v České republice rozhodně ne, žádná významná síla, názor hlasitý nepopírá, že byly férově demokraticky zvoleny, byť se můžeme bavit o těch nepřiznaných koalicích, ale nikdo ty výsledky voleb nespochybňuje. To ale neznamená, že nemají určitý nedemokratický prvek v sobě. A ta vaše otázka je dobrá v tom, že ona naráží na jeden důležitý problém, a to je skutečnost, jestli když já o někom řeknu, že je komerční fašista, jestli dokážu argumentačně to podložit, anebo se jedná o nějakou pouhou nálepku politického protivníka, oponenta. A já jsem přesvědčen, že i právě na základě zkušeností, které máme s tou stranou, na základě i nějakých výroků soudu a expertů na radikalismus a extremismus, tak tohle, když mluvím o SPD jako o komerčních fašistech, není pouze nálepka politického subjektu, který mi třeba není blízký, ale jedná se o konstatování čisté reality.
6: Nicméně této strany nebo tohoto hnutí se týkají dvě soudní řízení. V jednom případě padl rozsudek, že toto hnutí bylo neodůvodněně zařazeno do zprávy ministerstva vnitra o extremismu. Na druhé straně tedy hnutí SPD zatím nepravomocně bylo odsouzeno za ty plakáty z dřívější volební kampaně, takže rozsudky mluví různým způsobem. Martine, vy už se tady nadechujete jistou chvíli u mikrofonu. Nedá mi to, abych se vás nezeptal. Ona to není zase tak velká odbočka od toho našeho tématu. Je na místě hovořit o komerčních fašistech v České republice? Máme takové politiky ve sněmovně?
8: Já jsem ten termín zvyklý používat trošku jinak. Jo? A to nadsázku, jako nadsázku, samozřejmě vystihující to, že podle mě to ty politici ve skutečnosti nemyslí úplně vážně. Jsou to cynici.
6: Jo? Co přesně samozřejmě, nemyslí vážně?
8: Že tady nechtějí zavést fašismus ve skutečnosti. Oni chtějí prostě získávat hlasy, získávat státní příspěvky za ně, mají mít možnost zařizovat, aby jejich někteří političtí spojenci ze sféry biznesu získávali státní zakázky a podobně.
6: Čili říkáte, ale podobně, že radikální rétorika jim sbírá politické body, ale ve skutečnosti nemají radikální program?
8: Aspoň můj pocit je, že SPD, když byl nějaký spor ve vládě o nějakou věc, věc, kterou oni prosazovali ve volbách, tak ona zpravidla ustoupí úplně ve všem. Jo? A ještě podobně třeba s podobnou nadsázkou jsem slýchal používat jako paralelní termín zase pro jednu stranu politickou nebo koalici, která se nedostala do parlamentu, komerční komunisti.
6: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty tady ve stanu Českého rozhlasu na festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti zůstávají novinář, komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss a politolog z Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Často říkávají pamětníci, nebo přinejmenším někteří z nich, že dřív politika byla víc o argumentech a míň o nějakém nálepkování, o emocích, o odsuzování protivníka. Často vzpomínají třeba, jak spolu vycházeli Václav Klaus jako premiér a Miloš Zeman jako lídr opozice. Martine.
8: Myslím, že tady je jedno jako plodné srovnání, jo? A to, že politici, které vy jste třeba jmenoval, tuhle tu svoji konfliktní situaci zvládali, myslím, líp, než to zvládá současný premiér a prezident.
6: A to, proč? To by... Čím si to vysvětlujete? Kdo je na vině? No něco si myslíte?
8: Myslím si, že prostě oni, ani jeden z nich nebyl schopen jak emocionálně, tak intelektuálně si spočítat, jak by měl postupovat a co je v jeho zájmu.
6: Kdo za to může z vašeho pohledu, Miloši, jak vyhrocené jsou teď vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií?
7: Andrej Babiš. A aby to nezůstalo u té nálepky, abych ho jako neobvinil, tak já jsem zmínil, že je důležité, aby byl konflikt politický, ideologický ve společnosti, že to je to, z čeho demokracie žije, ale zároveň je strašně důležitá ochota mluvit o těch tématech a snažit se hledat nějaký kompromis. Takže i když bychom se shodli na tom, že třeba pozice pana prezidenta je nepřijatelná, pozice pana premiéra je nepřijatelná, tak minimálně pan prezident dal najevo ochotu o tom jednat a hledat nějakou cestu, nějaký kompromis. Andrej Babiš řekl, že mají rozdílné názory, takže se spolu bavit nebudou. Takže tady v tomhle tom, jako, když to hodně zjednoduším a osekám tady na tu základní linku, pan prezident nabídl schůzky, snahu hledat řešení, pan premiér řekl, nechci, máme jiné názory, tak pan premiér se tady chová nedemokraticky, nesnaží se hledat ten kompromis a ve chvíli, kdy někoho, kdo má jiný názor, budeme už vnímat čistě jako soupeře protivníka, se kterým se nejedná, nemluví, tak to neprospívá politické
6: kultuře. Na druhé straně dalo by se namítat proti tomu, co říkáte, že prezident Pavel neustoupil a došel až tak daleko, že podal ústavní žalobu na vládu.
7: Pořád se ale bavíme o tom, že minimálně z toho, co víme z veřejného prostoru a ani jedna ze stran to nerozporuje, tak není důvod tomu nevěřit. Tak pan prezident se snažil už před tou ústavní žalobou, kompetenční žalobou ústavního soudu hledat nějaké v úzovkách směrčí řešení, hledat nějaký kompromis, setkat se s panem premiér a pan premiér k tomu zůstalo to oslyšeno.
6: Tak vy jste to, Martine, takhle jasně neřekl, kdo za to může, ale Miloš má za to, že Andrej Babiš jako premiér.
8: Já si se vždycky snažím jako představit si jeden krok stranou od toho, kdo co řekl, kdo se jak vyjádřil, kdo neustoupil. Když jdeme k počátku té věci, tak je to nepochybně to, že nejmenování Filipa Turka ministrem. Prezidentem Pavlem. A od té doby vlastně ty motoristé táhnou vládní koalici Andreje Babiše do konfliktu s prezidentem. Vladimír Mlynář napsal takový článek a tu myšlenku dřív už vyjádřil veřejně třeba bývalý premiér Petr Nečas, že prostě je tady možnost na možnost velmi neortodoxního a riskantního, možná nepopulárního kroku, že by prezident Pavel udělal Andrejovi Babišovi abolici ve věci Čapího hnízda. Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že Andrej Babiš by nebyl motivován při své další vládní účasti tím, že vždycky potřebuje být nevydán k trestnímu stíhání, že jo? A otevřelo by mu to ruce k sestavování jiné vládní koalice nebo přinejmenším jiné sestavy vlády. Mně přijde to jako zajímavá myšlenka prostě zkusit propojit to, že máme před sebou nějaké vyjadřování, nějaký postup, ve kterém někdo ustoupil nebo neudělal vstřícný krok s politickým uvažováním.
9: Nebudu dál rozvádět tuto spekulaci a vrátím se k tomu, co od Martina zaznělo předtím, Miloši, a sice zda si prezident Pavel na ty současné problémy, které má s premiérem a potažmo s celou vládou, nezadělal sám, když odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. A ostatně byla mu slíbena extrémní kohabitace. Možná nám řekněte jako politolog, jestli už to je na zápis do učebnice politologie.
7: Tohle je těžká rovina, protože se bavíme hypoteticky. Tak prezident stál samozřejmě před nějakou rolí, byl na něj i ze strany jeho příznivců, ze strany jeho okolí, možná jeho svědomí, vyvíjet nějaký tlak, ať se chová tak či onak. On si vybral, já to asi nechci hodnotit. Třeba rozumím těm důvodům, proč konal tak, jak konal. Jako zase, když se vrátíme ten přibližně 3/4 rok zpátky, tak prostě jmenujte ministrem někoho, kdo hajluje, prezentuje se jako rasista a je podezřelý, že mlátil svoji přítelkyni. Tam chápu ty důvody.
9: Filip Turek nicméně odmítá, že by sám se považoval za rasistu.
7: Jasně, ale pak má helmu, že s nacistickými si... Jako nechme to bokem. Filipa Turka není třeba řešit, má prostoru mediálního dost. Takže jako rámovat tak, že si prezident zadělal, ano, můžeme vidět, že to je nějaký, řekněme, v úzovkách prvopočátek těch problémů, který má vztah, který stojí v tom vztahu mezi prezidentem a vládními představiteli, motoristy prvně, teďka už je do toho vtažen i Andrej Babiš a celá vláda. Je ale otázka, jestli jako prezident je tím v úzovkách problémem, protože se rozhodl takového člověka nejmenovat ministrem, nebo je problémem politická strana motoristů, která jej nominovala, nebo je problémem Andrej Babiš se svými aférami soudními, který byl třeba, řekněme si, dotlačen do této koaliční instalace. Jako tady to užít čistě na to, že prezident kdyby jmenoval Filipa Turka ministrem, tak ano, asi by se sám vyhl tomu problému, ale otázka je, jestli jako chceme od prezidenta, aby opravdu byl v úzovkách tím kladečem věnců. Tady ale vidíme pokrytectví možná řekněme na obou stranách toho politického spektra, protože když se takto choval Miloš Zeman, který výrazně překračoval to, co jsme považovali za nějaký úzus politický a to, co je dáno nějakými zvyklostmi, to znamená, co se týče jmenování ministrů, co se týče jmenování vlád. Připomeňme Rusnokovu vládu, kterou si jmenoval sám, tak to jedna část politického spektra vítala, tleskala tomu, druhá to kritizovala. No a teď se situace obrátila a může se bavit, jestli jako je ta situace souměřitelná, nebo jestli opravdu třeba na straně Petra Pavla nebyly ty argumenty pro to, aby konal jak konal třeba výrazně silnější, než na straně Miloše Zemana, který tak konal čistě ze své zlovůle.
9: Martine, můžeme si dovolit chtít po prezidentu republiky, aby byl jenom kladečem věncům, notabene, když už přes 10 let si prezidenta volíme přímo a jakožto voliči, jakožto občani tedy zákonitě máme očekávání, že prezident bude nějakým způsobem promlouvat do politiky i do té vládní?
8: Vy jste to řekl. Já si myslím, že od té doby, co jsme si podle mého názoru neprozřetelně odsouhlasili přímo volbu prezidenta.
9: Teď Miloš kýval hlavou, jenom vy jste se na něj nedíval, tak abyste to věděl, že tady souhlasíte.
7: Jenom poznámka po čaru, neznám jediného politologa, který by řekl, že přímá volba hlavy státu bez dalších úprav ústavy a tak dále byl dobrý krok v České republice.
9: Já si zkusím na nějakého vzpomenout. Martine.
8: Miloš Zeman se dokonce pokoušel, jak napsali dva brněnští politologové ve své knize o Miloši Zemaně, mně se líbí ten jejich termín, že se pokusil překódovat roli českého prezidenta od toho masarykovsko-havlovského modelu k modelu více plebejskému, jak oni psali. A to se mu aspoň tedy měřeno jeho nástupcem v úřadě, prezident Pavlem, co se týče toho stylu a imidže českého prezidenta nepovedlo. Jo? Prezident Pavel navazuje na tu masarykovskou tradici, už tou vizáží, že jo? Ale
9: nosil plnovou z delší dobu už.
8: Jo,
9: tak. To jenom na jeho obhajobu, že si ho nenechal narůstnat kvůli úřadu.
8: Ale prostě on má taky své voliče, on má svůj mandát a od něj prostě jeho voliči čekají, že bude vystupovat rázněji proti té vládě, takže ten konflikt je tam jako v tom už jako zapečený. Jo. Ještě jsem chtěl zmínit jednu věc zase k tomu, jak komunikujeme. Jo, k těm jedním z eskalačních bodů toho sporu mezi prezidentem a vládní koalicí byly ty SMSky ministra Macinky, že jo. No a Michal Žantovský, bývalý poradce prezidenta Havla.
9: A dnes poradce prezidenta Pavla?
8: A dnes poradce prezidenta Pavla, který má zkušenosti s tím, jak vypadá vyjednávání mezi prezidentem a vládou, ve svém vyjádření pro náš web začal tím, že to je neslýchané a bezprecedentní a vlastně potom v průběhu jako svého vyjadřování dospěl k tomu, že to tak bezprecedentní není, že takové věci prostě občas padají, ale ústně, nepíšou se do SMS, které se pak zveřejňujou, jo.
9: Našimi hosty byli komentátor serveru Echo 24 Martin Weiss a politolog působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Miloš Gregor. Děkuju vám oběma, pánové.
7: Děkuji za pozvání.
8: Díky.
3: Hovory. Z českého sklářského řemesla dokázal vybudovat globální designovou značku. Skleněné instalace společnosti Lasvit dnes zdobí hotely, operní domy, letiště i soukromé rezidence po celém světě. Mým hostem bude podnikatel a zakladatel designových světel Lasvit Leon Jakimič. Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Varuje před stále větším zadlužováním země. Hokejové reprezentantky se připravují na sezónu s novými trenéry a dnes bude jasno až polojasno, teploty až do 34 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
10: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliardami korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
11: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
4: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovous na Jičínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřout.
12: Dlouhodobě těmi příčinami hladiny, smrtelných nehod, je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně, a přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
4: Neřolt dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku. Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká mistrovství světa už s novým trenérem, Američanem Brianem Idalským. O náročné přípravě mluvila útočnice Michaela Pejzlová.
13: Přece jenom je to první kemp, kde se potkáváme. Většina z nás nebyla na ledě teď 3 měsíce. Učíme se tady hodně novému systému, novým věcem, právě jakoby co sem přináší Brian, a ono toho volna moc není teda upřímně, jo. To je prostě meetingy, hokej, posilovna, pak je člověk rád, že si možná na chvilku lehne a jede se znova.
4: Mistrovství světa se bude konat v Dánsku od 6.

0: dálnici D1 silničáři budou opravovat svodidla. Čekejte je v pravém pruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jeďte opatrně kolem sjezdu na Hustopeče. Na 25. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. S opatrností projedete plynule. A na Jindřichohradecku čerstvá nehoda na silnici 24 Střeboně do Suchdolu nad Lužnicí. U obce CEP havarovalo osobní auto, bude se vyšetřovat, tak počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme slunečnou a místy i tropické teploty. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupně, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Francii a Španělsko sužují velké lesní požáry. Zkomplikují situaci další vedra? Hrozí kvůli počasí silné požáry také v Česku? Jaké počasí nás čeká v dalších dnech a během srpna? A co může přinést jev označovaný jako Super El Niño? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je meteoroložka České televize, také klimatoložka Taťána Míková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den, děkuju.
3: Ve Francii a ve Španělsku pokračuje hašení velkých lesních požárů. Úřady v obou zemích přitom varují před další vlnou veder, která by mohla situaci ještě zhoršit. Jak v tomto směru vypadají aktuální předpovědi?
4: Tak tenhle týden je v západní Evropě prostě rozpálený. To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
3: Jakou roli v šíření těch lesních požárů hraje právě vedro?
4: Tak rozhodně je to základní ukazatel. Já vím, že může samozřejmě dojít k nějakým spouštěcím mechanismům, ať už jsou to třeba v některých případech blesky. Někde dokonce tvrdili, že našli i žháře, ale obecně vzato to v uvozovkách palivo, to všechno, ta vysušená hmota, kterou máme v krajině, tak ta je extrémně hořlavá. A dokonce se ukazuje, že nejenom ve Francii, ale i u nás téhle hmoty máme v krajině strašně moc a ne všechno tam potřebujeme. Takže myslím si, že to vysychání to je velice zásadní, jak pro vznik, tak i potom pro to šíření, byť pro to šíření je ještě možná důležitější vítr. Podstatné je taky to, že když jsou horka a i v noci je opravdu vysoká teplota, tak už nedochází ani k tomu, co známe, nebo možná už znají jenom starší ročníky, nevím teď. Čemu jsme říkali rosa? To se prostě v těch horkých nocích vlastně nestihne vytvořit, protože není z čeho, není už té vlhkosti ani ve vzduchu dost, aby mohla kondenzovat. To znamená, tohle suché počasí samozřejmě prostě požárům velice napomáhá.
3: Ten požár, který je v okolí francouzského Bordeaux, je opravdu mimořádný. Vysíláme o tom pravidelně ve zprávách. Mě zaujaly zprávy o tom, že se tam vytvořil takzvaný ohnivý mrak, tedy odborně se to nazývá pyrocumulonimbus. O co jde? Jak to funguje?
4: Tak abych to posluchačům co nejlépe přiblížila, můžou si ho opravdu představit dost podobně jako bouřkový mrak. Ten základní mechanismus je velice podobný. Bouřkový mrak vzniká ve chvíli, kdy se prohřívá zemský povrch, od něj i vzduch, a ten prohřátý vzduch je mnohem lehčí než studený vzduch nahoře, takže když je lehčí, tak rychle běží vzhůru. No a právě při tom vzestupu dochází k jeho ochlazování a ke kondenzaci vodní páry. No a tady v těchto případech dochází k tomu vzestupu jenom nebo zejména z toho důvodu, že je prohřátý ten zemský povrch právě tím požárem. Jenomže u té bouřky skutečně dochází ke kondenzaci ve výšce, protože ten vzduch je samozřejmě obsahuje nějakou vlhkost, ale v místě, kde jsou ty požáry, tak ta vlhkost je relativně velice omezená, ale to neznamená, že tam ten vzduch nemůže rychle stoupat vzhůru. A vlastně to, co my si představujeme jako oblak, tak v tomhle případě tvoří daleko méně vody, ale víc toho kouře a prachových částic z toho požáru. No a jsou to vlastně oblaky, které vypadají velice podobně jako ty naše bouřkové mraky, jenom jsou daleko černější a jak jsme si řekli, obsahují samozřejmě daleko horší

0: prachové a nebezpečné částice kouřové.
1: Mnozí svědci z Francie mluví o fenoménu, který rozebírají samozřejmě i zahraniční média, že na místě těch silných požárů ve Francii se objevují blesky. Vy říkáte, že to, co jsme teď popisovali, nejsou běžné bouřkové mraky, ale předpokládám, že ty blesky vycházejí právě z těchhletěch ohnivých mraků.
0: Určitě. Je to jakási hmota, mezi kterou v těch vyšších vrstvách a nižších vrstvách, případně mezi vrstvami toho mraku a zemí, může docházet k velkému rozdílu napětí a tím pádem i k výbojům.
1: Což samozřejmě je další riziko.
0: Ty blesky, ano.
1: A to je další riziko pro šíření toho požáru.
0: Jistě.
1: To je logické. Co dalšího tenhle ten jev může způsobovat kromě blesků?
0: Tak já už další nápady nemám. Myslím si, že je to pro ty, kteří jsou tam, další jakási poklička, která jim asi znepříjemňuje život pro hašení toho požáru. Je to určitě taky nepříjemné, protože to snižuje ještě v tom kouři. To dál může snižovat dohlednost. Takže je to asi opravdu znepříjemnění toho pobytu tam, ale jinak už další nápady nemám. Ono je toho vlastně takhle dost.
1: Já jsem mířil k tomu, jestli tam nemůže vznikat silný vítr, který by to dál komplikoval. Mám pocit, že někde jsem četl, že v Americe reportovali při nějakém požáru i jakési tornádo nebo něco na způsob tornáda. To asi také nejde vyloučit.
0: K nárazům větru tam určitě docházet může, ale upřímně řečeno, to počasí je větrné už samo o sobě, dokonce i bez těchhle mraků. Ano, možná i posluchači znají, někdy to ukazujeme i v České televizi, když dojde k těm požárům a může se vytvářet něco, čemu v Americe říkají firenádo, trošku to připomíná tornádo, ale on ten mechanismus vzniklo je maličko jiný, spíš to připomíná takové ty čertíky, prašné víry, které jsou víc územně, než že by se spouštěly z toho oblaku nebo že by souvisely přímo s tím bouřkovým mrakem, a dochází k tomu právě pokud dojde k nějakému krouživému pohybu, pokud něco donutí ten vzduch, v kterém hoří, se otáčet.
1: Když teď odhledneme od fenoménu ohnivých mraků, v téhleté situaci, která je ve Francii, může ten požár ovlivnit počasí v širším okolí?
0: No tak pokud bychom brali tu horkost, tak samozřejmě je to další vysušování, což je pro tu krajinu hrozně nepříjemné. Další věc je, že ve vzduchu se nachází obrovská spousta prašných kouřových částic. To by teoreticky mohlo mít opačný efekt, to znamená, že ten sluneční svit se nedostává až k zemskému povrchu a už nedochází tedy u té země k tak velkému prohřívání. Ale tyhle efekty jdou tak trošičku proti sobě a myslet si, že jeden z nich zvítězí, to by asi nikdo předem nedokázal odhadnout.
1: V souvislosti s požáry se mluví o Francii, mluví se o Španělsku. Které další oblasti Evropy v té současné době jsou náchylné pro podobné lesní požáry?
0: Tak ono, už to známe i z některých jiných let, je to hlavně ta jižní Evropa, která je nejvysušenější, ale samozřejmě ani nám se takové situace nevyhýbají. Vidíme, že když je letos opravdu suché léto ve střední Evropě, tak na jižní Moravě máme to riziko vzniku a šíření požáru prakticky po celé léto. Aktuálně, pokud vím, taky hoří v Itálii, tam registrují také nějaká ohniska, ale daří se jim s nimi bojovat trochu lépe než v té Francii a Španělsku. Samozřejmě může se to stát i v dalších státech na Balkáně, zejména asi Řecko, ale může to být i v horách, v dalších balkánských zemích. No a samozřejmě i dál na východ, Malá Asie, tam to samozřejmě taky přichází v úvahu.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vedra se v příštích dnech očekávají také v Česku. Vy už jste se zmínila o tom, že i v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je nebo pro ty nejbližší dny je a v kterých částech republiky je největší?
0: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru, zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířená ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější. To může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstane a ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní a i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
1: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
0: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na jedné, dvou stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
1: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
0: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu, respektive už v noci zpátku na sobotu, přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení trochu výraznější. Tam už můžou být o víkendu teploty do 32-33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
1: Minulý týden vydal Český hydrometeorologický ústav předpověď na srpen. Podle té předpovědi první polovina měsíce by měla být teplotně podprůměrná. Stále to tak vypadá i potom týdnu?
0: No, tak pokud jde o ten srpen, on vlastně úplně začátek, tak přelomový týden by se možná neměl brát jako srpnový, ale vlastně ten začátek bude pořád ještě dost hřejivý. Ten příští týden by měl přinést teploty už trošičku nižší, ale pořád nad průměrem. Pořád budeme mít maxima, řekněme, 28, 29 v těch nejteplejších oblastech, možná znovu 30 stupňů Celsia. Takže nebude to chladnější týden, než je normál. A teprve, řekněme, tak po polovině srpna bychom měli mít ty teploty někde v srpnovém normálu.
1: Bychom měli mít, do jaké míry se dá už teď opravdu věrohodně předpovědět to, co bude za 3 týdny?
0: Tak záleží na tom, co považujeme za věrohodné. My vlastně nepředpovídáme tak úplně každodenní maxima a minima, ale vlastně celkově, jestli ten týden bude teplejší, než je průměr, hodně teplejší, než je průměr, nebo jenom průměrný, či případně podprůměrný. To znamená, vlastně my tam dáváme jenom určité kategorie. My neříkáme, že bude přesně, já nevím, 30 stupňů Celsia v tom dni, ale že příští týden se ta maxima ještě můžou dostávat na 25 až 30 a potom budou, řekněme, spíš kolem těch 25, 26 stupňů Celsia. A nemůžeme to brát úplně doslovně, že takové budou všechny dny v tom týdnu, některý bude určitě teplejší, některý chladnější. A pokud nás potom zajímá ten opravdový vývoj v průběhu týdne nebo ze dne na den, tak se musíme vždycky dívat na tu předpověď, která je z předcházejících dnů.
1: Teď jsme mluvili o tom, jaký by měl být srpen, pokud jde o počasí v Česku. Jak to bude vypadat v dalších částech Evropy?
0: Tak zrovna asi se ptáte na tu západní Evropu, která každého teď zajímá nejvíc, tak ten současný týden tam bude opravdu horký. A Bohužel, i když možná se vyskytne někde nějaká bouřka, tak pokud to bude tak jenom velice lokálně, v zásadě to bude srážkově i podprůměrný týden a podobně jako ten příští. V tom příštím by ty teploty měly být nepatrně nižší, ale pořád to budou teploty přes 30 stupňů Celsia, klidně 36, 38 stupňů Celsia. A teprve zase po té polovině srpna, kdy i u nás čekáme trochu schlazení, tak by i tam mohly mít teploty přece jenom nižší, ale když říkám nižší, tak nebudou podprůměrné. Pořád by měly vlastně až do konce srpna zůstat nad průměrem, jenom už to nebudou ta strašlivá vysušující vedra.
1: Meteoroložka České televize Taťána Míková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura Reuters včera přinesla zprávu, že podle předního klimatologa Africké rozvojové banky blížící se jev nazývaný jako Super El Niño pravděpodobně způsobí postiženým africkým zemím škody ve výši 10 až 20 miliard dolarů, to je v přepočtu mezi 200 a 420 miliardami korun. Předpověděl, že vyvolá masovou migraci nebo že může vyvolat masovou migraci z nejvíce zasažených oblastí. Klimatologové o tom, že letos bude jev El Niño zvláště silný, mluví už řadu týdnů. Je to už v tuto chvíli jisté?
0: Tak ty modely, které jsou pravděpodobnostní, tak říkají, že to je zhruba na 80%. V meteorologii vlastně nic, co se ještě nestalo, úplně 100% jisté není, ale 80% je opravdu hodně.
1: Připomeňme, co to El Niño je, jak se projevuje.
0: Tak El Niño je mimořádně teplá voda u jihoamerických břehů v Tichém oceánu. Ono v normálních podmínkách tam bývá spíš voda chladnější, než je ve zbytku Tichého oceánu a tím pádem se tam daří rybám, oni mají radši chladnější vodu. Vlastně už v historii před stovkami let na to přišli, že ve chvíli, kdy se jim stane, že ta voda se ohřeje, takže odplujou všechny ryby, protože nemají tu teplou vodu rádi a tím pádem ti rybáři se vraceli bez úlovků nebo skoro nic neulovili. Takže tenhle jev pojmenovali opravdu už před stovkami let El Niño, protože nejčastěji se to projevovalo v období kolem Vánoc.
1: Tím se dostáváme k tomu, že to je samozřejmě dlouhodobý efekt. Vy jste tedy říkala, že pravděpodobnost, že bude letos silné El Niño je 80%. Pokud opravdu bude silné, jaké to bude mít dopady? Co se bude dít?
0: Tak ono samozřejmě primárně, už možná někteří posluchači zaregistrovali, že třeba před týdnem, před 10 dny byly opravdu zničující bouře v Chile. Měly tam bouře, které byly doprovázené se suvy půdy. Ony ty Andy jsou k tomu jakoby přizpůsobené, když si vezmeme, jaké je to pobřeží u Tichého oceánu. Ony jsou tam ty Andy opravdu hodně strmé, tam jsou velké svahy. A ve chvíli, kdy tam přijdou silné bouře, tak oni berou sebou všecko, co na těch svazích najdou. Takže ten terén tomu napomáhá a opravdu ty první projevy už se tam ukázaly. Další věc je, že El Niño je jev, který nezůstává jenom u toho, že působí přesně v téhle oblasti, kde to vlastně nejdřív pozorovali lidé, ale on se projevuje vlastně nad celým Tichým oceánem. I proto se mluví někdy o takzvaném ENSO jevu, to znamená El Niño Southern Oscillation, El Niño Jižní oscilace, což je vlastně celá taková vzdušná buňka, která naznačuje, že tam, kde je v Tichém oceánu voda nejteplejší, tak tam stoupá horký vzduch nahoru. No a na jeho místo se samozřejmě dostává ten vzduch z té západní části a tam dochází k sestupům vzduchu. Tím pádem se ale vytváří jasné, čisté počasí v oblasti té západní části Tichého oceánu a umíte si představit, že tím pádem třeba v Asii nebo v Austrálii tam vůbec nepřicházejí oblaky nebo téměř minimálně. Naopak tam se skutečně vysuší vzduch a přichází tam horké, suché počasí. No a možná si někteří vybaví, že při posledním El Niño opravdu hodně hořelo v oblasti Austrálie. Tak to je to riziko, kterého se tam asi nejvíc obávají v té jihozápadní Asii, zase naopak toho, že nepřijdou monzunové deště, že místo nich budou mít sucho a tím pádem neúrodu.
1: A už jsme mluvili tedy o těch jihoamerických státech, na úpatí And, kde tedy hrozí sesuvy půdy. To je otázka Peru, Chile, možná Argentiny. To znamená, to jsou tyhle dopady. Mluvíme o oblasti Pacifiku. Samozřejmě Česko a Evropa od Pacifiku jsou celkem daleko. Může El Niño nebo Super El Niño mít dopad i na počasí u nás?
0: Tak v zásadě ten signál v Evropě není nijak výrazný, ale pokud klimatologové něco vypozorovali, tak v zimním období se při El Niño může stát, že ve střední a jižní Evropě přichází více srážek. To znamená, že ty zimní srážky jsou intenzivnější. Záleží ale potom samozřejmě na tom, jak se vyvíjí teplota. Protože my bychom si samozřejmě asi představovali, že by bylo fajn, kdyby nám nasněžilo. Při některých epizodách El Niño jsme to taky ve střední Evropě zažili, že byla hezká zima. Ale souvisí to s tou teplotou. Pokud se vzduch neprochladí dost a pokud bude dál Atlantický oceán tak rozpálený, že nám sem bude posílat teplý vzduch, tak se může stát, že v nížinách neuvidíme sníh vůbec a i v horách, že bude jenom opravdu v těch nejvyšších polohách. No a pokud jde o jižní Evropu, tam bývá právě v těch případech El Niño také častěji zaznamenána ta dešťová epizoda, ale tam se to sněžení týká opravdu jenom nejvyšších poloh hor.
1: El Niño trvá obvykle jak dlouho? Pokud mluvíme o tom, že teď pravděpodobně začíná, tak jak dlouho bude?
0: No to je právě ono. Naštěstí už dnes meteorologické modely, nebo spíš bych měla říct, to jsou modely sezónní, takže jsou to modely, které už jsou na hranici klimatologie a dlouhodobých předpovědí, tak dokážou do určité míry modelovat, jak dlouho by mělo to El Niño trvat. Ale pravdou je, že je to jev, který není úplně regulérně pravidelný. My si u nás představujeme jaro, léto, podzim, zima a střídá se to každý rok, i když už ani to není vlastně v současné době úplně pravda. Ale tam se stává, že mezi těmi epizodami, kdy přijde El Niño, je někdy 4 roky, někdy 5, může to být až 7 let výjimečně. A vlastně můžeme říci, že ten jev taky netrvá stejně dlouho. Nastupuje sice často už někdy třeba na podzim, nebo se může stát jako letos už v létě, protože to je relativně rychlý nástup El Niño, co registrujeme teď. Ale největší jsou ty jeho projevy právě v tom zimním období obvykle. Právě proto taky v tom zimním období se nejvíc objevoval ten úbytek ryb pro ty rybáře tam u břehů Chile nebo Argentiny, nebo spíš možná, no, takhle. Teď jsem se trošičku zamotala sama do sebe, ale
1: pořád říkáte zajímavé věci a možná se vraťme k té otázce, když já myslím, že už jste na ní odpověděla, že se zkrátka nedá říci, jak dlouho El Niño bude ta současná epizoda trvat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta nejteplejší voda v té východní části Tichého oceánu by zřejmě měla být někdy v období kolem Vánoc nebo ještě po Novém roce a pak by se ta situace měla začít pomalu uklidňovat. Zdá se podle těch modelů, které máme k dispozici, že by to mohlo být někdy v únoru, v březnu, kdy začne to El Niño slábnout. Každopádně problém je v tom, že atmosféra reaguje s určitým zpožděním, takže my to horko ještě budeme mít a vypadá to, že ten příští rok vlastně bude ještě rozpálenější, protože ona se ta voda nikdy neochladí mávnutím proutku. Ještě dlouho bude trvat, než Tichý oceán se dostane do toho úplně normálního stavu a než tím pádem i atmosféra přestane být taková rozehřátá.
1: Takže se dají čekat další rekordní teploty. Hmm. Ty extrémní projevy počasí se samozřejmě dávají do souvislosti se změnami klimatu, s klimatickou krizí. V případě El Niño ale máme z historie zmínky o tom, že silné El Niño bylo i před současnou klimatickou změnou. Hodně se připomíná situace z před 150 let. Tam tedy ta vazba na současnou změnu klimatu není?
0: No, rozhodně si nemyslíme, že by zásadním způsobem mělo být ovlivněné to El Niño, které uvádíme jako podobné na konci 20. století, to bylo v 80. letech, tuším 83. A předtím asi 100 let ještě měli právě další, které bylo velice podobné, to jsou ta dvě...
1: To byla 70. leta 19. století.
0: Tak, určitě. Tak tam musím říct, že to jsou epizody, které se sobě z hlediska hodnot relativně dost podobaly, ale samozřejmě pokrok změny klimatu v těch 80. letech byl úplně jinde než o 100 let předtím a dokonce musím říct, že i mezi těmi 80. lety a současností, to je 40 let, které představují obrovský nárůst teploty, který jsme zaznamenali. Takže musím říct, že i proto se klimatologové dost bojí, protože samozřejmě v tom El Niño určitý efekt má i to oteplování.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu klimatoložka, meteoroložka České televize Taťána Míková. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Budu se těšit, příjemný den.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký poslech Českého rozhlasu přeje Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Je pondělí 27. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
4: Zkroucené špagety nebo cestující plameny. Pětice Čechů uspěla v mezinárodním kole soutěže.
5: To, co dává největší smysl, je, když mladý učí mladý, že jezdí právě ti studenti vysokých škol, jezdí na ty základní školy nebo střední školy a oni se baví s těmi žáky.
6: Zkoušíme si věci, které bych jinde prostě neviděl.
7: A nebo to předají dál rodičům. To znamená, ten můj přesah není jenom na úrovni 30 dětí.
8: Je to věda, zkoumání přírody a zkoumání přírodních jevů, biologie. Chemie, fyziky.
3: Baňky a skumavky, mikroskopy a elektrické obvody, 3D tiskárna a tablet. Jak tyto pomůcky lákají dnešní žáky v hodinách chemie, biologie, fyziky a matematiky? Chtějí si ještě na pokusy sáhnout nebo se na ně radši dívají na videích z internetu? A jak jim kouzlo objevování a vědeckého poznání mají vyučující zprostředkovat v 45 minutách? O tom, jak poutavě vyučovat přírodovědné a technické předměty s praktickým přesahem do života, budou následující minuty.
9: Tak a teď už je čas na...
10: Veselou vědu!
11: Zapneme si mozečky. Nádech. Výdech.
3: Celé léto pořádá spolek Veselá věda příměstské a pobytové tábory pro malé a hlavně zvídavé vědce. Děti si na nich můžou vyzkoušet zábavné biologické a chemické pokusy nebo se dozvědět víc o nositelích Nobelových cen. A koho zlákají přírodní vědy o prázdninách, může pokračovat na kroužcích Veselé vědy i během školního roku. Víc už si řekneme se zakladatelkou tohoto projektu, Martinou Fialovou. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Co nabízejí vaše letní příměstské a pobytové tábory? Co tam děti můžou zažít?
12: Naše příměstské a pobytové tábory jsou zaměřené na hlavně prázdninový zážitek, aby děti měly krásný prázdniny, krásné léto a snažíme se ho propojit s nějakou smysluplnou aktivitou a v našem případě je to věda, zkoumání přírody a zkoumání přírodních jevů, biologie, chemie, fyziky, ale taky rozhlížení se po přírodě a i takové vnímání celkově těch propojení toho, co náš svět okolo ovlivňuje.
3: U zrodu Veselé vědy stál váš zájem o biologii a také vaše tři zvídavé děti. Můžete se do té doby vrátit? Jak jste vlastně s Veselou vědou začínala a jak se postupně rozrostla na tolik škol, kde dnes působí?
12: Měla jsem tři děti, jedno úplně maličké a dvě na základní škole a já sama na základní škole a potom i na střední jsem milovala biologii, chemii, fyziku, ale ne úplně tolik tu teorie, ty výpočty, ale mě strašně bavily ty laboratorní práce, to jsem úplně milovala. To bylo dobrodružství, dostat se do školní laboratoře, jenomže těch hodin tam bylo hrozně málo. A když potom moje děti začaly chodit do školy, tak jsem zjistila, že se to osekává ještě daleko víc a že vlastně ty laboratoře často zůstávají úplně zavřené, úplně nevyužité. Takže jsem si říkala, no možná mezi těmi dnešními dětmi jsou taky takový děti, jako jsem byla já a taky by třeba do té laboratoře chtěli. Takže jsem pro svoje děti a pro jejich kamarády ze základky vymyslela tenhle ten koncept a potom za mnou přišel pan ředitel a říkal, je to je opravdu moc pěkný nápad, to běž ještě tady do vedlejší školy a ještě do vedlejší školy, tak jsem oslovila další ředitele a začalo se to šířit, ukázalo se, že je spousta dětí, jako jsem byla já a jako jsou moje děti, které tyhle ty věci baví, které v tom vidí to dobrodružství, stejně jako jsem viděla já. A taky, že děti chtějí v něčem vyniknout a spoustu dětí nemá sportovní talent a nebudou mistry světa v gymnastice a vlastně ani nechtějí trénovat pětkrát týdně. Spoustu dětí nemá trpělivost na hraní na housle, ale chtějí mít něco, kde se můžou realizovat a takové děti chodí do veselé vědy.
3: Vy působíte nejen přes prázdniny, ale kroužky probíhají u vás nebo ve vaší péči po celý rok. Jste vázáni striktně na školní prostředí?
12: Snažíme se působit hlavně ve školách. Je to i z toho důvodu, že víme, nebo moje mateřská zkušenost byla, že jsem strávila spoustu let v autě přejížděním z místa na místo a převážením dětí z místa na místo. A přišlo mi jako dobrý nápad pořádat to přímo ve školách, vyzvednout si děti v družině, potom je do družiny zase vrátit a rodiče nezatěžovat tím, aby museli s dětmi někam jezdit. Děti si to užijí, jsou ve známém prostředí, potkají se tam vlastně i se spolužáky, takže i ten kolektiv se tam potom tvoří snadněji.
3: Takže potřebujete školy, které mají nějakou přírodovědnou laboratoř, chemickou, biologickou, fyzikální?
12: Kroužky jsou určené pro děti z prvního stupně a tam nám stačí učebna, kde je podlaha, na kterou můžeme třeba občas omylem něco vylít a kohoutek s vodou a školní lavice. Ale když nám to škola umožní, je to ve školní laboratoři, má to samozřejmě mnohem krásnější atmosféru, ale nepodaří se to vždycky, některé školy ani nemají. Ale naše lektoři mají obrovskou sadu pomůcek, se kterou do té školy přicházejí, takže děti pracují se zkumavkami, kádinkami, pipetami, a mají spoustu chemického vybavení, takže my dokážeme v laboratoř proměnit vlastně jakoukoliv místnost.
3: A kdo jsou vaši lektoři a lektorky? Jak jsem si všimla, tak už se zapojili i vaše vlastní děti.
12: Je to pravda. A naši lektoři jsou veliká a různorodá skupina lidí. Částečně jsou to učitelé, což je vždycky příjemné, když můžeme v té škole rovnou navázat spolupráci i s pedagogem, ale často pracujeme se studenty pedagogických fakult, s univerzitou v Hradci Králové máme přímo navázanou spolupráci, kdy často jsou to třeba učitelé v důchodu, maminky na mateřské nebo rodiče dětí z kroužku, které to baví, protože myslím, že by se nám dokonce fungoval i kroužek pro rodiče s dětmi, protože často rodiče jsou stejně nadšený jako jejich děti. Takže někdy jsou to třeba i rodiče dětí z kroužku, kteří mají třeba nějaké lékařské nebo přírodovědné zaměření ve své práci a tohle ve volném čase dělají. No vlastně jako já.
3: A na kolika školách tedy působíte?
12: Nepamatuju si přesné číslo, ale vím, že tento rok jsme měli v kroužcích 13 000 dětí po celé České republice na příměstských táborech je letos asi 8 000 dětí, takže ten záběr je opravdu veliký. Vlastně to je náš cíl, nabídnout to úplně všem dětem. Snažíme se dostat hodně do regionů, do co nejmenších měst, i když tam samozřejmě je potom složité najít vhodného lektora, ale snažíme se být i v malých obcích, kde ta nabídka těch volnočasových aktivit je úzká a rozšířit to tak, aby děti měly možnost zažít i něco jiného.
3: I když se děti nerozhodnou pro vědeckou kariéru v oblasti přírodních věd, tak co byste si přála, aby si z těch vašich kroužků, táborů a akcí odnesli a udrželi i po mnoha letech?
12: Moje největší přání, aby veselá věda přinesla dětem prodloužení doby, kdy jsou přirozeně zvídavé, aby se nebáli experimentovat, aby věděli, že věda je dobrodružství a aby až nutně narazí během studia na takovou tu složitější část těch přírodních věd, různé rovnice, výpočty, které někdy se mohou zdát strašidelné nebo nudné, tak já bych si moc přála, aby ten jejich zážitek z veselé vědy byl zatímhle vším, je ale ta radost z toho objevování a z toho experimentování, je tam obrovská svoboda, obrovská kreativita a něco zkoumat je prostě radost. Tak to bych si přála, aby si odnesli.
3: Naším hostem byla Martina Fialová, zakladatelka Veselé vědy. Děkujeme.
12: Já taky moc děkuju.
3: Hostem reparátu je teď Adéla Maršalová-Rumlerová, profesorka chemie na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích. Dobrý den.
13: Dobrý den, Daniel.
3: Kdy dostáváte nejlepší nápady na chemické pokusy, které byste mohla se svými studenty dělat ve vašich hodinách?
13: Při cvičení.
3: Při cvičení
7: čeho? Při cvičení, když chodím do posilovny, anebo když jedu na kole, tak v hlavě mi běží nové a nové možnosti, jak udělat daný pokus. Nebo když už znám ten pokus, tak mi napadne, jak ho jako vytunit, anebo vylepšit.
3: A co je pro vás kritériem dobrého pokusu? Musí to tam explodovat barvy?
7: Ne, musí to být pokus, který má nějaký přesah do běžného života. To znamená, ba naopak, aby to nebylo jenom wow, ale aby ty děti si odnesly něco do běžného života. To znamená nějakou poučku pro sebe, kterou využijí při každodenním rozhodování, kdy chemii potřebujete.
3: Vy jste asi věděla vždycky, že se chcete věnovat chemii a učit jí, nebo ne?
7: Ne, já jsem byla i na základce trošku odrazená způsobem výuky chemie, protože to bylo striktně jenom o vzorečkách a vzorcích, ale už od malička jsem se zajímala o přírodní vědy. Akorát jsem neměla nikoho k sobě, kdo by mi to vysvětlil. Takže jsem byla takové to typické dítě, které se ptá stále, proč to tak je, a potřebovala jsem něco vysvětlit. Ale většina pedagogů mě bralo jako ADHD dítě. Teda v té době to nebyla diagnoza ještě. Ale takové to dítě, co pořád ruší, furt se na něco ptá. Takže ještě v páté třídě mi řekli, že jsem nestudijní typ a že nevystuduji ani učiliště. Takže
3: a nakonec jste vystudovala.
7: Vystudovala jsem vysokou školu, přesně tak. Ale strašně mě to bavilo a učit chemii nebo věnovat se chemii bylo vlastně moje potom poslání a rozhodnutí kolem 16. roku. No.
3: A tahle zkušenost vás ovlivnila v tom, jak k tomu dnes přistupujete, že ty vaše hodiny jsou opravdu plné pokusů, chcete to demonstrovat těm studentům, zapojit je do těch hodin, vysvětlujete jim právě tu chemii v každodenním životě vedle takových těch pokusů, které jste tady zmínila, nebo které říkáte, jak o nich přemýšlíte, ale tak třeba jsem si všimla, že se s nimi bavíte o skladbě výživy například.
7: Jo, to je strašně důležitý. Jo, já totiž nemám ráda, když se bavíte o něčem a nedokážete si to představit, a většina věcí v chemii je velmi abstraktních a nedokážete si to představit. Takže já jsem chtěla učit jinak, než ta moje paní učitelka na základní škole, i když byla úplně báječná, strašně ji mám ráda, vlastně i díky ní jsem na tu chemii pak šla, abych to líp pochopila. Tak jsem vlastně ke každému tématu vytvořila nějaký soubor pokusů, aby ty děti se učily zážitkově a prožitkově. Takže všechno osahat, taková smyslová chemie, tomu říkám.
3: A na to jste si přišla sama, nebo k tomu už dnes existují nějaké metodické příručky, učebnice?
7: Ale já učím intuitivně, já nejsem učitel, já jsem vlastně vystudovaný vědec, toxikolog. A což mi dává neuvěřitelný přesah právě do toho učitelství té chemie, že můžu říkat ty zážitky, co se mi staly třeba na pitvě a tak, to strašně děti baví, protože jsem studovala a učila ještě na lékařské fakultě. A vlastně postupem času já učím přes 20 let a začínala jsem na základní škole, nebo na vysoké škole jsem učila, pak na základní škole a pak jsem se dostala i k 3letým dětem do školky a tam to vzniklo. Tam to vzniklo, že vlastně ty děti to potřebují osahat a vysvětlit, takže i to, co je hodně složité, jsem tak zjednodušila, aby to pochopili i 3letáci, což mimochodem vypovídá o tom, jak rozumíte danému oboru, když dokážete vysvětlit složité téma i 3letému dítěti.
3: Co je podle vás to gro chemického vědění pro dnešní studenty, případně absolventy mateřské školky, co by si z ní tedy měli pamatovat i mnoho let po opuštění školy?
7: Já bych strašně ráda, kdyby si z toho odnesli něco, co využijí v běžném životě. Třeba ten den, co se to dozví, anebo ten týden, anebo to předají dál rodičům. To znamená, ten můj přesah není jenom na úrovni 30 dětí, ale rozhodně to je i tak, že poučí rodiče, že by měli tankovat třeba v rukavicích, nebo jak je důležitý při splachování dávat ten ochranný dekl dolů, nebo proč nemít kartáčky, zubní kartáčky tam, kde máte toaletu. A takový věc.
3: S tím ochranným deklem na té toaletě?
7: No, protože vy, když se vyčůráte a spláchnete s otevřenou toaletou, tak vlastně ten aerosol, který obsahuje i vaší moč a fekálie, tak má dostřih až 3 metry. Což zase těm dětem můžete ukázat, aby vám věřili, že vezmete nějakou fluorescenční látku, kterou nalijete do toho záchodu, protože mimochodem moč svítí pod UV, zvířecí i lidská moč. Nalijete do toho záchoda, spláchnete a vezmete baterku, zhasnete a všude se tou baterkou UV podíváte, kam ten aerosol doletěl, abyste se divila, kde všude vlastně lidská moč může na té toaletě být.
3: No a jakou zpětnou vazbu dostáváte od svých studentů? Chtějí si opravdu na ty pokusy sáhnout, nebo už jsou dnes tak přetížení a jednou nohou stále v online světě, že vlastně radši chtějí, abyste jim to demonstrovala vy, případně pouštěla videa z YouTube, nebojovala jste s tím nikdy?
7: Tak videa rozhodně nepouštím, protože to mi přijde takový Všechno, co je na tom YouTube, dokážu udělat já, dokážu to udělat i tak, že ty děti si to vyzkouší za mým odborným dohledem, takže tak, aby se jim nic nestalo. Ale spíš se snažím, aby si to všechno osahali. To znamená, že je to bezpečný, tak opravdu jedeme tak, že si to osahají, očuchají, vidí to, slyší to. Ideálním způsobem i ochutnají, když v chemii se nedá moc jako říct, že všechno ochutnáváme, ale i tak třeba s tím kapalným dusíkem můžete udělat skvělou zmrzlinu.
13: Tady bych chtěla udělat takovou odbočku, která se do toho rozhodu možná nevyjde, ale ochutnávání bílé lepící pasty. To je takové to lepidlo. Myslím, že to také lidé nad 30 plus mají jako svoji školní životní zkušenost. Nedoporučujete.
7: Spousta věcí se dává do vašeho těla, bychom o tom měli trošku víc přemýšlet. A to je právě to, co chci od těch dětí. Oni stráví strašně moc času na výběrem mobilního telefonu, nebo když si kupují nové boty. A oni stráví třeba hodinu, dvě, tři hodiny, než si koupí nové hodinky. A když potom dávají do svého těla, ať už jsou to energetické nápoje, jídlo, nebo cokoliv, nějaké difuzéry, aroma, lampičky, tak oni o tom vůbec nepřemýšlí. Je mi to strašně mrzí, takže já jim vždycky řeknu, jaká jsou třeba rizika tetování nebo toho, že si děláte umělé nehty. A je pak na nich. Jestli ty rizika, když já jim řeknu, tak nějak aplikuju do svého života. A mě pak vždycky potěší, když právě ty mý studenti nebo žáci nebo ty dětičky přijdou a řeknou, já tak jsem se vyměnil plastovou láhev za skleněnou láhev. Nebo hele, koukejte, jaký mám kouzelný boxík. Už je nerezový, už není plastový. Takže já neučím chemii, ale vlastně učím science, což je vlastně všechno, fyzika, biologie. A tím, jak jsem právě studovala na té lékařské fakultě a mám tam ten přesah i do toho zdraví toho člověka, jak mi to přijde jako dobrý. No.
13: Jakou podporu jste dostala od vedení gymnázia Josefa Jungmana v Litoměřicích? Je to hodně důležité, je to o dobrých vztazích mezi chemikáři a vedením, aby takovéhle pokusy se mohly provádět v takové četnosti?
7: Tak rozhodně je to o vedení, protože já jsem byla na jedné škole, kde jsem měla zakázané dělat pokusy a tady mám vlastně povolený všechno, což je fajn, protože já jsem ten odborník na tu chemii, takže vím, co si můžu dovolit. Máme paní ředitelku, která je akční, ve všem vlastně k nám skovívává, cokoliv potřebuju, to mi koupí, takže mám neuvěřitelnou podporu od nadace Orlen Unipetrol, která vlastně podporuje vzdělávání v rámci chemie, podporuje žáky, podporuje učitele i školy, to mi přijde super. A pak mám i pár kolegů, kteří se mnou spolupracují třeba v rámci tandemu, takže si sdílíme i ty své nápady a pak nám ještě vlastně chodí spousta pedagogů se inspirovat, takže jako je to taková komunita.
13: A co jim říkáte, když se vás třeba ptají, jak začít, jak rozpohybovat, rozhýbat ty hodiny chemie na své škole, tak co je ten krok jedna?
7: Ale já moc neříkám, Danielu, já spíš ukazuju. To znamená, my jsme vždycky nějaký téma a řeknu, jak to já těm dětem předávám. Já si říkám, že neučím a nevychovávám ty děti. Já jim ukazuju a předávám jenom to, co umím a formuju je nějak, protože vychovat 30 dětí úplně jako neumím. Stačí mi ty dvě doma, co mám. Je to docela náročný. Ale je důležitým právě to ukázat, aby to prožili jako ty děti a aby se nebáli už i ty dospělí zeptat se, hele, a proč to tak je, nebo proč jste to tak udělala, nebo hele, mě by zajímalo tohle a tohle. Ty dospělí už se bojí zeptat a bojí se chybovat. U těch dětí ve školce je to právě báječný. Oni se vás zeptají na takové věci, které ani vás nenapadnou. Takže vlastně oni mi i ten můj pokus dokážou vytunit tak, že bych si řekla, tyjo, tak takhle bych to nikdy neudělala, tuhle cestu.
13: Udělají vám takzvané peer review.
7: No, že jsou ty předškoláci úplně báječní. Protože každá drogérie a nebo potraviny obsahují to, co se dá využít. Ať už je to jedlá soda nebo ocet, to jsou ty dětský pokusy, když YouTube a Five Minecraft a všechno tady ty TikToky jsou teď plný pokusů. Ale je důležité dětem ten pokus znovu ukázat a říct jim to do hloubky, jak to funguje, aby to nebylo zase jenom vizuálně, uděláme sopku, bublato nebo raketu vyletí, ale aby jim to právě vysvětlili, což na YouTube to úplně moc vysvětlené není. A aby jim řekli hlavně ta rizika, co se může stát, když to třeba doma uděláte a uděláte to špatně, takže můžete třeba při lihové raketě, kterou děláte, zapálit závěs, který je blízko u vás a tak. To mi takhle jeden žák po roce, co jsem měla chemii, donesl takový bílej prášek a ten se mu zabavila a v době, kdy jsem měla hodinu, tak mi buchnul kabinet. To bylo taky zajímavý.
13: A co to bylo za prášek?
7: Byl vyrobený z peroxidu vodíku a PEPA, což je tuhý podpalovač a je strašně nestabilní. A pak stačí jenom zvýšená teplota nebo se ho dotknout. Je to vlastně taková rozbuška. Takže hodně, hodně nebezpečný. Pak ještě kilo toho prášku našli u něho doma hasiči. Úžasný. Takže...
13: A jak jste reagovala tehdy?
7: Byla jsem vyděšená, protože to byla taková rána, že naštěstí, že byly zavřené dveře, rozbily se tam skleněné válce, kádinky a ty střepy se zabouchly do dveří a ty dveře, kdyby byly vlastně otevřený, tak to schytí žáci v první lavici. Takže pro mě to bylo strašný. ten prášek, který já neviděla, co to je za prášek, byl úplně všude. A jak to zlikvidovat?
13: A to byl tehdy jako jeho záměr nějak vás poškodit, nebo ne, se předvést, co dokázal?
7: On právě se chtěl předvést. To znamená, on byl nadšenec ještě dřív, než mě poznal, takže byl nadšenec do chemie, vyráběl spoustu věcí doma a já jsem byla půl roku na té škole a on právě mi to donesl a chtěl mi to ukázat, ale já v té době už neměla čas a měla jsem hodinu a on tak co s tím říkám, hele, tak mi to dej, ať to nedáváš pod lavici. A pak když si jako vezmete zpětně, co se všechno mohlo stát, kdyby to měl pod tou lavicí, tak já jsem mrtvej. Takže i to je chemie.
13: Naším hostem byla Adéla Maršalová-Rumlerová, profesorka chemie na gymnáziu Josefa Jungmana v Litoměřicích, finalista letošní Global Teacher Prize. Moc děkuji, že jste přišla do studia reparátu.
7: Děkuji za pozvání, Daniel. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Nejen probudit zvídavost, ale také více podpořit žáky a studenty v rozhodnutí věnovat se studiu technických předmětů. To je cílem iniciativy Tech Republic. Ve studiu už je její zakladatel Tadeáš Salaba. Vítejte.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
13: Co to je Tech Republic?
5: Tech Republic je iniciativa, která reaguje na krizi technického vzdělávání v České republice, kterou máme. Myslíme, že dobrý už to řešit teď a ne pak později.
13: Takže co je cílem?
5: Cílem je navrátit mladé generaci rozměr toho, že technika je super, je cool, je sexy a že by bylo možná super se jí třeba i rozhodnout studovat a nadále se jí věnovat.
13: Jak to celé začalo? Dívala jsem se, že u zrodu stálo několik spolužáků z fakulty elektrotechnické v Praze, tak můžete popsat ty začátky, vy jste byl u nich?
5: Je to tak, to vzniklo jako školní projekt mé partnerky, teďka už teda manželky, která v tu dobu reagovala na to, že když se rozhodla studovat energetiku na fakultě elektrotechnické tady v Praze na ČVUT, tak vlastně najednou si začala říkat, jak je možný, že ty věci, které my se učíme a jsou naprosto jakoby jasný pro ty odborníky, tak jak je možný, že to nezná široká veřejnost, potažmo žáci, děti. A ona se rozhodla s naším spolužákem vytvořit takovou jednoduchou prezentaci a objet pár škol a vlastně ty žáky, ty studenty 8. 9. tříd tu chvíli seznámit s tou energetikou, s tou problematikou té energetiky, protože v té době se hodně řešilo a hodně se spolehalo na to, že v podstatě ta budoucnost té energetiky je v obnovitelných zdrojích, ale my jsme věděli, že to tak není možný, protože tady existuje něco jako energetický mix a to říká, že ta soustava měla být vyvážená právě napříč všemi různými zdroji. A tady to jsme těm studentům chtěli zábavnou a popularizační formou představit. Takže to vytvořilo nějaké, myslím si, dobré základy, na kterých jsme pak začali stavět další aktivity, jako třeba energetická olympiáda a pak už v následujících několika letech i technologická gramotnost a technologická olympiáda a potom i teďka projekt stavební gramotnost.
13: Jak tedy potom ty hodiny vypadají? Kdo jsou vlastně vaši lektoři a jak pružně se umějí přizpůsobovat věku těch dětí, kterým právě přednášejí nebo s kterými tráví ten čas v rámci těch workshopů?
5: Nám se osvědčilo, že to, co dává největší smysl, je, když mladý učí mladý. Proto my naše všechny programy máme postavené na tom, že jezdí právě ti studenti vysokých škol, těch technických směrů, jezdí na ty základní školy nebo střední školy a oni se baví s těmi žáky. To znamená, že v podstatě ti žáci jsou jen o pár let mladší, než jsou sami lektoři. My to máme postavené tak, protože naši lektoři nejsou žádní profesionálové lektoři, ani to nejsou pedagogičtí pracovníci budoucí, jsou to opravdu technici, takže my máme připravenou prezentaci, která má spousty slajdů, například v té stavební gramotnosti to má přes 200 slajdů. Když to někomu říkám, tak všichni jako padají do mdlob, ale zároveň podotýkám, že v té prezentaci nejsou žádná slova ani žádné texty, že to jsou opravdu obrázky, karikatury nakreslené. A ten lektor je provází příběhem. No a v podstatě v tu chvíli pro ty žáky to je jako když koukají na Netflix, akorát tam mají toho lektora, který jim pokládá různé otázky a vedou spolu diskuze a dialogy. No a najednou i ti, co sedí vzadu ve třídě a jsou takový většinou znudění, tak i v tu chvíli oni dávají pozor, protože je to něco úplně nového, na co nejsou zvyklí v těch školách a tam jsme schopni vlastně jakoby získat tu jejich pozornost.
13: Jakou zpětnou vazbu tady máte od školy? Oni si vás mohou objednat, respektive tu buď technologickou, energetickou gramotnost nebo tu stavební. Ukazuje se, že si vás právě často objednávají učitelé matematiky, fyziky, chemikáři, nebo tam není taková souvislost?
5: Možná na začátek se sluší říct, že naše programy jsou zdarma. Jakákoliv střední nebo základní škola z celé České republiky se nás může zcela zdarma objednat. Máme na našich webových stránkách rezervační portál, kde si učitel vybere z dostupných termínů a náš systém mu přiřadí daného lektora a ten tam přijede. S čím máme problém, je ale se do těch škol dostat, protože v dnešní době ti učitelé nemají vůbec jednoduchou roli, že to mají opravdu velmi náročné i z pohledu té byrokracie a toho, co se všechno na ně chrlí ze všech směrů. Takže nabídnout to těm pedagogům tak, aby se otevřely té možnosti se nás objednat, není úplně jednoduché. Proto my máme holky, které opravdu sepisují a chodí na stránky daných škol a obvolávají a píšou matikářům, fyzikářům napřímo s nabídkou toho, ať se nás objednají, ať se nás rezervují, ale schválně si zkuste tipnout, kolik z 10 oslovených škol se nás opravdu rezervuje.
13: Podle mě tak 2.
5: To jste trefila naprosto přesně, jsou to 2. Takže my tady to chápeme, to jsou karty, které jsou v podstatě rozdané, my s tím musíme umět pracovat, no a těm 2 školám pak to v podstatě nabízíme i třeba opakovaně, protože ty učitelé jsou s tím natolik spokojení, že si objednají třeba i další programy, nebo i pak v dalších letech se jim snažíme zase znovu nabídnout, protože tam jsou noví žáci.
13: A teď, když jste spustili tu iniciativu Tech Republic, tak jaké s ní máte plány? Jak byste to chtěli posunout dál?
5: Tech Republic je iniciativa, která má zastřešovat jak naše aktivity, tak i ty ostatní aktivity, které se na trhu objevují. Protože pro učitele je velký problém si vybrat z těch dostupných různých nabídek. A my jsme si říkali, že by bylo fajn vytvořit jednotnou střechu, kde se všechno sleje. A bylo by super, aby i pod tu jednotnou střechu se v podstatě na tu loď s námi nalodil i stát, aby i stát v podstatě říkal, že je to problém, který se s náma snaží společně řešit, že to není jenom otázka biznesu. Protože ten biznis, byť nás podporuje, i oni by velmi rádi viděli, že je to problém, který tady řešíme společně s tím státem.
13: Tak ať se vám daří. Naším hostem byl Tadeáš Salaba, zakladatel iniciativy Tech Republic.
5: Děkuji za pozvání.
3: Jak se ukazuje, k zatraktivňování přírodovědných a technických předmětů hodně přispívají rodiče žáků a studentů. A to skrze svůj vlastní zájem a své vzpomínky na zvídavost, kterou v nich tyto předměty probouzely. Jak toho školy můžou využít ještě dál? Jako vždy budeme rádi za vaše postřehy k tomuto tématu a nejen k němu. Posílejte nám je na adresu reparat@rozhlas.cz. A v příští epizodě budeme mluvit o tom, jak lépe bránit sexuálnímu obtěžování ve školství a na letních akcích pro děti a mládež. Tak si nás zase nalaďte. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, zvukový design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou se těší Daniela Vrbová.
14: Portréty.
15: Když v roce 1875 vyšel první z řady románů Karla Máje, ve kterém se objevila postava apačského náčelníka Vinetua, byl už náčelník Košis rok po smrti. Vinetu ale není literárním přepisem života náčelníka Košise. Karel Máj pospojoval v jedné postavě příběhy a osudy hned 3 legendárních náčelníků – Jeronima, Vittoria a právě Košise. Jak říká historik Jan Adamec, přestože romány udělali z Karla Máje slavného spisovatele a z Vinetua neméně slavného hrdinu, ikonou se Vinetu stal až později, když byly jeho příběhy sfilmovány.
16: Májovky patří do uvozovkách Zlatého fondu populární literatury, minimálně v tom středoevropském prostoru, nesmírně populární v tom německým mluvícím prostoru také u nás. Jak je to v jiných zemích, třeba bývalého východního bloku, to si úplně nejsem jistý, ale vzhledem k tomu, že májovky byly i hodně popularizovány ve filmu, tak předpokládám, že určitý zájem je. Ono to také souvisí s tím, že třeba ve východním bloku v některých zemích, jako bylo třeba NDR, májovky a v vozovkách to hraní si na indiány představovalo takovou specifickou únikovou kulturu před tím totalitním režimem a plnilo jiné funkce, než jen takový, dnes se tomu říká cosplaying, ale v podstatě umožňovalo únik do jiné reality a do toho obrazu indiánů si lidé projektovali i vlastnosti nebo realitu trošku jinou, v jaké by chtěli možná žít, nebo jaká jim umožňovala odstřihnout se nebo uniknout tomu totalitnímu režimu. U nás podobnými unikovými kulturami bylo buď zahrádkaření, nebo chalupaření, nebo tramping.
15: Kdy přesně se narodil pozdější náčelník Košic, předobraz literárního Vinetua, není jasné, patrně někdy mezi lety 1810 až 1815. Vyrůstal v apačském kmeni Chiricahua na pomezí dnešního Mexika a Spojených států. V polovině 19. století už byl náčelníkem kmene Chokonen a za ženu měl dceru slavného náčelníka apačského kmene Mimbreňů, který se jmenoval Mangas Coloradas. Tchán, co by zkušený válečník, pomáhal Košisovi zdokonalovat jeho vůdcovské a bojové schopnosti. A bylo toho zapotřebí. Bílí osadníci zabírali stále víc indiánských území a připravovali původní obyvatele o jejich přirozené zdroje potravy. Indiáni si proto obživu obstarávali přepadáváním běložských osad, poštovních dostavníků a krádežemi dobytka. Jeden z takových nájezdů, kterého se ale Košisovi lidé neúčastnili, skončil únosem 12-letého bílého chlapce. Trestná výprava bílých osadníků proti indiánům se zvrhla v brutální 11-letý ozbrojený konflikt. Ten proměnil velkou část mexických a amerických osad v jižní Arizoně ve vyrabovanou a vypálenou pustinu s několika tisícovkami mrtvých civilistů.
16: Košis velmi jako dobře využíval terén. Ta taktika vlastně připomínala spíš partizány. To znamená, oni jako provedli nějaký rychlý výpad, napadli nějakou kolonu nebo prostě nějakou jednotku a pak se rychle stáhli do toho Košisova sídla, do toho pohoří, do těch Dračích hor a tam málo kdo měl šanci ho nějakým způsobem dostat. Respektive Američané by museli shromáždit obrovskou přesilu, aby vůbec byli za normálních okolností schopni tenhle ten způsob války vyhrát.
15: Jenže 11 let trvající válka vyčerpala i Indiány. Košis nakonec v roce 1872 přistoupil na jednání o míru.
16: Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace, ale prozatím mohli zůstat tam, kde byli a zavázali se, že tedy už nebudou útočit na ty poštovní a jiné služby, že to byla důležitá součást těch bojů. A uzavřeli mír, Košis se zavázal, že jeho bojovníci ukončí veškeré útoky na Američany a majetek na území Spojených států a budou chránit tedy tu bezpečnost těch cest v okolí rezervace. To je zajímavé, že se to nevztahovalo na ty Mexičany, takže Košis dál, bo jeho muži útočili na majetek mexické vlády a zároveň součástí té dohody také bylo, že třeba americká vláda se zavázala, že bude poskytovat Apačům pravidelné příděly potravin a ošacení, tak aby vlastně nemuseli praktikovat ten svůj tradiční způsob obživy, to znamená to loupení nebo ty nájezdy na farmy a tak dále.
15: Z uzavřeného míru se ale náčelník Košis dlouho neradoval. Zemřel o 2 roky později, pravděpodobně ve věku 68 nebo 69 let. Řadu dalších podrobností z jeho života řekne ve speciálu Portrétů s názvem Indiánští náčelníci historik Jan Adamec.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Je to hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Hokejisté Českých Budějovic, Karlových Varů a Mladé Boleslavy začali přípravu na ledě a bude slunečno, teploty až 34 stupně.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě země mají stoupat ke 40 stupňům. Plameny dál ohrožují město Bordeaux. Zničili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 lidí. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se zřejmě pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
17: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
3: Schválit zvýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučil Senátní výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor.
18: Krkonošský národní park varuje před rizikem požáru, které se s nadcházejícím horkem v Česku ještě zhorší. Lidé v Krkonoších by neměli rozdělávat ohně, kouřit ani tábořit v lese nebo jinde v přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí parku Radek Drahný.
19: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
18: Požáry přitom hrozí nejenom v lesích, ale i na loukách. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat až 2 týdny. Pro organismus jsou škodlivé i vysoké noční teploty, při kterých si tělo dostatečně neodpočine. Kvůli plánům na výstavbu nového plavebního stupně na Labi se dnes v Děčíně sejdou ministři z Česka a Saska. Za Česko bude na jednání ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárik a zemědělství Martin Šebestián za SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
20: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
18: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Další kluby hokejové Tipsport Extraligy začaly přípravu na ledě před novou sezónou. Mezi posledními jsou to České Budějovice, Karlovy Vary a taky Mladá Boleslav. Právě ta už do přípravy zapojila všechny posily a připravuje se s novým realizačním týmem. K němu přišli jako asistenti bývalé extraligové hvězdy Jakub Klepiš a František Ptáček. Mluví o nich mladoboleslavský útočník Dominik Lakatoš.
21: Tak je to perfektní pro nás všechny, že takovýhle persony prostě a takovýhle hokejisty, jaký byli, takže nám mají co dát a ten hokej jako samozřejmě strašně dobře vidějí a myslím si, že je to jedině dobře pro nás všechny, jak jako pro nás hráče, tak pro klub, že takovýhle lidi a takovýhle jména tady můžeme mít.
18: První přípravný zápas odehrají hokejisté Mladé Boleslavy příští týden ve čtvrtek na ledě Liberce. Nový ročník pak začne 15. září.
22: Překážky na D3 u Tábora i na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte omezení u Tábora. Na 75. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Uzavřený je levý pruh v zatáčce, pravým pruhem zatím projedete plynule. Na D8 z Ústí nad Labem do

0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude jasno nebo polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě 27, na horách většinou kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů a foukat má slabý, někde až mírný jihovýchodní vítr. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
2: Klíčovým politickým hráčem 90. let na Slovensku se stal Vladimír Mečiar. Naše výprava do 90. let tuto pozoruhodnou osobnost nemůže minout. Řeč o něm bude už za chvíli v repríze pořadu Portréty, ale ještě předtím dostane slovo Ivana Denčevová a repríza jejího pořadu Jak to bylo doopravdy. V roce 2017 se zeptala historika Jana Rychlíka, kdo skutečně doplatil na rozdělení Československa. Píše se tedy říjen roku 1991 a tehdejší Lidové noviny se v Bratislavě ptají někdejšího premiéra slovenské vlády Jána Čarnogurského.

0: V říjnu roku 1991 vedly Lidové noviny v Bratislavě rozhovor s tehdejším slovenským premiérem Jánem Černoburským o budoucnosti společného státu Čechů a Slováků. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Kdo doplatil na rozdělení Československa? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl model konfederace vůbec životaschopným? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika profesora Jana Rychlíka.
1: Životaschopný nebyl a slovenská strana to věděla. Já sám s panem doktorem Černogurským, kterého osobně znám, kterého osobně si vážím, jsem na toto téma vedl několikrát diskuzi. Konfederace není v první řadě žádný společný stát, to je spojení samostatných států, dvou nebo více států. A už z tohoto hlediska, aby mohla konfederace vzniknout, tak nejprve Československo by muselo zaniknout. Za druhé, konfederace není výhodná, když jsou dva členové a když ten jeden je silnější a druhý slabší, protože to fakticky znamená právo veta toho slabšího vůči tomu silnějšímu a to si ten silnější dlouhodobě nenechá líbit. A za třetí, Česká republika na rozdíl od toho, co řekl pan doktor Černogurský, nijak nepotřebovala hájit své hranice. To je mýtus. Spolková republika Německa nikdy československé a potom české hranice nespochybňovala, protože se vždy považovala už od svého vzniku za právního nástupce Německé říše z 1. ledna 1938. Zatímco Slovensko samozřejmě se obávalo, že v případě zániku Československa by mohla být zpochybněna hranice proti Maďarsku, která je jištěná pouze Trianonskou smlouvou a tou je vázáno Československo, nikoli v Slovensko.

0: Jaké bylo vůbec Slovensko v době, jaká byla jeho pozice, kdy vznikal společný stát Československo? Slova publicisty Ferdinanda Peroutky z jeho díla Budování státu.
1: Ačkoliv dříve jich mívali více, před válkou měli Slováci v uherském parlamentu už jen dva poslance. Z 30 tisíc lidí ve státních službách na Slovensku se jen 2000 znali ke slovenskému původu. Neexistoval ani jediný soudce Slovák. Slovenský národ se takřka připravoval na vyhynutí. Čísla, která Seaton Watson a Šrobár uvádějí o počtu uvědomělých Slováků před válkou, jsou úžasná a nepřesahují 1000. Šrobár píše, bolo nás tak málo, že jsme sa takmer všetky znali osobně. Věděli jsme aj adresy, aj osobitné rodinné pomery. Vrstvy, které jsou schopny vést a organizovat národ, byly mezi Slováky nesmírně oslabeny. Bohatí lidé se přidali na skvělejší maďarskou stranu, přitahováni zejména jejím vyspělým uměním tvořit okázalou a příjemnou společnost.
0: Bylo to opravdu tak, jak psal Ferdinand Peroutka, že slovenský národ se připravoval na jisté vyhnutí, anebo to byl pouze pohled té české strany?
2: To, co napsal Peroutka, to, co píše Šrobár, je přehnané. Nepochybně ten maďarizační tlak byl velmi silný, ovšem nemůžeme si to představovat tak, že pokud by nevzniklo Československo 28. října a pokud by se k němu Slováci nepřipojili 30. října, takže by 1. listopadu 1918 zanikli. To rozhodně ne. Ale je nepochybné, že bez existence Československa by ten slovenský vývoj byl mnohem komplikovanější. My nemůžeme říci s určitostí, jak by skončil, ale je možná taková představa, že dejme tomu by se dostali za 100 let třeba na úroveň, na jaké jsou dnes lužičtí Srbové v Německu.
0: Proč téměř od počátku, ale zároveň v rámci Československa se projevovaly snahy o autonomii Slovenska?
2: Autonomie Slovenska je dána tím, že Slováci vstupovali do Československa už jako téměř dotvořený národ. Byť teprve v Československu se skutečně v moderní národ dotvořili. No a každý národ, to je přirozená věc, žádá nějakou formu vlastní státnosti, nejprve ve formě autonomie, pak ve formě federace a nakonec ve formě samostatnosti. To je obecný rys a není důvod, proč právě v případě Slováků by tomu mělo být jinak.
0: Pokud se podíváme na období protektorátu Čech a Moravy, existuje samostatný slovenský štát, pak, jak víme, je Československo obnoveno, ale je zde jiná politická atmosféra po volbách v roce 1946. Dá se říci, že pořád jsou tam ty rozdíly zcela zřejmé a patrné?
2: Ty rozdíly se nepochybně válkou prohloubily, protože Slováci si uvědomili, že mohou žít i ve vlastním státě. Jakkoliv ten stát byl nedokonalý, jakkoliv většina obyvatel Slovenska měla výhrady vůči jeho režimu, který byl autoritativní, možná říct si dokonce totalitní, naprosto závislý na nacionálně socialistickém Německu, tak přece jenom byl to jediný a první stát v dějinách, který Slováci měli a představoval určitou hodnotu per se. U Čechů nic takového nebylo. Protektorát, to je negace české státnosti, kterou uznávali i Habsburkové a která tady trvala tisíc let. A kromě toho, ta válečná zkušenost česká a slovenská byla jiná. Na Slovensku ten režim byl podstatně měkčí. Například až do roku 1944 do povstání tam nebyl vykonán ani jeden politicky motivovaný rozsudek smrti. A život tam byl snažší, třeba nebyl tam přídělový systém. To znamená, Slováci se dívali na tu válečnou zkušenost z jiné perspektivy, měli jiný zážitek, než měli Češi. A pochopitelně alespoň něco z toho válečného slovenského státu si chtěli přenést do poválečných poměrů. Pokud jde o ty volby v roce 1946, tak je to dáno tím, že v podstatě na Slovensku byly jenom dvě politické strany. Komunistická strana Slovenska a Demokratická strana, sice těsně před volbami byly povoleny ještě dvě, Strana práce a Strana slobody, ale ty už do voleb nějak zásadně nezasáhly. No a ta Demokratická strana byla jakousi stranou sběrnou, protože se pro ní vyslovili jak někdejší stoupenci samostatnosti Slovenska, tak někdejší stoupenci československé státnosti, odmítající ten ludácký slovenský stát, ale spojovalo je komunistické nebezpečí, které na Slovensku bylo vnímáno trochu jinak než v českých zemích, protože Slovenskem skutečně prošla fronta a vedly se tam poměrně tuhé boje. A kromě toho samozřejmě každá armáda, která přichází na cizí území, no tak se chová způsobem, který není příliš civilním obyvatelstvu ku prospěchu, když to v Praze a v českých zemích nic podobného nebylo.
1: Slovenská společnost, na rozdíl od české, nevnímala 40 let socialismu přes nesvobodu a nejrůznější úkroky stranou jako civilizační úpadek. Slovensko bylo v té době přestavováno z dřevěnic na moderní zděná sídla. Díky nejrůznějším redistribučním opatřením, díky industrializaci a urbanizaci nebyla komunistická desetiletí na Slovensku vnímána tak kriticky jako v Čechách. Odhlédneme-li od problémů, které byly vyvolány násilným charakterem socialistické modernizace, byla tvář Slovenska v tomto období zcela změněna. Potomci slovenských zemědělců, drobných řemeslníků, hrnčířů a pastevců stát v leckterém ohledu zcela změnili svůj životní styl. Postavili si cihlové domky, koně vyměnili za osobní auta, neměli hlad. A neodcházeli za prací do ciziny, to konec konců ani nemohli. To, že civilizační propast se mezi Slovenskem a ostatními evropskými státy, zejména v posledních 20 letech, postupně opět prohlubovala, lidé rozhodně tak silně nevnímali.
0: Píše publicista Petr Maximilián Husák v knize Česká cesta ke svobodě. Vznik federativního státu. Souvisí to s nadějemi pražského jara roku 68, naděje, které byly jinak vnímány v českých zemích a jinak na Slovensku, a pak tak samozřejmě i ta beznaděj po okupaci.
2: No, pokud se týká federace, tak samozřejmě Slováci se domnívali, že federace vyřeší slovenskou otázku, že svět bude o Slovácích vědět. A že federace je právě tím řešením, které na jedné straně dá Slovákům vlastní státnost, ale současně je nezbaví výhod z existence většího československého prostoru. Ovšem, tehdy lidé neměli tu zkušenost, kterou máme my, když jsme zažili rozpad Jugoslávie, rozpad Sovětského svazu a vůbec rozpad mnohonárodnostních států koncem 20. století. Ukazuje se, že žádná federace není definitivním řešením národnostní otázky, protože dříve či později ten rámec federace se ukazuje pro ten slabší národ jako příliš těsný. V období normalizace při upevnění monopolu komunistické strany federace nutně musela zůstat jen na papíře, protože každá komunistická diktatura vyžaduje centralizaci moci. Komunistický režim se vždy opírá o takzvaný demokratický centralismus, což je vlastně protimluv. Ale víme, co to je. Je to bezpodmínečné podřízení nižších složek státní správy složkám vyšším. A to odporuje myšlence federace, která naopak vyžaduje decentralizaci státní moci. Tímto způsobem na Slovensku federace se za normalizace zdiskreditovala a byla vnímána jako pouze další trik Čechů na ovládání Slovenska.
0: Listopad roku 1989 otevřel cestu nejen ke svobodě a obnovení demokratického státu, ale také hned v zápětí se začaly objevovat rozpory mezi politickými reprezentacemi jak České, tak Slovenské republiky. Bylo to hned, kdy vzniká Občanské fórum a Veřejnost proti násiliu?
2: Poprvé tato záležitost byla objasněna v roce 1999, kdy byla uspořádána velká konference k 10. výročí listopadové revoluce. Víme, že vlastně vznik Veřejnosti proti násilí byl náhodný. Prostě v prostorách Umělecké besedy v Bratislavě se sešlo několik intelektuálů, kteří podepsali prohlášení proti policejní brutalitě v Praze. Existence těchto dvou hnutí je logickým důsledkem toho, že zde existovaly dva národy, dvě společnosti a taky na rozdíl od jiných zemí mnohonárodnostních. Ovšem Občanské fórum a Veřejnost proti násilí spolu dokázali komunikovat a spolupracovat.

0: Presun peňazí z Čiech na Slovensko vytvára na Slovensku umelé ekonomické podmienky. Umožňuje komunistickej nomenklatúre realizáciu projektov, ktoré by sa inak nedali realizovať a ktoré v konečnom dôsledku len prehlbujú nerovnováhu v národnom hospodárstve, pretože nevyrastajú z prirodzených slovenských podmienok.
1: Postupne přicházel čas zúčtování, nekonečné diskuse, kdo na koho vlastně doplácí.
2: Ty diskuse jsou hloupé a nikam nevedou, protože samozřejmě pokud máme jeden stát, no tak je jasné, že tam, kde se vybere na daních více, se odebere a pošle se tam, kde se vybere na daních méně. Na jiných zásadách žádný jednotný stát fungovat nemůže. Ten, kdo první řekl každý za své, tak začal stát dělit, protože to prostě v praxi není možné. A kromě toho ty toky se nedají dost dobře vysledovat, spíše to vždy bylo používáno jako politická karta.
1: Píše se 8. červen roku 1992 a politici se scházejí v brněnské vile Tugendhat.
3: Vašku, máte přestávku?
4: Ano, ale jen krátkou. Máš něco nového?
3: Místopředsedové HZDS Huska a Kováč nám do detailu vyložili jejich vizi ekonomicko-obraného společenství v rámci federace.
4: Kdo tam s tebou byl?
3: Ještě Čermák a Kovář.
4: A to vám vyložili takhle dopředu? Nenechali to na jednání? To je divné. A nemůže to být nějaká finta?
3: Neřekl bych. Oni jsou tou vizí totiž tak okouzleni, že netaktizují.
4: Tak povídej.
3: Je to trochu jako pohádka. Dva různé hospodářské prostory v Československu se dvěma emisními bankami a společnou měnou.
4: No, to už víme. Odlišné daňové soustavy, společná armáda, odlišná finanční a hospodářská politika. To přece nemůže fungovat.
3: Počkej si na hlavní. Slovensko by mělo plnou státní suverenitu a volnost v domácím politickém rozhodování. Za důsledky rozhodování by však neručilo Slovensko, ale ten státoprávní slepenec, dotovaný převážně z českých peněz.
4: Neuvěřitelné.
3: Takhle lidsky a upřímně nám to vyložili. Já tomu říkám slovenská samostatnost s českou pojišťovnou.
4: Tak tohle ne. To je nejen nesmysl, ale ještě podvod. Mečiarovi to okamžitě řeknu.
1: Rekonstrukce rozhovoru, který proběhl mezi Václavem Klausem a Miroslavem Mackem. Byla to jenom snaha dostat celé jednání do slepé uličky?
2: Já si tady dovolím osobní poznámku. Mně totiž ten návrh hospodářsko-obranné unie, pan Kováč, dnes už tedy nežijící, kterého jsem také dobře znal, přinesl předem, ještě dříve, než se to dostalo na jednání, dokonce ještě před volbami. A já už tehdy jsem mu řekl, že pro žádnou českou vládu toto nebude přijatelné, on mě nevěřil. Samozřejmě, že by to bylo nefunkční a české straně kromě problémů by to nepřineslo vůbec nic.
1: Probíhala jednotlivá kola jednání, nakonec už bylo zcela zřejmé, že Československo se rozpadne a nastoupilo vyjednávání o dělení majetku.
5: Pane předsedo.
4: Ano, pane Luxi.
5: Je to takové delikátní a nechtěně jsem vyslechl jeden rozhovor, ale jeho obsah je tak důležitý, že vám ho prostě musím říct.
4: To zní jako z detektivky.
5: No, ona to asi detektivka teprve bude. Zdá se, že naši slovenští kolegové se kloní k velice své rázným metodám. Slyšel jsem, jak Mečiar říkal úplně vyděšenému Černákovi, kurva chlape si šéf národní strany, řekni jim, že máme ropovod a plynovod.
4: A Černák reagoval?
5: Ten byl v šoku a řekl, šéfe, tohle nemůžeme ani naznačit, to by znamenalo náš konec všude ve světě.
4: Děkuji vám, Josefe.
1: Rekonstrukce rozhovoru mezi lidoveckým předsedou Josefem Luxem a předsedou občanských demokratů Václavem Klausem. Na jednání posléze přišel předseda HZDS Vladimír Mečiar.
6: Nerád to hovorím, ale musí to tu zaznět. Myslím si, že česká strana si ještě dost jasně neuvedomila, že cez Slovensko jde ropovod a plynovod. A Slovensko může ventily zatvoriť, kedykoľvek sa mu zachce.
4: Dobrá, pánové, když se zde chcete bavit na úrovni mezinárodního banditismu, tak my u toho být nemusíme. Pokud se ale k něčemu podobnému odhodláte, ve světě jste skončili a s námi také.
2: Já bych k tomu chtěl říci, že s ohledem na situaci, jaká byla, to rozdělení majetku a převzetí aktiv i pasiv bylo asi provedeno v zadané situaci optimálním způsobem. Sice tady samozřejmě zbyla část nezaplaceného dluhu ze slovenské strany po rozdělení Státní banky Československé, ovšem to šlo o několik miliard. Samozřejmě, když se řekne několik miliard, tak posluchači se budou domnívat, že jde o hodně peněz, ale uvědomme si, že se bavíme na úrovni tedy stovek a tisíců, kde nějaká miliarda sem nebo tam nehraje velkou úlohu. Proto také potom koncem 90. let za vlády sociálních demokratů, když se premiérem stal Miloš Zeman, tak bylo rozhodnuto tento dluh odepsat a zvolit takzvanou nulovou variantu. V podstatě 92% veškerého majetku bylo rozděleno ještě za federace a pokud to porovnáme s dělením majetku v obdobných případech, kdy se rozdělovaly mnohonárodnostní státy, tak musíme říci, že proběhlo pokojně a úspěšně.
1: Soupeření vyjednávání o loga některých státních společností pokračovalo i po rozdělení státu.
2: Pokud jde o československé aerolinie, tak ty v té době už byly privatizovány, to znamená, už to nebyl státní majetek, byla to akciová společnost. A to také byl argument české strany, že prostě to je obchodní společnost, která má toto logo, podobně jako třeba Československá obchodní banka. Ale tady je třeba uznat, že Česká republika měla lepší východiskové pozice, protože většina samozřejmě těch společností, které byly ve světě známy, měla sídlo v České republice a buď připadla českému státu, nebo privatizace znamenala přínos pro český státní rozpočet.
1: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Kdo doplatil na rozdělení Československa k 31. prosinci roku 1992? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
2: S odstupem čtvrtstoletí můžeme říci, že na to nedoplatil nikdo. Naštěstí vše má dobrý konec, happy end, protože obě republiky byly přijaty do Severoatlantického paktu a především do Evropské unie a do schengenského prostoru, takže myslím, že všichni mohou být spokojeni.
1: Mýtus, že ten či onen ale prodělal, se objevuje stále.
2: Jsou různé mýty, proti mýtům těžko bojovat. Já myslím, tu otázku by bylo třeba směrovat na toho, kdo takovéto mýty šíří. Nevím, v čem bychom na tom byli lépe, kdyby Československo dnes trvalo.
7: Vážení a milí spoluobčania, v životě společenstvě v ľudí vždy něco zaniká a něco nové vzniká. Jsme svědkami toho, že dnes zaniká společný štát Čechov a Slovákov a národnosti, které společně s námi žijí, a o několiko minut vzniknou dva samostatné demokratické zvrchované štáty, Česká a Slovenská republika. Připomeňme si, že za uplynulých 74 rokov jsme prežili iba 26 rokov v podmínkách slobody a demokracie, a 48 rokov v podmienkach nebývalého útlaku, pošliapávania ľudských práv a slobod, v podmienkach hospodárskeho živorenia, devastácie životného prostredia a ľudských duší. Nie je to náhoda, že práve v podmienkach slobody a demokracie sme boli schopní pokojne, korektne a spravodlivo reagovať na emancipačný vývoj Slovenska ustanovením dvoch samostatných štátov. Vďaka tomu končí síce riadenie štátnych záležitostí tak povediac z jedného spoločného domu, ale nekončí bratstvo a priateľstvo medzi Čechmi, Moravanmi, Slezanmi na jednej strane a Slovákmi na druhej strane. Nekončí spolupráca a súčinnosť v ekonomickej oblasti, v kultúrnej, vedeckej, ale ani v štátnej sfére. Československá vzájomnosť žije a bude sa ďalej prehlbovať a rozvíjať, pretože dostala nový rámec a nové impulzy. Pripíme na vaše zdravie a na váš úspech, vážení a milí spoluobčania.

0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Charismatický populista se sklony k autoritářství a kultu vlastní osobnosti, kontroverzní a současně vlivná osobnost. Tak je dnes hodnocen bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar. Jeho podíl na rozpadu společného státu Čechů a Slováků připomene v repríze pořadu Portréty z roku 2017 politolog Lubomír Kopeček. Nechceme nezávislý slovenský stát, do toho nás tlačí Češi, řekl počátkem července 92 v rozhovoru s francouzským novinářem tehdejší slovenský premiér Vladimír Mečiar. Opravdu nechtěl nezávislé Slovensko? Názory Vladimíra Mečiara na slovenskou státnost v letech 1990 až 92 a jeho roli v rozdělení federace si přiblížíme s profesorem Lubomírem Kopečkem z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde jsme dnešní portréty natočili. Příjemný poslech přeje David Hertl. Portréty. Vítám u mikrofonu profesora Lubomíra Kopečka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: V případě Vladimíra Mečiara je důležité říci si, jaká byla jeho cesta do politiky a vlastně do těch nejvyšších pater slovenské politiky. Kde se tedy, když to přeženu, kde se vzal?
2: To je výborná otázka, na kterou často dodnes Slováci hledají odpověď. Před rokem 89 se totiž o Vladimíru Mečiarovi zase mnoho neví. On se vlastně zjevil na přelomu let 89-90 jako neznámý podnikový právník z jednoho malého města. A je to zajímavá věc, tehdy se dělal konkurs na ministra vnitra Slovenské republiky, což z dnešního pohledu působí naprosto absurdně, nicméně je dobré brát v úvahu, že tehdy demokratická politika vznikala a hlavní hybatel sametové revoluce na Slovensku Veřejnost proti násilí moc nevědělo, jak vytvářet exekutivní struktury. Takže jeho představitelé se rozhodli pro tenhle velmi netypický způsob výběru ministra na post, který je samozřejmě velmi podstatný, protože pod něj spadá policie, je to silový resort a je důležitý. No a aby toho nebylo málo, tak samozřejmě tehdy se odehrála velmi zvláštní scéna, kdy onen neznámý podnikový právník přišel, řečeno možná i jinak, viděl, zvítězil, ale ten proces je taky zajímavý, protože slovy jednoho z lídrů VPN Fedora Gála, to je z Veřejnosti proti násilí, přišel jakýsi chlapík a věděl všechno. O několik tříd převyšoval ostatní uchazeče o toto místo. Těm členům té v uvozovkách výběrové komise navíc byl sympatický, působil razantně a jak se ukázalo, potom byl neuvěřitelně pracovitý. Tohle všechno je pozitivní. Má to ale jedno ale, na který potom narážejí vlastně všichni, kdo zkoumají Mečiara. To jest, kde všechno tohle, onu znalost fungování ministerstva vnitra, získal. V roce 90-91 se už na Slovensku začínají objevovat fámy o tom, že působil jako agent státní bezpečnosti, nicméně doložit se to tehdy nepodařilo. Tím jsem trochu předběhl, když se po volbách roku 1990, které Veřejnost proti násilí na Slovensku vyhrála, hledal slovenský premiér, tak právě ta razantnost, agilita, pracovitost a taky neuvěřitelně rychle stoupající popularita byly faktorem, které vlastně vedly vedení VPN k tomu, že vybralo Vladimíra Mečiara premiérem. Ten vztah Mečiar a vedení VPN se potom v průběhu těch dalších povolebních měsíců začíná postupně zhoršovat. V praxi se ten vztah potom dostal do fáze, kdy se vedení VPN rozhodlo Mečiara odvolat z postu slovenského premiéra, to je duben 1991. Mečiar na to tehdy se svými příznivci reaguje založením nového subjektu Hnutí za demokratické Slovensko. V danou chvíli je Mečiar velmi populární osoba, to, co začíná hlásat v atmosféře, která na Slovensku je, padá na úrodnou půdu a vlastně máme tu situaci, kdy Vladimír Mečiar dovede Hnutí za demokratické Slovensko k volebnímu vítězství v roce 1992.
1: Pojďme se s tou první ukázkou ale vrátit do prosince roku 1990. Ocitujeme si z knížky Jana Rychlíka Rozdělení Československa a je to docela zajímavá vzpomínka na událost, kterou si možná nikdo z nás nevybaví.
3: 6. prosince 1990 přicestovalo do Prahy rozšířené předsednictvo slovenské vlády vedené Vladimírem Mečiarem. Po přistání v Praze, kde na delegaci čekal český premiér, se v autě cestou z letiště uskutečnil mezi Mečiarem a Pithartem rozhovor, ve kterém slovenský ministerský předseda svého českého kolegu důvěrně informoval, že většina ve Slovenské národní radě je rozhodnuta v případě, že federální shromáždění či Česká národní rada neschválí předem dohodnuté znění kompetenčního zákona, vyhlásit nadřazenost zákonů Slovenské národní rady nad zákony federálními, čímž Československá republika skončí. Celou záležitost prezentoval Mečiar i jako stanovisko slovenské vlády, přičemž osobně vyjádřil nad takovým postupem politování. Pithart o nové situaci neprodleně informoval českou vládu i Českou národní radu, která se sešla 7. prosince na mimořádném zasedání. Pithart prohlásil situaci za vážnou. Jenže dramatická situace se v následující den částečně sklidnila. Český premiér totiž zjistil opatrným dotazem u členů slovenské delegace, že Mečiarovo tvrzení o údajné připravenosti politických stran ve Slovenské národní radě vyhlásit svrchovanost zákonů republik nad federálními bylo pouhým blufem. Podobná dohoda mezi slovenskými vládními stranami neexistovala a Mečiar jednal ve skutečnosti bez souhlasu slovenské vlády.
1: Co nám tahle ukázka z roku 1990 o Vladimíru Mečiarovi říká? Byl to člověk, který ty česko-slovenské vztahy se snažil nějak pro sebe využít, snažil se jich uchopit jako tématu, nebo už pro něj bylo zkrátka důležité vystupovat zásadně jako slovenský premiér, neměl rád Prahu a tak dále. Co si o tom myslet?
2: Po volbách 90 a vlastně až do toho svého odvolání z funkce předsedy slovenské vlády vystupuje Mečiar jako proklamativní federalista. To je člověk, který do značné míry podporuje trvání Československa a opravdu se označuje za někoho, kdo chce udržet Československou federaci. Přičemž ovšem ta ukázka velmi pěkně současně ukazuje, že tu máme i Mečiara, který tlačí slovenské zájmy, protože kompetenční zákon, tak jak se o něm tehdy dohadovalo, tak byl především o rozdělení pravomocí a samozřejmě Mečiar a slovenští politici obecně měli tehdy zájem na tom, aby kompetence republik, to je české, slovenské, byly co největší a naopak kompetence federace byly co nejmenší. Tohle všechno se potom velmi rychle láme po tom jeho odvolání z funkce slovenského premiéra na jaře 1991, kdy to, co potom hlásá, je skutečně radikální národní kurz. Slovo federace se v jeho očích a hlavně v jeho ústech mění v něco, co je vlastně špatné a v danou chvíli vlastně tady máme Vladimíra Mečiara, který mluví o konfederaci, který mluví o mezinárodně právní subjektivitě Slovenska, to jest o tom, že by Slovensko mělo mít svoje diplomatické vztahy, svoje velvyslance, svoje diplomatické zastoupení.
1: A o tom je i ta následující krátká ukázka z knížky Mečiar a mečiarismus, autor Marián Leško.
3: Od listopadu 1991 předseda HZDS souhlasil, že pro něj i pro hnutí základní otázkou a slovenskou podmínkou je mezinárodně právní subjektivita, ovšem ostatním je možné s českou stranou jednat. Den před volbami dodal, že spor o mezinárodně právní subjektivitu je sporem o to, zda v Evropském společenství budeme existovat jako dva státy nebo jako jeden. Existence jednoho státu by znamenala vědomé smíření se skutečností, že Slovensko v rámci Evropy zůstane regionem. A protože Slovensko regionem zůstat nemělo, přišlo HZDS se svojí alternativou. Ta předpokládá existenci dvou státních útvarů s uzavřenou státní smlouvou a s výkonem společných činností v dohodnutých oblastech.
4: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
5: Slyšeli jsme tady o tom takzvaném sporu o mezinárodně právní subjektivitu Slovenska. Co si pod tím slovenská strana představovala? A když to možná trošku zlehčím, z čeho vstávaly vlasy hrůzou na hlavě české straně?
2: Je dobré vnímat, že to, s čím žongluje HZDS a Vladimír Mečiar, je pojmově různé. Tam se objevuje nejenom výraz konfederace, to je opravdu to, že tady budeme mít jednu, dvě společné kompetence, ale objevují se tam třeba i výrazy unie nebo ekonomicko-obranné společenství. Česká strana už pod tímhle samozřejmě nerozuměla společný stát, nicméně HZDS a Mečiar stále tvrdili, že to společný stát je. Velmi důležitá je tady přitom i finanční stránka věci, což byl taky důvod, proč česká strana nebyla z té představy rozvolňování nadšená. To je, že by stále pokračovaly určité finanční transfery, které míří z těch českých zdrojů na Slovensko. Ono to tak samozřejmě jednoduše nefungovalo, ale přece jenom ze slovenského hlediska bylo minimálně po určitou dobu výhodné zachovat společné financování, protože přece jenom ty toky mířící na Slovensko tady byly výhodné.
5: Připadá mi to, možná se pletu, jako by volby v červnu 1992 byly na té české straně volbami o tom, jak rychle pokračovat v ekonomických reformách, jak dospět k tržní ekonomice. Také tyto volby vynášejí do čela Václava Klause, čili řekněme nějakou tvář té hospodářské reformy. Ale co na Slovensku? Hovořilo se tam před volbami 92 spíš o ekonomice nebo spíš o té otázce, co bude dál se Slovenskem?
2: Na Slovensku to bylo jinak, to jest máme tu skutečně tu představu, že národní vývoj, představa uplatnění slovenských národních zájmů, sebeurčení Slovenska, to jsou klíčové věci. Dopad transformace na Slovensku se stal jedním z dost podstatných argumentů, který tehdy Mečiar používá, on tehdy hovoří o sociálně únosnější transformaci. A je to vlastně jeden z argumentů, které jsou používány i k tomu rozvolňování vztahu mezi Českou a Slovenskou republikou, to jest federace není zas tak podstatná, je potřeba nějakým způsobem zohledňovat slovenské zájmy i v té ekonomické oblasti.
5: A to bylo to, co mu vyhrálo ty volby?
2: Je to opravdu kombinace faktorů. Máme tu Mečiara jako velmi populární, velmi schopnou osobu, která je opravdu schopna oslovit voliče a dělá to tématy národními, dělá to tématy do jisté míry ekonomických dopadů, transformace na Slovensko, ale dělá to třeba i takovými záležitostmi, jako je vymezování se vůči centru, vůči federaci, vůči Praze, vůči vnějším nepřátelům. To je vlastně trošku takový lehce autoritativní styl, který je tady patrný už před volbami 1992. Potom za éry nezávislé Slovenské republiky se tenhle styl posune ještě do mnohem rozvinutější podoby.
5: Pojďme k další ukázce, ta je už z období po volbách v červnu 1992.
3: Na začátku července 1992 předseda HZDS zopakoval v interview pro francouzský deník Le Monde. Nechceme nezávislost, tlačí nás do ní. Slováci chtějí zabránit okamžitému rozpadu státu. Navrhujeme, aby se federace změnila na konfederaci. Češi navrhují buď federaci, nebo dva státy. Před členy Sdružení slovenských novinářů si Mečiar postěžoval, že česká strana už nemá zájem předstírat, že jí ještě na soužití záleží. Česká strana se nás už neptá, zda chceme konfederativní uspořádání. Už jen říká buď a nebo. A to a nebo čím dřív, tím líp. To jsou všechno kroky, které není možné nazvat akty přátelství. V polovině července v rozhovoru pro Slobodný pátek přiznal, že jednání s ODS nás zaskočila. V razanci, se kterou k ním ODS přistoupila, a v tom, jak prosazuje rozdělení Československa. My navrhujeme ne všechno rozbít a potom znovu skládat. Navrhujeme, je tu federace, společný stát, tak transformujme tento stát, tyto vztahy na konfederativní. My jsme mandát na rozdělení státu nezískali a proto jsem žádnou dohodu nepodepsal.
5: Slyšeli jsme tady Vladimíra Mečiara říkat, nechceme nezávislost, tlačí nás do ní. Na druhou stranu tady v té české části bývalé federace to bylo vnímáno tak, že Slováci jsou ti, kteří tlačí na rozpad federálního státu. Nevymlouvali se tak trochu jedna strana na druhou? Nepoužívali jednání té své protistrany nebo toho partnera jako argument?
2: Já bych neoznačil za vymlouvání se. Ono to opravdu naráží z hlediska různých koncepcí. Vladimír Mečiar v danou chvíli, zdůrazňuji v danou chvíli, opravdu nechce nezávislé Slovensko, protože si myslí, a zase je to záležitost širší mezi slovenskými politiky, že Slovensko na nezávislost, plnou nezávislost není připraveno. Na druhou stranu Václav Klaus a ODS nechce ono prodlužování poměrně dlouhého stavu, kdy se tu vlastně předchozí dva roky neúspěšně jednalo o nějakém kompromisu, který by se dal realizovat. A vlastně chce nějaké jasné, poměrně rychlé řešení, v čem se právě projevuje ten požadavek Klause a ODS, buď na silné, relativně silné federální centrum, anebo na rozdělení státu. Vlastně tyhle dvě představy Klause a Mečiara se tak vlastně v danou chvíli střetávají. A není to nelogické, prostě v danou chvíli ty volby dopadly na Slovensku i v České republice tak, jak dopadly, a zase to odráží delší vývoj, který tu v těch předchozích letech je. To jest, že není to nějaký výsledek, který by tak říkajíc spadl z nebe. V českých poměrech prostě není zájem na tom, aby se Československo změnilo v nějaký téměř volný svazek dvou států. Naopak na Slovensku je představa, že to stávající federální, byť už samo o sobě celkem decentralizované uspořádání, je to, co vlastně nechceme. To jest, chceme to nějakým způsobem dál posunout.
5: Jak jste říkal, Vladimír Mečiar v téhle době ještě nechtěl samostatné Slovensko. Víme, co se v něm odehrálo do oněch jednání koncem srpna 92 v Brně ve Vile Tugendhat, že nakonec, abych tak řekl, Václavu Klausovi kývl na rozdělení?
2: To, co se odehrálo ve Vile Tugendhat, byla spíš už taková mezizávěrečná tečka. Ty klíčové jednání, které nastartovaly dělení státu, proběhly už záhy po volbách, to jest v červnu 1992, probíhaly v Praze, v Bratislavě, taky v Brně. Vlastně už tady se tehdy zjistila nemožnost dohodnout se na nějakém řešení, které by vyhovovalo oběma stranám. A tím pádem tu vlastně máme situaci, kdy se v půlce června objevuje dohoda o tom, že tu budeme mít zúženou federální vládu, že nějakým způsobem se začne připravovat dělení státu, byť to není ještě v danou chvíli řečeno tak úplně otevřeně. A máme tu samozřejmě i situaci, kdy se vlastně Vladimír Mečiar a Václav Klaus stávají předsedy národních vlád, nevstupují do federální vlády, což je taky samozřejmě signál toho, kam se bude Československo ubírat.
5: Pojďme si ještě připomenout v tomto pořadu také hlas Vladimíra Mečiara. Tahle následující kratičká ukázka je z pozdně večerní tiskové konference v Brně po jednání Vladimíra Mečiara s Václavem Klausem. A je to odpověď Vladimíra Mečiara na otázku jednoho z novinářů, kdo je vlastně zodpovědný za katastrofální vztah Čechů a Slováků.
6: No pokiaľ by išlo o zodpovednosť, tak môžete chápať rôzne, len ťažko prezonifikovanie. Niektoré rozdiely, ktoré existujú medzi obidvomi krajinami a priority v hospodárstve, sa zakladali niekoľko rokov. Ako náhle sa prichádza na trhové mechanizmy, to, čo bolo predtým skryté, vystupuje na povrch. Niektoré chyby boli urobené v období posledných dvoch rokov. A pokiaľ ide o postupný rozpad štátu, tak my sme sa dostali po voľbách do situácie, keď bolo treba hľadať východisko, keď sme už určitý negatívny zlý stav zobrali. A východisko možno hľadať buď k decentralizácii, alebo k novej centralizácii. K novej centralizácii chýba aj politická vôľa a chýbajú aj ekonomické podmienky.
5: Posluchači samozřejmě nemohli vidět, co se v Brně v tu chvíli odehrávalo, protože novinář položil tuto otázku oběma politikům, tedy otázku, kdo je zodpovědný za katastrofální vztah Čechů a Slováků. Ta otázka padla jak na Václava Klause, tak na Vladimíra Mečiara. Václav Klaus ale přenechal odpověď Vladimíru Mečiarovi, který se samozřejmě té šance hovořit okamžitě chytil a řekl to, co jsme teď slyšeli. Překvapuje vás to, že Václav Klaus se té odpovědi vyhnul? Nebylo to z jeho strany tak trochu docela taktické?
2: Já nechci spekulovat, nebyl jsem tam. On je dobré tu otázku brát trošku opatrně, protože ten vztah Čechů a Slovánků v létě 92 rozhodně nebyl katastrofální. Máme tu prostě situaci, kdy se nedaří najít nějaké řešení, které by udrželo Československo v podobě, která by byla přijatelná pro českou i slovenskou stranu. Já trochu zjednodušuju samozřejmě, protože ODS i HZDS byli sice vítězi voleb, ale nebyli to vítězi, kteří by měli nadpoloviční většinu. Ale přece jenom je zjevné, že tady prostě je dlouhodobě určitý nesoulad, který se vlastně nedaří překlenout. Ale v žádném případě tu vlastně nemáme něco, co by připomínalo, dejme tomu, vztah Chorvatů a Srbů zhruba ve stejné době v Jugoslávii, kdy se to mění v ozbrojený konflikt. Nemáme tu situaci třeba jako mezi Arménií a Azerbajdžánem v tehdejším Sovětském svazu, kde tu opět probíhá střet, který je velmi násilný. Tohle všechno jsou vlastně věci, které je dobré vnímat. To je, že ten vztah Čechů a Slováků samozřejmě prochází od toho roku 89 do roku 92 určitým vývojem. V roce 89 vlastně státoprávní uspořádání není téma. Máme-li sametovou revoluci, tak to není o tom, že bychom chtěli nějakým způsobem předělávat, měnit Československo, ale je to o změně režimu z nedemokratického na nedemokratický. To, co potom nastává, to je někdy od jara 90, je potom ta debata, jak má vypadat název státu, jak má vypadat uspořádání kompetencí, jakým způsobem vlastně ten vztah nově nastavit. A tady se vlastně ukazuje ten nesouhlad, který nicméně, možná i díky té rychlosti, s jakým se Československo rozdělilo v té druhé polovině roku 92, nikdy nepřerostl do nějaké silné averze nebo do něčeho, co by se, nedej Bůh, blížilo ozbrojené konfrontaci. Je dobré tohle vnímat. Ono to není zase tak málo, protože státy se obvykle nedělí mírumilovnou a relativně poklidnou cestou, jako se dělilo Československo, takže v tomhle smyslu vlastně je dělení Československa něco, co vlastně má i svoje pozitivum, to jest není tu opravdu ozbrojený střet.
5: Jednoduchá otázka na závěr. Jak je role Vladimíra Mečiara při rozpadu Československé federace vnímána na Slovensku? Dnes je tam oslavován jako, řekněme, otec zakladatel.
2: Ta role otce zakladatele Slovenska byla vlastně Vladimíru Mečiarovi vnucena. Vnucena Václavem Klausem. Na druhou stranu on se na ní velmi dobře dokázal adaptovat a udělat z ní potom svoji výhodu. Pro HZDS po 1. lednu 1993 je samozřejmě velmi důležitý i ten bonus. My jsme vytvořili Slovenskou republiku. Samostatnou Slovenskou republiku. A to je vlastně něco, co potom pomáhá HZDS v těch dalších letech, byť to samozřejmě není všespásné, protože skutečně ten režim, který na Slovensku funguje, vyvolává často velký odpor. Máme tu situaci důli trošku do budoucna, kdy je na jaře 94 Vladimír Mečiar znovu odvolán z postu slovenského premiéra. A máme tu vlastně konflikt, který se stává velmi polarizující, konflikt velmi konfrontační, provázený i takovými záležitostmi, jako je únos syna slovenského prezidenta. Máme tu útoky na opoziční politiky, které opravdu někdy překračují hranice útoků slovních. Není to situace, která by se dala dala označit za normální politický režim demokratického rázu, je to opravdu směřování k autoritativnímu režimu. Dívám-li se na tohoto politika, tak je samozřejmě velmi podstatné, jak byl vnímán v českých poměrech. A vlastně vrátím-li se na začátek té naší debaty, tak ta jeho image, ztráta důvěryhodnosti se tady odehraje hned po volbách v roce 90 v rámci toho jednání o kompetencích, v rámci toho, jakým způsobem tady používá vydírající, blufující metody. A samozřejmě ono je to faktor, který tehdy, už v tom roce 90, začal posilovat to antislovenské naladění Čechů. Takže Vladimír Mečer je samozřejmě někdo, kdo v roce 92 dělil Československo, ale je to také někdo, kdo velmi silně pomáhal už v tom roce 90-91 posilovat, řekněme, onen, já nechci říct přímo nepřátelský, ale řekněme takový neúplně pozitivní vztah ke Slovensku a slovenským politikům.
5: Říká na závěr Lubomír Kopeček, kterému děkuji za účast v dnešním pořadu naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, krásný den.
5: A spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl.
0: Vraťte se do devadesátek s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene devadesátkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z devadesátek pamatujete vy.
7: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
8: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
7: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Tatínek mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
10: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
11: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha.
10: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 8:30 večer na Plusu.
12: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
12: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi, emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje – úrokové sazby a měnový kurz. V České republice je centrální bankou Česká národní banka. Kromě cenové hladiny dohlíží také na činnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank a současně se svými kroky snaží podporovat ekonomický růst v zemi. Vládě také vede účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. V neposlední řadě pak také spravuje naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. Českou národní banku řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky, a to vždy na šestileté období. Bankovní rada rozhoduje o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
13: Dobré ráno, 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé požáry nedaleko Bordeaux. Protiraketové střely Patriot byly hlavním tématem návštěvy Volodymyra Zelenského v Bílém domě. A Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Je středa 29. července. Dobré ráno z Plusu vám u zpráv přeje Ondřej Látal. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Plameny dál ohrožují město Bordeaux, spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
14: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
15: Popsal starosta Bordeaux Toma Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Bar Blondy Vince Razánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
16: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
13: Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
17: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 000 korun na 400 000, v případě dvojčat a vícerčat na 800 000 korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se pravděpodobně pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislý.
18: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
13: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
19: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
20: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
19: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
21: Byla využívána už v předcházejícím období.
19: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí

0: ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí Krkonošského národního parku Radek Drahný.
1: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pak když to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče. A v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy KRNAP, tak je možné využít i ji.
0: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
2: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
0: V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Tady jsou dopravní informace na plusu. Na D3 směrem z Českých Budějovic na Prahu opatrně za sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru se podařilo odtáhnout kamion z levého pruhu. Na místě jsou ale stále silničáři se světelnou šipkou. Pojíždí se plynule jedním pruhem. Dobře dojeďte. A bude jasno až polojasno. Teploty 29 až 34 stupně. Tolik zprávy.
3: Spojené státy se loučí se zesnulým senátorem Lindsey Grahamem. Na jeho pohřeb do Washingtonu zamířili světoví státníci, včetně izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O čem budou při té příležitosti jednat s Donaldem Trumpem? A jak Lindsey Graham ovlivňoval americkou zahraniční politiku? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
4: Interview Plus.
3: Naším hostem je dnes amerikanista, také výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Tomáš Klvaňa. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Osobnost senátora Grahama je pozoruhodná, my se k jeho politické kariéře dostaneme, ale nejprve se zastavme u těch důležitých událostí, které se spojují s jeho dnešním pohřbem. Donald Trump přijme v Bílém domě izraelského premiéra i ukrajinského prezidenta. Muže spojené se dvěma konflikty. Čeho chce americký prezident dosáhnout?
5: No, určitě chce dosáhnout trošku něco jiného s každým tím státníkem. Ohledně Ukrajiny to půjde především o jakousi koordinační schůzku před cestou jeho vyjednavačů na Ukrajinu a do Moskvy. A s premiérem Netanyahuem jsou dlouhodobě, můžeme-li tak říci, dejme tomu posledních několika týdnů, ty vztahy napjaté. A tam samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude Donald Trump chtít postavit k těm izraelským volbám, které se blíží, a to je hlavní položka k jednání premiéra Netanyahua, protože on bude chtít přesvědčit Donalda Trumpa, aby za A pokračoval v tom konfliktu s Iránem a za B co nejvíc ho chválil před těmi volbami v Izraeli, protože Netanyahu je nepopulární a Donald Trump je v Izraeli nesmírně populární.
3: Jak jste říkal, panují mezi nima neschody. Ono v případě Benjamina Netanyahu a to bude vůbec první osobní setkání od začátku války v Iránu, i když izraelský premiér usiloval o to setkání, tak proč to trvalo tak dlouho?
5: Tak Netanyahu je člověk, který zastupuje stát, jenž má v tom regionu trochu jiné zájmy než Spojené státy. Pro něj je konflikt s Iránem vysloveně existenční záležitost, když to pro Spojené státy to existenční záležitost není. Takže tady máme zcela jasnou strukturální, když ne neschodu, tak minimálně to, čemu se občas říká misalignment, to znamená, není tam úplný překryv mezi těmi zájmy Spojených států a Izraele. Takže ty neschody by byly s jakýmkoliv jiným premiérem. Netanyahu je ale člověk, který měl neschody téměř se všemi americkými prezidenty. Je to člověk, který je velmi posedlý sám sebou, svým vlastním egem. Je to samozřejmě člověk nesmírně politicky zdatný a inteligentní. A tím
3: pádem... to můžeme říct přece i o Donaldu Trumpovi.
5: No a právě proto tyhle dvě, no tak já bych neřekl, že Donald Trump je zdatný a inteligentní.
3: Myslím o tom egu, co jste říkal.
5: To ego je zcela jistě. Takže když na sebe narazí taková

0: Ale dvě velká ega, no tak to je potom samozřejmě trošičku problematické, zejména v okamžiku, kdy se nedaří. A je evidentní, že na té iránské frontě se prostě Spojeným státům v tuto chvíli nedaří.
1: No, jak jste říkal, tak Benjamin Netanyahu by potřeboval, aby ten konflikt dál pokračoval, aby se tedy jim dařilo více právě před nadcházejícími parlamentními volbami říjnovými v Izraeli. Zároveň Donald Trump by potřeboval ale ten konflikt ukončit před americkými volbami do kongresu. Tak můžou se vůbec dohodnout? Můžou se potkat na něčem?
0: Já myslím, že určitě se nepotkají. Možná, že když bude Donald Trump v dobré náladě, tak to jednání proběhne v dobré atmosféře, ale je jasné, že Donald Trump minimálně jeho politický zájem v té republikánské straně je takový, že by potřeboval ten konflikt ukončit co nejdříve, protože už teď nabourává tu světovou ekonomiku takovým způsobem, že do podzimu se to rozhodně nedá zpátky dohromady, takže to ovlivní ty volby negativně v neprospěch republikánské strany. Donald Trump se bude potřebovat prokázat něčím, co bude vydávat za úspěch. K tomu mu může teoreticky Benjamin Netanyahu nějakým způsobem pomoci, nějakou izraelskou akcí, takže z tohoto pohledu bude asi jistě zajímavé, na jakých podrobnostech se třeba domluví, ale ty podrobnosti my se nedozvíme. My se potom dozvíme už jenom výsledek těch akcí.
1: No, Donald Trump řekl krátce před tímto setkáním včera novinářům, že Izrael by bez pomoci Spojených států nepřežil. Tak vysílá už tím nějaký signál Izraeli, co teda, o čem bude to jednání?
0: No tak to je takové to silácké prohlášení Donalda Trumpa, které on rád říká. On vlastně je člověk, který se mimo jiné v té politice zakládá na tom, že říká to, co si spousta lidí myslí, ale on to řekne nahlas. Tohle to jsou prostě věci, které se neříkají. Je evidentní, že strategický spojenec Izraele je právě Washington a že bez pomoci Washingtonu, ať už ekonomické nebo vojenské, by to měla vláda, jakákoliv vláda v tom Jeruzalémě těžké. Na druhou stranu říkat, že by nepřežila, izraelská vláda je v čele demokratického prosperujícího státu, který je nesmírně technologicky vyspělý a zdatný. Některé ty zbraňové systémy, které právě vznikají v Izraeli prostřednictvím různých startupů a dalších firem, nebo těch velkých vládních firem, jsou opravdu jako na špičkové úrovni. Takže říkat, že by Izrael nepřežil, kdyby neměl podporu Spojených států, je pochopitelně velké přehánění. Ale je jasné, že Netanyahu si nemůže dovolit roztržku se Spojenými státy. Nemůže si to dovolit politicky a v tuhle chvíli možná ani ne vojensky.
1: No ale přesto očekáváte, že dnes bude Benjamin Netanyahu v Bílém domě Donalda Trumpa přesvědčovat, aby se pokračovalo v těch úderech proti Iránu.
0: On se tím nějak netají a říkal to před tou schůzkou a je to pozice izraelské vlády. Bude se snažit ho přesvědčit k tomu, že ten konflikt není u konce, že je potřeba ještě celou řadu věcí dořešit. Minimálně ten jaderný program, není jasný status toho jaderného programu. To je ta hlavní věc, která zajímá Izraelce, protože oni potřebují ten jaderný program opravdu zlikvidovat. Jim zase tolik na takzvané změně režimu nezáleží, i když samozřejmě by rádi, kdyby ten iránský režim byl demokratický nebo liberálnější nebo více nakloněný Izraeli než ten současný, ale jim jde především o to zlikvidovat ten jaderný program. Donald Trump už několikrát prohlásil, že ten jaderný program je zlikvidován. Evidentně to není pravda a to bude hlavní takové to jablko sváru.
1: No, Spojené státy už čtvrtý den neútočí na Irán kvůli snahám o jednání s Teheránem. Trump ale slíbil, že pokud diplomacie selže, tak opět udeří. Může se to stát i v den pohřbu Lindseyho Grahama?
0: To se může stát úplně bez problému. To si myslím, že není položka. Pravděpodobně se to nestane, protože Donald Trump evidentně je v úzkých nejenom s ohledem na tu situaci v Hormuzském průlivu, protože tam, připomeňme, pořád ještě nemáme ten průliv úplně zprůplavněný, takže ta světová ekonomika je pořád v nejistotě, jestli teda bude plout nebo plynout ta ropa z toho průlivu ven nebo ne. To je ta hlavní položka, která trápí Donalda Trumpa, minimálně politicky. A Mám pocit, že Donald Trump je v problémech i s ohledem na nedostatečné zásoby určitého typu munice, například těch různých střel s plochou dráhou letu, jejíž zásoby se povážlivě tenčí i Spojeným státům. On se to snaží hodit na Joea Bidena a naznačovat, že Joe Biden naprosto nezodpovědně dodával tyhle ty zbraně Ukrajině, ale tady to spíš vypadá na neobratný management z Pentagonu a ten Pentagon je prostě v posledních 10 letech většinově pod kontrolou republikánů.
1: Hostem Interview Plus je amerikanista Tomáš Klvaňa z Aspen Institute.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Lindsey Graham byl velkým podporovatelem Izraele. Je Netanyahu dnes ve Washingtonu také proto, aby se ujistil, že podpora Spojených států ani po smrti senátora Grahama nezeslábne?
0: To je případná otázka, protože, a to nesouvisí jenom s odchodem Lindseyho Grahama, ale souvisí to s obecně nastavením americké politiky a s tím, jak Izrael v posledních několika letech útočil v Gaze. Ta podpora mezi americkou veřejností, a to nejenom mezi demokraty, ale i mezi mnohými republikány směrem k Izraeli opravdu velmi povážlivě slábne. A to by mohl být zásadní problém pro jakoukoliv izraelskou vládu. Demokraté v podstatě v tuhle chvíli, když to trochu přeženu, až na výjimky, jsou strana, která je spíše postavena jaksi proti Izraeli. To není jenom o Netanyahuovi, ale souvisí to i s tou nejmladší generací demokratických politiků a voličů, kteří v naprosté většině kritizují Izrael za jeho chování na Blízkém východě. A něco podobného, i když mnohem menším, sledujeme i mezi některými republikány. Tam to trošku souvisí s takovým tím růstem izolacionismu. Tenhle ten proud reprezentuje například J.D. Vance, viceprezident Spojených států, nebo velmi vlivný podcaster Tucker Carlson. To jsou lidé, kteří mají velký vliv na tu republikánskou základnu. Takže se dá očekávat, že tenhle ten trend jakéhosi slábnutí vlivu Izraele bude pokračovat a ta smrt senátora Grahama je spíš jakýmsi symbolickým gestem nebo symbolem toho, že Izrael to bude mít ve Washingtonu těžší a těžší.
1: No, Lindsey Graham byl také jedním z těch, kteří prosazovali útok na Irán. Jak se v posledních měsících stavěl k vývoji konfliktu? Hledal také cesty z něj stejně jako Donald Trump?
0: To my nevíme, protože ty upřímné rozhovory on vedl rozhodně jenom s prezidentem Trumpem nebo s jeho nejbližším okolím. Obecně Lindsey Graham byl nastavený tak, že byl člověk, který podporoval silnou roli Spojených států ve světě. To znamená, když bylo potřeba, tak i prostřednictvím vojenských zásahů. Je to člověk, který podporoval válku proti Iráku, válku v Afghánistánu, válku v Líbyi. Člověk, který rozuměl tomu, že Spojené státy mají ve světě určité povinnosti. Vlastně bylo to takový jakýsi zbytkový neokonzervatismus, i když on by to v tuhle chvíli tak nenazval, protože to slovo neokonzervatismus je v republikánské straně v podstatě sprosté slovo. Ale byl to takový ten poslední mohikán tady téhleté generace republikánů a on přestože se přiklonil zcela překvapivě na stranu Donalda Trumpa, protože on býval jeho velkým a nesmířitelným kritikem. V roce 2016 kandidoval, v roce 2015 se pokusil kandidovat na prezidenta, ucházel se o tu republikánskou nominaci, tam vůbec neměl nejmenší šanci, tam se ukázalo, že on prostě přecenil svoje síly. A během té kampaně velmi tvrdě kritizoval Donalda Trumpa. A pak najednou po těch volbách, po té, co Donald Trump vyhrál, se k němu přiklonil a přikláněl se k němu postupně víc a víc. A vysvětoval to tím, že on má na Donalda Trumpa ten vliv, protože se ho snaží přesvědčit, že Spojené státy mají právě ve světě určité povinnosti. A měli by zasahovat i třeba vojensky tam, kde některá jiná velmoc se zdráhá zasahovat. Tohle Trump nechtěl nikdy moc slyšet.
1: No a měl na něj ten vliv, podařilo se mu to.
0: Měl na něj vliv v tom smyslu, že na tom Blízkém východě Donald Trump opravdu udržoval velmi, velmi dobré vztahy s Izraelem a že v okamžiku, kdy si Donald Trump myslel, že ty zásahy vojenské na Blízkém východě budou trvat velmi krátce, tak se k ním odhodlal. Ale rozhodně se mu nepodařilo, teď mám na mysli senátora Grahama, přesvědčit Donalda Trumpa k tomu, že by Spojené státy měly mít nějakou dlouhodobější roli vojenskou na tom Blízkém východě. A to se dnes ukazuje jako velký problém, protože pokud chcete opravdu změnit ten iránský režim a pokud chcete například otevřít ty všechny vodní cesty, které je tam potřeba otevřít, pokud chcete něco udělat s tím režimem, tak to neuděláte bombardováním ve vzduchu. A k tomu neměl Lindsey Graham dost statečnou politickou sílu, aby Donalda Trumpa přesvědčil, že by se měl angažovat daleko silněji.
1: No, Lindsey Graham byl také velkým podporovatelem Ukrajiny. Ostatně pár hodin před svou náhlou smrtí navštívil Kyjev a byl zastáncem většího odporu proti Rusku. Tak jak se to jeho úsilí projevovalo v té americké zahraniční politice?
0: On tam byl asi 10krát od invaze, tedy od toho února 2022. Snažil se podporovat takovou tu politiku velmi proukrajinskou, čelil ruské propagandě. Myslím, že se snažil přesvědčovat Donalda Trumpa, že to není Ukrajina, která za tu válku může. Když se podíváte na totalitu těch Trumpových prohlášení od toho února 2024 až do současnosti, tak příliš úspěšný nebyl, protože Donald Trump je dlouhodobě spíše nakloněn Putinovi a Rusku. I když tohle se začíná posledních několik měsíců měnit, ale nemá to moc souvislost s Grahamem, ale má to spíš souvislost s tím, že Ukrajina začíná být vlastně úspěšná na bojišti. Minimálně zasazuje Rusům velmi tvrdé údery na jejich území, které negativně ovlivňují ruskou ekonomiku, což oslabuje Rusko a Donald Trump oceňuje vítěze. To je člověk, který se vždycky chce přiklonit na stranu vítěze. To znamená, jestliže vidíme Donalda Trumpa se sunout spíš z těch proruských na proukrajinské pozice a uvidíme, jestli ta návštěva prezidenta Zelenského tady tenhle ten posun stvrdí, tak to je jakýsi signál, že Američané začínají přehodnocovat tu situaci na Ukrajině a že by se zase mohli vrátit třeba k vojenské podpoře Kyjeva.
1: No, říkal jste, že ta dnešní schůzka se Zelenským může být taková koordinační předtím, než se opět začne vyjednávat. Teď ta vyjednávání jsou zmražena i mezi Moskvou a Spojenými státy. Ona válka na Ukrajině teď tedy především z pohledu Donalda Trumpa šla trošku do ústraní. Je to pro něj vůbec důležité téma v té předvolební kampani před volbami do kongresu?
0: Rozhodně ne tak důležité jako ta světová ekonomika, válka s Íránem, možná dokonce i situace na Kubě, která může ovlivnit situaci na Floridě v některých těch volebních okrescích. Není to také důležité z toho pohledu, že Donald Trump je frustrován, protože si myslel, že tu válku zvládne velmi rychle vyřešit a přecenil svůj vliv, přecenil svůj vztah s Vladimírem Putinem, který ho evidentně 4 roky vodí za nos. A i Donald Trump si myslím, že tomu začal rozumět, že Putin prostě nejde na ruku jeho geniální diplomacii, když to řeknu v uvozovkách. Takže je docela možné, že tady nastane jakýsi mírný obrat. Ta schůzka je především o koordinaci té návštěvy Steva Witkopfa a Jareda Kushnera, těch dvou vyjednavačů v Moskvě. Jejich bezprostředním cílem, alespoň tak, jak to komunikoval prezident Zelenský, je jakési zmražení těch útoků ze vzduchu. Jo? Že by se prostě domluvila Moskva a Kyjev na tom, že po určitou dobu nebudou používat rakety, to je tedy především ze strany Moskvy, a drony zase ze strany Kyjeva, že by minimálně prostě se rozhodlo o jakési v uvozovkách bezletové zóně po určitou dobu, že by ta válka se třeba odvíjela pouze na té frontě. A tohle by mohlo být jakýmsi předstupněm seriózních vyjednávání, které si prezident Zelenský představuje tak, že budou třístranná. To znamená, že to bude jednání mezi Ukrajinou, Moskvou a Washingtonem o jakémsi urovnání toho konfliktu. Problém je, že Moskva na to zatím nereagovala stejně jako na všechny návrhy ukrajinské strany vůbec pozitivně. Pěskov, mluvčí Kremlu, něco takového odmítl. Podobně se vyjádřil minister zahraničí Lavrov. Takže my v tuhle chvíli nevíme, v jaké situaci je Putin. Spekuluje se o tom, že je ve slabší situaci, než byl, že ta ekonomika opravdu začíná strádat.
1: A Rusku dochází palivo.
0: Rusku dochází palivo a nejen to. Ukrajinci útočí například na některé uzlové body té ukrajinské infrastruktury. Podařilo se jim zasáhnout logistické centrum ruské obdoby Amazonu. Jo? To znamená, spousta Rusů najednou nedostává balíčky, které si objednali, protože prostě to centrum té firmy Wildberries najednou nefunguje. To je všechno jakási komunikace směrem k ruským obyvatelům, že jsou opravdu ve válce, protože oni vlastně 3-4 roky v Moskvě a v Petrohradě tu válku téměř necítili. Jo? A teď ji tedy začali za posledního půl roku, možná rok, pociťovat velmi, velmi citelně. Takže je docela možné, že se dočkáme jakéhosi ústupku ze strany prezidenta Putina, ale zatím nevidíme signály, že by se k tomu schylovalo.
1: Hostem Interview Plus je dnes amerikanista Tomáš Kovaňa. Navzdory tomu, že americká politická scéna se jeví jako rozpolcená, smrt Lindseyho Grahama ukázala, že měl respekt jak u republikánů, tak u demokratů. Může ho v tomto někdo nahradit?
0: No, to je dobrá otázka. Je to takový ten jeden z posledních Mohikánů té staré gardy v kongresu. Člověk, protože byl velmi blízko Johnu McCainovi, ale zároveň potom vlastně udělal obrat v tom svém politickém směřování a připojil se k Trumpovi, tak má na své straně spoustu těch tradičních republikánů, kteří samozřejmě jim se nelíbí to, že se dal k Trumpovi, ale zároveň oceňují jeho celoživotní práci v tom kongresu a samozřejmě vědí, že to byl člověk jakési substance, že rozuměl mezinárodní politice a že se ve svém jistém omezeném okruhu snažil jako dělat věci, které souvisely s jeho vlastním názorem. Jo. On se snažil prosazovat své vlastní hodnoty, svůj vlastní názor. Udělal nesmírné množství kompromisů, protože samozřejmě Donald Trump nepřipustí dneska kolem sebe nikoho, kdo by třeba přiznal, že Trump neprohrál ty volby v roce 2020, tak Lindsey Graham musel říkat.
1: A v tom ho podporoval, on to se také pokoušel zvrátit výsledky.
0: No, to je prostě problém, že jo, tam je ten Graham odchází vlastně do dějin jako velmi nešťastná postava, prostě kdyby v uvozovkách zemřel, měl to štěstí a zemřel v roce 2016, jo, tak by vešel do amerických dějin jako velmi významný senátor, možná ne tak významný jako John McCain, ale blížil by se jeho vlivu. A dnes to jeho angažmá v posledních 10 letech na straně Donalda Trumpa velmi, velmi pokazilo jeho pověst, takže on nebude považován za významnou osobnost amerického senátu na té úrovni, jako byl John McCain, nebo na té druhé straně politického spektra senátor Edward Kennedy. Ale na druhé straně to nebyl samozřejmě člověk, nad kterým můžete jen tak mávnout rukou. Byl to člověk substance, byl to člověk, který celý život vlastně zastával nějaké názory, které se v určité míře snažil prosazovat. A od té jeho smrti uplynulo teprve několik dní, takže zatím se o něm mluví dobře, ale počkejte za pár týdnů.
1: No, jak rozumět změně jeho postojů? Dá se říct, že třeba propadl kouzlu Donalda Trumpa, nebo to byl pragmatik, který pochopil, na čí straně zadaných okolností musí stát, aby prosadil nějaké své cíle?
0: Naprosto to druhé, jako rozhodně nepropadl žádnému kouzlu Donalda Trumpa. Já připouštím, že Donald Trump v určitých situacích může být zábavný společník, takže oni spolu hráli golf a jistě si popovídali o spoustě věcí takhle jako v soukromí. Ale zároveň Lindsey Graham rozhodně nemohl mít žádné iluze o tom, že Donald Trump je v zásadě velmi neznalý člověk, intelektuálně nesmírně lenivý, který o tom světě neví moc a je v zajetí toho svého vlastního ega, kterému víc a víc stěžuje rozeznávat vůbec jako realitu, jo, poslední době. To zcela jistě Lindsey Graham viděl. Jo, to no, nemohl nevidět. Takže to bylo prostě to... Byla to jakási smlouva s ďáblem faustovská. Prostě on si řekl, že chce mít vliv. Lindsey Graham neměl ve svém životě v podstatě téměř nic jiného než politiku. Je to člověk, který byl do konce života svobodný, nikdy se neoženil, neměl děti. Když byl velmi mladý, tak protože rodiče zemřeli velmi brzo a jeho o devět let mladší sestra v té době byla ještě nezletěla, tak on se o ní staral a zároveň ji osvojil. Jo? On legálně osvojil svoji vlastní sestru, aby se o ní mohl starat.
1: A ona teď převzala jeho mandát.
0: A ona teď pravděpodobně převezme jeho mandát, takže je to prostě člověk, který žil politikou. Jo. On o tu politiku nechtěl přijít. Uvědomil si, že tohle to je prostě jeho život a byl ochoten udělat ty zásadní kompromisy a tu zásadní, jak jsem řekl, smlouvu s tím Faustem v podobě Donalda Trumpa, že se musel bohužel říct z řady svých názorů, z řady svých hodnot, musel začít lhát na veřejnosti, protože prostě jinak to s Trumpem nejde. A ten jeho vliv nebyl tak velký, jak si sám myslel. Myslím, že se mu to nevyplatilo, ale samozřejmě každý tuhletu kalkulaci dělá sám pro sebe. A v každém případě to je člověk, který zanechal v té Jižní Karolíně velkou politickou stopu.
1: No on, i když ho podporoval v roce 2020 v podstatě i v tom retorickém boji za to, že tyto volby neprohrál Donald Trump, tak přesto útok na Kapitol byl pro Lindseyho Grahama, nebo tak se to jevilo, překročením určité čáry. Řekl, že je to velmi nešťastné, no, že to nikdy nemělo stát.
0: Ale
1: tak
0: nemoc.
1: To odpustil.
0: No nemoc, jo. Jako tak tam došlo k tomu, že těsně po tom útoku na Kapitol celá řada těch republikánů se obrátila proti Trumpovi a nejviditelnější a nejhlasitější hned po tom útoku byl Lindsey Graham, který prohlásil, dokonce tuším, že to prohlásil přímo na půdě kongresu, že měl s Trumpou skvělou jízdu, ale ta jízda je u konce a on vystupuje, jo, jakože že končí, že prostě tohle a dával najevo, že tohle to prostě není možné, jako snažit se neústavně zvrátit výsledek normálních regulérních voleb. No a pak šel na letiště a letěl domů do Jižní Karolíny a na té letišti ho obklopila skupinka Trumpových příznivců a začali na něj křičet a nadávat mu a pískat na něj. A Lindsey Graham to evidentně psychicky neunesl a uvědomil si, že ta republikánská strana většinově stále ještě stojí za Trumpem. A tak znovu obrátil. A zase udělal ty kompromisy a zase se vrátil do Trumpova tábora. Byl to prostě člověk, který neměl ty zásady, které měl třeba John McCain, nepřekročitelné zásady prostě, který nikdy neudělal kompromis s Donaldem Trumpem tohoto typu a neudělal by ho. Nebyl to ani tak významná osobnost, jako byla Lynn Cheney, která prostě se rozešla s Donaldem Trumpem právě po tomhletom útoku a dokonce kandidovala ve prospěch Kamaly Harris a přesto to byla nesmírně konzervativní reprezentantka. Tohle Lindsey Graham prostě nebyl schopen udělat, nebyl ochoten vzdát se té své politické kariéry tak jako Lynn Cheney.
1: Hostem Interview Plus byl dnes amerikanista, také výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institute Tomáš Klvaňa. Děkujeme za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: O roli motoristů v rozpočtové odpovědnosti, o střetu zájmů tuzemských politiků, o nebezpečných islamistech v Německu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
3: Irán potvrdil jednání s Ománem o Hormuzském průlivu. Mluvčí iránské diplomacie uvedl, že do rozhovoru nejsou zapojené Spojené státy americké. Obnova volné plavby v Hormuzském průlivu byla jedním z hlavních bodů červnového memoranda o porozumění. Směřuje konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
4: Dobrý den.
3: Směřuje tedy konflikt kolem Iránu skutečně ke svému konci?
4: O tom se asi zatím úplně mluvit nedá. Rozhodně se dá mluvit o tom, že dospěl k nějaké drobné přestávce. Tak na to zareagovaly trhy s ropou, což je samozřejmě nebo byla by dobrá zpráva pro naše řidiče a nejenom pro ně, protože samozřejmě ceny pohonných hmot se projevují na inflaci a tak dále. Dnes v poledne ropa Brent stála necelých $85 za barel, což je opravdu velký rozdíl proti konci týdne, kdy se dostala přes $100. Na druhou stranu přece jenom ceny benzínu a nafty ovlivňují třeba i ukrajinské útoky na ruské rafinérie, takže tady není zase potřeba nějak zvlášť velký optimismus. Každopádně, co se týče situace v Perském zálivu, obě strany už přece jen jsou z konfliktu poněkud vyčerpány a dostali se do určité hranice, kdy přece jenom v uvozovkách vypláceli své hlavní hrozby. Nyní Irán zapojil do boje i pro iránské milice v Iráku, které útočily na saudsko-arabská ropná pole drony. Zapojili se jemenští husijové, kteří stále hrozí, že zablokují průliv Bab al-Mandab, což by byla další rána. Ovšem to jsou vlastně už ty poslední největší karty, které Irán má. Na druhou stranu, na americké straně, prezident Donald Trump i ministr obrany Pete Hegseth ujišťují, že Spojené státy stále mají dostatek munice pro to, aby uskutečnili své plány. Ovšem analytici světových médií se to úplně tak nedomnívají. Například BBC upozorňovala s odvoláním na washingtonský think tank Centrum pro strategická mezinárodní studia, že například obnova počtu raket Tomahawk bude Spojeným státům trvat přibližně do roku 2031 toho předválečného počtu. To znamená, že Spojené státy už opravdu hodně své munice se zbavily. Totéž platí třeba o raketách Patriot.
3: Tolik Petr Švarc.
4: Díky, naslyšenou.
3: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušení zákona o střetu zájmu. Na jejím příkladu se názorně ukazuje, že tyto problémy se týkají širšího okruhu politiků. Slovo má politolog Lukáš Jelínek.
5: Al Capone, jeden z nejslavnějších gangstrů minulého století, nebyl odsouzen za vraždy, únosy nebo vydírání, nýbrž za pouhé daňové úniky. Připustíme, že srovnávat zločinného rodáka z Brooklynu se Zuzanou Mrázovou, prostou rodačkou z Duchcova, která udělala úspěšnou politickou kariéru v komunálu a poté ji přizval do vlády samotný premiér a šéf ANO Andrej Babiš, je hodně přitažené za vlasy. Jenže i ona se dočkala trestu za banalitu, ačkoliv rejstřík témat, za něž sklízí kritiku, je mnohem širší. Dosud to schytávala za kontroverzní stavební zákon nebo za zemětřesení na ministerstvu pro místní rozvoj, které spravuje. Medvědí službu svému hnutí ale udělala vykrucováním okolo výhodného užívání městského bytu v Bílině, kde byla starostkou. Přitom region je plný lidí v nouzi. Byl to vlastně takový malý, leč nepostihnutelný střet zájmů. Aktéři vrcholové i komunální politiky mívají často problém odlišit svůj soukromý život nebo dokonce i podnikání od výkonu mandátu a tak využívají dostupných prebend nebo rovnou zkoušejí takzvané malé domů. Ministryně Mrázová se ostatně ocitla na tapetě i kvůli nelegálním stavbám na jejím pozemku a jaká to náhoda, právě ona předložila návrh zákona, který legalizaci černých staveb usnadňuje. Pokutu ale bude platit za něco jiného. Zapomněla totiž do svého majetkového přiznání uvést rodinnou půjčku na koupi parcely. Tak už to hold bývá, že drobné přestupky se trestají rychleji a spolehlivěji než ty, jejichž náklady jdou do milionů. Mnohem dražší střet zájmů nyní otřásá rezortem práce a sociálních věcí. Ministr Aleš Juchelka si vybral za poradkyni přes evropské dotace Alexandru Semancovou, která ale zároveň vlastní soukromou firmu, jež za statisícové provize žadatelům dotace zařizuje. Evropská komise však je ve střehu, Semancovou podezřívá ze střetu zájmu a hrozí utažením kohoutků. Projekty za více než 80 milionů korun by tak neproplatil Brusel, nýbrž náš státní rozpočet. Jedinou českou institucí, která dělá vlny a dovolila se dokonce ministerstva otázat, proč nepodalo trestní oznámení, je Nejvyšší kontrolní úřad. Na jedné straně vláda rozvolňuje rozpočtovou odpovědnost a otírá se o prezidenta, který v tom brání, na straně druhé si nechává protékat miliony pod rukama. Už jen zbývá velebit, jak dnes už bývalá Juchelkova poradkyně pomáhá rozkvětu země. Něco podobného totiž slýcháme od Andreje Babiše, když se připomenout, kolik lidí zaměstnává a jaké daně odvádí jím založený Agrofert. Snaží se tím otupit námitky, že holdingu dál umetá cestičku bez ohledu na to, komu aktuálně patří. Však jednou se zase do Babišovy rodiny jeho akcie vrátí. V souvislosti s Agrofertem se hovoří také o novele zákona, jež úpravou předkupního práva potěší především velké pronajímatele půdy. Firmy, jimiž Babiš zčeřil vody zdejšího zdravotnictví, by se zase mohly radovat, pokud dojde k rozšíření okruhu možných příjemkyní umělého oplodnění. Příkladů, kdy se nad koaličními reprezentanty naší podezření z konfliktu zájmů bychom našli víc, dojmy spravovaných úřadů nastupují čiperní straníci, kamarádi kamarádů a dokonce i partajní sponzoři. Co za předchozích kabinetů vyznívalo jako drzé výstřelky, se pozvolna stává normou. Etika jde stranou, vše je zaštiťováno právem vítěze voleb vládnout a provázeno řečmi o neutuchající práci pro lidi, aby se měli lépe než za předchozího kabinetu. A když se kácí les, létají přece třísky. Jenže demokratický právní stát spravedlivě účelově nenakládá a veřejnou kontrolu nepodceňuje. Stav, kdy si mocní dělají z eráru dojnou krávu a ještě se diví, že se to někomu nelíbí, je typický spíš pro despocie a autoritářské režimy.
3: To byl Lukáš Jelínek. Schodek státního rozpočtu v příštím roce bude významně pod hranicí 400 miliard korun. Tvrdí to premiér Andrej Babiš. Znamená to, že i v příštím roce se schodek bude spíše zvyšovat, než aby klesal. Komentář napsal zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
6: Ve vzrušené debatě kolem prezidentského veta novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zaniká podstatný detail. Tím je role strany motoristé sobě. Svým postupem jde tato partaj přímo proti svému volebnímu programu. A kromě toho, že tím zesměšňuje sama sebe, nám říká něco podstatného o stranách, které se nazývají pravicovými, a také o celé nynější politice. Podstatou zákona o rozpočtové odpovědnosti je přesně to, co má v názvu – rozpočtová odpovědnost. Má podle něj docházet k postupnému snižování schodku státního rozpočtu tak, aby se Česko nemohlo propadnout do dluhové spirály, jako se to v minulosti stalo v řadě zemí. Proto ho také prezident vete vládní novely, která chce pravidla uvolnit, hájí. Dosavadní zákon říká vlastně to samé, co měli ve volebním programu motoristé. Tedy, že nezadlužená budoucnost je klíčová pro prosperitu Česka a stanoví, jak dluhy omezovat. Motoristé šli v programu dokonce ještě dál než zákon. Slibovali vyrovnaný rozpočet do 4 let, a to včetně podrobného itineráře, jak toho dosáhnout. Nyní je všechno jinak. Motoristé nejenže rezignovali na vyrovnání rozpočtu a předseda jejich poslaneckého klubu Boris Šťastný se slzou v oku před měsícem omluvil voličům, že sliboval něco, co bylo prostě nereálné. Motoristé se mohou stokrát hájit tím, že samotné uvolnění pravidel při tvorbě rozpočtu neznamená automaticky vyšší dluh. Jenže čemu by asi tak jinak byla faktická likvidace zákona o rozpočtové odpovědnosti potřeba? Je to podobné, jako by říkali, že když člověk nastartuje bagr, ještě to neznamená, že půjde bagrovat. Nebo, že když Filip Turek, jedoucí na dálnici rychlostí 130 za hodinu, šlápne na plyn, ještě to neznamená, že auto zrychlí nad povolenou rychlost. Ve skutečnosti to samozřejmě přesně to znamená, a to včetně pravděpodobných důsledků, kterými je v lepším případě pokuta od finančních trhů v podobě zdražení financování státního dluhu a v delším, v dlouhodobé perspektivě, opravdu tvrdý náraz řeckého nebo argentinského typu. Motoristé zkrátka vyměnili podíl na moci za totální zbourání jednoho ze základních pilířů své vlastní existence – ekonomické pravicovosti. Petr Macinka před volbami tvrdil, že motoristé jsou jedinou skutečně pravicovou stranou v Česku. Pokud je někdo volil kvůli tomu, musí se nyní držet za nos. Je jasné, že ve skutečnosti jsou motoristé v ekonomickém smyslu jenom béčkem levicově populistického hnutí Andreje Babiše. Zároveň nám smutně směšný případ motoristů demonstruje obecnější trend. Ekonomická pravice, k jejímž atributům patří kromě nízkých daní a omezování role státu, hlavně fiskální odpovědnost, už prakticky neexistuje. K výraznější konsolidaci veřejných financí se nepropracovala ani minulá vláda Petra Fialy a motoristé, kteří slibovali pohlídat Babiše, mu naopak jdou a nejen v zadlužování čile na ruku. Pro část dnešní politiky zkrátka platí. Můžete říci cokoliv, můžete se označit za cokoliv, je to jedno. Ono to v klokotání a nekonečné pěně dní, tvořící se na sociálních sítích, stejně nakonec zapadne. Je jen nutné vždy nějak vyplavat nahoru, což se dělá nejlépe tak, že budete jakýmikoliv prostředky zašlapávat ty ostatní. Program? O ten vůbec nejde. Taková politika, jejímž příkladem jsou motoristé, co by směšní popírači sama sebe, je redukována na dvě věci. Na snahu o získání a udržení moci. A to už samozřejmě vůbec směšné není.
3: Hovořil Petr Honzejk.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Sobotní teroristický útok v Berlíně vyvolal v Německu debatu o nebezpečných islamistech. Situaci analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Hned dvě evropské metropole se staly během pár hodin dějištěm násilného útoku. V sobotu večer najel Němec libanonského původu do účastníků berlínského pochodu hrdosti tamní LGBT komunity. V pondělí muž za volání Bůh je veliký pobodal tři ženy, než ho spacifikoval kolem jdoucí policista. Ihned následovala očekávatelná debata na téma islamismu, nezvládnuté imigrace, tolerance, nebezpečí islamofobie a podobně. Většinou vede k zakoupání debatérů na jejich oblíbených pozicích. Lepší je snažit se pochopit, co se děje. Některé věci jsou očekávatelné, jiné se mění. Není náhoda, že terčem pachatelů byla gay parade nebo skupina mladých žen. Židé, sexuální menšiny a ženy jsou nejčastějšími oběťmi islamistického extremismu v Evropě. Dále nejčastějšími dějišti podobných útoků jsou právě Francie a Německo, takže překvapení není na místě. Důvodem může být i to, že tamní úřady navzdory opakované zkušenosti posledních let nebrali nebezpečí dostatečně vážně. Například německé instituce nadále nesmějí uchovávat IP adresy podezřelých déle než 3 měsíce. Výsledkem příkladné péče o svobodu potenciálních pachatelů je omezení svobody volby ostatních jít na jakékoliv větší veřejné shromáždění. V Berlíně byl použit automobil a mačeta, v Paříži nože. To jsou nejčastější zbraně posledních let. Bezpečnostním složkám v Evropě se daří bránit pachatelům v přístupu k výbušninám a zbraním. A ti se uchylují k předmětům denní potřeby. Podobně se v Izraeli mluvilo jednu dobu o intifádě nožů, která byla také intifádou automobilů. Extremistickým organizacím, jako je Islámský stát, se zřejmě také nedaří dostávat zkušené lidi do Evropy nebo je úspěšně nasadit. Proto jejich jménem jednají nahodilí a nevycvičení lidé, kteří se k ním jen hlásí. Možná je to ale jen otázka času. Nedávno přišel list Neue Zürcher Zeitung s tvrzením, že se na evropské půdě chystal útok ve stylu 7. října. Některé vzorce se mění. Snižuje se věk pachatelů nebo podezřelých. Většina zadržených dnes spadá do kategorie 13 až 19 let. V minulém desetiletí byla zdrojem radikalizace válka v Sýrii a mladí lidé se indoktrinovali offline v mešitách nebo sportovních klubech. Nyní je nástrojem radikalizace válka v Gaze a indoktrinace se přesunula téměř kompletně na síť. Začíná například na TikToku, kde budoucí pachatel shlédne propagandistické příspěvky obsahující násilné scény. Algoritmus rychle nabídne další a dotyčný se rychle dostane do spirály, protože materiály tohoto druhu jsou podle průzkumů návykové. pak se dostává do uzavřené skupiny na Telegramu, kde se už plánuje jeho akce. Obvykle jde o mladíky, jejichž rodiče byli imigranti, nebo stále častěji o žadatele o azyl. Jejich rodiny nejsou nutně nábožensky založené ani nevykazují sklon k extremismu. Například pachatel berlínského útoku pocházel z libanonské šíitské rodiny, přesto se přidal k sunnitské extremistické skupině. I když to někteří lidé neradi slyší, pachatelé často skutečně mají psychiatrickou diagnózu. I u mnoha dalších hraje džihadistická ideologie až druhotnou roli. Prvotní je potřeba nenávisti nebo potřeba legitimizovat si násilnické fantazie. V případě žadatelů o azyl jde podle studií o nespokojenost s vlekoucími se procedurami nebo jakási únava ze života v otevřené společnosti. Někteří byli předradikalizovaní, mají větší zkušenost s násilím doma nebo v původní společnosti i s radikalismem jako normou veřejného života. V Evropě naráží na společnost, která má pro ně nepochopitelná pravidla. Veřejné instituce, které u nich nevyvolávají respekt, od školy až po úřady neschopné deportovat pachatele trestných činů. A takové pojetí tolerance, které je samotné, nenutí k toleranci. Odpovědi na útoky tedy nemá být ani tvrzení, že pachatelem mohl být kdokoliv jiný, ani vyvolávání nenávisti vůči imigrantům, ale politika, která nebezpečí podobných útoků, co nejvíce sníží a přitom zachová maximální svobodu a snášenlivost.
3: Tolik Jan Fingerland. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Více už komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
8: Od druhé poloviny 60. let se o Milanu Knížákovi tu a tam něco dalo dozvědět, že je to velmi svérázný umělec a autor i performer pouličních happeningů. A nebo v jistém kulturním magazínu číst jeho vzrušující dopisy posílané kunsthistorikovi Jindřichu Chalupickému, který mu zprostředkoval pobyt USA mezi členy avantgardní skupiny Fluxus, združující pod vedením George Matthewnase nejen výtvarníky nebo experimentální hudebníky, jakým byl skladatel John Cage. K Fluxusu patřila mimo jiné tehdy i Yoko Ono. Teprve později se o kulturní dění zajímající příslušníci generace, která dospívala v 6. dekádě, dozvěděli, že Knížák také založil v Mariánských Lázních undergroundovou kapelu Aktuál, a to o dost dřív, než v Praze vznikly Plastic People. Jejíž duchovní otec Magor Jirous měl s Knížákem nepřehlédnutelnou impozantní postavou s až extrémně dlouhými vlasy společné nejen to, že se jako ctitelé soubory dostávali do konfliktů s režimem. I když Knížák, na rozdíl od Jirouse, netrávil roky ve vězení. Nicméně jedno z textů Aktuálu STB považovalo za dílo Plastic People a zařadilo ho mezi důkazy proti společenské činnosti při známém procesu z plastiky roku 76. O něco později zažil autor těchto řádek Knížáka na vlastní oči, protože ten se na čím se jako bytovém semináři u jednoho z členů jazzové sekce přišel setkat s Petrem Kotíkem, v Americe žijícím nonkonformním skladatelem. Dnes před čtvrtstoletí ředitelem festivalu Nové hudby Ostravské dny. A onen večer měl atmosféru zcela mimořádné události. Někými bývaly ostatně veškeré Knížákovy aktivity i v dalším desetiletí, kdy se podílel na akcích designerských nebo dokonce z oblasti módy. A jeho čas nadešel s listopadovou revolucí. Záhy se stal rektorem Akademie výtvarných umění, kterou celoživotní bojovník proti komunismu během krátké doby vyčistil od ideologických nánosů prakticky 4 dekád kompletní výměnou pedagogického sboru, což byl výkon na úrovni nikoli pouze vysokých škol vzbuzující respekt. A Knížák se v dnes už legendárních 90. letech také konečně doširoka prezentoval i jako osobitý výtvarník zastoupený i v zahraničních galeriích. A ovšem i co by ke kdečemu veřejnému se vyjadřující persona, oslovovaná hojně médii, vůči jimž byl velmi vstřícný. A zkoušel také nastartovat politickou kariéru. V tom sice neuspěl, ale viditelné bylo jeho myšlenkové souznění s Václavem Klausem, trvající zřejmě až do nedávných dnů. Dojem také uměl dělat na ministra kultury Pavla Dostála, který ho na konci desetiletí jmenoval ředitelem Pražské národní galerie, což ale byla etapa silně kritizovaná kvůli Knížákovu přehnaně autokratickému chování a celé koncepci vedení instituce, ze které kvůli němu odešla řada renomovaných odborníků. A ať už se záměrem provokovat, a tedy budit veřejný zájem, anebo z niterného přesvědčení, docházelo také k ostrým sporům z mladší částí výtvarné obce. Vůči jakoby do sebe zahladěnému Knížákovi s návykem říkat bez obalu, co si o kom a jeho práci myslí, hodně vyhraněné. Také i kvůli jeho neochotě spolupracovat se zahraničními obrazárnami. Knížák nakonec po 12 letech z funkce odešel, dá se ale říct, že se z jeho éry Národní galerie dodnes nevzpamatovala. Ex-ředitel se pak do značné míry stáhl do ústraní, jen občas vystupoval a nahrával s obnoveným aktuálem, tentokrát tvořeným profesionály. Jaký bude časem pohled na jeho výtvarný odkaz, těžko říct. Pro leckoho je ale Milan Knížák, který o minulém víkendu zemřel ve věku 86 let, především silnou, svobodomyslnou a vysloveně tvůrčí uměleckou osobností let 60. až 90.
3: Hovořil Ondřej Konrád. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
9: Městečko Loštice, situované na pomezí Hané, měli lidé dlouho v povědomí snad jen díky Muzeu olomouckých tvarůžků, které se tu tradičně vyráběly. Teď je známé i hezky opravenou synagogou, která slouží spíš jako muzeum. Koná se tu víc kulturních akcí než bohoslužeb a hezky upraveným židovským hřbitovem. To je samozřejmě výsledek práce mnoha lidí, ale lví podíl na tom má pan Luděk Štypl, dnes 77-letý. Pan Štypl emigroval i s manželkou a dvěma dětmi v roce 1979 a 20 let strávil v Kanadě. Na rozdíl od mnoha českých a slovenských emigrantů, kteří si provinční myšlení a xenofobii zachovali i po mnoha letech strávených v zemích, kde sami byli cizinci, a nadále pro ně existují jen dva druhy lidí, my a tamti, si pan Štypl, jak říká, z Kanady přivezl respekt a toleranci a tyhle dvě vlastnosti šíří dál. Založil společnost Respekt a tolerance, zainteresoval do věci spoustu lidí a dělá všechno proto, aby památka vyhlazených loštických židů zůstala zachována. Sám, pokud je mu známo, žid není. Před Šoa žilo v Lošticích 59 židů. Bylo to méně než v 19. století. Lidé se už tenkrát stěhovali za lepšími příležitostmi do větších měst i do ciziny. Ale synagoga fungovala a na židovském hřbitově se pohřbívalo od roku 1554 až do května 1942. To byl spuštěn do Hlíny poslední místní žid, který včasnou smrtí unikl transportu. Z 59 židovských občanů se po válce vrátili jen 3. Na údržbě hřbitova a opravě synagogy, kterou nezničili Němci a vlastně ani komunisté, jen zub času, se finančně podílelo mimo jiné i několik lidí ze zahraničí, vesměs židovského původu. Jistý Stanton Carter, zubař z Kalifornie, pana Štypla oslovil. Chtěl na loštickém židovském hřbitově pátrat po svých předcích. Žádné nenašel, ale i tak se dlouhodobě zapojil do procesu dokumentace židovské historie a obnovy synagogy v Lošticích. Myslím, že ho k tomu přimělo nadšení pana Štypla. Náhrobky na židovském hřbitově jsou dnes pečlivě katalogizované pro lidi, kteří sem čas od času přijíždějí pátrat po předcích. Osudy všech lidí zmizelých za války jsou zmapované, jak jen to šlo. Pozoruhodný je příběh Artura Langera, který se zachránil život tím, že přes přísný zákaz svých rodičů odjel do ciziny v roce 1940 ve svých 17. V synagoze je řada dávných věcí denní potřeby, třeba hříbeček, jaký naše babičky a prababičky používali k látání ponožek. Ty nebyly nutně majetkem loštických židů. Jsou tu, aby dnešním mladým usnadnili si představit, jak se před mnoha lety žil. Zavražděným loštickým židům už nikdo život nevrátí. Ale, jak dokázal pan Štypl se svou partou, vzpomínku na ně je možné zachovat. jak stojí v materiálech Loštické synagogy. Ti, kterým bylo vráceno jméno, nebudou zapomenuti. Tohle všechno zařídili respekt a tolerance. A myslím, že i láska.
3: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
10: Bylo 7 hodin a začíná středeční živé vysílání Ranního plusu s datem 29. července. Dobré jitro vám přejí Daniela Vrbová
11: a Martina Mašková.
2: Český rozhlas Plus.
11: Tady je krátký výběr námětů z první hodiny. Dala včerejší schůzka Donalda Trumpa s Benjaminem Netanyahuem americkým voličům naději na ukončení konfliktu s Íránem.
10: Skoro 120 tisíc zaměstnanců v náročných profesích nevyužívá příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření, i když na něj mají nárok. Proč?
11: Jak se staví senátoři ke zvýšení rodičovského příspěvku?
10: Tak to vše zazní, nejdřív tu jsou ale zprávy s Ondřejem Látalem.
12: Přeju hezkou středu a dobré ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Tématem byly mimo jiné licence na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot. Zelenský to napsal na síti X. Do oválné pracovny za Trumpem přijel taky izraelský premiér Benjamin Netanyahu. O tom přineseme podrobnosti v Ranním plusu hned po zprávách. Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Plameny dál ohrožují město Bordeaux, spálili už přes 40 000 hektarů a na 200 domů.
13: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
14: Popsal starosta Bordeaux Tomáš Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 000 obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Barb Blondy Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
15: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
12: Podle zákona má důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží anebo vibracemi. Taky k tomu řekne víc v Ranním plusu za chvíli. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich pravděpodobně se pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes. Do budoucna ji ale nezavrhuje.
16: V žádném případě ne. V této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
12: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Plány na výstavbu nového plavebního stupně na Labi dnes v Děčíně projednají čeští a saští ministři. Českou stranu zastoupí ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů a ministři dopravy Ivan Bednárek a zemědělství Martin Šebestián z SPD. Přínosy plánované výstavby popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřina Pacíková.
17: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravě.
12: Součástí projektu za skoro 9 miliard korun má být pohyblivý jez, plavební komora, malá vodní elektrárna a rybí přechod. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus, přejeme dobré středeční ráno. Vedení pražských řep chce omezení nočních letů nad městskou částí. Výzvu pražskému letišti schválili zastupitelé. Přidali se tak k dalším radnicím, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí.
18: Velké letadla, které lítají v noci ve 2 hodiny ráno, vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
19: Říká pan Jaroslav z Hřeb. Tamní zastupitelé chtějí podle místostarosty Martina Benkoviče z Hnutí ANO, aby pražské letiště od příštího roku začalo každoročně postupně snižovat přelety letadel mezi 00:30 a 5:00 raní.
20: Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou kvality života obyvatel.
19: Letiště Praha podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
21: Letiště nemá dostatečnou kapacitu.

0: bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
1: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
0: Stejně jako v posledních třech filmech stvární Petra Parkera alias Spidermana britský herec Tom Holland. Vrací se také Zendaya v roli MJ, romantické známosti hlavního hrdiny. Obsazení doplní Sadie Sink, kterou mohou znát především diváci seriálu Stranger Things. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Tady je ranní doprava na Plusu. Na D1 směrem z Prahy na Brno po pojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 181. kilometru k odbočce na Bratislavu na 196. Zdržení teď kolem 20 minut. Na konci D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh srazilo hned 5 osobních aut. Na místě už jsou hasiči, projíždí se jen levým pruhem. V koloně ze 3. kilometru naberete asi 10 minut navíc. Na Pražském okruhu směrem na letiště se brzdí u sjezdu na Bestec, pomalu se pak pokračuje za nájezd od Barrandova. Podle potřeby se taky uzavírají oba tunely. Je to teď na 25 až 30 minut. A pomalu pojedete už v celé Novopatské ulici v Praze před sjezdem do Kbelské. Od nájezdu z Černého mostu zatím zdržení 15 minut. Dobře, dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den, teploty vysoko, 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách nejčastěji kolem 23. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: A dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. Před 5 měsíci Spojené státy a Izrael začaly válku proti Íránu. A víc než 5 měsíců se hlavní představitelé obou spojeneckých zemí nesetkali osobně. Až do včerejška. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přijel do Washingtonu na poslední rozloučení s republikánským senátorem Lindsey Grahamem. Ještě předtím zavítal do Bílého domu. O tom, co schůzka přinesla, teď budeme mluvit s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou, kterou tímto zdravím. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno.
4: Jaká témata oba politici stihli včera probrat?
5: Tak hlavními tématy měly být, a to celkem očekávatelně, situace v Hormuzském průlivu a konflikt s Íránem. Washington a Tel Aviv nejsou v cílech této války úplně jednotní. V těch posledních měsících se to ukazovalo opakovaně. Netanyahu nicméně po tom setkání řekl, že obě země mají stejný cíl i závazek, a to dosáhnout toho, aby Írán neměl jaderné zbraně. A izraelský premiér k tomu dodal, že toho cíle bude dosaženo ať už diplomatickými prostředky nebo jinými prostředky. Na co se údajně během té schůzky nedostalo, bylo stahování izraelské armády z Gazy a Libanonu a taky situace na okupovaném západním břehu Jordánu, kam v reakci na jeden ze střetů izraelských osadníků v palestinské vesnici izraelská vláda poslala armádní posily a taky ohlásila další rozšiřování osad, což například Evropská diplomatická služba opakovaně kritizuje.
4: Minulý rok létal Benjamin Netanyahu za Donaldem Trumpem častěji, tak jaká byla atmosféra toho včerejšího setkání po 5 měsících od zahájení války na Blízkém východě?
5: Tak od obou politiků a jejich administrativ jsme se dozvěděli, že to setkání bylo dobré, pozitivní podle Netanyahu a dokonce to byla jedna z nejlepších schůzek, které s Trumpem měl. Jenže tomu taky zároveň předcházelo třeba Trumpovo rozladění z toho, že Netanyahu předem mluvil o tématech toho jednání a izraelský levicový deník Haaretz k článku o návštěvě přidal titulek Úsměvy z Bílého domu maskují rostoucí rozpory. A ty rozpory se týkají jakési celkově vize o tom, jak by měl Blízký východ vypadat a fungovat podle obou politiků.
4: A izraelský premiér zamířil do Bílého domu 3 měsíce před volbami v Izraeli. Nakolik je vlastně závislý na podpoře od Donalda Trumpa?
5: Zřejmě víc než Donald Trump na jeho podpoře. Netanyahovi jde například o pokračování americké politické, ale i finanční podpory izraelské obrany, a to navzdory měnícímu se americkému veřejnému mínění. A když jsem zmiňovala ty rozdílné cíle války s Íránem, tak to se promítá i do té politické předvolební roviny. Někteří izraelští političtí analytici mají za to, že izraelskému premiérovi by se víc hodilo, kdyby se ta válka s Íránem protahovala, protože pak by své voliče mohl udržovat v naději, že ten konflikt nakonec povede k tomu, aby se Izrael konečně zajistil svou bezpečnost, jak se to teda snaží současná izraelská vláda rámovat. A podpora Trumpa je pro Netanyahua důležitá i proto, aby byl dál vnímaný jako jakýsi silný lídr, protože izraelské předvolební

0: průzkumy teď ukazují spíš na to, že by si jeho strana Likud neudržela pozici nejsilnější strany.
1: Z Blízkého východu se přihlásila naše zpravodajka Jana Karasová. Jano, děkujeme, hezký den.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: A americký pohled na včerejší schůzku v Bílém domě teď připojí náš další host, kterým je amerikanistka Kateřina Březinová z Metropolitní univerzity Praha. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
1: Mluvčí Bílého domu Caroline Leavittová označila tu 1,5hodinovou schůzku za pozitivní a produktivní. Co Donald Trump, jaká slova použil, případně ty členové jeho týmu, kteří se jí účastnili?
2: No, my jsme slyšeli vlastně takové jako excelentní a další vlastně velkolepá hodnocení toho, ale jak už jsme tady slyšeli od mé předřečnice, zdá se, že se možná jedná spíš o nějaké takové lehce křečovité maskování toho, že ten vztah, tradičně velmi silný vztah mezi Trumpem a Netanyahuem, prožívá takový jako dosti složitý moment a jak jsme slyšeli už i předtím od Donalda Trumpa, tak on sám hraje na tu svoji domácí scénu a proto své domácí publikum. A mimo jiné se snažil v těch svých výrocích ubezpečit americké voliče, že všichni vědí, kdo je tady boss, tedy on. Takže i Benjamin Netanyahu je jasným vlastně asymetricky postaveným lídrem v tom celém vyjednávání. Takže já bych řekla, že co nám z toho nejvíce vyplynulo, jak pro Trumpa, tak pro Netanyahua, že hrají pro své domácí publikum a domácí voliče, protože oba ti lídři vedou své strany do voleb podzimních a ty jsou pro ně klíčové.
1: Ano, a Jana Karasová zmínila, že Benjamin Netanyahu jasně potřebuje tu podporu od Donalda Trumpa. Jak je to v případě tedy Donalda Trumpa? Může v těch nadcházejících volbách v polovině funkčního období izraelský premiér v tuto chvíli Donaldu Trumpovi nebo republikánům pomoct, nebo je pro ně spíš přítěží?
2: No, to se stává teď takovým jako ožehavým bodem, protože Netanyahu ztratil, a možná o mrtvých jen dobře, ale připomeňme si, proč je Netanyahu po 7. či po 8. v tomto druhém volebním období Donalda Trumpa ve Washingtonu. Je tam kvůli pohřbu Lindseyho Grahama, senátora z Jižní Karolíny, který byl velmi klíčovým elementem v stávající utuchající podpoře mezi republikány ve prospěch Izraele, ve prospěch zbrojení Izraele a ve prospěch i režimní změny nebo pokusu o režimní změnu v Iránu. A tito lidé, jako Graham, odcházejí, umírají. Mitch McConnell kvůli setrvalým zdravotním problémům nedochází do sněmovny. Takže tito hráči najednou se ztrácejí nebo vytrácejí. Dochází ke generační změně. A Donald Trump musí také vlastně být lídrem i pro to MAGA nacionalističtější, populističtější křídlo, které si rozhodně, možná ještě s Izraelem a vlastně Netanyahu v zásadě podporují, ale rozhodně ne tak, aby se nechali zavléct, nebo Spojené státy nechali zavléct do nějakého dalšího nekonečného konfliktu na Blízkém východě.
1: A když už mluvíme tady o hnutí MAGA, té tvrdé základně, nebo té základně tvrdých fanoušků prezidenta Trumpa, tak podle rozsáhlého šetření americké mutace serveru Politico z minulého týdne se ukázalo, že i v této členské základně roste nespokojenost s válkou proti Íránu. Co konkrétně jim vadí?
2: No, já bych řekla, že tam je zajímavé si poslechnout ty výrazné hlasy, které také mohou být už hlasy nějakých lídrů nebo politiků, kteří si myslí už možná i třeba na nějakou prezidentskou nominaci do roku 2028. A tam slyšíme od Tuckera Carlsona, který před několika měsíci dal New York Times rozhovor, ve kterém v zásadě explicitně řekl, že se Donald Trump nechal Netanyahuem zavléct do té války, že to není americká válka, tak ten výslovně dál říká, že vlastně USA teďka bojuje válku Netanyahu spíše, než že by chránila své vlastní americké zájmy. Nebo další takový klíčový hráč Steve Bannon, který také se netají jistými ambicemi, tak ten vyloženě říká, že kdyby USA protlačovaly režimní změnu v Teheránu, tak by to byla v zásadě zrada na amerických voličích. Takže ať už jsou to tyhle hlasy, nebo i zesnulý Charlie Kirk, který zase byl vlivný mezi tou mladší částí té MAGA základny, ten zase jakoby nespochybňoval tu vojenskou pomoc Izraeli nebo vojenské právo Izraele na to, aby se bránil. Ale rozhodně říkal, že se nesmí Amerika nechat zavléct do té další války. Takže v tomhletom bodě konkrétním, to bych tomu ještě dodala, se vlastně ta strana republikánů štěpí a tak jako různě přeskupuje vlastně možná podobným způsobem, jak to rezonuje ve straně demokratů, kde se také objevují velice různorodé hlasy a také je vlastně tenhle zahraničně politický konflikt jedním z takových velkých dělících momentů.
1: To byla Kateřina Březinová, vedoucí Iberoamerického centra na Metropolitní univerzitě Praha. Děkujeme.
2: Děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.
1: A dopad včerejší schůzky na izraelskou politiku probereme v Ranním plusu také po 9. hodině s naším komentátorem Janem Fingerlandem.
3: A tady jsou hlavní zprávy. V Bílém domě byl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po schůzce s Donaldem Trumpem televizi Fox News řekl, že prezident poslíbil udělení licence na výrobu střel do systému Patriot. Americká armáda oznámila, že zničila balistické střely, které nad ránem Irán vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě. Senát dnes bude jednat o růstu rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat nebo vícerčat to bude 800 tisíc. Sociální výbor Senátu to doporučuje spojit s výzvou vládě k další novele s automatickou valorizací příspěvku.
1: Provozní úspory, investice a schodek výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Tak má podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vypadat státní rozpočet na příští rok. Přesná čísla ale zatím nezná. Opozice plánovaný schodek kritizuje. Podle ní jde na úkor budoucích generací. Ekonomové zase varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel.
4: Premiér Babiš o rozpočtu na rok 2027 včera jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Po schůzce řekl, že Česko bude v příštím roce rozpočtově odpovědnou zemí. Konkrétní podoba rozpočtu ale zatím není jasná. Babiš chce ministry vyzvat k provozním úsporám. Zároveň zdůraznil, že země potřebuje investovat.
5: Ty investice do těch nemocnic, do těch dálnic a obchvatů a silnic musíme jako realizovat, protože to jako pro nás zásadní.
4: O konkrétních položkách rozpočtu budou Schillerová a Babiš jednat s ministry v druhé polovině srpna. Své odhady výdajů na příští rok jim už jednotlivé rezorty poskytly, prozradil Babiš.
5: Paní ministrině po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry, zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
4: Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana je možné, že vláda o rozpočtu rozhodne neveřejně.
6: Dá se očekávat tradiční proces a uvidíme, nakolik ten proces se bude odehrávat před zraky veřejnosti. Zdá, nedojde k podobným věcem jako v nedávné minulosti, že zkrátka se o rozpočtu vyjednávalo a pak se objevila až ta výsledná podoba, kterou schválila vláda, která potom putovala do poslanecké sněmovny. Ale každoročně to bývá tak, že ministři nadsazují určité částky, snaží se pro svůj rezort získat co nejvíc.
4: Schodek pro rok 2027 by podle premiéra Babiše měl být výrazně pod hranicí 400 miliard korun. Přesné číslo zatím nezmínil. Hartmann předpokládá, že překročí deficit pro letošní rok, tedy 310 miliard korun.
6: Je zřejmé, že vláda nemá příliš chuť jít se schodkem níže než pro letošní rok, kde je 310 miliard. Spíše se očekává, že ten schodek bude vyšší a pak je samozřejmě ještě otázka další a to je ta, že ten schodek, který bude na papíře, tak zda bude skutečně odpovídat tempu zadlužování státního rozpočtu veřejných financí.
4: Hartmann taky varuje, že hospodaření vlády může být kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel netransparentní. Na stejné nebezpečí upozornilo i 20 ekonomů. Mezi nimi třeba bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma, nebo předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Opozice zase nesouhlasí s výší schodku. Vláda podle ní pokračuje v zadlužování země a nemyslí na budoucí generace. Předseda starostů Vít Rakušan řekl, že je potřeba udělat reformy, například změnit strukturu daní.
7: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
4: Podle Hartmana ale ani minulá vláda schodek státního rozpočtu výrazně nesnížila.
6: Tak minulá vláda také mohla přistoupit k celé řadě reform, které se týkají jak příjmové, tak výdajové stránky rozpočtu, a byť se snažila třeba co se týče důchodové reformy, tak přece jenom nedosáhla toho, aby byla schopna sestavovat férově takové rozpočty, které by výrazně klesaly pod hranici 200 miliard korun a dostali se tedy na úroveň, na kterou jsme byli zvyklí ještě před dobou covidovou.
4: Letošek je třetím rokem v historii Česka, kdy se schodek pravděpodobně bude pohybovat mezi 300 až 400 miliardami korun. Hranici 400 miliard korun deficit překročil jen v roce 2021. Anna Marie Hušková, Český rozhlas.
1: A o schodku státního rozpočtu v příštím roce a rozpočtových pravidlech budeme mluvit na Plusu více po 8. hodině.
3: A teď máme 7 hodin a 22 minut. Zaměříme se na to, co píšou zpravodajská média v zahraničí. Tak například Serve Politico popisuje ladění postojů francouzské krajní pravice před začátkem prezidentské volební kampaně. Národní sdružení Marine Le Penové zřejmě našlo shodu na snížení věku odchodu do důchodu na 62 let, ale zvažuje také další možnosti, jak snížit důchodové výdaje.
1: Podle dvou představitelů Národního sdružení Le Penová rozhodla, že v programu její strana zachová svůj dřívější slib snížit věk odchodu do důchodu. Politico připomíná, že v rámci stěžejní důchodové reformy prezidenta Emmanuela Macrona byla věková hranice pro dosažení penze pro většinu zaměstnanců zvýšena na 64 let. Le Penová ale pověřila spolustraníky, aby prověřili další možné úpravy důchodové reformy. A to ještě předtím, než oficiálně svůj volební program představí.
3: Soupeřící frakce ve francouzském národním shromáždění se přou už několik týdnů o to, jak naložit s velkorysým důchodovým systémem s ohledem na stále horší finanční výhled země. Předseda strany Jordan Bardella a jeho kolegové odmítli závazek snížit věkový limit pro dosažení penze, aby posílili svou důvěryhodnost v ekonomických otázkách, pokračuje Politico.
1: Bardella byl dlouho považován za pravděpodobného prezidentského kandidáta Národního shromáždění. Soudní rozhodnutí ze začátku července ale Le Penové otevřelo cestu k účasti v příštích volbách. Její potvrzení, co by prezidentské kandidátky strany, znamenalo vítězství pro tradiční křídlo Národního shromáždění, které je pro snížení věku odchodu do důchodu, uzavírá Politico.
3: Nový britský premiér Andy Burnham slibuje, že praktické vzdělávání postaví na stejnou úroveň jako akademické. O tom píšou britské Timesy. Jeho plán spočívá v tom, že by děti byly od 14 let vedeny spíše k odbornému vzdělávání, než k tomu akademickému.
1: Burnhamovy návrhy představují odklon od tradičního vzdělávacího programu ve Velké Británii, podotýká deník. Premiér by chtěl, aby odborné vzdělávání bylo první volbou většího počtu dětí, které se hlásí na maturitní obory. Nová politika má děti motivovat k tomu, aby kombinovali základní předměty, jako jsou angličtina, matematika a přírodní vědy, s kvalitními technickými předměty odpovídajícími pracovním příležitostem v jejich okolí.
3: Premiér Burnham obvinuje předchozí britské vlády z podceňování praktických dovedností. To podle Burnhama vedlo k rekordnímu počtu mladých lidí, kteří se ocitli mimo systém. Nejsou ani ve škole, ani v zaměstnání. Podle Timesu jejich aktuálně zhruba milion.
1: Burnhamův plán vychází ze systému, který premiér zavedl ještě jako starosta v Manchesteru. Povzbuzoval tak školy k přizpůsobení učebních plánů tak, aby vyhovovaly potřebám zaměstnavatelům v dané oblasti, například ve výrobním průmyslu, strojírenství a stavebnictví, přibližují Timesy.
3: A ještě krátce z Deutsche Welle, stránek německé veřejnoprávní stanice. Rekordně nízká hladina vody na Rýnu nutí nákladní lodě plout s výrazně sníženým nákladem, a to zdražuje dopravu. Ekonomové varují, že by to mohlo zmařit už tak slabý růst německé ekonomiky. Rýn je nejfrekventovanější vnitrozemská obchodní vodní cesta v Evropě. Tak tolik alespoň krátce. Deutsche Welle a výběr ze zahraničních médií,
1: který jsme dočetli v 7 hodin a 25 minut. Po koupání v rybníce vás začala svědět kůže, říkali jste si, jestli za to můžou synice. Možná byla příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách totiž často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
8: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody. To je kafe.
9: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
8: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Připravím si tady námi vyvinutou aparaturu. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
10: To je pumpička na kolo.
8: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
11: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, který filtrujeme z té vody. Ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA a nás zajímá, jestli tam bude DNA parazitů, který způsobují cerkáriovou dermatitidu nebo ne.
9: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů. Na jedné z lokalit navíc odhalila parazity ve vodě, přestože tradiční metoda žádné nenašla.
11: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
9: Abychom zjistili, jak vůbec paraziti vypadají, musíme do laboratoře. S Tomášem Macháčkem si teď zkusíme jednoduchý pokus. Na kádinku s vodou zasvítíme lampu.
11: Tady vidíte, když se mrknete na kraj na stěnu té kádinky, jak se tam myhotají takové bílé nitky mikroskopické. Oni jsou vidět pouhým okem, ale musí se člověk hodně soustředit. A to jsou právě ty cerkáry. Já teď, když otočím lampičku, tak teď jsem ji namířil na tu kádinku z druhé strany a už je vidět, jak ty cerkárie si toho všimly, že to světlo přichází vlastně z jiné strany a najednou se postupně v tom houfu začínají přesouvat právě na tu protilehlou stranu.
9: V laboratoři přitahuje cerkárie světlo lampičky, venku to je slunce. U hladiny rybníků hledají svého přirozeného hostitele, kachnu nebo jiného vodního ptáka. Někdy se ale spletou a místo něj proniknou do kůže člověka.
11: To, že nás to svědí, je známka toho, že zafungoval náš imunitní systém, toho parazita rozpoznal a úspěšně ho zlikvidoval. Projeví se to potom na té kůži jako takové červené skvrny, které přechází do červených pupínků.
9: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů, popisuje parazitolog Tomáš Macháček.
11: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují, ale zároveň může jít třeba i o různé další způsoby zmenšování té šnečí populace.
9: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Po půl osmé se budeme věnovat tomu, co dnes čeká Senát. Má jednat o růstu rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun a senátoři budou také obsazovat uvolněné místo v Radě České televize.
1: Teď je půl osmé a jsou tady zprávy s Ondřejem Látalem.
12: Český rozhlas Plus.
13: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá taky s úpravou takzvané superdávky. Detaily po zprávách v Ranním plusu. Novým předsedou Německé konzervativní unie CDU-CSU se dnes stane Thorsten Frey. Na mimořádném zasedání by ho dnes mělo do svého čela zvolit více než 200 delegátů, kteří si kvůli tomu musí zkrátit letní prázdniny. V Jižní Karolíně se dnes naposledy rozloučí se senátorem Lindsey Grahamem. Ten zemřel náhle 11. července. Ve státě, který Graham v kongresu zastupoval přes 30 let, bude senátor taky pohřbený. Už včera uctili jeho památku ve Washingtonské národní katedrále, kde smuteční řeč pronesl americký prezident Donald Trump. Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství. Správci Krkonošského národního parku varují před vznikem požárů kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Obyvatelé Jablonce nad ní jsou se budou moct v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se rozhodlo umístit na 3 frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moct ochladit nejméně do konce letních prázdnin. Na plusu pro vás máme taky čerstvé ranní dopravní informace. Začínáme na dálnici D1 směrem z Brna na Vyškov. Tam se za sjezdem na Bratislavu na 197. kilometru srazila 3 auta. Nehoda je v levém pruhu, kolona od Kývalky ze 182. kilometru, zdržení 15 až 20 minut. Na konci dálnice D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh řeší stále hromadná nehoda 5 osobních aut. Na místě jsou hasiči, projíždí se pouze levým pruhem. V koloně ze 4. kilometru se teď zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru až k omezení u letiště. I tam je to na 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se brzdí u sjezdu na Bestec, pomalu se pak pokračuje až za nájezd od Barandova. Podle potřeby se taky uzavírají oba tunely, tam je to až na půl hodiny. A pomalu se jede už v celé Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské od nájezdu z Černého mostu, zatím zdržení až 15 minut. Dobře dojďte. Středa bude jasná až polojasná, teploty vysoko 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů, na Šumavě naměří až 27 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
10: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to téměř 4 minuty po 7:30. U mikrofonu jsou Daniela Vrbová a Martina Mašková. Senátory čeká červencová schůze. Na programu mají i novelu zákona o státní sociální podpoře, která zvyšuje rodičovský příspěvek. Ten by měl od příštího roku vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Včera doporučil plénu Senátu schválit novelu garanční výbor pro sociální politiku. S podrobnostmi je ve studiu Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno.
14: Přeju hezké ráno.
3: Marku, dá se odhadnout, o čem se v Senátu při projednávání novely povede největší debata?
14: Tak proti tomu samotnému skokovému navýšení rodičovského příspěvku senátoři nic nenamítají. Chtějí ale, aby se do budoucna automaticky valorizoval. A právě o tom se zřejmě povede nejdelší debata. Část senátorů se totiž nejspíš při projednávání na plénu pokusí do novely automatickou valorizaci toho takzvaného rodičáku zakotvit. Proč, to vysvětlil předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
15: Chceme, aby se ty příspěvky valorizovaly nějakým způsobem pravidelně, aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
14: Někteří senátoři ale nevěří, že se jim dnes do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku podaří přidat.
3: Pokud se jim to nepovede, mají v záloze jiné řešení?
14: Senátorka sociálního výboru Lena Mlejnková z klubu Starostů a nezávislých připustila, že samotný pozměňovací návrh na zavedení automatické valorizace nemá ještě definitivní podobu. I proto výbor pro sociální politiku schválil taky doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování připravila vláda.
16: Budeme o tom pozměňovacím návrhu jednat. On nebyl předložen na výboru právě proto, že ještě v nějakém vývoji, ale předpokládáme, že bude předložen. Já budu samozřejmě předkládat závěry sociálního výboru. Jsem za to velmi vděčná, protože minimálně to doprovodné usnesení, které je neutrální v tom, že neříká, jakým způsobem, ale že se má valorizovat, věřím, že bude jednoznačná myšlenka celého Senátu.
14: Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu ANO si myslí, že případná valorizace rodičovského příspěvku musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle Navrátila neměl valorizaci do novely přidávat už dnes, ale do budoucna ji nezavrhuje.
17: V žádném případě ne, v této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
14: Další ze senátních výborů, ústavně právní, který novelu projednával už minulý týden, doporučil plénu skokové navýšení rodičovského příspěvku od příštího ledna taky schválit. I tam ale padaly návrhy na potřebu zavést tu automatickou valorizaci.
3: Novela zákona počítá i s úpravou takzvané superdávky, jak by se měla změnit?
14: Mimo jiné tím, že podpora na bydlení v superdávce by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelky a samoživitelé s dětmi do 15 let věku, místo do 7. Pro úplnost dodejme, že takzvaná superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a taky přídavky na děti.
3: Tolik Marek Sedláček z domácí redakce. Děkujem.
14: Naslyšenou.
1: A senátoři budou také dnes obsazovat uvolněné místo v Radě České televize. Na svůj post v ní totiž rezignoval spisovatel Jiří Padevět, který hodlá na podzim kandidovat do Senátu za hnutí STAN. Na včerejším veřejném slyšení se do funkce v radě představilo 5 adeptů. A my teď probereme nejen jejich jména, ale hlavně další fungování Rady České televize. A to s mediální analytičkou Marínou Urbáníkovou z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
1: Když jste sledovala to včerejší veřejné slyšení, odlišuje se někdo z té pětice kandidátů výrazně svým pohledem na provoz veřejnoprávní televize?
18: Zdá sa, že kandidáti sú z hľadiska postojov k médiám verejnej služby pomerne názorovo homogénni. Nenájdeme medzi nimi napríklad výrazných kritikov médií verejnej služby, akými boli v minulosti, dajme tomu, Pavel Matocha, alebo stávajúci člen rady Luboš Xaver Veselý. Zhodujú sa napríklad v odmietaní plánovaného znižovania rozpočtu Českej televízie a Českého rozhlasu. Takže v tomto smere neočakávam nejaké veľké zmeny vzhľadom na to, že nahradzujú, respektíve jeden z nich nahradí senátneho kandidáta Jiřího Padeviete.
1: Doplňme, že o tu funkci se ucházejí mimo jiné bývalý ministr kultury Daniel Herman nebo vedoucí katedry žurnalistiky právě na vaší Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcová, Tejkalová a další. Nicméně, do jaké míry se tedy ten dnes zvolený člen nebo členka můžou stát pomyslným jazyčkem na vahách a proměnit třeba postoje České televize?
18: Bavíme sa síce len o jednom mieste z celkovo 18 člennej rady, ale aj ten jeden hlas niekedy býva kľúčový, čo sme koniec koncov videli v lete minulého roku, kedy rada volila nového generálneho riaditeľa a Milanovi Fridrichovi, ktorý sa stal nakoniec zástupcom generálneho riaditeľa, chýbal ku zvoleniu práve ten jeden jediný povestný hlas. Takže napriek tomu, že určite ide o menšiu zmenu, než sme videli nedávno, kedy poslanecká snemovna vybrala hneď 6 nových radných, určite by som to nepodceňovala a to aj kvôli tomu, do akej miery je Rada Českej televíze pre samotnú Českú televíziu kľúčovým orgánom. Dohliada na fungovanie televízie, schvaľuje jej rozpočet a volí a odvoláva jej generálneho riaditeľa, takže celkovo jej zloženie môže ovplyvňovať nezávislosť a aj strategické smerovanie ČT.
1: A senátoři sa včera podľa prítomných novinářů ptali kandidátu i na tú chystanú zmenu financování veřejnoprávnych médií, ktorú v červnu predstavila vládní koalice. Pokud by ta změna financování skutečně proběhla, jakou roli by vlastně potom měla Rada České televize? Jak by se změnilo to její postavení?
18: Toto je postavenie by sa príliš nezmenilo. Systém financovania je daný zákonom, takže kľúčovými hráčmi sú v tomto vláda, respektíve snemovňa, senát a prípadne prezident, ktorý zákon podpisuje. A rada ČT v tomto ohľade nemá nejaké špeciálne kompetencie. Môže sa k navrhovaným zmenám vyjadriť, čo časť radných aj spravila, ale to je asi tak všetko. Ale oveľa väčšiu rolu bude hrať rada v prípade, že skutočne dôjde k avizovanému významnému poklesu rozpočtu, pretože generálny riaditeľ potom bude musieť prísť s návrhom, kde presne ušetriť. V akom pomere sa napríklad ušetrí obmedzením regionálneho vysielania, prepúšťaním zamestnancov, obmedzovaním vlastnej tvorby alebo úsporou v oblasti športových práv. A ten rozpočtový plán následne podlieha práve schváleniu rady.
1: Vysvětluje mediální analytička Marina Urbáníková z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor, hezký den.
18: Děkujem, pěkný den.
3: Posloucháte Ranní plus, máme 7 hodin 41 minut. Požáry na jihu Evropy se s příchodem další vlny horka můžou dál zhoršovat. Departmánu Gironde na jeho západě Francie muselo kvůli nim opustit domovy už 220 tisíc lidí. Minister vnitra Laurent Nunez upozornil, že v dobách míru je to zřejmě největší evakuace civilistů ve francouzské historii. Více informací má Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
19: Dobrý den.
3: Jaký je tedy nejnovější vývoj velkých požárů západně od francouzské metropole Bordeaux?
19: Francouzské úřady nařídily včera evakuaci dalších 4 000 lidí. Pobřeží Biskajského zálivu západně od Bordeaux je oblíbenou dovolenkovou destinací a evakuace se tedy týkala zejména turistických středisek, vesniček, kempů a zábavních parků v okolí letoviska Lacano. Oheň se znovu rozhořel u oblíbené prázdninové pláže Grand Croix na poloostrově Cap Ferret. Proč se plameny v oblasti departmanu Gironde tak rychle šíří, vysvětlil ve vysílání Roman Berčák, expert z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
20: Ta skladba lesu k tomu přispívá velice dobře. Jedná se o oblast monokulturního hospodářského lesa, tvořené takzvaným borovicí přímořskou, což je jedna z nejhořlavějších borovic vůbec, které máme na území Evropy.
19: Hasiči se obávají, že se budou požáry dál zhoršovat, protože meteorologové pro oblast vydali žluté varování před vedrem a teploty v dalších dnech mají dosahovat až 35 stupňů.
3: Jak rozsáhlé území už požár spálil?
19: 420 kilometrů čtverečních, to je čtyřnásobek rozlohy Paříže a více než třetina území, které za letošek schořilo v celé Francii. A i přes rozsah toho neštěstí jsou zřejmě lidé, kteří do téhle dovolenkové oblasti nadále míří. Deník Le Parisien psal o lidech, kteří to dělají prostě proto, že už zaplatili spoustu peněz za dovolenou a nechtějí oni přijít. Pokud jde ale o spálenou plochu, téměř dvakrát ten požár u Bordeaux převyšují požáry v okolí španělského hlavního města Madridu. Ty už spálili rozlohu odpovídající čtvrtině Libereckého kraje.
3: Jaká je aktuální situace tam?
19: Obří požár u Madridu se přestal šířit a ministr vnitra Fernando Grande Marlaska odvolal evakuaci 13 obcí, takže asi 20 tisíc lidí a úřady taky dalším 14 tisícům lidí zrušili zákaz vycházení. Stejně jako Francouzi se ale i Španělé obávají zhoršení situace s dnes přicházejícími dalšími vedry. I Marlaska přiznal, že meteorologické podmínky hasičům vůbec nepomáhají. Navzdory tomu, že se mají znovu zhoršit, si nějakou naději zachovává hasič, se kterým mluvil deník El País.
21: Pak jsou tu starostové, to jsou pořádní politici, ne takoví, jaké vídáme každý den, ale ti, kteří už 4 dny s tváří odsazí, jezdí ve vlastním autě sem a tam a pomáhají sousedům. Na téhle sociální úrovni ještě existuje naděje, jsou tu skvělí lidé a máme společnost, která i přesto všechno stojí za to.
19: Doplním, že ve Španělsku schořelo letos už 1736 kilometrů čtverečních, což je 6x tolik, co loni za stejné období. Španělský premiér Pedro Sánchez i proto apeloval na politiky všech směrů, aby se shodli na nutnosti boje se změnou klimatu, která zhoršuje vedra vysušující krajinu.
3: Vývoj požáru v evropských zemích shrnul Dominik Tesa ze zahraniční redakce. Děkujeme.
19: Hezké ráno.
1: A v Ranním plusu teď v 7 hodin a 45 minut navážeme krátkými zprávami z ekonomiky. Americká technologická společnost Apple se v úterý nakrátko stala druhou veřejně obchodovanou firmou v historii, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. Následně se sice tržní hodnota dostala těsně pod hranici 5 bilionů dolarů, ale přesto si firma udržela pozici nejhodnotnější společnosti na americkém akciovém trhu před společností Nvidia.
3: Pražská burza po dvou růstových dnech oslabila. Dolů ji táhly hlavně akcie komerční banky Erste Bank, ale třeba také energetické společnosti ČEZ. Rostly obě zbrojovky obchodované na hlavním trhu.
1: A české e-shopy očekávají vyšší náklady na nové obaly, technologie a úpravy logistiky kvůli nařízení Evropské unie. To má omezit množství obalového a odpadového materiálu. A my toto téma podrobněji probereme už za hodinu. Skoro 120 tisíc lidí v Česku má od začátku letošního roku nárok na to, aby jim zaměstnavatel přispíval 4% hrubé mzdy na penzijní spoření. Mnoho z nich toho ale nevyužívá. V průzkumu mezi 180 firmami, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a komerční banka KB, tedy penzijní společnost, necelá čtvrtina zaměstnavatelů odpověděla, že o příspěvek polovina zaměstnanců ve třetí kategorii rizikových prací doteď nepožádala. Víc už k tomu ví Josefína Báč vás domácí redakce. Dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Proč tak velká část zaměstnanců příspěvek ještě nedostává?
0: Důvodů je víc. Ten hlavní je na straně zaměstnavatelů. V průzkumu si velká část z nich stěžovala na poměrně vysokou administrativní náročnost. Nárok totiž nemají úplně všichni zaměstnanci, kteří spadají do třetí kategorie rizikových prací, ale jenom ti, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi, odpracují v takových podmínkách alespoň 3 směny za měsíc a ještě to musí být převážná část té směny. To zaměstnavatelům dost komplikuje život, říká Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů.
2: Z hlediska firem je zpětnou vazbou to, že ten systém je administrativně náročný, že je nejasný, že tam je několik podmínek, že se i špatně vysvětluje těm zaměstnancům.
0: Firmy mají povinnost zaměstnance, kterých se to týká, informovat o novém nároku na příspěvek. Podle Horeckého to dělají, překvapivě často ale narážejí na nezájem.
2: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
0: Podle Horeckého by proto firmy potřebovaly, aby se zpřesnila pravidla pro příspěvek a zjednodušila administrativa. Zároveň ale také musí víc a lépe vlastním lidem vysvětlovat, proč mají o příspěvek žádat a jak to mají dělat.
1: A Josefino, je to opravdu tak složité?
0: Samotné požádání složité není. Zaměstnanec, který má na příspěvek nárok, musí mít především založené doplňkové penzijní spoření, aby bylo peníze kam posílat. Pokud ho ještě nemá, je jeho založení podle generálního ředitele penzijní společnosti Komerční banky Jiřího Šperla jednoduché.
22: Buď to může udělat plně digitálně, pak když preferuje spíš fyzický kontakt, tak navštíví jedno z obchodních míst. Ten proces trvá relativně krátkou dobu, 10 až 20 minut v průměru.
0: A potom už musí jenom požádat zaměstnavatele o příspěvek. Zbylou administrativu už obstará firma.
1: Projevilo se zavedení příspěvku pro rizikové profese nějak na počtu lidí, kteří mají penzijní spoření?
0: Podle nejnovějších dostupných údajů z konce prvního čtvrtletí letošního roku bylo doplňkové penzijní spoření, měli ho zřízené přes 2 miliony a 200 tisíc Čechů, což je asi o 200 tisíc víc než před rokem. O desítky korun se také zvýšil průměrný příspěvek zaměstnavatele. Přesná data ale zatím nemá ani Asociace penzijních společností, říká její mluvčí Jan Sedláček.
23: Velmi pravděpodobně k nějakému nárůstu došlo, je ale důležité mít na mysli to, že právě těch zaměstnavatelů, kteří patří do těch povinných profesí, už většinou ti zaměstnavatelé přispívali předtím a když přispívali, většinou přispívali právě částkou podobnou, jakou Unii ta legislativa určuje povinně.
0: Rozdíl je v tom, že u zaměstnanců v rizikových profesích není příspěvek zaměstnavatele benefit, ale zákonná povinnost. Nemůže tedy docházet k tomu, že firma řekne zaměstnanci, že si na důchod musí vyšší částkou přispívat i sám. Zaměstnanci skutečně stačí dávat úplné minimum, třeba jenom 100, a zaměstnavatel mu poté přispěje násobně víc. Například při hrubé mzdě necelých 38 tisíc korun je to 1500 korun měsíčně.
1: Shrnuje Josefína Báčová z domácí redakce. Děkujeme za to.
0: Díky, naslyšenou.
3: 7 hodin a skoro 50 minut je před námi ranní komentář. Ten pro dnešní den připravil publicista Petr Holub. Klade si měm otázku, komu pomohla vládní regulace cen pohonných hmot?
4: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto lze říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Lze jistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili již v zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůhví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvíc krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
3: Dozněl komentář publicisty Petra Holuba.
10: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
1: Tým z Vysokého učení technického v Brně se znovu vydává za úplným zatměním slunce. Tento jev sleduje po celém světě už přes 20 let. Letos zamíří na Island a do Španělska, odkud budou vědci 12. srpna pořizovat snímky sluneční korony. Ty následně pomáhají při výzkumu slunce a slunečního větru.
5: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
6: Oficiální expedice Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně je to 16.
5: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
6: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
7: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
6: To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze Země bez úplného zatmění.
7: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
6: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, potom jsou to optiky, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
7: Kolik těch objektivů a těch zařízení vlastně v tu chvíli na to zatmění slunce bude mířit?
6: Já si myslím, že jich máme něco kolem 40. Na jednom pozorovacím místě minimální počet je 4. Na těch dobře vybavených místech je 16.
7: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Martin Šebek z FSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
8: Před vámi můžete vidět 4 objektivy připevněné pomocí konstrukce kovové. Soustava slouží na sesynchronizování těchto kamer, aby všechny byly stejně zaměřené.
7: Výsledkem jsou snímky, na kterých lze rozlišit různě horké části sluneční korony. Doplňuje jeho kolega Václav Široký.
9: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem. Objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr, který je naladěný přímo na vlnovou délku daného jontu železa, které pozorujeme.
7: Teď se koukáme na obrázek, kde vidíme, dejme tomu, černou kouli, což je to zatměné slunce, a z něho vychází taková červená a zelená záře.
6: Ta zelená záře je záření jontu 13x ionizovaného železa. Ta červená je záření 9x ionizovaného železa. To zelené je horká část sluneční korony a to červené je chladná část sluneční korony.
7: Vysvětluje Druckmiller. Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
11: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
7: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
6: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné. Na to je nejlepší opravdu zajít na nějakou hvězdárnu, kde něco takového bude k dispozici.
7: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Spidermana znají čtenáři komiksu přes 60 let a filmoví diváci k němu můžou přiřadit několik tváří. Ve snímku z Bruce Nový den stvární hlavní postavu po čtvrté britský herec Tom Holland. Kromě záhadného nepřítele se hrdina bude tradičně potýkat i s osobními problémy.
24: Peter Parker. Obyčejný kluk, kterého jednoho dne kousne pavouk a změní mu život. Stan Lee a Steve Ditko vytvořili Spidermana pro společnost Marvel v roce 1962. Dnes patří mezi nejoblíbenější komiksové superhrdiny, ale ve své době si museli tvůrci poměrně netradiční postavu před vydavatelem obhájit.
25: Měl jsem vymyšleného hrdinu, jeho schopnosti a jméno. A pak jsem si řekl, že mu jen tak z legrace dám osobní problémy. A že to bude teenager, protože žádní takovýhle mladí hrdinové tehdy nebyli. Nadšeně jsem běžel za editorem a on mi řekl, že je to nejhorší nápad, který kdy slyšel.
24: Popisoval začátky Spidermana Stan Lee v roce 2017 v projevu na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V hraných filmech stvárnili pavoučího muže od roku 2002 postupně 3 herci. Tobey Maguire, Andrew Garfield a Tom Holland. Všichni si zahráli také v zatím posledním snímku Spider-Man bez domova. Po 5 letech se hrdina do kin opět vrací. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
26: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem.
24: Komiksová série je známá i díky pozoruhodným záporným postavám, mezi které patří Green Goblin, Dr. Octopus nebo Venom, stejně jako pro romantické známosti protagonisty, především Mary Jane a Gwen Stacy. Spider-Man ale není jenom Peter Parker. Od roku 2011 se houpe nad ulicemi New Yorku také Miles Morales. Ten se stal hlavní postavou animovaných filmů Spider-Man Paralelní světy a Napříč paralelními světy, oceňovaných za scénář i působivé audiovizuální provedení. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Bylo 8 hodin a ve středu 29. července vás do nového dne vítá středeční Ranní plus a Daniela Vrbová
3: a Martina Mašková.
10: Český rozhlas plus.
3: Dvacet vlivných ekonomů varovalo vládu před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Jak záměr kabinetu hodnotí odbory?
1: Jaká je aktuální bilance po silném zemětřesení na jihozápadě Japonska?
3: Za jakých podmínek poskytnou Spojené státy Ukrajině licence na výrobu z čeho do systému protivzdušné obrany Patriot?
1: Tak to jsou naše témata následující hodiny. Nejdřív tu jsou zprávy Ondřeje Látala.
12: A přeju z plusu dobré středeční ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Bílém domě sešel s Donaldem Trumpem. Hlavním tématem jednání byla licence na výrobu protiraketových střel pro systémy Patriot. Ukrajina je potřebuje k obraně před eskalujícími útoky ruských balistických raket. Zelenský poděkoval Trumpovi za podporu Ukrajiny a vyjádřil soustrast s úmrtím senátora Lindseyho Grahama, který patřil k Trumpovým nejbližším spojencům.
13: Zelenský se po jednání s Trumpem zúčastnil Grahamova pohřbu. Zhruba hodinové jednání v Bílém domě obě strany označily za dobré a konstruktivní. Setkání za zavřenými dveřmi však skončilo bez konkrétního oznámení americké vojenské pomoci Ukrajině. Do Kyjeva v následujících týdnech zamíří američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Pro oba to bude poprvé. Před odjezdem do vlasti Zelenský ještě míří do kongresu. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
12: Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13. V nemocnicích jsou desítky raněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13. V nemocnicích jsou desítky raněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
14: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš. Český rozhlas.
12: Chystáme podrobnosti, uslyšíte je už za několik minut v ranním vysílání Plusu.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 000 korun na 400 000, v případě dvojčat a vícerčat na 800 000 korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se pravděpodobně pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
15: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
12: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
2: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
16: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
2: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
17: Byla využívána už v předcházejícím období.
2: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
18: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
2: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
12: Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jay Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali třeba to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Podle deníku Guardian americký prezident Claytonovým zvolením získává dalšího klíčového spojence v řízení národního zpravodajského aparátu. Posloucháte zprávy Radního plusu. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu, který má Bučovicím ulevit od velké dopravní zátěže, plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok, říká jeho mluvčí Jana Rýdl.
19: Právě v těchto dnech zahajují pyrotechnici průzkum trasy budoucího obchvatu Bučovic. V září pak plánujeme zahájení navazujícího záchranného archeologického výzkumu, který by měl skončit nejpozději v 1. čtvrtletí příštího roku. Pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu pak plánujeme zahájit hned na začátku příštího roku.
12: Zpěvačka Diana Ross vystoupí poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje.
20: 82letá

zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na sólovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson.

0: Na Vyškov se za sjezdem na Bratislavu na 197. kilometru srazila tři auta, nehoda je v levém pruhu, kolona od Kývalky ze 182. kilometru je na víc než půl hodiny. Na konci D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh řeší stále hromadná nehoda pěti osobních aut, na místě jsou hasiči, projíždí se pouze levým pruhem, v koloně ze 4. kilometru se zdržíte 20 minut. Velký problém je aktuálně v omezení v Kbelské ulici v Praze směrem na Hloubětín na zásjezdem. Na Kbely se srazila dvě auta a v Kbelské je tak v tomto směru, Kbelská je tak v tomto směru neprůjezdná. Velmi rychle se zaplnila celá Kbelská kolona, začíná v Cínovecké už u sjezdu na Čakovice. Dobře dojeďte. Čeká nás jasný až polojasný den, teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách 23, na Šumavě až 27. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: 8 minut po 8 hodině. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO uvedl, že schodek rozpočtu na příští rok bude významně pod 400 miliardami korun.
3: Deficit musí být významně pod 400 miliard a my samozřejmě tlačíme ministry, aby šetřili, aby snižovali provozní náklady.
2: Babiš obhajuje schodek i tím, že strukturálně nepřekročí 2,9 HDP. Letos to byla 2,4%. Skupina 20 českých ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů Národní banky, v dopise poslancům varuje před rozvolněním rozpočtových pravidel. My si teď představíme pohled odboru na přípravu rozpočtu na příští rok. Ten nám přiblíží Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobré ráno.
4: Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
2: Z pohledu vás tedy odboru by byl anebo nebyl schodek někde mezi 310 a 400 miliardami problém?
4: Já mám takový problém a ten znamená, že mám poměrně dlouhou paměť, speciálně co se týká debat o státním rozpočtu, a není tomu bohužel dlouho, kdy jsme se bavili spolu s vládami o rozpočtech o deficitech 30-40 miliard a tehdy z pravidla bylo řečeno, že zadlužíme své děti a podobné povídačky kolem toho. A dneska se bavíme o desetinásobcích a nechceme řešit ten důvod, proč to vzniklo, a ten důvod v žádném případě není na výdajové stránce, ale ten problém je na příjmové stránce státního rozpočtu, protože vlády předchozí hluboce podsekly příjmovou stránku státního rozpočtu a z tohoto máme ten deficit, takže podle našeho soudu je ten deficit naprosto neakceptovatelný, není možné v tomto dále pokračovat, je nutno sáhnout do daní a je nutno ty daně řešit, protože zatím je to tak, že tím, kdo platí primárně daně a státní rozpočet je zaměstnanec a všichni ostatní mají možnost se tomu jakýmkoliv způsobem vyhnout.
2: Kdyby vláda představila ten finální návrh, který půjde do sněmovny koncem srpna, budete mít prostor na to reagovat, připomínkovat, nebo máte ho už teď?
4: Myslím si, že tady dochází k dalšímu pokračování porušování rozpočtových pravidel v tom slova smyslu, že návrh rozpočtu byl zpravidla předkládán na to několik desítek let na konci června. To byl takový první návrh, hrubý návrh rozpočtu. A potom se pouze v úvozovkách pouze čekalo na to, jakým způsobem bude vypadat predikce červencová, to znamená ta, která je zveřejněna v srpnu. Dnes mi to připadá, přestože my jsme těmi, kteří kritizují tento princip od samotného počátku, kdy vznikl, že se vlastně nepředkládá vůbec nic ze strany vlády a až poslední časový úsek, to znamená na konci srpna o půlnoci se zveřejní návrh rozpočtu a potom už není prakticky žádný prostor pro jakoukoliv debatu. Myslím si, že to z pohledu daňového poplatníka, ať už je v jakékoliv pozici, zcela neakceptovatelné, protože státní rozpočet je nejdůležitější zákon roku a určuje, co bude, nebude, zda budou finanční prostředky, na jaké věci, a už není prakticky žádný čas na to, aby se o tom debatovalo. Ten poslední měsíc už je spíš hádání o státním rozpočtu, protože vláda musí do 39. kalendářního roku poslat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny. A to považujeme celý tento proces za narušený, neakceptovatelný a z našeho pohledu velmi nebezpečný, protože daňový poplatník nemá příliš velkou možnost do toho zasáhnout. A navíc ještě poslední vládou se začal ještě nový trend, a to je ten, že se některé důležité části státního rozpočtu vůbec do veřejné debaty nepřiložily.
2: Pokud jen tak jako odbory navrhujete, aby se minimální mzda v Česku v příštích letech dostala na polovinu průměru.

0: průměrného výdělku bude na to stát jako jeden z největších zaměstnavatelů mít?
1: Rozhodně ano. V tomto případě stát má dvě možnosti, buď zaměstnance mít bude, nebo nebude. A myslím si, že právě minimální mzda se totiž netýká pouze zaměstnanců státu, ale ta se týká všech. A jestliže máme směřovat k těm zemím, které jsou na špičce Evropské unie, tak rozhodně musíme zvýšit minimální mzdu. A 50% je doporučení Evropské komise vyplývající z dokumentu, který byl přijat za českého předsednictví. Takže myslím si, že 50% je minimálně. Jsou země, které mají větší podíl, 53-56%, ale to samozřejmě Česká republika zatím nemá. A jde to vidět samozřejmě už i na tom, že například polská minimální mzda je už nyní o 200 euro vyšší než česká přes 1100 euro a česká má přes 900 euro. A to si myslím, že si český zaměstnanec rozhodně nezaslouží. Navíc je nutno si uvědomit, že vyšší mzdy znamenají taky vyšší příjem pro státní rozpočet.
0: Argumentuje Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Děkujeme za rozhovor.
1: Přeji hezký den.
0: Zmínili jsme se o tom, že 20 českých ekonomů, včetně dvou bývalých guvernérů Národní banky, poslalo výzvu poslancům, která se týká obavy z rozvolnění rozpočtových pravidel mezi signatáři Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vláda chce udržet schodek, říká, alespoň pod 2,9% HDP. A premiér také říkal, že ten limit schodku předběžně už schválila Evropská komise. Z vašeho pohledu to není dostatečná garance?
2: No, je to jenom retorická garance. To, co, na co my upozorňujeme, na co upozorňuje pan prezident tím svým vetem, je to, že ty úpravy pravidel umožňují ještě mnohem vyšší schodky navzdory těmto politickým proklamacím a navzdory tomu, jaká pravidla dosud platily pro Českou republiku a taky platí napříč Evropou. To je ten problém, na který upozorňujeme a který si myslíme, že by se měl brát vážně, protože takto politicky lze říct cokoliv, ale to, co pak reálně uvidíme za rok, za dva, to může vypadat úplně jinak.
0: Pokud jde o to, co by se tady nezapočítávalo do těch schválených výdajových rámců, tak z vašeho pohledu se to týká i obrany, nebo ta vaše výhrada se týká i obrany, protože premiér Andrej Babiš, jak známo, potvrdil, že v roce 2027 dá vláda na obranu 2% HDP, to jsou tady i kritéria, na to nezaslouží si obrana v čase války zvláštní zacházení.
2: O obranu v tomhle vlastně vůbec nejde. Obrana má výjimku i ze strany Evropské komise a všichni si uvědomují, že je potřeba výrazně zvýšit výdaje na obranu, tváří v té situaci, která tady už několik let panuje. A to je možné i nad rámec těch schválených pravidel. Takže o obranu vůbec nejde, tam je možné navyšovat ty výdaje. Všechny země to v zásadě dělají, Česká republika tolik ne, přestože to vlastně možné je.
0: Čili vám jde, jestli tomu dobře rozumím, hlavně o ty výdaje třeba na infrastrukturu, které by se nezapočítávaly?
2: Tak, ta problematická úniková doložka, která je v tom schváleném znění, tak se tedy týká takzvaně infrastrukturních investic. Problém na ní je v tom, že na rozdíl od té výjimky pro obranné výdaje se počítá pro všechny infrastrukturní investice, které i v těch předchozích rozpočtech vždycky byly součástí státního rozpočtu a může se jednat o nějakých třeba 100 miliard, které vlastně od dalšího rozpočtu nebudeme započítávat do těch zákonných limitů, ale vůbec to neříká nic o tom, že těch 100 miliard využijeme na další infrastrukturní investice. To jenom otvírá prostor pro úplně jakékoliv výdaje. To je ten problém na tom, jak je schválena tato výjimka.
0: To, že kabinet spoléhá na nové zdroje příjmů, třeba z EET nebo z postihu za nelegální zaměstnávání, z vašeho pohledu nepomůže?
2: EET může přinést řádově podle našich odhadů něco kolem 14 miliard, což jistě pomůže. Na druhou stranu tom, co vlastně už i v rámci těch návrhů okolo EET vláda navrhuje za další úpravy, tak ono se těchto několik jednotek miliard celkem snadno rozpustí v dalších opatřeních a té celkové rozpočtové situaci to tolik nepomůže. Navíc my se nebavíme o problému v řádu jedné desítky miliard, ale v řádu stovek miliard, takže Takže jedno takové opatření opravdu české veřejné finance nezachrání.
0: Vláda říká, že bez té úpravy těch rozpočtových pravidel nemůže například zaplatit lépe učitele. Jak se na to díváte vy?
2: To není pravda. Zcela v moci vlády a její rozpočtové politiky, aby zafinancovala to, co považuje za priority. Ten prostor tam je obrovský, to, s čím hospodaří stát, jsou obrovské peníze. Záleží prostě na tom, jak se to nastaví. Tato vláda se rozhodla jít cestou financovat své priority přes další zadlužování, ale to je jenom jedna z cest. Samozřejmě můžeme se dívat na ty výdajové oblasti, které tam jsou a nějakým způsobem je redukovat. Můžeme se dívat na příjmovou stranu, kde jsme přesvědčeni v českém systému stále dost prostoru pro to navýšit, ale to jsou cesty, které jsou politicky méně snadné, ale jsou samozřejmě ekonomicky mnohem lepší, protože jít cestou zadlužování znamená ohrožovat budoucí udržitelnost veřejných financí a to, jakým způsobem bude ta země prosperovat za 5-10 let.
0: Míní Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání, nasledanou.
3: Je 8 hodin a 18 minut, tohle je Ranní plus a krátké hlavní zprávy dnešního dne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl po včerejší schůzce v Bílém domě, že Donald Trump přislíbil Ukrajině licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americká armáda oznámila, že zničila balistické střely, které dnes nad ránem vypálil Írán na základny Spojených států na Blízkém východě. Později uvedla, že Spojené státy a Saúdská Arábie zasáhly také proti Íránem podporovaným šítským milicím v Iráku. Ty zaútočily na saúdsko-arabská ropná zařízení. A Senát dnes bude jednat o růstu rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun od příštího roku. V případě narození dvojčat nebo vícerčat to bude 800 tisíc korun. Sociální výbor Senátu doporučil spojit tuto změnu s výzvou vládě k další novele, podle níž by se příspěvek automaticky valorizoval. Vládní koalice si to ale nepřeje. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři mezitím pokračují v prohledávání zříceného obchodního domu ve městě Kashima, aby vyloučili možnost, že v troskách zůstali uvězněni další živí lidé. A my už jsme ve spojení s naším zpravodajem v Asii, Davidem Jakšem. Davide, dobrý den.
4: Hezký den.
3: Podle japonských seismologů bylo epicentrum zemětřesení v hloubce pouhých 10 kilometrů a to dopady otřesu výrazně zhoršilo. Co všechno je tedy poškozené?
4: Japonská armáda zveřejnila záběry bezprostředně po otřese, kdy do vzduchu vzlétly její vrtulníky. Je na nich vidět, že vykolejil nákladní vlak, strženo je několik mostů a také lávek pro pěší. Na mnoha místech popraskaly rozvody vody a plynu a hasiči potom následně likvidovali požáry. Poškozeny jsou silnice i dálnice, vysokorychlostní železnice, ta se pořád ještě kontroluje. No a nejhůře dopadlo už to zmiňované dvouposchodové nákupní centrum ve městě Kashima. Otřesy v něm strhly druhé patro, ale než tam v zápětí vybouchl plyn z poškozeného přívodu, tak naštěstí většina lidí stihla utéct, nicméně záchranáři potom ty zbylé lidi, většinou zraněné, rychle objevili a vyprostili. Vy už jste to říkali, desítky lidí v těch troskách toho obchodního domu byly zraněny a teď jsou v nemocnicích.
3: A jak to momentálně vypadá v nejpostiženějších oblastech prefektury Kumamoto?
4: Tisíce lidí zůstávají v evakuačních centrech. Armáda spolu s úřady zajišťuje hlavně distribuci pitné vody, protože v těch zasažených oblastech je aktuálně každý den 37 stupňů Celsia a hlavně starší lidé akutně potřebují pomoc a dohled. Z těch záběrů je ale vidět, že současně začal i úklid. Lidé vynášejí před domy zničené, poškozené věci. Na silnice a na železnice vyjeli technické čety, které kontrolují míru poškození. No a v podstatě začíná úklid po celé prefektuře Kumamoto. No a japonská vláda také oznámila jednu velmi důležitou informaci, a sice, že nic neukazuje na to, že by jakkoliv byla poškozena některá z jaderných elektráren po celé zemi.
3: Ze záběru průmyslových kamer je dobře patrné, jak ty silné otřesy byly vlastně, jak byly silné, ale budovy jim vlastně odolaly. Převzaly další asijské země od Japonska stavební normy a technologické postupy?
4: Oni by rádi, samozřejmě, ale je to všechno otázka peněz. Ta kombinace speciálních materiálů a speciálních stavebních technologií dělá právě z Japonska dlouhodobě světovou velmoc v tom segmentu, jak stavět v seismicky aktivních oblastech. Peníze na podobné stavby mají ještě také Tchaj-wan, částečně Čína a v omezeném, velmi omezeném množství také Filipíny, ale bylo by potřeba, aby stejným způsobem postupovaly třeba stavební firmy ve velkých městech v Indonésii, v Myanmaru, v Indii a tak dále. Ale tam to prostě ekonomicky není možné, takže tyhle země se stále více zaměřují spíše na ten soustavný nácvik toho, aby lidem vštěpovali, jak se chovat hlavně bezprostředně po té, co zemětřesení udeří, kde hledat unikové cesty a tak dále.
3: Tolik náš zpravodaj v Asii David Jakš. Děkujeme.
4: Naslyšenou.
0: Posloucháte Hraní vysílání Českého rozhlasu Plus. Letní filmová škola v Uherském Hradišti sice končí, promítá se tam ještě zítra, ale slavnostní večer s předáváním výroční ceny Asociace filmových klubů proběhne dnes. A také program ve stanu Českého rozhlasu nabídne závěrečnou debatu z produkce Plusu, tedy naší produkce. Přišla nás na ní pozvat kolegyně Šárka Feniková, vítej.
5: Dobré ráno.
0: Ten název programu zní Estetika fašismu, odhalování nenávistných myšlenek ve velkolepých obrazech. Co si pod tím máme představit?
5: No, my navážeme na jednu z letošních sekcí festivalu nazvanou Příběh jednoho filmu Olympia. Je to dvoudílný dokument Leny Riefenstahlové, té dvorní dokumentaristky Adolfa Hitlera. A možná je to trošku zavádějící název, protože my se vlastně budeme bavit o estetice nacismu, ale vysvětlím to, ten fašismus se tam dostal vlastně přes Susan Sontagovou, která napsala o Leně Riefenstahlové takovou rozsáhlou esej Fascinace fašismem. No a já se budu ptát hlavně svých hostů, jak důležitou součástí nacistické propagandy byla právě kultura, proč lákala i avantgardní umělce, ale také, jestli jsme dostatečně ostražití, nebo můžeme tento druh nebezpečného podsouvání fašistických nebo nacistických myšlenek skrze umění sledovat třeba i dnes.
0: A kdo budou debatéři?
5: Tak budu se na to ptát Matěje Forejta, výtvarného a filmového publicisty a teoretika, který působí také mimo jiné jako spolupracovník Českého rozhlasu Vltava, přispívá také do deníku N, nebo je tedy zodpovědný za online obsah České televize. Pak to bude také Pavel Sterec, vedoucí ateliéru intermédií na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Sám je to performer, je to umělec a natočil dokonce dokument, který jsme vysílali na Plusu. No a potom Vojtěch Kincl, kterého asi nemusím našim posluchačům daleko sáhle představovat, je to historik a taky náš spolupracovník vlastně.
0: Připomně ještě praktické informace, kdy debata začne a kde ji případně uslyší ti naši posluchači, kteří to do Uherského Hradiště nestihnou.
5: Tak ti, kteří stihnou, tak dnes je uvítám ve stanu Českého rozhlasu v 15.30, bude to hodinová debata, a ti, kteří by to náhodou nestihli, tak vůbec nemusí litovat, nebo litovat samozřejmě mohou, protože ta atmosféra bude jistě skvělá, ale mohou si poslechnout ten záznam té debaty v rámci tématu Plus, kterou vysíláme v sobotu po 20. hodině a v neděli pak opakujeme po 11. hodině. A já bych ještě jenom v rychlosti doplnila, že my jsme měli debat víc a například se můžete už teď vrátit k Pro a proti, které jsme vysílali včera a která se také natáčela na letní filmové škole, a těšit se můžete taky na Chybu systému.
0: Šárka Feniková, díky.
3: Naslyšenou. V 8 hodin a 25 minut se v Ranním Plusu podíváme na stránky domácích deníků. Právo na titulní straně píše o dražších hypotékách a malé naději na obrat. Obavy, že přetrvávající napětí mezi Spojenými státy a Íránem ještě více prodraží Čechům hypotéky, se podle tohoto listu tedy naplnily. Nabídkové sazby tento měsíc zvedla hned 500 tuzemských finančních domů.
0: Oproti lednu si lidé u průměrné hypotéky připlatí zhruba 1400 měsíčně. Splátka průměrného úvěru ve výši téměř 4 milionů a 700 tisíc korun se splatností 30 let při současných sazbách kolem 5% vychází podle listu lehce přes 25 tisíc měsíčně.
3: Právo připomíná, že vedle nových žadatelů se zdražování opět citelně dotkne i lidí, kteří už hypotéku mají. Desítky tisíc domácností letos čeká konec fixace a s tím spojený prudký nárůst splátek. Současné zdražování tento cenový skok ještě prohlubuje. Další zdražení hypoték zatím nějak výrazně nepřibrzdilo ani růst cen bytů. Výraznější pokles sazeb nelze v dohlednu očekávat. Uzavírá deník Právo.
0: Hospodářské noviny se zaměřují na proměnu nejenom českých technologických firem způsobenou umělou inteligencí. Z rozsáhlé ankety listu vyplynulo, že končí éra, kdy byla hodnota vývojářů měřena počtem napsaných řádků kódu nebo hloubkou znalosti programovacího jazyka. AI se totiž, řekněme, z experimentálního doplňku stala základní vrstvou, která určuje rychlost vývoje, mění efektivitu, produktivitu i nábor nových zaměstnanců předních zdejších IT firmách.
3: Vedení těchto společností podle Hospodářských novin momentálně řeší, jak hluboko do interních procesů umělou inteligenci integrovat. Už nejde o nahrazování lidí, ale o radikální zrychlení cesty od nápadu k hotovému řešení. Díky AI nástrojům pozorují ve firmách zhruba dvojnásobný nárůst produktivity. Hlavní předností se stává schopnost rychle přepínat kontext a řídit armádu takzvaných digitálních agentů.
0: Nabídka volných pozic na trhu práce v IT sektoru zažívá ochlazení. Zatímco loni v srpnu na jednu vývojářskou pozici připadlo zhruba 13 zájemců, tak letos v červnu se tento počet vyšplhal na rekordních 32,7 zájemce. Jak dál píše Hospodářské noviny, firmy jsou v náboru mnohem selektivnější, kladou na kandidáty nové nároky. Tradiční životopis nebo sčítání let praxe nestačí, v oboru přežijí ti, kdo se naučí AI úkolovat a kriticky posuzovat výsledky.
3: Podíváme se také na stránky Mladé fronty dnes. Ta nabízí uvnitř svého dnešního vydání rozhovor s psychologem Milanem Studničkou, a to pod titulkem Státní škola jde proti přirozenosti v dětech. V článku se dočtete, proč rodiče nemají u prvňáčku tlačit na výkon i proč není normální sedět ve školní lavici několik hodin.
0: Psycholog Milan Studnička se domnívá, že systém je pro malé děti špatně nastavený. Není přirozené, aby děti seděly několik hodin v lavici a jenom dvakrát týdně se proběhly v tělocviku. Dítě může být ve škole první týden nadšené, ale postupně podle psychologa Studničky začne být otrávené. Nejotravější děti vydrží s nadšením tak půl roku. Pak je klasická škola bohužel přestává bavit.
3: Jak Mladá fronta dnes dál píše, rodiče mají někdy nereálné představy o tom, co škola a učitel zvládne. Učit 30 dětí v době inkluze je podle psychologa extrémně náročné. Rodič by měl být slušný, otevřený a vnímat, že práce učitele není jednoduchá. Podle toho, jak doma o učiteli rodiče mluví, tak ho budou posléze vnímat i děti. Pokud rodiče učitele takzvaně schazují, dítě ho nebude respektovat, ale v takovém případě bude těžké ho něco naučit, upozorňuje psycholog Milan Studnička v dnešní Mladé frontě dnes.
0: Průběžně sledujeme události, které přichází také, mimo jiné věnujeme vývoj na Ukrajině. Martin L., hlavní analytik Hospodářských novin, v interview plus po půl dvanácté bude mimo jiné reagovat na to, že ministr zahraničí Petr Macinka řekl nastupující ruské vyslankyni, že válku na Ukrajině třeba ukončit, a ohradil se proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Je česká zahraniční politika vždy takto jasná a srozumitelná? Jedna z otázek, kterou kolegyně položí.
3: Teď je půl deváté, jsou tady zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Český rozhlas Plus.
7: Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá taky s úpravou takzvané superdávky. Firmy v Česku musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti o to ale tisíce zaměstnanců nepožádali. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád irácký šíitským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků. V Srbsku by se dnes mělo hlasovat o nedůvěře vládě. Jednání vyvolala opozice. Vládnoucí koalice má v 250 členem parlamentu pohodlnou většinu. Zasedání je proto vnímané spíše jako formalita. Generální tajemník OSN António Guterres se dnes sejde na jednou s prezidenty Kypru a Severního Kypru. Schůzka je naplánovaná v nárazníkové zóně OSN. Guterres se tak snaží obnovit mírová jednání o budoucnosti rozděleného ostrova. Lidé můžou dnes od 17 hodin zasednout k dlouhému stolu na Moravském náměstí v Brně. Stůl pořadatelé rozprostřou na ploše od tramvajových kolejí až na české až k fontáně. Na akci není potřeba žádná registrace. Zájemci si ke stolu můžou donést jakékoliv občerstvení anebo tam zahrát na hudební nástroje. V Ranním plusu je čas na dopravní informace. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov se za sjezdem na Bratislavu na 197. kilometru srazila 3 auta. Je to v levém pruhu, kolona od Kývalky ze 182. kilometru je teď na víc než půl hodiny. Na konci D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh řeší stále hromadná nehoda 5 osobních aut. Na místě jsou hasiči, projíždí se jen levým pruhem, v koloně ze 4. kilometru se teď zdržíte 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště, je to na 15 až 20 minut. V Praze je teď neprůjezdná Kbelská ulice směrem na Hloubětín. Za sjezdem na Kbely se v omezení srazilo nákladní auto s osobním, kolona začíná už v Cínovecké za sjezdem na Zdiby. Pomalu se proto jede taky v opačném směru ve Kbelské a kolona je nejen v celé Novopatské, ale už z okruhu od dálnice D11. Zdržení víc než 30 minut. A kolonu teď ráno čekejte taky na jižní spojce ve směru na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříšské. Je to až na půl hodiny. Bude jasno až polojasno, s teplotami od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27, na horách většinou kolem 23. Zprávy plusu, Aldřej Látal.
6: Posloucháte Ranní plus.
0: Dnešním ránem vás provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Podle vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, americký prezident Donald Trump slíbil Kyjevu licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot.
8: Dnes jsme měli opravdu dobrou schůzku s prezidentem Trumpem. Souhlasil, že nám licence udělí.
0: Řekl Volodymyr Zelenský v rozhovoru pro americkou televizi Fox News po schůzce s Donaldem Trumpem v oválné pracovně. I Bílý dům označil jejich jednání za dobré a produktivní. Zelenský v americkém senátu sledoval také hlasování o zákonu o dalších protiruských sankcích. Podrobnosti proberu teď s Janou Cíglerovou, naší americkou zpravodajkou. Vítej, dobré ráno.
9: Dobré ráno.
0: Jak zásadní je taková licence pro ukrajinskou obranu?
9: Tak velmi zásadní, ale musím jen říct, že teda nejde úplně o nový příslib. Donald Trump tu licenci na výrobu Patriotů poprvé oznámil už začátkem června na summitu v Ankaře, na summitu NATO. Tam Zelenskému řekl, že USA Ukrajině ukážou, jak to dělat. Ale tahle licence je prostě zásadní, protože Patrioty jsou drahé. Poptávka po nich je obrovská a ta výroba trvá dlouho, jenže ta vlastní licence, ona dá Ukrajině i dlouhodobě takovou větší soběstačnost v protivzdušné obraně. A reálný rozjezd ovšem může trvat nejméně měsíce.
0: Prezident Zelenský řekl, že Vladimír Putin ztratil iniciativu a vyzval k diplomacii. Rozvedl to více, co tím myslel?
9: Ona je to taková určitá změna tónu, Martino, protože Zelenský tím říká, že vojenská situace na frontě se obrátila v ukrajinský prospěch, že to je teď Kyjev, kdo může diktovat tempo a podmínky, a ne Moskva. Ve srovnání s těmi dřívějšími vystoupeními, kdy on přijel do Spojených států a žádal hlavně o pomoc, o přežití, tak tenhle důraz na diplomacii a možnost jednat z pozice síly. To je docela posun. A tenhle posun je cítit jak v reakci Bílého domu, tak také z reakcí těch Trumpových spolupracovníků a příznivců.
0: Jak dopadlo hlasování amerického senátu o dalších protiruských sankcích?
9: Ve prospěch Ukrajiny velmi dobře, bych řekla, protože Volodymyr Zelenský tam šel přihlížet tomu hlasování senátorů. Ten zákon je zákonem Lindseyho Grahama, senátora nedávno zemřelého, a ten definuje 100% sankce na všechny, kteří nakupují ruskou ropu a plyn. A senátoři jej schválili v poměru 86-12 hlasům, které byly proti. 86 hlasů znamená nadstranická většina z obou stran. Takže Volodymyr Zelenský přihlížel tomu hlasování a určitě byl spokojený.
0: Jak jsme řekli, Donald Trump chválí tu schůzku s Volodymyrem Zelenským, ale mluvil o ní spíš obecně, jako o velmi dobré. Co může znamenat, že nezveřejnil konkrétní výsledky?
9: Může to znamenat určitou opatrnost. Ta schůzka byla konec konců soukromá, respektive nebyla před kamerami, byla bez novinářů, ne jako před těmi 17 měsíci v únoru, kdy se setkali v oválné pracovně tito dva lídři naposledy. Tam teda ta hádka byla mezi nimi zaznamenána veřejně. Donald Trump si tímhle nechával takový prostor, aby možná něco nepřislíbil dřív, než to bude jisté, ale zároveň to také může odrážet ten zlepšující se byť pořád křehkou dynamiku mezi oběma prezidenty.
0: Kyjev možná i proto byl před jednáním s Trumpem optimističtější než dřív, takže se nejspíš naplnila jeho očekávání.
9: Kyjev určitě dostal to hlavní, co chtěl, to symbolicky i prakticky, jednak potvrzení podpory, licenci na patrioty, vstřícný tón bez opakování toho loňského střetu. Konkrétní mírový plán, který by reálně posunul k jednání s Ruskem, zatím zůstává v té přípravné fázi. Nicméně Zelenský dostal také příslib hlavních vyjednavačů Jareda Kushnera a Stephena Witkoffa, že přijedou do Kyjeva, a to je v jejich případě poprvé, a to je samozřejmě také posun.
0: Jana Cíglerová, naše americká zpravodajka momentálně v Praze, děkujeme.
9: Pěkný den.
3: Rozhovor s ní dozněl v 8 hodin a 38 minut. Příští dny bude Česko čelit opět teplotám nad 32 stupňů Celsia. Zpočátku budou především na jihu Moravy a ve středních a severozápadních Čechách. Zítra a v pátek už na většině území Česka s výjimkou hor. Prakticky na celém území je zvýšené riziko vzniku a šíření požárů a vedro bude také představovat silnou zátěž pro lidský organismus a může ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu. Podle meteoroložky a klimatoložky Tatiany Míkové se tedy v následujících dnech máme připravit na počasí, jaké v posledních dnech panuje v západní Evropě.
10: To, na co my vlastně čekáme v závěru týdne, hlavně ve čtvrtek a v pátek tady ve střední Evropě, tak to už ve Francii a ve Španělsku mají. Takže tam ty teploty se blíží ke 40, na některých místech i přesahují 40 a vlastně to vypadá, že po většinu tohoto týdne tam tyhle teploty potrvají.
11: I v Česku platí výstraha před požáry. Jak velké to riziko tedy aktuálně je nebo pro ty nejbližší dny je a v kterých částech republiky je největší?
10: Tak zatím je to riziko vzniku a šíření požáru zejména v oblasti jižní Moravy, částečně už i západní Vysočiny. Právě dnes byla tedy rozšířená ta výstraha před rizikem požáru, ale není to konečná situace. Ještě zítra se rozšíří ty oblasti a my můžeme počítat s tím, že řekněme v pátek, kdy bude asi to vedro nejvystupňovanější. To může být relativně velká část České republiky, kde bude to varování před rizikem požáru platit. Budeme samozřejmě doufat, že třeba víkendové bouřky by mohly aspoň někde tu situaci zlepšit, ale už si asi posluchači uvědomili, že bouřky letos byly, někde byly i velice výrazné. Přicházejí ale bouřky, které sice dokážou někde zatopit sklepy a způsobit rychlý vzestup potoků, ale o kousek dál, klidně jenom 10 kilometrů dál, zůstává sucho a vůbec ten mrak tam tudy neprojde. To znamená, že ty rozdíly v České republice jsou obrovské. No a upřímně řečeno, i když proteče tahle rychlá bouřka nějakou oblastí, tak pokud je to jedna rychlá bouřka, tak sice může zatopit sklepy, ale ta voda tam nezůstane a ta voda velice rychle odteče, takže během 2-3 dnů, pokud je takové horko, jaké budeme mít zase v závěru týdne, tak se to všechno změní a i ve stejné oblasti, kde už třeba několik takových bouřek přišlo, může být sucho zase.
11: Říkáte, budeme mít takové horko, jaké přijde v těch příštích dnech. Kam očekáváte, že se dostanou maximální teploty?
10: Tak já bych čekala, že někde těch 40 stupňů Celsia v pátek změříme. Samozřejmě nechci být zlým prorokem, pokud bude jenom 39,9, tak to pořád bude odpovídat předpovědi, ale samozřejmě ani 1,40 není výjimka, protože když se to stane na jedné, dvou stanicích, tak to přesně odpovídá tomu, že vždycky má být pár stanic, které tomu rozpětí, které posluchači slyší v předpovědi počasí, nevyhovují ať už nahoru nebo dolů, protože ty 4 nebo někdy 5 stupňů rozpětí prostě ani pro tak malou republiku, jako je Česko, nestačí na to, aby pokryly ty odpolední rozdíly.
11: To maximum tedy bude v pátek, o víkendu už by mělo být o něco chladněji?
10: Tak podle dnešních předpokladů to vypadá ano, že pátek bude nejteplejším dnem v tomhle horkém období a o víkendu respektive už v noci z pátku na sobotu přijdou první přehánky bouřky. Nejdřív budou asi v Čechách, takže i tam bude to ochlazení trochu výraznější. Tam už můžou být o víkendu teploty do 32-33 stupňů. Na Moravě zřejmě bude zůstávat ten teplejší vzduch ještě i o víkendu.
3: Řekla ve 20 minutách Radiožurnálu kolegovi Tomášovi Pancířovi meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková.
0: K tomu doplním aktuální vývoj požáru v Evropě. Departmánu Gironde na jeho západě Francie muselo opustit domovy zatím 220 tisíc lidí. Ministr vnitra Laurent Nunez říká, že je to zřejmě zatím největší evakuace civilistů ve francouzské historii. Španělské ministerstvo vnitra odvolalo evakuace některých obcí, protože se oheň naštěstí už přestal šířit v madridském regionu a okolí. A ještě další hlavní zprávy. Senát bude jednat o růstu rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. To by mělo nastat od příštího roku, v případě více čat 800 tisíc. A senátoři budou dnes také obsazovat uvolněné místo v Radě České televize.
3: Podíváme se také na stránky zahraničních médií, co je dnes zaujalo. Agentura Bloomberg píše o návštěvě izraelského premiéra Benjamina Netanyahu ve Washingtonu, kde se zúčastnil pohřbu amerického senátora Lindseyho Grahama a sešel se také s prezidentem Donaldem Trumpem. Po schůzce s šéfem Bílého domu prohlásil, že šlo o jeden z nejlepších rozhovorů, který s Trumpem vedl. Nesl se prý v duchu vzájemné podpory a shody.
0: Agentura Bloomberg tomu poznamenává, že schůzka se odehrála ve chvíli, kdy se zdálo, že mezi Trumpem a Netanyahuem začíná panovat napětí ohledně války s Íránem. Trump v rozhovoru pro Fox zopakoval, že dosáhnou dohody mezi Washingtonem a Teheránem, nechá bombardovat hlavní iránské mosty, dodal ale, že takovému scénáři by se rád vyhnul.
3: Izraelští představitelé se soustředí na to, co považují za existenční hrozbu, a tou je možnost, že by Teherán někdy získal jaderné zbraně. Ačkoliv Donald Trump prohlásil, že Íránu nikdy nedovolí vyvinout, je současně ochotný odložit jednání o íránských jaderných ambicích na později. Soustředí se především na znovu otevření Hormuzského průlivu a stabilizaci cen ropy, uvádí agentura Bloomberg.
0: Evropská unie vyjádřila znepokojení nad recipročními zákazy vstupu novinářů mezi Srbskem a Černou Horou. Opatření, která omezují činnost médií, nejsou podle Bruselu v souladu s hodnotami, které se očekávají od států ucházejících se o členství v 27, napsal server Rádia Svobodná Evropa. Zástupci Evropské komise připomněli, že dobré sousedské vztahy a regionální spolupráce zůstávají klíčovými prvky v procesu rozšiřování Evropské unie.
3: Srbsko v uplynulém měsíci odepřelo vstup do země několika černohorským novinářům. Prezident Aleksandar Vučić krok zdůvodnil jako reakci na rozhodnutí úřadů v Podgorici, které zakázaly vstup na území Černé Hory šéfredaktorovi srbského bulvárního deníku Informer.
0: Regulační orgán pro elektronická média v Černé Hoře také koncem května rozhodl o tom, že na půl roku omezí příjem a retransmisi celého vysílání srbské televize Inform TV na svém území. Obsah média, jak se tento orgán vyjádřil, poškozoval důstojnost černohorského národa, popíral jeho národní identitu, podněcoval nenávistné projevy a diskriminaci a útočil na důstojnost občanů a institucí Černé Hory. Dočteme se na stránkách Svobodné Evropy.
3: Zákaz vstupu černohorských novinářů do Srbska už odsoudilo několik mezinárodních organizací na ochranu svobody médií. Evropská federace novinářů označila opatření za riziko pro investigativní žurnalistiku. Reportéři bez hranic vyzvali srbské úřady, aby opatření zrušili. Uzavírá Rádio Svobodná Evropa.
0: Společnost Airbus uskutečnila zkušební let trvající přes 24 hodin bez mezipřistání. To zaujalo agenturu Reuters a také stránky americké ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince mezi Sydneym a Londýnem od příštího roku.
3: Tento test představuje klíčový krok v rámci projektu australské letecké společnosti Qantas s cílem zavést nejdelší komerční osobní letecké spojení na světě a změnit podobu dálkové dopravy tím, že se při cestách mezi Austrálií a Evropou zruší mezipřistání. Cílem těchto linek je zkrátit cestu do Londýna, která dříve trvala 5 dní, na jeden trvající 19 až 21 hodin let v závislosti na trase a podmínkách letu.
0: Tak tolik náš výběr ze zahraničních médií a zpravodajských serverů.
3: Dočetli jsme ho v 8 hodin a 46 minut. Vládní koalice našla styl, jakým upravuje zákony a prosazuje nové. Místo toho, aby je chystala ministerstva a předkládala vláda, je navrhují sami nebo ve skupině poslanci z hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Za zhruba půl roku se to stalo u 26 návrhů, tedy u každého pátého zákona ve sněmovně. Pro srovnání, za celé 4 roky předchozí vlády podali poslanci spolu s hnutím STAN a Piráty 38 takových návrhů, tedy každý 14. Podle opozice i některých právníků se tím současná vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a námitkám odborníků.
12: Mezi 26 zákony, které koaliční poslanci buď sami nebo jako skupina podali od jmenování vlády, byl například stavební zákon, jak informoval Český rozhlas.
13: Opoziční zástupci vyčítají koalici způsob předložení celé novely a také právě rozsáhlý pozměňovací návrh. Stavební zákon byl totiž předložený jako poslanecký návrh.
12: A letos v červnu například služební zákon.
14: Opozice kritizuje taky fakt, že se jedná o poslanecký a ne vládní návrh, proto neprošel klasickým připomínkovým řízením.
12: Organizace a úřady mají většinou 20 dní na podání svých připomínek. Těch můžou být dohromady i tisíce. Čím víc se jich sejde, tím déle pak trvá příslušnému ministerstvu jejich vyřízení. Poslanecké návrhy jsou tak oproti tomuto zdlouhavému procesu výrazně rychlejší, říká ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
15: To připomínkové řízení samozřejmě prodlužuje tu dobu od toho samotného nápadu něco upravit až do té doby, než je schválen.
12: Své připomínky totiž můžou připojit nejenom další ministerstva a úřady, ale taky třeba kraje, odbory, neziskové organizace nebo profesní komory, kterých se zákon týká. Jednou z nich je Česká advokátní komora. Pokračuje její místopředseda Lukáš Trojan.
16: My bychom rádi, aby se nad těmi jednotlivými návrhy vedla opět odborná diskuze. Musíme přemýšlet nad vzájemnými souvislostmi, nad provázání jednotlivých ustanovení, paragrafů, nad dopady.
12: Trojan vidí problém hlavně v tom, že se legislativa nedostane k odborníkům. To odmítá předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za motoristy, kteří jsou také součástí vládní koalice.
17: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali.
12: O obsahu zákonů lze podle ní diskutovat i tak, že je postup v souladu s ústavou, přiznává i místopředseda výboru Karel Dvořák z opozičního hnutí STAN. Hromadné využívání poslaneckých návrhů podle něj má ale dopad na kvalitu zákonu.
18: Prostě je vidět na tom, že tomu nebyla věnována tak.
12: Právě po kvalitě a provázanosti předkládaných zákonů volá Česká advokátní komora. Lukáš Trojan dodává, že touto cestou ale podávali návrhy koaliční poslanci i v předchozích 4 letech.
16: Například trestný čin, činnost pro cizí moc, do dneška jako bugí v odborné obci, jako veliké kontroverze.
12: V tomto volebním období však koaliční poslanci navrhují i zákony, které vláda měla podle ústavní právničky Zámečníkové za své.
15: Hlásala, že je vyřeší, že je upraví, že je navrhne a dostává se nám to do legislativního procesu vlastně ne ze strany té vlády jako takové, ale jednotlivými poslanci.
12: Systém navrhování nových zákonů nebo úpravy těch stávajících je v Česku podle Zámečníkové do jisté míry pomalý a nefunkční. Změnit ho ale nikdo moc zatím nechce.
15: O to víc ty tendence ten legislativní proces obcházet tady jsou. A myslím, že jsou docela nebezpečné.
12: Nastavená pravidla se totiž podle ní můžou lehce začít hroutit. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: Když nakupujete přes internet, možná jste se setkali s tím, že objednané zboží přišlo ve zbytečně velké krabici vystlané bublinkovou folií anebo zmačkaným papírem, které slouží jako výplň a ochrana. Ale brzy se to změní. E-shopy v Evropské unii budou muset dodržovat přísnější pravidla, jejichž cílem je omezit plýtvání obalovým materiálem. Začnou platit od 12. srpna a já teď o tom budu mluvit s Michalem Benackým ze společnosti UpGates. Dobrý den.
19: Dobrý den.
0: Pane řediteli, co se tedy od toho 12. srpna změní? Menší se krabice se zásilkami, bude se muset používat méně těch vyspávek?
20: Od toho 12. srpna letošního roku to nařízení hlavně obecně vstupuje v platnost a přináší nebo zatím zavádí jenom nějaká první pravidla, jako jsou třeba obaly, které mají dvojité stěny, falešná dna nebo zjevně zbytečné vrstvy, které prostě jenom vizuálně zvětšují dojem toho obalového materiálu. A potom taky třeba e-shopy a výrobci obalů budou muset mít v pořádku všechno, veškerou technickou dokumentaci, budou muset mít k dispozici prohlášení o shodě, kterým se prokážou, že ty obaly splňují zákonné požadavky. Ty tvrdé limity začnou platit až od 1. ledna 2030. Proto mají e-shopy a výrobci obalů 3,5 roku na to, aby se opravdu připravili důsledně.
0: Jinými slovy, případné pokuty také nastanou až od toho roku 2030?
20: Především za ty takzvané jakoby zbytečné velké obalové materiály a zakázané materiály, které právě od toho roku 2030 budou zakázané, tak ano, od té doby začnou platit i pokuty.
0: Opravdu e-shopy plýtvaly materiálem? Nesloužil ten zmačkaný papír a folie k ochraně zásilek?
20: Ono to samozřejmě především ochrana zásilek je. Ono to vychází spíše z toho, že každý e-shop se snaží nějakým způsobem optimalizovat své procesy. To znamená držet nějaké omezené množství obalových materiálů skladem, což hold někdy vyústí v to, že když si někdo objedná třeba opravdu malé zboží a ten e-shop nemá k dispozici tak malý obal, tak mu to pošle prostě ve větší krabici, což protože pro ten e-shop to znamená, že nemusí držet zbytečně velké množství obalových materiálů skladem a zároveň ty náklady na to, že to zboží pošle v o něco větší krabici, jsou v řádech jako haléřů. Takže proto je to, jako vycházelo to spíše z nějaké jako optimalizace řízení skladu.
0: A jak se tedy e-shopy dívají na tu změnu, která se chystá?
20: E-shopy se budou muset především připravit a hlavně na to, že začne platit ten tvrdý limit, kdy obsah zásilek nebude moct překročit 50% celého obalu, přičemž právě ty různé výplňové materiály, zmačkané papíry, bublinové folie se budou počítat právě do toho prázdného materiálu. To znamená, především větší e-shopy se budou muset investovat do nějakých složitějších procesů, budou muset mít k dispozici více materiálů a více obalových materiálů nebo ve více velikostech a ty úplně největší e-shopy pravděpodobně budou investovat i do nějakých automatických balících linek, které to vlastně ten ideální obal spočítají a vytvoří za ně.
0: Kdo to tedy momentálně bude kontrolovat?
20: Bude to kontrolovat Česká obchodní inspekce a Česká inspekce životního prostředí, která spadá pod ministerstvo životního prostředí a pokuty můžou hrozit až v řádu jednotek procent ročního obratu, takže poměrně zásadní.
0: S určitou tolerancí v tom prvním období, když jsme mluvili o tom roce 2030?
20: Ano, je to tak.
0: Může to být pro některé provozovatele internetových obchodů komplikace?
20: Nějaká komplikace to určitě bude, protože každé podobné nařízení samozřejmě je spojeno s novými požadavky na dokumentaci, na to být připravený na nějakou potenciální kontrolu nebo audit. Takže určitě to jako nějaká určitá komplikace je, nicméně v konečném důsledku může opravdu dojít k, řekněme, efektivnějšímu využívání těch obalových materiálů v logistice.
0: Bude tohle platit hlavně pro ty firemní balíky, o kterých jsme mluvili doteď, nebo i pro balíky, které posíláme my jako soukromé osoby, řekněme?
20: Ta legislativa poměrně striktně určuje, kdo je výrobce obalů a právě velký rozdíl v tom je, že výrobcem obalů se fakticky stává i e-shop. To znamená, toto nařízení platí právě pro jednak samotné firmy, ale taky e-shopy. Nepředpokládáme, že pokud dva jednotlivci si mezi sebou pošlou nějakou zásilku, kterou si prostě prodali někde přes internet, že by to bylo nějakým způsobem vymáháno.
0: Michal Benacký ze společnosti Upgate. Děkujeme.
20: Děkuji.
3: Posloucháte Ranní plus. I po 50 letech si pamětníci letecké tragédie na bratislavských Zlatých pieskách živě vybavují zvuk motorů, pát letadla a první minuty po katastrofě. Zemřelo při ní 76 lidí. Na včerejší pietě se na místo vrátili svědci, záchranáři i pozůstalí a po letech znovu vyprávěli o tom, co tehdy viděli a prožili.
1: pozadí za mnou je slyšet koupaliště plné lidí. Děti skáčou do jezera, do vody, lidé odpočívají jenom tak na pláži. A zároveň se tady nad jezerem každou chvíli ozývají burácející motory letadel, která přistávají nebo odlétají z blízkého Štěfánikova letiště. Přesně takový byl podle svědků i 28. červenec 1976. Jen místo běžného přistání tehdy jedno z letadel skončilo přímo tady v jezeře před zraky stovek svědků.
21: Špičkou křídla škrtnul o hladinu, letadlo se přetočilo, ještě nad hladinou se trup rozlomil. Na vlastní oči jsem viděl, jak z díry v trupu padaly různé věci.
1: Panu Jaroslavovi bylo v době neštěstí 18 let a na Zlatých Pískách tehdy trávil s rodiči letní dovolenou. Když se letadlo objevilo nad jezerem, hned si prý všiml, že něco není v pořádku.
21: Ležel jsem na lehátku, takže jsem měl volný výhled a hned, jakmile se letadlo objevilo na obzoru, bylo zřejmé, že se mu netočí dvě vrtule na jedné straně.
1: Jen několik minut po pádu dorazili na místo také vojáci. Mezi nimi byl i Boris Bůryk, tehdy velitel vyprošťovacího tanku. Okamžik, kdy dostal rozkaz vyrazit k jezeru, si dodnes pamatuje velmi přesně.
22: Išel okolo akýsi gázy velitela útvaru a ten mi otvorí dvere a hovorí, že Buriku nasední, na Zlatých Pískách spadlo letadlo, jdeme ho vytáhnout.
1: Když dorazil na místo, z vody ještě vyčnívala zadní část přelomeného letadla.
22: To ještě trčelo dost vody, ještě, ale potapalo se, no, tak vytáhli jsme a potom jsme ještě posunuli, aby bylo možné vidět do toho a prácu mali tí, co už robili tu škaredu prácu.
1: Vyšetřování později ukázalo, že za katastrofou nestála technická závada, ale série lidských chyb. Všechno začalo na řídící věži, kde dispečer letadlo chybně navedl a posádka se pak místo opakování přiblížení rozhodla situaci zachránit prudkým sestupem. Vysvětluje novinář David Půchovský, který o havárii napsal knihu.
23: Potom se snažila to nějak ubrzdit, aby zpomalila před letiskom, lenže vplyvom takéhoto konania bol vypnutý jeden z motorov, následne omylom jeden člen posádky vypol ďalší motor a keď sa ho snažil naštartovať, tak to bola tá osudná chyba, keď už lietadlo spadlo.
1: Na palubě bylo 79 lidí, vedle československých cestujících také Francouz a několik občanů Sovětského svazu. Přežili pouze tři, mezi oběťmi byla i sestra Marie Rapošové.
24: Ja som bola v zahraničí, vo Francúzsku, aj s partiou a moja sestra Alena práve v tom čase tiež bola se sonou kanceláriou v Paríži. Dali sme si pred odchodom sľub, že sa pri Eiffelovke stretneme.
1: Kvôli změně plánu na poslední chvíli se to už ale nikdy nepodařilo. Marie se o smrti sestry dozvěděla až den po nehodě. Vzpomíná také na to, jak se tehdy jen těžko dostávala k informacím o tom, co se vlastně stalo.
24: Samozřejmě, že jsem se dozvěděla len tak, jako každý z nás z novín a z televízie a z rozhlasu. Nuž, ale my jsme nemohli ani mama, ani já něco vzpomínat jako verejně.
1: Katastrofa u Zlatých Písků dodnes zůstává druhou nejtragičtější nehodou v historii československých aerolinií a vůbec nejhorší na domácím území. Ze Zlatých Písků Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
25: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
6: Šest příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
26: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
6: Dej mi pokoj.
25: Tohle neskončí dobře.
6: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
0: Bylo 9 hodin, toto je Středeční ranní plus s datem 29. července a u mikrofonu stále jsou Martina Mašková
5: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas Plus.
5: Taková jsou naše témata následující půl hodiny. Jak izraelský premiér Benjamin Netanyahu představuje svým voličům schůzku s Donaldem Trumpem?
0: Proč čeští a slovenští záchranáři nemůžou zasahovat za společnou hranici, přestože se na tom už shodly vlády?
5: A jak divadlo na festivalu s názvem Men Teatral propojuje profesionální herce a lidi s mentálním znevýhodněním?
0: To všechno a další zazní po zprávách, dnes je připravuje Ondřej Látal.
27: A přeju dobrý den.
2: Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, o které dnes rozhodnou senátoři. Někteří z nich se pravděpodobně pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Senátor výboru pro sociální politiku Tomáš Navrátil z klubu Hnutí ANO si ale myslí, že případná valorizace musí být předem pečlivě připravená. Senát by tak podle něj neměl valorizaci do novely přidávat už dnes. Do budoucna ji ale nezavrhuje.
4: V žádném případě ne, v této chvíli se s ní ale v rozpočtu nepočítá a potřebuje se, aby se zkrátka technicky velmi dobře připravila, tak ať je to pro všechny spravedlivé.
2: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Firmy v Česku musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
7: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
2: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží anebo vibracemi.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád iráckým šítským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků.
8: Iránské revoluční gardy se přihlásily k nočnímu útoku na americké vojáky na základně v Jordánsku. Jeho armáda hlásí 5 sestřelených raket. Americké oblastní velitelství už v noci oznámilo, že zlikvidovalo balistické střely, které Irán vypálil na americké blízkovýchodní základny. Irán zároveň odmítl ománský návrh na regionální společnost právo Hormuzského průlivu. Podle katarské televize Al Jazeera Tehran požaduje částečnou kontrolu i nad ománskou plavební trasou touto úžinou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Francouzská meteorologická služba varuje před zvýšeným rizikem lesních požárů kvůli další vlně veder. Teploty na jihozápadě se mají vyšplhat ke 40 stupňům Celsia. Plameny nadále ohrožují město Bordeaux, spálili už přes 40 tisíc hektarů a na 200 domů.
9: Zůstáváme obezřetní. Má být velmi horko, příroda je stále suší. Je tu riziko, že se vítr otočí a bude foukat směrem k Bordeaux.
10: Popsal starosta Bordeaux Tomá Kazena. Požár se zastavil na předměstí, ale stále není pod kontrolou. Dnešek bude podle hasičů i meteorologů krizový kvůli horku a větru. Celkem už své domovy muselo opustit přes 200 tisíc obyvatel. Někteří se ale i přes varování vracejí. Starostka obce Bar Blondy Sarazánová v televizi BFM zdůraznila, že tito lidé riskují život, protože hasiči nebudou mít čas je zachraňovat. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 13 obětí. Oznámila to premiérka Sané Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm podle vládních zdrojů po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Tuto informaci ale zatím vyšetřovatelé nepotvrdili. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne. Místního času. Tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den. Třebičtí policisti pátrají po 56-letém Radku Lahodovi. Je nemocný, nemá ale u sebe léky. Může být proto v ohrožení života, jak policisti píšou na síti X. Hledaný muž měří asi 180 cm, má krátké, prošedivlé vlasy a strniště. Na sobě by měl mít kaki mikinu, bílo-modré triko, plátěné šedé kalhoty, béžové boty a modrou kšiltovku. Nosí taky brýle s výraznými obroučkami světle zelené a černé barvy. Jakékoliv informace o pohřešovaném Radku Lahodovi volejte na linku 158. Do kin vstupuje nový Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z Brusu nový den. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
11: Oblíbený superhrdina se vrací do kin po 5 letech. Ve filmu s podtitulem Z Brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
13: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
11: Stejně jako v posledních 3 filmech stvární Petra Parkera alias Spidermana britský herec Tom Holland. Vrací se také Zendaya v roli MJ, romantické známosti hlavního hrdiny. Obsazení doplní Sadie Sink, kterou mohou znát především diváci seriálu Stranger Things. Filip Svoboda, Český rozhlas.
2: Ve zprávách Radního plusu přidáme i dopravní servis. Na D6 před Prahou se v odbočovacím pruhu na Pražský okruh postupně odtahují havarovaná auta, projíždí se jenom levým pruhem, v koloně z 2. kilometru se teď zdržíte do 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru

0: Rodovský most do Dobříšské ulice, pomalu se proto jede i ve Strakonické od Lahoviček. I tam je to asi na 30 minut. Dobře dojďte. Středa 29. července přinese jasnou až polojasnou oblohu, teploty 29 až 34, na severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 23, na Šumavě až 27 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: V 9 hodin a 8 minut vás u poslechu vítají Martina Mašková a Daniela Vrbová. Poprvé od začátku americko-izraelských úderů na Irán v únoru se včera ve Washingtonu osobně setkali prezident Donald Trump s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem a jejich delegace. Schůzka proběhla za zavřenými dveřmi bez účasti novinářů a Bílý dům ji následně stručně označil za pozitivní a produktivní. Naopak podle izraelského premiéra byla tou nejlepší, kterou oba státníci měli. Mluvili prý hlavně o dalším postupu v Iránu nebo o Saúdské Arábii. Témata jako rekonstrukce Gazy, nelegální osady na západním břehu Jordánu nebo stažení Izraele z Libanonu podle izraelských zdrojů na programu nakonec vůbec nebyla. Víc už si řekneme s Janem Fingerlandem, zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaké signály pro izraelské voliče si ty z té včerejší schůzky v Bílém domě vyčetl?
3: Pro samotného Netanyahua asi bylo důležité, že se s ním americký prezident setkal. V podstatě každý z nich má v nějakém smyslu před volbami. Americký prezident potřebuje situaci kolem Iránu utlumit, aby nezaplatil příliš velkou cenu ve svých volbách do kongresu. Pro Netanyahua vlastně je velkým problémem skutečnost, že Izraelci i podle průzkumu veřejného mínění nepovažují Netanyahua za úspěšného žádné z těch dvou velkých válek poslední doby, to znamená ani v Gaze, ani v Iránu ho nepovažují za úspěšného člověka, případně mu právě přičítají neúspěch za zhoršení vztahů mezi Spojenými státy a Izraelem, takže pro Netanyahua bylo důležité, aby vypadal, že má nadále dobrý pracovní vztah s Trumpem a že všechno pokračuje dobře.
2: A jak tedy on sám, myslím Benjamin Netanyahu, ty závěry schůzky prezentoval jako v uvozovkách pouze přátelství Spojených států a Izraele, nebo vlastně jako jasnou podporu Ameriky pro další vojenské operace vůči Iránu?
3: Ono to má vlastně ještě jednu vrstvu, to, že nikdo si teď nepřeje, aby se posiloval takový ten narrativ, který si mnozí lidé oblíbili, včetně novinářů, že Izrael říká Americe, co má v Iránu dělat. Takže v tomhle smyslu Netanyahu musel nějakým způsobem kličkovat mezi různými variantami. Navíc on je vlastně do značné míry sám sformovan americkou zkušeností, takže v jeho retorice vždycky je všechno největší, nejlepší, podobně jako to vlastně dělá i Trump, což v samotném Izraeli nutně ten způsob vyjadřování takhle nefunguje. Pro Netanyahu je prostě důležité, aby ukázal, že on nadále je ten člověk, který má nejsnazší přístup do Bílého domu. V podstatě ve Spojených státech v té době se pohyboval i další izraelský politik, který by rád Netanyahu nahradil, takže v podstatě to má ještě další vlastně vnitropolitickou rovinu pro Izraelce.
2: A jméno toho politika řekneš?
3: Je Lapid.
2: Mnoha média už další dobu píší, že vztah mezi Benjaminem Netanyahuem a Donaldem Trumpem se zhoršily a že vlastně Benjamin Netanyahu začíná být pro americké politiky, obzvláště před těmi listopadovými volbami, až toxickou figurou. To včera takto doslova napsala mimo jiné stanice Al Jazeera. Je tomu opravdu tak? Je Benjamin Netanyahu pro americké politiky toxickou figurou?
3: Nejsem si jistý, jak pro koho. Já bych řekl, že momentálně zejména v demokratické straně probíhá takový proces jakoby oddělení se od Izraele jako takového. Vlastně jsme to viděli na příkladu několika politiků demokratické strany, kteří přímo vyvolali něco, nějaký jako skandál nebo rozruch, aby ukázali, že vlastně jsou kritičtí k Izraeli bez ohledu na to, jestli tam je v vládě Netanyahu nebo někdo jiný. Do určité míry podobný proces probíhá i u republikánů. Ty jsi vlastně narazila na tenhle ten narrativ té toxicity Netanyahu. Netanyahu v samotném Izraeli je považovaný za toxického. Naprostá většina Izraelců si nepřeje, aby byl příštím premiérem, což neznamená, že nebude zase nějakým způsobem úspěšný, ale v podstatě jako musíme vidět vždycky jako tu fasádu a ten, to, co se odehrá

0: v pozadí, to platí pro americkou politiku. My jsme vlastně viděli, že celá řada těch negativních zpráv o vztazích mezi Netanyahuem a Trumpem pochází z údajných úniků z prostředí samotného amerického prezidenta. Dostává se to zase specificky do konkrétních médií, do Axiosu nebo do New York Times. A teď je tady otázka, kdo jakoby vlastně má neustále možnost nechávat uniknout takovéhle zprávy. Jedna z variant je, že je to J.D. Vance, který vlastně potřebuje se oddělit od nejenom o Netanyahu, ale i od stavu mezi Netanyahuem a Trumpem, protože on už myslí na ty příští prezidentské volby.
1: Honzo, ještě jedna věc, už jenom tedy krátce. V Bílém domě byl včera také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho ministr zahraničí Andrej Sybiha včera oznámil, že si telefonoval se svým iránským protějškem Abbasem Araghchím. O čem spolu mluvili a jak bys popsal aktuální vztah těchto dvou zemí?
0: Iránu a Ukrajiny?
1: Ano.
0: Mezi nimi je vlastně dlouhodobě napjatý vztah, protože jsou součástí té velké skládačky, ve které na jedné straně stojí Američané, Ukrajinci, Izraelci a další státy, konec konců i Česká republika v nějakém smyslu, a na druhé straně koalice, do které patří státy, které jsou třeba spíš účelovými spojenci, jako je Rusko nebo Irán. A jak víme, Irán vlastně pomáhal Rusku nejrůznějším způsobem v té válce proti Ukrajině. Nyní vlastně je nová fáze takového retorického i reálného nepřátelství mezi Ukrajinou a Iránem, i když mezi nimi samozřejmě neprobíhá žádná reálná válka nebo respektive horká válka v klasickém smyslu.
1: Tolik zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Děkujeme, přejeme hezký den.
0: Také děkuji, nashledanou.
2: Posloucháte Plus téměř ve čtvrt na deset. Česko chce zlepšit podmínky pro lodní dopravu mezi Ústím nad Labem a německou hranicí. Se saskými politiky o tom bude dnes jednat ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů sobě a také šéfové resortu dopravy a zemědělství Ivan Bednárik a Martin Šebestián za SPD. Společně představí projekt na výstavbu takzvaného plavebního stupně v Děčíně. Detaily teď proberu s reportérkou Kateřinou Kučerovou. Kateřino, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak takový plavební stupeň vypadá?
3: Je to takový pohyblivý jez s plavební komorou. Zvýší hladinu Labe a podle zveřejněného zadání má zajistit ponor nejméně 140 cm po 345 dní v průměrném roce. Plavební komora pak lodím umožní překonat rozdílnou výšku hladiny. Loď vpluje do uzavřeného prostoru mezi dvěma vraty, kam se napustí, odkud se vypustí voda. Tím se zvedne nebo klesne na úroveň řeky na druhé straně jezu. Komora má být 200 metrů dlouhá a 24 metrů široká. Součástí projektu budou taky rybí přechody a malá vodní elektrárna se dvěma turbínami o výkonu 7,9 MW. Celkem se počítá s úpravami zhruba 37 km Labe.
2: Proč je podle vlády důležité, aby ten plavební stupeň Děčíně vznikl?
3: Tak podle ministerstva životního prostředí je teď splavnost omezená a v praxi funguje jen několik měsíců v roce. Ministerstvo uvádí, že je to součástí programového prohlášení vlády a stát ho připravuje jako strategický dopravní projekt. Přinést má i další možnosti využití Labe, říká mluvčí ministerstva Kateřina Pacíková.
4: Projekt má přispět ke spolehlivějšímu propojení České republiky s evropskou sítí vnitrozemských vodních cest, podpořit přepravu nadrozměrných nákladů a částečně odlehčit silniční dopravu.
3: Dopady stavby prověří nový proces EIA ve spolupráci s Německem. Předchozí posuzování skončilo v roce 2019 bez stanoviska, protože investor včas nedodal požadované podklady. Podle mluvčího Národního parku České Švýcarsko Tomáše Solova musí zohlednit taky evropsky významné lokality jako Labské údolí a Porta Bohemica.
2: O plavebním stupni Děčín se mluví už zhruba 30 let. Co dřívější posuzování zjistilo o jeho dopadech na přírodu?
3: Tak podle Tomáše Salova správa Národního parku v roce 2018 varovala, že by kvůli stavbě mohly zaniknout pravidelně zaplavované labské pláže, které slouží jako biotop a přírodní filtr a které není možné nahradit. Studie zadaná ministerstvy v roce 2022 ale dospěla k opačnému závěru. Současný návrh správa parku nekomentuje, vyjádří se k němu až v novém procesu EIA. Koncem dubna se k projektu vyjadřovala taky ekologická organizace Arnika. Podle ní je spomůže jen českému úseku, zatímco navazující část Labe v Německu zůstane při nízké hladině nesplavná. Arnika uvádí, že je německý úsek v průměru o 1,70 cm mělčí, než by bylo pro potřebnou splavnost nutné. Na názor jsem se zeptala taky lidí v Děčíně.
5: Já jsem spíš proti. Podle mě je škoda, že takhle se zasahuje do toku Labe a že by to vyřešilo úplně celou lodní dopravu, si také nemyslím.
6: Zčásti je to asi trochu zbytečný, protože na německé straně není vybudovaného nic až do Magdeburku. Navíc se nám tady rozjíždí vodácký biznis, jakože tady hodně jezdí na naftech a tak, a to by to trošku přizabilo.
3: Ještě doplním, že podle ředitelství vodních cest má vybudování plavebního stupně stát téměř 9 miliard korun.
2: Přišli jsme naši reportérku s Ústí nad Labem Kateřinu Kučerovou. Děkujeme.
3: Naslyšenou.
1: A v 9 hodin a 18 minut v Ranním plusu navážeme pohledem do dnešních domácích deníků. Hospodářské noviny popisují výraznou proměnu nejen českých technologických firem způsobenou umělou inteligencí. Končí podle nich éra, kdy byla hodnota vývojářů měřena počtem napsaných řádků kódu nebo hloubkou znalosti programovacího jazyka. AI se totiž z experimentálního doplňku rychle stala základní vrstvou, která určuje rychlost vývoje, mění efektivitu, produktivitu i nabírá nových zaměstnanců v předních tuzemských IT firmách.
2: Jejich vedení podle Hospodářských novin momentálně řeší, jak hluboko integrovat umělou inteligenci do interních procesů. Už nejde o nárazování lidí, ale o radikální zrychlení cesty od nápadu k hotovému řešení. Díky AI nástrojům ve firmách pozorují zhruba dvojnásobný nárůst produktivity. Hlavní předností se stala schopnost rychle přepínat kontext a řídit armádu takzvaných digitálních agentů.
1: Nabídka volných pozic na trhu práce v IT sektoru zažívá ochlazení. Zatímco loni v srpnu připadalo na jednu vývojářskou pozici zhruba 13 zájemců, letos v červnu se tento počet vyšplhal na rekordních 32,7 zájemce. Jak dál píší Hospodářské noviny, firmy jsou v náboru mnohem selektivnější a kladou na kandidáty zcela nové nároky. Tradiční životopis nebo léta praxe už nestačí, v oboru přežijí ti, kdo se naučí AI úkolovat a kritizovat. Vždycky posuzovat výsledky.
2: Deník Právo na titulní straně píše o zdražování hypoték. Říká, že jenom malá naděje na obrat. Obavy, že přetrvávající napětí mezi Spojenými státy a Iránem ještě víc prodraží Čechům hypotéky, než předtím, se podle listu naplnili. Nabídkové sazby tento měsíc zvedla hned pětice zdejších finančních domů.
1: Oproti lednu si tak lidé u průměrné hypotéky připlatí zhruba 1400 korun měsíčně. Splátka průměrného úvěru ve výši téměř 4,7 milionu korun se splatností na 30 let se při současných sazbách kolem 5% pohybuje podle listu lehce přes 25 tisíc korun měsíčně.
2: Deník Právo připomíná, že vedle nových žadatelů se zdražování znovu citelně dotkne i lidí, kteří už hypotéku mají. Desítky tisíc domácností čeká letos konec fixace a s tím spojený prudký nárůst splátek. Současné zdražování ten cenový skok ještě prohlubuje. Další zdražení hypoték zatím nějak výrazně nepřibrzdilo ani růst cen bytů. Výraznější pokles sazeb nelze v dohlednu očekávat, uzavírá list.
1: A deník N varuje před konzumací neumytých lesních plodů, a to i pokud je pozře pes. Člověk se může nakazit tasemnicí liščí a nemusí přitom s liškou vůbec přijít do styku. Právě na neumytých borůvkách, houbách nebo medvědím česneku mohou ulpět vajíčka parazita, která se do přírody dostávají s trusem nakažených zvířat. A pokud je pozře pes, vajíčka parazita se mu při olizování mohou roznést po srsti a pak ho už stačí jen pohladit.
2: V některých oblastech Česka je podle deníku N tasemnicí infikováno více než 40% lišek. Nákaza parazitem se u člověka projeví většinou až po delší době. První příznaky se můžou objevit až po 5 nebo dokonce 15 letech. Je totiž těžké přesně určit po snědení které borůvky nebo po kontaktu se kterým psem se člověk nakazil.
1: Nemoc svým chováním připomíná zhoubný nádor a může být s ním zaměněna. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak nákazu odhalit, je podle deníku N ultrazvukové vyšetření jater. Následná léčba je ale problematická. Někteří pacienti musí brát antiparazitární léky do konce života. Strach z onemocnění ale není na místě. Nakazit se není úplně snadné a stačí dbát na prevenci a dodržovat hygienické návyky. Tak tolik deník N a náš přehled dnešního domácího tisku.
2: V ranním plusu doplníme, jaké důležité události dnes ráno sledujeme. Senát bude jednat o růstu rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Mělo by to nastat od příštího roku. V případě narození dvojčat nebo vícerčat to bude 800 tisíc korun. Sociální výbor Senátu to doporučuje spojit s výzvou vládě k další novele s automatickou valorizací příspěvku, ale koalice si ji nepřeje. Senátoři dnes budou také obsazovat uvolněné místo v Radě České televize. Na svůj post rezignoval spisovatel Jiří Padevě, který kandiduje do Senátu za hnutí STAN. Požáry na jihu Evropy se s příchodem další vlny horka můžou zhoršovat. Departmánu Gironde na jihozápadě Francie zatím opustilo domovy kolem 220 tisíc lidí. Španělské ministerstvo vnitra odvolalo evakuace některých obcí, protože tam se naopak požáry už přestaly šířit.
1: Čeští a slovenští zdravotničtí záchranáři zatím nemůžou zasahovat za společnou hranicí. A to přesto, že už v dubnu oba státy schválily dohodu, která takové zásahy umožňuje. Obě strany ale stále vyjednávají konkrétní podmínky, za kterých můžou sanitky společnou hranici přejet. Podrobnosti zjišťovala reportérka Tereza Chrastinová, kterou teď vítám. Dobrý den.
7: Děkuji moc, hezké dopoledne.
1: Proč ještě záchranáři nemůžou takto zasahovat? Co konkrétně ještě potřeba dojednat?
7: Na to jsem se ptala ministerstva zdravotnictví jak České, tak Slovenské republiky. Podle vyjádření obou institucí je ještě potřeba dořešit a uzavřít takzvané dílčí dohody. Upřesnila to ředitelka tiskového oddělení Slovenského ministerstva zdravotnictví Veronika Daničová.
8: Ide predovšetkým o nastavenie konkrétnych operačných mechanizmov potrebných na praktickú implementáciu rámcovej zmluvy, komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia, taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia.
7: Konkrétní termín, kdyby záchranáři z obou zemí mohli přejet společné hranice, tak ale stále není známý. Podle Českého ministerstva zdravotnictví vyjednávání podmínek se za Česko zabývají konkrétní kraje, a to Zlínský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Ty zaslali už v květnu slovenské straně konkrétní připomínky. Revidovanou verzi dostali od slovenských kolegů zpátky začátkem července a teď je kraje znovu vyhodnocují. Záchranáři ve Zlínském kraji jsou přitom už na zásahy na slovenském území podle mluvčí Veroniky Slaměnové už teď technicky i personálně připravení.
1: A v jakých případech a kde budou čeští a slovenští zdravotníci na území druhého státu zasahovat?
7: Na české straně hranice jde hlavně o hůř dostupné horské oblasti v Bílých Karpatech. V rámci Zlínského kraje je to třeba okolí Brumova Bylnice, Valašských Klobouk na Zlínsku nebo Starého Hrozenkova či Bojkovic na Uhersko-Hradišťsku. Na místo se v případě nějaké zdravotní komplikace pacienta vydá posádka, která bude nejblíž, a to bez ohledu na státní hranici. Pomoc se týká zejména akutních kritických stavů, například infarktu, mrtvice, vážných úrazů, případně hromadných nehod. Zasahovat by takto mohly sanitky, ale i vrtulníky. To je třeba pro Zlínský kraj klíčové, v regionu totiž není žádná vrtulníková základna a s jejím zřízením se ani do budoucna nepočítá. Záchranářské vrtulníky by tak mohly létat ze slovenského Trenčína.
1: Tak tolik naše reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme.
7: Děkuji moc krát, hezký den.
2: Ještě 4 minuty zbývají. Do 9:30 posloucháte Plus. Do Neratova v Orlických horách můžete zavítat nejen kvůli tomu, že tam je významné poutní místo, ale také na festival s názvem Mentátral. Jeho 12. ročník začne zítra a jde o festival divadel, která pracují s lidmi s mentálním znevýhodněním. Jan Čtvrtník je ředitel festivalu. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
2: Rozumím-li správně, tak vlastně hledáte nové možnosti, jak začlenit lidi s handicapem do společnosti skrze umění. Co se zatím podařilo, z čeho máte radost?
9: Máme určitě radost z toho, že v České republice je několik a pomalu se rozrůstají projektů a souborů, které profesionálně pracují s umělci s mentálním postižením. A máme radost z toho, že na festival jezdí a že tvoří a že se to zkrátka daří.
2: V Neratově vzniká každý rok nová inscenace, na které právě profesionální umělci spolupracují s klienty místního chráněného bydlení Domo, Sdružení Neratov. Můžeme i letos čekat premiéru?
9: Můžeme i letos čekat premiéru. Je to inscenace Dušno, která se zabývá tématem lidí, kteří celoživotně o někoho pečují, ať už v pečujících profesích nebo v osobním životě. A tak vlastně lidé s handicapem sami toto téma artikulují a na jevišti předávají zprávu o tom, co prožívají lidé, kteří o někoho pečují, pomáhají.
2: Úplně poprvé na váš festival přijede divadelní platforma Bolíre. O jakou konkrétně, o co jde, co představí?
9: Divadelní platforma Bolíre je nový projekt divadla Al Dente, dalo by se říci, a je to vlastně, bude to první představení, které tohle uskupení vůbec bude veřejně prezentovat.
2: No a jak si to máme představit třeba pro lidi, kteří vysloveně neznají ten žánr nebo neznají tenhle ty představení, tak o co jde?
9: Ano, ano. Divadlo Al Dente z Brna je divadlo, které pracuje s lidmi s handicapem, konkrétně s lidmi s Downovým syndromem, a tvoří inscenace, kde kombinuje profesionální herce a právě tyto specifické herce. A divadelní platforma Bolíre je vlastně jakýsi následovník, kde jsou mladší herci, kteří ještě nemají takové zkušenosti, a tohle... Osobně bych to mohl nazvat možná jako jakýsi inkubátor, kde budou moci poprvé veřejně vystoupit společně s profesionály na takovéhle akci a na jevišti.
2: A z Brna k vám ještě přijede další soubor Zemětřes. Představíte ho krátce ještě na závěr?
9: Ano, Zemětřes je divadelní soubor, který funguje pod centrem Kociánka z Brna a tvoří autorské inscenace, a letos bude mít na festivalu také premiéru, a to inscenace Mládenec.
2: Mluvili jsme s ředitelem festivalu s názvem Mentátral Janem Štortníkem. Ten festival probíhá v Neratově v Orlických horách. Děkuju za rozhovor.
9: Taky moc děkuju, mějte se hezky.
1: Ranní plus s datem 29. července se tímto nachýlil do úplného konce. Za chvíli nás ve studiu vystřídá kolega Lukáš Matoška a jeho pořad Pro a proti. Hnutí SPD se v minulosti objevovalo ve zprávách o extremismu, které vydává ministerstvo vnitra. V té letošní ale chybí. Jde o výsledek právních sporů nebo o politický ústupek? Tak o tom bude Lukáš Matoška debatovat se svými hosty. Pro teď se za Ranní plus loučí
2: Martina Maškova
1: a Daniela Vrbová. Děkujeme za pozornost, přejeme hezké vysílání.
10: Je 9:30.
11: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Senátoři už za půl hodiny projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá taky s úpravou takzvané superdávky. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
12: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Íránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
10: Irán v noci na dnešek vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství. Novým předsedou Německé konzervativní unie CDU-CSU se dnes stane Thorsten Frey. Na mimořádném zasedání by ho dnes mělo do svého čela zvolit více než 200 delegátů, kteří si kvůli tomu musí zkrátit letní prázdniny.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Firmy v Česku musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti ale tisíce zaměstnanců o to nepožádali. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého jde o více než polovinu lidí, kterých se příspěvek týká. Přicházejí tak o tisíce korun za rok. Policisté prosí o pomoc s hledáním 13-letého chlapce z Aše. Nikolas Ferko v úterý odjel se svým kamarádem do Chebu, od té doby se nikomu neozval. Chlapec je vysoký asi 160 cm, je hubené postavy, má hnědo-černé rovné vlasy a hnědé oči. V době odchodu z domova měl na sobě modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. A pokud o něm máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu. Tři minuty po půl desáté přidáme na plusu taky dopravní informace. Na dálnici D1 z Brna na Prahu pracují silničáři u sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Projíždí se tam jenom pravým pruhem, kolona od 9 křížů ze 168. kilometru je teď na 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště. Je to až na 20 minut. Pomalu se jede taky v opačném směru. Od Evropské k letišti je to na 15:15. Dlouhé kolony jsou na příjezdech ke Kbelské ulici v obou směrech. Na příjezdu po dálnici D8 se auta zastavují už před Zdiby na 3. kilometru. Pomalu se jede taky z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice přes celou Novopatskou. Zdržení obou směrně přes 30 minut. Na jižní spojce ve směru na Štěrboholi stojí za nájezdem ze Spořilovské nepojízdná dodávka v prostředním pruhu. Kolona od magistrály je teď asi na 15 minut. Kolonu čekejte i na jižní spojce směrem na Smíchov. Od sjezdu na Pankrác se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříšské ulice. Tam je to na 20 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23, na Šumavě naměří až 27 stupňů. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. V noci pak čekáme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 18 až 14 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude kolem 20, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů a vát má v noci slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. A zítra čekáme jasno až polojasno, večer pak na západě Čech částečné přibývání oblačnosti, teploty vysoko 33 až 38 stupňů, na severu a severovýchodě území zítra 31 až 34 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 28. Slabý proměnlivý, přechodně místy mírný, jihozápadní až jižní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. To byly zprávy, na plusu začíná středeční Pro a proti.
13: Hnutí Svoboda a přímá demokracie se oproti loňsku neobjevilo ve výroční zprávě o extremismu, kterou zpracovává ministerstvo vnitra. Šéf rezortu Lubomír Metnar k tomu řekl, že smyslem dokumentu není hodnotit politickou soutěž, ale popsat bezpečnostní hrozby. Změnilo ministerstvo pohled na hnutí SPD proto, že se stalo vládní stranou? Nebo to spolu nesouvisí, jelikož politici do odborné zprávy nezasahují?
11: Pro a proti Lukáše Matošky.
13: Našimi hosty na dálku jsou náměstek ministra spravedlnosti za hnutí SPD, místopředseda Trikolory Zdeněk Koudelka. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: A bývalý ministr spravedlnosti, člen sněmovního ústavně právního výboru, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
15: Krásný den.
13: Pane náměstku, začněme od vás. Jak vy vnímáte, že hnutí SPD není zmíněno ve zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti, byť tam v minulosti opakovaně zmíněno bylo?
14: Já to vnímám jako pozitivum, protože státní orgány nemají vstupovat do politického boje těmito zprávami. Smyslem činnosti státu má být vytvářet právo, chránit právní řád a ne ovlivňovat politickou soutěž různými takzvaně expertními zprávami. Často je sám považují za vlastně mrhání veřejnými prostředky.
15: Pane poslanče, jak to vnímáte vy, že hnutí SPD není zmíněno v té zprávě o extremismu?
16: No, tato zpráva je tradiční zpráva, kterou vydává ministerstvo vnitra. Vydávalo se to i za předchozích vlád, nejen vlády Petra Fialy, ale i vlády Andreje Babiše, když byl předchozí premiér a ministrem vnitra byl pan Hamáček, předseda ČSSD, tak hnutí SPD v té zprávě bylo zmiňováno, jo. Teď je SPD součástí vlády, zmiňováno není, jsou zde otazníky o tom, proč odchází odborníci z ministerstva vnitra a na mě to tak působí, že to v zásadě je politický názor této vlády. SPD je součástí vládní koalice, proto v té zprávě pravděpodobně není zmiňováno. Já to respektuji, mrzí mě to, ale třeba to takhle natvrdo popsat a netvářit se, že se jedná o nějakou expertní pozici a nezávislou pozici, řekněme, úředníků ministerstva. Když ti dva, kteří to mají na starosti, odcházejí a dosud nebylo vysvětleno, proč odcházejí. Ty otazníky vznesl Seznam ve svém odborném článku a do dneška to nebylo vysvětleno.
15: Pane náměstku, tak nedělá to skutečně dojem, že hnutí SPD nefiguruje ve zprávě o extremismu z toho důvodu, že se stalo vládní stranou?
14: Ale já jsem rád, že za této vlády nejsou využívány mocenské prostředky v rámci politického boje skrze prostě státní orgány. Za minulé vlády tomu tak bylo, nejde jenom o tuto zprávu, byl to i obrovský zásah do svobody slova, když Fialová vláda vlastně iniciovala cenzuru přes vojenské zpravodajství a vypnutí vládě nepohodlných webů. Takže táto vláda šla do voleb, nebo jednotlivé strany této vlády šly do voleb, určitě SPD šla do voleb s tím, že chce posílit svobodu slova a že o tom, kdo bude sedět v poslanecké sněmovně a následně ve vládě, rozhodují primárně voliči.
15: Dobře, takže rozumím tomu správně, že podle vašich informací si hnutí SPD dojednalo na ministerstvu vnitra, aby v této odborné zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti nebylo.
14: To samozřejmě je úplně váš hypotetický závěr, který jsem neřekl a dokazuje to práci novinářů České.
15: Nezlobte se, to byla otázka, to nebyl závěr.
14: Pane redaktore, já jsem hovořil o tom, že strany vládní koalice této vlády nechtějí zneužívat státní orgány skrze různé podobné zprávy k ovlivňování politického boje. Je primárně na voličích, koho ve volbách zvolí.
15: Pane poslanče, podobným způsobem do určité míry hovoří i ministr vnitra, pan Metnar, já jsem to tady zmiňoval na úvod, že smyslem té zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti není vstupovat do politické soutěže a jakýmkoliv způsobem ji hodnotit. Tak nebylo na místě, že ministerstvo upravilo tu metodiku pro zpracovávání této zprávy, nebo zdá se, že ji upravilo, když se v ní hnutí SPD neobjevilo?
16: Já dovolte ještě poznámku k ctěnému panu náměstkovi. Jo. On tady zase označil Fialovu vládu, to je takový obvyklý kolorit současných představitelů vlády. Ať nezapadne věta, kterou jsem řekl, že už za vlády Andreje Babiše, za předchozí vlády Andreje Babiše, jo, kdy byl poprvé premiérem, zkrátka dobře se SPD v té zprávě objevovalo. Takže to není nějaký výmysl Petra Fialy. Jo. To fakt jako s tím už teďko nevystačíme.
15: A teď úplně. Prosím k té mojí otázce.
16: K tomu, co říkáte vy, no tak podívejte, je to nezávislá analytika. Odborníci na extremismus na ministerstvu vnitra leta zpracovávají tuto zprávu. Je možné na ní mít různý pohled. Já bych třeba nebyl tak kritický, kdyby zde ve vzduchu nebylo to podezření, že ti dva seniorní úředníci, kteří léta za tu zprávu odpovídají, tak najednou v tuto chvíli, když se z toho vyškrtne SPD, tak z ministerstva odcházejí a nejsou ochotni to komentovat. To není názor opozičního Jiřího Pospíšela, tady já v zásadě parafrázuji nebo trochu cituji článek na Seznamu. Tahle podezření by měl pan Metnar vyvrátit. Já chápu, že ti úředníci jako soukromé osoby nejsou povinni sdělovat, proč odcházejí. Ale dokud tady tohle nebude vysvětleno, tak tady bude jasná pachuť toho, že je zde možnost, neříkám, že to tak bylo, že je zde možnost, že zkrátka vedení ministerstva vnitra, pan Metnar, ovlivnil tu zprávu, že se z toho politické subjekty vyškrtly, protože je SPD součástí vlády. Hele, tohle je podezření, které jako píšou novináři na Jiří Pospíšil a dosud bylo vyvráceno. Proto tady pane, o tom je.
15: Pane náměstku, vy sice působíte ne na ministerstvu vnitra, kterého se to týká, ale na ministerstvu spravedlnosti a jste nominantem za vládní hnutí SPD, o kterém tady dnes hovoříme, tak jakým způsobem byste vyvrátil ty pochybnosti související s tím, že v době, kdy tedy vychází tato zpráva o extremismu, ve které hnutí SPD oproti loňsku nebo oproti některým předchozím rokům nefiguruje, tak odcházejí z ministerstva vnitra lidé, kteří zpracovávání této zprávy měli na starosti?
14: Mě pobavil názor, že ti, kteří odcházejí z nějakých ministerstev, tak to jsou ti nezávislí a ti, kteří tam zůstávají, tak ti jsou jako jací. Za ministerstvo jedna ministr, vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. To znamená, vláda, ministři, ale i ministerstva musí realizovat politiku, s kterou vláda získala důvěru a prostě svoboda slova má být prioritou a je prioritou této vlády.
15: A jak byste se vyjádřil ještě k tomu, že hnutí SPD figurovalo ve zprávě o extremismu za bývalé vlády Andreje Babiše?
14: Ať to bylo za jakékoliv vlády, považoval jsem za špatné, že tyto zprávy vstupují do politického boje a hodnotí politické strany.
16: Můžu k tomu jednu větu? V zásadě to, co říká pan náměstek, z jeho pohledu v úzovkách fér, já to beru, jo. Ale ať to řekl taky Metnar, ať teda ministr přizná, máme jiný pohled na ty zprávy, SPD je součástí vládní koalice, nechceme hodnotit politické subjekty, protože to vnímáme jako součást nějakého politického boje. Pak je to fér, ale pak ať
15: tak se to pan ministr neřekl.
16: Promiňte, ale ať, tak v této parafrázu, co říká pan náměstek v tuto chvíli, v tomto duchu, jo. Je to OK, ale pak je to teda vláda přizná, že tahle zpráva už není analytickým materiálem úředníků, odborníků ministerstva vnitra, ale je to politická zpráva této vlády, její součástí je SPD a proto tam SPD není, je to v pořádku, ale mě vadí to mlžení kolem toho, ty otazníky, to, co je nejasné. Já nevím, proč ti dva pánové odešli. Já tady vůbec neříkám, že to jsou nezávislí úředníci, ale dva úředníci odešli a otazníky zůstávají.
15: A jak jste, sám řekl, oni se odmítli vyjádřit k důvodům pro ten svůj odchod, to uvádím pro úplnost. Tak pane náměstku,
16: já taky říkám, zůstávají otazníky, ano. Jo? Neříkám, že to.
15: Neříkáte, že by to tak bylo, já jsem to chtěl jenom zopakovat, aby to bylo úplně jasné. Pane náměstku, je to tak, jak teď řekl pan poslanec, a tím se vracím k té mojí předchozí otázce, která vás lehce namíchla, že tedy hnutí SPD nefiguruje v této zprávě o extremismu, kterou vydává ministerstvo vnitra z toho důvodu, že je ve vládě?
14: Znovu a dokola budeme o tom hovořit. Tato vláda nechce vstupovat těmito zprávami do politického boje. Je věcí voličů, koho si vyberou. Ti takzvaní experti, o kterých se říkalo nezávislí, byli příslušníci úřednického aparátu, ale tyto zprávy jim dávaly možnost, aby projevovali své politické názory i na jednotlivé politické subjekty. A nakonec, jak to dopadlo, když SPD se obrátila na soud, tak nebyli schopni tito úředníci ty své závěry před soudem.
15: A proto odcházejí z ministerstva vnitra. To je
14: to
15: ten důvod.
14: Nevím, proč odcházejí, to je mi celkem jedno.
15: No teď jste to řekl.
14: Ale říkám, že státní orgány by neměli dělat závěry, které nejsou schopni obhájit před soudy a pak vzniká možnost, že za jejich chyby bude platit i stát v rámci nějaké náhrady škody.
15: Hned se na toto soudní řízení budu ptát pana poslance, ale aby to bylo úplně jasné, pane náměstku Koudelko, tak vy oproti tomu, co říká pan ministr Metnar, tak máte za to, že tito dva úředníci odcházející z ministerstva vnitra odcházejí kvůli tomu, že zpracovávali zprávu o extremismu a kvůli tomu, jakým způsobem ji zpracovávali.
14: Tak zase mi podsouváte něco, co jsem neřekl.
15: Já se ptám.
14: Mně je úplně jedno, kdo z ministerstva vnitra odchází. Nevím, proč odchází. Já vítám, že za této vlády již tyto zprávy nebudou vstupovat do politické soutěže.
15: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají náměstek ministra spravedlnosti za hnutí SPD, místopředseda Trikolory Zdeněk Koudelka a bývalý ministr spravedlnosti, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
11: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Jak jsem sliboval, obracím se na vás, pane poslanče, tak se vás zeptám na ten soud, na to soudní řízení, na které se odvolává i ministr vnitra Metnar, když říká, že ministerstvo muselo vzít v potaz rozsudek, podle nějž byla porušena práva hnutí SPD, když to bylo zařazeno do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. To už je ten pravomocný rozsudek, to zmiňuji pro kontext, protože hnutí SPD se soudí ještě v případě dalších let. Nezohlednilo tedy jenom ministerstvo to, co řekl soud o tom prvním pololetí roku 2020?
16: Tak on to, pan redaktor, řekl právě o roku 2020. Ten každý rok je jiný a je bizarní, že SPD chybí ve zprávě právě za minulý rok, rok 2025, kdy státní zastupitelství obžalovalo SPD šíření nenávisti v rámci krajské volební kampaně. Jo. Takže to se nedá takhle srovnávat. Každý rok je jiný, tam se vždycky hodnotí v tom roce činnost toho subjektu. Máte pravdu, probíhá tady soudní boj. Jak jsem četl v médiích, tak asi 4 žaloby podalo SPD. V některých uspělo, v některých prohrálo. Zatím je to nepravomocné.
15: 2022 taky uspělo, ale není to pravomocné.
16: Ano, přesně tak. Zatím uspělo v jedné kauze pravomocně. To byl rozsudek na podzim roku 2025 z roku 2022. Jak říkám, nelze to takhle srovnávat, protože je tam hodnocena činnost toho subjektu každý rok specificky, co se v tom roce konkrétně událo. A ten minulý rok byl významný právě tou obžalobou ze strany státního zastupitelství. Mě na to překvapuje a to tomu dodávám zase takovou jistou pachuť, že ve chvíli, kdy jde o tak složitou právní kauzu, precedentní, a vidíme sami, a píšou to média, že často obvodní soudy a městský soud na to mají rozdílný názor, že pan Metnar stáhl už podané dovolání k nejvyššímu soudu, tak abychom měli nějakou, řekněme, vysokou soudní autoritu, která v té věci rozhodne. Zase tak. Kolem toho určitá pachuť, zase tam kolem tohoto, zda to tady není proto staženo, že SPD je součástí vlády, ale mě jako zase nevadí to, co říká pan náměstek. Pokud tady někdo veřejně řekne, hele, my jsme vláda, která nechce, aby v té zprávě byly politická hnutí, byť třeba podle odborníků jsou extrémní v některých svých názorech a pohledech, no tak je to veřejně jasně sdělené stanovisko. Dovolte, a ne abych, tady ty hrátky a mlhy pana Metnara.
15: Dovolte, abych teď dal slovo panu náměstkovi. To, že ministr vnitra pan Metnar letos v únoru stáhnul to dovolání ve sporu ministerstva s hnutím SPD ohledně zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020, svědčí to o tom, že tedy pan ministr vyhověl vládní straně?
14: Tak zaprvé, když se hovoří o odbornících, tak jsou to úředníci. Jestli jsou odborníci na to, co dělají, to nevím, to nedokážu posoudit.
15: Jak už jste říkal.
14: Zarazují proti tomu pojmu odborník.
15: A teď k té moje otázce?
14: A to staženého dovolání zaprvé. Za ministerstvo jedná na nejvyšší úrovni ministr. Nemůže být podáno nějaké podání soudu, aniž by ministr s tím souhlasil, nebo dokonce proti jeho vůli. A za druhé, to, že rozhodli soudy nějak, tak nemůže to vést k tomu, že by všichni účastníci měli neustále vyčerpávat všechny možné i nemožné, v tomto případě dokonce mimořádné opravné prostředky, aby věc předložil nejvyššímu soudu. Tím bychom v podstatě naváděli všechny účastníky, aby se nespokojili s tím, jak rozhodují nižší soudy a všechno hnali až k nejvyššímu soudu, což by ho zahltilo. V okamžiku, kdy strana jakákoliv soudního sporu dojde k názoru, že to rozhodnutí soudu je podle práva, byť s ním třeba si nesouhlasí, nebo dokonce i s ním souhlasí, není žádný důvod, aby to hnali k nejvyššímu soudu. To bychom totiž mohli zrušit všechny soudy v republice, nechat jenom nejvyšší soud. Mně by to nevadilo, on je v Brně, já jsem z Brna, tak by tam bylo 3000 soudců a všechno by rozhodoval nejvyšší soud, protože by se řeklo, že vlastně to, co je předtím na těch okresech, krajích a vrchních soudech, jenom takové nějaké zahřívací předkolo.
15: Pane poslanče Pospíšile, pan náměstek Koudelka tady teď zmínil to, že ministr Metnar to svoje rozhodnutí, že tedy stáhnul dovolání, odůvodňoval právě tím, že to dovolání bylo podáno bez pověření z jeho strany. tak nebyl ministrův postup pochopitelný z toho důvodu a potom nerozhodl se ministr správně vzhledem k tomu, že nechtěl zahlcovat nejvyšší soud těmito mimořádnými prostředky, kterým bez zesporu dovolání je?
16: Jasně, tak od toho nejvyšší soud máme, aby v složitých precedentních kauzách, kde je velmi rozdílný pohled jednotlivých soudních instancí, aby řekl to konečné autoritativní slovo. Jo. Takže to tady trošku s panem náměstkem významným právníkem nesouhlasím, bo to trošku tady jako záměrně zlehčuje. Jo.
15: No a ta argumentace, promiňte, podíváte, pana ministra, že to dovolání bylo podáno bez jeho vědomí,
16: tak ho předpokládám podali experti ministerstva, kteří měli prostudováno, nebo úředníci ministerstva, kteří se tomu věnují těm věcem a asi sledali důvody, proč je třeba ho podat. Protože když se podíváte, jak tam rozhodují soudy, a teď vycházím z médií, tak jakoby rozhodnutí obvodního soudu v téhle kauze bylo dokonce nepřezkoumatelné. Řekl to dokonce i advokát SPD, řekl to městský soud, to znamená tam pohledy obvodních soudů a městského soudu byl velmi rozdílný a proto je dobré, aby ten soud nad nimi, teď to zjednodušuji, ten dovolací soud brněnský, řekl to konečné stanovisko. Tam se jasně ukazuje, že se jedná o precedentní v zásadě složitou věc, která se denně nesoudí a taková věc by podle mého názoru měla skončit nebo mohla skončit u nejvyššího soudu. Pan ministr to stáhl a neřekl ty důvody, proč on si myslí, že tam není důvod pro to, aby to soud ten nejvyšší přezkoumal a proč má jiný odborný názor než úředníci ministerstva vnitra. On se moze rozčílil, úředníky napálil, že si dovolí něco podat. Nezlobte se na mě. Mně připadá správně logické, já to říkám jako bývalý minister, třikrát jsem ministrem byl. Kdyby zkrátka moji úředníci hájili zájmy ministerstva, v mém případě ministerstva spravedlnosti a obrátili se na nejvyšší soud, aby obhájili svoji pozici, tak já bych jim za to určitě mediálně nevynadal. Ale chápu, že tady z toho vyplývá, že ten minister fandí ho tomu, aby
15: dovolte,
16: se SPD...
15: prosím, ať má prostor i pan náměstek.
16: Promiňte,
15: v pořádku.
16: Promiňte.
15: Pane náměstku, tak není to škoda, že ta věc neskončila až u nejvyššího soudu, tak aby tady bylo precedentní stanovisko v této věci, protože přece jenom nesoudí se vládní hnutí s ministerstvem vnitra tak často?
14: Určitě to není škoda, protože k nejvyššímu soudu se obracejí účastníci. Já si nedovedu představit, že by někdo šel k nejvyššímu soudu podat dovolání, například v akciové společnosti, aniž by o tom vědělo představenstvo, jenom proto, že by si to nějaký zaměstnanec usmyslel. Jestliže bylo podáno toto dovolání bez vědomí ministra, no tak je to něco podle mě skandálního. Nedovedu si představit, že by na ministerstvu spravedlnosti bylo podáno dovolání v tak významné věci bez zády ministra.
15: A
14: to je
15: proč?
14: Podle mě nepřípustné, aby takhle úředníci obcházeli ty, kteří jsou v čele nějakého konkrétního orgánu a vláda je odpovědna poslanecké sněmovně.
15: Což pokud vím, je jediný důvod pro stažení toho dovolání, který ministr vnitra uvedl, ale neřekl, proč tedy má jiný názor než ti úředníci ministerstva, kteří toto dovolání podali. Co vy na to, pane náměstku?
14: Tak to je otázka na pana ministra Metnara. Já samozřejmě bych s tím stažením souhlasil i z toho věcného důvodu, že prostě státní orgány nemají těmito zprávami, kde v podstatě jednotliví úředníci realizují spíše svoje osobní politické sympatie, antipatie vstupovat do politického boje. Jestli chtějí ti úředníci toto napsat, mohou to napsat na internet různých časopisů a podepsat se svým vlastním jménem, ale netahat do toho státní orgánu.
15: A máte proto důkazy, pane náměstku, že takto úředníci státu postupují, že tedy při své práci, třeba při zpracovávání odborných zpráv, projevují svoje politické názory a že to byl případ i té zprávy o extremismu?
14: Zase na začátku. Jsem proti tomu, aby státní orgány těmito různými zprávami, nesouhlasím s pojmem odbornými, souhlasím pouze se pojmem zprávami, vstupovali do politického boje.
15: Nezlobte se, jakožto o odborné zprávy o tom hovoří ministr vnitra, proto ten pojem používám.
14: Já používám jenom pojem zprávy.
15: Prosím, nechte dokončit myšlenku pana náměstka, pak budete mít prostor. Pane náměstku, vy jste ještě nedokončil větu?
14: Já už jsem dokončil, protože říkám, já používám pojem zprávy, chcete-li mít tady stanovisko pana ministra vnitra, musíte pozvat ho.
15: Což je pochopitelné. Pane poslanče, vy jste k tomu chtěl něco dodat?
16: Jednu poznámku, jako to, co říká pan náměstek, je jasné, ale asi bylo teda nejčestnější vůči občanům ty zprávy úplně zrušit. Tahle vláda zruší. Extremismus v vozovkách není problém této země. Není důležité mít informace o vnitřní bezpečnosti tohoto státu. Nechme to být, jo. Tak to na mě bohužel působí. Ještě jednu poznámku dovolte mi. Nevytváříme tady dojem, že by jako ta žaloba, pardon, to dovolání k nejvyššímu soudu nebylo vydáno jaksi legálně. Ti, co to podali, evidentně to zmocnění jednat za ministerstvo vnitra měli, protože nejvyšší soud to neodmítl, že by to bylo podáno nelegitimní součástí ministerstva vnitra. A to, že to pan ministr nevěděl, je teda jeho chyba. Já nevím, proč on se pobuřuje na tu úředníky, ať si teda doma udělá pořádek, ale nedělá tady potom machra, netvrdí, jak exemplárně někde věc vyřeší a tak dále, protože je věcí každého ministra, zda ty informace má nebo nemá, jaké jsou toky informačního ministerstvu.
15: Pan ministr jenom pro kontext uvedl, se rozhodl o stažení toho dovolání nedlouho po svém nástupu na ministerstvu a tedy vyjádřil se v tom smyslu, že skutečnost, že o tom nevěděl, byla odpovědností těch daných úředníků, ale nechme už prosím, pánové, to dovolání dovoláním, ať se do něj úplně nezamotáme. Zajímalo by mě, obracím se na vás, pane náměstku, jak si vysvětlujete, že hnutí SPD nefiguruje v té zprávě o extremismu za loňský rok, když uvážíme, že loni bylo obžalováno z šíření nenávisti a nedávno za to bylo zatím nepravomocně odsouzeno?
14: Tak znovu, já jsem rád, že tam není SPD, protože znovu říkám, nemají se těmito zprávami vstupovat do politického boje. A navíc i v určité obžalobě jsem kritický, protože jsem zastáncem svobody slova, zvláště v rámci předvolební kampaně.
15: Přestože v té zprávě se hovoří i o předsudečné nenávisti, tak není důvod tam začlenit subjekt, který tedy podle obžaloby šíří nenávist?
14: Jsem zastáncem svobody slova v tom americkém pojetí, ne v tom, které se prosazuje teď v Evropské unii v regulovaném pojetí.
15: Pane poslanče, můžeme to tady odtajnit. Ostatně veřejnost to ví, že jste to byl vy, kdo podal to trestní oznámení na hnutí SPD kvůli předloňské kampani. S mužem tmavé pleti se zakrváceným nožem. Nedá se ovšem ta kampaň vnímat ještě v rámci svobody slova, byť třeba je ostřejší a byť se jim obsahem nesouhlasíte?
16: No tak na to právě je možné mít různý občanský názor. Pan náměstek má nějaký, já mám opačný. Já si myslím, že je svoboda slova v extrémní podobě, kdy právě vede k šíření nenávisti a k násilí ve společnosti, tak to jsou ty limity, které už zkrátka by měly být státem omezovány. Máme tady trestní zákoník, který to zkrátka říká, že i takovéto verbální trestné činy, jako je šíření nenávisti, platí v České republice. A teď už je to fakt opravdu na nezávislé justici, aby to posoudila. Já mám nějaký osobní občanský postoj, ano. Ten není důležitý. Důležitý je, co řekne soud. Ten to zatím řekl nepravomocně.
15: Počkáme si tedy na pravomocné rozhodnutí soudu. U toho pro dnešek skončíme. Tolik bývalý ministr spravedlnosti, poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, debatoval s náměstkem ministra spravedlnosti za hnutí SPD, členem Trikolory Zdeňkem Koudelkou. Pánové, děkuju vám oběma.
16: Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
15: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
10: 10 hodin.
11: Český rozhlas Plus.
10: Senát rozhodne o zvýšení rodičovského příspěvku. Generál Hyťha chce zpátky prověrku, žaluje proto Národní bezpečnostní úřad. A Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Dobré dopoledne, tady jsou zprávy Plusu s Ondřejem Látelem. Senátoři projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Někteří senátoři se pravděpodobně pokusí do novely do budoucna zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokračuje předseda výboru pro sociální politiku Lumír Kantor z klubu KDU-ČSL a nezávislých.
17: Aby to bylo předvídatelné pro rodiče, Za prvé a za druhé, aby to nebylo politicky zneužíváno, protože potom v okamžiku, kdy si řeknu, že mi klesá preference nějaká volební, tak v tu chvíli dám tedy příspěvek.
10: Schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku od ledna doporučili plénu Senátu výbor pro sociální politiku i ústavně právní výbor. Generál Roman Hyťha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral potom, co Hyťhu v září roku 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou pro to, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyťha v pátek v armádě skončí. Proč přesně chce získat prověrku zpět, není jasné. Na redakci i rozhlasu nezvedl telefon.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 13. V nemocnicích jsou desítky raněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
18: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
10: Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegram na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. U Bučovic začínají pyrotechnici s průzkumem trasy budoucího obchvatu. Na ně pak navážou archeologové. Ti na místě provedli předběžný průzkum bezvýkopovou metodou už loni. Vytipovali místa, kde se dají očekávat významnější archeologické nálezy. Samotnou výstavbu obchvatu, který má Bučovicím ulevit od velké dopravní zátěže, plánuje ředitelství silnic a dálnic zahájit příští rok, říká mluvčí Jan Rídl.
19: Právě v těchto dnech zahajují pyrotechnici průzkum trasy budoucího obchvatu Bučovic. V září pak plánujeme zahájení navazujícího záchranného archeologického výzkumu, který by měl skončit nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokračuje i výkup zbývajících pozemků a soutěž na zhotovitele stavby. Samotnou výstavbu obchvatu pak plánujeme zahájit hned na začátku příštího roku.
10: Zpěvačka Dana Ross vystoupí poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje.
20: 82letá zpěvačka Diana Ross se už v 60. letech stala ikonou legendárního vydavatelství Motown. Právě pod ním vydala s kapelou The Supremes i písničky jako You Can't Hurt Love. Později se vydala na sólovou dráhu a s nově naaranžovanou verzí písně Ain't No Mountain High Enough se dostala na vrchol americké hitparády. Diana Ross měla také výrazný podíl na objevení skupiny Jackson 5, ve které začínal také pozdější král popu Michael Jackson. A jako sólová zpěvačka pak u posluchačů zabodovala také hity jako Upside Down nebo I'm Coming Out. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
10: Na D1 směrem z Brna na Prahu pracují silničáři u sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Projíždí se jenom pravým pruhem, kolona od 9 křížů ze 168. kilometru je teď na 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště je to až na 20 minut. Pomalu se jede i v opačném směru od Evropské k letišti. Tam je to na 15 minut. Dlouhé kolony jsou na příjezdech ke Kbelské ulici v obou směrech. Na příjezdu po D8 se auta zastavují už před Zdiby na 3. kilometru. Pomalu se jede taky z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice přes celou Novopatskou ulici. Dobře dojďte. A bude jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů. To byly zprávy ve vysílání Plusu. Teď uslyšíte letní speciál z pravodajského podcastu Vinohradská 12.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
21: Já zdravím vás i posluchače.
0: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times.

0: a žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně tito sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
1: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
0: No, oni řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
1: Protože část toho klu je skutečně schovaná pod tou kůží.
0: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, horní jedničky. Které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu laicky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit dyrie v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajzíci budují. Hmm. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu.
1: Tím, je to jednodušší.
0: Tím, že mají auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
1: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
0: Opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
1: A ten asijský trh, na něj směřují tykly nejčastěji?
0: Ano.
1: Tam jsou ti hlavní odběratele.
0: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Mm-hmm. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle, a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90x% slonoviny.
1: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
0: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru.
1: Tak jasně, my sami
0: jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu, a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábějí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma, a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: Slony, které uloví pytláci v Africe, ne v Ázii, tak těm taky řežou hlavy a taky tykly míří, nebo ta slonovina z nich potom míří do Ázie?
1: Tykly ze slonoviny čeká de facto stejný osud jako azijskou. Opravdu to míří na druhý konec světa, většinou v tom surovém stavu, s tím, že pak azijští řemeslníci si už poradí a vytváří ten konečný produkt pro zájemce o slonovinové hůlky nebo třeba sošku Konfucia. Nicméně ten modus operandi těch afrických pytláků bývá zpravidla jiný. Už jenom proto, že na velkém procentu území, kde sloni žijí, mimo národní parky anebo mimo dobře chráněné národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti. Ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipují ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více, a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2- až 3metrové kly, tak dneska
0: jsou menší?
1: Daleko menší.
0: A zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
1: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů, to ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů. Což je ani ne loket, dlouhý kel.
0: I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
1: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
0: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
1: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon je využívá jako končetiny zkrátka. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci z plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic, a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
1: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
0: A to se děje, to jsou tu sloni bez klu.
1: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají, nebo je mají opravdu velmi rudimentální. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
0: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne? Že na ně nemusí
1: do jisté míry ano.
0: A lidé útočit kvůli tomu.
1: Je to tak? A ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
0: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete, a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
1: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem, a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
0: Kli jsou to jediné, pro co loví v Africe třeba právě konkrétně pytláci slony?
1: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní. Ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. Mm-hmm. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina, i když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dáno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí a dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
0: Že chodí na krádeže sloni.
1: Chodí, no zkrátka chodí se najíst na pole.
0: Na pole.
1: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou natě.
0: Ten slon vám to zlikviduje celé.
1: Může. Je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé, chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti, dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku z centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a odstranit mu tady to oko.
0: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
1: Dá.
0: Má to někdo spočítané?
1: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad.
0: Letošní za loňský rok nebo no, už za ty?
1: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá, v případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
0: Wow. To je hodně.
1: Jo, to je hodně. Velké číslo a zbývají jich nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie dalekosáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a nějak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dentin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělily, násobily, předávaly. A v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky, řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel?
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí spousty.
0: Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá a konkrétně na těch smyslových orgánech, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi předpokládám. No,
1: ideálně, aby nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů.
1: Což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu anebo vůli nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný na snadě, zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze zhodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: tak vidíte,
1: velmi nepříjemné.
0: Sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
2: Místo činu, zločin ve vitrínách aneb letem světem policejním muzeem. Jaký byl rozdíl mezi policií a četnictvem a co všechno nabízí expozice kriminalistiky. Poslouchejte dnes po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
8: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
9: Je 10:30.
8: Český rozhlas Plus.
9: Tři pětiny Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor v průzkumu zastává 27% dotázaných. Firmy v Česku musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti o to ale tisíce zaměstnanců nepožádali. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Riád iráckým šíitským milicím připisuje 30 dronových útoků v posledních 72 hodinách. Podle koalice polovojenských skupin zemřelo nejméně 8 jejich vojáků. V Srbsku by se dnes mělo hlasovat o nedůvěře vládě. Jednání vyvolala opozice. Vládnoucí koalice má v 250 členem parlamentu pohodlnou většinu a zasedání je proto vnímané spíše jako formalita. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Rezort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požárů. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Tady je doprava na Plusu, na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu stále pracují silničáři u sjezdu na Velkou Bíteš, to je na 163. kilometru, projíždí se jenom pravým pruhem. Kolona, která začíná před sjezdem na Domašov na 170. kilometru, vás zdrží asi 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 popojíždí nesouvislá kolona z 5. kilometru až do Cínovecké, předjezd do Kbelské ulice. Pomalu se jede před Kbelskou taky v opačném směru z Pražského okruhu od sjezdu na Běchovice a následně přes celou Novopatskou ulici. V obou směrech zdržení asi 30 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 teď čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a k omezení u letiště je to teď na 20 až 25 minut. Pomalu se jede i v opačném směru od Evropské k letišti, je to na 16:15. A kolonu čekejte i na jižní spojce ve směru na Smíchov, od sjezdu na Modřany se jede pomalu až za Barandovský most do Dobříšské, je to asi na 16:15, i tam dobře dojeďte. A dnes bude jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 23, na Šumavě až 27. V noci čekáme jasno až skoro jasno, teploty klesnou na 18 až 14, na jihovýchodě Moravy kolem 20 stupňů, zítra pak čekáme jasno až polojasno, večer na západě Čech částečné přibývání oblačnosti. Teploty vysoko, zítra 33 až 38 stupňů, na severu a severovýchodě území 31 až 34, v 1000 metrech na horách kolem 28. To byly zprávy, začíná Osobnost plus Barbory Tachycí.
10: I bývalí guvernéři České národní banky Tůma a Rusnok i vedení Národní rozpočtové rady varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel, jak ho navrhuje vládní koalice. 20 českých ekonomů včera vyzvala poslance, aby se zabývali věcnými důvody, pro které prezident Petr Pavel návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti vetoval. Premiér Babiš toto prezidentovo veto nazval nezodpovědným a nepromyšleným. Začíná Osobnost plus, mým hostem je ekonom Miroslav Zámečník. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachycí.
12: Osobnost plus.
10: Je podle vás to prezidentovo veto, které nyní podpořené tou 20 ekonomů docela zvučných jmen, je nezodpovědné, je nepromyšlené, jak ho nazval premiér Babiš?
11: Mně přijde promyšlené a přijde mi zodpovědné a na druhou stranu chápu, proč se jako příslušní představitelé koaliční vlády takhle vyjadřují, protože evidentně se tady dělá nějaká příprava na prezidentské volby, takže prostě...
10: Čili myslíte si, že takhle, že...
11: Všichni rozumíme všemu, my víme, jako, co tenhle zákon znamená, že to je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti, to ví i malý dítě.
10: Mimochodem víte, co ministryně Schillerová na tuhle výzvu od ekonomů odpověděla?
11: Ne.
10: Ne. Uvedla v reakci na ten dopis, že změna rozpočtových pravidel nemá alternativu. Tak se ptám, to je pravda nebo není?
11: No, když to konfrontujete s tím, čím se neustále, jak si zdůvodňuje, proč se tyhle věci dělají, tak se to zdůvodňuje programovým prohlášením vlády. Jinými slovy, my musíme plnit programový prohlášení vlády. No a v tomhle kontextu to samozřejmě alternativu nemá, protože naslibovali jsme toho docela dost a teď se musí plnit, takže se musí rozvolnit fiskální pravidla. Ta vážná věc, pozor, jo, prostě by začala, až kdyby se vládě nedařilo se vejít pod ty 3% HDP. Jo? Protože dokud jsou pod 3%, dokud dluh není 60%, tak se můžeme zadlužovat a je potřeba říct, že dřív to bylo jednoduchý, protože když ekonomika roste rychlejc nežli inflace, tak se vlastně odlužujete. Ale teď už to tak není. Jo? Teď jsou docela vysoký úrokový sazby a prostě
10: to... Což vládu štve, protože slíbila levnější hypotéky.
11: No ne, tak ono to reálně zatěžuje ten státní rozpočet. Jo? Prostě já jsem to řekl, když máte prostě vyšší nominální růst HDP nežli úrokový sazby, dneska jsou úrokový sazby na desetiletém dluhu 4,9 něco, no a ta ekonomika i se započtením inflace, no jsme těsně na hraně.
10: Ale řekněte, jestliže ministryně financí vzkáže veřejnosti, že jiná alternativa než tato změna rozpočtových pravidel není a tato změna přináší mnohem volnější pole pro členy vlády na zvyšování výdajů, tak kam to celé povede?
11: No, povede to k tomu, jako že bude vyšší schodek, bude vyšší strukturální schodek a pak podle fiskálně strukturálního plánu, jak si teď se trochu rozmákne na rok 2027, ale už v roce 2028 bychom měli mít zodpovědný rozpočet, což je fascinující, jak si intelektuálně nejdřív si ten opasek jako povolit, udělat prostě štědrej rozpočet a pak jako začít šetřit o to víc. Jo.
10: Mimochodem, když mluvíme...
11: A to tě dožene samotný.
10: Jasně. Když mluvíme o tom rozpočtu už na příští rok, na rok 2027, tak Andrej Babiš se shodou okolností také včera nechal slyšet, že pravděpodobně na uklidnění veřejnosti, že ten schodek bude určitě významně nižší než 400 miliard. Uklidnilo vás to?
11: No ne, tak já jsem to čekal. Uklidňující je to jenom v kontextu, že se předpovídalo, že to může být 500. A ono by to bylo, takže prostě ty ministři měli očekávání, že teď je ta chvíle, že rok 2027 může být taky, nemusí, ale může být ten poslední štědrý rok, tak se rozmáchli a teď je bylo třeba nějakým způsobem umravnit.
10: Mimochodem, tahle vláda, jak dobře víte, byla ostrým kritikem výrazně menšího schodku vlády předchozí. Nabádala vládu k tomu, aby mnohem víc šetřila a tak dále. Je to v kontextu těch čísel, které se blíží a těch kroků té vlády, jaké? Co to je vlastně?
11: Je to utilitární samozřejmě, ale o tom je celá politika v Česku. Jako principiální politiku, která sází na zodpovědnosti a na jako fiskálním konzervatismu, to už je mnoho let pase v České republice. Bohužel, říkám já.
10: Ale byl někdy v polistopadové historii větší tlak na myslím ekonomy, kteří prostě vzývají zesíleně mnohem víc než dřív po rozpočtové odpovědnosti. Je to proto, že situace je nejvíc řekněme riziková, jak tady kdy byla v té fiskální oblasti.
11: No jasně, tak jako ono se to vytratilo z politické kultury. No a samozřejmě potenciálně, jak si všechno je třeba vzít v těch mantinelech, jo. Prostě jsou lidi, kteří k tomu, i ekonomové, kteří k tomu přistupují, já bych řekl jako na můj vkus moc blazeovaně, že jako vlastně jsme ještě pořád skoro nejmín zadlužený, takže se můžeme rozmáchnout. Teď se tam povídá, že ty investice a multiplikátory houbeles, jo, prostě česká ekonomika, i když do ní investujete peníze, tak to je mimochodem v tom fiskálně strukturálním plánu, který schválila tato vláda už 22.6., tohodle roku, je tam poznámka, že multiplikátor u vládních investic je maximálně 0,7. Jo, jinými slovy, když mám korunu výdajů, tak se mi to okotí o 70 lířů.
10: Možná teď je to pravá chvíle jenom připomenout jednoduchá čísla docela. Měla jsem na mysli to, že za rok 2025, kde byla tehdejší vláda tak kritizována dnešní koalicí, tak byl schodek, opravdu mě, jestli se mýlím, kolem 250 miliard korun po odečtení očištění o ty prostředky z Evropské unie. A co je důležité, tak v tom roce 2025 došlo k poklesu výdajů o 39 miliard korun, což je přesně opačný trend, než nastoluje tahle vláda. Jo. Já nevím, jak dalece vy tohle pokládáte, myslím, ty trendy v tom rozpočtu, jako důležitý ukazatel, vlastně mnohem důležitější, než je ten stav konkrétně.
11: No, protože jste se bavila o historii, Báro, jako tak je třeba si říct, jak to bylo, jo, prostě. Ty vlády byly buď fiskálně víceméně zodpovědné, tady zůstal nějaký étos, jo, připomeňme se, že ani za bolševika nemohl být rozpočet schodkový, jo, prostě, a pak samozřejmě ty Klausovy vlády, ty z toho udělali jako téměř základní hospodářsko-politickou mantru, že ten fiskál bude zodpovědný, a on dlouho byl, ale pak jsme měli bankovní krizi a tak dál. Ale je potřeba si říct, jo, prostě, že rok 20 a příchod covidu jako tu zemi nějak jako vykolejil, rozhodil. A přijal se tam takzvaný balíček pro osvěžení paměti, to je to nekompenzované, fiskálně nekompenzované zrušení superhrubé mzdy. Víš, že to navrhl Andrej Babiš, poslanec. Spolu ovšem se hlasoval s SPD a s ODS-kou. A tohle je prostě věc, který se nedovedeme zpamatovat dodnes.
10: Jasně, ale jak je možné, že prostě jedna vláda nastolí trajektorii poklesu výdajů a druhá nastolila trajektorii růstu výdajů?
11: No, protože programově oni měli jiný etos. Jo? Prostě ta minulá vláda jako byla složitá na vládnutí, jo, ta koalice, takže jako nějak zvlášť impresivní ta konsolidace nebyla, ale nějaký fiskální úsilí se tam předvedlo s tím, že nemůžete šáhnout na ten balíček z toho roku 20, protože máte sám ruce od krve, jo, prostě, takže do tohohle se ta ODSka vmanévrovala a pak je dlužno říct, že tam dělali docela škaredý machinace. Tehdy podle mě to měl vetovat jako minister, tak jak mu David Marek, jeho ekonomický poradce, tehdy radil. Je tam prostě problém s časováním, že to měl říct nejdřív potichu a pak vážně.
10: Jasně, ale to, co jsem se snažila zeptat, je to, jestli opravdu prostě věc tak relativně vzdálená, jako je covid, tak jestli může dneska za to, že jedna vláda snižovala výdaje a druhá je chce zvyšovat.
11: No jasně, protože my jsme mezi tím přijali spoustu věcí, jako který například jako automatickou indexaci plateb za státní pojištěnce, to tady vůbec nikdy nebylo. Státní pojištěnci a ty platby toho státu, to byla taková vyrovnávací nádržka, jo? Protože každý, kdo se trochu motal kolem ekonomiky, zdravotnictví, ví, že to je schopno utratit jakýkoliv objem peněz.
10: Černá díra.
11: To je jako škaredej výraz, ale je schopno utratit cokoliv. Vždycky je potřeba líp zaplatit sestřičky a lékaře, vždycky je potřeba novějších technologií a rychlejší zavádění moderních postupů a tak dál. Takže tam, jakmile prostě povolíš ty stavidla, a ty se extrémně povolili v roce 20, tak tam funguje ten efekt negativní záklopky, pak už se to strašně špatně vrací na nějakou udržitelnou trajektorii. A ještě se udělal politický konsensus, že začneme indexovat, bylo tam jednoroční přerušení a pak přišla ta indexace. A to je další mandatorní výdaj. Pak, a to je minulá vláda, prostě zakotvení 2% do zákona. A to jako výdajů na obranu. Tak předtím, když to šmrdláš někde hluboko pod 1,5, tak 0,5% navrch jako dělá problémy a bylo to vidět, že jsme nesplnili ani ten loňský rok. Nicméně prostě osedla tu ekonomiku, respektive ten rozpočet mandatorními výdaji, že vlastně příjmy už pomalu nestačí na pokrytí těch mandatorních výdajů a přijmout nový. To pak nevyhnutelně znamená, že ta konsolidace bude jako hrozně bolet v čase. Ty dovedeš udělat 0,5%, prvního snížení, ale udělat to třikrát za sebou je fakt bolestivá věc.
10: Mluvili jsme původně o tom, že mají být rozvolněna totálně navíc ta rozpočtová pravidla. Je zřejmé, že přes veškerou snahu třeba těch ekonomů nebo Petra Pavla, když to vetoval, takže nakonec to hrabě koalice protlačí sněmovnou. A já se ptám, jak vůbec úplně v bodech, jo, pro základní přehled, jak znějí ty základní změny, které tahle novela přinese?
11: No tak zase jedna z těch věcí jako oblíbených manter je, že z čehokoliv můžeme vyrůst jenom přes investice, a to dokonce v roce, kdy uzavíráme produkční mezeru, takže jakýkoliv další fiskální impuls, ke kterému se chystáme, že se chceme fiskálně rozmáhnout, bude znamenat jenom, že přitápíme do kotle inflace. Jo, prostě to je naprostý zjevný fakt. Jinými slovy, může se to snadno, když chceš stavět infrastrukturu a seš kapacitně vytížený, tak buď zhoršíš vnější účet, protože musíš pozvat buď Poláky, nebo klidně prostě Turky, Portugalce, whoever, aby ti tu infrastrukturu stavěli a musíš dovízt pracovní sílu na to, a nebo jinými slovy, to ti snižuje ten výdaj na ten dovoz, ti snižuje čistý exporty a HDP, jo, ale teď nechci opravdu posluchače moc unavovat, jo. Ale jinými slovy, do přetopeného kotle, když házíš další uhlí, tak by jako nedostaneš víc výkonu.
10: Jasně, vy vlastně trošku varujete před těmi výdaji, kterými se zároveň ta dnešní vládní koalice evidentně chce jako zalíbit, že? Protože chce investovat do infrastruktury, chce investovat tam, což i ta nová pravidla těch výjimek různých dovolí. A vy říkáte, to je úplně špatně.
11: Hele, já říkám tak jenom pro dobrou paměť následujícím generacím. Jo. Strávili jsme docela podstatnou část minulého volebního období tomu, aby jsme našli něco, jak ty infrastrukturní investice dá před závorku. To se stalo tak, jo. Zlepšil se výkup pozemků, zlepšilo se projektování, všechno je jaksi nachystaný, jo, prostě buldozery můžou vyjet ze stodoly a najednou jako přeci se nenecháme brzdit v těch krásných infrastrukturních plánech tou fiskální brzdičkou.
10: Jo?
11: No ale to platilo pro minulou vládu úplně stejně. Byli to ministři ODS, který se hádali o tom, že přeci nemůžeme připravený stavby jako omezovat a tak dále. Tahle vláda v tom jako fakticky pokračuje. Další věc.
10: Ale pardon, mohu do toho vstoupit, ale zároveň jsme si před chvilkou řekli, a ta vláda předchozí mohla schvalovat, co chtěla, ale že ten reálný schodek prostě zmenšovala.
11: No, to je pravda.
10: No, takže
11: to je pravda, ale je otázka, jak by to vypadalo dál, kdyby se nezměnilo obsazení vlády, fakt by to byl pain. A opravdu, to mi říkal Mojmír Hampl, jo, který to má v popisu práce, že třeba takový ten permit na zvýšení výdajů o 10%, jo, bez souhlasu parlamentu na základě nějaký bezpečnostní rady státu. Jako to mi přijde jako velká bejkárna. No, ale Mojmír mi sdělil, že to je prostě bejkárna, kterou připravoval Zbyněk Stanjura.
10: Ale mimochodem, ale on ho využil nebo nevyužil?
11: No, nevyužil, protože to jsou věci, ano, to se bavíme o tom, co bychom chtěli a co by se asi stalo, kdyby jsme vyhráli volby. Jo?
10: Ale rozumíte při tom všem, co naslibovala současná vláda, je prostě pravděpodobnost, že těchto všech možností, které nabízí ta novela, prostě ta vláda využije, protože jako naznačuje to, říká moderátor říká, že bez nich nemůže být, bez těch změn a tak dále. Čili tady to riziko je zjevně větší, než byla prostě realita vlády předchozí.
11: Nemůže je využít úplně, protože by překročila ty 3%, které si dala. A to už je potom ztráta kredibility. Když furt říkáte, jako bezpečně se dostanu po 400, no tak kam se dostaneš, jo, prostě, ale ta reálná věc je, že když řeknete, že schodek veřejných rozpočtů bude bezpečně pod 3% HDP, tak ten důvod, proč to říkáte, je, abyste se nedostali do toho procesu nadměrného deficitu při překročení opakovaným, jo? Tak tohle musí držet a to znamená, že to trochu omezuje ten rozlet, jináč by se rozmáchli mnohem víc samozřejmě.
10: Takhle, nechci malovat čertně na zeď, ale to, co která strana řekne, možná není tak podstatné v kontextu toho, jak to potom dopadne. Jo? Jestliže jedna z těch možností těch nových rozpočtových pravidel, která zřejmě budou schválena, je to vámi zmíněná možnost překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Například při zhoršené bezpečnostní situaci na návrh Bezpečnostní rady státu, tak si řekněme, že Bezpečnostní rada státu je prodloužená ruka vlády. Je to
11: ano,
10: tak?
11: To je 8 nebo 10 ministrů, nebo jak to je?
10: No, ale hlavně prostě takže co si tahle skupinka jako řekne, tak to ta vláda úplně hladce kvůli těmhle novým pravidlům prostě prosadí. Je to tak?
11: Je to tak. Je to tak s tím limitem těch 3% schodku veřejných rozpočtů. To je ve skutečnosti jediná brzdička, kterou si tam zakomponovala.
10: Dobře, a vy jí věříte? Vy to berete jako nějakou jistotu?
11: No, to pak se promítne v té kampani, protože prostě porušení slibu je vnímáno jako závažná věc. Jo? Prostě, takže pojďme si říct taky o čem, kde to napětí bude, jo, prostě ty investice, jak říkám, jo, prostě máte si vytvořit fiskální prostor na to, abyste mohli investovat, což vyžaduje změnu legislativy tam, kde máme prostě ty mandatorní výdaje a víme, že je problém, jo. To ale znamená, že nemůžete dávat do programového prohlášení třeba to, že zavedete indexaci důchodů jako znovu na tu půlku přírůstku reálných mest. Jo? Prostě to je, sice to bude až za dlouho, protože prostě teď jsme v situaci, kdy ty reálné mzdy klesaly a ono to bude trvat.
10: Tak já to zkusím ještě jinak, jestli můžu. No. Kdyby současná vláda plnila své programové prohlášení a sliby, které před volbami rozdala, tak by měla šanci se dostat pod 3%?
11: Ne.
10: No, tak na to jsem se ptala.
11: Proto... No to jo, ale to znamená, taky vidíte, že prostě některé ty plány a sliby se rozvolňují v čase. Jo? A tam musím říct jednu věc, to udělala paní ministryně Schillerová jako chytře, jo? Prostě to plnění těch slibů stran důchodů a tak dál, že řekla ne, teď to je fiskálně přeci jenom jako nějaká brzdička. Teď si musíme vyhodnotit všechny ty opatření, co jsme lidem naslibovali, co nám to s tím rozpočtem udělá. No, když si to vyhodnotíte aspoň trochu poctivě, jak to znamená, že to nesmíte splnit, jo? Protože jedna věc je dobrý kredit vůči držitelům státního dluhu a druhá věc je dobrý kredit vůči důchodcům, který si nasliboval hory s horákama. Že?
10: Tak, no a kdo je důležitější pro případné body ve volbách?
11: Body ve volbách jsou fajn, ale je třeba vědět, jakože nakonec je to ten věřitel, který je ta obsluha dluhu je ten super mandatorní výdaj, jo? To jsme viděli v Řecku třeba, jo? Když se to dlouho přehání, aby jsme u voleb vyhrávali, tak pak narazíme hlavou na zeď.
13: Ale když mluvíme zrovna o tom, co si naúčtuje věřitel, tak připadá vám tahle vláda podle všeho, co dělá, jako že jí záleží na tom, jaké úroky z dluhu platíme, a nebo na tom, aby důchodci měli pocit, že jsou opravdu zabezpečeni. Rozumíte mi? Protože nakonec i, a to se týká bohužel každé vlády, jo? Nakonec vždycky skončíme na tom, že vlastně ty úroky jsou strašně nepříjemné, ale nikoho nezajímají moc. Jo?
11: No to dokud nenarazíte hlavou na zeď, jo? Pak je to na to tata. Jo? Prostě.
13: Jasně.
11: Je spousta zemí, které si to vyzkoušeli a nechtějí to opakovat.
13: No, jasně,
11: jo?
13: Ale vy máte sám pocit v tuhle chvíli, že tato vláda jako se zvýšenou opatrností sleduje úroky, které platíme z dluhu?
11: No ne, tak z opičí lehkosti se dají naslibovat nejrůznější věci. Jo? Jenom zase historicky, abych připomenul, takový to jako zavedení superhrubý mzdy bylo jenom kvůli tomu, že prostě jsme chtěli zmírnit jako ten rozmach tlustého kolečka, jako jo, prostě oba dva jsme to sledovali a to je úplně nesporný, jo. A jestli to děláš jako pravicová vláda, která chce snížit daně, anebo, abych řekl, jako levicová je populistická vláda, která má svý konstituence, který jsou velmi loajální, ale potřebujou, jsou sociálně transakční, jo, jak by se řeklo hezky, jo, že ten svůj hlas dodají tomu, kdo jim slíbí a řekl bych i doručí, jo, prostě, což je ta mrzutá věc, že se nedá už dneska jen tak jako prostě naslibovat a pak nesplnit. Jo.
13: Řekněte mi, podle vás, co máme jako běžní občané sledovat na přípravě rozpočtu na příští rok, protože těch ukazatelů je obrovské množství, které můžeme sledovat. Který je nejdůležitější?
11: No nejdůležitější je sledovat výdaje na obranu a sledovat kapitálový výdaje, protože ty nám dohromady řeknou a sledovat je v čase. Ty nám dohromady řeknou, za co utrácíte. Jo, jestli jsou to platy, prostě, jestli jsou to důchody a tak dál, jo, prostě kam ty peníze jdou, jestli jdou skutečně do investic, čema se zaklínáme a rozvolňujeme pravidla, anebo ve skutečnosti to s těma investicema za stolik nepřeháníme, ale dohánějí nás ty volební sliby, které chceme plnit a mandatorní výdaje, které jsou uzákoněné a prostě nechcem to porušovat.
13: Říká ekonom Miroslav Zámečník, se kterým bychom si mohli povídat ještě další půl hodinu.
11: My jsme tady byli do Zička.
13: Takže přesně. Děkuju moc, že jsi to přišel.
11: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den posluchačům.
13: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Stachecí.
9: Tady je Plus v 11 hodin.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Firmy v Česku musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Podle průzkumu Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnosti o to ale tisíce zaměstnanců nepožádali. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největšího ruského internetového prodejce firmy Wildberries a taky ropnou rafinérii v Ryazani.
15: Obyvatele Ryazaně velký ukrajinský dronový útok probudil nad ránem. Podle záběrů z tamních sociálních sítí se v okolí oblastního města ozvalo asi 15 velkých explozí. Sklady Wildberries, otevřené před 3 lety, byly přímo zasaženy a začaly hořet. Distribuční centrum disponovalo plochou 175 tisíc čtverečních metrů. Plameny byly vidět také v ryazaňské ropné rafinérii. Další rafinérii patřící společnosti Lukoil Ukrajinci zasáhli u města Perm. Drony zničily nebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Brjanské oblasti, potvrdil ukrajinský generální štáb. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jay Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali třeba to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. Generální tajemník OSN António Guterres se dnes sejde najednou s prezidenty Kypru a Severního Kypru. Schůzka je naplánovaná v nárazníkové zóně OSN. Guterres se tak snaží obnovit mírová jednání o budoucnosti rozděleného ostrova. Obyvatelé Jablonce nad Nisou se budou moct v nadcházejících horkých dnech ochladit pomocí vodních mlžítek. Vedení města se je rozhodlo umístit na třech frekventovaných místech v centru. Lidé se díky nim budou moct ochladit nejméně do konce letních prázdnin. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu pracují silničáři u sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Projíždí se jenom pravým pruhem kolona, která začíná před sjezdem na Domašov na 174. kilometru, vás zdrží až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 je stále silný provoz od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště. Je to až na 20 minut. Pomalu se jede i v opačném směru od Evropské k letišti, tam je to na 15 minut. Nesouvislá kolona hlavně kamionu popojíždí z jižní spojky od Lanového mostu. Následně pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na Pražský okruh do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Osobní auta projedou rychleji. Kamiony popojíždí před sjezdem do Kbelské i na příjezdu do Prahy. Po D8 zastavují se už v okolí 5. kilometru. Osobní auta se výrazněji nezdrží. Pomalu se jede v obou směrech na Pražském okruhu. Před Ořechem kolona od D5 a v opačném směru od Lochkova je na 15 až 20 minut. Dobře dojeďte. Středa bude jasná až polojasná, teploty 29 až 34 stupně, na severovýchodě území kolem 27, na horách kolem 23. Tolik zprávy.
14: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
16: Tady možná někteří poprvé zjistí rozdíl mezi policií a četnictvem. Bedna, obušek, posmrtná maska a hlava. Víc se Popilčíkovi nedochovalo, protože ten spis byl v 60. letech bez náhrady skartovaný. Hrdinu chytli za protektorátu. On měl padělané libry, říká se, jedna z nich je tady vystavena, že tu druhou, že to byl tak dokonalý padělek, že měl na svém stole vystavenu ředitel Scotland Yardu.
14: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl 5. Zločin ve vitrínách a neb letem světem policejním muzeem. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Radhouská. Hostem další epizody bude opět Radek Galaš, ředitel Muzea policie České republiky, do kterého se dnes vydáme. Muzeum nabízí lecos, my se ale samozřejmě zaměříme hlavně na kriminalistiku. V příslušných sálech jsou jednak zmapovány kriminalistické metody, jednak se tu ve vitrínách sešli různí zločinci. Například vrazi Hubert Plčík, Václav Mrázek, Ladislav Hojer a další. Začneme ale historií samotného muzea.
16: Celá ta spodní expozice, ta nejstarší, tak se nachází ale i celé muzeum vlastně. V areálu bývalého augustiniánského kláštera, který založil v roce 1350 Karel IV. Koncem 50. let bylo rozhodnuto, že tady bude zřízeno takzvané muzeum pohraniční stráže a vnitřní stráže. Část toho přízemí byla věnována pohraniční stráži a pohotovostní pluku národní bezpečnosti, protože střežil hranici v roce 46 a výš. A zbytek tady vlastně obýval státní oblastní archiv. Konec konců archivy patřily pod ministerstvo vnitra a oni sem byli přestěhováni z Karmelické ulice, protože ty budovy byly v havarijním stavu. No tady to nebylo o nic lepší. Nicméně tady vydrželi až do 80. let některé části, ale v roce 1970 se potom rozhodlo, že Muzeum pohraniční stráže zanikne, protože pohraniční stráž přešla pod ministerstvo obrany, vnitro si to tady drželo samo a že se tady vybuduje Muzeum sboru národní bezpečnosti, což se taky udělalo a vlastně v roce 1975 se otevřela veřejnosti expozice Muzea sboru národní bezpečnosti. Ta tady vydržela až do konce 89. Potom je tam kratičký období, kdy muzeum vlastně jakoby bylo ve vzduchoprázdnou, neexistovalo, ale začalo se budovat Muzeum policie České republiky a to je tady dodnes a doufám, že minimálně ještě dalších 50 let bude. Tady začínáme vlastně historii bezpečnostních sborů od roku 1850, ale ona je podstatně delší, protože státní policie vznikla v roce 1785 tady v Praze. Co se týče monarchie, tak na území historických zemí koruny České Praha byla první, Brno bylo druhé, kde vznikl státní policejní úřad. Od té doby my tu historii mapujeme. Tady možná někteří poprvé zjistí rozdíl mezi policií a četnictvem. Tady totiž od roku 1850 vedle sebe byly dva bezpečnostní sbory. Četnictvo to zjednodušeně obhospodařovalo venkov a malá města a potom státní policie, která měla statutární města, se říká, ale ona to byla města, kde byla prostě zřízena vyhláškou. A tady mnozí návštěvníci poprvé zjistí, že ačkoliv to byly bezpečnostní sbory, každý měl jiný stejnokrou, jinou působnost, jiné kompetence a v podstatě vykonával mnohdy jiné činnosti. I když tím hlavním cílem obou sborů byla ochrana obyvatelstva před trestnou činností a před kriminalitou. Když vejdeme sem, tak to je naše pseudo, říkám pseudo, protože takhle četnická stanice příliš nevypadala. Není to rozhodně rekonstrukce, protože na četnické stanici byste takovýhle telegraf nenašli, to je drážní. Ale na různých ústředích by se najít.

0: těch stanicích se objevovaly tyhle děkovné dekrety, pochvalná uznání, samozřejmě ale i třeba věci týkající se kriminalistiky, pátrání po osobách, daktyloskopické stopy a podobně. To vše se mohlo objevovat na četnických stanicích a nebo na policejních úřadech. Kriminalistika je tady v několika sálech a byť to vypadá na první pohled, že je to po letech, tak to není po letech, ale je to podle kriminalistických metod. Začínáme daktyloskopií, potom přicházíme k dalším, k mechanoskopii, dostaneme se potom až k DNA a k dalším věcem a vždycky tady vévodí tomu sálu nějaký známý, mediálně známý tenkrát případ. Tady to je Otylie Vranská, originál jejich kufrů, ve kterých vlastně, no její nebyly, ale vrahových kufrů, ve kterých byla nalezena přes trezor, který udělal nejznámější a nejvýkonnější kasař Koudela. Konec konců on drží další prvenství. To je prokazatelně první zločinec a kasář, o kterém víme, že si nechal udělat plastiku obličeje, že ho nepoznala ani jeho manželka, což na té dokumentaci je vidět. Přes mechanoskopii jejím zakladatelem toho systému byl český četník Ladislav Havlíček. Ale ty exponáty jsou unikátní ještě další věcí a to je fakt, že pocházejí z původního starého prvorepublikového policejního muzea, které bylo v Bartolomějské ulici. Tenkrát se to sice jmenovalo policejní muzeum, ale nebylo přístupné veřejnosti, ale pouze policistům a četníkům a sloužilo k výuce. To znamená, že jestliže tady máme rozpáranou káču, jak se říkalo, tak jsou tady všechny nářadí, trháky, hasáky, páráky a oni podle toho, jak to vlastně bylo uděláno, ta kasa, tak dokázali poznávat jednotlivé pachatele, protože každý kasař měl svůj styl. Stejně tak i kufry Otylie Vranské, všechno skončilo v policejním muzeu. Stejně tak jako další exponáty, které tady v podstatě můžete vidět. Ony sem byly dodány postupně v letech 64 až 85 zhruba. Ty sály jsou doplněny vždycky nějakým, jak říkala moje paní předchůdkyně, paní ředitelka Machutová, emotátem. Tady vidíte zrovna figuríny, které vlastně mají předvádět antropometrii, daktyloskopii, měření výšky, to je bertilonáž a snímání otisků prstů, která vlastně přichází po bertilonáži.
1: Mohl byste nám tedy ještě shrnout, které všechny ty kriminalistické metody tu jsou?
0: Ony jsou tu ty nejvýznamnější. To znamená, že je tady mechanoskopie, balistika, daktyloskopie, máme tady potom dál genetiku, trasologii a samozřejmě potom metody identifikace, to znamená i fotografie. Tady v antropometrii vidíte třeba projekci, kdy se používala metoda kosterní ostatky nafotografovaly a pohřešovaná osoba vlastně překrýváním fotografie se překládaly a zjišťovalo se, zda se jedná o totožnou osobu nebo ne. To se doplňovalo takzvanou Gerasimovou metodou, kdy jsme měli sochaře v rámci policie, anebo byli najati, kteří modelovali osoby a podobně. Takže tyto metody se tady dají vysledovat, ale i celá řada další vývojová stádia hmyzu, což je třeba pro identifikaci stáří mrtvoly velmi významný ukazatel. Krevní stopy, to je další věc. Víte, ono, naši předkové těch metod příliš nepoužívali, protože je nepotřebovali. Oni měli balistiku, první prokázanou balistiku, nebo nejstarší zatím, máme z roku 1907, měli mechanoskopii, jasně, ale ta přichází až s tím poznáním mikroskopů a čím jsou lepší a lepší a lepší, tak tím více se s ní pracovalo. Měli daktyloskopii, logicky, no a krevní stopy, tam to bylo velmi složité, protože je to zase o té úrovni vědního poznání. Oni dokázali, naši předkové, vlastně v době třeba vraždy Otylie Vranské rozeznat lidskou krev a AB, to bylo všechno. Víc nerozeznali. Dneska jsme někde úplně jinde. Ale ty metody ten návštěvník si tady může projít. A opět jsou tady zase významné případy nebo případy, na kterých se to dá deklarovat. Myslím, že tady vévodí jednoznačně případ Huberta Pilčíka, který v podstatě má prokázány nebo přiznal 5 vražd, no nicméně on jich podle všeho a tehdejších poznatků měl několik desítek. Ale vzhledem k tomu, že zemřel ve vazební celé, tak vlastně nikdy nebyl protokolárně vyslechnut a nikdy nestanul před soudem. Nicméně to, co doznal, tak to doznal a tady návštěvník uvidí několik unikátů, jednak posmrtnou masku, kterou máme, tohle kopie originál je uložený samozřejmě v depozitáři,

0: Jednak v zařízení, ve kterém řadu týdnů držel nezletilou dívku, kterou týral a pohlavně zneužíval. A obuše, který jsme objevili nedávno v našich sbírkách, který je originálem vražedné zbraně, kterou Hubert Pilčík používal. No a samozřejmě fotografie jeho hlavy, která je vlastně anatomickým preparátem a který máme na našich sbírkách také. To je to upínací zařízení, ano, které vlastně používal. Tady vidíte i fotografii z rekonstrukce a dneska je pod sklem, protože vím, že se to může zdát poněkud divné, ale našli se návštěvníci, kteří nám z toho loupali kousky dřeva a třísky, pravděpodobně jako suvenýr. Bedna, obušek, posmrtná maska a hlava. Víc se po Pilčíkovi nedochovalo, protože ten spis byl v 60. letech bez náhrady skartovaný. Takže to jsou jediné exponáty, které se vlastně Huberta Pilčíka dotýkají. Další části jsou uloženy v archivu bezpečnostních složek, ale to je taková, jak se říká, policejní žiletka, takový uzomký spis. Tady potom v podstatě to už není o metodách, ale o té kriminalistice čistokrevné ze vším všudy. A to jsou ty nejznámější případy československé kriminalistiky. Tohle je třeba případ Václava Mrázka, sériového vraha, který vraždil na Chomutovsku a na Kladensku. To, co tady návštěvník uvidí, tak jsou ale originály. Originál posmrtné masky, originál střelné zbraně, včetně balistiky, vražedné zbraně, sekery. To byla vlastně poslední jeho vražedná zbraň. Jeho poslední vražda nebyla sexuálně motivována na rozdíl od těch předcházejících, ale byla to loupežná vražda, kdy svoji oběť umlátil touto sekerou. I další předměty doličné. Tenhle unikátní případ tenkrát vedl k jedné věci. Poprvé v historii kriminalistiky začaly mezi sebou spolupracovat kraje, to znamená středočeský a v té době ještě severočeský, kde on páchal svoji trestnou činnost. To do té doby nebylo obvyklé a byl vytvořen jeden mezikrajský tým. To za prvé a za druhé vlastně díky jemu v roce 1957 začal vycházet kriminalistický sborník, který vychází dodnes. A ty poznatky z odhalování jeho činnosti, tak kriminalisté se učí dodnes a skutečně vstoupil do dějin kriminalistiky. I když je zajímavé, že třeba profilování na něm sice zkoušeli, nicméně oficiálně nebylo přípustné, protože my jsme tenkrát jeli sovětský model a samozřejmě psychologie a psychiatrie v Sovětském svazu byla pavěda a tudíž nebylo možné ji používat. Takže na Mrázka se to tak jenom v náznaku zkoušelo, ale to skutečné profilování přichází až v 90. letech. Pak jsou tu známé případy Herty Černínové, Kvadratura ženy, velmi podobná vraždě Otýlie Vranské, ale úplně jiný motiv. A zase originální dotýkané exponáty vražedné zbraně, kterými vlastně vrah Šmíd vraždil. Helena Čubírková, no to byl vůbec případ sám pro sebe, to byla dáma, která zavraždila manžela, maskovala to jako nešťastnou náhodu, když stěhoval kam na půdu a pak zavraždila svého milence, toho rozřezala na kousky, spálila tělo v peci, no nicméně hlavu dala do tašky do vlaku a poslala jí vlakem na záchodcích, no a díky tomu byla odhalena. Smrt stopařek, to byl případ dvou zavražděných dívek, který inspiroval velmi dobře udělaný film Smrt stopařek. Pravda, že když tenkrát vstoupil do kina, já si to pamatuju, tak měl preventivní dopad. Zmizeli stopaři z celé republiky. Prostě všichni se báli. Ačkoliv závěr filmu neodpovídá realitě, protože jednak on je neuškrtil, ale ubodal a jednak byl skutečně dopaden a postaven před soud. Pak tady máte další vraždy, včetně Hojera, včetně Studny, která už by si dnes zasloužila trošku jiný popisek, protože v podstatě případ Studna dneska lze považovat jeho průběh za poněkud jiný, než jaký byl deklarovaný třeba v 30 případech majora Zemana. A máme tady samozřejmě Straku. To už jsou legendární vraždy od těch 80. let. Spartakiádní vrah Ladislav Hojer, no tak to byly v úvozovkách dvě smutné legendy československé kriminalistiky. Ale právě na Hojerovi tam se ukázalo, že v mnoha případech je vlastně se to dá používat jako kriminalistická metoda je přístup k tomu pachateli. A Jiří Markovič, který ho objasňoval, byť upřímně na to, že to je Hojer, na to se přišlo poměrně velkou náhodou, ale ta další práce s ním, to byl fenomenální kousek Jiřího Markoviče, který k němu získal určitý vztah, našel si k němu cestu jako k člověku. A Hoyer vlastně potom začal doznávat.
1: Ještě u toho Mrázka jsem se chtěla zeptat na to kolo.
0: No, on to byl kleptoman, to za prvé. A za druhé, on celou řadu těch obětí hledal tím stylem, že projížděl ten kraj kolem Chomutova na kole. Oni ty vzdálenosti toho místa, kde on fungoval, tak těch bylo celá řada. On neměl jenom tyhle vraždy, on měl pohlavní zneužívání, znásilnění, pokusy vražd, krádeže, vloupání, on kradl i zavařeniny. Když se potom dělala domovní prohlídka, tam se našly i věci, které vůbec nemohl potřebovat. Ale prostě on je ukrad. On mimo jiný ještě taky je v tandemu se svým bratrem Karlem, který ale o těch vraždách nic nevěděl. To se prokázalo a bylo to věrohodné prokázání. Faktem zůstává ale, že spolu vykradli celou řadu domů, chat, bytů, sklepů, no a ukradli, co mohli. V podstatě ukradli i ty kola. Pravdou také je, to jsou takové ty záhady toho případu, které už nikdy nikdo neobjasní. Kde vzal zbraň, kde bral střelivo a podobné věci. Tohle už je sál, který je věnovaný dalším metodám, ať už je to trasologie, ale i další metoda, které nám pomáhají odhalovat třeba padělatelství, protože tady je jedna stěna věnovaná padělatelům. Největší padělatel Hrdina a jeho štoček Dědomov můj, který byl tak dokonale padělaný, že vlastně ani autor toho štočku nerozeznal, co je padělek a co je originál. Hrdinu chytli za protektorátu. On měl padělané libry, říká se, jedna z nich je tady vystavena, že tu druhou, že to byl tak dokonalý padělek, že měl na svém stole vystavenou ředitel Scotland Yardu. A to by mu ty kriminalisté, oni mu to přišili. Ale co mu zatloukli, tak bylo prosím padělání potravinových lístků. V té době by za to dostal trest smrti, bylo to období protektorátu. Je pravdou, že on byl v celé smrti. Ale on od začátku, kdy ho chytli, tak to začal hrát s prominutím, jak se říká, slangově na hlavu. A teď se zkoumalo, je blázen, není blázen, je blázen, není blázen. A zkoumali to ty Němci tak dlouho, až vlastně přišlo květnový povstání. A protože ho osvobodili na Pankráci, tak dostal statut politického vězně. No a ten si udržel přesně do té doby, než ho potom na konci 40. let dostali znova za padělání. Ty další padělky, blomby, pěti koruny, mince a podobné věci, obrazy, to je jenom ukázka toho, co všechno se, já nevím, v 70., 80., 60. letech padělalo. Faktem je, že když se díváte tady na padělek, takzvaný padělek Mikuláše, Alše a Jana Žižky, no tak tohle ten Aleš by nenamaloval ani v raných dětských letech. Jo. To je hrozné a přesto to někdo prostě koupil. Ve sbírkách máme třeba padělané bankovky z 50. let a ty jsou namalované pastelkou. Na první pohled je to padělek a nebudete tomu věřit, ale on to fakt udal. Někdo prostě on tím zaplatil a někdo mu na to dokonce vrátil, než se na to v bance přišlo.

0: Myslím, že obrovským unikátem tady je útěková bedna tandemu Čabrad a Roztočil. V roce 2005 uprchli z borské věznice v Plzni dva odsouzení vrazy, Čabrada a Roztočil. Zatímco Čabrada měl vraždu z 90. let z Chebu, tak Roztočil měl vraždu ze 70. let egyptského studenta Vexláka tady v Praze. Jenomže Čabrada byl chycen tady u nás, odsouzen, ale Roztočil nikoli. Ten utek do Německa v 70. letech. Byl odsouzen v nepřítomnosti. Po 90. roce on se sem vrátil v domnění, jako že se nic nebude dít. No a samozřejmě, protože se dělo, tak ho okamžitě sebrali. No a dostal 15 let. Odseděl si z toho 5 let. No a v této bedně, která se má tvářit jako paleta malých poznámkových bločků, tak si vytvořili dutinu, tam měli ventilátor, světlo, nějaké potraviny, nechali se do té bedny v borské věznici v knihárně zavřít, zapáskovat, vlastně zablombovat a vyvízt mimo továrnu a tam odsud uprchli. Oba dva uprchli do zahraničí, Roztočil utekl do Německa, kde je dodnes, a Čabrada utek do Francie, a protože měl napojení na italskou mafii ohledně obchodu s drogami, tak měl v plánu, že uteče na Sicílii. Nicméně jeho chytli, tuším, že v Saint-Tropez nebo v Lyonu, teď nevím, někde zhrouceného v kotelně údajně, a Roztočil ale ne. Ten zůstal v Německu, žádal o obnovu procesu, tady došlo k obnově procesu a přes toho Německo vlastně do dneška nevydalo. Takže ten zůstal venku a tvrdí, že on milého egyptského studenta neznal a nikdy ho nezavraždil. Ovšem svědci té doby a spis hovoří o něčem úplně jiném. Byl to první a poslední útěk podobného stylu, který se vlastně v našem věznictví odehrál. Takže útěkovou bednu originál může návštěvník nahlédnout i dovnitř. No sednout dovnitř si nemůže, to ne, přece jenom je to exponát. Tohle už jsou potom věci, které slouží identifikaci, nebo sloužily, jsou to muzejní exponáty. Je to hlasová, zvuková, audiodetekce a podobné, porovnávání lidských hlasů a podobné věci, které vlastně z toho návštěvnického hlediska nemusí být ani tak úplně vizuálně zajímavé. Vidíte, že to je jakýsi velký magneťák, ale ta činnost, která s tím byla spojená do dneška vlastně je, ačkoliv dneska už na úplně jiné úrovni, tak byla velmi, velmi významná a samozřejmě svůj význam získává víc a víc i v době nových a nových technologií. Vražedné zbraně, to je další věc, kde vlastně návštěvníci velmi často postávají, ale faktem zůstává, že tento koutek těch vražedných zbraní moc nemá. Ty zbraně, které jsou tu vystaveny, tak ta jedna kategorie nedovoleného ozbrojování, sériová výroba a běžné věci, které nemá mít. Potom samodomo výrobky, které jsou střílející tušky, zákeřné zbraně v holích a podobné věci. Samodomo zbraně, ano, i ta větev, která má tu trubku, tak může mít klasifikaci skutečně zbraně. Je to o tom, jakou rychlostí nebo jakou silou, jakou energií opouští střela, ústí hlavně. A tady je důležité si třeba uvědomit, to je ta profesní zkušenost. Ve chvíli, kdy ta zbraň má optiku a podvěšenou baterku, tak to není zbraň odstřelovače, ale pytláka. Některé zbraně si ti lidé vyráběli, protože si prostě chtěli zastřílet, nebo to pro ně byla výzva jako pro zámečníka nebo někoho, kdo pracuje s kovem a podobně. A jediná vitrínka skutečných vražedných zbraní, tak je ta úplně vpravo a tady přesně vidíte ten rozdíl. Největší část vražedných zbraní máte doma, kuchyňský nože a podobné věci, sekírky. Tohle je teda biják z první světové války, jasně, ale ten zbytek jsou skutečně reálné vražedné zbraně a jsou to bodné zbraně, bodnosečné. No a poslední sál vlastně kriminalistiky, ten je atraktivní zejména Orlickým sudem, protože tady vystavujeme, to už jsou ty devadesátky, vystavujeme sud z nejznámějšího případu devadesátek Orlických vražd a je to skutečně originál. Oni ty sudy byly dva, ale dochoval se pouze jeden, ten musel být z hygienických důvodů vlastně zlikvidovaný. A tady popisujeme ten případ Orlických vražd, alespoň v té zkratce, protože kdybyste zase chtěli popsat ten případ opravdu komplet, tak vám to zabere celý sál. Ale jsou tady jiné unikáty, je tady případ Kotva, pachatel, proto aby se pomstil své vedoucí, tak se strojil nástražný výbušný systém a dalo do kotvy. A ten systém byl ale skutečně funkční. A kdyby nedošlo k jeho byť amatérské a nadšené likvidaci, tak by došlo k výbuchu takového způsobu, on byl umístěný v oddělení oděvů, že by došlo k zahoření celého jednoho patra a pravděpodobně ke stovkám obětí. Stejně tak tady máte případ takzvaný Mrzák, on se taky přezdíval, on neměl rád lidi, prostě je nesnášel. Takže vyráběl nástražné výbušné systémy, kdy chtěl odpálit koleje. Ono mu to většinou nevyšlo. On měl teda výborný trhaviny, to jo, no ale neuměl to pořádně zapojit, naštěstí. Takže ty koleje nakonec nebouchly. On si vyrobil i svoji zbraň, všechno, ale on měl takovou smůlu, nejenom při tom zapojování, naštěstí smůlu, že když pro něj přišla policie, on si dal na útěk, naštěstí nestřílel. No a na útěku se pokusil ještě spáchat sebevraždu, no ani to se mu příliš nepovedlo a umíral si další dva dny. Je to taky velmi zajímavý případ. On je zajímavý i tím, že on si vedl sešity, kde si vedl podrobné zápisy. Složení těch chemikálí, zapojení těch mechanismů, to všechno vlastně je dochované v těch jeho zápisech, které si občas od nás půjčuje i kriminalistický ústav. Poslední takový velmi známý případ, taky lesní vrah a některé věci kolem jeho osoby. Tady je ale potřeba si uvědomit, že ty tři vraždy, které on spáchal a které mu byly prokázány, tak on se cvičil. To se jenom připravoval. On byl odhodlaný vystřílet celé metro, že dokonce už to metru s těmi zbraněmi byl. On měl IQ kolem 130. To znamená, že to nebyl žádný hlupák, na rozdíl třeba od Hojera, který měl 70. Tady to je ale důkaz toho, že IQ v tom, jestli ten člověk bude vraždit nebo nebude vraždit, nehraje příliš roli. A on se vlastně těmi třemi vraždami teprve připravoval na to finále, kdy chtěl skutečně zaútočit na cestující v metru. Nakonec byl odsouzený na doživotí, no nicméně nevydržel dlouho a je to další z vrahů, který spáchal sebevraždu ve výkonu trestu. Tohle je originál sebevražedné zbraně. Čepelka ze žiletky a příbor. On nikdy nedoznal, proč to dělal, ale kolegové, kteří to vyšetřovali, tak se domnívají, že jeho motivem bylo to, že ho to bavilo. Což je to nejhorší. Vražda bez motivu, to je prostě, to je konečná, to potom nevíte, co s tím.
1: Končí pátý díl. Příště budeme pokračovat v povídání o kriminalistických metodách a oborech. Za týden se tedy opět potkáme na místě činu.

0: Je půl dvanácté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Senátoři dnes projednávají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá taky s úpravou takzvané superdávky. Při ruském útoku na ukrajinský Cherson zemřel jeden muž, další tři lidi jsou zranění. Moskva cílila i na Dněpropetrovskou oblast, kde je pět zraněných lidí, včetně jednoho dítěte. Rusko naopak hlásí dva mrtvé na okupovaném Krymu a jednoho v Taganrogu. Informuje i o útoku na město Ryazaň, asi 190 kilometrů od Moskvy. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. O rezignaci dopoledne informovala Česká tisková kancelář. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněný. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Brna na Prahu pracují silničáři u sjezdu na Velkou Bíteš na 163. kilometru. Projíždí se jenom pravým pruhem a nesouvislá kolona, která začíná za sjezdem na Ostrovačice na 175. kilometru, vás zdrží až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 je stále silný provoz od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k omezení u letiště a pomalu se jede i v opačném směru, kde je kolona od Evropské k letišti. Zdržení obou směrně 15 až 20 minut. V Praze na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí porouchaný kamion, neprůjezdné jsou dva levé pruhy, kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác je teď až na 30 minut. Nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu začíná na jižní spojce na Lanovém mostě. Následně pokračuje přes Štěrboholskou spojku a okruh do Novopatské ke sjezdu na Kbelskou ulici. Osobní auta projedou rychleji, kamiony popojíždí před sjezdem do Kbelské taky na příjezdu do Prahy. Po D8 zastavují se už v okolí 5. kilometru. A pomalu se teď dopoledne jede taky na příjezdu do Prahy po D5, brzdí se u Rodné na 5. kilometru a popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu. Je to až na 25 minut. Dobře dojďte. Bude jasno až polojasno, teploty 29 až 34 stupně Celsia, na severovýchodě území většinou kolem 27, v tisíci metrech na horách podle Českého hydrometeorologického ústavu nejčastěji kolem 23 stupňů, na Šumavě to bude až 27. A vát má slabý, místy mírný, jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
2: Po předsedovi poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi se na návštěvu Číny vydá příští rok zřejmě i premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. Mění se česká zahraniční politika, shoduje se vládní koalice, kam ji chce nasměřovat a brzdí neochota předsedy vlády konzultovat mezinárodní otázky s prezidentem. Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
2: Vítám našeho hosta, kterým je hlavní analytik Hospodářských novin Martin L. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Premiér Andrej Babiš označil návštěvu Tomia Okamury v Číně za úspěšnou. Má pravdu?
3: Tak záleží na tom, jak si ten úspěch definujete na začátku a potom na konci. Tak z jeho pohledu zřejmě to úspěch byl, protože Tomio Okamura navštívil Čínu, dostalo se mu příslušných přijetí. A je otázka, jestli měl ještě v tom programu nějaké body, o kterých třeba nevíme, viz vyjednávání o propuštění českého občana a jestli se mu podařilo v těchto věcech něčeho dosáhnout. Takže pokud pan premiér to považuje za úspěch, tak mu blahopřejeme a z jeho pohledu to zřejmě úspěch je. Záleží na tom, jak se na to podívá někdo jiný, kdo třeba chce tu zahraniční politiku vést jinak, třeba současná opozice, tak ta předpokládám, že tu návštěvu za úspěšnou nepovažuje. Nicméně kdybychom chtěli být ne příliš příkří vůči současné vládě, tak řekněme, že s Čínou se nějakým způsobem chce v zásadě bavit každý. Používá k tomu různé způsoby, ale na druhou stranu je v Evropě sílí pocit, že je potřeba něco dělat proti čínské obchodní a průmyslové politice, protože ohrožuje evropský průmysl, takže to úplně nezapadá to, jak to čeští vládní politici prezentují do toho, co je v tuto chvíli, řekněme, ten evropský mainstream.
2: No, na to bych navázala, protože právě poradce ministra zahraničí Jan Zahradil v našem vysílání včera uvedl, že návštěvu Číny se vracíme do evropského mainstreamu. Tak má tedy pravdu.
3: Evropský mainstream je to, že řešíme, jak se s Čínou bavit o tom, jak vlastně by jak by neměla víc ohrožovat náš průmysl. Což nevím, jestli je úplně to, co Tomio Okamura provozoval v Pekingu. Takže spíš bych řekl, že evropský mainstream je s Čínou se bavit, ale zároveň mít jasně definováno, co jsou ty naše národní, ale pro Čínu to není úplně důležité, co si myslí česká politika, ale pro Čínu je důležité, co je schopná prosadit Evropská unie. Takže pro nás by mělo být důležité to, co vlastně jsme schopni prosadit jako náš zájem na evropské úrovni, tak, aby ho Evropská komise, Evropská unie byla schopná v náš prospěch prosazovat při jednáních s Čínou. A tady se nejsem úplně jistý, jestli můžeme hovořit o úspěchu, protože nejenom tato vláda, ale obecně české vlády mají problém prosazovat český zájem tak, aby ho hájila Evropská unie, Evropská komise. Takže si nemyslím, že bychom se vraceli do evropského mainstreamu. Vracíme se vlastně v našem pojetí do nějakého zase kyvadlo vychylujeme na druhou stranu z hlediska vztahu k Číně, ale nejsme schopni artikulovat, co je ten náš, nazvím jeho pragmatický zájem, když premiér rád hovoří o pragmatické politice, ale co je ten náš zájem a jak ho budeme schopni prosazovat. A tady se bavíme hlavně o té obchodní a průmyslové politice a tam si úplně nejsem jistý, jestli naše vláda tohle to je schopná artikulovat svým evropským partnerům.
2: No ale když se na to podíváme z toho úhlu pohledu, že tato vládní koalice si kladla za cíl zlepšit vztahy s Čínou, tak to se jí daří.
3: Tak předpokládám, že ano, my to nemůžeme zhodnotit nějak jinak, než tím, co známe z těch veřejných zdrojů. Zatím nevidím nějaké signály, že by se ty vztahy zlepšovaly, ať už ekonomicky, naše závislost na Číně se spíš prohlubuje, myslím teď evropská obecně, z hlediska ekonomiky, nevidím tam žádné, ať už gesto, nebo nějaký konkrétní krok, který by zlepšoval pozici Česka vůči Číně, takže zatím bych byl v tom hodnocení opatrný, řečeno diplomaticky tedy.
2: No to mi Okamura v Pekingu otevřel debatu o zavedení bezvízového styku pro Čechy, o přímých leteckých spojení a posílení turismu. A v této souvislosti zmínil také výstavu terakotové armády v Národním muzeu. Čím by to bylo pro Čínu výhodné?
3: Tak bylo by to jako pro jakoukoliv výhodné, by to bylo z hlediska nějaké té soft diplomacie nebo soft power, že prostě máte něco, na co jsou všichni zvědaví, tak to někam převezete, ukážete to a všichni si to na to budou koukat s otevřenými ústy a říkat si, jak to asi vzniklo, jak to sem dovezli, jak je to vystavené, co to je. Takže to je plně běžný standardní nástroj diplomacie, který myslím, že v případě těch česko-čínských vztahů by to bylo jisté vyvážení té skvělé výstavy, která jsem přijela z Tajvanu, která zase ukázala Tajvan z nějakého úhlu pohledu, tak myslím, že Číňané by měli zájem na tom tohleto nejenom vyrovnat, ale i zastínit a překonat. Je to prostě nějaká jejich zájem tohleto udělat. Možná my bychom to mohli pragmaticky hodnotit, že se nám tím pádem do Prahy dostanou po těch tajvanských skvostech i řekněme čínské skvosty, které Čína jen tak někomu nepočuje, ale já se obávám, že by to nebylo jenom řekněme gesto dobré vůle, ale že Čína by za to něco určitě chtěla ještě dalšího. A tady už bych byl velmi, velmi opatrný.
2: No a myslíte si, že je česká vláda ochotná vyhovět Číně? Ona třeba, Ondřej Kundra v Respektu psal o tom, že by třeba mohla Čína požadovat jasnou deklaraci, že Česko neuznává Tchaj-wan a Národní muzeum by s ním třeba mělo ukončit spolupráci dle žádosti Pekingu.
3: Já předpokládám, že takhle Čína by byla hloupá nebo čínští diplomaté, kdyby něco takového nechtěli. Takže já bych čekal nejenom nějakou takovou deklaraci, ale očekával bych, že minimálně v pozadí, když ne veřejně, by se odehrávaly i další ústupky ze strany české diplomacie, takže byl bych, říkám, v tomto úhlu ohledu velmi, velmi opatrný, protože Čína nedává nikomu nikde nic zadarmo.
2: No a myslíte si, že je vláda opatrná, že tohle všechno ví? I Tomio Okamura.
3: Nevím, jestli je opatrná, měla by to vidět, protože čeští diplomaté toto ví a je to v těch podkladech pro jednání. Pokud si ty podklady někdo přečte a dokáže s nimi pracovat, to už je jiná věc, do které nevidím.
2: Hostem Interview Plus je hlavní analytik Hospodářských novin Martin L.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů minulý týden přijal novou ruskou velvyslankyni v Česku, Annu Ponomarjovovou, která řekl, že válku na Ukrajině je třeba ukončit a ohradil se také proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. To asi není běžné přijetí nového velvyslance.
3: Tak záleží na tom, z jakého úhlu pohledu to hodnotíte. Měli bychom, ty styky s Ruskem bychom měli na této úrovni udržovat. To je asi bez debat. Pak je otázka toho stylu a tónu, s jakým s ruským diplomaty mluvíte, co jim umožníte, co jim neumožníte. Nová ruská velvyslankyně umí velmi dobře česky a hned se pustila do, řekněme takové, nazvíme to informační ofenzívy na sociálních sítích, což jí vynáší poměrně velký ohlas, což myslím, že z hlediska českých zájmů není úplně dobře, protože Češi se neumí příliš bránit ruské propagandě a ruským dezinformacím. Je otázka, jestli toto je věc, kterou by měl diplomatové vytýkat velvyslanec, když tady máme spoustu jiných diplomatů velvyslanců, kteří dělají na sociálních sítích něco podobného. Tady máme ale jako něco dočinění se, řekněme, zkušeným propagandistickým režimem, který využil a vyslal jsem tu velvyslankyně zřejmě s tímhletím, řekněme, cílem, že tady vidí, řekněme, jistou po nástupu nové vlády, jistou slabost a vlastně slabost toho systému boje proti dezinformacím a snahy bránit se vlastně ruskému vlivu. Takže paní velvyslankyně z pohledu Moskvy předpokládám odvádí dobrou práci. A to, že ministra zahraničí uslyšela, že válka by měla skončit a Rusové by neměli bombardovat, tak to by měla slyšet podle mě častěji v různých konotacích a s poměrně tvrdým tónem na všech možných úrovních a třeba i v těch diskuzích na těch sociálních sítích, což se, pokud vím, příliš neděje.
2: Takže nejde o něco velmi ostrého ze strany ministra zahraničí Petra Macinky, čímž by tu slabost třeba nějakým způsobem překryl.
3: Tak ostrého, jako...
2: Je to podle vás splnění domácího úkolu?
3: Je to taková, jako, je to, nechci říct provozní záležitost, ale mělo by se to dít, ale ruští diplomaté by neměli dostávat jako víc prostoru, než je nutné. Ať veřejného i toho diplomatického, respektive vy potřebujete jako v diplomacii mít ten kanál komunikační, takže to je asi v pořádku, že ten kanál je. Druhá věc, co těm diplomatům dovolíte, kam jim dovolíte cestovat, co jim dovolíte říkat v uvozovkách, protože prostě oni si samozřejmě mohou dělat říkat, co chtějí, záleží na tom, jaký mají mandát, ale problém je, že prostě česká společnost je, když to srovnáme třeba se Slovenskem, tak slovenskou společnost se ruské dezinformační scéně podařilo v zásadě rozložit a oslabit ty demokratické nejenom principy, ale instituce i strany a politiky. Něco podobného se teď budou pokoušet dělat tady, protože vidí, že jsme, řekněme, z toho pohledu odolnosti vůči ruským dezinformacím další slabá ovce ve stádě, protože máme v koaliční vládě strany, které prostě jsou náchylné věřit ruským dezinformacím, používat je a jejich voliči prostě dokáží vyvinout tlak na své politiky, aby těm ruským dezinformacím buď věřili, nebo jim ustupovali. Takže myslím, že jakoby Rusko dělá svoji práci dobře, bohužel.
2: No, řekl byste, že politika této vládní koalice vůči Rusku je jasně definovaná, že to, co zaznělo od Petra Macinky, to je prostě to, co deklaruje celá tato vláda.
3: To bych vůbec neřekl, protože my máme spoustu prohlášení, která se tváří jako, že chceme tu pragmatickou spolupráci, že sice podporujeme Ukrajinu, ale zas ne tolik. Nevidím tam jasné odsouzení agrese ze strany všech koaličních partnerů. Nevidím tam jasné, řekněme, opakované odsuzování ruských útoků třeba na sociálních sítích, i když někdy už to vypadá trošku, řekněme, trapně, když prostě po každém náletu na Ukrajinu, ale je potřeba tohleto pořád dělat, protože je potřeba Rusům dávat najevo a jejich příznivcům tady, že to prostě není přípustné, že to prostě je jako válka, agrese proti suverénní zemi. A tohleto podle mě současná vládní koalice nedělá nebo nedělá v dostatečné míře.
2: No, zůstaňme u té podpory Ukrajiny. Vláda od začátku slibovala, že na Ukrajinu žádné peníze posílat nebude. Pokračuje sice v muniční iniciativě, ale odmítá ji financovat. Stejně tak jako třeba evropskou půjčku pro Ukrajinu. Nedávno se ale například ukázalo, že dala do programu na nákup zbraní Ukrajincům 140 milionů korun. Tak jak rozumět těmto rozporům?
3: To přesunutí peněz z jednoho šuplíku do druhého, které už schválila předchozí vláda, teď se k tomu někdo hlásí, jako že je ten statečný a dává peníze na Ukrajinu.
2: Takže já bych no ale už to, že se hlásí, přece to je také nějaký
3: ale
2: signál.
3: Proběhlo to způsobem, který nebyl úplně šťastný z hlediska toho, jak tu vlajku držíte vysoko. Jako. Takže spíš si myslím, že to je další znak toho, že ta zahraniční politika česká v tuto chvíli je poměrně nečitelná, nepředvídatelná, což jako zaznívá z takových těch, řekněme, kuloárových řečí diplomatů, kteří se to tady snaží nějak číst a pochopit, a zejména našich spojenců ze Severoatlantické aliance a z Evropské unie, kteří se to tady snaží číst, ale každý takovýhle krok v nich vyvolává spíš nejistotu, jak co bude ten další krok, co se bude dít dál, protože jednou dáme peníze, pak řekneme, že se ničeho neúčastníme. Oni někteří říkají, naštěstí nejsme v situaci bývalé maďarské vlády a Slovenska, kdy některé kluky blokovaly, respektive stále blokují. Takže jakoby dobře, tak to berou jako tu nejnižší možný jmenovatel, ale myslím, že z hlediska zahraniční politiky je důležitá čitelnost toho a předvídatelnost, co budete dělat jako vláda, co děláte a co budete dělat jako v těch, řekněme, klíčových věcech, klíčových politikách, klíčových krocích, které, na kterých se třeba spojenci domlouvají. A výsledkem je to, že naše pozice třeba v koalici ochotných na podporu Ukrajiny, tak je v tuto chvíli poměrně nejistá nebo nečitelná, nesrozumitelná, kdy na jednu stranu premiér jede na schůzku, je tam pozván, na rozdíl od premiéru některých jiných sousedních států, nebudeme Slovensko jmenovat, a pak prohlásí, že ta koalice je k ničemu, tak co si pak z toho ty spojenci, kteří do toho dávají peníze, energii a úsilí, jako mají vzít a jak to mají potom chápat?
2: No, když naposledy jel Andrej Babiš do Paříže na tedy setkání koalice ochotných, tak se tam dle svých slov dozvěděl o vzniku koalice společné protiraketové obrany. Ten nápad se mu líbil, zároveň ale zdůraznil, že by v ní neměla být Velká Británie, pouze státy 27. Proč tam vlastně Andrej Babiš nechce Velkou Británii a není to příliš sebevědomé vystoupení?
3: Já jsem to nepochopil, takže jako já proto nemám nějaké logické vysvětlení.
2: A myslíte si, že to zaznělo přímo v té Paříži, že tam by to řekl Emmanuel Macronovi, že tam nechce mít Velkou Británii?
3: Zkušenost nejenom moje jako novináře s panem premiérem z jeho předchozího působení jako pana premiéra současného působení je taková, že Andrej Babiš na z řadu těch jednání jezdí prostě nepřipraven. Že sice ty podklady má, buď se, nebo je nedostane, nebo si je nepřečte. Což se ukázalo nejenom tady na tom setkání, ale třeba i potom na jednání ukrajinské konference o obnově v Gdaňsku, kdy on vlastně vůbec nevěděl, že existuje nějaká skupina českých firm, které tam už něco dělají a které by potřebovaly tu politickou podporu. A pak tam řval na své podřízené, to, že o tom nevěděl. Takže to je, myslím, úplně stejný případ, je to s tou protiraketovou obranou. My jsme v nějakém, jako už od předchozí vlády, v nějakém společném projektu, které je vedené Německem, což není úplně to samé, ale prostě v Evropě to teď funguje tak, abych šel ještě jako ze šířky, že protože předtím Maďarsko spoustu věcí blokovalo, stejně jako Slovensko v Evropské unii, případně v NATO, tak se vytvářejí různé koalice ochotných na různé úrovni, k různým věcem, k různým tématům. A to vytváří určité nároky na státní aparát, který podporuje toho či onoho politika, protože musíte mít informace z těch koalic ochotných, musíte mít člověka, kterýmu oni důvěřují, kterýmu dávají ty informace a on je tím styčným důstojníkem potom pro to dané téma. Pokud ten člověk buď byl odejít, nebo odešel sám, nebo byl přesunut na jinou agendu, tak vy ztrácíte kontakt s tou koalicí ochotných na té příslušné úrovni. To znamená, že potom se může stát, a já nevím, proč Andrej Babiš nedostal ty podklady k té protiraketové obraně, nebo si je nepřečetl, nevím. Stejně tak nevím, proč tak chaoticky vystupoval na té konferenci k Gdaňsku, ale svědčí to o tom, že česká diplomacie vlastně, nebo česká zahraniční politika nemá nějaké jednotné vedení a k informace se k premiérovi nedostanou. To je pro mě jako pro novináře signál, že ta politika prostě může způsobit nějaké problémy, protože nás, naši partneři, nebudou brát jako vážné partnery, protože vidí, že premiér není schopen se pořádně připravit na příslušnou schůzku, ať už je taková nebo maková.
2: A když mluvíte o tom styčném důstojníkovi, to předpokládám v předešlé vládě dělal Tomáš Pojar,
3: to bylo na různých úrovních to bylo různé, ale bylo tam tak v případě Ukrajiny byla klíčová pozice Tomáše Pojara jako národně bezpečnostního poradce, protože toho naši partneři brali na všechna jednání, respektive pokud ho nebrali, tak on si je tam vnutil, respektive dokázal ty informace opatřit a dokázal premiérovi vysvětlit, o co jde, proč je to důležité, proč to důležité není. V některých věcech se to dělo s některými, řekněme, výše postavenými diplomaty z ministerstva zahraničí, které potom, kterým zatřásl Petr Macinka po svém příchodu, takže najednou se zjistilo, že někteří lidé, kteří byli odejti nebo měli být odejti, nemohou být odejti, protože oni jsou těmi styčnými důstojníky pro ta konkrétní témata.
2: No mně jde o to, že tady tu funkci teď zastával Hynek Kmoníček, tedy on byl poradcem vlády pro národní bezpečnost a v této funkci končí, protože se stane velvyslancem při OSN v New Yorku. To znamená, že tato vláda se domnívá, že tuto pozici nepotřebuje.
3: To je jedna strana mince, druhá strana mince, jestli naši partneři důvěřují Hynku Kmoníčkovi jako osobě a jsou mu schopni a připraveni sdělovat informace, které jsou, řekněme, velmi důvěrné při vyjednávání například o té protiraketové koalici.
2: Takže se možná objeví někdo jiný na té pozici.
3: Já jsem zatím neobjevil nebo nezjistil, nepátral jsem potom nějak důkladně, ale když jsem se potom ptal, tak jsem se nedozvěděl, kdo by měl být jeho nástupce, protože ta osoba hraje velkou roli, protože opravdu v případě jednání o věcech typu národní obrana je to hodně o té důvěře v tu danou osobu, jestli jste schopen a ochoten sdělit nějaké informace.
2: A proč by naši partneři neměli věřit Hynku Kmoníčkovi? To je přece zkušený diplomat.
3: Protože má za sebou nějakou minulost, pracoval pro různé prezidenty, pro různé administrativy a pokud vím, tak měl nějaké problémy s prověrkami právě v důsledku svých blízkých kdysi obchodních vztahů s firmami, na které se vztahují nějaké sankce.
2: Když jste předtím mluvil o tom, že ta naše zahraniční politika nemusí být pro naše partnery příliš čitelná, je to kvůli tomu, že jsou ve vládě tři subjekty, které se neúplně na všem shodnou, nebo v tom nemá jasno ani ta dominantní strana Andreje Babiše? Kdo určuje zahraniční politiku?
3: A i B je správně. V podstatě zahraniční diplomaté v tuto chvíli třeba nevědí, s kým se bavit na ministerstvu obrany. Oni nevědí, kdo je člověk, který opravdu tam má jako poslední slovo a kdo určí, že když se něco domluví, tak to takhle bude a to ministerstvo obrany to zprocesuje. Pokud jde o ministerstvo zahraničí, tak všichni vědí, že Petr Macinka je ministr, který si umí dupnout. Problém je, že jeho, řekněme, orientace je vychýlená na jednu stranu, že prostě obdivuje hnutí MAGA a současnou vládu Izraele premiéra Netanyahu. Takže některá témata prostě pro ně, i když je s ním třeba chtějí probírat, tak vidí, že prostě on je bude hodnotit víc ideologicky než pragmaticky. Tak je pak otázka, jestli se s ním o tom vůbec mají bavit. A takhle bychom mohli jít vlastně politik po politikovi a říkat si s Tomiem Okamurou vědí, že o některých věcech prostě nemá cenu se bavit vůbec, ale zároveň, že prostě on se snaží řídit ministra obrany. Ministr obrany, ale jak všichni víme, je spíš bližší premiéru Babišovi. A teď vlastně si z toho vemte, s kým se máte bavit o tom, jestli třeba dojednávat nějaký projekt, který je důvěrný až tajný a bude mít nějaké konsekvence třeba za půl roku, když vlastně nevíte, kdy vám odkud jaká informace unikne a kdo vlastně je schopen udělat to rozhodnutí a zároveň kdo je schopen ho potom doručit v tom státním aparátu.
2: A jaké tato zmatenost diplomatů a našich spojenců, jaké může mít praktické důsledky? Můžeme přijít o ty spojence?
3: tak můžeme přestat dostávat pozvánky na schůzky, kde se tyhle ty věci probírají. To znamená, že přestáváme mít informace jistého rázu, co zatím bych hlavně hledal úpornou snahu pana prezidenta Pavla dostat se na summit NATO. Potom můžeme...
2: Aby dostával informace.
3: Aby prostě se s těmi lidmi... Něco jiného je dostávat ty věci v nějakém režimu, nějakými prostředky a jiná úplně jiná úroveň. A když se s těmi lidmi bavíte přímo a bavíte se ať už formálně nebo neformálně, protože pak vám ty lidé, pokud vás znají a důvěřují, vám řeknou něco úplně jiného, respektive... nějaké oficiální téma můžou rozvíst a vysvětlit v úplně jiném duchu, než když to dostanete na papíře. A potom nás můžou vlastně přestat zvát do těch různých pracovních skupin, což ve svém důsledku může mít, když to trošku přeženu, i jako třeba v případě té protiraketové koalice, může znamenat jako snížení vlastně obrany schopnosti našeho státu a snížení bezpečí českých občanů, protože vy, když nebudete v nějaké partě, která se na něčem domlouvá, tak potom budete překvapeni výsledkem toho, na čem se domluvili a třeba se na vás nebude vztahovat ten ochranný deštník, který si ta parta vybuduje, protože je ochotná se na něm domluvit za A a za B je ochotná do toho dát nějaké peníze.
2: Andrej Babiš přece tohle všechno musí vědět, když už jednou premiérem byl, nebo se ta bezpečnostní situace za tu dobu tolik změnila a i pro ně je to nové?
3: Já myslím, že jsme v úplně jiné situaci, než za jeho prvního premiérování, i když vlastně zažil pandemii, takže podle mého názoru by měl vědět, že když jako je nějaký velký problém, tak je potřeba ho řešit jako... Když ne přímo systémově, tak je potřeba prostě se trošku na to podívat z výšky z dálky a tu práci nějak rozdělit, ale nevím, jestli jako manažer je tohodle schopen, když nás tady častuje velmi často různými poznámkami na téma, jakože prostě dohlédne na to, či ono, on osobně. Na to by měl mít toho svého pojara v případě teda obrany a bezpečnosti, který toto za něj bude dělat a bude mu říkat, jako co se děje. A pokud takový člověka nemáte v dnešní době, tak potřebujete mít silného ministra obrany nebo silného ministra zahraničí, který vám tohleto bude dělat ideálně silný tým, který tohleto bude dělat pohromadě. A jasně si rozdělí kompetence, ale tady máme v tomhletom ohledu máme úřad vlády, máme ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, jako tři ministerstva, která by se měla o to nějak podělit a každé je pod vládou jiné strany a ta si tam do velké míry dělá, co chce.
2: No a dodává té chaotičnosti pro naše spojence i to, že postoj vlády a postoj prezidenta k zahraničním otázkám je odlišný. A teď nemyslím to, že jdou do Ankary a možná je matoucí s kým se kdo má bavit, ale dlouhodobě to, že nekonzultují spolu ty otázky.
3: A tohle to jsme tady měli vždycky za všech předchozích prezidentů a premiérů. Vtipkovalo se o tom trojuhelníku mezi Hradem Strachovkou a Černínským palácem, takže s tímhletím by náš systém měl umět nějak zacházet, tak aby to dokázalo fungovat, ať už probíhají jakékoliv schůzky nebo neprobíhají. Problém je, že když vy ten systém začnete nabourávat zevnitř a vyměníte spousta lidí, tak ten systém přestává fungovat, protože vlastně už jenom to, že ty informace jako neproudí tak, jak by proudit měly, zároveň ve větší míře než dřív si ty strany považují ty jednotlivá ministerstva za svoji jako nějakou doménu, kde si budou dělat, co chtějí a nemáte silného premiéra, který by se dokázal dupnout a říct, bude to takhle, jak já chci, což podle mě v tomto ohledu Andrej Babiš není, tak pak máte ve výsledku to, že se vlastně hádají politici z mého pohledu nesmysl, jako je, kdo poletí jakým letadlem, protože se dělají už vlastně na schvály. A to je, jako řekněme, i výsledek trochu stylu politiky, který v Evropě běží už nějakou dobu, ale v Čechách ho vidíme poprvé v intenzivnější podobě právě s motoristy a do jisté míry s Tomiem Okamurou a jeho stranou, že se řídí především tím, co vidí na sociálních sítích a co jim přenáší lajky.
2: To znamená, že Andrej Babiš podle vás nemá poslední slovo v zahraniční politice?
3: Já si myslím, že ne.
2: Hostem Interview Plus byl hlavní analytik Hospodářských novin Martin L. Děkujeme za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
2: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
1: Hovory. Z českého sklářského řemesla dokázal vybudovat globální designovou značku. Skleněné instalace společnosti Lasvit dnes zdobí hotely, operní domy, letiště i soukromé rezidence po celém světě. Mým hostem bude podnikatel a zakladatel designových světel Lasvit Leon Jakimič. Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Do Česka se vrací tropické teploty. Dnes má být 34, v pátek až 39 stupňů.
4: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci, dbát na dodržování pitného režimu a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
2: Senát rozhoduje o zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc a jeho pravidelné valorizaci.
5: Stav, kdy se příspěvek zvyšuje nepravidelně, skokově a podle momentální politické ochoty, není dobrý.
2: Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Nehoda blokuje provoz na silnici z Pohořelic směrem do Znojma. Je středa 29. července a posloucháte zprávy s Kateřinou Cousrisovou.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Teploty na většině území odpoledne překročí 30 stupňů. Zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Na vedra se připravují i záchranáři na jihu Moravy. Na jejich základně v Brně je teď reportérka Hana Novotná.
6: Záchranáři v kraji zatím dnes evidují lehce přes 130 událostí. Počítej ale s tím, že výjezdů zejména kvůli horku přibyde teď kolem poledne a taky odpoledne. Průměrný počet výjezdů je kolem 300 za 24 hodin. Ve vedrech se ale výrazně navyšuje. Na následující dny proto záchranáři posilují jak dispečing, tak i posádky ve výjezdu. Zároveň upozorňují, že nejohroženějšími skupinami jsou seniori a chronicky nemocní. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Kvůli vysokým teplotám taky stouplo riziko vzniku požáru. Varují předtím i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak neměli tábořit mimo vyhrazená místa a případný požár hned nahlásit. Horko zasáhlo také jihozápad Evropy. Komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až k 41 stupňům. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
7: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
8: Popsal televizi BFM hasič Matěj Žomá. Požár už spálil přes 40 000 hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Tompl, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Senátoři projednávají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl stoupnout o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
9: Před senátory obhajoval novelu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Cílem je podle něj snížit dopady inflace a zlepšit tak situaci rodin s dětmi.
10: A to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska možnosti sladění osobního a pracovního života.
9: Někteří senátoři chtějí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, případně vyzvat vládu, aby ji připravila sama. Podle senátorky Leny Mlejnkové z klubu Starostové a nezávislí by mohla být navázaná například na vývoj průměrné mzdy.
11: Tak, aby byla zachována reálná hodnota rodičovského příspěvku v čase.
9: Pokud Senát novelu schválí ve znění, které přišlo ze sněmovny, dostane ji k podpisu prezident. Ze Senátu Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Při tomto postupu může být přijetí zákonu rychlejší, neprocházejí ale připomínkovým řízením. V tom se k návrhu vyjadřují odborníci, profesní komory a další úřady.
12: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
13: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
12: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
14: Byla využívána už v předcházejícím období.
12: Za 3/4 roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
15: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
12: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
16: Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
17: Zelenský novinářům senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Iránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn, a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
16: Evropská fotbalová unie UEFA zvažuje bojkot následujících světových šampionátů. Informují o tom televizní stanice Sky, ESPN a agentura Bloomberg. Vedení evropského fotbalu protestuje proti plánu Mezinárodní federace FIFA prodat část komerčních práv mistrovství světa soukromým investorům.
18: Mezi ty patří i bratr zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, Josh Kushner. Soukromníci by mohli skrz menšinový podíl ovlivňovat reklamy, vysílací práva, sponzory nebo cenovou politiku jednotlivých turnajů. FIFA počítá s výdělkem v přepočtu asi 90 miliard korun za 4 roky. UEFA to kritizuje a plánuje svolat mimořádné zasedání, kde by její členové mohli řešit i možný bojkot světových šampionátů.
19: Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. Nikdo z nás nevlastní fotbal, není na FIFA, aby ho prodávala.
18: Napsalo vedení evropského fotbalu na sociálních sítích. FIFA chce zisk údajně investovat zpět do fotbalu a ponechat si kontrolu nad všemi sportovními rozhodnutími. František Typovský, Radiožurnál.
16: A tématu se budeme věnovat taky za chvíli po zprávách. Do kin vstupuje nový Spider-Man, tentokrát s podtitulem Z brusu nový den. Kromě záhadného nepřítele se bude hrdina tradičně potýkat i s osobními problémy.
20: Oblíbený superhrdina se vrací do kin po 5 letech. Ve filmu s podtitulem Z brusu nový den bude kromě záhadného nepřítele bojovat také s tím, že na něj kvůli předchozím událostem zapomněli jeho blízcí.
21: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
20: Stejně jako v posledních 3 filmech stvární Petra Parkera alias Spidermana britský herec Tom Holland. Vrací se také Zendaya v roli MJ, romantické známosti hlavního hrdiny. Obsazení doplní Sadie Sink, kterou mohou znát především diváci seriálu Stranger Things. Filip Svoboda, Radiožurnál.
22: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
23: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS 2-letý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf FAČR David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů.

0: Dvě osobní auta, objízdná trasa vede přes Vlasatice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Bude polojasno až skoro jasno, teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě naměříme kolem 27. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
3: Podařilo se Volodymyru Zelenskému přesvědčit Donalda Trumpa, že Kyjev může vyhrát válku s Ruskem? Změní se po rozhodnutí ústavního soudu odměňování zmocněnců obětí trestných činů? A co by pro fotbal znamenalo, kdyby FIFA prodala podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům? O tom všem budeme mluvit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl po návštěvě Bílého domu, že Donald Trump slíbil jeho zemi licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajina je naléhavě potřebuje k obraně proti ruským raketovým útokům na civilní cíle. Trump na své síti True Social označil setkání za velmi dobré. Zelenský zároveň v televizi Fox News prohlásil, že iniciativa už není v rukou Vladimira Putina. Zelenský řekl, že od začátku války, kdy Putin prohlásil, že jeho zemi obsadí během 2-3 dnů, se Ukrajincům podařilo vybudovat skvělý vojenský průmysl a že Rusko měsíčně přichází o 30 tisíc vojáků. Dodal také, že teď je čas zaměřit se na diplomacii a obnovit mírové rozhovory s Ruskem. My jsme teď ve spojení s Michálem Smetanou, bezpečnostním expertem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
4: Hezký den a děkuji za pozvání.
3: Tak podle zpráv a komentářů to vypadá, že tahle návštěva Zelenského měla naprosto jiný ráz než ta nechvalně proslulá schůzka v Bílém domě loni v zimě, kdy ukrajinský prezident zažil peskování od Trumpa i jeho viceprezidenta v přímém přenosu. Dá se ale považovat za potvrzené, že Ukrajinci skutečně dostanou od USA ty licence na výrobu střel do systému Patriot?
4: Máte naprostou pravdu, že ta schůzka se podle všeho odehrávala ve zcela jiné atmosféře a obecně to, jak o ní mluví americká média i ukrajinská média, samozřejmě také naznačuje, že jsme se v tomto vztahu mezi lídry Spojených států a Ukrajiny významně posunuli o té nechválně proslulé schůzky v ovalné pracovně. Každopádně na to, na co se ptáte, to znamená ta licence do systému Patriot, to není úplná novinka, vlastně ten slib padnul už na summitu NATO v Ankaře. Předpokládám, že na této schůzce to bylo opět znovu retoricky potvrzeno, samozřejmě ale nevíme v tuto chvíli, jakým zda došlo už nějakým jako konkrétnějším, substantivnějším krokům, které by celou tu záležitost posunuli významně dále a pořád je tam potřeba zdůraznit to, že samotná tato licence, i pokud proběhne ten celý proces, neznamená, že Ukrajina bude schopna tyto rakety do systému protivzdušné obrany vyrábět velmi rychle. Rozhodně nemůžeme očekávat, že v těch příštích měsících nebo dokonce v té nadcházející zimě, která může být potenciálně pro Ukrajinu velmi nebezpečná, velmi krutá, takže Ukrajina bude mít tyto rakety budoucí k dispozici.
3: A je tedy jasné, co to získání licence konkrétně obnáší? Co tedy Ukrajina prakticky získá? Má třeba prostředky právě vyrábět tyto střely na svém území, nebo by se musela dohodnout, tuším, z Lockheed Martin, který je vyrábí?
4: No, mluvíte o tom, že samozřejmě nejdřív se musí dohodnout, to znamená, musí získat tu licenci, aby je mohla vyrábět a poté na základě těch podmínek, které si obě dvě strany dohodnou, bude moct manufakturovat tyto prostředky, ať už na svém území, nebo se řeší potenciálně, že by to mohlo být nějaké spojenecké území. Každopádně asi ta priorita v tomto smyslu je vyrábět tyto rakety na svém území. Ale opět to je nějaký jakoby první krok, to znamená to licenční ujednání mezi oběma stranami a poté vlastně naplnit praktické této licence tak, aby Ukrajina vlastně získala veškeré nutné komponenty a byla schopna to produkovat. Jenom pro představu, pokud se nepletu, v roce 2022 podobnou licenci získalo Německo, ale zatím bez ohledu na to, že tuto licenci už vlastně jako má, že tam ten proces licenční proběhl, tak stále ještě není schopno tyto rakety v praxi produkovat a nasazovat. Takže ten proces ještě může být poměrně dlouhý od té chvíle, kdy vlastně padl ten politický slib, až do toho momentu, kdy skutečně Ukrajina bude mít tyto systémy k dispozici, aby mohla chránit svá města proti ruským vzdušným útokům.
3: Ukrajinský prezident jednal taky za zavřenými dveřmi se členy amerického senátu, demokraty i republikány. Senát ve stejný den taky velkým rozdílem hlasů podpořil rozšíření sankcí na země nakupující ruskou ropu. Dá se tohle všechno chápat tak, že Zelenský dokázal přesvědčit

0: Trumpa a další přední americké politiky, že Kyjev může válku s Ruskem vyhrát nebo minimálně uhrát ve svůj prospěch?
1: To jsou vlastně dvě věci, které spolu samozřejmě souvisí, ale nemusí nutně souviset zas tak jako přímo. To, že vidíme tento posun v tom legislativním procesu, je dobrá zpráva. Zároveň byl to vlastně první jako procedurální hlasování a ještě nadále se bude v Senátu hlasovat a poté ten návrh zákona ještě bude putovat do sněmovny reprezentantů. Takže ta cesta ještě může být relativně dlouhá opět. Není to tímto hlasováním nějak zatím definitivně vyřešeno, jakkoliv to, že ten zákon vlastně minimálně v této fázi získává podporu od obou stran, je dobrá zpráva, ale to, co vlastně říkáte vy, je také pravda. Minimálně vidíme, že vlastně ten posun té situace na bojišti, který je pro Ukrajinu mnohem více optimistický, než jaký byl v předchozím roce, tak samozřejmě zvyšuje povědomí i na americké straně, že toto není pro Ukrajinu ztracená válka, což byl nějaký ten narrativ, který tam občas zazníval, a že skutečně Ukrajina je schopna pomocí svých útoků do hlouby ruského území, ale i do schopnosti bránit se ruským pozemním útokům, se posunula dále a že skutečně může nyní mluvit do určité míry z nějaké pozice síly, což podle všeho i mění do nějaké míry pohled Donalda Trumpa na tento konflikt, což se pak může projevit v nějakých pozitivních politických iniciativách.
0: A zvyšuje tohle všechno podle vás pravděpodobnost, že Putin bude ochotnější zasednout k jednacímu stolu? Zelenský znovu zmínil, že teď je čas na diplomacii a mírová jednání.
1: No, já bych zatím neměl velká očekávání od toho v tomto směru. Samozřejmě ta širší strategická logika je naprosto správná a dává smysl. To znamená, pokud by se zvyšoval tlak na Moskvu, ať už skrze ten tvrdší sankční režim, mimo jiné ze strany Spojených států, které skutečně teda, jak říká Donald Trump, mají v ruce ty důležité karty, tak skrze to, že by se zvýšila podpora Kyjevu, tak to dlouhodobě může samozřejmě vést k tomu, že pro Rusko ta válka bude nákladnější a nákladnější a může dojít k nějakému posunu. Nicméně pořád tato vize je asi ještě poměrně daleko. Mluvíme pořád o tom, že pro Rusko v tuto chvíli i třeba tu válku zastavit bez toho, aby vlastně dosáhlo nějakého velmi přesvědčivého vítězství, může být velmi riskantní. Když si představíme, že nyní by se vlastně ty 100 tisíce mužů, které Rusko vyslalo na frontu, vrátilo rychle do společnosti bez toho, aby pro Kreml to bylo nějaké jako velké vítězství. Tam celá řada rizik pro vnitřní stabilitu ruského režimu a mimo jiné toto je jeden z mnoha faktorů, které mohou vlastně tlačit ruského prezidenta k tomu, aby v té válce nadále pokračoval, i když je mnohem nákladnější a i když ty přínosy třeba té pozemní operace jsou vlastně velmi limitované. Rusko sice postupuje, ale za cenu obrovských ztrát a velmi, velmi pomalu, i výrazně pomaleji, než tomu bylo v uplynulém roce. Takže byl bych zatím jako opatrný. Rozhodně neočekávám, že Rusko by nyní třeba v příštích měsících slevovalo z těch svých maximalistických požadavků. Rusko říká, že je ochotno k jednáním, ale vůbec nenaznačuje to, že by nějakým způsobem z těch požadavků, které zaznívají od roku 2022, slevovalo a tím pádem asi v tomto ohledu neuvidíme nějaký dramatický posun zatím rychle.
0: Michal Smetana, bezpečnostní expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Ústavní soud rozhodl o stížnosti ve sporu o odměnu za zastupování zvláště zranitelné oběti v kauze týrání. Podala ji advokátka Lucie Hrdá, která zastupovala jako zmocněnkyně oběť v kauze týrání. Justice jí ale nepřiznala odměnu a náhradu výdajů v požadované výši. Ve sporu jde o to, jak stanovit tarifní hodnotu pro výpočet odměny. Ústavní soud vyhověl stížnosti advokátky a v nálezu řekl, že doslovný výklad advokátního tarifu představuje formalistický a úzkoprstý přístup k aplikaci práva. A o tarifní hodnotě musí znovu rozhodovat okresní soud Praha Východ. A právě advokátka Lucie Hrdá, která stížnost podala, je teď ve vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak co konkrétně to rozhodnutí ústavního soudu znamená pro váš spor?
2: Pro mě osobně to znamená, že bych měla dostat asi dvakrát víc peněz, než jsem nakonec dostala, tedy do té doby, tak jak jsem je chtěla. ale pro mě je důležitější, co to znamená pro ostatní spory ostatních advokátů, protože tento nález je samozřejmě aplikovatelný i v jiných kauzách. A my se velmi často s tím dopřepětým formalismem soudu při vykládání advokátního tarifu setkáváme. Vlastně v podstatě se velmi často setkáváme s tím, že soudy využívají úplně každou formalistickou větu, kterou můžou říct jen proto, aby přiznali zmocnit zvlášť zranitelné oběti co nejméně peněz.
0: No, ústavní soudkyně zpravodajka řekla, že soud se tentokrát zabýval jen konkrétním případem, nikoli obecnější situací. Může přesto tedy tenhle rozsudek znamenat něco pro budoucí určování výše odměny při zastupování právě zvlášť zranitelných obětí u soudu? Může nějak ovlivnit ty budoucí?
2: Já doufám, že ano, protože ten problém je prostě systémový. Já jsem na něj upozorňovala v mnoha jiných případech, které ústavní soud odmítla, se to prostě z jeho pohledu nebylo tak excesivní jako tento případ, ale my se s tím prostě opravdu setkáváme tak často, že to vede mnoho advokátů k tomu, že prostě přestane ty právní služby obětem poskytovat, tak jako jsem to udělala já. Já už prostě neposkytuji právní služby proplácené státem obětem, protože je to prostě ekonomická prostě nerentabilní. A to potom znamená, že oběti nemají advokáty a to potom na druhou stranu znamená, že je potom zvyšována i sekundární viktimizace v průběhu toho řízení, anebo že prostě nenahlašují.
0: Oni možná jsou lidé, kteří v tuhle chvíli slyší vůbec poprvé o tom, že za určitých podmínek mají oběti nárok na bezplatné zastupování advokátem, které hradí stát. Můžete říct, kdo určuje, jestli ta daná osoba spadá pod zvlášť zranitelnou oběť a kde lze o tenhle status třeba požádat?
2: Tak některé jsou přímo ze zákona, to je například u dětí mladších 18 let nebo právě u kauz domácího sexualizovaného násilí. A potom jsou to kauzy, kdy o tom rozhoduje soud. Čímž já teda nesouhlasím, já se domnívám, že i tak to vyplývá ze zákona, nicméně máme rozhodnutí, které říkají, že se o to oběť musí požádat. A to je zejména tam, kde je buď to stará, to znamená, je to pro lidi, kteří mají určitý věk a kvůli tomu je pro ně třeba těžké se účastnit úkonu trestního řízení nebo ho chápat. A nebo pro případy, kdy je například vztah mezi pachatelem a obětí důvodem k tomu, že se ta oběť bojí toho pachatele, nebo třeba protože ten trestný čin byl hodně násilný, nebo kvůli povaze toho trestného činu jako takového.
0: Vy jste říkala, že se to stává častěji. Proč podle vás justice nebo soudy mají takový problém s tím určit ten tarif pro advokáty a často je tedy, jak vy říkáte, nedostatečný?
2: No, protože nemají peníze. Aspoň mi to tak říkají. Paní doktorko, kdybych vám přiznal všechno, tak nevyčerpáte objem pro všechny ostatní advokáty na letošní rok.
0: To znamená,
2: mají peníze to za prvé a za druhé mají pocit, že zmocněnec prostě nevykonává tu práci, že tam není tak nutný, že není důležitý. A přitom ty oběti mi říkají, kdybych vás stejně neměl, tak já tam nejdu. Já to neřeknu, já to nenahlásím.
0: Ten důvod u vás byl daný tím, že vy jste navrhovala, aby ta částka pro vás byla vypočtená z toho, co ten odsouzený ještě dobrovolně zaplatil jako náhradu újmy ještě před tím samotným rozsudkem a na to právě soudy nepřistoupily. Ty ostatní případy jsou podobné, nebo ty důvody, proč ty nároky advokátů a potom to, co dostanou, se liší, jsou různé?
2: No, to je otázka, abych se jako ráda dozvěděla, jestli je to prostě pro ten systém jako schválnost, že jako ten systém nechce, aby ty lidi měli advokáty, my jsme nedělali prostě problémy, anebo jestli je to omyl. A tady v tomto případě prostě ten soud říká, advokát nemůže stavět svoje zájmy ekonomické přes zájmy klienta a já jsem nemohla říct, tady moje klientka nepřijme ty peníze před vynesením rozsudku, protože to by jí samozřejmě uškodilo, že každá oběť potřebuje ty peníze co nejdřív. A kdybych čekala až na rozsudek kvůli tomu, abych dostala víc peněz, a jak ten soud, jak si ty soudy, proti kterým já jsem podávala to stížnost, aplikovaly, tak by to bylo z mé strany neetické.
0: Poškodila byste svoji klientku.
2: Ano.
0: Lucie Hrdá, advokátka, právnička, byla ve vysílání. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Mezinárodní fotbalová federace FIFA má plán, jak získat přes 4 miliardy dolarů. Chce prodat 20% podíl z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen a klubů soukromým investorům. To se ale hodně nelíbí Evropské fotbalové unii. Její vedení uvedlo, že duše a vedení fotbalu nejsou zbožím a už vůbec ne při naprosté netransparentnosti v tom, kdo bude z tohoto kroku finančně profitovat. UEFA zvažuje dokonce bojkot příštího mistrovství světa mužů, které má být ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. FIFA kontruje prohlášením, že veškerý zisk hodlá investovat zpět do fotbalu a kontrolu nad řízením fotbalu, soutěžemi a kalendářem zápasů si ponechá. My teď rozebereme celý tenhle spor s reportérem Radiožurnálu Sport Františemkem Typovským, který byl právě na mistrovství světa v Americe. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne.
0: Tak je tenhle plán FIFA pro fotbalovou veřejnost novinkou, nebo už se o něm třeba mluvilo dřív? A proč vůbec s něčím takovým FIFA teď přichází?
3: Novinka to ze strany FIFA zcela jednoznačně je, byť zřejmě asi nějakou dobu připravovaná. Svědčí o tom i ta briskní reakce UEFA, která asi taky byla překvapená. A navíc UEFA něco podobného řešila na klubové úrovni s nakonec zamítnutým projektem Superligy, do kterého se měli jakožto jakési protiváhy k lize mistrů zapojit ty top evropské kluby. Oficiálně chce FIFA, Mezinárodní federace, využít fotbalu jako nejpopulárnější sportu světa. Šéf FIFA Gianni Infantino napsal, teď budu citovat, fotbal je lidským i společenským hybatelem a popularita se projevuje i skrz komerční hodnotu. Cílem je tedy prý zajistit celosvětový růst a vývoj fotbalu a zlepšování podmínek v každém koutu planety. To jsou ty oficiální důvody, ty neoficiální. Za rok má FIFA prezidentské volby, Infantino bude obhajovat mandát a už oznámil, že část zisku půjde i mezi členské země. Každá by měla dostat v přepočtu asi 500 milionů korun ročně, a to hlavně pro ty menší státy může být opravdu hodně výrazný bonus. A samozřejmě nabízí se i obava, jestli si tím náhodou Gianni Infantino nekupuje hlasy pro své znovu zvolení.
0: No a tohle se nelíbí Evropské fotbalové unii. Říká, že to je netransparentní, ten případný prodej toho 20% podílu. Co je na něm podle UEFA netransparentního? Vždyť ty evropské kluby by také mohly mít prospěch z toho, kdyby ve fotbalu bylo víc peněz.
3: Něco takového se děje poprvé v historii, nikdy předtím nebyl fotbal, řekněme, na prodej. UEFA tvrdí, že FIFA se snaží prodat duši fotbalu, ale nutno podotknout, že vztah mezi oběma asociacemi je dlouhodobě napjatý. Ozývají se už i politické špičky, třeba britský premiér Andy Burnham, mimochodem fanoušek fotbalu liverpoolského klubu Everton. Netransparentní je plán na přerozdělování financí, ani není jasné, kdo vlastně tím investorem bude. FIFA sice napsala, že si ponechá kontrolu nad sportovními rozhodnutími, ale papír snese lecos. Je zřejmé, že ti soukromníci budou tlačit na maximalizaci svého zisku, aby bylo co nejvíc zápasů, turnajů, účastnických zemí. Konec konců bylo to hmatatelné i na tom turnaji letním, kde jsem byl. Výrazně šla nahoru cena lístků, služeb, televizních práv. Zavedly se ty hydratační komerční pauzy uprostřed zápasů a když jsem se bavil třeba v zámoří s fanoušky, tak ti prakticky unisono kritizovali, jak drahý ten turnaj je. Nejčastěji jsem slýchával to slůvko greed, tedy chamtivost, a potíže samozřejmě můžou přijít i na té hráčské úrovni, protože ti nejlepší fotbalisti světa teď odehrají za sezonu nějakých 70 zápasů a mezi jednotlivými ročníky prakticky nemají volno.
0: No a jak by ten vstup soukromého kapitálu, ty už si to tedy teď popsal, změnil ten fotbal jako takový, ty už si popsal některé aspekty, které by to způsobilo, ale nemohlo by to na druhou stranu přinést opravdu třeba rozvoj fotbalu právě v těch menších, neúplně teď fotbalových zemích?
3: To samozřejmě ano, otázkou je, jakým způsobem by to FIFA dokázala kontrolovat nebo ukazovat světu. Ona samozřejmě staví hřiště, staví zázemí, třeba v Mladé Boleslavi je teď i vlastně FIFA areál oficiální, ale opravdu ty výroční zprávy FIFA jsou k dispozici, dají se dohledat, ale samozřejmě takhle by vznikla soukromá nebo dceřiná společnost, kde by to bylo trošičku náročnější s tím podílem soukromníků. A jak by se změnil fotbal? Dost by záleželo na tom, kdo tím investorem bude. Zájem má banka JP Morgan, na plánu se podílí taky investiční společnost Thrive Capital, založená Joshem Kushnerem, bratrem zeti amerického prezidenta Donalda Trumpa, takže kritici už teď upozorňují na jakýsi možný nepotismus. Co by ten chystaný krok způsobil, není jasné, UEFA je proti, ale ostatní kontinenty zatím mlčí. Afrika, Asie, Severní a Jižní Amerika zatím takzvaně rádiové ticho a právě na těchto kontinentech má Infantino největší podporu i kvůli tomu, že bojuje za navýšování počtu účastníků na jednotlivých šampionátech a samozřejmě pokud by si členské státy UEFA odhlasovali bojkot, bude to pro fotbal obrovský problém. Mistrovství světa by rázem jako největší sportovní akce světa prakticky přestávalo dávat smysl. Bez Evropy by to vlastně nebylo ani mistrovství světa.
0: No a navíc se má pořádat ve Španělsku a Portugalsku, a tedy Maroku.
3: Přesně tak, takže to by byla další potíž vzhledem k tomu chystanému šampionátu. Navíc by tam právě ty evropské země nestartovaly. Nebyly by tam domácí země, navíc i Anglie, Španělsko, Francie, Německo, ty top fotbalové velmoci, ale samozřejmě to věštíme z křišťálové koule, těžko odhadovat, jak se vlastně UEFA na tom online jednání rozhodne v těch následujících dnech a jaký bude ten vývoj dále do budoucnosti. Každopádně to může být opravdu výrazná potíž pro fotbal.
0: A i František Typovský, reportér Radiožurnálu Sport, to bude dál sledovat. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Teď už jsou tu zprávy.
4: Dobré odpoledne, je půl jedné.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senátoři projednávají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčata vícerčat na 800 tisíc korun. Někteří senátoři chtějí do novely o státní sociální podpoře zakotvit taky automatickou valorizaci rodičovského příspěvku, případně vyzvat vládu, aby ji připravila sama. Írán v noci vypálil na základny Spojených států na Blízkém východě několik balistických střel. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely. Všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Informovalo o tom americké oblastní velitelství s tím, že americké síly zůstávají i nadále ve vysokém stupni pohotovosti. Policisté prosí o pomoc s hledáním 13-letého chlapce z Aše. Nicolas Ferko odjel včera se svým kamarádem do Chebu a od té doby se nikomu neozval. Chlapec měří zhruba 160 cm, je hubený, má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči. Na sobě měl modré kalhoty, tmavou bundu s kapucí a modré boty. S informacemi o 13-letém chlapci z Aše se obraťte na linku 158 nebo nejbližší policejní služebnu. Zemětřesení na jihozápadě Japonska má nejméně 18 obětí. Oznámila to premiérka Sanae Takajčiová, podle které záchranáři pátrají po dalších lidech v poničeném papírenském závodě i v nákupním centru. V něm po otřesech nejspíš vybuchl unikající plyn a budova se pak částečně zřítila. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto v úterý odpoledne místního času. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude stoupat nejenom v lesích, ale třeba i na loukách. Lidé by tak podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň. Informace o případných požárech můžou turisté volat na linky 150 nebo 112. Jak to vypadá na silnicích na D1 z Brna do Prahy? U sjezdu na Velkou Bíteš na kilometru 163 je uzavřený levý pruh. Nesouvislá kolona začíná na kilometru 175 a je na 40 minut. Ucpaná je i souběžná silnice před Bíteší. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7. kilometru počítejte s kolonou, pokračuje do Kbelské ulice. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. A na Pražském okruhu směrem na D1 od dálnice D5 z 22. kilometru pojedete pomaleji za Ořech, zpoždění přes 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Po zbytek dne zůstane slunečno a teploty vystoupají na 29 až 33, na jihu Moravy až na 35 stupňů, na severovýchodě bude od 26 do 29 stupňů. A po zprávách už následují názory a argumenty.
6: Ekonomové varují před deficitem. Pomáhá regulace cen benzínu? Zelenský byl u Trumpa nebo válka Západu s Čínou o umělou inteligenci. To jsou některá z témat názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
5: Názory a argumenty.
6: Dvacet předních českých ekonomů sepsalo otevřený dopis vládě. Varují v něm před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Dopis podepsali mimo jiné bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl či bývalí členové Národní ekonomické rady vlády Helena Horská, Daniel Minich, Dominik Stroukal a Petr Zahradník. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, na co tito ekonomové reagují?
7: Reagují na postup vlády, která se snaží rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti více, než by podle názoru odborníků bylo záhodno. Týká se to různých věcí, které by de facto vládě umožnily plnit předvolební sliby, které nebyly úplně zasazeny do ekonomických reálných základů, a vláda se přesto rozhodla řadu z nich plnit a projevuje se to v deficitu státního rozpočtu, který na letošní rok byl 310 miliard, což je v rozporu se zákonem rozpočtové odpovědnosti, a příští rok by měl být pod 400 miliardami, jak prohlásil premiér Andrej Babiš. Takže ekonomové upozorňují na to, že sice Česká republika z hlediska celkového zadlužení na tom není zdaleka tak špatně jako jiné evropské státy, ale že to tempo zadlužování se neúměrně zrychluje a že právě ta nová pravidla by mohla pomoci toto tempo ještě zvýšit a navíc zakrýt některé výdaje státu, které by byly na dluh, protože tam jsou různé výjimky týkající se investic například do dopravní infrastruktury, a je otázka, zda by pod tím nemohly být skryty i jiné výdaje, které by třeba byly sporné. Takže ekonomové se obracejí na především vládní poslance, aby zvážili ty argumenty, které přednesl prezident republiky, když ten zákon vetoval. Předtím už ho vetoval také Senát, ale senátní veto bylo přehlasováno. Je velmi pravděpodobné, že bude přehlasováno i veto prezidentské a že zůstane pouze u výzvy ekonomů, která nebude vyslyšena.
6: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Už dva týdny se v Perském zálivu znovu bojuje a v posledních hodinách tam Írán ostřeloval tři tankery. To vše může, i když nemusí, vést k dalšímu růstu cen ropy a výrobků z ní. To znepokojuje celý svět a česká vláda v minulých měsících cenu benzínu regulovala. S jakým úspěchem? O tom uvažuje náš spolupracovník Petr Holub.
8: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto lze říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Zajistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takže by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat, a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili již v zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůh ví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvíc krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
6: Uzavírá Petr Holub. Do Washingtonu zamířil izraelský premiér Benjamin Netanyahu a skoro současně s ním i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zúčastnili se pohřbu Lindsaye Grahama a taky jednali s Donaldem Trumpem. Právě návštěvě ukrajinského státníka se věnuje Libor Dvořák.
9: Setkání se odehrávalo za zavřenými dveřmi a trvalo necelou hodinu. Podle expertů nebyly nejdůležitější konkrétní dohody, ale samotná atmosféra schůzky. Na fotografiích z oválné pracovny Bílého domu, které Zelenský zveřejnil na svých sociálních sítích, je vidět, jak se všichni účastníci usmívají, vypadají přátelsky a jak se zdá, jsou naladěni velmi pozitivně. Ukrajinský prezident sdělil, že se svým americkým protějškem především projednal získání licence na výrobu střel pro systém Patriot. Za důležité téma Zelenský považuje i aktivizaci diplomatického procesu. Podle kyjevského zahraničně politického analytika Oleksandra Krajeva je Trump momentálně vůči Ukrajině naladěn podstatně přátelštěji než ještě před pár měsíci, protože pochopil, že je to pro něj daleko výhodnější. Rusko mírové rozhovory dál sabotuje a dělá vše proto, aby nemuselo jednat na běžném diplomatickém poli. Ukrajina naopak podniká vše v zájmu toho, aby Rusku došly peníze a další potenciál pro vedení války a aby tak bylo nuceno usednout k jednacímu stolu, říká Krajev. Podle názoru tohoto odborníka je kontrast mezi dvěma krajními přístupy k ukončení války a ukrajinský postoj daleko přijatelnější. Kyjev demonstruje své odhodlání spolupracovat, korigovat své postoje a přistupovat na rozumné kompromisy. Jiný specialista na mezinárodní politiku, hlavní analytik Národního centra strategických studií v Kyjevě, Ivan Us, zase upozorňuje na fakt, že nejnovější jednání Trump-Zelenský se odehrávalo na pozadí několika událostí, které pozici Ukrajiny ve vztahu k USA zásadně mění. Klíčový je v tomto ohledu možná nečekaný iránský směr. 25. července ukrajinské síly zaútočily v Kaspickém moři na lodě, které podle informací ukrajinské tajné služby SBU převážejí vojenský materiál mezi Ruskem a Iránem. Ukazuje se tak, že právě Ukrajina může Američanům a Izraelcům zasahujícím proti teheránskému režimu z jihu významně pomoci tím, že bude Irán blokovat ze severu. Teď tedy bude záležet především na tom, zda nevyzpytatelně vrtkavý Trump u svých momentálních sympatií vůči Zelenskému vydrží nebo ne.
6: Konstatuje Libor Dvořák. K předním podporovatelům Ukrajiny v Evropě patří Velká Británie. Jak se ukázalo, tato politika pokračuje i po výměně na postu premiéra. To je pro Ukrajinu důležité všeobecně, ale před schůzkou ve Washingtonu to mělo zvláštní význam. Hovoří bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták.
10: Volodymyr Zelenský byl prvním zahraničním lídrem, se kterým se setkal nový britský premiér Andy Burnham. Sám tento fakt má silnou symboliku. Jsme s Ukrajinou na 100%, prohlásil Burnham. Já osobně jsem na 100% s vámi, pane prezidente. Tohle nejsou jen diplomatické fráze. V momentálním kontextu mezi váhající Evropou a nepředvídatelnými Spojenými státy mají takové novinky z Londýna mimořádnou váhu. Na Spojené království se můžete spoléhat, jak dlouho to bude třeba, řekl čerstvý britský premiér. Opravdu to nezní jako slova do větru. Skoro bychom se mohli radovat, jak pozoruhodně a nečekaně pozitivní mohou být po řadě let důsledky Brexitu. Británie, oproštěná od povinné jednomyslnosti v rámci Unie, si může solo dovolit daleko více než spokojení se s obvyklým chabým konsenzem vlád členských zemí. Uvědomme si, že mluvíme o nejsilnější evropské armádě s jaderným arzenálem. Už proto má takový postoj Burnhamovy vlády mimořádnou váhu. Zelenského londýnská zastávka na cestě do Washingtonu se tak jeví jako skvěle připravený diplomatický a politický tah. Donaldu Trumpovi Ukrajina dopředu sděluje, že se ničeho nedoprošuje, že také není sama a že její propojení s Británií a s ostatními evropskými mocnostmi, velkými i menšími, je dnes pro ní nejen ochranou, ale stále jasnější strategickou výhodou v boji proti Rusku. Bez ohledu na to, zda se nakonec Američané také jasně přikloní na její stranu nebo budou dál lavírovat mezi Moskvou a Kyjevem. Evropská unie vyčlenila dost peněz, aby Ukrajině umožnila se v příštích 2 letech efektivně bránit. Tato pomoc už nemá jen podobu pasivního transferu peněz nebo zbraní, ale stále praktičtějšího a účinnějšího prorůstání evropské a ukrajinské obrany, přičemž evropské armády se stále více inspirují unikátní ukrajinskou zkušeností a inovacemi na bojišti. Novými investicemi do ukrajinské obrany i útočné kapacity dávají Spojené království a většina evropských zemí najevo, že nepřipustí ponižující mírové ujednání mezi Ukrajinou a Ruskem, o jaké před časem stály i Spojené státy. Chtějí Ukrajinu v Evropě jako moderní, silnou, plně integrovanou vojenskou mocnost. Česká vláda zatím na tuto vlnu bohužel nenaskočila. Zřejmě čeká, až bude pozdě.
6: Všímá si Karel Barták.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Polem, na kterém se střetnou supervelmoci, bude oblast umělé inteligence. Vlastně se to už děje. Bude to také střet západních demokratických států a Číny. Slovo má Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
11: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů, od Google po NVIDIA. A co je pro dominanci ve špičkových technologiích potřeba? Pokročilé modely, globální distribuce, nejnovější čipy, datová centra a cloudy. To všechno Amerika má. Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se donedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, hvězdy, jako platforma DeepSeek či Oven. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolomným názvem CXMT a cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a Spol investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a Spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací a dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl je mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
6: Hovořila Tereza Zavadilová. Prospívá vláda Donalda Trumpa peněženkám obyčejných Američanů? Ne tak docela a prezident na peněženky Američanů nikdy nemyslel. Slovo má náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpod.cz.
12: Donald Trump sliboval Američanům, že s rostoucími životními náklady zatočí daleko lépe než Joe Biden, kterého v Bílém domě vystřídal. Od té doby ale dělá, co může, aby ceny naopak zvyšoval. Částečně za to mohla jeho obchodní válka, ke které se teď opět vrací v dalším kole. Možná i proto, aby alespoň symbolicky tento vliv svého úřadování trochu vyrovnal, začal v druhé půlce loňského roku tlačit kongres, aby schválil nový zákon, který měl zlepšit dostupnost bydlení v USA. Mimo jiné usnadněním výstavby a zjednodušením financování cenově dostupných jednotek. Ze Senátu vzešlý 21st Century Road to Housing Act sice není bůh ví jak radikální změnou. V rozpolceném kongresu, který se nedokáže shodnout téměř na ničem, je ale takový balík s podporou napříč oběma stranami malým zázrakem. Kongres vše projednal. V průběhu jara zákon relativně hladce prošel všemi nutnými hlasováními a mohl být podepsán prezidentem. Možná byste tedy čekali, že Donald Trump zákon, jehož vznik sám podpořil, s povděkem přijme. Nestalo se tak. Zákon o bydlení vstoupil nakonec v platnost Trumpovi navzdory. Prezident ho dodnes odmítá podepsat. Trump říká, že tak neudělá, dokud kongres neschválí jím daleko oblíbenější Safe Act. Zákon razantně zpřísňující americká volební pravidla. Ten ale v tuto chvíli nemá velkou šanci kongresem projít. Vzhledem k tomu, že prezident Housing Act nevetoval, vstoupil zákon v červenci v platnost nehledě na jeho podpis. Celá anabáze dobře ilustruje, jak plané jsou Trumpovy sliby o životních nákladech. Zatímco kongres schvaloval zákon o bydlení, Trump rozpoutal válku s Íránem, která zvýšila ceny pohonných hmot a tím i ceny leda z čeho dalšího. V průběhu války se Trump už několikrát prořekl, že je mu vliv konfliktu na peněženky Američanů ukradený. Vůbec nemyslím na finanční situaci Američanů, nemyslím na nikoho, řekl Trump v jednu chvíli nezvykle upřímně. Když několik týdnů na to Úřad pro statistiku práce vydal novou várku čísel, která ukazovala inflaci přes 4%, Trump zašel ještě dál. Miluju inflaci, řekl v oválné pracovně. Zřejmě mu pak došlo, jak špatně tento výrok vyzní a snažil se ho hasit. Médiím vysvětloval, že vše myslel tak, že ve světle své války čekal inflační čísla horší a že se mu líbí, že inflace po skončení konfliktu zase klesne. Od tohoto výroku už uplynuly skoro 2 měsíce a Trump neukončil válku ani nárůst cen. Ceny benzínu v USA naopak od té doby opět překročily $4 za galon. Trump zjevně neví, jak se z války vymotat, a v posledních týdnech se naopak vrátil ke koketování s eskalací v podobě různých plánů na útoky do iránského vnitrozemí. Když říká, že na finanční situaci Američanů nemyslí, měli bychom mu to všichni věřit.
13: Říká Matěj Schneider. V létě se vydáváme na jih, do Itálie nebo do Egypta, ale třeba i do méně vzdálených míst, jako například Kristýna Žantovská, která popsala svou cestu v následujícím letním fajetonu.
14: Chtěla jsem vidět Baťův kanál a vydala se do jihomoravského Veselí nad Moravou. Snažila jsem se nemít žádná očekávání, jen zvědavost, jak vypadá plavební kanál, který vymyslel Jan Antonín Baťa, aby zlevnil dopravu uhlí pro Baťovy továrny. Cesta z Prahy vlakem se prodloužila o práce na trati už za Kolínem. Spoj ve Starém městě u Uherského hradiště odjel, za to jsem se dozvěděla z plakátu, že brzy začne 52. ročník letní filmové školy, k čemuž někdo připsal rukou. To bude v alejích na Blito. Bylo nedělní odpoledne, když jsem z vlaku ve Veselí vystoupila. Nádražní hala prázdná, nikde okénko s lidskou tváří, které bych se mohla zeptat na cestu. Ani v úterý v podvečer nebyla situace jiná. Prodejna zrušena, bistro k pronájmu, informační cedule ani před nádražím. V akčním rádiu asi stovky metrů se nabízely provozovny různého praktického zaměření. Hobby centrum, stříhání psů i pamlsky pro mazlíčky, pojišťovna, realitka, nábytek, nemovitosti, finanční poradenství a několik prodejen madrací a dobrého spaní. Po kavárně nebo restauraci ani stopy. Cestu ke kanálu mi nakonec poradila paní zázrakem místní a ne odjinut. Nejdřív se musela přejít velké náměstí, jak jinak Míru, které dostalo novou tvář. Pravděpodobně z veřejné zakázky vzešli architekti, co zasedli k rýsovacím prknům a vymysleli cesty, odpočívadla, mělké bazény s vodou a pódium zakryté kovovými baldachýny pro pořádání občasných horňáckých slavností. Nově vysazené stromy neposkytovaly žádný stín, náměstí spalovalo slunce a nikdo na něm neodpočíval, leželo tam jaksi ladem. Přímky a úhlopříčky na papíře vypadají dobře, ale lidé se nepohybují podle inženýrských výkresů. Architekt by si tam býval musel sednout a pozorovat lidi, jaké kouty je přitahují, aby usedli a přátelsky si popovídali. Namísto toho si vymyslel kovový mobiliář, šachové stolky a pro hráče otáčecí kovové židle. Jedna už byla vyvrácená. Zkusila jsem si na jinou sednout a připálila jsem si zadek. Architekti se asi inspirovali v jižních krajích Evropy nebo na Balkáně. Tam si chlapi hrají. Schovaní pod korunami staletých platanů, kaštanů i lip, v parcích i na náměstích hrají šachy, petanky i kuželky. Na náměstí Míru až na 3 adolescenty nikdo ani neseděl. Když jsem přišla úzké rameno řeky Moravy a přívozní strouhu, došla jsem k zámku, bývalému vodnímu hradu, kdysi chloubě města. Dvě dámy na procházce neskrývaly rozhořčení nad tím, jak zámek chátrá. Na kulturní dědictví, které se v soukromých rukách už 20 let rozpadá, se městská správa, tak jako mnohde jinde, jenom bezradně dívá. A pak konečně ústí Baťova kanálu a bistro, kde se dalo najíst. Byly 4 hodiny odpoledne. Už jsem měla pořádný hlad.
13: Uzavírá Kristýna Žantovská nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděla Ivana Braunerová, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
5: 90kové léto.
15: Rok 1992 byl plný nejistoty a čekání, jak to dopadne se společným státem. Rozpad si uměl představit málo kdo.
16: Překvapilo mě, že poslanci federálního zhromaždění neschválili prezidentovou iniciativu o referendě a zamrzlo mě, že se tak stalo vďaka bojkotu tohto návrhu většou časťou slovenských poslanců nášho nejvyššího zákonodárného sboru.
5: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
17: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na šéfa aplikace Telegram. Ministerstvo kultury nabídne 2 dny bezplatných vstupů na státní hrady a zámky. Hezké odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
18: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
17: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezort to Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívaly extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegramu na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vztyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Ministerstvo kultury letos ve dvou mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Teď pohled na dopravu. Na D1 z Brna do Prahy se u sjezdu na Velkou Bíteš na kilometru 163 projíždí jen pravým pruhem. Nesouvislá kolona začíná na kilometru 176 a je na 40 minut. Ucpaná je i souběžná silnice před Bíteší. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 7. kilometru počítejte s kolonou až do Kbelské ulice. Jsou tu hlavně kamiony. Osobní auta zpomalují až v Cínovecké. A na Barandovském mostě směrem na Smíchov je omezení po nehodě. Kolona od sjezdu na Krč je na více než 40 minut. Dá se to případně opět Branickou ulicí. Dobře, dojeďte. Středeční odpoledne bude prosluněné s teplotami od 26 stupňů na severovýchodě po 35 stupňů na jihu Moravy. Zítra se teploty vyšplhají na 32 až 36 v nížinách, mimo severovýchod až na 38 stupňů, ale odpoledne už se na jihu ojediněle může objevit přeháňka nebo bouřka. Tolik zprávy a teď už je připravený další díl pořadu Jak to vidí.
19: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. V našem vysílání vítám Petra Bartoně, hlavního ekonoma investiční skupiny Natland. Zaměříme se především na trh s ropou i plynem a také na další americká cla pro Evropu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
20: Jak to vidí?
19: Čekají nás podle všeho hodně úmorná vedra, tak jak to přežít z hlediska třeba i toho, abychom byli schopni pak zaplatit účet za elektřinu?
21: Hlavně neposlouchat teď módní výkřiky na sociálních sítích, že je nějaký zločin proti lidskosti pustit si klimatizaci, protože to potom skutečně, to není jenom jako nějaká otázka jako okurkové sezóny, že se jako řeší hluboké morální dilema klimatizace nebo ne. Tady jde skutečně o lidské životy. I když nikdo nemá napsáno na úmrtním certifikátu, že umřel na to, že si nepustil klimatizaci, tak prostě na těch datech, to jsme schopni spočítat, kolik každý rok kvůli tomu, že si nepustí tu klimatizaci, nebo třeba, že ji, nedej bože, nemá, takže kolik extra, zejména starších lidí, jako skutečně umírá. A to už potom přestává být sranda. Ten velký rozdíl třeba mezi Spojenými státy a Evropou je, nebo obecně na americkém kontinentě, že tam je to normální mít klimatizaci. A ano, něco to stojí v penězích, ale zase kolik těch teplých dnů máme, kdy si potřebujeme tu klimatizaci pustit? Letos možná víc, ale z pohledu celého roku, a to znamená z pohledu toho účtu za elektřinu za celý rok, to je v podstatě nic. Dnes ty náklady na tu klimatizaci jsou taky minimální, pokud ji nemáme předvestavěnou, tak v nejmenovaných řetězcích je koupíme třeba za 3 000, za 3 500, s vývedem normálně do okna a nemusíme chladit celý byt. Chlaďme jednu místnost, kde prostě budeme tak jako v těch největších teplotách, když nemůžeme někam k vodě nebo do stínu, tak kde to strávíme, a opravdu to není téměř pro nikoho finanční otázka tady tohoto rozměru, že by kvůli tomu měl riskovat svoje zdraví. Takže jako zase všecko mít v těch relativních intencích. My žijeme v krásné době, když ještě před 10 lety, kdyby byly taková vedra, no tak pořídit si klimatizaci, už jenom ten náklad na tu klimatizaci. Tehdy byly klimatizace třeba dvojnásobně, trojnásobně drahé. Ale my žijeme v tom krásném světě, kde jediné, co zdražuje, je lidská práce, ale ty klimatizace už vyrábějí dávno roboti. Takže klimatizace krásně zlevňují a já jsem byl šokován. Už jenom za poslední 2-3 roky jsme teď na třeba jenom 60% těch klimatizací, díky i třeba těm řetězcům, protože zvládli logistiku těch klimatizací a tak dále, už se jim to neválí na skladě a tím pádem dneska už to skutečně pro drtivou většinu lidí není finanční otázka, pustit si nebo ne.
19: Jako zátěž představuje vůbec toto období pro stát, pro kritickou infrastrukturu, energetickou infrastrukturu?
21: Zatím tedy musíme poklepat tady na stůl dřevěný, krásný, že nejsme vystaveni problémům požárů. To vidíme z Francie, co to k tomu vede, ty každodenní čtyřicítky. U nás naštěstí zatím, tedy ty požáry nejsou, snad to tak zůstane, to je určitě jakoby největší nával těch, nejenom těch veder, ale obecně sucha jako takového, a to hospodářsky můžeme říct, že větší náklad bude asi to sucho, které provází ta vedra, než to vedro samotné. Určitě je větší nával v nemocnicích právě s těmi následky lidí, kteří nemají nebo si nepustili tu klimatizaci, ale jinak pro stát jako takový, zejména vzhledem k tomu, že se ty věci odehrávají v červenci a teďka brzo začínajícím srpnu, kdy obecně ta ekonomika má spoustu volných dnů, kdy si lidé čerpají dovolenou, to znamená i ta výroba není tak zásadní. Samozřejmě v hospodách je to narváno přes léto, ale tím pádem ani ty případné výpadky na produkci jako takové nejsou nějak zásadní, než kdyby se to třeba podobný efekt odehrával v dubnu nebo v září, v říjnu.
1: Nicméně už taková ta první vlna veder, byť teda nesrovnatelných asi s tím, co už bylo a asi nejspíš teda i bude, byla v květnu, ale jsou i provozy venkovní, ať už gastronomické, pochopitelně stavebnictví, silničáři a tak dále.
21: Ano, je možné, že začneme mít dvoje sezóny, kdy to stavebnictví trošku ochabuje. V zimě víme, že je to kvůli nízkým teplotám.

0: A je to jedna z příčin toho, že teď za ten první kvartál tohoto roku, to znamená leden až březen, to znamená hlavní ty nejchladnější měsíce, tak velice téměř skolaboval hospodářský růst. On v tom ročním úhrnu je pořád celkem vysoký, ale to jsou ty první tři měsíce, nebo poslední tři měsíce loňského roku, první tři měsíce toho ročního měření. A když se podíváme na ten poslední schod, to znamená ten první kvartál letošního roku, no tak tam jsme zhruba na čtvrtině toho bývalého výkonu. To znamená, i na tom se podepsal třeba ten snížení výkon v tom stavebnictví. No a je možné, že do budoucnosti bude ještě druhá taková jakoby sezóna oslabeného výkonu, kdy bude takzvaně příliš teplo právě na to stavebnictví, ale zase na druhou stranu, pokud to bude zvýšení teplot obecně, no tak o co horší budou potom ta vedra v létě, tak možná o to méně zimové budou ty zimy, o něco teplejší, takže tam bychom se mohla vykompenzovat. Takže nakonec možná se ten stavební výkon jenom posune nějak v rámci roku a nemusí být tolik ovlivněn.
1: A pane Bartoni, když se nás zima zeptá za pár měsíců, jak jsme se připravili, co se týče topné sezóny, stihneme se do podzimu, když mluvím o Evropě, včetně České republiky, dostatečně zásoby, co se týče plynu?
0: To je významná otázka letošního roku, protože přesně v době, kdy končila ta zima a měly se začít naplňovat ty zásobníky plynu, tak v podstatě v podobný moment začal ten průšvih v Hormuzském průlivu. Takže vlastně do Evropy najednou vypadla spousta dodávek toho plynu, což samo o sobě bylo úplně v pohodě, protože ten nepoměr, zejména tady v České republice, kolik toho plynu potřebujeme na ty teplé měsíce, na ty zimní, tak jakoby vlastně nikdo neřeší jaro, léto, podzim. Řeší se jenom ta zima. A když to začalo na tom začátku jara v tom Hormuzu, no tak jsme měli potom celý rok připravit se právě na to zazásobování těch zásobníků na tu zimu. Takže když to pořád z začátku vypadalo, že to je na týden, potom na měsíc, potom na dva měsíce, tak to pořád ještě nebyla nějaká zásadní otázka, protože by pořád ještě začalo zbývalo by dostatek času, že by se počkalo, až by ta cena plynu zase klesla, protože nemá cenu je plnit ty zásobníky tím drahým plynem, když čekáte, že zase klesne ta cena. To znamená, pořád ještě bylo spousta času. Teď už, protože to musíme stihnout tak nějak do začátku listopadu, tak už víceméně si nemůžeme moc dovolit čekat a teď už se ty zásobníky musí začít plnit plynem takovým, jaký prostě seženeme. Už asi není čas čekat, že by nějakým zásadním způsobem ta cena plynu klesla. A bude to klíčové právě na tu topnou sezónu, protože to, jak drahým plynem my teď do toho listopadu naplníme ty zásobníky, to potom určí tu cenu, za jakou nám ho potom zejména v té zimě budou distribuční společnosti prodávat. To znamená, zatím ještě vlastně nikdo neví, jakým způsobem nacenit ty ceníky těm, kterým začíná ten jejich zúčtovací období, třeba roční smlouva, která začíná na podzim, protože se zatím ještě neví, jaká bude ta typická cena, nebo jak drahým plynem naplníme ty zásobníky. Ale tady jenom malinká poznámka. My v České republice bohužel to musíme řešit nejvíc, protože jsme jednou z mála zemí evropských, která nemá přístup k terminálu na břehu mořském, kde se dá i během zimy lehce dovážet ten plyn. To znamená, my musíme a jsme vlastně jenom ty Česko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, víceméně z těch zásadních zemí evropských, které si to musí naplnit ty svoje zásobníky před tou zimou, musí si to jako ten křeček jakoby nasyslit, nakřečkovat, ne nasyslit, sislí, pardon. Tam máme problém, že my tu kapacitu těch zásobníků máme vzhledem k tomu, co potřebujeme potom v té zimě, relativně nejmenší. To znamená, když třeba Maďar by naplnil jenom z polovinu těch zásobníků, tak ty zásobníky má o tolik větší, že i ta polovina by mu mohla stačit. My tady v České republice z těchto zemí, které jsem jmenoval, které jsou závislé na ty zálohy nebo na ty zásobníky, tak my je skutečně potřebujeme naplno, protože když je nebudeme mít naplno naplněné, tak jediné, co nás zachrání, je spoléhat na to, že bude mírná zima.
1: Ta aktuální průměrná zaplněnost plynových zásobníků v Evropě se pohybuje kolem 54%.
0: Ale to je právě průměr přes celou Evropu. A Evropa, když budeme jít na nule, tak je to jedno.

0: protože když má přístup k tomu mořskému terminálu, jako teďka už vlastně všechny ty země mají, i Německo, které dlouho, ačkoliv je to obrovská země s obrovskou potřebou plynu, tak nemělo přístup nebo nemělo žádný svůj terminál, tak u těch to nevadí. Ty klidně ať mají zásobníky na nule, protože když tak přivezou nějakou tu loď a ta loď se jako připojí k té trubce a bude vlastně takovým zásobníkem. Ale my tady pořád ještě ani tu vodu nemáme, aby ten tanker prostě přijel někam do Děčína a tam se napojil na tu trubku. To znamená my a ty ostatní vnitrozemské země a my z nich nejvíce, protože my máme tu nejmenší kapacitu těch zásobníků vzhledem k zimní spotřebě, tak my jsme na tom skutečně závislí. To znamená zase nenechat se ukonejšit nějakými průměrnými čísly za Evropu, musíme čistě hlídat ty české zásobníky.
1: Konstatuje Petr Bartoň z investiční skupiny Natlant.
2: Jak to vidí?
1: Konec války v Perském zálivu je stále v nedohlednu. Hormuzským průlivem nadále proplouvá jen minimum lodí. Pane Bartoň, jak dlouho může tato situace ještě trvat, respektive jak dlouho to ještě vydržíme?
0: Může to trvat klidně rok, dva. Vydržíme to určitě po celou dobu. Už třeba proto, že se nenaplňují ty katastrofické scénáře, že jakmile se zavřel ta úžina, tak se vypočítalo, no a teďka má jako ve světě zásob mimo tu úžinu, nevím, 80%, protože 20% tam plyne tam tudy, teď je to odříznuto, takže to automaticky bude znamenat ne ropu za $100, ale za $200, za $300. Takové ty věštby se nenaplnily a evidentně se zase tak moc nenaplňují a tím pádem v tomto režimu, že je skutečně zhruba nějakých 15-20% odříznuto, i kdyby se zavřel úplně ten průliv, tak evidentně to nemá takový vliv, aby se to nějakým zásadním způsobem přibližovala ta cena té ropy k těm třeba 152 stům.
1: Pořád ale je to jako na houpačce pořád.
0: Je to na houpačce, je to jednou nad 100, jednou pod 100, ale evidentně je to něco, co s čím jsme schopni žít. A zase, ono to trošku zkresluje, když se podíváme na tu ropu tak, jak ji vidíme v každodenním životě, to znamená, když se podíváme na ty totemy u benzínových čerpacích stanic, tak máme pocit, ježišmarja, už tam vidíme 4, že to začíná ty ceny 4 a tak dále, ale my si neuvědomujeme, že když teď začíná ta cena tou 4, tak je to třeba téměř poloviční cena, reálně, vzhledem k našim příjmům, než když začínala 4 před 10-15 lety. A tam taky byly období, kdy začínala 4. Dokonce byla období, kdy se na chvilku na pár dnů objevila 5 na tom prvním čísle nebo číslici těch cen. Ale naše příjmy od té doby vzrostly téměř na dvojnásobek, podle toho, s jakým obdobím to porovnáváme, protože každý rok rostou u nás mzdy 7-8%, což
1: jak
0: potom...
1: Kde?
0: No v celé ekonomice.
1: Ano.
0: Takhle, jak komu můžete
1: tak,
0: říct?
1: Pardon, ano, přesně.
0: Ano, k tomu se vrátíme. Pojďme zakončit tady tohle. A tím pádem to, že začíná 4, tak není žádná katastrofa. Samozřejmě, že to bolí. A já nechci vypadat, že tady jako to zlehčuju. Samozřejmě, každého to bolí. Jenom v tom kontextu, když jsme vydrželi ty 40, když ty 40 musíme vlastně teďka vyřídit
1: nemyslíme teď počasí,
0: benzín naftu, ale
1: to se nám to sešlo,
0: znamení 40, ale když jsme to vydrželi před těmi 10 lety, tak dnes jsme v mnohem lepší pozici to vydržet. A skutečně větší problém je ten plyn, protože už jenom na té ceně té ropy, ta se následkem toho posunula řekněme o nějakých 30-40%, než byla před tím únorem. Když to ceny plynu šly na, nebo se zvýšily o nějakých 70-80%. To znamená, plyn zdražil 2x víc, než zdražila ropa. A teď, jak se nás to týká? Když ropa zdraží o 30%, tak do té ceny toho benzínu se to projeví jenom tou částí, jak tu cenu benzínu tvoří cena ropy. Ale v ceně benzínu je spousta dalších věcí, jako musíte ji někde vydestilovat v těch rafineriích, musíte ji dopravovat, musíte ji skladovat. Takže ta propustnost ceny ropy do ceny benzínu je mnohem menší, nehledě na to, že ta ropa zdražila méně, než cena plynu. Cena plynu se přímo promítá, protože plyn je plyn, víceméně tak, jak ho vytěžíme z té země, tak, tak ho potom pustíme na tom sporáku. Jsou tam nějaké drobné náklady na tu dopravu, ale ty jsou relativně k tomu, tomu relativně malé, protože je mnohem už z fyzikálních důvodů je mnohem snadnější dopravovat plyn než, než ropu, protože máme menší odpor gravitace a podobně. To znamená, ten větší nárůst ceny plynu se mnohem více začne propisovat do nárůstu ceny plynu a to je ten hlavní hospodářský problém. Domácnosti ho tolik neřeší, protože ne všechny jsou napojeny na plyn, ale třeba průmysl, který potřebuje ten plyn, nejenom k tomu, co ho používáme doma, to znamená, že ho spalujete a získáváte z něho tu hořící energii, ale plyn je základem pro výrobu spoustu věcí, spousta věcí hmotných se vyrábí z plynu. Když se tady podíváme po studiu, diváci nás nevidí, ale je tady spousta plastových věcí. Všechny ty plastové věci byly původně plynem a čistě zázrakem moderní chemie se z toho z plynu stala hmotná věc. Zhmotnili jsme plyn, tak jak se snažili zhmotnit tmu za Rudolfa II. Tak my jsme zhmotnili ten plyn a tím pádem dražším plynem znamená, že budeme mít dražší plasty, dražší hnojiva, všechno to zhmotněné z plynu. To znamená, pořád je větším hospodářským problémem plyn než ropa.
1: Cena plynu se mimochodem dostala, ale to už asi je zjevné i z vašich slov, pane Bartoni, na nejvyšší úroveň za posledního 3,5 roku. Rozhodne cena paliv o inflaci? Ta ano. Je nejnižší, na nejnižší úrovni za posledních 10 let?
0: No. Ano, ale je to trošku šizením, protože my jsme z ní v podstatě zhruba 1% uměle výjmuli. A to z toho důvodu. A je to uměle, to je skutečně, řekněme, účetní věc. To znamená, když teď vidíme, že inflace 1,5 jako skočila dolů, tak ve skutečnosti bychom měli vědět, že je ve skutečnosti 2,5. A to byl skok dolů, normálně řekněme kolem 2%, ve skutečnosti je kolem 3%. A z čeho vznikl tady ten odpočítaný 1% bod? A to je to, že teď spoustu věcí, co jsou v tom spotřebním koši, se aspoň z části vláda rozhodla, že bude platit za nás. Nejenom elektřinu, ale i třeba v budoucnosti i poplatky tady za rozhlas, za televizi. Platí spoustu věcí, i část daně platila donedávna za nás za naftu jako takovou. A to znamená, že když my to porovnáváme teď v tom zlevněném období, ta inflace vždycky porovnává s cenami před rokem. Takže my teďka srovnáváme tu sníženou cenu, ať už nafty nebo elektřiny, s tou cenou, kde jsme všechno museli platit my, loni, a tím pádem vlastně srovnáváme nefér sníženou cenu uměle proti té vysoké. A když to ekonomové spočítali, tak se blíží někam k 1% bodu. Ale tohle skončí 31.12., protože od 1. ledna budeme srovnávat, i když ten režim bude pokračovat, budeme srovnávat tu 1. ledna 2027 s cenou 1. ledna 2026, která už byla v tom sníženém režimu. To znamená, najednou tady tenhle snižující efekt, ten 1% bod, vymaže se a v tom měření inflace znovu uvidíme, nám tam naskočí ten téměř 1% bod, to znamená, ten, kdo skutečně chce mít prst na tepu doby, tak by si vždycky teď až do Silvestra měl zhruba tu necelou 1% bod k těm vyhlášeným číslům inflace připočítat.
1: Doporučuje ekonom Petr Bartoň.
2: Jak to vidí?
1: Spojené státy zavedly před pár dny nová cla ve výši 10 a 12,5% na dovoz ze 6 zemí, včetně Evropské unie. Washington tento krok odůvodňuje bojem proti nucené práci. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Tak jak rozumíte, pane Bartoni, argumentaci Spojených států?
0: No, ta argumentace je čistě nutně vymyšlená a to, když to není nic jako jakoby trestuhodného, že to tady říkám, to je to jako chápe každý, i kdybyste někoho z té vlády americké večer opila v hospodě a zeptala se jich a rozvázala jim ta ústa, tak by přiznali, ano, my musíme ta cla zdůvodňovat tím, co nám umožňuje zákon, čím je zdůvodňovat. Protože od začátku problém s těmi cly bylo, že je vyhlašoval na základě toho, kdy ten zákon říká, že v těchto určitých případech to může udělat prezident bez kongresu nějakým dekretem. To znamená, ten prezident to zdůvodní tím, co mu umožňuje zákon. Něco mu sestřel nejvyšší soud, tak teď on našel jinou část zákona, už se posunul z kapitol 200 do kapitol 300, takže jako už postupně vyčerpává. No a tam je napsáno, že může to udělat, když objeví, že někdo jakoby dotuje téměř otrockou prací. No tak on řekne, fajn, tak to jako zdůvodňuju to tím, že tady tyhle země používají téměř otrockou práci a tím pádem je to nespravedlivé. Takže tomu zdůvodnění netřeba přikládat žádnou váhu. Je to jenom kvůli tomu, aby to odolalo u zase nejvyššího soudu, kam se to nevyhnutelně dostane.
1: Mimochodem včera Donald Trump, americký prezident, v rozhovoru pro Fox News sám připustil, že ta nová americká cla mají obejít verdikt nejvyššího soudu, který cla označil za nezákonná.
0: No, ne, takhle, on řekl o těch starých, která byla podle těch dvoustovkových paragrafů, no tak se posunula ty třístovkový paragrafy a dělá to podle toho, takže to není to vlastně obejití, to se zbytečně střílel do nohy, je to tam, kde to ještě soud nevyřkl, tak používá a teď čeká zase, během hodin se to dostalo zase na tu dráhu, která nakonec vykumuluje u toho nejvyššího soudu. No a uvidí, jak to nakonec dopadne s těmi třístovkovými soudy, třístovkovými paragrafy. Někdo říká, že to je trošku víc obhajitelné vůči tomu soudu, takže tam ten verdikt bude, řekněme, s většími otazníky. To, že se střelí ta stará loňská cla, to bylo téměř jasné každému. No, ale než to ten nejvyšší soud rozhodne, no tak tady bude pokračovat ta retorika, že to pomáhá americké ekonomice, což není vůbec pravda. A pokud mu to vydrží a ten soud nerozhodne před těmi volbami v mezidobí, které teď čekají na podzim Spojené státy, no tak vlastně ta cla splnila ten účel, protože se prodávají těm jeho potenciálním voličům, jakože pomáhají americké ekonomice. Nenajdete žádného ekonoma, který by něco takového mohl potvrdit.
1: A jak dopadají cla na evropský biznis?
0: Na evropský biznis paradoxně nejvíc, nebo takhle, řekněme, na evropský biznis samozřejmě nedopadají dobře, protože se teď musí snížit ta prodejní marže nebo ta zisková marže těch exportů do Ameriky. To znamená, my tam pořád z té Evropy vyvážíme tak jako původně, akorát je to méně ziskové. Ty zisky těch evropských věcí vyvážených do Ameriky byly natolik tučné nebo zdravé, že teď se vlastně ta clo projeví jenom na snížení toho zisku a nezastaví to ten export nějakým zásadním způsobem. Trochu jo, ale ne, že by najednou jste prodávala jakoby celý lodě a teďka to šlo na nulu. Ale specificky pro českou ekonomiku zase ekonomové spočítali, že nás paradoxně ta americká cla méně zasahují v tom, co my vyvážíme do Ameriky, ale v tom, že Čína teď méně vyváží do Ameriky a tam pořád ty fabriky chrlí ty věci, produkují je a tím pádem, když nemůžou odcházet do Ameriky, tak chodí do zbytku světa a o to více čínské věci chodí do Evropy. Nejenom ocel, hliník a tak dále, ale i výrobky jako takové. To znamená paradoxně ten větší dopad na českou průmyslovou výrobu není to, co případně by se snížil export do Ameriky, ale že je tady větší konkurence zlevněných čínských věcí, které logicky se prodávají levněji než dříve, protože ubyl ten zákazník americký. Takže to je celkem unikátní situace té české ekonomiky, že paradoxně více na ní dopadnou ten příliv čínských věcí, než zmenšený odliv věcí do Ameriky.
1: Máme poslední minutu našeho rozhovoru, pane Bartoni, a když jsme se dostali až k Číně, tak velmi levné nakupování čínského zboží skončilo. V Evropské unii začalo platit clo na drobné zásilky.
0: Skončilo. To je nejželeznější zákon dějin. Když vyhlásíte nějakou divnou daň, tak lidé vykážou neuvěřitelnou invenci v tom, jak to obejít. A to je naprosto legální, není to obcházení nelegální, a legálním obcházením je, že vy to z té Číny ne po jednom balíčku už si to nebudeme posílat, to je pravda, ale to bylo neefektivní, protože jsme víceméně přes oceán dováželi čínský vzduch, protože v tom balíčku po jednom trsátku bylo spousta vzduchu. Když to teďka, ten balíček 10 000 trsátek mnohem snadněji a ekonomičtěji dopravíte do té Evropy, do evropského skladu a my si to necháme to jedno trsátko poslat ne z Číny, ale z toho toho evropského skladu a tím pádem obejdeme nebo nebudeme platit tady tohle. To znamená, vlastně je to ekologická věc, tady to zavedení toho nového poplatku, že konečně, a Greta bude velmi šťastná, protože přestaneme dělat ten nesmysl, že dovážíme z Číny vzduch.
1: Konstatuje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Děkuji za váš čas, za
0: krásný
1: vaše postřehy
0: den.
1: A přeji vám vše dobré. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Pěkné odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Senátoři schválili zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Od ledna by tak rodiče nově narozených dětí měli mít nárok na podporu 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat je to dvojnásobek. Senátoři schválili taky změny v superdávce. Podpora na bydlení se tak nově stanoví podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody. Krátce na to ale zemřel. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Fallin' Slowly, která zazněla ve filmu Once. 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder, která by měla trvat až do neděle. Španělská meteorologická služba varuje také před extrémním rizikem vzniku požáru. Také do Česka se vrátí tropy, teploty dnes na většině území překročí 30 stupňů Celsia, zítra má být až 630 a v pátek až 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidi by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. V zaparkovaných autech by neměli nechávat děti ani zvířata. Dál platí taky výstraha před vznikem požáru, zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji. Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velké Bíteše skončilo dopravní omezení. Kolona od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 177 se postupně rozjíždí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 čekejte silný provoz. Do omezení v Brně pojedete 35 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pojedete v koloně od 5. kilometru až do Kbelské ulice. Jsou to hlavně kamiony. Osobní auta zpomalují až v Cínovecké. Na Pražském okruhu směrem na D1 od dálnice D5 z 22. kilometru pojedete v koloně za Ořech, zpoždění 15 minut a na Barandovském mostě směrem na Smíchov zůstává po nehodě omezený provoz, kolona od sjezdu na Krči je na více než 40 minut. Šťastnou cestu! Jak už jste slyšeli, začaly nám další tropické dny. Dnes bude až 33, na jihu Moravy až 35 stupňů. Zítra se teploty vyšplhají na 32 až 36 v nížinách, výjima severovýchodu dokonce až na 38 stupňů. A bude slunečno zítra odpoledne na jihu při zvětšené oblačnosti výjimečně s přeháňkami nebo bouřkami. Tolik zprávy. Teď už Věda Plus s Lucií Vopálenskou.
4: Krásný den. Je středa 29. července a jako vždy v tomto čase vám teď nabízíme magazín o vědě, výzkumech či nových technologiích. Letní teploty vybízejí ke koupání v přírodě. To ale může skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Vezmeme vás na první ročník letního kempu pro nadané děti z Česka a Rakouska. O dětské cukrovce prvního typu většina populace asi mnoho neví a i rodiče a jejich ratolesti mohou být značně překvapené, když se diagnózu dozvědí. Nejen proto vznikla pohádková knížka Ádinka v říši pankreas, kterou vám představíme. A vědecký tým z Brna vyrazí za úplným zatměním slunce, vydá se na Island a do Španělska. Kdy přesně a co všechno budou dotyční sledovat, i to se od nás dozvíte. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
3: Věda plus.
4: Po koupání v rybnice vás začala svědět kůže a říkali jste si, jestli pak za to můžou synice. Možná byla ale příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
5: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
6: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
5: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
7: To je pumpička na kolo.
5: A původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
8: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
6: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
8: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
6: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
8: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
6: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Případy cerkáriové dermatitidy se v Česku objevují pravidelně už víc než 60 let. Dodnes ale nevíme, kolik lidí skutečně postihuje, protože většina z nich lékaře vůbec nevyhledá a onemocnění se nedostane do žádných statistik. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy proto ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem vytvářejí první komplexní databázi výskytu cerkáriové dermatitidy v Česku. A víc už si teď povíme s epidemioložkou Janou Velechovskou právě ze Státního zdravotního ústavu. Zdravím vás, pěkné odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
4: Paní Velechovská, jak ta nová databáze funguje, pokud už funguje, a jak může pomoci lidem, kteří se chodí koupat do přírody?
9: Tak ono se jedná vlastně o anonymní dotazník, který běží už od roku 2009 a který je k nalezení na webových stránkách jak Státního zdravotního ústavu, tak krajských hygienických stanic a také na webu přírodovědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy cerkárie.cz. No a lidé tam mohou, pokud se u nich vyskytly potíže v souvislosti s koupáním, nahlásit, kdy se koupali, kde se koupali, zda se u nich vyskytla vyrážka, případně jestli v této souvislosti navštívili lékaře. No a odborníkům to může dát informaci o problémových lokalitách, které následně mohou vyšetřit, monitorovat anebo na nich mohou zavést preventivní opatření.
4: Čili vlastně zatím to funguje na bázi vstupů ze strany veřejnosti, ale veřejnost se jaksi sama přímo nedozví z té databáze, kde je co špatně, to se dá hledat jinde.
9: Ano. Kvalitu koupacích vod může veřejnost zjistit na webu koupacivody.cz, kde je web vlastně krajských hygienických stanic.
4: Pojďme prosím zpátky k těm medicínským záležitostem. Připomeňte prosím, co to vůbec přesně ta cerkáriová dermatitida je. Jak člověk rozpozná, je-li to vůbec možné, že nejde třeba o reakci na běžné sinice, anebo že nejde o jiný kožní problém?
9: Tak jak už určitě zaznělo, je to tedy parazitální onemocnění, které způsobují larvy nejčastěji ptačích motolit, říkáme jim cerkárie, které do vody vylučují vodní plži. No a za normálních okolností tyhle cerkárie, tyhle ty larvičky vyhledávají ve vodě svého hostitele vodního ptáka. No ale my, když se tam koupem, tak oni můžou místo do ptáka penetrovat do naší kůže a potom způsobují imunitní alergickou reakci a právě tvorbu té svědivé vyrážky. No a zda se jedná o cerkáriovou dermatitidu, to by měl teda vždycky učit především lékař, jo? Ten je na to vyškolený odborník. Nicméně návodné je, pokud se první projevy u nás objeví do hodiny po koupání a především v oblastech, které byly v přímém kontaktu s vodou, jo? Třeba pod plaskami ta vyrážka není tak často. No a ty pupínky jsou svědivé, v čase se mění, ale je důležité říct, že se nezvyšuje jejich počet.
4: Rozumím. No ty případy této dermatitidy se objevují, jak už jsem zmínila, desítky let. Z dosavadních dat vidíte třeba, že jsou nějaké lokality, nějaké regiony, anebo naopak období roku, které jsou rizikovější než jiné?
9: Tak nejrizikovější je období léta samozřejmě, kdy se lidé nejčastěji koupají prostě v koupací sezóně. Jinak rizikovější lokality jsou ty přírodní, ve kterých nemůžeme vyloučit přítomnost vodních plžů. Jo, takže je to například třeba rybník, nebo ale i biotop a třeba i zahradní jezírko, co má někdo doma udělaný na koupání, takový jakoby domácí biotop. No a dále jsou to ze zkušenosti kolegů převážně lokality po revitalizaci. To znamená, že vlastně se tam třeba vypouští se to, odbahňuje se to a není tam nově ustanovená znova ta biologická rovnováha a potom ty případy tam pozorujeme hlavně v prvních dvou sezónách po zásahu.
4: Takže by se dalo říci, že největší riziko hrozí, řekněme, v mělkých stojatých vodách a že třeba řeky jsou bezpečnější, ale i v řekách mohou být plži.
9: Jo, přesně tak. Stojatá mělká voda je rizikovější a pokud teda ještě dodáme, že tam musí být přítomní vodní ptáci a ti vodní plži, přesně asi. Tak. Ale i v nějaký řece se může ta cerkáriová dermatitida objevit.
4: Paní Velechovská, dá se vůbec proti cerkáriové dermatitidě nějak preventivně chránit? Pomůže třeba rychlé osprchování, hned po koupání nebo převlečení do suché oblečení?
9: S tou osobní prevencí je to u cerkáriové dermatitidy poměrně náročný. To koupání, když se osprchujeme, tak to moc nepomůže. Bohužel, pokud se koupeme v přírodní vodě, tak vždycky musíme přijmout určitou míru rizika.
4: No a kdy tedy vyhledat lékaře? V jaké situaci?
9: Já bych doporučila, pokud se člověk necítí dobře, má vyrážku a teplotu, tak je vždy, a ta vyrážka je neznámého původu, vlastně tak je vždy lepší vyhledat ošetření lékaře, protože nevíme, jestli je to dermatitida cerkáriová nebo něco třeba závažnějšího.
4: Upozorňuje epidemioložka Jana Velechovská ze Státního zdravotního ústavu. Děkuji moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
9: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: 40 nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojjazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Menza. Účastníci se věnují vědě, moderním technologiím i kreativitě a pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Menzy pro české účastníky.
7: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlem a helmou, v ruce joystick. Co se tady odehrává, popisuje
10: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
7: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí to, ten co účastník vidí, v brýlích. Vidí, tak chytl kostku.
10: On se může vlastně pohybovat i lehce, občas někam sahne, občas někam lehce popojde.
7: Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti. Co se tam odehrává, než tam nakouknem, tam je ticho, že by se dalo krájet.
11: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
12: My jsme si házeli na ten příběh, aby jsme to nemuseli vymýšlet úplně od nuly. A my jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon. Budu cestovat a postupně se tomu vůdci budou ztrácet, členové týmu.
7: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností, co můžou zažít a vyzkoušet. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
11: Máme rozvěšené zelené deky. Zelená deka nám následně umožňuje v programu dovytvářet pozadí a vlastně umístit na to video absolutně cokoliv.
7: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
13: Máme převážně děti, které jsou vlastně z Menzy, tady z Jihočeského kraje. Jsme moc rádi, že se mohou zúčastnit tady toho nového projektu, kdy první tři dny vlastně organizuje Jihočeský vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
14: I am Paula Hofer from Austria.
15: Já jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností. Zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř. Akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
13: A na tyto tři dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
7: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
13: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde se cítí dobře, kde mají kamarádi, kteří jsou na tom podobně jako oni, se kterými si mají co říct, mají rádi výzvy. Zajímají se o vhled do různých oborů.
7: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
4: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Alenku v říši divů asi znáte. My vám ale teď chceme představit Ádinku v říši pankreas. Jde o 8letou holčičku, která onemocněla cukrovkou prvního typu. Na pohádkovém příběhu se autorky knihy snaží vysvětlit, jak fungují v těle sacharidy, tuky a bílkoviny a jakou paseku nadělají, když jedna složka výrazně převýší druhou. Kniha, jejíž součástí je i kuchařka pro diabetiky, je určena všem, kteří chtějí pochopit, jak jídlo ovlivňuje naše těla. Společně ji vytvořili Kateřina Blašková a Hana Kalibová, kterou teď srdečně vítám ve vysílání Vědy Plus. Dobrý den.
16: Dobrý den.
4: Paní Kalibová, za vznikem zmíněné knihy stojí vaše osobní zkušenost s diagnózou diabetu u vašeho syna, který byl v té době aktivním vrcholovým sportovcem. Jaká byla vaše osobní první reakce? Jaké byly vaše první kroky v té nové nastalé životní situaci?
16: No, on po jednom tréninku zkolaboval a volala mi lékařka z nemocnice, že má jedničku. Já jsem popravdě v tom okamžiku vůbec nevěděla, o co jde, co je jednička, protože jsem se s tím nikdy nesetkala. Tak mi vysvětlila, že to je diabetes mellitus prvního typu. Jsem se dělala do půlnoci u počítače a hledala jsem informace o této nemoci. A přestože Štěpán nebyl žádné miminko, nebudu vůbec zastírat, že nám se zhroutil svět. Ovšem, když se Štěpán vrátil z nemocnice, vůbec nepřipustil myšlenku, že by přestal sportovat a tak už na nějaký slzy nebyl čas. A to museli jsme vyřešit všechno a zařídit, aby sportovat mohl dál. A museli jsme vymyslet systém sacharidů, nízkosacharidové stravy, aby se dobře najedl, hodně se najedl a přitom nepřekračoval ty limity, které mu v nemocnici nastavili.
4: Proč jste se rozhodla zvolit právě pohádkovou formu příběhu? Co vám umožnila sdělit dětem či rodičům jinak než odborné knihy?
16: No, já jsem hledala ve všech odborných knihách a nebylo tam to jednoduché vysvětlení, jak to všechno funguje. My jsme ty dvě knížky, jsou to dvě knížky, napsala druhou knížku napsala Káťa Blašková a společně s ní jsme se shodli na tom, že dítě potřebuje porozumět. Štěpán už byl větší, ale malé děti potřebují porozumět tomu, co se v jejich těle děje a ten pohádkový příběh je ideální forma. A chtěli jsme děti přimět k tomu, aby se nad tím zamysleli a také, aby se zapojili rodiče a četli si knížky společně.
4: No a pokud rodiče a děti v Česku nemají dostatek dostupných informací o dětské cukrovce prvního typu, tak v čem je z vašeho pohledu problém? Kdo jako by se měl víc snažit? Samozřejmě kromě vás.
16: Určitě největší problém není v dostupnosti informací o dětské cukrovce v Česku, ale v její roztříštěnosti a složitosti. A pak také tady vidíme obrovskou informační propast mezi rodinou a vnějším světem. Tady je v Čechách opravdu špičková lékařská péče. Ale když jsou rodiče s dětmi propuštěny z nemocnice, jsou zavaleni technickými manuály a lékařskými termíny a potřebují uklidnit a situaci si zjednodušit. Hmm. A také máme i osobní zkušenost, že i ve školách chybí informace, jak pracovat s cukrovkou. A tady úplně to mě připadá hodně smutný, že děti na to, co přebírají, rodiče přebírají zodpovědnost za děti. A což i víme, že i desetileté dítě se už o sebe dokáže. Postarat. No.
4: Mimochodem, zaznamenávala jste i nějaké mýty nebo omyly o dětském diabetu?
16: No určitě. Já mám velkou plaveckou školu. A v okamžení, když některé dítě přestalo do té plavecké školy chodit, tak jsem se píděla po tom, co se děje. A dozvěděla jsem se hned, že má diabetes prvního typu a okamžitě přestal sportovat. My v té naší knížce právě ukazujeme, jak ten sport je nesmírně důležitý a že je potřeba se zapojit. A nejenom to, také je důležitá strava. A řekla bych, že v té době dneska, v té skvělé vybavenosti inzulinových pump a senzorů, vlastně může dělat prakticky úplně všechno, jenom je potřeba všechno správně poskladat a to během, a to včetně stravy. A tady máme dojem, že vzhledem k tomuto skvělému vybavení se ta strava neřeší a já bych řekla, že to je pro člověka s diabetem trošku cesta do pasti. Že by se řešit měla.
4: No a závěrem tedy, jak pracovat s tou kuchařkou druhou částí knihy, která byla především ve vaší režii, co nabízí rodičům nebo i dětem případně?
16: Ano, v naší knížce vlastně nabízíme naprosto ucelený přehled o obou knížkách. V té první knížce v Adince se vysvětluje, proč se co děje. A v té druhé knížce Kuchařka z říše Pankrát nabízíme rodičům ucelený pohled na stravování, včetně receptů se spočítanými sacharidy a takže tam to mají ve dvou knížkách, vlastně se dozví úplně všechno a hlavně jsme to koncipovali tak, aby děti, které, aby si nemysleli, že nemohou si dát nic sladkého. Naopak je to všechno poskládáno tak, aby ty děti nebyly o to ochuzeny.
4: Novou knihu a kuchařku nazvanou Ádinka v říši Pankreas nám představila její spoluautorka Hana Kalibová. Moc vám děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Naslyšenou.
16: Děkuji.
4: Stále posloucháte Vědu Plus. Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
17: Torbuk jedou.
18: Já mám vypálení oči do hodiny.
19: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
20: Oficiální expedice je to 16.
19: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
20: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
19: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
20: To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
19: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
20: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
19: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z FSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
21: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmo filtr.
19: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniave Konstantino z Havajské univerzity.
22: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
19: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
20: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
19: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
4: Když se horniny posouvají a hýbou, tak to pro nás laiky možná působí hrozivě, ale geologové zůstávají v klidu. Mnohem nebezpečnější podle nich je, když se pohyb najednou zastaví. Vědci na Tchaj-wanu, kde bývá zemětřesení často, dlouhodobě takové pohyby sledují a v poslední době používají i české měřící přístroje. Víc o tom našemu vědeckému reportérovi Martinu Srbovi pověděl Tianchen Li z Geologického ústavu Akademie Siniky v Tchaj-pej.
23: Jako geologové zkoumáme hlavně aktivní zlomy, které mají velký potenciál v hloubce způsobit otřesy. Monitorujeme, jak se zlomy chovají v kratším nebo delším časovém měřítku. Například říkáme, že některé zlomy jsou zaseknuté, nepohybují se, ale hromadí se tam napětí.
24: Jak si můžeme představit monitorování zlomů v současných technologiích?
23: Existuje několik různých způsobů. Asi znáte satelitní navigaci. Na místě zlomu umístíme 5 až 10 stanic GPS. Potom používáme seismometry, které měří otřesy napříč větším územím. A nakonec měříme posuny zlomu ve svislém směru.
24: Jak velké nebo jak malé pohyby měříte?
23: Vynalezli jsme měřidla plíživého pohybu. Zaznamenávají údaje každou minutu. Musíme se ale vybrat zlom v pohybu. Některé jsou zaseknuté a měřidla neukazují žádný pohyb třeba 2 nebo 3 roky. Na Tchaj-wanu ale máme, řekl bych, štěstí. Máme tam třeba zlom, který se pohybuje každý rok o 3 cm. A to už je rychlost. Za 10 let to dělá 30 cm. Je to jeden z nejrychlejších na světě. A tak jsme si nenechali ujít příležitost ho monitorovat.
24: Kromě vlastních přístrojů ale používáte i ty, které vyvinuli čeští vědci. To je ostatně důvod vaší návštěvy tady.
23: Jsem rád, že na tom můžeme spolupracovat s českými kolegy. Společně už rok a půl monitorujeme aktivní zlom. Přizvali jsme je k tomu. Na stejný zlom jsme se zaměřili s různými měřícími technikami, abychom měli srovnání. Z naší tchajvanské perspektivy jsou to nová měření ze stejného místa a čeští kolegové si hlavně ověří, jestli to opravdu funguje. Český přístroj jsme umístili přímo pod jedno z našich měřidel posuvu. Zkoušíme to porovnávat.
24: Co jste zatím zjistili?
23: Svoje měřidlo jsme vyvinuli před více než 25 lety. Během té doby jsme zažili dvě zemětřesení. Jedno v roce 2003. Asi 4 nebo 5 let před ním jsme pozorovali, že se pohyb zlomu zpomaluje. Obávali jsme se, že se tam hromadí energie. Možná by měřiče posuvu mohly přinášet nějaké signály před zemětřesením. Pohybující se zlom normálně energii uvolňuje, ale v určitém místě se může hromadit napětí. To by znamenalo, že se v budoucnu může objevit zemětřesení a mohli bychom se na to trochu připravit.
24: Tomu se ani nedá říkat předpověď, ale spíš taková dlouhodobá pohotovost?
23: Ano, předpověď by znamenala, že víme přesně čas a místo, a to nedokážeme. Snažíme se ale nazbírat hodně kvalitních vědeckých dat, abychom ukázali, tenhle geologický zlom je ve velmi kritickém stádiu. Tím, že zlom každoročně monitorujeme, si lidé zvykli na to, že žijí v blízkosti aktivního zlomu. Pohyby zlomu také poškozují budovy, ale lidé na to teď nahlíží jinak. Ovšem je to stále napínavé. Mluvil jsem o dvou zemětřeseních. To druhé se stalo v roce 2022 a překvapilo nás. Je tam totiž ještě jedna geologická porucha přes druhou. Z toho jsme se hodně poučili.
24: Dodává Tian Chen Li, geolog z Tchajpejské akademie věd. Martin Srb, Český rozhlas.
4: A tímto příspěvkem končí Věda Plus s datem 29. července. Pokud vás zaujala, najdete ji v celodenních záznamech nebo v našem archivu.
3: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: 14 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
4: Saúdská Arábie a Spojené státy v noci bombardovaly íránské spojence. Riad se do války proti Iránu zapojil poprvé. Stavební zákon, služební zákon nebo třeba financování veřejnoprávních médií, to jsou změny, které sněmovna projednávala v posledních měsících jako poslanecké návrhy. Dělala toto předchozí vláda menší měrou? Řekneme vám, proč se slušují státní agentury CzechTrade a CzechInvest. A mluvit budeme i o tom, jak vězni pomáhají s protipovodňovými opatřeními. To je ve stručnosti program první půlhodiny dnešního odpoledního proudu, kterým vás provede Lucie Vopálenská. Ovšem, začínáme s právami a ty má pro vás Monika Vrchotová.
0: Hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
1: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
0: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Norma počítá i s úpravou takzvané superdávky. Podpora na bydlení by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. A mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Spojené státy se Saúdskou Arábií udeřily proti Íránem podporovaným milicím v Iráku. Šlo o reakci na útok na saúdsko-arabská ropná zařízení. Írán pak v noci na dnešek vypálil několik balistických střel na základny Spojených států na Blízkém východě. Podle zdrojů stanice CNN se jednalo na nejvýš o 4 střely a všechny z nich se americké armádě podařilo zlikvidovat. Dění na Blízkém východě v odpoledním plusu rozebereme podrobněji, a to hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Další vlna veder komplikuje hašení obřího požáru na jihozápadě Francie. Teploty můžou místy vyšplhat až k 41 stupňům. S plameny stále bojují tisícovky hasičů, vojáků i policistů.
2: Na několika místech se znovu rozhořel oheň a museli jsme zasahovat. Dnešek bude komplikovaný a rozhodující.
5: Popsal televizi BFM hasič Mathieu Joma. Požár už spálil přes 40 000 hektarů. Hasičům se stále nedaří ho dostat pod kontrolu. Dnes navíc hašení komplikují teploty kolem 40 stupňů a nárazy suchého větru. Plameny se znovu objevily například u obce Temple, kde v uplynulých dnech zasahovali i čeští hasiči. Oheň ohrožoval taky vojenskou základnu nedaleko Bordeaux. Ministr průmyslu Sebastian Martin potvrdil odvoz nebezpečného materiálu ze zbrojovky Dassault a vesmírné společnosti Ariane. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Také do Česka se vrací tropické teploty. Dnes bude až 35 stupňů Celsia, v pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne ale teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
6: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
0: Na Vysočině v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požárů. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Počet obětí zemětřesení na japonském ostrově Kjúšú stoupnul na 18. V nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných lidech v troskách budov, včetně zříceného nákupního centra ve městě Kašima. Po otřesech tam nejspíš vybuchl unikající plyn, informovali vládní zdroje. Zemětřesení o síle 7,1 stupně zasáhlo prefekturu Kumamoto včera odpoledne místního času. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Čeští a slovenští záchranáři zatím stále nemůžou vzájemně zasahovat za společnou hranicí. Vládní dohoda byla schválená už v dubnu. Obě strany od té doby vyjednávají koordinační a organizační kroky a konkrétní podmínky spolupráce. Pokračuje mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veronika Daničová.
8: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidla výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
0: Při dopravní nehodě zemřel dnes irský hudebník Glenn Hansard. Informovala o tom irská média. Podle serveru Irish Independent 56-letý zpěvák a kytarista havaroval brzy ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. When you climb the hill of vision,
17: as above, so it was below. Glenn Hansard začínal v 80. letech jako pouliční muzikant. V roce 1990 založil rockovou kapelu The Frames, která o rok později vydala debutové album a rychle se prosadila na irské hudební scéně. V roce 2008 se pak spolu s hudebnicí Markétou Irglovou proslavili písní Falling Slowly z filmu Once, za kterou dostali i Oscara. Českou zpěvačkou se před rokem opět umělecky setkal a oživil s ní kapelu The Swell Season, kterou pojmenoval po jedné z knih Josefa Škvoreckého. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178. Čekejte silný provoz, do omezení v Brně pojedete 35 minut. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru také silný provoz. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, tam je to na půl hodiny. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě. Na místě je i jeřáb. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč je na více než 40 minut. V Modřanské směrem z Podolí stojí kolona z Dvorců k ucpanému Barandovskému mostu a na východní části Pražského okruhu směrem na D10 je silný provoz hlavně kamionů, popojíždí se od dálnice D11 a plná je také celá Novopatská. Dobře, dojeďte. Dnes i zítra bude slunečno, zítra odpoledne na jihu výjimečně s přehánkami nebo bouřkami a teploty půjdou vzhůru. Dnes bude maximálně 33, na jihu Moravy až 35 stupňů, zítra naměříme 32 až 36, v nížinách, kromě severovýchodu, až 38 stupňů a tropická může být ojediněle i noc, teploty se mají pohybovat mezi 20 a 16 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: A to 8 minut po 14. hodině a začneme v zahraničí. Saúdská Arábie se poprvé přímo zapojila do vojenského konfliktu s Íránem. Společně s Američany bombardovala íránské spojence v Iráku. Teherán ve stejný den odpálil balistické rakety na americké jednotky v regionu. A nový rozměr konfliktu probereme teď tady ve studiu Plusu s naší americkou zpravodajkou Janou Cíglerovou. Vítej.
9: Dobrý den.
4: Jano, co přesně se v noci stalo? Můžeš to popsat?
9: Víme, že zahynulo 8 členů iráckých jednotek, další 4 jsou zranění a to proto, že americká a saúdská bojová letadla společně tentokrát a vlastně vůbec poprvé zaútočila na cíle ve východním Iráku. Podle amerického vedení centrálního velitelství šlo o logistická centra a sklady zbraní skupin, které jsou napojené na Irán. Američané říkají, že to byla jejich odpověď na víc než 30 pokusů o dronové útoky, které za poslední 3 dny mířili na americké jednotky a zároveň také na tu saudskou energetickou infrastrukturu. No a Saudové tvrdí, že sestřelili drony vypuštěné z Iráku, které směřovaly na ropná zařízení na východě země a u Riádu.
4: No Saudská Arábie se ale dosud vojenským zásahům proti iránským spojencům spíš vyhýbala. Ona tady dlouhodobě panuje i obava, aby z toho nebyla válka mezi Saudy a Iránem. Ale co přimělo tedy Saudy přidat se včera přímo ke Spojeným státům?
9: Máš pravdu, Saudové se dlouho snažili udržet si roli země, která sice s Iránem obchoduje a jedná, ale neválčí. A Riád byl od začátku války v únoru zároveň terčem opakovaných iránských útoků. Mimo jiné právě na ty ropné rafinerie, ale přesto vojensky nereagoval. Ta trpěli

0: Byl Irán, proč?
1: Iránské revoluční gardy odpálily rakety na americkou základnu v Jordánsku. Všechny byly zachyceny, takže, pardon, nikdo nezahynul. Irán tento prezentuje jako odvetu a oficiální zdůvodnění ti nedám, protože ani Irán ho nedodal. Nicméně načasování je poměrně výmluvné. Ten útok přišel zhruba 2 hodiny poté, co skončilo jednání izraelského premiéra Netanyahu s Donaldem Trumpem v Bílém domě. No a jenom připomínám, že stejná základna už byla terčem 17. července a tehdy zemřeli 3 američtí vojáci.
0: Jano, ten konflikt trvá už 5 měsíců. Trump ho pravda v květnu prohlásil za ukončený, ale boje se 7. července zase naplno obnovily. Proč se vlastně nedaří dosáhnout toho příměří? Ani dočasného, natož trvalého.
1: Přesně tak. To příměří se podařilo dojednat na začátku dubna a v polovině června na ní navázalo to 14-bodové memorandum, které mělo válku do 2 měsíců formálně ukončit, ale rozpadlo se na jedné konkrétní věci a to je Hormuzský průliv. Irán trvá na tom, že lodě musí plout po předem schválených trasách a když ho 3 obchodní lodě obešly, tak na ně zaútočil a odtud se to vlastně začalo celé odvíjet a dá se říct, že i kazit. Jádro problému je, že příměří stálo na velmi křehké konstrukci, kde si obě ty země vykládaly ta pravidla různě a vlastně chyběl také jakýkoliv vymahatelný kontrolní mechanismus.
0: My jsme probírali tu vojenskou stránku věci, ale jak velké je riziko, že se vlastně z tohoto regionálního konfliktu stane globální ekonomický problém, protože Hormuz je klíčový, my to cítíme nejenom v Evropě, střední a západní, ale samozřejmě to pociťuje i Čína.
1: A tím, Lucie, ale už vlastně z toho ten globální ekonomický problém i je, protože když Irán Hormuzský průliv uzavřel, tak vypadlo z trhu zhruba 20% světových dodávek ropy. Významný objem zkapalněného plynu. Takže ceny ropy od té doby zažívají prudké výkyvy. Při nadějích na příměří spadly zhruba o 20%. Při každém zhoršení zase vyskočí přes $100 za barel. Tady ten dopad prostě na nás už je a analytici říkají, že pokud by se ceny na této úrovni udržely, tak by to přidalo zhruba 8-10% bodu ke globální inflaci.
0: No a přitom to ze slov amerického prezidenta nevypadá, že by jaksi bylo jeho prvořadým cílem ten konflikt ukončit. Že?
1: Konflikt ukončit možná ne, ale Hormuzský průliv otevřít to určitě ano.
0: Ano. Tak tolik Jana Cíglerová, naše americká zpravodajka toho času v Praze. Moc děkujeme za informace a za rozhovor. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední plus, je 14 hodina 13,5 minuty. Teď směřujeme do Británie. Tamní vláda totiž nastartovala reformu systému sociální péče. 10. den v premiérské funkci to oznámil Andy Burnham. Nový systém by měl být podle něj spravedlivější a finančně udržitelný.
2: Nikdo neví, jak dlouho ve funkci budu. Dokud ale jsem předsedou vlády, budu se snažit najít řešení. Nikdy bych si neodpustil, kdybych to neskusil.
0: Řekl nový předseda britské vlády. Na reformě systému sociální péče bude vláda spolupracovat i s opozičními stranami. A první jednání začala už dnes. Situaci ve Velké Británii a na tamní politické scéně sleduje kolega Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Pěkné odpoledne.
0: Tak Jaromíre, jak by měl ten systém sociální péče nově vypadat a vlastně možná připomeň, jaký je dnes, abychom si to mohli tady z Česka představit?
3: Ono zatím jsou to jenom takové obrysy, které vlastně dnes narýsoval britský premiér a ten celý proces se nastartoval, ale jak řekl, ten systém by měl být spravedlivější a měl by být dostupnější. Dnes je to tak, že většina domovů důchodců a pečovatelských domů v Británii je provozována soukromými společnostmi a vláda podle toho, jak se ty první návrhy čtou, tak chce vytvořit nějakou národní pečovatelskou službu po vzoru NHS, tedy té zdravotní služby zdravotního systému státního, tak aby ty peníze daňových poplatníků neodcházely do soukromého sektoru. Ta koncepce by měla být zhotová během, řekněme, příští každého roku a důležité je to, co jsme zmínili na začátku, a asi to je důležité nejenom v Británii, že se na tom velkém projektu podílí nejenom vládní strana, ale přizvala k tomu i opozici, tedy konzervativce a liberální demokraty, nikoliv tedy stranu Reform UK Nigela Farage, tu nechali stranou.
0: No, řekli jsme, Jaromíre, že nový britský premiér

0: Andy Burnham je ve funkci teprve 10. den. Už toho stihl opravdu hodně. Můžeš připomenout, co především, jaké hlavní kroky tady stojí za zmínku?
1: Je to opravdu smršť. Já jsem byl to minulé pondělí v Downing Street, když tu funkci převzal a přijde mi to, že už je to půl roku, protože od té doby se toho stalo opravdu hodně. Co tak jenom si vybavuji, vláda zrušila DPH na elektřinu pro domácnosti, zastropovala jízdné v autobusech na 2 libry, vyhlásila program podpory technického vzdělávání, teď tedy spustila ten mnohem větší úkol nebo větší plán, a to je reforma sociálního systému, a všechny ty kroky v té domácí politice mají sloužit ke snížení životních nákladů, to je veliké téma v Británii, a dokonce stihnul i včera už i velký krok v zahraniční politice, když v Británii se setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským a ubezpečil ho o další podpoře Ukrajiny a také umožnila Británie Ukrajině vyrábět takové, řekněme, rušičky do dronů.
0: No to, co zmiňuješ především na domácí scéně, tak to zní vlastně velmi sympaticky. Pak by bylo otázkou, kde na to vláda vezme peníze. To asi
1: to
0: nebude úplně
1: jiná otázka.
0: Levné, to je jiné, to teď nechme, ale v podstatě tedy mluvíme o tom, že nová britská vláda je až, řekněme, extrémně aktivní. Jak to vnímají Britové? Už jsou nějaké po těch 10 dnech vlastně průzkumy veřejného mínění, jak je populární, nebo jak je Andy Burnham oblíbený, jak hodnotí veřejnost jeho kroky?
1: No teď se zdá, že je na takové jako vlně obliby, popularity, protože on do toho vstoupil, do té politiky opravdu velmi razantně, a zrovna včera vyšly 3 na sobě nezávislé průzkumy volebních preferencí, které mluví o tom, že poprvé po roce a půl není v čele strana Reform UK Nigela Farage, ale je tam buď to labouristická strana, to jsou 2 průzkumy z těch 2, a jeden jí dává naroveň se stranou Reform UK. Nevím, jestli to je náhoda, nebo je to prostě jenom jakési chvilkové okouzlení, chvilková vlna, ale jakýsi trend by to mohlo naznačovat, a ono faktem je to, že pro labouristy Andy Burnham možná poslední šancí, jak důstojně dovládnout ty další roky. Jestli to tak zůstane, to uvidíme, ale takovýto trend z toho nejnovějšího měření vyplývá.
0: Jaromír Marek ze zahraniční redakce a náš bývalý zpravodaj ve Velké Británii přišel do Studia Plusu. Díky za to a za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 14 hodin 18 minut, vracíme se na domácí půdu. Vládní koalice našla styl, jakým upravuje zákony a prosazuje nové. Místo toho, aby je chystala ministerstva a předkládala je vláda, navrhují je sami nebo ve skupině poslanci z hnutí ANO, SPD a od motoristů. Za zhruba půl roku se tak stalo u 26 návrhů, tedy u každého 5. zákonu ve sněmovně. Pro srovnání, za celé 4 roky předchozí vlády podali poslanci spolu s hnutím STAN a Piráty 38 takových návrhů, tedy každý 14. Podle opozice i podle některých právníků se tím současná vláda vyhýbá zdlouhavému připomínkovému řízení a námitkám odborníků.
2: Mezi 26 zákony, které koaliční poslanci buď sami nebo jako skupina podali od jmenování vlády, byl například stavební zákon, jak informoval Český rozhlas.
3: Opoziční zástupci vyčítají koalici způsob předložení celé novely a také právě rozsáhlý pozměňovací návrh. Stavební zákon byl totiž předložený jako poslanecký návrh.
2: A letos v červnu například služební zákon.
4: Opozice kritizuje taky fakt, že se jedná o poslanecký a ne vládní návrh, proto neprošel klasickým připomínkovým řízením.
2: Organizace a úřady mají většinou 20 dní na podání svých připomínek. Těch můžou být dohromady i tisíce. Čím víc se jich sejde, tím déle pak trvá příslušnému ministerstvu jejich vyřízení. Poslanecké návrhy jsou tak oproti tomuto zdlouhavému procesu výrazně rychlejší, říká ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
5: To připomínkové řízení samozřejmě prodlužuje tu dobu od toho samotného nápadu něco upravit až do té doby, než je schválen. schválen.
2: Své připomínky totiž můžou připojit nejenom další ministerstva a úřady, ale taky třeba kraje, odbory, neziskové organizace nebo profesní komory, kterých se zákon týká. Jednou z nich je Česká advokátní komora. Pokračuje její místopředseda Lukáš Trojan.
6: My bychom rádi, aby se nad těmi jednotlivými návrhy vedla opět odborná diskuze. Musíme přemýšlet nad vzájemnými souvislostmi, nad provázání jednotlivých ustanovení, paragrafů, nad dopady.
2: Trojan vidí problém hlavně v tom, že se legislativa nedostane k odborníkům. To odmítá předsedkyně ústavně právního výboru sněmovny Renata Vesecká za motoristy, kteří jsou také součástí vládní koalice.
7: Poslanci, kteří podávají tyto legislativní návrhy, jsou vesměs odborníci, kteří se již tou problematikou dříve zabývali.
2: O obsahu zákonů lze podle ní diskutovat i tak, že postup v souladu s ústavou přiznává i místopředseda výboru Karel Dvořák z opozičního hnutí STAN. Hromadné využívání poslaneckých návrhů podle něj má ale dopad na kvalitu zákonu.
8: Prostě je vidět na tom, že tomu nebyla věnována taková péče.
2: Právě po kvalitě a provázanosti předkládaných zákonů volá Česká advokátní komora. Lukáš Trojan dodává, že touto cestou ale podávali návrhy koaliční poslanci i v předchozích 4 letech.
6: Například trestný čin, činnost pro cizí moc, do dneška jako bugí v odborné obci, jako veliké kontroverze.
2: V tomto volebním období však koaliční poslanci navrhují i zákony, které vláda měla podle ústavní právničky Zámečníkové za své.
5: Hlásala, že je vyřeší, že je upraví, že je navrhne a dostává se nám to do legislativního procesu vlastně ne ze strany té vlády jako takové, ale jednotlivými poslanci.
2: Systém navrhování nových zákonů nebo úpravy těch stávajících je v Česku podle Zámečníkové do jisté míry pomalý a nefunkční. Změnit ho ale nikdo moc zatím nechce.
5: O to víc ty tendence ten legislativní proces obcházet tady jsou. A myslím, že jsou docela nebezpečné.
2: Nastavená pravidla se totiž podle ní můžou lehce začít hroutit. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: A na stanici Český rozhlas Plus přicházejí na řadu zprávy z ekonomiky. Zřejmé zvýšení schodku rozpočtu na příští rok nad letošních plánovaných 310 miliard korun je v době ekonomického růstu alarmující, uvedli analytici oslovení ČTK. Česko v prvním pololetí získalo ze zdrojů Evropské unie o 38,2 miliardy korun víc, než odvedlo do unijního rozpočtu, informovalo ministerstvo financí. Míra úspor domácností činila v Česku loni 19,2%, byla tak společně s Německem nejvyšší v Evropské unii. Unijní průměr byl 13,6, vyplývá z údajů Eurostatu. Zájem o nákup nových bytů v Praze v druhém čtvrtletí opět rostl, což se projevilo v dalším zdražováním, hlásí největší developerské společnosti. Metr čtvereční v novém pražském bytě se nabízel za 187,8 koruny. Byty zdražovaly přesto, že jejich nabídka byla nejvyšší za 10 let. Podpora na bydlení se nově stanoví podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let. Senát dnes změny schválil v superdávce a rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Od 1. srpna se státní agentury CzechTrade a CzechInvest spojí do jedné organizace s názvem CzechBusiness. Sloučení má přinést mimo jiné efektivnější podporu exportu, investic i startupů. Ředitelem nové agentury bude Rudolf Klepáček, který dosud stojí v čele CzechTrade. Dnes to oznámil před novináři ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. A s podrobnostmi přišla do studia Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Vítej.
9: Hezké odpoledne.
0: Tak Terezo, jaké jsou další důvody, kromě těch, co jsem uvedla, pro sloučení dvou agentur podporujících podnikání v Česku i v zahraničí?
9: Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO vlastně sami podnikatelé chtějí mít služby na jednom místě a zároveň stát podle Havlíčka ušetří.
10: Bude jedno vedení, bude jeden back office, jedno zázemí, nepotřebujeme mít dva týmy finančníků, dva týmy marketingových pracovníků, dva týmy personalistů a tak dále. Bude to jednodušší i na řízení, na rozpočtování a vše, co je s tím spojeno. Budeme poskytovat flexibilnější služby v zahraničí.
9: Agentury se podobně spojují třeba i ve Finsku nebo Švédsku. Do budoucna podle Havlíčka existuje možnost, že se působnost agentury Czech Business ještě rozšíří, a to třeba o podporu vývoje a inovací, výzkumu nebo i cestovního ruchu.
0: No a když se tedy sloučí dvě organizace v jednu, bude se propouštět?
9: Ano, ministr Havlíček připustil, že někteří zaměstnanci skutečně přijdou o práci.
10: Ano, bude se redukovat počet zaměstnanců, nikoliv tedy těch, kteří jsou v úzovkách v terénu a slouží podnikatelům, ale těch, kteří vytvářeli to zázemí. S tím už se počítalo, ti pracovníci o tom věděli a ano, dochází k redukci řídících pracovníků a administrativních pracovníků.
9: Jak už jsme řekli v úvodu, tak ředitelem Czech Business bude Rudolf Klepáček a ten nám popsal, že někteří pracovníci, jejichž pozice by mohly zaniknout, tak by se mohli zaměřit na podporu startupů.
11: Startupová agenda doposud byla zajišťována z převážné části projektově, to znamená z evropských projektů a podobně. Nyní chceme mít vlastně ve vlastním agentuře nohu, která bude vlastní naše a která bude obsluhovat dlouhodobě a nejen z projektu do projektu startupovou komunitu. Souvisí to třeba i se vznikem startupového zákona, protože agentura má být tím implementátorem startupového zákona.
9: Podle Klepáčka sloučení agentur pomůže třeba i získávání zahraničních investic v Česku.
0: Terezo, a jak to sloučení agentur hodnotí sami firmy?
9: Na to jsme se zeptali přímo Hospodářské komory. Její viceprezident Jan Mraček řekl, že komora podporuje jakékoliv kroky, které povedou k nějakému zjednodušení těch státních služeb pro firmy, tedy že vše bude řešit jedna organizace. Rozhodující ale bude podle Mračka to, co ukáže až praxe.
12: Podnikatelé očekávají, že reorganizace nezpůsobí nějaké výpadky služeb ani oslabení odborníků. Naopak chceme vyšší kvalitu, rychlejší vyřizování a také jednodušší přístup ke službám v regionech i v zahraničí. Jen tak sloučení přinese firmám skutečnou úsporu času a také jejich administrativy.
9: No když to tedy zrekapituluji, tak od 1. srpna se Czech Trade a Czech Invest formálně spojí do nové agentury Czech Business a od 1. září to se propojí zahraniční síť obou agentur i jejich zázemí. I toto má přinést nějaké personální úspory. No a ke konci roku se naplno propojí i agendy.
0: Říká Tereza Chlubná z domácí redakce. Díky za informace, naslyšenou.
9: Já taky, hezký den.
0: Odsouzení z liberecké věznice v těchto dnech pomáhají v obci Višňová s protipovodňovými opatřeními. Desítka vězňů čistí koryto potoka, odkud teče voda do řeky Smědé. Právě ta často obec zaplavuje. Naposledy se tak stalo před 2 lety, kdy byla Višňová několik dní úplně odříznutá od zbytku světa. Těžká manuální práce je prospěšná nejen pro obec, ale i pro vězně, pro které je výjezd vítanou změnou.
13: Zimu s kolečkem.
14: Tam.
15: Je to něco jiného, můžeme být na čerstvém vzduchu. Je to vlastně pro nás za odměnu.
16: Říkáme jeden z vězňů, který stojí po kotníky ve vodě. Odsouzení jezdí pomáhat několikrát do roka s různými manuálními pracemi a třeba i za dobré chování.
15: My jsme na speciálním oddíle, který je zaměřený na osoby s duševní poruchou, způsobenou vlivem užívání návykových látek. Takže je to zaměření na násilí, tenhle oddíl, takže se zabýváme tím, aby jsme do budoucna nepáchali násilnou trestnou činnost. Bych měl být brzo doma, takže se těším. Mám venku malou dceru, takže se na ní těším ven.
16: Podle jejich vychovatelky Štěpánky Frelichové jsou vězni za takovou práci vděční.
17: Pracuje se s nimi ve věznici a protože ty terapie jsou hodně náročné, tak vlastně tady to pro ně pak je jakoby relax. Vždycky ta euforie, ta prvotní euforie je veliká. Ty chlapy do toho jdou prostě s nasazením, s elánem, pak samozřejmě ty síly docházejí, protože to žádná legrace není. Ale já jsem ještě nezažila extra morálku, aby chlapy neoddělali prostě kus práce. Vždycky to stojí za to, vždycky je to prostě práce, která je vidět. A pro mě je to strašně dobrá jako informace o tom, jak jsou schopni fungovat ve skupině, venku, v jiném prostředí, jak reagují na pokyny, jak se dokážou zapojit do toho kolektivu.
16: Jak je pro obec tahle ta pomoc důležitá?
18: Velmi důležitá, protože chlapy tady čistějí nánosy jakoby dřevin, travin, a aby voda volně protékala, nehrozilo jakoby rozlití při nějaký zvýšení jakoby hladině, což tady jakoby při nějaký větších deštích jakoby ta obec celkem trpí.
16: Popisuje technik z obce Višňová Václav Machek. Naposledy byla vesnice zatopená před 2 lety a předtím při ničivých povodních v roce 2010.
18: Máme tady protipovodňovou hráz, za pětí máme i přičerpávající stanice, tady přece se věnujeme čištění těch koryt, jo? To je právě jakoby to srdce, ty volně protékající vody. Jakoby, jo.
16: Je to účinné?
18: je to určitě dost. Všechno to, jak to chlapi doteďka dělají, prostě na tu dlažbu, to všechno musí prostě pryč. Jo, jelikož se tohle utrhne, pak to ucpe ten otok vody a ta voda se rozlije. Takže všechno, co je v potoce, tyhle nánosy, to všechno musí prostě ven.
16: Vězni jezdí několikrát do roka také třeba sekat louky nebo stěhovat školy. Z Višňové Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Bylo 14:30 a další zprávy Plusu má pro vás Monika Vrchotová.
14: Český rozhlas Plus.
19: Pěkné odpoledne přeju. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má také podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst, informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. 3/5 Čechů souhlasí, že by měl mít stát větší kontrolu nad společností ČEZ. Většina z nich si myslí, že to posílí energetickou soběstačnost země. Vyplývá to z výzkumu agentury Ipsos z přelomu června a července. Opačný názor zastává 27% dotázaných, že by zestátnění firmy vedlo k nižším cenám energií, si myslí 39% lidí. Zhruba stejná část ale věří, že by se ceny výrazně nezměnily. Stát už teď vlastní 70% akcií ČEZu. Vykoupení zbylého podílu má v programu vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Americký senát schválil do funkce šéfa tajných služeb Jaye Claytona, kandidáta prezidenta Donalda Trumpa. Republikánům se 60-letého právníka podařilo prosadit i přes velký odpor demokratů. Ti kritizovali například to, že Clayton během potvrzovacího slyšení odmítl prohlásit, že Trump prohrál volby v roce 2020. A v Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Teď pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Ostrovačice od kilometru 178 čekejte silný provoz. Více se popojíždí od kilometru 190. Celý úsek do omezení pojedete 35 minut v osobních autech. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Hlavenec na 17. kilometru sekají trávu. Uzavřený je levý pruh a je tam kratší kolona. Na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru čekejte silný provoz. Kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, tam je to na více než půl hodiny. A na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí kamion po nehodě. Teď se překládá náklad. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Krč je na více než 40 minut. Šťastnou cestu. Máme před sebou horké dny i noci. Zítra bude až 36 v nížinách až 38 stupňů. Noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 stupni a zůstane jasno nebo polojasno. Zítra odpoledne se pak na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňka nebo bouřka. A po zprávách nás čeká repríza pro a proti.
20: Hnutí Svoboda a přímá demokracie se oproti loňsku neobjevilo ve výroční zprávě o extremismu, kterou zpracovává ministerstvo vnitra. Šéf rezortu Lubomír Metnar k tomu řekl, že smyslem dokumentu není hodnotit politickou soutěž, ale popsat bezpečnostní hrozby. Změnilo ministerstvo pohled na hnutí SPD proto, že se stalo vládní stranou? Nebo to spolu nesouvisí, jelikož politici do odborné zprávy nezasahují?
14: Pro a proti Lukáše Matošky.
20: Našimi hosty na dálku jsou náměstek ministra spravedlnosti za hnutí SPD, místopředseda Trikolóry Zdeněk Koudelka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
20: A bývalý ministr spravedlnosti, člen sněmovního ústavně právního výboru, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
21: Krásný den.
20: Pane náměstku, začněme od vás. Jak vy vnímáte, že hnutí SPD není zmíněno ve zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti, byť tam v minulosti opakovaně zmíněno bylo?
1: Já to vnímám jako pozitivum, protože státní orgány nemají vstupovat do politického boje těmito zprávami. Smyslem činnosti státu má být vytvářet právo, chránit právní řád a ne ovlivňovat politickou soutěž různými takzvaně expertními zprávami. Často je sám považuji za vlastně mrhání veřejnými prostředky.
20: Pane poslanče, jak to vnímáte vy, že hnutí SPD není zmíněno v té zprávě o extremismu?
21: No, tato zpráva je tradiční zpráva, kterou vydává ministerstvo vnitra. Vydávalo se to i za předchozích vlád, nejen vlády Petra Fialy, ale i vlády Andreje Babiše, když byl předchozí premiér a ministrem vnitra byl pan Hamáček, předseda ČSSD, tak hnutí SPD v té zprávě bylo zmiňováno, jo. Teď je SPD součástí vlády, zmiňováno není, jsou zde otazníky o tom, proč odchází odborníci z ministerstva vnitra a na mě to tak působí, že to zásadně politický názor této vlády. SPD je součástí vládní koalice, proto v té zprávě pravděpodobně není zmiňováno. Já to respektuji, mrzí mě to, ale třeba to takhle natvrdo popsat a netvářit se, že se jedná o nějakou expertní pozici a nezávislou pozici, řekněme, úředníků ministerstva. Když ti dva, kteří to mají na starosti, odcházejí a dosud nebylo vysvětleno, proč odcházejí. Ty otazníky vznesl seznam ve svém odborném článku a do dneška to nebylo vysvětleno.
20: Pane náměstku, tak nedělá to skutečně dojem, že hnutí SPD nefiguruje ve zprávě o extremismu z toho důvodu, že se stalo vládní stranou?
1: Ale já jsem rád, že za této vlády nejsou využívány mocenské prostředky v rámci politického boje skrze prostě státní orgány. Za minulé vlády tomu tak bylo, nejde jenom o tuto zprávu, byl to i obrovský zásah do svobody slova, když Fialová vláda vlastně iniciovala cenzuru přes vojenské zpravodajství a vypnutí vládě nepohodlných webů. Takže táto vláda šla do voleb, nebo jednotlivé strany této vlády šly do voleb, určitě SPD šla do voleb s tím, že chce posílit svobodu slova a že o tom, kdo bude sedět v poslanské sněmovně a následně ve vládě, rozhodují primárně voliči.
20: Dobře, takže rozumím tomu správně, že podle vašich informací si hnutí SPD dojednalo na ministerstvu vnitra, aby v této odborné zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti nebylo.
1: To samozřejmě je úplně váš hypotetický závěr, který jsem neřekl a dokazuje to práci novinářů České.
20: Nezlobte se, to byla otázka, to nebyl závěr.
1: Pane redaktore, já jsem hovořil o tom, že strany vládní koalice této vlády nechtějí zneužívat státní orgány skrze různé podobné zprávy k ovlivňování politického boje. Je primárně na voličích, koho ve volbách zvolí.
20: Pane poslanče, podobným způsobem do určité míry hovoří i ministr vnitra, pan Metnar, já jsem to tady zmiňoval na úvod, že smyslem té zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti není vstupovat do politické soutěže a jakýmkoliv způsobem ji hodnotit. Tak nebylo na místě, že ministerstvo upravilo tu metodiku pro zpracovávání této zprávy, nebo zdá se, že ji upravilo, když se v ní hnutí SPD neobjevilo?
21: Já dovolte ještě poznámku k ctěnému panu náměstkovi. Jo. On tady zase označil Fialovu vládu, to je takový obvyklý kolorit současných představitelů vlády. Ať nezapadne věta, kterou jsem řekl, že už za vlády Andreje Babiše, za předchozí vlády Andreje Babiše, jo, kdyby poprvé premiérem, zkrátka dobře se SPD v té zprávě objevovalo. Takže to není nějaký výmysl Petra Fialy. Jo. To fakt jako s tím už teďko nevystačíme.
20: A teď úplně. Prosím k té mojí otázce.
21: K tomu, co říkáte vy, no tak podívejte, je to nezávislá analytika. Odborníci na extremismus na ministerstvu vnitra leta zpracovávají tuto zprávu. Je možné na ní mít různý pohled. Já bych třeba nebyl tak kritický. kdyby zde ve vzduchu nebylo to podezření, že ti dva seniorní úředníci, kteří léta za tu zprávu odpovídají, tak najednou v tuto chvíli, když se z toho vyškrtne SPD, tak z ministerstva odcházejí a nejsou ochotni to komentovat. To není názor opozičního Jiřího Pospíšila, tady já v zásadě parafrázuji nebo trochu cituji článek na Seznamu. Tahle podezření by měl pan Metnar vyvrátit. Já chápu, že ti úředníci jako soukromé osoby nejsou povinni sdělovat, proč odcházejí, ale dokud tady tohle nebude vysvětleno, tak tady bude jasná pachuť toho, že je zde možnost, neříkám, že to tak bylo, že je zde možnost, že zkrátka vedení ministerstva vnitra pan Metnar ovlivnil tu zprávu, že se z toho politické subjekty vyškrtly, protože je SPD součástí vlády. Ale tohle je podezření, které jako píšou novináři, nejří Pospíšila, dosud bylo vyvráceno. Proto tady pane, o tom je.
3: Pane náměstku, vy sice působíte ne na ministerstvu vnitra, kterého se to týká, ale na ministerstvu spravedlnosti a jste nominantem za vládní hnutí SPD, o kterém tady dnes hovoříme, tak jakým způsobem byste vyvrátil ty pochybnosti související s tím, že v době, kdy tedy vychází tato zpráva o extremismu, ve které hnutí SPD oproti loňsku nebo oproti některým předchozím rokům nefiguruje, tak odcházejí z ministerstva vnitra lidé, kteří zpracovávání této zprávy měli na starosti?
1: Mě pobavil názor, že ti, kteří odcházejí z nějakých ministerstva, tak to jsou ti nezávislí a ti, kteří tam zůstávají, tak ti jsou jako jací. Za ministerstvo jedna ministr, vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. To znamená, vláda, ministři, ale i ministerstva musí realizovat politiku, s kterou vláda získala důvěru a prostě svoboda slova má být prioritou a je prioritou této vlády.
3: A jak byste se vyjádřil ještě k tomu, že hnutí SPD figurovalo ve zprávě o extremismu za bývalé vlády Andreje Babiše?
1: Ať to bylo za jakékoliv vlády, považoval jsem za špatné, že tyto zprávy vstupují do politického boje a hodnotí politické strany.
21: Můžu k tomu jenom větu?
3: Ano, pane poslanče.
21: V zásadě to, co říká pan náměstek, z jeho pohledu v úzovkách fér, já to beru, jo. Ale ať to řekl taky Metnar, ať teda ministr přizná, máme jiný pohled na ty zprávy, SPD je součástí vládní koalice, nechceme hodnotit politické subjekty, protože to vnímáme jako součást nějakého politického boje. Pak je to fér. Ale pak,
3: tak to pan ministr neřekl.
21: Promiňte, ale tak v této parafrázu, co říká pan náměstek v tuto chvíli, v tomto duchu, jo. Je to OK, ale pak je to teda vláda přizná, že tahle zpráva už není analytickým materiálem úředníků, odborníků ministerstva vnitra, ale je to politická zpráva této vlády, její součástí je SPD a proto tam SPD není, je to v pořádku, ale mě vadí to mlžení kolem toho, ty otazníky, to, co je nejasné. Já nevím, proč ti dva pánové odešli. Já tady vůbec neříkám, že to jsou nezávislí úředníci, ale dva úředníci odešli a otazníky zůstávají.
3: A jak se sám řekl, oni se odmítli vyjádřit k důvodům pro ten svůj odchod, to uvádím pro úplnost. Tak pane náměstku,
21: já taky říkám, zůstávají otazníky, jo? Neříkám, že to.
3: Neříkáte, že by to tak bylo, já jsem to chtěl jenom zopakovat, aby to bylo úplně pěkně, jasné. Pane náměstku, je to tak, jak teď řekl pan poslanec, a tím se vracím k té mojí předchozí otázce, která vás lehce namíchla, že tedy hnutí SPD nefiguruje v této zprávě o extremismu, kterou vydává ministerstvo vnitra z toho důvodu, že je ve vládě?
1: Znovu a dokola budeme o tom hovořit. Tato vláda nechce vstupovat těmito zprávami do politického boje. Je věcí voličů, koho si vyberou. Ti takzvaní experti, o kterých se říkalo nezávislí, byli příslušníci úřednického aparátu, ale tyto zprávy jim dávaly možnost, aby projevovali své politické názory i na jednotlivé politické subjekty. A nakonec, jak to dopadlo, když SPD se obrátila na soud, tak nebyli schopni tito úředníci ty své závěry před soudem.
3: A proto odcházejí z ministerstva vnitra. To je ten důvod.
1: Nevím, proč odcházejí, to je mi celkem jedno.
3: No teď jste to řekl.
1: Ale říkám, že státní orgány by neměly dělat závěry, které nejsou schopni obhájit před soudy a pak vzniká možnost, že za jejich chyby bude platit i stát v rámci nějaké náhrady škody.
3: Hned se na toto soudní řízení budu ptát pana poslance, ale aby to bylo úplně jasné, pane náměstku Koudelko, tak vy oproti tomu, co říká pan ministr Metnar, tak máte za to, že tito dva úředníci odcházející z ministerstva vnitra odcházejí kvůli tomu, že zpracovávali zprávu o extremismu a kvůli tomu, jakým způsobem ji zpracovávali.
1: Tak zase mi podsouváte něco, co jsem neřekl.
3: Já se ptám.
1: Mně je úplně jedno, kdo z ministerstva vnitra odchází. Nevím, proč odchází. Já vítám, že za této vlády již tyto zprávy nebudou vstupovat do politické soutěže.
3: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají náměstek ministra spravedlnosti za hnutí SPD, místopředseda Trikolory Zdeněk Koudelka a bývalý ministr spravedlnosti, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
14: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Jak jsem sliboval, obracím se na vás, pane poslanče, tak se vás zeptám na ten soud, na to soudní řízení, na které se odvolává i ministr vnitra Metnar, když říká, že ministerstvo muselo vzít v potaz rozsudek, podle nějž byla porušena práva hnutí SPD, když to bylo zařazeno do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. To už je ten pravomocný rozsudek, to zmiňuji pro kontext, protože hnutí SPD se soudí ještě v případě dalších let. Nezohlednilo tedy jenom ministerstvo to, co řekl soud o tom prvním pololetí roku 2020?
21: Tak on to pan redaktore řekl právě o roku 2020. Ten každý rok je jiný a je bizarní, že SPD chybí ve zprávě právě za minulý rok, rok 2025, kdy státní zastupitelství obžalovalo SPD šíření nenávisti v rámci krajské volební kampaně. Jo. Takže to se nedá takhle srovnávat. Každý rok je jiný, tam se vždycky hodnotí v tom roce činnost toho subjektu. Máte pravdu, probíhá tady soudní boj. Jak jsem četl v médiích, tak asi 4 žaloby podalo SPD, v některých uspělo, v některých prohrálo. Zatím
3: třeba v případě roku 2020. Není to pravomocné.
21: Ano, přesně tak. Zatím uspělo v jedné kauze pravomocně. To byl rozsudek na podzim roku 2025 za rok 2022. Jak říkám, nelze to takhle srovnávat, protože je tam hodnocena činnost toho subjektu každý rok specificky, co se v tom roce konkrétně událo. A ten minulý rok byl významný právě tou obžalobou ze strany státního zastupitelství. Mě na to překvapuje a to k tomu dodávám zase takovou jistou pachuť, že ve chvíli, kdy jde o tak složitou právní kauzu, precedentní, a vidíme sami, a píšou to média, že často obvodní soudy a městský soud na to mají rozdílný názor, že pan Metnar stáhl už podané dovolání k nejvyššímu soudu, tak abychom měli nějakou, řekněme, vysokou soudní autoritu, která v té věci rozhodne. Zase tak. Kolem toho určitá pachuť, zase tam kolem tohoto, zda to tady není proto stažené, že SPD je součástí vlády, ale mě jako zase nevadí to, co říká pan náměstek. Pokud tady někdo veřejně řekne, hele, my jsme vláda, která nechce, aby v té zprávě byly politická hnutí, byť třeba podle odborníků jsou extrémní v některých svých názorech a pohledech, no tak je to veřejně jasně sdělené stanovisko.
3: Dovolte,
21: ale tady ty hrátky a mlhy pana Metnara.
3: Dovolte, abych teď dal slovo panu náměstkovi. To, že ministr vnitra pan Metnar letos v únoru stáhnul to dovolání ve sporu ministerstva s hnutím SPD ohledně zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020, svědčí to o tom, že tedy pan ministr vyhověl vládní straně?
1: Tak zaprvé, když se hovoří o odbornících, tak jsou to úředníci. Jestli jsou odborníci na to, co dělají, to nevím, to nedokážu posoudit.
3: Jak už jste říkal.
1: Zarazují proti tomu pojmu odborník.
3: A teď k té mojí otázce.
1: A co se týká toho staženého dovolání, zaprvé. Za ministerstvo jedná na nejvyšší úrovni ministr. Nemůže být podáno nějaké podání soudu, aniž by ministr s tím souhlasil, nebo dokonce proti jeho vůli. A za druhé, to, že rozhodli soudy nějak, tak nemůže to vést k tomu, že by všichni účastníci měli neustále vyčerpávat všechny možné i nemožné, v tomto případě dokonce mimořádné opravné prostředky, aby věc předložili nejvyššímu soudu. Tím bychom v podstatě naváděli všechny účastníky, aby se nespokojili s tím, jak rozhodují nižší soudy a všechno hnali až k nejvyššímu soudu, což by ho zahltilo. V okamžiku, kdy strana jakákoliv soudního sporu dojde k názoru, že to rozhodnutí soudu je podle práva, byť s ním třeba si nesouhlasí, nebo dokonce i s ním souhlasí, není žádný důvod, aby to hnali k nejvyššímu soudu. To bychom totiž mohli zrušit všechny soudy v republice, nechat jenom nejvyšší soud. Mě by to nevadilo, mě v Brně, já jsem z Brna, tak by tam bylo 3000 soudců a všechno by rozhodoval nejvyšší soud, protože by se řeklo, že vlastně to, co je předtím na těch okresech, krajích a vrchních soudech, jenom takové nějaké zahřívací předkolo.
3: Pane poslanče Pospíšile, pan náměstek Koudelka tady teď zmínil to, že ministr Metnar to svoje rozhodnutí, že tedy stáhnul dovolání, odůvodňoval právě tím, že to dovolání bylo podáno bez pověření z jeho strany, tak nebyl ministru v postu pochopitelný z toho důvodu a potom nerozhodl se ministr správně vzhledem k tomu, že nechtěl zahlcovat nejvyšší soud těmito mimořádnými prostředky, kterým bez zesporu dovolání je?
21: Jasně, tak od toho nejvyšší soud máme, aby v složitých precedentních kauzách, kde je velmi rozdílný pohled jednotlivých soudních instancí, aby řekl to konečné autoritativní slovo. Jo. Takže to tady trošku s panem náměstkem významným právníkem nesouhlasím, bo to trošku tady jako záměrně zlehčuje. Jo.
3: No a ta argumentace, promiňte, pana ministra, že to dovolání bylo podáno bez jeho vědomí,
21: tak ho předpokládám podali experti ministerstva, kteří měli prostudováno, nebo úředníci ministerstva, kteří se tomu věnují těm věcem a asi sledali důvody, proč je třeba ho podat. Protože když se podíváte, jak tam rozhodují soudy a teď vycházím z médií, tak jakoby rozhodnutí obvodního soudu v téhle kauze bylo dokonce nepřezkoumatelné. Řekl to dokonce i advokát SPD, řekl to městský soud, to znamená tam pohledy obvodních soudů a městského soudu byl velmi rozdílný a proto je dobré, aby ten soud nad nimi, teď to zjednodušuji, ten dovolací soud brněnský, řekl to konečné stanovisko. Tam se jasně ukazuje, že se jedná o precedentní v zásadě složitou věc, která se denně nesoudí a taková věc by podle mého názoru měla skončit nebo mohla skončit u nejvyššího soudu. Pan ministr to stáhl a neřekl ty důvody, proč on si myslí, že tam není důvod pro to, aby to soud ten nejvyšší přezkoumal a proč má jiný odborný názor než úředníci ministerstva vnitra. On se moze rozčílil, úředníky napálil, že si dovolí něco podat. No nezlobte se na mě, mně připadá správně a logické, já to říkám jako bývalý minister, třikrát jsem ministrem byl, kdyby zkrátka moji úředníci hájili zájmy ministerstva, v mém případě ministerstva spravedlnosti a obrátili se na nejvyšší soud, aby obhájili svoji pozici, tak já bych jim za to určitě mediálně nevynadal. Ale chápu, že tady dobře. Z toho vyplývá, že ten minister fandí ho tomu, aby
3: dovolte,
21: se SPD...
3: prosím, ať má prostor i pan náměstek.
21: Promiňte,
3: v pořádku. Pane náměstku, tak není to škoda, že ta věc neskončila až u nejvyššího soudu, tak aby tady bylo precedentní stanovisko v této věci, protože přece jenom nesoudí se vládní hnutí s ministerstvem vnitra tak často?
1: Určitě to není škoda, protože k nejvyššímu soudu se obracejí účastníci. Já si nedovedu představit, že by někdo šel k nejvyššímu soudu podat dovolání, například v akciové společnosti, aniž by o tom vědělo představenstvo, jenom proto, že by si to nějaký zaměstnanec usmyslel. Jestliže bylo podáno toto dovolání bez vědomí ministra, no tak je to něco podle mě skandálního. Nedovedu si představit, že by na ministerstvu spravedlnosti bylo podáno dovolání v tak významné věci bez zády ministra. A to je proč? Podle mě nepřípustné, aby takhle úředníci obcházeli ty, kteří jsou v čele nějakého konkrétního orgánu a vláda je odpovědna poslanecké sněmovně.
3: Což pokud vím, je jediný důvod pro stažení toho dovolání, který ministr vnitra uvedl, ale neřekl, proč tedy má jiný názor než ti úředníci ministerstva, kteří toto dovolání podali. Co vy na to, pane náměstku?
1: Tak to je otázka na pana ministra Metnara. Já samozřejmě bych s tím stažením souhlasil i z toho věcného důvodu, že prostě státní orgány nemají těmito zprávami, kde v podstatě jednotliví úředníci realizují spíše svoje osobní politické sympatie a antipatie vstupovat do politického boje. Jestli chtějí ti úředníci toto napsat, mohou to napsat na internet různých časopisů a podepsat se svým vlastním jménem, ale netahat do toho státní orgán.
3: A máte proto důkazy, pane náměstku, že takto úředníci státu postupují, že tedy při své práci, třeba při zpracovávání odborných zpráv, projevují svoje politické názory a že to byl případ i té zprávy o extremismu?
1: Zase na začátku. Jsem proti tomu, aby státní orgány těmito různými zprávami, nesouhlasím s pojmem odbornými, souhlasím pouze se pojmem zprávami, vstupovali do politického boje.
3: Nezlobte se, jakožto o odborné zprávě o tom hovoří ministr vnitra, proto ten pojem používám.
1: Já používám jenom pojem zprávy.
3: Prosím, nechte dokončit myšlenku pana náměstka, pak budete mít prostor. Pane náměstku, vy jste ještě nedokončil větu?
1: Já už jsem dokončil, protože říkám, já používám pojem zprávy, chcete-li mít tady stanovisko pana ministra vnitra, musíte pozvat ho.
3: Což je pochopitelné. Pane poslanče, vy jste k tomu chtěl něco
4: dodat? Jednu poznámku, jako to, co říká pan náměstek, je jasné, ale asi bylo teda nejčestnější vůči občanům ty zprávy úplně zrušit. Tahle vláda zruší. Extremismus v vozovkách není problém této země. Není důležité mít informace o vnitřní bezpečnosti tohoto státu. Nechme to být, jo. Tak to na mě bohužel působí. Ještě jednu poznámku dovolte mi. Nevytváříme tady dojem, že by jako ta žaloba, to dovolání k nejvyššímu soudu nebylo vydáno jaksi legálně. Ti, co to podali, evidentně to zmocnění jednat za ministerstvo vnitra měli, protože nejvyšší soud to neodmítl, že by to bylo podáno nelegitimní součástí ministerstva vnitra. A to, že to pan ministr nevěděl, je teda jeho chyba. Já nevím, proč ho se pobuřuje na tu úředníky, ať si teda doma udělá pořádek, ale nedělá tady potom machra, netvrdí, jak exemplárně někde věc vyřeší a tak dále, protože je věcí každého ministra, zda ty informace má nebo nemá, jaké jsou toky informační na ministerstvo.
3: Pan ministr jenom pro kontext uvedl, se rozhodl o stažení toho dovolání nedlouho po svém nástupu na ministerstvu a tedy vyjádřil se v tom smyslu, že skutečnost, že o tom nevěděl, byla odpovědností těch daných úředníků, ale nechme už prosím pánové to dovolání dovoláním, ať se do něj úplně nezamotáme. Zajímalo by mě, obracím se na vás, pane náměstku, jak si vysvětlujete, že hnutí SPD nefiguruje v té zprávě o extremismu za loňský rok, když uvážíme, že loni bylo obžalováno šíření nenávisti a nedávno za to bylo zatím nepravomocně odsouzeno?
1: Tak znovu, já jsem rád, že tam není SPD, protože znovu říkám, nemají se těmito zprávami vstupovat do politického boje. A navíc i v určité obžalobě jsem kritický, protože jsem zastáncem svobody slova, zvláště v rámci předvolební kampaně.
3: Přestože v té zprávě se hovoří i o předsudečné nenávisti, tak není důvod tam začlenit subjekt, který tedy podle obžaloby šíří nenávist?
1: Jsem zastáncem svobody slova v tom americkém pojetí, ne v tom, které se prosazuje teď v Evropské unii v regulovaném pojetí.
3: Pane poslanče, můžeme to tady odtajnit, ostatně veřejnost to ví, že jste to byl vy, kdo podal to trestní oznámení na hnutí SPD kvůli předloňské kampani s mužem tmavé pleti se zakrváceným nožem. Nedá se ovšem ta kampaň vnímat ještě v rámci svobody slova, byť třeba je ostřejší a byť se jim obsahem nesouhlasíte?
4: No tak na to právě je možné mít různý občanský názor. Pan náměstek má nějaký, já mám opačný. Já si myslím, že je svoboda slova v extrémní podobě, kdy právě vede k šíření nenávisti a k násilí ve společnosti, tak to jsou ty limity, které už zkrátka by měly být státem omezovány. Máme tady trestní zákoník, který to zkrátka říká, že i takovéto verbální trestné činy, jako je šíření nenávisti, platí v České republice. A teď už je to fakt opravdu na nezávislé justici, aby to posoudila. Já mám nějaký osobní občanský postoj, ano. Ten není důležitý. Důležitý je, co řekne soud. Tím řekl nepravomocně.
3: Počkáme si tedy na pravomocné rozhodnutí soudu. Přes. U toho pro dnešek skončíme. Tolik bývalý ministr spravedlnosti, poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, debatoval s náměstkem ministra spravedlnosti za hnutí SPD, členem Trikolory Zdeňkem Koudelkou. Pánové, děkuji vám oběma.
4: Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
3: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
14: Zaostřeno. Co nám spory o pomnících říkají u nás samotných? A je návrat maršála Radeckého na Malostranské náměstí znamením, že se mění pohled české společnosti na Rakousko-Uhersko a celkově vlastní historii. Odpovědi nabízí pořad Zaostřeno, který natočil Vít Pohanka. Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Policisté nebo grázlové? Podnikatelé nebo mafiáni? Společnice nebo prostitutky? Tak nějak se dají stručně popsat české devadesátky. Doba neomezených možností, velkých obchodů, velkých průšvihů, podplácení a divoké privatizace. Ale bylo to také desetiletí politické svobody, československého rozchodu a příjezdu zahraničních hudebních hvězd. Cyklus 90. léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus.
7: Radiokniha.
8: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
7: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
0: Hodin. Pokračuje Odpolední Plus s Lucií Vopálenskou. Přeji příjemný poslech.
14: Český rozhlas Plus.
0: Jih Evropy naplno zasáhla v pořadí už čtvrtá vlna veder. Aktuální situaci a i dopady na cestovní ruch probereme už za moment. Některé postižené části hlavního města vyzývají pražské letiště, aby přes jejich území létalo v noci méně letadel. V Černé Hoře si ženy budou moci každý měsíc vybrat 2 dny menstruačního volna, inspirace i pro naše zákonodárce. A vezmeme vás i na nejosamělejší národní kulturní památku u nás. Tento program do 15:30 na vás čeká po zprávách Moniky Vrchotové.
19: Přeji dobré odpoledne. Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO bude změna stát v prvním roce zhruba 230 milionů korun. Náklady ale postupně porostou. V roce 2030 by to mohlo být kolem 3,5 miliardy korun. Senátoři při dnešním schválení vyzvali vládu, aby připravila automatickou valorizaci podpory. Novelu, která vedle rodičovské upravuje i takzvanou superdávku, teď dostane k podpisu prezident. Ukrajina v noci na Rusko vyslala přes 300 útočných dronů. Zasáhly mimo jiné další velkosklady největšího ruského internetového prodejce firmy Wildberries a také ropnou rafinérii v Ryazani.
22: Obyvatelé Ryazaně velký ukrajinský dronový útok probudil nad ránem. Podle záběrů z tamních sociálních sítí se v okolí oblastního města ozvalo asi 15 velkých explozí. Sklady Wildberries, otevřené před 3 lety, byly přímo zasaženy a začaly hořet. Distribuční centrum disponovalo plochou 175 tisíc čtverečních metrů. Plameny byly vidět také v ryazaňské ropné rafinérii. Další rafinérii patřící společnosti Lukoil Ukrajinci zasáhli u města Perm. Drony zničily nebo poškodily základnu vojenských člunů na anektovaném Krymu a také radarovou stanici v Brjanské oblasti, potvrdil ukrajinský generální štáb. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: 24 tisíc lidí se může v madridském regionu po několika dnech evakuace kvůli požáru vrátit do svých domovů. Pro dalších 20 tisíc lidí také přestalo platit omezení pohybu. Španělští hasiči na síti X informovali, že přes noc zůstal požár pod kontrolou a nešířil se. Země ale očekává novou vlnu veder, která by měla trvat až do neděle. Španělská meteorologická služba varuje také před extrémním rizikem vzniku požáru. S těmi se nadále potýká i Francie. V obou zemích se budeme v Odpoledním Plusu podrobněji věnovat po zprávách. Také správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň.
23: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale vzhledem k tomu, že většina území národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
19: Informace o případných požárech můžou turisté volat přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo na linku integrovaného záchranného systému 112. V Jižní Karolíně se dnes naposledy rozloučí se senátorem Lindseym Grahamem, který náhle zemřel 11. července. Ve státě, který Graham v kongresu zastupoval přes 30 let, bude senátor také pohřbený. Už včera uctili jeho památku ve Washingtonské národní katedrále, kde smuteční řeč pronesl americký prezident Donald Trump. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého tak přicházejí o tisíce korun měsíčně.
2: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
19: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
5: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250, tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
19: Letos 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma, rozhodlo Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí i galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí, dodává dál šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy.
6: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky ve správě Národního památkového ústavu. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu. Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
19: Teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky od kilometru 181. Čekejte silný provoz, více se popojíždí od kilometru 190. Celý úsek do omezení pojedete v osobních autech půl hodiny. Na D2 z Bratislavy do Brna za čerpací stanicí MOL ze 13. kilometru pojedete pomaleji. Kolona pokračuje až k D1. Osobní auta jedou za sjezdem na Židlochovice výrazně rychleji, znovu se popojíždí pak od sjezdu na Modřice. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou ze 4. kilometru pojedete v koloně až do Kbelské ulice, levý pruh jede o něco rychleji. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Hlavenec na 17. kilometru sekají trávu, je uzavřený levý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. A na D5 z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru je silný provoz, kolona pokračuje na Pražský okruh za Ořech, tam je to na více než půl hodiny. Šťastnou cestu! V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Zítra odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Noční teploty poklesnou na 20 až 16, v údolích až na 14 stupňů. Zítřejší maxima 32 až 36, v nížinách mimo severovýchod až 38 stupňů. Na horách bude kolem 28. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
0: Pokračujeme 8 minut po 15. hodině. Lucie Vopálenská vám přeje příjemný poslech. No a navážeme na informace o počasí. Evropu zasáhla další vlna veder, která komplikuje hašení požárů na jihu Francie a ve Španělsku. Meteorologové předpovídají teploty přesahující 40 stupňů Celsia. Práci hasičům stěžuje také silný vítr. Požáry ve francouzském departmánu Gironde spálily od minulého týdne oblast větší, než je rozloha Prahy. No a situaci sleduje právě dnes odpoledne Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Vítej.
24: Dobré odpoledne.
0: Tak Jiří, daří se hasičům dostat dostat ty lesní požáry už pod kontrolu?
9: Zatím se zdá, že ano. Podle prefektky žironského departmánu Sofie Brokasové byla noc na dnešek klidná a tomu dalšímu rozšiřování požáru se zatím tedy daří zabráňovat. Zasažená plocha se tak vlastně přes noc nezvětšila, ale ona doslova řekla, že to je boj o každý strom. Hasiči na jihu Francie používají proti boji proti požárům veškeré možné prostředky, dodala Brokasová.
11: Lesníci ve spolupráci s hasiči pokračují v taktických výsecích stromů, aby se plameny nemohly dál šířit lesem.
9: Načila ale možnou velkou hrozbu a to je vlastně znovu vzplanutí už těch uhašených míst, a to kvůli vysokým okolním teplotám a taky kvůli už zmíněnému silnému větru. Hasiči s požáry v okolí města Bordeaux bojují už déle než týden. Za tu dobu, jenom za ten týden, skončilo v nemocnicích hasičů už 126, to je o 16 víc než včera. Francouzům s ohněm taky pomáhají vlastně kolegové z celé Evropské unie, z jiných evropských zemí, tedy vlastně v těch včetně Česka a Slovenska.
0: No a jak se jim daří? Ti jsou kde?
9: Tak čeští hasiči, technici a piloti jsou podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové všichni zatím v pořádku. V předchozích dnech hasiči zasahovali v oblasti Léš-Cap-Ferret, to je oblast západně od Bordeaux, ale na žádost Francouzů se český tým včera v noci na dnešek přesunul spolu se slovenskými kolegy do oblasti Le Luc, ta je severně od Marseille. Obě ty jednotky, Češi a Slováci, také disponují vrtulníkem Black Hawk. Z té kabiny vrtulníku Češi natočili a zveřejnili video, na kterém je vidět doslova apokalyptická krajina, nad kterou vlastně stoupá dým a podél tedy této spálené země se line taková tenká červená linka plamenů, které postupně ukusují z těch okolních zelených lesů a polí.
0: No a jak víme,

0: V tuto chvíli se naše snahy soustředí mimo jiné na lokalizaci ohnisek požáru a ochlazování postižených oblastí tak, aby se zabránilo případnému opětovnému vzplanutí.
1: Lesní požár v oblasti Castilla León i tak vlastně zůstává tím zatím největším v novodobé historii Španělska. V celé zemi, a tedy i ve Francii, vlastně v obou zemích platí i nadále celostátní stav nouze. Ta situace se ale může ještě výrazně zkomplikovat. Už právě kvůli těm zmíněným vysokým teplotám přesahujícím 40 stupňů Celsia. Navíc, když to porovnáme třeba s loňskem, tak ty největší a nejničivější požáry loni udeřily až v srpnu.
2: Tak tolik pro tuto chvíli Jiří Cháber ze zahraniční redakce. K tématu se v našem vysílání ještě vrátíme. Děkujeme moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Vedení pražských hřeb chce, aby od příštího roku létalo v noci nad městskou částí méně letadel a od roku 2032, aby ustal noční provoz úplně. Výzvu pražskému letišti schválili tamní zastupitelé. Přidali se tak k dalším městským částem, kterým noční hluk z letecké dopravy vadí a lidé si na něj stěžují.
3: Velké letadla, které lítají 777 a tak dále v noci ve 2 hodiny ráno vás to zbudí, takže 4x, 5x za noc jsme vzhůru.
4: Říká pan Jaroslav z Hřeb, podle kterého nejde jen o hluk z motoru letadel.
3: Byť máte zavřený okno, prostě třese se celý barák, je to hrozný rachot, tady mají výšku, já nevím, 400 metrů, takže je to nepříjemný, velice nepříjemný a ten spánek není teda úplně dobrý, opravdu.
4: Noční přelety těsně nad domy vadí i paní Marcele.
5: Musíme mít zavřený okna a když je venku horko, tak se nedá vůbec světrat, nebo když jsou otevřené okna, letí letadlo, neslyšíme televizi, takže to je jako velký problém teda.
4: Zastupitelé pražských hřeb chtějí, aby letiště Praha od příštího roku začalo každoročně snižovat přelety letadel mezi půlnocí a 5 hodinou raní alespoň o 20%, říká místostarosta městské části Martin Benkovič z Hnutí ANO.
6: Nejpozději v roce 2032 by pak měly být tyto noční přelety ukončeny, samozřejmě s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Letiště je pro Prahu důležitou součástí dopravní infrastruktury. Jeho provoz ale musí být v rovnováze s ochranou zdraví a kvality života obyvatel okolních městských částí.
4: Letiště Václava Havla podle své mluvčí Denisy Hejtmánkové zatím ale úplně omezit noční provoz nemůže.
7: Letiště nemá dostatečnou kapacitu v denních hodinách. Úplná noční uzávěra od půlnoci do 5:30 hodin je proto plánována až po zprovození paralelní dráhy, která umožní efektivnější rozložení provozu během dne a vytvoří potřebnou kapacitu pro přesun nočních letů.
4: Zahájení stavby druhé dráhy plánuje letiště nejdříve po roce 2030. Omezit noční provoz chce kromě pražských hřeb také třeba 6. městská část. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
2: A stále máte naladěn Český rozhlas Plus. Ledviny, játra a srdce. To jsou nejčastější transplantované orgány v Česku. Konkrétně nová játra zachránila v roce 2021 život třeba Erice z Benešovska. Právě jí věnujeme další díl seriálu radiožurnálu Nový život. Na svého dárce myslí Erika každý den a symbolicky mu děkuje i její dcera.
8: U vstupu do pražského IKEMu je zeď života, cituji, je symbolickým pietním místem za všechny dárce orgánů v České republice. Jsou tady svíčky, andělíčci, je tady jedno takové keramické velké srdíčko a dívá se na něj teď Erika. Tam je strašně dojemný vzkaz, můžete ho přečíst, on se vás týká.
9: Děkuji ti, andílku, za moji maminku Marička.
8: Je tam 13. říjen 2021 a ta maminka jste vy?
9: Maminka jsem já, ano. Marička je moje dcera.
8: Vy jste po transplantaci jater?
9: Ano.
8: Ten dárce byl nežijící?
9: Mhm, ano.
8: A vy tady pravidelně chodíte do zařízení na kontroly a zastavujete se tady u toho vašeho srdíčka?
9: Každou kontrolu, co jdu, tak hned ráno, než jdu na odběr a na kontrolu, tak zapálím svíčku a podívám se, jestli je všechno v pořádku. Na transplantaci jater jsem byla v říjnu roku 2021.
8: To je i na tom srdíčku. Tady jsou desítky andělíčků, je tady květináč se čtyřkou, asi někdo ve 4 letech byl operovaný, je tady vzkaz dědovi, tady jsou nakreslené na kamínku plíce a iniciály. Jak vy jste se dozvěděla, že potřebujete nová játra?
9: Tak já jsem onemocněla, 10 let mě udržovali v IKEMu v super stavu a potom přišel covid. A ten zaútočil na moji nejslabší část mého těla, a to byly játra, a bohužel mě úplně zničil.
8: Čekala jste dlouho?
9: Čekala.

0: jsem přesně 5 měsíců. Ale už jsem měla zvýšenou urgenci, protože už jsem opravdu nebyla v dobrém stavu.
1: Dceři bylo tehdy kolik let?
0: Dcera tehdy byla předškolačka ve školce, takže teď už končí 4. třídu. Byla malinká tenkrát ještě.
1: Jaká máte omezení po transplantaci?
0: Prakticky žiju úplně v pohodě život. Samozřejmě člověk si na sebe dává malinko víc pozor. Jizva přes celé břicho je jizva přes celé břicho po transplantaci jater. Ale jinak samozřejmě nesmíme určité potraviny, které se vážou k lékům, které bereme doživotně.
1: Co konkrétního třeba nesmíte, ať si dokáže člověk představit?
0: Syrové maso, jsem se vzdala suši.
1: Tatarák.
0: Plísňové sýry, potom nesmíme ovoce, grep, pomelo a granátové jablko. To jsou věci, které reagují na imunosupresy, obsahují enzymy, které ji zvyšují nebo snižují. A nesmíme z bylinek třezálku. Na tyto věci si musíme dávat velký pozor.
1: Když my stojíme pod tou deskou s úctou a poděkováním dárcům orgánů, tam je celá řada jmen a informace vždycky je u toho, v kolika letech oni zemřeli, ale to dárcovství je anonymní, takže vy nevíte, jestli to je třeba Alexandr, jak tady vidím, nebo je to Renata, 29 let.
0: Nevíme. Samozřejmě dá se odhadnout, že třeba do mě by se asi velké mužské játra nevešly, takže odhad by byl, ale nikdo nic neví.
1: Jak to popsat? Je to vděk? Něco těžko sdělitelného?
0: No tak spousta z nás transplantovaných tady u té zdi potřebuje být sama, v klidu, trošku to tady rozdýchat, ale pokaždé je to takový ten vděk toho, že jsme tady a můžeme dál žít. A já si myslím, že skoro každý den vzpomenu na to, že mi někdo zachránil život a že díky němu tady jsem.
1: Popisuje paní Erika, která je po transplantaci jater. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
2: Naladili jste si Český rozhlas Plus a posloucháte nás v 15 hodin a 18 minut. Některé ženy v Černé Hoře si budou moci v práci vybrat 2 dny v měsíci placené menstruační volno. Vyplývá to z novely zákona o zdravotním pojištění, kterou schválili tamní poslanci. Nárok budou mít ženy, které mají velké bolesti diagnostikované gynekologem. Černá Hora je tak první zemí na Balkáně a jednou z mála států v Evropě, který přijal podobné opatření. A víc už nám poví kolega Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Dobré odpoledne.
2: Matěj, tak pojďme povědět, kterých žen by se přesně ten zákon měl týkat.
3: Ta novela zákona se bude vztahovat na ženy s lékařským potvrzením o tom, že trpí gynekologickým onemocněním, které způsobuje silné menstruační křeče. Dotkne se to tak například zaměstnankyň s endometriózou, děložními myomy nebo polypy děložní sliznice. Ženy, které si o 2 dny menstruačního volna chtějí zažádat, ještě budou muset každý rok absolvovat zdravotní prohlídku. Potvrzení od lékaře pak musí poskytnout zaměstnavatel.
2: No a mimochodem, mění ta novela zákona ještě něco, nebo je zaměřená pouze na tuto věc?
3: Ona upravuje taky náhradu mzdy. Černohorské zákony během klasické nemocenské zaručují vyplacení minimálně 70% platu. V případě silných menstruačních bolestí by to ale mělo být celých 100%. To se ovšem netýká jen zaměstnanky s těmito problémy. Stejné právo budou mít i ženy, které mají komplikace související s těhotenstvím, nebo lidé, kteří se potýkají s následky epilepsie, cystické fibrózy, HIV nebo některých duševních onemocnění.
2: Tak to zní velmi pozitivně. Co na to říkají přímo v Černé Hoře a zjistil si, jaké jsou reakce třeba i jinde na Balkáně?
3: Například černohorská nevládní organizace Centar za ženská práva to podle serveru Balkan Insight označil za důležitý krok kupředu v uznání zdravotních potřeb žen na pracovišti. Ta organizace ocenila taky vytrvalost nezávislé poslankyně Jevrosimy Pejovičové, která za prosazení změn bojovala v parlamentu 2 roky. Změny mají ale i své kritiky, a to i v zahraničí. Například podle poslance Borislava Antonieviče ze sousedního Srbska by Bělehrad podobné opatření přijmout nemohl. Pro srbský deník Danas řekl, že by se kvůli tomu, že nám snížili příjmy o 40% a navíc by během toho volna nemohli opustit bydliště. Deníku připomněl i to, že ne každé rozhodnutí z Černé Hory je inspirativní, a zdůraznil třeba to, že Podgorica kdysi uznala i nezávislost Kosova.
2: No, ale měli bychom korektně připomenout, že v Černé Hoře se nebudou ženám snižovat příjmy o 40%, tak přesně jak tak. Tady má za to pan poslanec Antonievič ze Srbska. No, menstruační volno existuje už v několika státech. Můžeš připomenout, kde?
3: Ty ženy s bolestivými menstruačními křečemi, podle, já začnu tak zaširoka, pardon, podle amerických vědců trpí až... Podle amerických vědců trpí až 50 až 90% žen silnými menstruačními křečemi. Proto státem plně hrazené pětidenní menstruační volno už 3 roky funguje například ve Španělsku. S bolestivou menstruací zaměstnankyň nějakým způsobem počítají například i zákony v Asii, v Indonésii, na Tchajvanu anebo v africké Zambii. Například v Japonsku můžou ženy s obdobným volnem počítat už od roku 1947. Ještě pro zajímavost dodám, že vůbec první stát, který k něčemu takovému přistoupil, byl už na začátku 20. let minulého století Sovětský svaz. Opatření tam ale vedla spíš k diskriminaci ženských pracovnic. Úřady ho proto v roce 1927 zase zrušily. No a o zavedení menstruačního volna aktuálně teď žádá i petice v Česku. Tu od minulého měsíce podepsalo už přes 33 tisíc lidí.
2: Tak to zní jako výzva a uvidíme, jak se k tomu postaví čeští zákonodárci. Za příspěvek děkuji Matěji Kolářovi ze zahraniční redakce a přeji hezké odpoledne.
3: Já děkuji, naslyšenou.
2: Nejosamělejší národní kulturní památkou v Česku je zámek Jánský vrch na Jesenicku. Vyplývá to z nové mapy datových novinářů z pravodajského serveru i rozhlas. Přesto památka na severu Olomouckého kraje, nedaleko hranic s Polskem, láká turisty.
4: Takže Boďo, 10 hodin, 4 návštěvníci, dětská prohlídka.
5: Zámek Jánský vrch byl původně hradem. První zmínka o něm pochází z roku 1307, říká kastelánka Kateřina Danielová.
6: Kdy ho vlastnil rod Svítnických z Polska a v roce 1348 ho pak předali vratislavským biskupům, kterým patřil až do roku 1945, kterým tedy sloužil jako letní sídlo. Takže původně hrad, postupně přestavěný do zde zámecké současné podoby, spíš takový barok, do takového barokního stylu.
5: Návštěvníci si standardně můžou projít 2 prohlídkové okruhy, pokračuje Danielová.
6: První reprezentační okruh s výstavou dýmek a pak na tento okruh navazuje hospodářské zázemí zámku, kuchyně, mandlovna, žehlidna, prostě zázemí pro ty zaměstnance biskupů. No a přes prázdniny pak nabízíme ještě 3. patro zámku, to jsou bývalé hostinské pokoje, které doplňujeme každý rok nějakou výstavu. Letos máme výstavu Lidové zvyky kroje a o prázdninách pak nabízíme pro rodiny s dětmi speciálně okruh rodiny.
5: Výstava dýmek je podle Danielové jednou z největších v republice. Na zámku jich mají přes 12. Expozice zaujala i návštěvníka Josefa.
7: No, mě asi ta výstava fajek. Já jsem prošel třeba výrobnu v Proseči, což je nedaleko Luže. Řekl bych, že je jako obsáhlejší, ale jsou to novodobí límky, tady to jsou historicky.
5: Další raritou na zámku jsou původní záclony, vysvětluje při prohlídce průvodkyně Gabriela.
8: Jsou zde i v ostatních místnostech původů. A jejich stáří se odhaduje na více jak 180 let.
5: Ty ocenila také návštěvnice Monika.
9: Ta průvodkyně jak nás provázela, hezky mluvila a pak se mě teda líbily záclony. Ty byly krásný.
5: Loni podle údajů Národního památkového ústavu zámek navštívilo zhruba 18 000 lidí, doplňuje Danielová.
9: Po těch povodních, které tady byly na tom Jesenicku, nám bohužel ta návštěvnost klesla, zatím se nám ji nepodařilo navýšit. Tím, že jsme takhle na hranicích s tím Polskem, tak o nás opravdu turisté málo ví.
5: I přesto, že návštěvnost klesá, se ale objevují turisté, kteří se na zámek vracejí.
10: Jsme tady podruhé,
5: říká Marie. Jiní zase výlet na Jánský vrch plánovali delší dobu.
11: Chystali jsme se už delší dobu tady na Jánský vrch a dneska vyšlo počasí a zrovna jsem měl volno.
5: Uzavírá Petr. V letní sezóně je zámek otevřený každý den, kromě pondělí. Z Jánského vrchu Sabina Millerová, Český rozhlas.
2: A Český rozhlas Plus posloucháte 29. července v 15 hodin a téměř 26 minut. Některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, která neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium České televize, a to už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá výročí přímo na hlasatelku, přímo na ni. Právě dnes slaví Saskia Burešová své 80. narozeniny.
10: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
12: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
13: Tak děti, hezký v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
12: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
14: Byl takový apolitický pořad pro vojáky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
12: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
14: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role a ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila, no ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
12: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
14: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Bobdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
15: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
12: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
14: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
15: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
12: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
16: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9:00 večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka řekl před týdnem nastupující ruské velvyslankyni v Praze, že válku na Ukrajině je třeba ukončit a ohradil se rovněž proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Je česká zahraniční politika vždy takto jasná a srozumitelná? Nepoškozuje ji neochota premiéra a jeho vlády konzultovat mezinárodní otázky s prezidentem? V repríze interview plus se na to Pavlína Nečásková zeptá Martina Éla z Hospodářských novin. Je 15:30 a zmíněné repríze předcházejí zprávy Moniky Vrchotové.
16: Český rozhlas Plus.
17: Pěkné odpoledne. Senátoři schválili zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun. Od ledna by tak rodiče nově narozených dětí měli mít nárok na podporu 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat je to dvojnásobek. Senát současně vyzval vládu k zavedení valorizace rodičovského příspěvku. Senátoři schválili i změny v superdávce. Podpora na bydlení se tak nově stanoví podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc. Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové ředitel post opouští kvůli přesvědčení, že cestovní ruch je v Česku nedoceněn. Reismiller se k tomu podrobněji Českému rozhlasu odmítl vyjádřit. Agenturu zřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Reismiller ji vedl 3 roky a skončí na konci srpna. Rusko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele a šéfa komunikační platformy Telegram. Pavla Durova viní z napomáhání terorismu. Podle Moskvy jeho platforma neodstranila obsah, který využívali extremistické organizace k přípravě sabotážních a teroristických činů na území Ruska. Durov se k tomu přímo nevyjádřil. Profil Telegramu na síti X ale zveřejnil jeho fotku se vstyčeným prostředníčkem. Už v minulosti Durov uvedl, že se podle něj ruské úřady snaží potlačit právo lidí na soukromí a svobodu projevu. Městský úřad v Šumperku obnovil běžný provoz. Na začátku týdne se stal terčem kybernetického útoku hackerů a fungoval v omezeném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Teď pohled na dopravu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky od kilometru 181 čekejte silný provoz. Více se popojíždí od kilometru 190. Celý úsek do omezení pojedete v osobních autech půl hodiny. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Pomaleji se jede od Lhkova z 15. kilometru. Další je fronta směrem z letiště. Od dálnice D5 je to na 20 minut. A na jižní spojce směrem na Barandovský most za Lanovým mostem řeší kolize kamionu s osobním autem, blokují pravý pruh. Kolona začíná už na východní části okruhu, zdržení půl hodiny. V Liberecké v Praze z centra je fronta před sjezdem do Kbelské na více než 10 minut. Plné jsou Holešovičky směrem do centra kvůli regulaci vjezdu do Blanky a Novopatská je ucpaná v celé délce nadále. Takže klidnou cestu. Teploty zítra oproti dnešku opět stoupnou na 32 až 36 stupňů v nížinách s výjimkou severovýchodu až na 38 a bude slunečno jen na jihu výjimečně s přeháňkou nebo bouřkou. Tolik zprávy. A teď už repríza Interview Plus.
18: Po předsedovi poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi se na návštěvu Číny vydá příští rok zřejmě i premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. Mění se česká zahraniční politika, shoduje se vládní koalice, kam ji chce nasměřovat a brzdí neochota předsedy vlády konzultovat mezinárodní otázky s prezidentem. Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
16: Interview Plus.
18: A vítám našeho hosta, kterým je hlavní analytik Hospodářských novin Martin L. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Premiér Andrej Babiš označil návštěvu Tomia Okamury v Číně za úspěšnou. Má pravdu?
19: Tak záleží na tom, jak si ten úspěch definujete na začátku a potom na konci. Tak z jeho pohledu zřejmě to úspěch byl, protože Tomio Okamura navštívil Čínu, dostalo se mu příslušných přijetí. A je otázka, jestli měl ještě v tom programu nějaké body, o kterých třeba nevíme, vyjednávání o propuštění českého občana a jestli se mu podařilo v těchto věcech něčeho dosáhnout, takže pokud pan premiér to považuje za úspěch, tak mu blahopřejeme a z jeho pohledu to zřejmě úspěch je. Záleží na tom, jak se na to podívá někdo jiný, kdo třeba chce tu zahraniční politiku vést jinak, třeba současná opozice, tak ta předpokládám, že tu návštěvu za úspěšnou nepovažuje. Nicméně, kdybychom chtěli být nepříliš příkří vůči současné vládě, tak řekněme, že s Čínou se nějakým způsobem chce v zásadě bavit každý. Používá k tomu různé způsoby, ale na druhou stranu je v Evropě sílí pocit, že je potřeba něco dělat proti čínské obchodní a průmyslové politice, protože ohrožuje evropský průmysl, takže to úplně nezapadá to, jak to čeští vládní politici prezentují do toho, co je v tuto chvíli, řekněme, ten evropský mainstream.
18: No, na to bych navázala, protože právě poradce ministra zahraničí Jan Zahradil v našem vysílání včera uvedl, že návštěvu Číny se vracíme do evropského mainstreamu. Tak má tedy pravdu.
19: Evropský mainstream je to, že řešíme, jak se s Čínou bavit o tom, jak by neměla víc ohrožovat náš průmysl. Což nevím, jestli je úplně to, co Tomio Okamura provozoval v Pekingu. Takže spíš bych řekl, že evropský mainstream je s Čínou se bavit, ale zároveň mít jasně definováno, co jsou ty naše národní, ale pro Čínu to není úplně důležité, co si myslí česká politika, ale pro Čínu je důležité, co je schopná prosadit Evropská unie. Takže pro nás by mělo být důležité to, co vlastně jsme schopni prosadit jako náš zájem na evropské úrovni, tak, aby ho Evropská komise, Evropská unie byla schopná v náš prospěch prosazovat při jednáních s Čínou. A tady se nejsem úplně jistý, jestli můžeme hovořit o úspěchu, protože nejenom tato vláda, ale obecně české vlády mají problém prosazovat český zájem tak, aby ho hájila Evropská unie, Evropská komise. Takže si nemyslím, že bychom se vraceli do evropského mainstreamu. Vracíme se vlastně v našem pojetí do nějakého zase kivadlo vychylujeme na druhou stranu z hlediska vztahu k Číně, ale nejsme schopni artikulovat, co je ten náš, nazvěme ho pragmatický zájem, když premiér rád hovoří o pragmatické politice, ale co je ten náš zájem a jak ho budeme schopni prosazovat. A tady se bavíme hlavně o té obchodní a průmyslové politice a tam si úplně nejsem jistý, jestli naše vláda tohle to je schopná artikulovat svým evropským partnerům.
2: No ale když se na to podíváme z toho úhlu pohledu, že tato vládní koalice si kladla za cíl zlepšit vztahy s Čínou, tak to se jí daří.
19: Tak předpokládám, že ano, my to nemůžeme zhodnotit nějak jinak, než tím, co známe z těch veřejných zdrojů. Zatím nevidím nějaké signály, že by se ty vztahy zlepšovaly, ať už ekonomicky, naše závislost na Číně se spíš prohlubuje, myslím teď evropská obecně, z hlediska ekonomiky. Nevidím tam žádné, ať už gesto, nebo nějaký konkrétní krok, který by zlepšoval pozici Česka vůči Číně, takže zatím bych byl v tom hodnocení opatrný, řečeno diplomaticky. Tedy.
2: No to mi Okamura v Pekingu otevřel debatu o zavedení bezvízového styku pro Čechy, o přímých leteckých spojení a posílení turismu. A v této souvislosti zmínil také výstavu terakotové armády v Národním muzeu. Čím by to bylo pro Čínu výhodné?
19: Tak bylo by to jako pro jakoukoliv výhodné, by to bylo z hlediska nějaké té soft diplomacie nebo soft power, že prostě máte něco, na co jsou všichni zvědaví, tak to někam převezete, ukážete to a všichni si to na to budou koukat s otevřenými ústy a říkat si, jak to asi vzniklo, jak to sem dovezli, jak je to vystavené, co to je. Takže to je plně běžný standardní nástroj diplomacie, který myslím, že v případě těch česko-čínských vztahů by to bylo jisté vyvážení té skvělé výstavy, která jsem přijela z Tajvanu, která zase ukázala Tajvan z nějakého úhlu pohledu, tak myslím, že Číňané by měli zájem na tom tohleto nejenom vyrovnat, ale i zastínit a překonat. Je to prostě nějaká jejich zájem tohleto udělat. Možná my bychom to mohli pragmaticky hodnotit, že se nám tím pádem do Prahy dostanou po těch tajvanských skvostech i řekněme čínské skvosty, které Čína jen tak někomu nepočuje, ale já se obávám, že by to nebylo jenom řekněme gesto dobré vůle, ale že Čína by za to něco určitě chtěla ještě dalšího. A tady už bych byl velmi, velmi opatrný.
2: No a myslíte si, že je česká vláda ochotná vyhovět Číně? Ona třeba, Ondřej Kundra v Respektu psal o tom, že by třeba mohla Čína požadovat jasnou deklaraci, že Česko neuznává Tchaj-wan a Národní muzeum by s ním třeba mělo ukončit spolupráci dle žádosti Pekingu.
19: Já předpokládám, že takhle Čína by byla hloupá, nebo čínští diplomaté by, kdyby něco takového nechtěli. Takže já bych čekal nejenom nějakou takovou deklaraci, ale očekával bych, že minimálně v pozadí, když ne veřejně, by se odehrávaly i další ústupky ze strany české diplomacie, takže byl bych, říkám, v tomto úhlu ohledu velmi, velmi opatrný, protože Čína nedává nikomu nikde nic zadarmo.
2: No a myslíte si, že je vláda opatrná, že tohle všechno ví? I to mi okamžu.
19: Nevím, jestli je opatrná, měla by to vidět, protože čeští diplomaté toto ví a je to v těch podkladech pro jednání. Pokud si ty podklady někdo přečte a dokáže s nimi pracovat, to už je jiná věc, do které nevidím.
2: Hostem Interview Plus je hlavní analytik Hospodářských novin Martin L.
16: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů minulý týden přijal novou ruskou velvyslankyni v Česku, Annu Ponomariovovou, která řekl, že válku na Ukrajině je třeba ukončit a ohradil se také proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. To asi není běžné přijetí nového velvyslance.
19: Tak záleží na tom, z jakého úhlu pohledu to hodnotíte. Měli bychom ty styky s Ruskem bychom měli na této úrovni udržovat. To je asi bez debat. Pak je otázka toho stylu a tónu, s jakým s ruským diplomaty mluvíte, co jim umožníte, co jim neumožníte. Nová ruská velvyslankyně umí velmi dobře česky a hned se pustila do, řekněme takové, nazvíme to informační ofenzívy na sociálních sítích, což jí vynáší poměrně velký ohlas, což myslím, že z hlediska českých zájmů není úplně dobře, protože Češi se neumí příliš bránit ruské propagandě a ruským dezinformacím. Je otázka, jestli toto je věc, kterou by měl diplomatové vytýkat velvyslanec, když tady máme spoustu jiných diplomatů velvyslanců, kteří dělají na sociálních sítích něco podobného. Tady máme ale jako něco dočinění se, řekněme, zkušeným propagandistickým režimem, který využil a vyslal jsem tu velvyslankyně zřejmě s tímhletím, řekněme, cílem, že tady vidí, řekněme, jistou po nástupu nové vlády, jistou slabost a vlastně slabost toho systému boje proti dezinformacím a snahy bránit se vlastně ruskému vlivu. Takže paní velvyslankyně z pohledu Moskvy předpokládám odvádí dobrou práci a to, že ministra zahraničí uslyšela, že válka by měla skončit a Rusové by neměli bombardovat, tak to by měla slyšet podle mě častěji v různých konotacích a s poměrně tvrdým tónem na všech možných úrovních a třeba i v těch diskuzích na těch sociálních sítích, což se, pokud vím, příliš neděje.
2: Takže nejde o něco velmi ostrého ze strany ministra zahraničí Petra Macinky, čímž by tu slabost třeba nějakým způsobem překryl?
19: Tak ostrého, jako...
2: Je to podle vás splnění domácího úkolu?
19: Je to taková, jako, je to, nechci říct provozní záležitost, ale mělo by se to dít, ale ruští diplomaté by neměli dostávat jako víc prostoru, než je nutné. Ať veřejného i toho diplomatického, respektive vy potřebujete jako v diplomací mít ten kanál komunikační, takže to je asi v pořádku, že ten kanál je. Druhá věc, co těm diplomatům dovolíte, kam jim dovolíte cestovat, co jim dovolíte říkat v uvozovkách, protože prostě oni si samozřejmě mohou dělat říkat, co chtějí, záleží na tom, jaký mají mandát, ale problém je, že prostě česká společnost je, když to se rovná třeba se Slovenskem, tak slovenskou společnost se ruské dezinformační scéně podařilo v zásadě rozložit a oslabit ty demokratické nejenom principy, ale instituce i strany a politiky. Něco podobného se teď budou pokoušet dělat tady, protože vidí, že jsme, řekněme, z toho pohledu odolnosti vůči ruským dezinformacím další slabá ovce ve stádě, protože máme v koaliční vládě strany, které prostě jsou náchylné věřit ruským dezinformacím, používat je a jejich voliči prostě dokáží vyvinout tlak na své politiky, aby těm ruským dezinformacím buď věřili, nebo jim ustupovali. Takže myslím, že jakoby Rusko dělá svoji práci dobře, bohužel.
2: No, řekl byste, že politika této vládní koalice vůči Rusku je jasně definovaná, že to, co zaznělo od Petra Macinky, to je prostě to, co deklaruje celá tato vláda?
19: To bych vůbec neřekl, protože my máme spoustu prohlášení, která se tváří jako, že chceme tu pragmatickou spolupráci, že sice podporujeme Ukrajinu, ale zase ne tolik. Nevidím tam jasné odsouzení agrese ze strany všech koaličních partnerů, nevidím tam jasné, řekněme, opakované odsuzování ruských útoků třeba na sociálních sítích, i když někdy už to vypadá trošku, řekněme, trapně, když prostě po každém náletu na Ukrajinu, ale je potřeba tohleto pořád dělat, protože je potřeba těm Rusům dávat najevo a jejich příznivcům tady, že to prostě není přípustné, že to prostě je jako válka, agrese proti suverénní zemi. A tohleto podle mě současná vládní koalice nedělá v dostatečné míře.
2: No, zůstaňme u té podpory Ukrajiny. Vláda od začátku slibovala, že na Ukrajinu žádné peníze posílat nebude. Pokračuje sice v muniční iniciativě, ale odmítá ji financovat. Stejně tak jako třeba evropskou půjčku pro Ukrajinu. Nedávno se ale například ukázalo, že dala do programu na nákup zbraní Ukrajincům 140 milionů korun. Tak jak rozumět těmto rozporům?
19: To přesunutí peněz z jednoho šuplíku do druhého, které už schválila předchozí vláda, teď se k tomu někdo hlásí, jakože je ten statečný a dává peníze na Ukrajinu. Takže
2: no ale už to, že se hlásí, přece, to je také nějaký
19: ale
2: signál.
19: Ale proběhlo to způsobem, který nebyl úplně šťastný z hlediska toho, jak tu vlajku držíte vysoko. Jako. Takže spíš si myslím, že to je další znak toho, že ta zahraniční politika česká v tuto chvíli je poměrně nečitelná, nepředvídatelná, což jako zaznívá z takových těch, řekněme, kuloárových řečí diplomatů, kteří se to tady snaží nějak číst a pochopit, a zejména našich spojenců ze Severoatlantické aliance a z Evropské unie, kteří se to tady snaží číst, ale každý takovýhle krok v nich vyvolává spíš nejistotu, jak co bude ten další krok, co se bude dít dál, protože jednou dáme peníze, pak řekneme, že se ničeho neúčastníme. Oni někteří říkají, naštěstí nejsme v situaci bývalé maďarské vlády a Slovenska, kdy některé kluky blokovaly, respektive stále blokují. Takže jakoby dobře, tak to berou jako tu nejnižší možný jmenovatel, ale myslím, že z hlediska zahraniční politiky je důležitá čitelnost toho a předvídatelnost, co budete dělat jako vláda, a co děláte a co budete dělat jako v těch, řekněme, klíčových věcech, klíčových politikách, klíčových krocích, které, na kterých se třeba spojenci domlouvají. A výsledkem je to, že naše pozice třeba v koalici ochotných na podporu Ukrajiny, tak je v tuto chvíli poměrně nejistá nebo nečitelná, nesrozumitelná. Kdy na jednu stranu premiér jede na schůzku, je tam pozván, na rozdíl od premiérů některých jiných sousedních států, nebudeme Slovensko jmenovat, a pak prohlásí, že ta koalice je k ničemu, tak co si pak z toho ty spojenci, kteří do toho dávají peníze, energii a úsilí, jako mají vzít a jak to mají potom chápat?
2: No, když naposledy jel Andrej Babiš do Paříže na tedy setkání koalice ochotných, tak se tam dle svých slov dozvěděl o vzniku koalice společné protiraketové obrany. Ten nápad se mu líbil, zároveň ale zdůraznil, že by v ní neměla být Velká Británie, pouze státy 27. Proč tam vlastně Andrej Babiš nechce Velkou Británii a není to příliš sebevědomé vystoupení?
19: Já jsem to nepochopil, takže jako já proto nemám nějaké logické vysvětlení.
2: A myslíte si, že to zaznělo přímo v té Paříži, že tam by to řekl Emmanuel Macronovi, že tam nechce mít Velkou Británii?
19: Zkušenost nejenom moje jako novináře s panem premiérem, z jeho přechozího působení jako pana premiéra, současného působení, je taková, že Andrej Babiš na z řadu těch jednání jezdí prostě nepřipraven. Že sice ty podklady má, buď se, nebo je nedostane, nebo se je nepřečte. Což se ukázalo nejenom tady na tom setkání, ale třeba i potom na jednání ukrajinské konference o obnově v Gdaňsku, kdy on vlastně vůbec nevěděl, že existuje nějaká skupina českých firm, které tam už něco dělají a které by potřebovaly tu politickou podporu. A pak tam řval na své podřízené, jak to, že o tom nevěděl. Takže to je, myslím, úplně stejný případ, je to s tou protiraketovou obranou. My jsme v nějakém, jako už od předchozí vlády, v nějakém společném projektu, které je vedené Německem, což není úplně to samé, ale prostě v Evropě to teď funguje tak, abych šel ještě jako ze šířky, že protože předtím Maďarsko spoustu věcí blokovalo, stejně jako Slovensko v Evropské unii, případně v NATO, tak se vytvářejí různé koalice ochotných na různé úrovni k různým věcem, k různým tématům. A to vytváří určité nároky na státní aparát, který podporuje toho či onoho politika, protože musíte mít informace z těch koalic ochotných, musíte mít člověka, kterýmu oni důvěřují, kterýmu dávají ty informace a on je tím styčným důstojníkem potom pro to dané téma. Pokud ten člověk buď byl odejít, nebo odešel sám, nebo byl přesunut na jinou agendu, tak vy ztrácíte kontakt s tou koalicí ochotných na té příslušné úrovni. To znamená, že potom se může stát, a já nevím, proč Andrej Babiš nedostal ty podklady k té protiraketové obraně, nebo si je nepřečetl, nevím. Stejně tak nevím, proč tak chaoticky vystupoval na té konferenci v Gdaňsku, ale svědčí to o tom, že česká diplomacie vlastně, nebo česká zahraniční politika nemá nějaké jednotné vedení a informace šance se k premiérovi nedostanou. To je pro mě jako pro novináře signál, že ta politika prostě může způsobit nějaké problémy, protože nás, naši partneři, nebudou brát jako vážné partnery, protože vidí, že premiér není schopen se pořádně připravit na příslušnou schůzku, ať už je taková nebo maková.
20: A když mluvíte o tom styčném důstojníkovi, to předpokládám v předešlé vládě dělal Tomáš Pojar.
19: To bylo na různých úrovních to bylo různé, ale bylo tam tak v případě Ukrajiny byla klíčová pozice Tomáše Pojara jako národně bezpečnostního poradce, protože toho naši partneři brali na všechna jednání, respektive pokud ho nebrali, tak on si je tam vnutil, respektive dokázal ty informace opatřit a dokázal premiérovi vysvětlit, o co jde, proč je to důležité, proč to důležité není. V některých věcech se to dělo s některými, řekněme, výše postavenými diplomaty z ministerstva zahraničí, kterým zatřásl Petr Nacinka po svém příchodu, takže najednou se zjistilo, že někteří lidé, kteří buď byli odejti nebo měli být odejti, nemohou být odejti, protože oni jsou těmi styčnými důstojníky pro ta konkrétní témata.
20: No mně jde o to, že tady tu funkci teď zastával Hynek Kmoníček, tedy on byl poradcem vlády pro národní bezpečnost a v této funkci končí, protože se stane velvyslancem při OSN v New Yorku. To znamená, že tato vláda se domnívá, že tuto pozici nepotřebuje.
19: To je jedna strana mince, druhá strana mince, jestli naši partneři důvěřují Hynku Kmoníčkovi jako osobě a jsou mu schopni a připraveni sdělovat informace, které jsou, řekněme, velmi důvěrné při vyjednávání například o té protiraketové koalici.
20: Takže se možná objeví někdo jiný na té pozici.
19: Já jsem zatím neobjevil nebo nezjistil, nepátral jsem potom nějak důkladně, ale když jsem se potom ptal, tak jsem se nedozvěděl, kdo by měl být jeho nástupce, protože ta osoba hraje velkou roli, protože opravdu v případě jednání o věcech typu národní obrana je to hodně o té důvěře v tu danou osobu, jestli jste schopen a ochoten sdělit nějaké informace.
20: A proč by naši partneři neměli věřit Hynku Kmoníčkovi? To je přece zkušený diplomat.
19: Protože má za sebou nějakou minulost, pracoval pro různé prezidenty, pro různé administrativy a pokud vím, tak měl nějaké problémy s prověrkami právě v důsledku svých blízkých kdysi obchodních vztahů s firmami, na které se vztahují nějaké sankce.
20: Když jste předtím mluvil o tom, že ta naše zahraniční politika nemusí být pro naše partnery příliš čitelná, je to kvůli tomu, že jsou ve vládě tři subjekty, které se neúplně na všem shodnou, nebo v tom nemá jasno ani ta dominantní strana Andreje Babiše? Kdo určuje zahraniční politiku?
19: A i B je správně. V podstatě zahraniční diplomaté v tuto chvíli třeba nevědí, s kým se bavit na ministerstvu obrany. Oni nevědí, kdo je člověk, který opravdu tam má jako poslední slovo a kdo určí, že když se něco domluví, tak to takhle bude a to ministerstvo obrany to zprocesuje. Pokud jde o ministerstvo zahraničí, tak všichni vědí, že Petr Nacinka je ministr, který si umí dupnout. Problém je, že jeho, řekněme, orientace je vychýlená na jednu stranu, že prostě obdivuje hnutí MAGA a současnou vládu Izraele premiéra Netanyahu, takže některá témata prostě pro ně, i když je s ním třeba chtějí probírat, tak vidí, že prostě on nebude hodnotit víc ideologicky než pragmaticky, tak je pak otázka, jestli se s ním o tom vůbec mají bavit. A takhle bychom mohli jít vlastně politik po politikovi a říkat si s Tomiem Okamurou vědí, že o některých věcech prostě nemá cenu se bavit vůbec, ale zároveň, že prostě on se snaží řídit ministra obrany. Ministr obrany, ale jak všichni víme, je spíš bližší premiéru Babišovi. A teď vlastně si z toho vemte, s kým se máte bavit o tom, jestli třeba dojednávat nějaký projekt, který je důvěrný až tajný a bude mít nějaké konsekvence třeba za půl roku, když vlastně nevíte, kdy vám odkud jaká informace unikne a kdo vlastně je schopen udělat to rozhodnutí a zároveň kdo je schopen ho potom doručit v tom státním aparátu.
20: A jaké tato zmatenost diplomatů a našich spojenců, jaké může mít praktické důsledky? Můžeme přijít o ty spojence?
19: Tak můžeme přestat dostávat pozvánky na schůzky, kde se tyhle ty věci probírají. To znamená, že přestáváme mít informace jistého rázu, co zatím bych hlavně hledal tu úpornou snahu pana prezidenta Pavla dostat se na summit NATO. A potom můžeme...
20: Aby dostával informace.
19: Aby prostě si s těmi lidmi něco jiného je dostávat ty věci v nějakém režimu, nějakými prostředky a jiná úplně jiná úroveň. A když se s těmi lidmi bavíte přímo a bavíte se ať už formálně nebo neformálně, protože pak vám ty lidé, pokud vás znají a důvěřují, vám řeknou něco úplně jiného, respektive nějaké oficiální téma můžou rozvíst a vysvětlit v úplně jiném duchu, než když to dostanete na papíře. A potom nás můžou vlastně přestat zvát do těch různých pracovních skupin, což ve svém důsledku může mít, když to trošku přeženu, i jako třeba v případě té protiraketové koalice, může znamenat jako snížení vlastně obrany schopnosti našeho státu a snížení bezpečí českých občanů, protože vy, když nebudete v nějaké partě, která se na něčem domlouvá, tak potom budete překvapeni výsledkem toho, na čem se domluvili, a třeba se na vás nebude vztahovat ten ochranný deštník, který si ta parta vybuduje, protože je ochotná se na něm domluvit, za A, a za B je ochotná do toho dát nějaké peníze.
20: Andrej Babiš přece tohle všechno musí vědět, když už jednou premiérem byl, nebo se ta bezpečnostní situace za tu dobu tolik změnila a i pro ně je to nové?
19: Já myslím, že jsme v úplně jiné situaci, než za jeho prvního premiérování, i když vlastně zažil pandemii, takže podle mého názoru by měl vědět, že když jako je nějaký velký problém, tak je potřeba ho řešit jako... Když ne přímo systémově, tak je potřeba prostě se trošku na to podívat z výšky, z dálky a tu práci nějak rozdělit, ale nevím, jestli jako manažer je tohodle schopen, když nás tady častuje velmi často různými poznámkami na téma, jakože prostě dohlédne na to, či ono, on osobně. Na to by měl mít toho svého pojara v případě teda obrany a bezpečnosti, který toto za něj bude dělat a bude mu říkat, jako co se děje. A pokud takového člověka nemáte v dnešní době, tak potřebujete mít silného ministra obrany nebo silného ministra zahraničí, který vám tohleto bude dělat, ideálně silný tým, který tohleto bude dělat pohromadě. A jasně si rozdělí kompetence, ale tady máme v tomhletom ohledu máme úřad vlády, máme ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničí, jako tři ministerstva, která by se měla o to nějak podělit, a každé je pod vládou jiné strany a ta si tam do velké míry dělá, co chce.
20: No a je, dodává té chaotičnosti pro naše spojence i to, že postoj vlády a postoj prezidenta k zahraničním otázkám je odlišný. A teď nemyslím to, že jdou do Ankary a možná je matoucí s kým se kdo má bavit, ale dlouhodobě to, že nekonzultují spolu ty otázky.
19: A tohle to jsme tady měli vždycky za všech předchozích prezidentů a premiérů. Vtipkovalo se o tom trojuhelníku mezi Hradem, Strachovkou a Černínským palácem, takže s tímhle tím by náš systém měl umět nějak zacházet, tak aby to dokázalo fungovat, ať už probíhají jakékoliv schůzky nebo neprobíhají. Problém je, že když vy ten systém začnete nabourávat zevnitř a vyměníte spousta lidí, tak ten systém přestává fungovat, protože vlastně už jenom to, že ty informace jako neproudí tak, jak by proudit měly, zároveň ve větší míře než dřív si ty strany považují ty jednotlivá ministerstva za svoji jako nějakou doménu, kde si budou dělat, co chtějí, a nemáte silného premiéra, který by se dokázal dupnout a říct, bude to takhle, jak já chci, což podle mě v tomto ohledu Andrej Babiš není, tak pak máte ve výsledku to, že se vlastně hádají politici z mého pohledu nesmysl, jako kdo poletí jakým letadlem, protože si dělají už vlastně na schvály. A to je, jako řekněme, i výsledek trochu stylu politiky, který vnesli, který v Evropě běží už nějakou dobu, ale v Čechách ho vidíme poprvé v intenzivnější podobě právě s motoristy a do jisté míry s Tomiem Okamurou a jeho stranou, že se řídí především tím, co vidí na sociálních sítích a co jim přenáší lajky.
20: To znamená, že Andrej Babiš podle vás nemá poslední slovo v zahraniční politice?
19: Já si myslím, že ne.
20: Hostem Interview Plus byl hlavní analytik Hospodářských novin Martin L. Děkujeme za váš čas.
19: Děkuji za pozvání.
20: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
16: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
18: 16 hodin. Na Plusu pokračuje odpolední proud, přejeme příjemný poslech.
16: Český rozhlas Plus.
18: V
2: sousedním Německu došlo k největší obměně vládního kabinetu za desítky let. S jakými výsledky a může tato rekonstrukce tradičním stranám pomoci vůči stále populárnější AfD? Podle Volodymyra Zelenského Donald Trump slíbil Ukrajině licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. U Nezamyslic na Chomutovsku našli archeologové 11 germánských hrobů i pozůstatky nejspíš pohřební mohyly. A dovolen byl člen rady ČT, stal se jim Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Titulky pro naše další vysílání, ale nejprve si poslechněte zprávy. Dnes odpoledne je prezentuje Monika Vrchotová.
17: Pěkné středeční odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, potvrdil to Elysejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili například o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Macrona taky informoval o průběhu včerejšího jednání v Bílém domě a americkém senátu. Dodal, že také nabídl pomoc Francii sužované lesními požáry. Výstraha před vznikem požáru platí taky v Česku, zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji. V souvislosti s návratem tropů se ale může ještě rozšiřovat. Teploty zítra stoupnou až na 36, v pátek až na 39 stupňů. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidi by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. V zaparkovaných autech by neměli nechávat děti ani zvířata. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novou koncepci pro budoucí fungování porodnic. Konkrétní podobu má mít do konce léta. Řekl to při dnešní návštěvě ústecké Masarykovy nemocnice ministr Adam Vojtěk za hnutí ANO. Počet porodů bude podle něj jen jedno z kritérií.
0: My musíme vzít do úvahy i dostupnost té péče, takže bude to určitá kombinace. Tam jsou nějaká jasná kritéria podle zákona, podle nařízení vlády, kdy do hodiny vlastně musí být dostupná porodnice, takže to musíme respektovat.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni, informovalo o to ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Od svého vstupu do unie odvedlo Česko do společné kasy celkem 1 bilion a 50 miliard korun. Z evropských zdrojů čerpalo víc než dvojnásobek. Ministerstvo průmyslu a obchodu od 1. srpna sloučí agentury CzechTrade a CzechInvest. Vznikne tak nová agentura CzechBusiness. Oznámil to první vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj tím stát ušetří. K podobnému slučování agentur pro podporu podnikání navíc přistupují i další evropské země, říká Havlíček.
21: Místo dvou institucí budeme mít jednu, která bude poskytovat služby v oblasti podpory exportu, podpory investic, ať už zahraničních nebo tuzemských investorů, a podpory a tvorby startupové infrastruktury a startupového prostředí.
17: Od 1. srpna začne proces slučování. V září se propojí zahraniční sítě obou dosavadních agentur. Ke konci roku se propojí i jejich agendy. Výrobce vozu BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 000 pracovních míst, informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 000 stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. Volkswagen zvažuje propustit až 100 000 zaměstnanců. Mercedes-Benz už program dobrovolného odchodu zahájil. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kyushu stoupl na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kashima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí.
1: Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
17: Posloucháte zprávy Plusu. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
3: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
17: Ve věku 56 let zemřel zpěvák Glenn Hansard. Podle irských médií zahynul po nehodě na motorce. Písničkář získal společně s Markétou Irglovou Oscara za baladu Fallin' Slowly z filmu Once. Společně s Glennem Hansardem si zaspíval také Tomáš Maček, který vystupuje pod jménem Tom Artway.
22: Já jsem díky němu začal hrát na ulici, takže já jsem to fakt měl jako ty písničky v sobě. Těch jako vystoupení jeho, ta energie, ten je všechno, smutek, radost, to je to takový trubadur. Když jsem ho potkal i třeba jako na koncertě nebo backstage, tak si vždycky pamatoval jako mě a kde jsme se viděli, tak jako měl takový zájem o ty lidi, prostě o všechny, no. Takže takový jako laskavý člověk.
17: Na Plusu máme teď připravené čerstvé dopravní informace na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky od kilometru 181. Čekejte silný provoz do omezení v Brně, je to na necelou půl hodinu. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou na 76. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, je tam krátká kolona. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Pomaleji se jede od Vesce ze 3. kilometru. Směrem na D1 se popojíždí od D5 ze 23. kilometru přes 20 minut. Na D5 před Prahou kvůli tomu stojí kamiony z 5. kilometru a na východní části Pražského okruhu je fronta od dálnice D11 k Průmyslové na 20 minut. Přejeme šťastnou cestu. I zítra bude slunečno, i když odpoledne a večer se na jihu výjimečně objeví přehánky nebo bouřky a teploty půjdou vzhůru. Naměříme 32 až 36 v nížinách, kromě severovýchodu až 38 stupňů a tropická může být ojediněle i noc. Teploty se mají pohybovat mezi 20 a 16 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Odpolední Plus.
23: A krásné horké odpoledne vám od mikrofonu přeje Lucie Vopálenská. Mluvilo se o tom nejméně týden a dnes je to tu. Ve vládě spolkového kancléře Friedricha Merce se mění několik ministrů. Podobně rozsáhlou rekonstrukci vlády Německo nepamatuje prý od dob Konráda Adenauera v 50. letech. Změny ovšem také mohou nadělat dost zlé krve ve vládní straně CDU. No a víc už si teď povíme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, vítej ve vysílání.
24: Děkuju a přeju pěkné odpoledne.
23: Tak nejprve pověz, co se vlastně stalo. Kteří konkrétní ministři dnes opustili vládu Friedricha Merce a kdo je nahradil?
24: Ano, mění se trojice ministrů, jsou to ministr dopravy, zdravotnictví a ministr pro kancléřský úřad, protože i to je v Německu vládní funkce a vlastně minimálně částečně jsou to takové rošády, protože třeba taková Nina Varkenová, dosavadní ministrině zdravotnictví, tak ta si dnes od prezidenta Franka Waltera Steinmeiera převzala jak odvolání z ministerstva zdravotnictví, ale zároveň také jmenování, a to právě do čela toho ministerstva pro kancelářský úřad. Ona tedy z vlády odchází, ale zároveň z ní zůstává. A z toho ministerstva, tedy z toho ministerstva pro kancelářský úřad odešel Thorsten Frey, kterého potom, je to asi hodina, velkou většinou poslanci křesťanské demokracie, tedy strany CDU, zvolili do čela své frakce v Bundestagu. Thorsten Frey tak nahradí Jence Špána, který před dvěma týdny rezignoval. Ten tlak poté, co Jens Špán zveřejnil, že si s partnerem, novinářem Danielem Funkem, nechali ve Spojených státech odnosit syna náhradní matkou, byl příliš silný. Takzvané surogátní mateřství v Německu není legální a vlastně křesťanská demokracie i Jens Špán se zasazovali o to, aby se legálním ani nestalo.
23: Rozumím. No, u tebou zmiňovaného Jense Špána je to tak nějak pochopitelné, co by křesťanský gej se vyjadřoval proti možnosti pronajmout si cizí dělohu, pak to sám udělal. No ale co ti další, jak vlastně vysvětluje kancléř Merz tak výrazné změny ve vládě? Napadlo mě, že se mohl třeba poučit na Ukrajině.
24: No, já jsem nějaké obsáhlejší vyjádření, než že chce, aby ten kabinet byl reformní, aby zůstal reformně naladěný, vlastně ani nezaznamenal. Třeba deník Süddeutsche Zeitung tvrdí, že se jedná o pokus využít po tom Špánově odchodu tu situaci k takovým rozsáhlejším změnám, navodit jakýsi nový start vlády i třeba vylepšit její obrázek na veřejnosti, protože ten, to víme, není úplně nejlepší. Merzův kabinet podporuje kolem pětiny Němců, ale třeba server Spiegel si myslí, že Merz by udělal mnohem lépe, kdyby zůstalo jenom uhledání na náhrady za to odstoupivšího Jense Špána a změny na ministerstvech se nedělí.

0: lidmi. Třeba ministr dopravy Patrik Schnieder, ten o víkendu radši odstoupil sám, protože čekat na odvolání, o kterém už si štěbetali vrabci na střeše, tomu přišlo nedůstojné, takže sám podal demisi. Ovšem, teď má Friedrich Merz tímto proti sobě poštval křesťanské demokraty z Porýní Falce, protože tam CDU předsedá bratr tohoto odstoupivšího ministra dopravy Gordon Schnieder. Ale nejde jen o tento region. Z více míst zaznívá, že stranu nelze řídit jako firmu, čili i strana CDU začíná být s Friedrichem Merzem nespokojená, a to ve chvíli, kdy i tuto stranu čekají na začátku září zemské volby v Sasku-Anhaltsku, kde až 40% voličů podporuje stranu Alternativa pro Německo a křesťanští demokraté by potřebovali zabrat, přičemž šéf CDU v Sasku-Anhaltsku Sven Schulze už taky řekl, že v situaci, kdy se strana tak veřejně zabývá hlavně sama sebou, tak že vlastně nejde na té lokální úrovni efektivně dělat předvolební kampaň, která by se zaměřovala na témata, která trápí ty místní voliče.
1: Rozumím. No tak tolik pro tuto chvíli Tomáš Havlín, berlínský zpravodaj Českého rozhlasu. Díky za vstup a přeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: U tématu ovšem zůstaneme i v dalších minutách. Personální rošády v německé vládě teď probereme i s Jakubem Eberlem z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pěkný den vám přeji.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak pane Eberle, podle některých médií kancléř Merz rekonstrukci své vlády úplně nezvládl a spíš mu uškodila. Vy byste s tím souhlasil, nebo to vidíte nějak jinak?
2: Já bych s tím souhlasil. Já jsem se dneska schválně procházel titulky německých médií opravdu zprava doleva a tam jako nenajdeme v podstatě komentář, který by nějakým způsobem se Merze zastával, anebo alespoň viděl nějakou významnou logiku v té obměně té vlády, protože ta obměna je opravdu, jak jste probírali, velmi hluboká. Tady se bavíme v tuhle chvíli něco mezi 10 a 15 lidmi, kteří prostě měnili pozice, ale není úplně jasné vlastně jako proč a jak si Merz vybral, prostě podle jakého klíče to dělá a co tím se dosáhnout. To vidíme prostě u některých dílčích pozic, ale celkovou logiku tam nevidím ani já, ani němečtí komentátoři.
1: No ale to je právě moje následující a zcela zásadní otázka na vás, pane Eberle. Jestliže jde o tak velkou výměnu ministrů, asi největší za uplynulých 70 let, tak objevují se přeci jen aspoň nějaké spekulace nebo prostě nějaké představy, co mohlo přimět kancléře k tak velké změně. Proč tak velká rekonstrukce kabinetu?
2: Tak ono jako je evidentní, co tím asi chtěl dosáhnout. Jo, asi tím chtěl dosáhnout opravdu nějakého restartu. Chtěl prostě dát tomu týmu, jehož výkon je prostě potom roce a čtvrt zhruba v úřadu, řekněme, rozpačitý. A to nejenom v očích veřejnosti, to i v očích třeba straníků, ať teda v CDU nebo v koaliční SPD.
1: Čili takové jako zemětřesení a uvidíme, jo, co to udělá?
2: Přesně tak, prostě to je jako když já jsem říkal hokej a v hokeji prostě když občas už nevíte, co udělat, tak prostě proházíte tu sestavu a uvidíte, jestli to nějak jako zafunguje, že tam třeba vznikne nějaká nová energie nebo tak. A to mi to připomíná, že vlastně tady, jak správně říkal kolega přede mnou, tady vlastně nevidíme ani úplně jako nové tváře. Jo? Ty nové tváře nastupují do těch třetiřadých míst často, jinak se prostě prohazují hráči a trháčky, je tam alespoň více žen, na těch pozicích mezi sebou. Takže ta logika tady vidět úplně není a znovu většinou komentátoři prostě zleva zprava spíš kroutí hlavou nad tím, co se děje.
1: No opravdu mě napadlo, že když se to děje u kabinetu v případě válčící Ukrajiny, tak tam se jaksi dá tomu nějak porozumět, ale Německo není ve válce. Nicméně leckde se blíží volby. K těm tvářím v nové vládě, jsou tam nějaká jména, která třeba jsou pro vás nebo pro analytiky a komentátory nějakým velkým překvapením nebo naopak velkým zklamáním?
2: To úplně ne, protože ono jako v tuhle chvíli ukázka toho, jak je strana s Merzem nespokojená, je ta, že informace prostě unikají na veřejnost poměrně široce. Takže spíše se potvrdily spekulace o tom, jak by to mohlo dopadnout, s tím, že si Merz, co se týče těch obsazování těch klíčových pozic, vybral spíše, řekněme, konzervativnější varianty, že prostě nikde jako moc neexperimentoval o něto obsazení. Spíš jako není jasné prostě, proč jako taková šířka, jo? Proč prostě on odvolává náměstky a náměstkyně ministrů. Je to opravdu

0: záhada, to vysvětlení, které se nabízí, které je často zmiňované, je opravdu prostě jakási bezradnost prostě a nekompetence prostě Friedricha Merce a jeho okolí, jo. A to jsou
1: samozřejmě
0: pánové sám.
1: No a v jaké kondici se vlastně teď nachází ta vládní koalice Konzervativní unie, CDU, CSU a sociálních demokratů SPD? My už jsme v předchozím rozhovoru s Tomášem Havlínem slyšeli, že problémem tato rekonstrukce může být právě pro CDU.
0: Je to tak, tak ta koalice dlouhodobě není v příliš dobré kondici. Nicméně právě paradoxně před létem, než jako byly ty prázdniny, se zdálo, že přece jenom ta koalice něco dosáhla. Ona se dohodla na poměrně obsáhlé reformě sociální, zdravotní, důchodové a tak dále. Vypadalo to, že se odrazila od takového svého dna, které bylo někdy na jaře, kdy opravdu v jednu chvíli to vypadalo, že se rozpadne, kdy ty osobní vztahy byly velmi napjaté. Teď se zdálo, že to bude vlastně nějakou dobu možná trochu fungovat. A místo toho se opravdu teď CDU prostě začala zabývat intenzivně sama sebou a opravdu s ním vyvírá nespokojenost s tím vedením v míře, která pro tu stranu opravdu není typická.
1: No, uvidíme, samozřejmě budeme to sledovat, co se, jak se bude dít, jaké dopady ta reforma, rekonstrukce německé vlády přinese, ale německá politická scéna je už v posledních letech jaksi charakteristická především jedním fenoménem a tím je nárůst popularity krajně pravicové alternativy pro Německo AfD. Je to tak, že už se v průzkumech vlastně etablovala jako skoro nejsilnější strana v zemi. Zajímá mě, jestli právě tahle obměna, ke které Friedrich Merz přikročil, může těm tradičním stranám přinést politické body vůči AfD.
0: Tak to by asi bylo překvapení, vzhledem tomu, jak se tady o tom bavíme. AfD je prostě etablovaná v tuhle chvíli, to není skoro nejsilnější strana, to je prostě
1: to je
0: poslední rok v průzkumech nejsilnější strana, jo. Ale zase, já bych se to dělal v tom kontextu, že ona je nejsilnější s nějakými 26-27%, jo. Ona nemá prostě 40% celoněmecky. To má třeba v některých těch východních spolkových zemích. Se tady spíše o to, že ty voliči se přelejvají i mezi těmi jednotlivými stranami. Sociální demokracie prostě propadla k 12%, ale místo toho prostě povyskočili prostě zelení a radikálnější levicová strana Die Linke. Jo. Takže to zase není jenom, že by to bylo jenom tím směrem k AfD, ale opravdu AfD prostě setrvale a dělá cokoliv. Ta strana je taky rozhádaná. Ty lidé si navzájem dělají šílené věci. Prostě roste a roste.
1: Nicméně prostě tato obměna vlády, o které jsme mluvili, ta na to asi tedy vliv mít nebude, jestli jsem vám správně porozuměla.
0: No jasně, přesně nebude. Jak jste říkala, to je prostě promeškaná příležitost, protože místo toho, aby Merz mohl vypadat, asi chtěl, jako rázný politik, který přebral zpátky tu iniciativu a teď proměnil ten tým a teď to bude šlapat. A místo toho prostě vypadá jako někdo, kdo opravdu dělá věci, kterým nerozumí prostě ani jeho okolí a kde to okolí vlastně se mu to nebojí dávat najevo. Všude se píše prostě o ztrátě autority jeho.
1: Říká Jakub Eberle z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za vaši analýzu a za váš pohled na věc. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: I vy naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl po návštěvě Bílého domu, že Donald Trump slíbil jeho zemi licence na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Ukrajina je naléhavě potřebuje k obraně proti ruským raketovým útokům na civilní cíle. Trump na své síti Truth Social označil setkání za velmi dobré. Zelenský zároveň v televizi Fox News prohlásil, že iniciativa už není v rukou Vladimira Putina.
3: Since the beginning of the war, when Putin said that he will occupy us during 2-3 days.
1: Zelenský řekl, že od začátku války, kdy Putin prohlásil, že jeho zemi obsadí během 2-3 dnů, se Ukrajincům povedlo vybudovat skvělý vojenský průmysl a že Rusko měsíčně přichází o 30 tisíc vojáků. Dodal, že teď je čas zaměřit se na diplomacii a obnovit mírové rozhovory s Ruskem. Bezpečnostní expert z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitel Pražského centra pro výzkum míru Michal Smetana v polední publicistice s Věrou Štechrovou komentoval to, jestli se dá považovat za potvrzené, že Ukrajinci skutečně dostanou od Američanů ony licence na výrobu střel do systému Patriot.
4: ta schůzka se podle všeho odehrávala ve zcela jiné atmosféře a obecně to, jak o ní mluví americká média i ukrajinská média, samozřejmě také naznačuje, že jsme se v tomto vztahu mezi lídry Spojených států a Ukrajiny významně posunuli o té nechvalně proslulé schůzky v ovalné pracovně. Každopádně na to, na co se ptáte, to znamená ta licence do systému Patriot, to není úplná novinka, vlastně ten slib padnul už na summitu NATO v Ankaře. Předpokládám, že na této schůzce to bylo opět znovu retoricky potvrzeno, samozřejmě ale nevíme v tuto chvíli, jakým zda došlo už nějakým jako konkrétnějším, substantivnějším krokům, které by celou tu záležitost posunuli významně dále a pořád je tam potřeba zdůraznit to, že samotná tato licence, i pokud proběhne ten celý proces, neznamená, že Ukrajina bude schopna tyto rakety do systému protivzdušné obrany vyrábět velmi rychle. Rozhodně nemůžeme očekávat, že v těch příštích měsících nebo dokonce v té nadcházející zimě, která může být potenciálně pro Ukrajinu velmi nebezpečná, velmi krutá, takže Ukrajina bude mít tyto rakety budoucí k dispozici.
5: A je tedy jasné, co to získání licence konkrétně obnáší? Co tedy Ukrajina prakticky získá? Má třeba prostředky právě vyrábět tyto střely na svém území, nebo by se musela dohodnout, tuším, z Lockheed Martin, který je vyrábí?
4: No, mluvíte o tom, že samozřejmě nejdřív se musí dohodnout, to znamená, musí získat tu licenci, aby je mohla vyrábět a poté na základě těch podmínek, které si obě dvě strany dohodnou, bude moct manufakturovat tyto prostředky, ať už na svém území, nebo se řeší potenciálně, že by to mohlo být nějaké spojenecké území. Každopádně asi ta priorita v tomto smyslu je vyrábět tu rakety na svém území. Ale opět to je nějaký jakoby první krok, to znamená to licenční ujednání mezi oběma stranami a poté vlastně naplnit praktické této licence tak, aby Ukrajina vlastně získala veškeré nutné komponenty a byla schopna to produkovat. Jenom pro představu, pokud se nepletu, v roce 2022 podobnou licenci získalo Německo, ale zatím bez ohledu na to, že tuto licenci už vlastně jako má, že tam ten proces licenční proběhl, tak stále ještě není schopno tyto rakety v praxi produkovat a nasazovat. Takže ten proces ještě může být poměrně dlouhý od té chvíle, kdy vlastně padl ten politický slib, až do toho momentu, kdy skutečně Ukrajina bude mít tyto systémy k dispozici, aby mohla chránit svá města proti ruským vzdušným útokům.
5: Ukrajinský prezident jednal taky za zavřenými dveřmi se členy amerického senátu, demokraty i republikány. Senát ve stejný den taky velkým rozdílem hlasů podpořil rozšíření sankcí na země nakupující ruskou ropu. Dá se tohle všechno chápat tak, že Zelenský dokázal přesvědčit Trumpa a další přední americké politiky, že Kyjev může válku s Ruskem vyhrát nebo minimálně uhrát ve svůj prospěch?
4: To jsou vlastně dvě věci, které spolu samozřejmě souvisí, ale nemusí nutně souviset zas tak jako přímo. To, že vidíme tento posun v tom legislativním procesu, je dobrá zpráva. Zároveň byl to vlastně první jako procedurální hlasování a ještě nadále se bude v Senátu hlasovat a poté ten návrh zákona ještě bude putovat do sněmovny reprezentantů. Takže ta cesta ještě může být relativně dlouhá opět. Není to tímto hlasováním nějak zatím definitivně vyřešeno, jakkoliv to, že ten zákon vlastně minimálně v této fázi získává podporu od obou stran, je dobrá zpráva, ale to, co vlastně říkáte vy, je také pravda. Minimálně vidíme, že vlastně ten posun té situace na bojišti, který je pro Ukrajinu mnohem více optimistický, než jaký byl v předchozím roce, tak samozřejmě zvyšuje povědomí i na americké straně, že toto není pro Ukrajinu ztracená válka, což byl nějaký ten narrativ, který tam občas zazníval, a že skutečně Ukrajina je schopna pomocí svých útoků do hlouby ruského území, ale i do schopnosti bránit se ruským pozemním útokům, se posunula dále a že skutečně může nyní mluvit do určité míry z nějaké pozice síly. Což podle všeho i mění do nějaké míry pohled Donalda Trumpa na tento konflikt, což se pak může projevit v nějakých pozitivních politických iniciativách.
5: A zvyšuje tohle všechno podle vás pravděpodobnost, že Putin bude ochotnější zasednout k jednacímu stolu? Zelenský znovu zmínil, že teď je čas na diplomacii a mírová jednání.
4: No, já bych zatím neměl velká očekávání od toho v tomto směru. Bylo by, samozřejmě ta širší strategická logika je naprosto správná a dává smysl. To znamená, pokud by se zvyšoval tlak na Moskvu, ať už skrze ten tvrdší sankční režim, mimo jiné ze strany Spojených států, které skutečně teda, jak říká Donald Trump, mají v ruce ty důležité karty, tak skrze to, že by se zvýšila podpora Kyjevu, tak to dlouhodobě může samozřejmě vést k tomu, že pro Rusko ta válka bude nákladnější a nákladnější a může dojít k nějakému posunu. Nicméně pořád tato vize je asi ještě poměrně daleko.
1: Tak tolik Michal Smetana, se kterým v polední publicistice hovořila Věra Štechrová. Pan Smetana komentoval, jestli se dá považovat za potvrzené, že Ukrajinci skutečně dostanou od Američanů licence na výrobu střel do systému Patriot. Stále posloucháte Odpolední plus. A teď úplně změníme téma. Germánské pohřebiště u Nezabilic na Chomutovsku vydalo další archeologické objevy. Letos tam vědci našli 11 řádových hrobů ze starší doby římské. Mezi nálezy jsou i bronzové předměty importované z Římské říše.
6: Klaudia kreslí pudorys kulové jamky, to je pudorys a ještě k tomu profil. Takhle.
7: Takhle hluboké to bylo.
6: Jo, jo. Mhm. To je jedna... Kolik tu máme kulových jamek?
8: Nějakých asi 17.
6: 17, tak to je ta poslední.
8: To je na konci té řady. No.
6: Jo.
9: Archeologové Aněška a Marek Pulpánovi mi ukazují souvislou řadu půlkruhových, asi 20 cm hlubokých jamek.
10: Je to součást nějaký nadzemní konstrukce, těžko říct jaký. Máme dvě teorie v podstatě. Jedna je, že to je pozůstatek nějaký starší mohyly, pravěký, anebo případně je to nějaký ohrazení v rámci toho areálu ze starší doby římský.
9: Tady o kousek dál jsou další jámy, jde o žárové hroby ze starší doby římské. Neboštíci byli i smilodary uloženi v takzvaných popelnicích nebo keramických urnách. A jednu z nich odkrývá i student Damian Bienasz z Univerzity v polském Řešově.
11: Je to grub ciopalny, dokładnie popielnica.
9: Na dně nádoby mi Damian ukazuje na maličké ohořelé kousky kostí, mezi kterými jsou patrné i části bronzu a železa.
11: Oraz metale, které byly z marun skladané do grobu.
9: Tady máte takové krásné nástroje.
10: Drobné špachtličky, štěteček, takový různý nabodeníčka, mikronářadí prostě.
9: Vypadá to jak pro krtečka, no, přesně, no, to mi to připomnělo. No.
10: Na tu drobnou preparaci prostě těch žárových hrobů je to nejlepší.
9: Letošní výzkum sebou přinesl i zajímavé zjištění. Mezi hroby archeologové totiž vždy nacházejí ještě další předměty.
10: My jsme si celou dobu mysleli, že to je důsledek orby, jo, že jak se naborává ta zemina, tak prostě do těch bráz zapadávají ty jednotlivé předměty z těch porušených žárových hrobů, ale to se nám ukázalo, že to je pravděpodobně intencionální, že to je úmyslný. Oni vkládali mezi ty skupiny těch hrobů vkládali i jednotlivé předměty přímo do země. Jo.
9: A pohřebiště vydalo i další zajímavé nálezy.
10: Několik železných držadel ze štítu a máme hrot kopí železného taky zachovaný. A z těch jakoby lepších předmětů nebo hezčích, řekněme luxusnějších, tak máme kování picího rohu, to je velmi jako pěkný nález. A asi to nej jsou zlomky bronzových nádob, které jsou importované z Římské říše.
9: S ohledem na množství a zaměření artefaktů jde o pohřebiště germánských válečníků.
10: Jako neuvěřitelné množství jako vzácných předmětů a těch hlavně těch zbraní. To je jako ta koncentrace a to procento těch bojovnických hrobů je tady jako nevídaný. No, to jako v Čechách běžný není.
9: Vysvětluje Marek Pulpán. Z Chomutovska Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Je půl páté a s dalšími zprávami je už připravena Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas plus.
12: Dobré odpoledne. Rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Senát schválil novelu, která podporu zvyšuje z 350 na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Novelu, která vedla rodičovské, upravuje i takzvanou superdávku. Teď dostane k podpisu prezident. Více se tomu budeme v odpoledním plusu věnovat hned po zprávách. Při ruském útoku na ukrajinský Cherson zemřel jeden muž, další tři lidi jsou zraněni. Moskva cílila i na Dněpropetrovskou oblast, kde je 5 zraněných, včetně jednoho dítěte. Rusko naopak hlásí 2 mrtvé na okupovaném Krymu a jednoho v Taganrogu. Informuje i o útoku na město Ryazaň, zhruba 190 kilometrů od Moskvy, který zasáhl mimo jiné i sklad ruského internetového prodejce Wildberries. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mezitím jednal ve Spojených státech s vedením zbrojovky Lockheed Martin. Rozhovory se týkaly nejen dalších dodávek zbraní Ukrajině, ale také jejich společné nebo licenční výroby. Generál Roman Hyťha žaluje Národní bezpečnostní úřad. Chce zpátky prověrku, kterou mu úřad odebral poté, co Hyťhu v září 2025 napadl jiný voják nožem a způsobil mu vážné poranění. Prověrka byla podmínkou proto, aby mohl zůstat na postu ředitele sekce zpravodajského zabezpečení. Z toho ho tehdejší ministryně obrany Jana Černochová z ODS po incidentu přesunula na odbor pro válečné veterány rezortu. Hyťha v pátek v armádě skončí. V Třebíči dne začíná festival židovské kultury Malechaim. Třetí ročník odstartuje v 18 hodin koncertem v zadní synagoze. Do konce týdne připravili organizátoři pro návštěvníky komentované prohlídky, přednášky, workshopy i divadelní představení. Zájemci uvidí ukázky Krav Maga nebo ochutnají tradiční židovské pokrmy. Letošním tématem festivalu je svět v pohybu, který reflektuje přesuny židovských komunit. Na řadě je doprava na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou. Na kilometru 244 schořilo osobní auto, projíždí se jen levým pruhem, je tam krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 zůstává silný provoz osobními auty, je to do omezení v Brně na více než půl hodiny. Na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru, ve směru na D1 postojíte od dálnice D5, v obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc a na Barandovském mostě směrem na Smíchov už se podařilo odklidit nehodu. Jede se znovu 4 pruhy, ovšem kolona stojí od magistrály a potrvá, než se rozjede. Přejeme šťastnou cestu. Máme před sebou horké dny i noci, zítra bude až 36 v nížinách, až 38 stupňů, noční teploty se budou pohybovat mezi 20 a 16 stupni a zůstane jasno nebo polojasno. Zítra odpoledne a večer se na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přehánka nebo bouřka. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
12: Pokračujeme i po půl páté, od mikrofonu srdečně zdraví Lucie Vopálenská a hned na úvod této poslední půl hodiny zamíříme do parlamentu. Senátoři totiž schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na celkově 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat potom na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou horní komora schválila beze změn ve znění postoupeném sněmovnou. Pro normu hlasovalo 64 ze 76 přítomných senátorů. No a s podrobnostmi už je v našem senátním studiu reportérka Jana Čermáková. Jano, pěkné odpoledne.
7: Hezké odpoledne ze Senátu.
12: Tak jak ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO před senátory zdůvodnil toto zvýšení rodičovské?
7: Snížením dopadů inflace a zlepšením situace rodin s dětmi. Dopady zvýšení příspěvku na státní rozpočet budou podle ministerstva příští rok zhruba 230 milionů korun. Novela předpokládá navýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených nebo převzatých do trvalé péče náhradní rodiny po 1. lednu 2027.
12: Někteří senátoři původně ale chtěli přidat do novely právě dnes rovnou návrh toho na to, aby rodičovský příspěvek už v budoucnu nerostl skokově, ale aby se automaticky valorizoval. Jak to dopadlo?
7: Ano, je to tak. Senátoři, kteří to chtěli prosadit, kvůli tomu připravili pozměňovací návrh. Nakonec se o něm ale vůbec nehlasovalo. Převážil názor, že taková úprava by se musela nejdřív důkladně prodiskutovat. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
13: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
7: Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má ale automatickou valorizaci smysl aplikovat jen na dlouhá období, jako jsou například starobní důchody.
14: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
7: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel.
1: Jano, a zmíněná norma počítá také s částečnou úpravou takzvané superdávky. S jakou úpravou konkrétně?
7: Mimo jiné s tím, že podpora na bydlení v superdávce by se měla od letošního října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště, vysvětluje předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.
15: Dneska je to vlastně ve třech stupních, to znamená Praha, Brno je zvlášť potom do 70 tisíc a všechny ostatní obce a města jsou v té třetí kategorii. Tenhle ten návrh to posouvá na úroveň okresu.
7: A mezi zranitelné skupiny by měly nově patřit samoživitelky a samoživitelé s dětmi do 15 let věku, místo do 7. Pro úplnost dodám, že takzvaná superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.
1: Tak tolik pro tuto chvíli reportérka Jana Čermáková. Janě, děkujeme do Senátu. Naslyšenou.
7: Naslyšenou, pěkný den.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Na uvolněné místo v Radě České televize vybral Senát z pětice kandidátů Tomáše Řeháka. Ředitel Městské knihovny v Praze tak nahradí spisovatele Jiřího Padevěta, který na post rezignoval kvůli své kandidatuře v podzimních volbách do Senátu, kandiduje za hnutí STAN. Tomáš Řehák přitom v radě působil až do letošního března. O dalším fungování tohoto orgánu dnes v Ranním plusu mluvila mediální analytička Marína Urbániková z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Do jaké míry může být podle ní tento nově zvolený člen Rady ČT o ním pomyslným jazyčkem na vahách a proměnit případně postoje celého orgánu?
16: Bavíme sa síce len o jednom mieste z celkovo 18 člennej rady, ale aj ten jeden hlas niekedy býva kľúčový, čo sme koniec koncov videli v lete minulého roku, kedy rada volila nového generálneho riaditeľa a Milanovi Fridrichovi, ktorý sa stal nakoniec zástupcom generálneho riaditeľa, chýbal ku zvoleniu práve ten jeden jediný povestný hlas. Takže napriek tomu, že určite ide o menšiu zmenu, než sme videli nedávno, kedy poslanecká snemovna vybrala hneď 6 nových radných, určite by som to nepodceňovala a to aj kvôli tomu, do akej miery je Rada Českej televíze pre samotnú Českú televíziu kľúčovým orgánom. Dohliada na fungovanie televízie, schvaľuje jej rozpočet a volí a odvoláva jej generálneho riaditeľa, takže celkovo jej zloženie môže ovplyvňovať nezávislosť a aj strategické smerovanie ČT.
1: Tolik mediální analytička Marína Urbániková z Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. No a my teď na téma navážeme přímo se staronovým členem Rady České televize Tomášem Řehákem. Přeji dobrý den a snad mohu gratulovat. Gratuluji.
17: Dobrý den vám i posluchačům a za gratulaci děkuji. Ta míra podpory daná tím, že hned v prvním kole se většina senátorů vyslovila, pro mě samozřejmě těžší a zavazuje.
1: Rozumím. Tak vy se do Rady ČT vracíte v podstatě jenom po několika měsíční přestávce. Povězte, s jakou ambicí, co chcete ve svém novém mandátu prosazovat?
17: Já bych řekl, že to je staronová ambice. Já jsem do rady už v tom minulém období šel s představou, že chci dbát na to, aby televize dodržovala zákon. Teď, řekněme, v nové situaci jsem to shrnul v tom svém včerejším vystoupení před senátory, že chci dělat všechno proto, aby zpravodajství a publicistika byly nezávislé na politické i jakékoliv jiné moci, že chci, aby televize dál podporovala původní českou tvorbu, aby přinášela kulturu, aby přinášela tvorbu pro děti a mladé lidi, aby dokázala vstupovat do digitálního prostoru. To jsou ty věci, které mi připadají důležité a které, řekněme, odpovídají postavení člena Rady České televize. My nemůžeme jako radní vstupovat přímo do tvorby programů nebo zasahovat do konkrétní dramaturgie, ale na této obecné strategické úrovni určitě máme možnost nějakým způsobem se vyjadřovat.
1: No ale to, co jste vyjmenoval jako ochrana nezávislosti zpravodajství, podpora regionálního vysílání i původní tvorby, to je v podstatě poslání média veřejné služby, tedy konkrétně tady České televize. Něco z toho považujete za prioritu, pokud třeba dojde na lámání chleba a zkrátka někde se bude muset ubrat, nebo ani ne? Jsou to principy, na kterých prostě chcete trvat?
17: Jsou to principy, na kterých chci trvat. Já nemám vlastně jinou prioritu, než to, aby Česká televize byla médiem veřejné služby tak, jak má médium veřejné služby vypadat. A to ve své celistvosti. To není o tom, že vyčleníme z toho jednu věc, třeba kulturu nebo tvorbu pro děti a řekneme a teď tohle a ten zbytek už ne. Ne, všechno.
1: Rozumím vám, ale když bych se vrátila konkrétně k tomu, že jste mluvil na půdě Senátu o ochraně nezávislosti zpravodajství, tak by mě zajímalo, jak se to vlastně bude měřit? Jak se pozná, že už zpravodajství není dostatečně nezávislé?
17: Tak rada projednává jednak stížnosti, které, jako každá stížnost, kterou diváci nebo kdokoliv, to nemusí být jenom diváci, pošle na radě, tak je předmětem jednání rady a je vždycky předmětem nějakého šetření. A jedna stížnost pravděpodobně ještě netvoří obrázek, ale těch stížností mohou být desítky a ve chvíli, kdy začnou přibývat stížnosti na něco, tak je to nepochybně něco, čím se rada musí a bude zabývat.
1: Debata o financování veřejnoprávních médií pořád pokračuje, bude pravděpodobně velkým politickým tématem podzimu. Jaké řešení by podle vás nejlépe zajistilo stabilitu České televize a zároveň tedy její nezávislost?
17: Tak před závorku vytknu, že tohle není úkol rady, protože tohle je úkol zákonodárců,
1: ano,
17: ale já jsem se k té věci už dříve celkem otevřeně vyjadřoval i z jiných pozic. Já jsem přesvědčen, že když to funguje, tak to neopravuj. Neboli, že stávající zavedený systém poplatků, jakkoliv jsem si vědom některých jeho nevýhod, v tuhle chvíli v mých očích výhody zřetelně převažují.
1: Připustme, že vládní koalice má dostatečnou sílu, aby tento svůj cíl, tedy přestat vlastně financovat Českou televizi skrz koncesionářské poplatky, ale začít ji financovat přímo ze státního rozpočtu, aby tento svůj cíl přes parlament prosadila. Uvažujete nějak o tom, co bude pak? Připravujete se nějak i na tuto variantu?
17: No, zrušení poplatků, kterým tedy říkáte koncesionářské, oni to koncesionářské poplatky v pravém slova smyslu nejsou, tak zrušení poplatků je prostě jeden dílek toho přenastavení toho systému a pak jsou další, to znamená, kolikže těch peněz z rozpočtu je, jakým způsobem se vypočítávají, jak jsou garantovány, jak jsou předvídány, do jaké míry se na ně to médium veřejné služby může spolehnout a tak dále. To znamená, zrušení poplatků jako samo o sobě ještě nemusí znamenat katastrofu, byť znova opakuji, jsem zastáncem toho nerušit je, ale pak velmi záleží na tom, jak konkrétně ten systém bude vypadat, jak bude nastaven.
1: No ano, a na to se tedy už nějak připravujete, ano? Už třeba mluvíte o nějakých částkách konkrétních?
17: No tak já jsem členem rady znovu asi 2 hodiny, nebo jak dlouho, takže jako, že bych se na to v tuhle chvíli v radě, jako já osobně chystal, to nachystá nejsem, to nebude nepochybně debata, ale bude to nepochybně relevantní debata, protože prostě problém je, že hovořil jsem o tom úplně jiné pozici, protože chodím na kulturní repartitu s ministrem kultury a ten opakoval, bude to první čtení zákona, třeba ta výše částky jistě může být předmětem debat a bude předmětem debat. V tuto chvíli si myslím, že kdyby ta částka dopadla tak, jak je v tom zákoně, tak je to pro televizi a pravděpodobně i pro rozhlas, já tam do toho tolik nevidím, jako velikánský problém, především i nejen kvůli té výši té částky, ale taky kvůli rychlosti, s jakou by se na ní musela adaptovat. To je manažersky téměř neřešitelný problém.
1: Dodává Tomáš Řehák, dnes znovu zvolený člen Rady České televize. Děkujeme vám za rozhovor a pěkný den. Naslyšenou.
17: Já děkuju a přeju hezký den vám i posluchačům.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: A posloucháte nás ve 4:45. Jihoamerická republika Peru má první prezidentku. Její Keiko Fujimoriová, pokračovatelka jedné z vlivných politických dynastií v této zemi. Jejím otcem byl bývalý prezident Alberto Fujimori, který v zemi vládl 10 let na konci 20. století. Byl známý autoritářskými sklony a někteří jeho kritici dokonce mluvili o diktatuře. Co se dá tedy čekat od nové peruánské prezidentky? Ve studiu Plusu vítám srdečně Pavla Nováka, kolegu ze zahraniční redakce.
18: Dobré odpoledne.
1: Tak jakou perspektivu nová peruánská prezidentka teď slibuje svým občanům?
18: Ona jim slibuje hlavně klid a stabilitu, protože za posledních 10 let je už 10. hlavou státu. To znamená, že těch 9 mužů před ní tam nezůstalo ve funkci těch celých 5 let mandátu.
19: Jo, Keiko Sofia.
18: Stejně jako její předchůdci, ona přísahala s rukou na Bibli, že bude věrně vykonávat úřad 5 let, to znamená do roku 2031. Chce nastolit pořádek a národní usmíření, tyto dva cíle jdou podle ní ruku v ruce. Prohlásila, že Peruánci musí mít odvahu podívat se realitě do očí, a to bez příkras a také bez polopravd. Slíbila například růst minimální mzdy, také zlepšení podmínek pro podnikání nebo omezení zbytných státních výdajů. Velký prostor vidí pro spolupráci v bezpečnostní oblasti se Spojenými státy a s prezidentem Donaldem Trumpem. Chce se připojit do takového regionálního uskupení Severní a Jižní Ameriky pro boj proti přeshraničnímu zločinu, kterému se říká Štít obou Amerik. Ale asi nepůjde jenom o tu spolupráci v bezpečnostní oblasti, ale i v hospodářské, protože Spojené státy vidí Peru jako jeden ze zdrojů mědi a také vzácných zemin a chtějí tam omezit vliv Číny v této zemi. Ale ne všichni Peruánci jsou ze zvolení Fujimoriové nadšení. Proti jejímu nástupu do úřadu v Limě protestovalo několik stovek lidí, protože se obávají, že půjde ve šlépějích svého otce.
1: No a co konkrétně odpůrci prezidentky Fujimoriové nové hlavě státu vlastně vytýkají, s čím přišli do ulic?
18: No, oni připomínají, že ona by mohla být pokračovatelkou tedy ideí Alberta Fujimoriho. Někteří nesli fotografie lidí, kteří za 10 let jeho vlády zkrátka zmizeli beze stopy. Jiní měli takové figuríny prezidentky buď s čepicí v barvách vlajky Spojených států nebo přímo v šatech v těch barvách a poukazovali na její velkou vstřícnost vůči USA. Potom výkonná tajemnice organizace Lidská práva Tania Parionová řekla agentuře EFE, tedy španělské agentuře, že na náměstí před budovu parlamentu přišli demonstranti podpořit rodiny, které žádají spravedlnost.
20: Vamos a tener la continuidad de un régimen fujimorista que ha tenido.
21: Bude to zase pokračování fujimoristického režimu, který vyznával způsob vládnutí úplně jiný, jen ne demokratický. Myslíme si, že se tady etabluje politika beztrestnosti a bude to znamenat návrat režimu, který porušoval lidská práva.
18: Uvedla Tania Parionová z peruánské organizace Lidská práva.
1: Pavle, a připomeň přeci jen ještě trochu k historii, proč si otec dnešní prezidentky, tedy Alberto Fujimori, vysloužil tu pověst autoritářského politika.
18: No, nejenom to, že to byl autoritář, ale dokonce ten jeho styl vládnutí se někdy definuje jako fujimorismus, protože na jedné straně se sice zbavil obávaných teroristů z maoistické organizace Světlá stezka, ale vládl v zemi vlastně tvrdou rukou, hodně sám sebe propagoval, budoval kolem sebe takový kult, prosazoval politiku volného trhu, neoliberální ekonomiku, ale ve společnosti vlastně vyznával velice ultrakonzervativní hodnoty. Za jeho vlády, tedy v roce od roku 1990 do roku 2000, byla hodně rozbujelá politická korupce, porušovala se lidská práva, jak jsme slyšeli. Kritici mu kladou za vinu, že docházelo k likvidaci jeho oponentů, že zkrátka lidé mizeli beze stopy. On dokonce potom skončil ve vězení, když chtěl vládnout ještě třetí volební období po roce 2000 a tam se objevila obvinění z korupce a ze zločinů proti lidskosti. On uprchl před tím stíháním do Japonska, které ho nevydalo, ale potom, když byl jednou v Chile, tak tam ho zatkli, odsoudili ho na 25 let za zločiny proti lidskosti. Potom byl tedy propuštěný ještě před odpykáním celého toho trestu díky milosti jednoho z jeho nástupců a zemřel v roce 2024.
1: Pavel Novák ze zahraniční redakce popsal background situace v Peru, zemi, která má teď novou prezidentku. Mockrát děkujeme.
18: Hezké odpoledne.
1: Stále posloucháte Odpolední blues. České publikum umí naslouchat jako žádné jiné. To jsou slova zpěváka Glena Hansarda, který dnes ve věku 56 let zemřel. Ráno měl nehodu na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Irský písničkář se proslavil hlavně svým filmem Once. Za hudbu k němu v roce 2008 získal dokonce Oscara, a to konkrétně cenu za nejlepší filmovou píseň, kterou byla Falling Slowly. A o tvorbě i životě Glena Hansarda nám teď přišel více povědět do studia redaktor Krištof Jiřík. Pěkný den.
0: Dobré odpoledne. Glen Hansard vyrůstal v chudé dělnické čtvrti v Dublinu. Hudba ho provázela od dětství, zpívala mu ji maminka a hrát na kytaru ho inspiroval strýc. Ve 13 letech pak odešel ze školy a začal si vydělávat hraním na ulicích, kde postupně přešel od irských tradicionálů k vlastním písním. Sám Glen o tom podrobněji mluvil v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
3: Já jsem začal v roce 1994, když mi bylo 14 let. Irsko bylo v obrovské recesi a já jsem prostě vzal kytaru a šel jsem na ulici. Vydělával jsem málo peněz, ale vydělával jsem nějaké peníze. A navíc jsem je získával za věc, kterou jsem měl ze všeho nejradši na světě. Nelíbí se mi příliš privatizování veřejného prostoru. Ta krása pouličního hraní si myslím, že je úžasná.
0: V roce 1990 pak založil kapelu The Frames. Díky albu For the Birds se kapela prosadila nejen v Irsku, ale i za jeho hranicemi. Hansard si později zahrál třeba i se svými vzory Bobem Dylanem a Vanem Morrisonem.
1: No a jak jsme už zmínili, Glen Hansard měl velmi silnou vazbu na Českou republiku. Jak to vzniklo?
0: Je to tak, on do Česka poprvé přijel v roce 2001. Právě tehdy se na festivalu Valašský špalíček seznámil s Markétou Irglovou. Jejich spolupráce nakonec vyústila v projekt The Swell Season a především ve zmíněný Oscarový film Once, který oba proslavil po celém světě. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Obdivoval českou kulturu, hlavně knihy Josefa Škvoreckého, o kterém mluvil před měsícem s naší redaktorkou na festivalu Slunovrat v Opavě.
22: Jsem velký fanoušek Škvoreckého. S Markétou jsme ho navštívili v Torontu. Udělal nám kafe, popovídali jsme si a podepsal spoustu knížek.
0: A na jednu z jeho návštěv v Česku vzpomínal třeba i Matěj Kolář, jeden z organizátorů festivalu Prázdniny v Telči, kde Hansard několikrát hrál a dokonce pomohl založit tamní baskerskou scénu.
23: Když jsem přijel, tak vlastně nám pomohl založit tu scénu u lodiček, protože před koncertem ještě vůbec nešel zvučit, tak si vzal kytaru a šel hrát právě na tu hráz toho rybníka k tomu molu u těch lodiček a kolem něj se prostě udělal dav lidí, kteří ho samozřejmě poslouchali.
0: V Česku se naposledy Hansard představil letos v červnu na festivalech Slunovrat v Opavě a Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí.
1: Tak o Glenu Hansardovi, který dnes ráno tragicky zahynul, jsme mluvili v Odpoledním plusu s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Děkujeme, hezký den.
0: Díky, naslyšenou.
1: V Praze se dnes koná už 18. ročník Mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Toto každoroční setkání pořádá spolek Česká škola bez hranic a potkávají se na něm odborníci na výuku češtiny v cizině spolu s partnery z nejrůznějších institucí, včetně parlamentu a ministerstev. O životě krajanských komunit a roli zahraničního vysílání Českého rozhlasu pro udržování češtiny se dnes mluvilo na besedě s názvem Praha volá svět. A já teď v Odpoledním plusu vítám Ivanu Bozděchovou, která se podpoře bohemistiky a češtiny systematicky věnuje dlouhá léta. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
24: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak paní Bozděchová, začněme prosím krajanskými komunitami a školami. V jakých zemích je nejvíce škol, ve kterých se žáci učí češtinu a kolik jich vůbec je?
24: Tradičně nejvíc škol škol je v Evropě, v takových zemích, jako je Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, ten český Banát. Jo. Samozřejmě máme krajanské školy také starší, mnohem starší tradicí v Americe, a to jak v Latinské Americe, v Argentině nebo v Brazílii, tak v Severní Americe, kde dokonce existuje i spolek českých škol v Severní Americe a tam je asi 24 škol v USA a 6 škol v Kanadě.
1: To je nesmírně zajímavé, budeme mluvit o těch rozdílech. Jak to vlastně těm dětem jde, respektive jakou úroveň češtiny ty školy poskytují, protože to bude záležet asi na vícero faktorech, že?
24: Ano, určitě ta úroveň je velmi různorodá. Záleží na činnosti té komunity, na některých taky českých spolcích, které to podporují. Jistě žáci v těchto školách především jsou potomci, tedy Čechů, emigrantů, někdy je to druhá, třetí generace. A ta úroveň tedy se opravdu liší i v závislosti na počtu členů té komunity, jejich aktivitách, ale nejhorší asi to, co je, nebo ne nejhorší, ale nejtěžší, je motivovat ty děti, které dnes samozřejmě se učí jiné jazyky, mají svůj program. No a ty krajanské školy velmi často fungují jako dobrovolné, navíc k tomu vzdělání, které probíhá v jazyce, kde žijí, a bývají to třeba sobotní školy.
1: No, ta motivace je určitě zásadní a mě by tedy zajímalo, jakým způsobem třeba tyto školy podporuje náš stát. Je to třeba jedna z otázek, kterou experti jako vy řešíte?
24: Ano, ano. Náš stát velmi podporuje české krajanské školy, stejně jako lektoráty češtiny na univerzitách ve světě. A ten zcela konkrétní nebo nejdůležitější způsob té podpory je vlastně už víc než 20 let probíhající vládní program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Od letošního roku vždycky je to na 5 let. Se to jmenuje program podpory Čechů a češtiny ve světě, který má jednu velkou sekci, a to je krajanský program. A my vysíláme v rámci toho, vysíláme učitele češtiny k těm krajanským školám. V současné době máme 13 učitelů u krajanských komunit v 10 zemích. Jinak samozřejmě krajanské školy fungují i jinak, nebo jiným způsobem jsou tam Češi. No a pak velice důležitý způsob, nebo ta forma, jsou právě české školy bez hranic, jejichž konference se teď koná, a to zase funguje trošku jinak. To je doplnění každodenního vzdělávání, jsou to vícejazyčné děti, které se učí i česky vlastně obdobně nebo na základě vzdělávacího programu, rámcového vzdělávacího programu Českého ministerstva školství, tak aby se tady mohli uplatnit. Kromě toho jsou určitě ještě jiné formy velmi důležitá podpora třeba. Je taky českých center zahraničních.
1: No, no, no. A mě by zajímalo, jestli můžete říci obecně, jako, jak se tedy výuce češtiny v cizině daří. Řekla byste, protože to je široká otázka, jestli ten trend je pozitivní nebo negativní? Daří se lépe než dřív nebo hůř?
24: Já myslím, že by to byla velmi zjednodušující odpověď. Ráda bych řekla, že líp v tom slova smyslu, že třeba těch komunit, aktivit a i možností je daleko víc. Jenom si uvědomme, že sice ten zájem a to je společné, ale třeba i komunikační formy se neustále vyvíjejí, včetně internetu a takových možností, které dřív ty komunity neměly, a že vlastně spousta věcí nemůže to nahradit přímou výuku, ale ty kontakty a kulturní a tak to je. U krajanů myslím, že velká motivace je především emocionální vztah, úcta k dědictví, že Ukrajinu mají zájem, hledají identitu, tak to pořád ještě jako přežívá, ale zároveň tam chodí a ta konkurence je teda veliká, když už jsou to příslušníci těch menších generací.
1: Chci se dostat ještě k podstatné otázce, nakolik podle vás pomáhá těm, kdo se z různých důvodů ve světě učí česky, právě vysílání Českého rozhlasu do zahraničí?
24: Skvělá otázka. Já s hlubokým respektem ráda konstatuju, že ten podíl je, myslím, veliký. Radio Prague International má pravidelně zpravodajství v češtině, ale vedle toho má své speciální rubriky o české literatuře a také český jazyk. Já se musím pochlubit, nebo ráda chci konstatovat, že v rámci já učím na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a my máme speciální takový program Čeština na vlnách.
4: Děkujeme, více už se nám nedostane. Ivana Bozděchová, díky moc, naslyšenou.
24: Naslyšenou.
12: Bylo 17 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Americký prezident Trump po iránských útocích v Jordánsku pohrozil odvetou. Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. U středečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa odpoví na noční iránské útoky na americké vojenské základny silou. Šéf Bílého domu to nastínil stanici Fox News. Potvrdil, že protivzdušná obrana zneškodnila balistické rakety mířící na základny Spojených států v Jordánsku. Trump taky tvrdí, že noční americko-saudské údery na proíránské milice v Iráku byly koordinované s vládou v Bagdádu. Úřad iráckého prezidenta ale tyto útoky odsoudil jako zjevné narušení suverenity země. Podle koalice polovojenských skupin při nich zemřelo nejméně 20 lidí. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
13: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
12: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Do Česka se vrací tropické teploty. Zítra bude až 36 stupňů, v pátek může být až 39. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne ale teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
6: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
12: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požárů. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Nizozemský Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci queer komunity World Pride. Radnice plánované kroky neupřesnila. Úřady ale podle ní k akci přistupují velmi vážně. Policie informovala, že se chystá nasadit jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření. Zpřísnění přichází poté, co o uplynulém víkendu najel islamistický útočník autem do davu na prajdu sexuálních menšin v německém Berlíně. 21-letý muž zabil jednu ženu a dalších 31 lidí zranil. Bezpečnost podle kanadské televize CBC zvýší taky Pride v Montrealu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora, doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
8: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
12: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. V Uherském Hradišti dnes oficiálně skončí letní filmová škola. Součástí slavnostního večera bude projekce filmu Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ještě předtím převezme představitelka hlavní role Anna Geislerová výroční cenu Asociace českých filmových klubů za přínos české kinematografii a své dosavadní herecké dílo. Ještě krátce z dopravy. Na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech. Směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru. Ve směru na D1 postojíte od dálnice D5. V obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc. A na jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova postojíte v koloně. Za Lanovým mostem je po vážnější nehodě průjezdný levý pruh zdržení 30 minut. V Dobříšské je silný provoz v obou směrech. Vilznova je ucpaná také obou směrně. Na Rašínově nábřeží se popojíždí od Vyšehradského tunelu k Tančícímu domu. Šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno nebo polojasno. Odpoledne se na jihu ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Noční teploty poklesnou na 20 až 16 stupňů. Zítra bude 32 až 36 v nížinách, mimo severovýchod až 38 stupňů. A po zprávách už začíná 20 minut Radiožurnálu.
9: Jak se postaví vládní koalice k nápadu zrušit 9. třídy základních škol? Kolik by se tím ušetřilo a jaké by to mělo souvislosti? A proč předložil ministr školství návrh na plošný zákaz mobilů ve školách, když ještě v březnu podobný návrh opozičních poslanců ostře kritizoval? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
10: Dobrý den a díky za pozvání.
9: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. V polovině července navrhl předseda poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, aby se zrušily 9. třídy na základních školách. Řekl, že to přinese rozpočtu 50 miliard korun ročně. Vy jste na Instagramu ten nápad dost ostře odmítl. V posledním týdnu ale o zrušení 9. tříd několikrát mluvil i premiér a předseda vašeho hnutí ANO Andrej Babiš. Ten v pondělí řekl, že o tom už jednal s ministryní financí, že čeká vaše vyjádření. Už jste mu ho dal?
10: Já jsem se s ním o tom zrovna včera bavil. Já jsem jako zcela jednoznačně na začátku aktivitu předsedy poslanecké sněmovny, tedy nečlena vlády, ať si to rovnou řekneme, odmítl, a to z věcných důvodů, které se ukazují. A já ještě podkládám čísly a studiemi, že byly relevantní na mé straně. A zároveň rovnou začnu tím, že debata o tom, že uspoříme ve školství, tím, že něco zrušíme, sice vypadá líbivě, ale v reálu nefunguje. Když se podíváte na to, co tím sleduje Tomio Okamura na základě studie Petra Macha, který ji předložil.
9: Náměstka ministra financí z SPD.
10: Přesně tak. Tak už teď můžu říct, že i ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo a vůbec to nehraje s tím, co by se ve skutečnosti stalo. Tak si to teďka pojďme ve zkratce říct, protože pokud bychom převáděli studenty z 8. a 9. třídy v jednom roce, máte zdvojený ročník, který musí proputovat středním školstvím. Jedno dítě ve středním školství stojí 90 tisíc korun zhruba normativně, na základní škole 70 tisíc. Takže minimálně 3 roky po sobě v této komponentě to bude o 30% dražší a ne, že se ušetří 50 miliard korun. A to se vůbec nebavím o kvalitě výuky, nebavím se o tom, že nám nenasedají všeobecné vzdělání, nám v tuto chvíli nenasedá na základní školy, to je ta inovace oborové soustavy, kterou minulá vláda prohlásila za dokončenou a ona není hotová. Zároveň tady připravujeme modernizaci obsahu vzdělávání a základní školy pracují na tom, aby to, co po nich chceme jako stát a co se stále navyšuje, co chceme po školách, zvládli v 9 letech. Takže ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
9: Když jste tohle včera řekl panu premiérovi, vzal to? Přesvědčil jste ho?
10: Myslím si, že ten závěr je, že to není na pořadu dne, protože jsme si vysvětlili, že to, co bylo deklarováno, že to přinese nějaké okamžité úspory, je prostě slepá ulička, navíc nepravdivá informace. Zároveň, a to jsem deklaroval rovnou, když jsem reagoval na Tomia Okamuru, já jsem připraven se bavit o tom, jestli máme mít 2 povinné roky předškolního vzdělávání v mateřských školách, jestli má být 8., 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu, to znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání. Té debatě se nebráním, ale to, co tady vypadá jak letní bouře, že by se jako okamžitě rozhodlo o tom, že se bude všechno, jako všechno vylejt a všechno znova, tak to můžu všechny uklidnit i na základě jednání s premiérem, že takhle není. To znamená, je to za mě jako okurková sezóna a nějaká světlice Tomia Okamury. A ano, je legitimní,
7: to znamená, že teď to vůbec jako vláda nebudete řešit ten nápad?
10: Já předpokládám, že se o tom klidně budeme bavit, ale já vám můžu říct, že vládní programové prohlášení v tuto chvíli o tom to nehovoří a já mám dost argumentů na to, abych koaličním partnerům vysvětlil, že to, co letí mediálním prostorem, tak je fikce a ne realita. Takže můžu uklidnit rodiče a školy, že rozhodně od 1.9.26 nebo 27 se toto nestane.
7: Tam mělo být 29, jestli jsem dobře vnímal pana předsedu poslanecké sněmovny. Takže ani 29 se to nestane 1. září?
10: Myslím si, že ne. Na 99%.
7: Na 99%.
10: Vždycky si musíte nechat nějaké procento, ale prostě jako, když se podíváte i na stanovisko ministerstva financí, i na to moje, tak to se nedělá v tuto chvíli, nedělá se to z důvodu úspor. Pojďme se bavit o tom, aby jsme měli co nejvzdělanější společnost, jestli z toho vypadne 8 tříd základní školy, tak klidně, ale ne, že jako uspořím peníze nějakým tupým škrtem, a ještě jsou tam falešná čísla. To je studie Petra Macha.
7: To znamená, že ani ministerstvo financí není pro tu změnu?
10: Když se podívat, je důležité oddělit, přestože Petr Mach je náměstkem ministryně financí, tak to není oficiální materiál ministerstva financí.
7: Dobře, ale ministryně financí podle slov Andreje Babiše nějaké své stanovisko předložila, alespoň tak to říkal pan premiér v pondělí. Tak to stanovisko je proti tomu nápadu?
10: Stanovisko, které jsem dostal já z ministerstva financí jako oficiální stanovisko ministerstva financí, tak nepodporuje tento návrh a uvádí dost podobné argumenty, které jsem vám před chvilkou uváděl já.
7: Vy říkáte, že 50 miliard je nesmysl, že k tomu se dostat nedá. Na druhé straně pan premiér v pondělí řekl, že selským rozumem podle něj v případě zrušení 9. tříd ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče. Tak ušetří někdo? Máte to spočítané, kolik by se tím dalo ušetřit?
10: Znovu, já jsem ochoten se bavit, a to neutíkám z odpovědi, jenom se to snažím vysvětlit i posluchačům tak, aby to bylo jasné. A pokud se chcete dívat na školu,

0: vyčíslilo i hospodářská komora, i paní Zajíčková na 27,1 miliardy korun, pan Mach na 50 miliard korun, ale pokud vám neprojdou ty lidi, kteří budou uplatniteli na trhu práce, tak vám žádné úspory z toho, že dřív půjdou na trh práce, nevznikají, respektive úspory. Nezískáte nic s tím, že půjdou dřív na trh práce. Cílem mě jako ministra školství, a pevně věřím, že všech rozumných lidí v České republice je, aby jsme byli co nejchytřejší a měli co nejvyšší platy, a což souvisí s kvalitou vzdělání a jeho efektivností, ne s tím, že škrtnu rok.
1: Ještě jednou v téhle souvislosti budu citovat pana premiéra. On v pondělí řekl, že třeba ministrině financí Alena Schillerová z Hnutí ANO také neabsolvovala 9. ročník základní školy a že je živým příkladem toho, že to může fungovat. Máte opravdu pocit, že ta 9. třída je výrazným přínosem pro vzdělávání v Česku?
0: Myslím si, že tak, jak je koncipováno to, co po školách chceme, tak svůj význam má. Když se podíváte na to, že ty studie říkají, že děti se mají rozhodovat o té své specializaci, o dalším směřování co nejpozději, tím neříkám ve 20 letech, tak mi ten rok 9. třídy a rozhodování se v 15 letech, kam půjdu dál, když nemáme další 2 roky všeobecného vzdělání v tuto chvíli, nebo 3 roky všeobecného vzdělání, ale máme tam tu specializaci, tak mi přijde rozumný. Samozřejmě, že vnímám to, že někdo řekne, ale oni už po přijímačkách jakoby nic nedělají. To znamená, ten rok může být naplněn školu od školy, učitel od učitele různým způsobem, takže určitě najdete anekdoty a příběhy rodičů, které budou říkat, že 9. rok byl ztracený, případně žáků, stejně jako najdete x případů, když se budete hledat, že ten 9. rok dává smysl. Za mě smysl dává a hlavně se bavíme o tom, že chodí další a další lidé. Naučte ve škole ještě ty děti toto, naučte je prevenci s mobilními technologiemi, se sociálními sítěmi a dalšími věcmi, které na ně působí v tom dnešním moderním světě a zároveň řeknete, tak dobrý, já máte na to jenom 8 let. Klidně, tu debatu veďme, ale pak redukujme to, co chceme po základní škole, aby děti naučila. To je to, po čem volám. Bavme se o celém systému, o tom, aby byl efektivní. Jestli z toho vypadne doporučení odborníku, že to má být 8 let, já ho budu jako ministr respektovat, ale ne, že někdo spočítá house number, že se ušetří, anebo anekdoticky, a to pro mě není verná mince, já jsem také šel z 8. třídy, když byl zrovna ten přechodový rok, tak jsem šel z 8. třídy a přecházelo se na 9, ale nebudu na základě svojí zkušenosti soudit celý systém.
1: Rozumíte tomu, proč se ten nápad ze strany Tomia Okamury objevil právě teď?
0: Protože ta studie Petra Macha má červnové datum, takže předpokládám, že ji předložil předsedovi sněmovny, jelikož je tam také za SPD a Tomio Okamura tuto informaci měl, tak ji prostě vypustil do éteru. Nehledal by v tom nějakou jako větší konspirační teorii, než je. Je to Okamova břitva, prostě dostal do ruky materiál a při nejbližší příležitosti to řekl. Vyšlo to na prázdniny.
1: Když předseda koaliční strany přijde s takovýmto nápadem, když potom se k němu vyjadřuje předseda vlády a předseda hnutí ANO, tak jak se vyjadřoval v těch posledních dnech, jak to na vás jako na ministra školství působí?
0: Tak když se podíváte, tak rozhodně bych byl samozřejmě radši, nebudu lhát, aby předseda sněmovny jako napřed kontaktoval třeba mě, nechal si k tomu dát oponentské stanovisko a nevystřelil to na druhou stranu mediální svět a politický svět nějak funguje, takže já to beru, jak to je. Mou povinností je, nebo já to tak aspoň beru, k tomu dát věcné argumenty, data, to jsem dál. Legitimní je, když premiér řekne, OK, je tady koaliční partner, přišel s nápadem, mně to přijde zajímavé, tak mi k tomu dodejte informace, takže to teďka dělám. Myslím si, že ale bude platit to, co jsem řekl hned v první reakci, protože zatím se ukazuje i ve stanovisku MF, i ve stanovisku ministerstva školství, že ty argumenty, které jsem kladl na stůl hned na začátku, tak jsou relevantní a na rozdíl od těch argumentů a čísel Petra Macha, tak jsou založena na faktických číslech.
1: Neměl by být premiér v takových situacích zdrženlivější? Neměl by dříve, než se k tomu veřejně bude vyjadřovat, to třeba konzultovat se svým rezortním ministrem, notabene, pokud reprezentuje stejné hnutí?
0: Byl bych radši, kdyby tam bylo napřed to období, kdy já bych k tomu dal tu pozici, ale nebudu kritizovat premiéra, prostě beru to, jak to je. Rozhodně bych byl ale šťastnější, kdyby jsme si to napřed řekli a on si k tomu potom zaujal tu pozici, protože i ten náš dnešní rozhovor je důkazem toho, že v tom mediálním prostoru si to žije nějakým životem, zatímco v tom reálu jsem dostal ten úkol, a tím připravím pro a proti hnedka na začátku. Takže to, co mediálně nějak vypadá v reálu, je, tak mi k tomu zpracujte pozici, pane ministře.
1: Vás čeká samozřejmě vyjednávání o rozpočtu. Nevrátí se vám to, neuslyšíte, tak tady mohly být nějaké úspory, vy je odmítáte, tak v tom případě nedostanete tolik, kolik chcete?
0: Bez pochyby se to může v té retorice mezi koaličními stranami vrátit, proto jsem tady rovnou řekl a deklaroval na jasných číslech, že i kdyby to nastalo, tak první úspora fiktivní,

0: a ještě ne 50 miliard korun, nastane až poté, co ten ročník zvýšený, zdvojený ročník proputuje středním a vysokým školstvím. No a bavíme se o tom, že tento krok rozhodně by se projevil nejdřív v roce 34 částečně a plně třeba v roce 39.
1: Vy jste při předávání vysvědčení na konci června řekl, že budete chtít, aby příští rozpočet myslel na školství víc než ten letošní, že byste chtěl o desítky miliard víc. Před chvílí jste řekl, že počítáte s částkou 300 miliard, to znamená, to, co chcete navíc, je těch 16 miliard, tak abyste se dostal na 300, nebo chcete ještě víc?
0: To bylo jenom tak, aby z toho nebyl ten titulek, že Plaga chce 300 miliard. Já si myslím, že ten nárok, když ho dopočítáte podle vládního programu prohlášení hospodářské strategie, je samozřejmě vyšší. A já bych...
1: O kolik vyšší?
0: To přesné číslo vám neřeknu, budeme o tom jednat v srpnu, ale samozřejmě jsou to desítky miliard korun, jo? Protože to hold efektivní kvalitní školství něco stojí. Každopádně ten rozpočet trojkou začínat musí, ale neberte mě za slovo, já jsem jenom jako chtěl deklarovat, že to trojkou má začínat, to znamená 300 miliard, ale bych rád, kdyby to bylo více. Konkrétní číslo vám neřeknu. Pokud by neměl být ten nárůst plně v souladu s tím vládním programovým prohlášením, respektive bude v souladu, že tam jsou milníky až pro rok 29, ale já bych chtěl, aby bylo vidět i ze střednědobých výdajových rámců, že tam směřujeme. To znamená, jako nepotřebuju to, co byla v té první žádosti pro rok 27, ale musí celý terén vidět, že tato vláda to splní nejpozději v roce 29. To je moje strategie do vyjednávání.
1: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy z hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Minulý týden vláda schválila návrh poslanecké novely školského zákona, kterou jste předložil vy spolu s premiérem Andrejem Babišem a která plošně zakazuje používání mobilních telefonů v mateřských školách, na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Přitom v březnu jste se proti podobnému návrhu opozičních poslanců ostře vymezil. Na tiskové konferenci po jednání vlády 9. března jste doslova řekl, že ze strany opozičních poslanců je to snaha svést se na vlně aktuálního tématu, že snahou autorů je opanovat mediální prostor, že jde o tupý zákaz a že vaše vláda naopak postupuje zodpovědně a nabízíte školám metodickou podporu. Proč jste změnil názor?
0: Věcně chronologicky. Na únorové tiskové konferenci jsem představil metodiku do škol jako nejrychlejší nástroj, který je rozhodně rychlejší, když si ředitelé v rámci novely z roku 21 upraví školní řád, tak to může nabídnout od 1.9.2026. Zároveň, když si dohledáte tu tiskovou konferenci, jsem říkal, že si sejmu situaci ve školách, to znamená, podívám se, jestli to doporučení metodické zafungovalo, jaký vlastně stav ve školách je a jsem připraven, a to na té tiskové konferenci v únoru zaznělo, v případě, že to nebude dostačující, sáhnu k legislativnímu řešení. V březnu ten lidovecký návrh, když ho srovnáte s tím návrhem, který jsem dal společně s premiérem jako poslanecký, tak opravdu to je nebe a dudy. Ten náš návrh jako je promyšlený, můžeme se o tom dále bavit. Ten lidovecký byl opravdu jenom jako mediálně zakazujeme, ale nebyl vůbec dotažený, co se týká toho, jak na co všechno se to vztahuje, byly tam velké díry. To znamená, byl to legislativní paskvil, což jsem myslím tehdy řekl a stojím si za tím. V květnu jsme sebrali data ze škol, tam se ukázalo, což je argumentace dětského ombudsmana, že 93% škol má upraveno nakládání z mobily tak, jak jsme umožnili v roce 21. Ale ta podstatnější je v té tabulce číslo 2, pouze polovina těch prvních stupňů, to má omezeno o přestávkách. A ty školy, kde to funguje, kde je dobré klima, tak to mají omezeno. Takže jestli se ptáte, proč k tomu došlo, protože se ukázalo, že ta regulace nepoužívejte to v hodinách, respektive nevyrušujte s tím v hodinách, sice na školách je, ale o přestávkách tam ten scroll time prostě je a není tam ta aktivní škola, kterou bychom tam rádi viděli.
1: To znamená, jinými slovy, myslíte si, že ředitelé se nerozhodují dobře a proto jste to teď navrhli udělat plošně?
0: Myslím si, že ředitelé se většinově, v případě asi první stupně je to 55%, takže většinově dobře rozhodují, ale z různých důvodů, nebudu to hodnotit, nenaplňují ten cíl, který tam byl.
1: A z vašeho pohledu cíl je, aby ani o přestávkách tedy mobilní telefony nebyly k dispozici?
0: Jelikož jsem si v mezidobí nechal samozřejmě od odborníku z Národního ústavu duševního zdraví dát dohromady materiál, který jako toto hodnotí, to znamená odborný podklad, tak z něj se skutečně ukazuje, že a plus jsem se věnoval tomu, že jsem ty školy, které to mají zakázáno, tak jsem s nimi byl v kontaktu a moji kolegové taky, to znamená ukázalo se, že to funguje. A ano, za mě je chtěné a velmi chtěné, aby ty děti místo mobilu o přestávce, byli u těch pingpongových stolů, u těch školních fotbálků, nebo skákali toho panáka, nebo hráli venku fotbal. To je ten koncept aktivní školy. A školy, které zakázaly o přestávkách mobily, možná měly 2-3 měsíce problém, protože tam probíhal standardní detox, ale když tam nabídli dětem využití, zároveň ve školách probíhá prevence a komunikace s dětmi a s rodiči, což jsme všechno dali do té metodiky a budeme to dál podporovat, tak to funguje. Takže ano, cíl je, aby na prvním stupni nebyla škola, kde o přestávkách děti koukají do mobilu. Je to tak.
1: Vy říkáte, že škola má nabídnout něco alternativního. To jste ostatně říkal i na té březnové tiskové konferenci. Tehdy s odvoláním na mezinárodní studie jste řekl, že pokud regulujete mobilní telefony o přestávkách, musíte dětem nabídnout aktivní vyžití, aktivní program. To ale v té novele není.
0: Ale zase jsme u toho program Aktivní škola, který rozvíjíme, kde máme ambasadora Lukáše Krpálka, kde jsme a děláme soutěž o to, jako jak zviditelnit ty aktivní školy, které to dělají. Tak není o tom, že napíšete do zákona, musí být v každé škole 2 fotbálky. Ale tohle je ta pozitivní motivace, toto opravdu není nad zákonný předpis, to si asi nemusíme vysvětlovat, ale je to na tom, že to je chtěná aktivita a že podporujeme ty školy a zviditelňujeme ty školy, které to dělají. A byl bych rád, aby v rámci svých možností ty školy to udělaly. Co se týká ale zákazu těch mobilních telefonů, tak tam, jelikož ta čísla ukazují, že to polovina škol nedělá, tak si myslím, proto jsem to předložil, že ten zákaz je na místě.
1: Ten zákaz se týká i deváťáků, vlastně týká se po celou dobu povinné školní docházky. Deváťákům v současné době je 15 nebo 16 let, v takovém věku mohou mít partnery nebo partnerky, mají a mohou mít spoustu mimoškolních aktivit. Není nepřiměřené takto starým žákům zakazovat, aby o přestávce nebo v jídelně nebo po obědě při čekání na odpolední vyučování mohli něco vyřídit z mobilu?
0: Není. Pokud budete hledat arbitrární číslo, tak když řekneme, že to je 15 let věku, budeme to s něčím kalibrovat, pak mě řeknete, že brigáda je možná o 14 let věku.
1: Ale jenom o prázdninách.
0: Jasně, jo, ale mimochodem to je zajímavý point zaměstnávání 14 letých i ve vztahu k rušení 9. tříd, což jsem tady nezmínil, když to mám propojit ta dvě témata. Každopádně je samozřejmě jasné, že někde ta hranice musela být. Ta hranice je v tuto chvíli na základní škole, střední školy to dále upravují podle školního řádu a svých možností. A mohlo byste mě nachytat na tom, na střední škole bude věkově mladší dítě než dobíjající 9. třídě. Máte pravdu, někde tu hranici jsme udělat museli, udělali jsme ji na konci základní školy. Určitě jsou tam děti, které by si v tom věku již s tím sami poradili, ale snažíme se chránit tu populaci, musíme nějak systémově, je to takto.
1: Já mířím k tomu, jestli ta pravidla pro prvňáka a pro deváťáka by přece jenom neměla být odlišná, jestli je to úplně to samé.
0: Já, když se podíváte na moje výroky z nějakého období, třeba podzim minulého roku nebo nástupu do funkce, tak já jsem si myslel, že ta doporučení těch odborníků budou pro první stupeň jiná než pro druhý. Našel bych minimálně 2-3 rozhovory, kde jsem s touto hypotézou do toho vstupoval, ale v tom doporučení, které máme od toho NUDZu, tak případně ten screening těch jednotlivých dalších zemí, tak vlastně neodstupňuje a bere tu věkovou kohortu až do těch 15 let pod stejnou úrovní ochrany nebo zákazu, chcete-li.
1: Mimochodem, Národní ústav duševního zdraví opravdu doporučil i přestávky, i pauzy na oběd, protože když jsem v ČTK četl v červnu vyjádření ředitele tohoto ústavu, tak on mluvil o zákazu během vyučování.
0: Když bavíme se během výuky nebo se bavíme během celé jako školní docházky, během toho celého systému. Za mě a ta podkladová studie a zahraniční data hovoří o tom, že to klíčové je ochránit ty děti během těch přestávek a když si zajdete do školy, opravdu, když si zajdete do školy, která má zakázané mobily o těch přestávkách a je tam to aktivní výžití, tak vám každý řekne, že ty děti se spolu začaly bavit, že se znají jmény třeba a že tam probíhá reálný život a reálný pohyb. Já si za tím návrhem stojím.
1: Vy jste říkal, že na rozdíl od té původní opoziční novely, tak vy jste si dali záležet s definicí toho, na jaká zařízení se to má vztahovat. Ten návrh totiž nezakazuje jenom mobily, ale také jiná elektronická komunikační zařízení. Podle důvodové zprávy se tím myslí třeba i chytré hodinky nebo další zařízení s připojením k internetu. Znamená to, že bude zakázáno do školy nosit, respektive ve školách používat třeba i elektronické čtečky knih?
0: Myslím si, že čtečka knih tam nepatří jako jiné elektronické zařízení.
1: Pokud je připojená na internet, tak
0: ano.
1: Ano.
0: Máte pravdu, zase takhle to můžeme rozebrat celé. Ten princip, když vám vysvětlím, je jednoduchý. To znamená cokoliv, kde vás to může během té výuky vyrušovat, cokoliv, kde se můžete připojit na sociální sítě během té přestávky, tak je tam zahrnuto. Nikdy to nebude dokonalé, samozřejmě další výhrady budou. A co když se ty technologie budou vyvíjet? Jistě mohou. Myslím si, že ten návrh není tupým zákazem, když jsem něco pojmenoval tupým zákazem, když se podíváte, standardní výhrady, zdravotní důvody jsou ošetřeny. Další výhrada je, chcete, aby děti byly hloupé, nemůžou používat mobilní telefony. Mohou, na pokyn učitelé mohou používat ty mobilní telefony. To znamená, aplikace Kahoot, ChatGPT, jakékoliv AI-ko, může běžet té výuce, ale řízeně, aby to byl dobrý sluha, zlý pán, aby to byla řízená výuka. Zároveň chceme, aby tam byla ta prevence, aby školy vysvětlovaly v rámci té komunikace těm žákům, proč, kde je to nebezpečí sociálních sítí a tak dále. To znamená, není to izolovaný výstřel do tmy, je to, řekl bych, promyšlený způsob, jak pomoci, a je to nedostatečný samozřejmě i s ohledem na to, že návyky vznikají v rodinách. To tady si řekněme rovnou, a i proto teďka třeba přes leto mám na sociálních sítích kampaň, která je cílena na rodiče, protože ta škola může pomoct, ale situaci nezachrání. To si taky uvědomuje. Nemyslím si, že to spasí doba od 18 do 14.00.
1: Ten zákaz má platit od začátku školního roku 2027-28, tedy za rok a měsíc. Neuvažovali jste o nějakém přechodném období? Mysleli jste třeba na sedmáky, současné sedmáky, kteří jsou zvyklí na mobily o přestávkách, teď ze dne na den jim to vlastně zakážete? Nezhorší to jejich duševní stav?
0: Když se na to podívám, tak já jsem, a doufám, že to sněmovna nezmění, já jsem zastánce toho, aby to začínalo s novým školním rokem. I kdyby to sněmovna projednala, tak já bych nerad, aby to začínalo třeba 3. března. To znamená, proto je tam ten začátek školního roku. Jak už jsem vám tady jednou řekl, tak ty školy, které to zakázaly, tak také tam neměly přechodné období, ale měly období 2 až 3 měsíců, kdy ty děti samozřejmě se s tím srovnávaly, že to tam není. Na druhou stranu, když se podíváte, tak i ty děti na těch školách vám řeknou, že jsou za to vlastně rády. Neříkám, že všechny, ale není to úplně černobílé. To znamená, neuvažuji o přechodném období. Myslím si, že dobré je zavést to s novým školním rokem a po nějakém nepříliš dlouhém čase si to na těch školách, pevně věřím, sedne.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Naslyšenou, díky za pozvání ještě jednou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Pěkné odpoledne, je 17:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi až do 15 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku, kterou teď dostane k podpisu prezident. Rusko dnes 2 raketami zaútočilo na přístavy v Oděském zálivu. Ty už kvůli každodenním ruským útokům prakticky zastavili provoz. Podle Kyjeva ohrožuje Moskva globální potravinovou bezpečnost. Ukrajina pšenicí, kukuřicí a slunečnicovým olejem zásobuje asi 500 000 lidí, převážně v zemích takzvaného třetího světa. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily 9. třídy, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD, podle kterého by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně. Ministr Plaga má ale návrh za nekoncepční. V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu Irish Independent havaroval dnes brzy ráno na motorce. Hansard s češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90. Celkem se v Šenově do roku 2030 zkompletuje přes 200 kusů. A ministerstvo kultury letos ve 2 mimořádných termínech 30. srpna a 27. září otevře zdarma všechny státní hrady a zámky. Podle rezortu se do akce zapojí téměř všechny památky. památky ve správě Národního památkového ústavu. Ministerstvo tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií. Ještě pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 180 zůstává silný provoz osobními auty, je to do omezení v Brně na více než půl hodiny. Na D1 z Brna do Vyškova za sjezdem na Slatinu na kilometru 201,5 se srazil kamion a osobní auto, průjezdný je levý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na Pražském okruhu je stále silný provoz v obou směrech, směrem na letiště se poprvé zastavíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru, ve směru na D1 postojíte od D5. V obou směrech čekejte za Ořech 20 minut navíc a například na jižní spojce se jede v koloně od magistrály až k tunelu Mrázovka. Je to až na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Teploty zítra opět stoupnou na 32 až 36 v nížinách s výjimkou severovýchodu až na 38 stupňů a bude slunečno, pouze na jihu se odpoledne a večer výjimečně objeví přehánka nebo bouřka. Ze zprávy to vše a teď už je připravena repríza Osobnosti plus.
4: I bývalí guvernéři České národní banky Tůma a Rusnok i vedení Národní rozpočtové rady varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel, jak ho navrhuje vládní koalice. 20 českých ekonomů včera vyzvala poslance, aby se zabývali věcnými důvody, pro které prezident Petr Pavel návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti vetoval. Premiér Babiš toto prezidentovo veto nazval nezodpovědným a nepromyšleným. Začíná Osobnost plus, mým hostem je ekonom Miroslav Zámečník. Vítejte, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
4: Je podle vás to prezidentovo veto, které nyní podpořené tou 20 ekonomů docela zvučných jmen, je nezodpovědné, je nepromyšlené, jak ho nazval premiér Babiš?
5: Mně přijde promyšlené a přijde mi zodpovědné a na druhou stranu chápu, proč se jako příslušní představitelé koaliční vlády takhle vyjadřují, protože evidentně se tady dělá nějaká příprava na prezidentské volby, takže prostě...
4: Čili myslíte si, že takhle, že...
5: Všichni rozumíme všemu, my víme, jako, co tenhle zákon znamená, že to je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti, to ví i malý dítě.
4: Mimochodem víte, co ministryně Schillerová na tuhle výzvu od ekonomů odpověděla?
5: Ne.
4: Uvedla v reakci na ten dopis, že změna rozpočtových pravidel nemá alternativu. Tak se ptám, to je pravda nebo není?
5: No, když to konfrontujete s tím, čím se neustále jak si zdůvodňuje, proč se tyhle věci dělají, tak se to zdůvodňuje programovým prohlášením vlády. Jinými slovy, my musíme plnit programové prohlášení vlády. No a v tomhle kontextu to samozřejmě alternativu nemá, protože naslibovali jsme toho docela dost a teď se musí plnit, takže se musí rozvolnit fiskální pravidla. Ta vážná věc, pozor, jo, prostě by začala, až kdyby se vládě nedařilo se vejít pod ty 3% HDP. Jo? Protože dokud jsou pod 3%, dokud dluh není 60%, tak se můžeme zadlužovat a je potřeba říct, že dřív to bylo jednoduchý, protože když ekonomika roste rychleji než inflace, tak se vlastně odlužujete. Ale teď už to tak není. Jo? Teď jsou docela vysoký úrokový sazby a prostě
4: to... Což vládu štve, protože slíbila levnější hypotéky.
5: No ne, tak ono to reálně zatěžuje ten státní rozpočet. Jo? Prostě já jsem to řekl, když máte prostě vyšší nominální růst HDP nežli úrokový sazby, dneska jsou úrokový sazby na desetiletém dluhu 4,9 něco, no a ta ekonomika i se započtením inflace, no jsme těsně na hraně.
4: Ale řekněte, jestliže ministryně financí vzkáže veřejnosti, že jiná alternativa než tato změna rozpočtových pravidel není a tato změna přináší mnohem volnější pole pro členy vlády na zvyšování výdajů, tak kam to celé povede?
5: No, povede to k tomu, jako že bude vyšší schodek, bude vyšší strukturální schodek a pak podle fiskálně strukturálního plánu, jak si teď se trochu rozmákne na rok 2027, ale už v roce 2028 bychom měli mít zodpovědný rozpočet, což je fascinující, jak si intelektuálně nejdřív si ten opasek jako povolit, udělat prostě štědrej rozpočet a pak jako začít šetřit o to víc. Jo.
4: Mimochodem, když mluvíme...
5: A to tě dožene samotný.
4: Jasně. Jo. Když mluvíme o tom rozpočtu už na příští rok, na rok 2027, tak Andrej Babiš se shodou okolností také včera nechal slyšet, že pravděpodobně na uklidnění veřejnosti, že ten schodek bude určitě významně nižší než 400 miliard. Uklidnilo vás to?
5: No ne, tak já jsem to čekal. Uklidňující je to jenom v kontextu, že se předpovídalo, že to může být 500. A ono by to bylo, takže prostě ty ministři měli očekávání, že teď je ta chvíle, že rok 2027 může být taky, nemusí, ale může být ten poslední štědrý rok, tak se rozmáchli a teď je bylo třeba nějakým způsobem umravnit.
4: Mimochodem, tahle vláda, jak dobře víte, byla ostrým kritikem výrazně menšího schodku vlády předchozí. Nabádala vládu k tomu, aby mnohem víc šetřila a tak dále. Je to v kontextu těch čísel, které se blíží a těch kroků té vlády, jaké? Co to je vlastně?
5: Je to utilitární samozřejmě, ale o tom je celá politika v Česku. Jako principiální politiku, která sází na zodpovědnosti a na jako fiskálním konzervatismu, to už je mnoho let pase v České republice. Bohužel, říkám já.
4: Ale byl někdy v polistopadové historii větší tlak na, myslím, ekonomy, kteří prostě vzývají zesíleně mnohem víc než dřív po rozpočtové odpovědnosti. Je to proto, že situace je nejvíc, řekněme, riziková, jak tady kdy byla v té fiskální oblasti?
5: No jasně, tak jako ono se to vytratilo z politické kultury. No a samozřejmě potenciálně, jak si všechno je třeba vzít v těch mantinelech, jo? Prostě jsou lidi, kteří k tomu, i ekonomové, kteří k tomu přistupují, já bych řekl, jako na můj vkus moc blazeovaně, že jako vlastně jsme ještě pořád skoro nejmín zadlužený, takže se můžeme rozmáchnout. Teď se tam povídá, že ty investice a multiplikátory houbeles, jo, prostě česká ekonomika, i když do ní investujete peníze, tak to je mimochodem ve strukturálně, v tom fiskálně strukturálním plánu, který schválila tato vláda už 22.6., tohodle roku, je tam poznámka, že multiplikátor u vládních investic je maximálně 0,7. Jo, jinými slovy, když mám korunu výdajů, tak se mi to okotí o 70 halířů.
4: Možná teď je ta pravá chvíle jenom připomenout jednoduchá čísla docela. Měla jsem na mysli to, že za rok 2025, kde byla tehdejší vláda tak kritizována dnešní koalicí, tak byl schodek, opravdu mě, jestli se mýlím, kolem 250 miliard korun po odečtení, očištění o ty prostředky z Evropské unie. A co je důležité, tak v tom roce 2025 došlo k poklesu výdajů o 39 miliard korun, což je přesně opačný trend, než nastoluje tahle vláda. Jo. Já nevím, jak dalece vy tohle pokládáte, myslím, ty trendy v tom rozpočtu, jako důležitý ukazatel, vlastně mnohem důležitější, než je ten stav konkrétně.
5: No, protože jste se bavila o historii, Báro, jako tak je třeba si říct, jak to bylo, jo, prostě. Ty vlády byly buď fiskálně víceméně zodpovědný, tady zůstal nějaký étos, jo, připomeňme se, že ani za bolševika nemohl být rozpočet schodkový, jo, prostě, a pak samozřejmě ty Klausovy vlády, ty z toho udělali jako téměř základní hospodářsko-politickou mantru, že ten fiskál bude zodpovědný, a on dlouho byl, ale pak jsme měli bankovní krizi a tak dál, ale je potřeba si říct, jo, prostě, že rok 20 a příchod covidu jako tu zemi nějak jako vykolejil, rozhodil. A přijal se tam takzvaný balíček pro osvěžení paměti, to je to nekompenzované, fiskálně nekompenzované zrušení superhrubé mzdy. Víš, že to navrhl Andrej Babiš, poslanec. Spolu ovšem se hlasoval s SPD a s ODS-kou. A tohle je prostě věc, který se nedovedeme zpamatovat dodnes.
4: Jasně, ale jak je možné, že prostě jedna vláda nastolí trajektorii poklesu výdajů a druhá nastolila trajektorii růstu výdajů?
5: No, protože programově oni měli jiný étos, jo, prostě ta minulá vláda jako byla složitá na vládnutí, jo, ta koalice, takže jako nějak zvlášť impresivní ta konsolidace nebyla, ale nějaký fiskální úsilí se tam předvedlo s tím, že nemůžete šáhnout na ten balíček z toho roku 20, protože máte sám ruce od krve, jo, prostě, takže do tohohle se ta ODSka vmanévrovala a pak je dlužno říct, že tam dělali docela škaredý machinace. Tehdy podle mě to měl vetovat jako minister, tak jak mu David Marek, jeho ekonomický poradce, tehdy radil. Je tam prostě problém s časováním, že to měl říct nejdřív potichu a pak vážně.
4: Jasně, ale to, co jsem se snažila zeptat, je to, jestli opravdu prostě věc tak relativně vzdálená, jako je covid, tak jestli může dneska za to, že jedna vláda snižovala výdaje a druhá je chce zvyšovat.
5: No jasně, protože my jsme mezi tím přijali spoustu věcí, jako který například jako automatickou indexaci plateb za státní pojištěnce, to tady vůbec nikdy nebylo. Státní pojištěnci a ty platby toho státu, to byla taková vyrovnávací nádržka, jo? Protože každý, kdo se trochu motal kolem ekonomiky, zdravotnictví, ví, že to je schopno utratit jakýkoliv objem peněz.
4: Černá díra.
5: Jako to je jako škaredej výraz, ale je schopno utratit cokoliv. Vždycky je potřeba líp zaplatit sestřičky a lékaře, vždycky je potřeba novějších technologií a rychlejší zavádění moderních postupů a tak dál. Takže tam, jakmile prostě povolíš ty stavidla, a ty se extrémně povolili v roce 20, tak tam funguje ten efekt té negativní záklopky, pak už se to strašně špatně vrací na nějakou udržitelnou trajektorii. A ještě se udělal politický konsensus, že začneme indexovat, bylo tam jednoroční přerušení a pak přišla ta indexace. A to je další mandatorní výdaj. Pak, a to je minulá vláda, prostě zakotvení 2% do zákona. A to jako výdajů na obranu. Tak předtím, když to šmrdláš někde hluboko pod 1,5, tak 0,5% navrch jako dělá problémy a bylo to vidět, že jsme nesplnili ani ten loňský rok. Nicméně prostě osedla tu ekonomiku, respektive ten rozpočet mandatorními výdaji, že vlastně příjmy už pomalu nestačí na pokrytí těch mandatorních výdajů a přijmout nový. To pak nevyhnutelně znamená, že tak konsolidace bude jako hrozně bolet v čase. Ty dovedeš udělat 0,5% prvního snížení, ale udělat to třikrát za sebou je fakt bolestivá věc.
4: Mluvili jsme původně o tom, že mají být rozvolněna totálně navíc ta rozpočtová pravidla. Je zřejmé, že přes veškerou snahu třeba těch ekonomů nebo Petra Pavla, když to vetoval, takže nakonec to hravě koalice protlačí sněmovnou. A já se ptám, jak vůbec úplně v bodech, jo, pro základní přehled, jak znějí ty základní změny, které tahle novela přinese?
5: No tak zas jedna z těch věcí jako oblíbených manter je, že z čehokoliv můžeme vyrůst jenom přes investice, a to dokonce v roce, kdy uzavíráme produkční mezeru, takže jakýkoliv další fiskální impuls, ke kterému se chystáme, že se chceme fiskálně rozmáhnout, bude znamenat jenom, že přitápíme do kotle inflace. Jo, prostě to je naprostý zjevný fakt. Jinými slovy, může se to snadno, když chceš stavět infrastrukturu a seš kapacitně vytížený, tak buď zhoršíš vnější účet, protože musíš pozvat buď Poláky, nebo klidně prostě Turky, Portugalce, whoever, aby ti tu infrastrukturu stavěli a musíš dovízt pracovní sílu na to. A nebo jinými slovy, to ti snižuje ten výdaj na ten dovoz, ti snižuje čistý exporty a HDP, jo, ale teď nechci opravdu posluchače moc unavovat, jo. Ale jinými slovy, do přetopenýho kotle, když házíš další uhlí, tak by jako nedostaneš víc výkonu.
4: Jasně, vy vlastně trošku varujete před těmi výdaji, kterými se zároveň ta dnešní vládní koalice evidentně chce jako zalíbit, že? Protože chce investovat do infrastruktury, chce investovat tam, což i ta nová pravidla těch výjimek různých dovolí. A vy říkáte, to je úplně špatně.
5: Hele, já říkám tak jenom pro dobrou paměť následujícím generacím. Jo. Strávili jsme docela podstatnou část minulého volebního období tomu, aby jsme našli něco, jak ty infrastrukturní investice dá před závorku. To se stalo tak, jo. Zlepšil se výkup pozemků, zlepšilo se projektování, všechno je jaksi nachystaný, jo, prostě buldozery můžou vyjet ze stodoly a najednou jako přeci se nenecháme brzdit v těch krásných infrastrukturních plánech tou fiskální brzdičkou. Jo? No ale to platilo pro minulou vládu úplně stejně. Byli to ministři ODS, který se hádali o tom, že přeci nemůžeme připravený stavby jako omezovat a tak dále. Tadle vláda v tom jako fakticky pokračuje. Další věc.
4: Ale pardon, mohu do toho vstoupit, ale zároveň jsme si před chvilkou řekli, a ta vláda předchozí mohla schvalovat, co chtěla, ale že ten reálný schodek prostě zmenšovala.
5: No, to je pravda.
4: No, takže
5: to je pravda, ale je otázka, jak by to vypadalo dál. Kdyby se nezměnilo obsazení vlády, fakt by to byl pain. A opravdu, to mi říkal Mojmír Hampl, jo, který to má v popisu práce, že třeba takový ten permit na zvýšení výdajů o 10%, jo, bez souhlasu parlamentu na základě nějaký bezpečnostní rady státu. Jako to mi přijde jako velká bejkárna. No, ale Mojmír mi sdělil, že to je prostě bejkárna, kterou připravoval Zbyněk Stanjura.
4: Ale mimochodem, když
5: a jako rozumíš,
4: počkejte,
5: tam
4: ale on ho využil nebo nevyužil?
5: No nevyužil, protože to jsou věci, ano, to se bavíme o tom, co bychom chtěli a co by se asi stalo, kdyby jsme vyhráli volby. Jo?
4: Ale rozumíte při tom všem, co naslibovala současná vláda, je prostě pravděpodobnost, že těchto všech možností, které nabízí ta novela, prostě ta vláda využije, protože jako naznačuje to, říká, banka to říká, že bez nich nemůže být, bez těch změn a tak dále. Čili tady to riziko je zjevně větší, než byla prostě realita vlády předchozí.
5: Nemůže je využít úplně, protože by překročila ty 3%, který si dala. A to už je potom ztráta kredibility. Když furt říkáte, jako bezpečně se dostanu po 400, no tak kam se dostaneš, jo, prostě, ale ta reálná věc je, že když řeknete, že schodek veřejných rozpočtů bude bezpečně pod 3% HDP, tak ten důvod, proč to říkáte, je, abyste se nedostali do toho procesu nadměrného deficitu při překročení opakovaným, jo? Tak tohle musí držet a to znamená, že to trochu omezuje ten rozlet, jináč by se rozmáchli mnohem víc samozřejmě.
4: Takhle, nechci malovat čertně na zeď, ale to, co která strana řekne, možná není tak podstatné v kontextu toho, jak to potom dopadne. Jo. Jestliže jedna z těch možností těch nových rozpočtových pravidel, která zřejmě budou schválena, je to vámi zmíněná možnost překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Například při zhoršené bezpečnostní situaci na návrh Bezpečnostní rady státu, tak si řekněme, že Bezpečnostní rada státu je prodloužená ruka vlády. Je to
5: ano,
4: tak?
5: To je 8 nebo 10 ministrů, nebo jak to je?
4: No, ale hlavně prostě takže co si tahle skupinka jako řekne, tak to ta vláda úplně hladce kvůli těmhle novým pravidlům prostě prosadí. Je to tak?
5: Je to tak. S tím limitem těch 3% schodku veřejných rozpočtů. To je ve skutečnosti jediná brzdička, kterou si tam zakomponoval.
4: Dobře, a vy jí věříte? Vy to berete jako nějakou jistotu?
5: No, to pak se promítne v té kampani, protože prostě porušení slibu je vnímáno jako závažná věc. Jo? Prostě, takže pojďme si říct taky, o čem, kde to napětí bude. Jo? Prostě, ty investice, jak říkám, jo? Prostě, máte si vytvořit fiskální prostor na to, abyste mohli investovat, což vyžaduje změnu legislativy tam, kde máme prostě ty mandatorní výdaje a víme, že je problém. Jo? To ale znamená, že nemůžete dávat do programového prohlášení třeba to, že zavedete indexaci důchodů jako znovu na tu půlku přírůstku reálných mest. Jo? Prostě to je, sice to bude až za dlouho, protože prostě teď jsme v situaci, kdy ty reálné mzdy klesaly a ono to bude trvat.
4: Tak já to zkusím ještě jinak, jestli můžu. No. Kdyby současná vláda plnila své programové prohlášení a sliby, které před volbami rozdala, tak by měla šanci se dostat pod 3%?
5: Ne.
4: No, tak na to jsem se ptala.
5: No to jo, ale to znamená, taky vidíte, že prostě některé ty plány a sliby se rozvolňují v čase. Jo? A tam musím říct jednu věc, to udělala paní ministryně Schillerová jako chytře, jo? Prostě to plnění těch slibů stran důchodů a tak dál, že řekla ne, teď to je fiskálně přeci jenom jako nějaká brzdička. Teď si musíme vyhodnotit všechny ty opatření, co jsme lidem naslibovali, co nám to s tím rozpočtem udělá. No, když si to vyhodnotíte aspoň trochu poctivě, jak to znamená, že to nesmíte splnit, jo? Protože jedna věc je dobrý kredit vůči držitelům státního dluhu a druhá věc je dobrý kredit vůči důchodcům, který si nasliboval hory s horákama. Že?
4: Tak, no a kdo je důležitější pro případné body ve volbách?
5: Body ve volbách jsou fajn, ale je třeba vědět, jakože nakonec je to ten věřitel, který je ta obsluha dluhu je ten supermandatorní výdaj. Jo? To jsme viděli v Řecku třeba. Jo? Když se to dlouho přehání, aby jsme u voleb vyhrávali, tak pak narazíme hlavou na zeď.
4: Ale když mluvíme zrovna o tom, co si naúčtuje věřitel, tak připadá vám tahle vláda podle všeho, co dělá, jako že jí záleží na tom, jaké úroky z dluhu platíme, anebo na tom, aby důchodci měli pocit, že jsou opravdu zabezpečeni. Rozumíte mi? Protože nakonec i, a to se týká bohužel každé vlády, jo? Nakonec vždycky skončíme na tom, že vlastně ty úroky jsou strašně nepříjemné, ale nikoho nezajímají moc. Jo?
5: No to dokud nenarazíte hlavou na zeď, jo? Pak je to na to tata. Jo? Prostě. Jasně. Je spousta zemí, které si to vyzkoušeli a nechtějí to opakovat.
4: No, jasně, jo? Ale vy máte sám pocit v tuhle chvíli, že tato vláda jako se zvýšenou opatrností sleduje úroky, které platíme z dluhu?
5: Ne, tak z opičí lehkosti se dají naslibovat nejrůznější věci. Jo? Jenom zase historicky, abych připomenul, takový to jako zavedení superhrubý mzdy bylo jenom kvůli tomu, že prostě jsme chtěli zmírnit jako ten rozmach tlustého kolečka, jako jo, prostě oba dva jsme to sledovali a to je úplně nesporný, jo. A jestli to děláš jako pravicová vláda, která chce snížit daně, anebo, abych řekl, jako levicovo je populistická vláda, která má svý konstituence, který jsou velmi loajální, ale potřebujou, jsou sociálně transakční, jo, jak by se řeklo hezky, jo, že ten svůj hlas dodají tomu, kdo jim slíbí a řekl bych i doručí, jo, prostě, což je ta mrzutá věc, že se nedá už dneska jen tak jako prostě naslibovat a pak nesplnit. Jo.
4: Řekněte mi, podle vás, co máme jako běžní občané sledovat na přípravě rozpočtu na příští rok, protože těch ukazatelů je obrovské množství, které můžeme sledovat. Který je nejdůležitější?
5: No nejdůležitější je sledovat výdaje na obranu a sledovat kapitálový výdaje, protože ty nám dohromady řeknou a sledovat je v čase. Ty nám dohromady řeknou, za co utrácíte. Jo, jestli jsou to platy, prostě, jestli jsou to důchody a tak dál, jo, prostě kam ty peníze jdou, jestli jdou skutečně do investic, čema se zaklínáme a rozvolňujeme pravidla, anebo ve skutečnosti to s těma investicema za stolik nepřeháníme, ale dohánějí nás ty volební sliby, které chceme plnit a mandatorní výdaje, které jsou uzákoněné a prostě nechcem to porušovat.
4: Říká ekonom Miroslav Zámečník, se kterým bychom si mohli povídat ještě další půl hodinu.
5: Jsme tady byli rozečka.
4: Takže přesně. Děkuju moc, že jsi to přišel.
5: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den posluchačům.
4: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Stachecí.
3: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun.
7: Rodiny s malými dětmi se často ocitají v situaci, kdy se jejich příjmy propadají, zatímco výdaje rostou.
6: Při dopravní nehodě zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Na D1 v Brně brzdí provoz nehoda směrem na Vyškov. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů. Je středa, 29. července. Dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Látal.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
8: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
7: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
8: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
9: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
8: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
6: Minister školství Robert Plaga za Hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení 9. tříd základních škol. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
10: Podle Okamury by zrušení 9. tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
11: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
10: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
0: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
10: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
6: Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení. Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
12: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a také hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli 2 hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci 5 vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: A před vysokými teplotami varuje taky Český hydrometeorologický ústav. Na naše území totiž proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. Zítra tak může teplota stoupnout na 36, v pátek až na 39 stupňů. Horká tak znamenají zvýšenou zátěž pro lidský organismus. Tropické teploty už dnes přilákaly lidi taky na přírodní koupaliště. Pláž obsadili třeba u bývalého lomu v Nové Vsi na Třebíčsku.
13: Kdo by to vydržel? Paneláku anebo na zahradě, jo, když bazén není, tak...
14: Vlastně měl Rousek s dětmi dorazil z Třebíče.
15: Ten lom má vlastně 3 prameny, jenže ty teď ve velkých suchách jsou vyschlí.
14: Popisujeme si u vodou skrápěné skály s majitelem Liborem Novotným.
15: Tak jsem právě mám tady nevyužitý vrt, tím budeme i dopouštět čistou pitnou vodu.
14: Vodopádky stají kvůli dalším horkým dnům. Podle Českého hydrometeorologického ústavu má nejtepleji být v pátek. Z Nové Vsi na Třebíčsku, Daniel Zach, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. Je to zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky anebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna 3 ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
16: Wir werden in Zukunft von dem profitieren.
17: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlína, Radiožurnál.
6: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard pravidelně vystupoval taky v Česku.
18: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
19: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
18: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
6: A víc k tomu řekneme chvíli po zprávách.
20: Podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia, který už měl podepsat 2letou smlouvu. Šéf české asociace David Trunda na sociální síti X uvedl, že probíhají intenzivní jednání, ale neupřesnil s kým. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z Norska si východočeši přivezli náskok 1-0, to ale podle kapitána Vladimíra Daridy neznamená, že jsou favority na postup.
21: Já je vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní a tohle to nás čeká i zítra, takže nebude to rozhodně nic lehkého, to, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval, myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
20: Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu zítra přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18.00. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
22: Na D1 v Brně a v Praze nehody. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu. Na 202. kilometru likvidují následky nehody. Teď už jsou průjezdné opět 2 jízdní pruhy. Nesouvislá kolona se táhne od 183. kilometru a zdržíte se okolo 30 minut směrem na Ostravu. A taky v Praze silný provoz komplikují nehody. Na Strakonické směrem z centra se u Hornbachu srazila 2 auta, blokují 1 pruh a kolona se natáhla až na Barandovský most. Popojíždět budete přes 20 minut. Nehoda i na Štěrboholské spojce směr Barandovský most. Za nájezdem z Běchovic 2 auta v levém pruhu a kolona už z Černého mostu. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A nabízíme taky publicistiku s Věrou Štechrovou.
23: Jaké má česká vláda záruky, že řeka Labe bude po vybudování plavebního stupně v Ústí splavná i na německé straně? Jak důležité bylo pro irského hudebníka Glenna Hansarda setkání s Markétou Irglovou? A jak se lednici na Jižní Moravě připravují na 2 dny bezplatných vstupů? I o tom budeme mluvit. Plavební stupeň Děčín, který se plánuje už od 90. let 20. století, by se měl začít stavět v roce 2029. Má podle vlády zajistit celoroční splavnost Labe v úseku z Ústí nad Labem po hranice s Německem. Součástí stavby má být i vodní elektrárna. Náklady na stavbu se pohybují mezi 6 a 8 miliardami korun. Z toho čtvrtina je určena na opatření, která mají kompenzovat dopady na životní prostředí. Příprava podkladů už vyšla na 600 milionů. O plánu na vybudování plavebního stupně v Děčíně dnes jednal se saskými ministry také ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy sobě a právě ten je teď naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den i vašim posluchačům.
23: Ty náklady na splavnění Labe až po hranici jsou vysoké. Pane ministře, vy jste dnes jednali se zástupci Saska a ti řekli, že je to pro ně překvapení, že ty práce budou pokračovat. Je zajištěné, že ta řeka bude splavná i na té německé straně, protože tam žádné jezy nejsou a v posledních letech tam byla velmi nízká hladina vody?
1: My už jsme o tom vlastně mluvili s panem ministrem dopravy přímo na místě, a kde jsme vlastně vám médiím řekli, že ono je to jinak. Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo právě okolo toho Děčína spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní a pokud se bavíme o celé vlastně té délce až do Hamburku, pokud Německu vůbec nic neudělalo, tak se bavíme o nějakých 200 dní. Nicméně my jsme tam jasně s panem ministrem řekli důležitou informaci. Před 35 lety se česká strana zavázala, že plavební komoru dokončí a že zvedne tu hladinu pro tu plavbu na 1,4 metrů. A Německo i z úst pana vlastně ministra

0: paní ministryní dopravy Saské republiky a že to právě i oni velmi kvitovali a že když uvidí, že se to u nás hýbe, tak se do toho v uvozovkách také pustí. To znamená, na německé straně není potřeba stavět jezy, pokud jsem to pochopil správně. U nich se jedná spíš o vyčištění některých jakoby částí na tom Labe, aby zvýšili tu kapacitu z těch 200 cirka dní, ale pořád opakuji. To Labe na německé straně je splavné většinu nebo více než polovinu roku. To u nás máme bohužel situaci, kde v tento moment je to necelých 90, v některých lepších případech 100 dní. To znamená, ten hlavní špunt celé té přepravy je ne na německé straně, ale bohužel na té české. A už to tady vlastně řešíme 35 let.
1: Vy jste mluvili o tom, že chcete, aby to Labe bylo splavné, tedy alespoň 200 dní v roce. V posledních letech ale ubývá srážek. Pokud ale není v řece voda, tak nepomůže k té splavnosti ani jez. Dá se tedy s jistotou říct, že Labe bude po výstavbě toho děčínského stupně sjízdné i v období sucha, alespoň těch třeba 200 dnů?
0: O tom právě mluvil i sám pan ministr dopravy a já jsem to okomentoval také. Vy si musíte uvědomit jednu věc, ta jezová varianta má výhodu v tom, a my už to vidíme třeba z provedené studie EI v případě plavební komory Přelouč 2, která má vlastně dotáhnout to Labe na opačné straně vlastně k ekonomické a průmyslové zóně kolem vlastně Pardubice, Pardubického kraje, tak my jasně vidíme, že nejenom je to zadržování vody v krajině, což je mimochodem potřeba, z toho důvodu, že se nám klima skutečně mění a my na to musíme racionálně reagovat, ale zároveň nám to například zvedá spodní vody. A sám pan ministr životního prostředí České republiky říkal, když jsme se s ním bavili vlastně při té prezentaci, že i on sám vlastně kvituje to, že se ta voda bude zadržovat. Předchozí totiž strategie, a nejenom našich německých sousedů, ale třeba i Evropské unie, totiž byla taková, že ať ta voda u vozovkách co nejrychleji oteče do moře. A to je nesmysl. Když se na to podíváme,
1: já tomu rozumím. Vy mluvíte o zadržování vody. Ano, to je jeden přínos toho. Ale já jsem se ptala, jestli bude ta řeka splavná ve chvíli, kdy bude období sucha, protože když tam žádná voda nebude, nemá jez co zadržovat.
0: No právě, že když si vezmete z pohledu celoroční kulminace vody, tak když tam ten jez bude, tak my tam vlastně tu vodu udržíme. A my pak jsme schopni to, co momentálně nemůžeme už dělat, i dokonce poslat část vody celá běžně tak, jak se posílá do Německa, takzvanými vlnami. To znamená, vy si můžete naplánovat to, co děláme třeba dneska v rámci české části, že ta kaskáda upustí část vody pro tu vlnu, která vlastně potom pomáhá těm lodím se po té řece vlastně posouvat dál. A tohle my vlastně nemůžeme udělat, protože ta část od toho ústí, která vlastně vede kolem Děčína až vlastně k pohraničí, tak tam by to ničemu nepomáhalo v tento moment. Když tam ta kaskáda právě v podobě vlastně té jezové varianty vznikne, tak my tohle schopni budeme schopni s tou vodou pracovat, říká se tomu water management. A samozřejmě není to jenom pro tu lodní dopravu, kde vlastně ulehčíme celému kraji, ale potažmo nejenom tomu konkrétnímu kraji, ale třeba i ostatním, protože mnoho těch nákladů se potom buď v Hamburku nebo na německé straně vlastně překládá zpátky na kamiony nebo na vlaky a je to vlastně k nám a těmi kamiony právě zatěžujeme například ten Ústecký kraj, kdy se ty lidé vlastně snaží dopravovat ten náklad sem do České republiky.
1: Když mluvíte tedy o té dopravě, tak vy počítáte s tím, že to splavnění Labe po větší část roku přinese nebo přenese tu nákladní dopravu ze silnice na vodní cestu. Ale přes Ústecký kraj jde i železnice a má tam být dokonce i vysokorychlostní železnice do Německa. Tak proč by měly dát firmy přednost té nejisté lodní dopravě? Sám jste mluvil o tom, že to může být třeba jen 200 dnů v roce. Před jistou železniční nebo silniční dopravou.
0: Já nechci říkat, jestli silniční nebo vlaková doprava je jistá nebo nejistá. Já jsem kolikrát zažil, že vlaková doprava moc jistá není.
1: Ale nečekáme třeba 3 měsíce na to, až bude voda, že?
0: No nemusíte, ne. Samozřejmě, tak já věřím tomu, že rejdeři jsou schopné společnosti, které mají zkušenosti a pokud vám to bude zrovna vycházet na ten čas, kdy víte, že té vody je tam zhodou okolností málo, tak asi použijete samozřejmě tu vlakovou nebo nákladní. Nicméně zhodou okolností se bavíme například o velkých cen nádržích, které se vyrábí v Děčíně a oni je nemohou posílat vlakem nebo zrovna nákladní lodní dopravou. Máme i výrobce v České republice, kteří kompletují velká materiálová úložiště a například na německé straně už jasně českým firmám říkají, že s tím mají problémy kvůli zátěži, ať už na vlakovou nebo právě třeba na tu automobilovou jakoby dopravu, že jim to vlastně ničí jako tu jejich infrastrukturu. A dneska řekl pan ministr velmi důležitou věc, stavět vlastně silniční a vlakové koridory je otázka desítek, ne-li stovek miliard korun. Tahle ta stavba, která pomůže nemalé části vlastně odklonit právě na tu lodní dopravu, tak zde se bavíme v rozpětí 6 až 8 miliard korun. A to jsou úplně jiné peníze, úplně jiný čas, protože jak jste zmiňovala ve své reportáži,

0: Tak my v tento moment vlastně připravujeme malou a velkou EU i v kooperaci vlastně se Českou republikou, která
1: ano, a na to,
0: je na
1: to je moje
0: straně.
1: Další otázka, na to jsem se právě chtěla zeptat. Vy jako ministr životního prostředí a jak slyším, tak vy ten projekt podporujete. Tak když uvedu některé, řekněme, námitky ekologů, že to vybudování jezu by zničilo ty labské biotopy a bahnité náplavy a jejich zánik už nelze kompenzovat, tak vy jako ministr životního prostředí jste s tím projektem tak, jak je teď spokojený?
0: Naprosto, protože za prvé ta varianta se zmenšila, je to opravdu malá plavební komora s jezem s jednoznačnou kompenzací například pro ryby, to znamená, bude tam ne jeden, ale tři rybí přechody a to dokonce i opačným směrem pro úhoře, to znamená pro tu migraci ryb, to za prvé. Za druhé AOPK, naše agentura ochrany životního prostředí a krajiny, se jednoznačně zabývá i tím, že bychom ty dva biotopy, které jste se zmenovala, to znamená s číslem 3270 a 3260, že by se vlastně přesunuli na jiné místo. Já bych rád totiž vaše posluchači upozornil na jednu věc. Koryto řeky Labe je za posledních 200 let nepřekvapivě v rámci lidské urbanizace a činnosti neustále uměle upravováno.
1: Ano, už od 19. století, ale ty zvířata a ty biotopy tam jsou a ty živočichy
0: tam
1: žijí.
0: No ale ty tam vznikly. Ano, a my je jenom přesuneme. My víme, že většina těch kompenzací se dá vyřešit. Jedno to řešení bylo se týkalo například ty vzácných stromů, takže AOPK našlo způsob, kam se dají přesunout jiným směrem. A to stejné se týká například těch biotopů 3260 a 3270, na kterých teďka právě AOPK intenzivně pracuje tak,
1: a vaším plánem je tedy je přesunout. Ministr životního prostředí Igor Červený za Motoristy byl naším hostem. Děkuji vám za to, naslyšenou.
0: Mějte se pěkně, nashledanou.
1: Byla to světová hvězda, když vzal do ruky kytaru, člověk věděl, že se něco děje. Tak dnes na Radiožurnálu vzpomínal na irského hudebníka Glena Hansarda ředitel opavského festivalu Slunovrat Václav Miller. Hansard, který dnes ráno zemřel v Dublinu při nehodě na motorce, v Opavě vystoupil před měsícem a jednu z písní věnoval české skupině Plastic People of the Universe.

0: tohle byla skladba od skupiny Velvet Underground, kterou, jak Glenn Hansard připomněl, hrávali i čeští Plastic People. K Česku měl 56-letý hudebník blízko, a to nejen kvůli Markétě Irglové, se kterou v roce 2008 získal Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly z filmu Once. A ve vysílání je teď Jaroslav Špulák, hudební publicista a kritik, vedoucí kulturního oddělení deníku Právo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdy jste Glenna Hansarda poprvé zaznamenal vy? Bylo to až v souvislosti s Oscarem nebo už mnohem dřív?
1: Bylo to už, když vznikla skupina Frames v roce 1990. Několik měsíců poté Glenn Hansard dostal roli v jednom irském muzikálu, uspěl, stal se velkou hvězdou a díky tomu, že on se stal hvězdou, tak se hvězdou stala i skupina Frames. Vydala první desku rok poté a pak už to šlo ráz na ráz, protože my Češi máme k irské hudbě blízko, mám pocit, že ji hodně cítíme a rezonovala ta deska vlastně i u nás.
0: No pro představu, jak zněli The Frames, tady je ukázka písně Star Star.

0: Ono podobně zní i ta Oscarová Falling Slowly. Tak byla tenhle typ balady pro Hansarda něco typického?
1: Bylo to velmi typické. Glenn Hansard totiž měl začátek na ulici. On, když začínal s muzikou, tak byl pouliční muzikant. Miloval Boba Dylana, miloval Leonarda Cohena, Van Morrisona, to byly jeho tři hlavní hrdinové. Chtěl se jim přiblížit a tak na ulici hrával nejen jejich písničky, ale i tradicionály. No a na těch ulicích velmi dobře fungují baladické, smutné, táhlé věci. Takže odtud on vyšel a tuhle muziku měl rád.
0: A byla třeba právě ta improvizace s jinými muzikanty, což se často děje právě na ulici, jeho typický styl, měl to rád?
1: Já si myslím, že to velmi zafungovalo i v momentě, kdy se sešel s Markétou Irglovou a začali hrát, protože tam byl generační rozdíl mezi nimi. Markéta Irglová v době, to bylo v roce 2001, kdy se poznali, tak byla začátečnice, dáma, která byla nesmírně talentovaná, ale byla
0: hlasem.
1: Na startu s krásným hlasem. Glenn Hansard pochopil, že to spojení nebude marné a stalo se, a myslím si, že to byl on, kdo ji dovedl do té první ligy na písničkářské scéně světové.
0: No a zpětně, jak důležité bylo tohle setkání pro oba z nich? O Markétě Irglové už jste mluvil, tak byla i ona něčím důležitá právě pro Glenna Hansarda?
1: Já si myslím, že to bylo důležité i pro Glenna Hansarda, přesně tak, jak říkáte, protože vlastně tím, že k tomu setkání došlo v České republice, tak mohlo dojít k tomu, že v roce 2005 dostal Glenn Hansard nabídku, aby společně s Markétou Irglovou, teď Češkou, udělali hudbu k filmu Kráska v nesnázích. No a tam vlastně začala ta velká sláva, protože už pro ten film vznikla písnička Falling Slowly.
0: No a Glenn Hansard se tedy narodil i zemřel v Dublinu. On mimo jiné hrál třeba na pohřbu slavného zpěváka Shane'a McGowena ze skupiny The Pogues. Tak dá se o něm už dnes mluvit jako o světové, nejen irské hvězdě?
1: Já jsem vždycky poměrně dost opatrný, ale myslím si, že ano. A pro mě to potvrdilo následující spojení. V roce 2022 se právě Glenn Hansard spojil s Bonovoxem a také s Markétou Irglovou a společně naspívali písničku pro Ukrajinu. Samozřejmě, jsou to Irové, rozumí si, mají se rádi, fandí si, ale myslím si, že Bono si rozhodně vedle sebe nebere lidi, kteří by byli horší.
0: Tak ten světový hit Falling Slowly zná asi každý, ale kdybyste měl teď tomu, kdo si chce poslechnout něco zajímavého od Glenna Hansarda doporučit, tak co by to bylo?
1: Hovořili jsme už o písničkách skupiny The Frames, ale já osobně bych doporučil i jeho solové desky, protože Glenn Hansard byl jenom členem The Frames nebo The Swell Season, což je kapela, kterou tvořil s Markétou Irglovou, ale dělal i solové písničky. No a potom i třeba ta písnička pro Ukrajinu z roku 2022 stojí za to.
0: O Glennu Hansardovi, který ráno tragicky zemřel, jsme mluvili s Jaroslavem Špulákem, hudebním publicistou a kritikem vedoucím kulturního oddělení Deníku Právo. Děkuji, že jste přišel. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ministerstvo kultury otevře letos na dva dny skoro všechny státní hrady a zámky pro veřejnost zdarma. Půjde o 30. srpna a 27. září. Bezplatné vstupy se budou vztahovat na základní prohlídkové okruhy a další trasy podle nabídky jednotlivých památek. Kapacita návštěvnických skupin bude omezená. Podrobné informace bude možné najít na stránkách Národního památkového ústavu. Jednou z nejnavštěvovanějších památek v Česku je zámek Lednice. No a celý lednicko-valtický areál je zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO. A kastelánka sídla Lednice Ivana Holásková je teď v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vy už na těch svých stránkách píšete, že si lidé mají rezervovat na 30. srpna a 27. září vstupenky zdarma. Znamená to, že jste o tomhle plánu už věděli s předstihem?
2: My jsme se o tom dozvěděli asi před 14 dny a začali jsme se na to samozřejmě připravovat, protože očekáváme, že o návštěvu zámku zdarma bude velký zájem.
0: No a už lidé začali s rezervacemi, dívali jste se?
2: Ano, dneska jsem se dívala a ty rezervace už začínají běžet, takže opravdu už je to v podvědomí veřejnosti.
0: Znamená pro vás takováhle akce víc návštěvníků než obvykle, anebo je ta kapacita zámku prostě daná a i množství návštěvníků bude v těchto dnech stejné?
2: Kapacita zámku je daná, my nemůžeme provést víc lidí, než provázíme běžným způsobem, to znamená za plné vstupné. Nejvyšší počet, jaký u nás provedeme, tak je zhruba 3000 lidí denně a přesto se nemůžeme dostat.
0: Takže v podstatě nejde přidat nějaké další prohlídky, aby ten zámek mohlo navštívit v ty volné dny víc lidí?
2: To bohužel nejde, protože jsme také omezeni počtem zaměstnanců, provozní dobou a ten zámek si opravdu musí chvíli odpočinout, musí se udělat důkladný úklid, takže ta provozní doba od 9 do 17 hodin zůstane stejná.
0: Oni ty prohlídky zdarma pro vás ale také znamenají dvoudenní výpadek příjmu ze vstupného. Jak zásadní je to pro vás problém?
2: To je trošičku problém, protože my se samozřejmě snažíme co nejvíc příjmu získat, protože část z toho se potom promítne do oprav, do nákupu, do provozu, takže ty peníze nám zřejmě chybět trošku budou, ale předpokládám, že Ministerstvo kultury má nějaký plán, jak to potom kompenzovat.
0: A zatím nemáte podrobnější informace, jak by ta kompenzace nebo jestli ta kompenzace bude?
2: To bohužel nemáme. Já doufám, že se to promítne v nějakém navýšení našeho rozpočtu.
0: Kromě toho výpadku příjmu znamená pro vás tahle akce, tedy ty dva dny zdarma, nějakou změnu v tom denním chodu toho zámku?
2: Změnu to žádnou asi nepřinese. My budeme provázet běžným způsobem, tak jak jsme zvyklí. Otevřeny budou všechny prohlídkové okruhy, skleník a vyhlídková věž minaret. Jediné, co nemůžeme zprovoznit, tak jsou sály na minaretu, kde je opravdu to omezení návštěvníků velmi důležité, protože se jedná o velmi hodnotné prostory s mozaikovou podlahou, takže tam jsme se rozhodli, že tento okruh zpřístupněn nebude.
0: Lednici loni navštívilo skoro 330 tisíc lidí. Tak jaká je ta návštěvnost zatím letos? Myslíte, že jich bude ještě víc?
2: Víc jich nebude. My jsme do konce června zaznamenali malý pokles návštěvnosti. Je to zhruba necelých 8% a zřejmě je to způsobeno horkem, kdy lidé raději vyhledávají koupání než návštěvu památek.
0: Ono to možná pro tu samotnou památku je dobře, že těch lidí bude méně.
2: To určitě ano. Ta zátěž v Lednici při tom, když jsme měli návštěvnost třeba 400 tisíc lidí ročně, tak ta je pro ten objekt opravdu trošku devastující.
0: Říká kastelánka státního zámku Lednice Ivana Holásková. I vám děkuji za váš čas, hezký podvečer.
2: Děkuji vám také, hezký večer.
0: To už je vše z podvečerní publicistiky. Vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastové aplikaci Můj rozhlas.cz i ve všech dalších podcastových aplikacích. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
3: Český rozhlas plus zprávy.
4: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí. Informuje o tom server Ekatemiríny s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují taky další části země, kde jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořely se třeba na ostrově Lesbos anebo na Peloponézu. Do Česka se vrátily tropy, zítra má být až 36, v pátek až 39 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před mimořádnou zátěží na organismus. Lidi by měli zůstat ve stínu, dostatečně pít a omezit alkohol. A dál platí taky výstraha před vznikem požárů, zatím na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a taky Zlínském kraji. A zpěvačka Diana Ross vystoupí dnes večer poprvé v Česku. Její koncert v plzeňském amfiteátru Lochotín je jedním ze tří, které letos v Evropě odehraje. 20-letý kanadský hokejový útočník a někdejší jednička draftu NHL McLean Celebrini podepsal se San Jose rekordní smlouvu. Díky novému 5letému kontraktu si od sezóny 2027 až 2028 vydělá skoro 19 milionů dolarů za rok, tedy v přepočtu přes 400 milionů korun.
5: Kolony v Praze na Černém mostě a nehoda v Brně na D1. V Praze čekejte kolony mimo jiné na okruhu na Černém mostě ve směru na Ústí nad Labem a Mladou Boleslav. Je to kvůli zúžení ve Kbelské ulici. Zastavíte už na Štěrboholské spojce kousek za Průmyslovou, za Europarkem a popojíždí to až do Kbelské ulice. Na Štěrboholské spojce se ucpává i opačný směr na Lanový most. U nájezdu z Běchovic je první nehoda v pravém pruhu a kousek dál u stavby okruhu ještě jedna nehoda v levém pruhu. Kolona se táhne od Hradecké dálnice. Pražský okruh je ucpaný i před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je kolona ve směru z D1 na letiště. Tam musí občas i regulovat vjezdy do tunelů a brzdí se u sjezdu na Vestec. Lepší zprávy máme z Brna. Na D1 se rozjíždí kolona směrem na Ostravu. Na kilometru 202 po nehodě už neprůjezdná pouze Krajnice. To zdržení přes Brno na D1 v tuto chvíli pro osobní asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnešní noc bude jasná, anebo skoro jasná, teploty 20 až 16 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Ekonomové varují před deficitem. Pomáhá regulace cen benzínu? Zelenský byl u Trumpa nebo válka západu s Čínou o umělou inteligenci? To jsou některá z témat názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
6: Dvacet předních českých ekonomů sepsalo otevřený dopis vládě. Varují v něm před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Dopis podepsali mimo jiné bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl či bývalí členové Národní ekonomické rady vlády Helena Horská, Daniel Minich, Dominik Stroukal a Petr Zahradník. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, na co tito ekonomové reagují?
7: Reagují na postup vlády, která se snaží rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti více, než by podle názoru odborníků bylo záhodno. Týká se to různých věcí, které by de facto vládě umožnily plnit předvolební sliby, které nebyly úplně zasazeny do ekonomických reálných základů a vláda se přesto rozhodla řadu z nich plnit a projevuje se to v deficitu státního rozpočtu, který na letošní rok byl 310 miliard, což je v rozporu se zákonem rozpočtové odpovědnosti a příští rok by měl být pod 400 miliardami, jak prohlásil premiér Andrej Babiš. Takže ekonomé upozorňují na to, že sice Česká republika z hlediska celkového zadlužení na tom není zdaleka tak špatně jako jiné evropské státy, ale že to tempo zadlužování se neuměrně zrychluje a že právě ta nová pravidla by mohla pomoci toto tempo ještě zvýšit a navíc zakrýt některé výdaje státu, které by byly na dluh, protože tam jsou různé výjimky týkající se investic například do dopravní infrastruktury a je otázka, zda by pod tím nemohly být skryty i jiné výdaje, které by třeba byly sporné. Takže ekonomové se obracejí na především vládní poslance, aby zvážili ty argumenty, které přednesl prezident republiky, když ten zákon vetoval. Předtím už ho vetoval také Senát, ale senátní veto bylo přehlasováno. Je velmi pravděpodobné, že bude přehlasováno i veto prezidentské a že zůstane pouze u výzvy ekonomů, která nebude vyslyšena.
6: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Už dva týdny se v Perském zálivu znovu bojuje a v posledních hodinách tam Írán ostřeloval 3 tankery. To vše může, i když nemusí, vést k dalšímu růstu cen ropy a výrobků z ní. To znepokojuje celý svět a česká vláda v minulých měsících cenu benzínu regulovala. S jakým úspěchem? O tom uvažuje náš spolupracovník Petr Holub.
8: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto lze říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o 1,50 Kč za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Lze jistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili již v zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialova vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůh ví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvíc krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
6: Uzavírá Petr Holub. Do Washingtonu zamířil izraelský premiér Benjamin Netanyahu a skoro současně s ním i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zúčastnili se pohřbu Lindsaye Grahama a také jednali s Donaldem Trumpem. Právě návštěvě ukrajinského státníka se věnuje Libor Dvořák.
9: Setkání se odehrávalo za zavřenými dveřmi a trvalo necelou hodinu. Podle expertů nebyly nejdůležitější konkrétní dohody, ale samotná atmosféra schůzky. Na fotografiích z oválné pracovny Bílého domu, které Zelenský zveřejnil na svých sociálních sítích, je vidět, jak se všichni účastníci usmívají, vypadají přátelsky a jak se zdá, jsou naladěni velmi pozitivně. Ukrajinský prezident sdělil, že se svým americkým protějškem především projednal získání licence na výrobu střel pro systém Patriot. Za důležité téma Zelenský považuje i aktivizaci diplomatického procesu. Podle kyjevského zahraničně politického analytika Oleksandra Krajeva je Trump momentálně vůči Ukrajině naladěn podstatně přátelštěji než ještě před pár měsíci, protože pochopil, že je to pro něj daleko výhodnější. Rusko mírové rozhovory dál sabotuje a dělá vše proto, aby nemuselo jednat na běžném diplomatickém poli. Ukrajina naopak podniká vše v zájmu toho, aby Rusku došly peníze a další potenciál pro vedení války a aby tak bylo nuceno usednout k jednacímu stolu, říká Krajev. Podle názoru tohoto odborníka je kontrast mezi dvěma krajními přístupy k ukončení války a ukrajinský postoj daleko přijatelnější. Kyjev demonstruje své odhodlání spolupracovat, korigovat své postoje a přistupovat na rozumné kompromisy. Jiný specialista na mezinárodní politiku, hlavní analytik Národního centra strategických studií v Kyjevě, Ivan Us, zase upozorňuje na fakt, že nejnovější jednání Trump-Zelenský se odehrávalo na pozadí několika událostí, které pozici Ukrajiny ve vztahu k USA zásadně mění. Klíčový je v tomto ohledu možná nečekaný iránský směr. 25. července ukrajinské síly zaútočily v Kaspickém moři na lodě, které podle informací ukrajinské tajné služby SBU převážejí vojenský materiál mezi Ruskem a Iránem. Ukazuje se tak, že právě Ukrajina může Američanům a Izraelcům zasahujícím proti teheránskému režimu z jihu významně pomoci tím, že bude Irán blokovat ze severu. Teď tedy bude záležet především na tom, zda nevyzpytatelně vrtkavý Trump u svých momentálních sympatií vůči Zelenskému vydrží nebo ne.
6: Konstatuje Libor Dvořák. Předním podporovatelům Ukrajiny v Evropě patří Velká Británie. Jak se ukázalo, tato politika pokračuje i po výměně na postu premiéra. To je pro Ukrajinu důležité všeobecně, ale před schůzkou ve Washingtonu to mělo zvláštní význam. Hovoří bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták.
10: Volodymyr Zelenský byl prvním zahraničním lídrem, se kterým se setkal nový britský premiér Andy Burnham. Sám tento fakt má silnou symboliku. Jsme s Ukrajinou na 100%, prohlásil Burnham. Já osobně jsem na 100% s vámi, pane prezidente. Tohle nejsou jen diplomatické fráze. V momentálním kontextu mezi váhající Evropou a nepředvídatelnými Spojenými státy mají takové novinky z Londýna mimořádnou váhu. Na Spojené království se můžete spoléhat, jak dlouho to bude třeba, řekl čerstvý britský premiér. Opravdu to nezní jako slova do větru. Skoro bychom se mohli radovat, jak pozoruhodně a nečekaně pozitivní mohou být po řadě let důsledky Brexitu. Británie, oproštěná od povinné jednomyslnosti v rámci Unie, si může solo dovolit daleko víc než spokojení se s obvyklým chabým konsenzem vlád členských zemí. Uvědomme si, že mluvíme o nejsilnější evropské armádě s jaderným arzenálem. Už proto má takový postoj Burnhamovy vlády mimořádnou váhu. Zelenského londýnská zastávka na cestě do Washingtonu se tak jeví jako skvěle připravený diplomatický a politický tah. Donaldu Trumpovi Ukrajina dopředu sděluje, že se ničeho nedoprošuje, že také není sama a že její propojení s Británií a s ostatními evropskými mocnostmi, velkými i menšími, je dnes pro ní nejen ochranou, ale stále jasnější strategickou výhodou v boji proti Rusku. Bez ohledu na to, zda se nakonec Američané také jasně přikloní na její stranu nebo budou dál lavírovat mezi Moskvou a Kyjevem. Evropská unie vyčlenila dost peněz, aby Ukrajině umožnila se v příštích 2 letech efektivně bránit. Tato pomoc už nemá jen podobu pasivního transferu peněz nebo zbraní, ale stále praktičtějšího a účinnějšího prorůstání evropské a ukrajinské obrany, přičemž evropské armády se stále více inspirují unikátní ukrajinskou zkušeností a inovacemi na bojišti. Novými investicemi do ukrajinské obrany i útočné kapacity dávají Spojené království a většina evropských zemí najevo, že nepřipustí ponižující mírové ujednání mezi Ukrajinou a Ruskem, o jaké před časem stály i Spojené státy. Chtějí Ukrajinu v Evropě jako moderní, silnou, plně integrovanou vojenskou mocnost. Česká vláda zatím na tuto vlnu bohužel nenaskočila. Zřejmě čeká, až bude pozdě.
6: Všímá si Karel Barták.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Polem, na kterém se střetnou supervelmoci, bude oblast umělé inteligence. Vlastně se to už děje. Bude to také střet západních demokratických států a Číny. Slovo má Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
11: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů, od Google po NVIDIA. A co je pro dominanci ve špičkových technologiích potřeba? Pokročilé modely, globální distribuce, nejnovější čipy, datová centra a cloudy, to všechno Amerika má. Ale svět není jen západ, neboli severozápad zeměkoule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se donedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, jako platforma DeepSeek či Oven. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolovným názvem CXMT a cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na pětinásobek a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejen, že zvládne vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a spol. Investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globální globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací a dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
6: Hovořila Tereza Zavadilová. Prospívá vláda Donalda Trumpa peněženkám obyčejných Američanů? Ne tak docela a prezident na peněženky Američanů nikdy nemyslel. Slovo má náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpod.cz.
12: Donald Trump sliboval Američanům, že s rostoucími životními náklady zatočí daleko lépe než Joe Biden, kterého v Bílém domě vystřídal. Od té doby ale dělá, co může, aby ceny naopak zvyšoval. Částečně za to mohla jeho obchodní válka, ke které se teď opět vrací v dalším kole. Možná i proto, aby alespoň symbolicky tento vliv svého úřadování trochu vyrovnal, začal v druhé půlce loňského roku tlačit kongres, aby schválil nový zákon, který měl zlepšit dostupnost bydlení v USA. Mimo jiné usnadněním výstavby a zjednodušením financování cenově dostupných jednotek. Ze Senátu vzešlý 21st Century Road to Housing Act sice není bůh ví jak radikální změnou. V rozpolceném kongresu, který se nedokáže shodnout téměř na ničem, je ale takový balík s podporou napříč oběma stranami malým zázrakem. Kongres vše projednal. V průběhu jara zákon relativně hladce prošel všemi nutnými hlasováními a mohl být podepsán prezidentem. Možná byste tedy čekali, že Donald Trump zákon, jehož vznik sám podpořil, s povděkem přijme. Nestalo se tak. Zákon o bydlení vstoupil nakonec v platnost Trumpovi navzdory. Prezident ho dodnes odmítá podepsat. Trump říká, že tak neudělá, dokud kongres neschválí jim daleko oblíbenější Safe Act, zákon razantně zpřísňující americká volební pravidla. Ten ale v tuto chvíli nemá velkou šanci kongresem projít. Vzhledem k tomu, že prezident Housing Act nevetoval, vstoupil zákon v červenci v platnost nehledě na jeho podpis. Celá anabáze dobře ilustruje, jak plané jsou Trumpovy sliby o životních nákladech. Zatímco kongres schvaloval zákon o bydlení, Trump rozpoutal válku s Íránem, která zvýšila ceny pohonných hmot a tím i ceny leda z čeho dalšího. V průběhu války se Trump už několikrát prořekl, že je mu vliv konfliktu na peněženky Američanů ukradený. Vůbec nemyslím na finanční situaci Američanů, nemyslím na nikoho, řekl Trump v jednu chvíli nezvykle upřímně. Když několik týdnů na to Úřad pro statistiku práce vydal novou várku čísel, která ukazovala inflaci přes 4%, Trump zašel ještě dál. Miluju inflaci, řekl v oválné pracovně. Zřejmě mu pak došlo, jak špatně tento výrok vyzní a snažil se ho hasit. Médiím vysvětloval, že vše myslel tak, že ve světle své války čekal inflační čísla horší a že se mu líbí, že inflace po skončení konfliktu zase klesne. Od tohoto výroku už uplynuly skoro 2 měsíce a Trump neukončil válku ani nárůst cen. Ceny benzínu v USA naopak od té doby opět překročily $4 za galon. Trump zjevně neví, jak se z války vymotat, a v posledních týdnech se naopak vrátil ke koketování s eskalací v podobě různých plánů na útoky do iránského vnitrozemí. Když říká, že na finanční situaci Američanů nemyslí, měli bychom mu to všichni věřit.
6: Říká Matěj Schneider. V létě se vydáváme na jih, do Itálie nebo do Egypta, ale třeba i do méně vzdálených míst, jako například Kristýna Žantovská, která popsala svou cestu v následujícím letním fajetonu.
13: Chtěla jsem vidět Baťův kanál a vydala se do jihomoravského Veselí nad Moravou. Snažila jsem se nemít žádná očekávání, jen zvědavost, jak vypadá plavební kanál, který vymyslel Jan Antonín Baťa, aby zlevnil dopravu uhlí pro Baťovy továrny. Cesta z Prahy vlakem se prodloužila o práce na trati už za Kolínem. spoj ve Starém Městě u Uherského Hradiště odjel, za to jsem se dozvěděla z plakátu, že brzy začne 52. ročník letní filmové školy, k čemuž někdo připsal rukou. To bude v Alejích na Blito. Bylo nedělní odpoledne, když jsem z vlaku ve Veselí vystoupila. Nádražní hala prázdná, nikde okénko s lidskou tváří, které bych se mohla zeptat na cestu. Ani v úterý v podvečer nebyla situace jiná. Prodejna zrušena, bistro k pronájmu, informační cedule ani před nádražím. V akčním rádiu asi stovky metrů se nabízely provozovny různého praktického zaměření. Hobby centrum, stříhání psů i pamlsky pro mazlíčky, pojišťovna, realitka, nábytek, nemovitosti, finanční poradenství a několik prodejen madrací a dobrého spaní. Po kavárně nebo restauraci ani stopy. Cestu ke kanálu mi nakonec poradila paní zázrakem místní a ne odjinut. Nejdřív se musela přejít velké náměstí, jak jinak Míru, které dostalo novou tvář. Pravděpodobně z veřejné zakázky vzešli architekti, co zasedli k rýsovacím prknům a vymysleli cesty, odpočívadla, mělké bazény s vodou a pódium zakryté kovovými baldachýny pro pořádání občasných horňáckých slavností. Nově vysazené stromy neposkytovaly žádný stín, náměstí spalovalo slunce a nikdo na něm neodpočíval, leželo tam jaksi ladem. Přímky a úhlopříčky na papíře vypadají dobře, ale lidé se nepohybují podle inženýrských výkresů. Architekt by si tam býval musel sednout a pozorovat lidi, jaké kouty je přitahují, aby usedli a přátelsky si popovídali. Namísto toho si vymyslel kovový mobiliář, šachové stolky a pro hráče otáčecí kovové židle. Jedna už byla vyvrácená. Zkusila jsem si na jinou sednout a připálila jsem si zadek. Architekti se asi inspirovali v jižních krajích Evropy nebo na Balkáně. Tam si chlapi hrají. Schovaní pod korunami staletých platanů, kaštanů i lip, v parcích i na náměstích hrají šachy, petanky i kuželky. Na náměstí Míru až na tři adolescenty nikdo ani neseděl. Když jsem přišla úzké rameno řeky Moravy a přívozní strouhu, došla jsem k zámku, bývalému vodnímu hradu, kdysi chloubě města. Dvě dámy na procházce neskrývaly rozhořčení nad tím, jak zámek chátrá. Na kulturní dědictví, které se v soukromých rukách už 20 let rozpadá, se městská správa, tak jako mnohde jinde, jenom bezradně dívá. A pak konečně ústí Baťova kanálu a bistro, kde se dalo najíst. Byly 4 hodiny odpoledne, už jsem měla pořádný hlad.
6: Uzavírá Kristýna Žantovská nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděla Ivana Braunerová, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: 90kové léto.
14: Rok 1992 byl plný nejistoty a čekání, jak to dopadne se společným státem. Rozpad si uměl představit málo kdo.
15: Překvapilo ma, že poslanci federálního zhromaždění neschválili prezidentovou iniciativu o referendě a zamrzlo ma, že se tak stalo vďaka bojkotu tohto návrhu většou časťou slovenských poslanců nášho nejvyššího zákonodárného sboru.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Firma BMW chce do konce roku 2027 propustit 8 000 zaměstnanců v Německu. Bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová se zapojila jako asistentka do přípravy českých hokejistek. V Praze teď brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rodičovský příspěvek od příštího roku pravděpodobně vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
16: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
4: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Kvůli projektu se muselo investovat přes 80 milionů korun do výrobních linek a dalšího vybavení.
17: První vozidlo vyrobené v obce vyjede někdy v prvním kvartálu nebo na začátku roku 2027. Dohromady je jich přes 250. Tady v Šenově uděláme kolem 220 kusů vozidel.
4: Výrobce vozů BMW plánuje v Německu do konce příštího roku zrušit 8 tisíc pracovních míst. Informuje o tom agentura AFP. Snižování počtu zaměstnanců má být formou programu dobrovolného odchodu. Nabídku už od října dostala necelá polovina z více než 84 tisíc stálých pracovníků. Výrobci automobilů se v Německu potýkají s problémy, jako jsou nižší marže u elektromobilů, americká cla a taky silná konkurence z Číny. Snaží se proto snížit výdaje. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti.
18: Festival začal happeningem pod vedením výtvarníka a hudebníka Petra Nikla. Ten společně s přítomnými diváky namaluje návrhy na cenu diváků, která se jako jediná na tomto festivalu uděluje.
19: Samozřejmě bych si přál, aby přijelo hodně lidí.
18: Říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan. Diváci uvidí až do neděle skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
19: Má to tady tu výhodu, že to město není velký, jednotlivý ty sály jsou blízko vedle sebe a vzniká tady spoustu nových přátelství, protože ty lidi se o těch filmech pak baví.
18: Na filmy se můžou dostat pomocí festivalové akreditace.
20: Tím, že máme opravdu veliké sály, takže se opravdu nebojíme, že do těch velkých sálů by se na filmy nedostali i diváci na jednotlivý vstupenky.
18: Dodává pořadatelka Barbara Trojanová. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Radiožurnál.
21: České hokejistky odstartovaly v Chomutově přípravu na novou sezónu. Poprvé je u národního týmu jako asistentka amerického trenéra Briana Idalského bývalá rychlobruslařka a držitelka bronzu z olympijských her Karolina Erbanová. Její náplní práce ale bruslařská cvičení nejsou.
22: Tady na té úrovni už víceméně chcem každé minutu využít hodně v těch herních situacích. Máme před sebou hodně systémů, který se potřebujeme naučit a zase potřebujeme holky, aby udělali co nejvíc opakování. Takže tady úplně ten prostor jsme na to nehledali. Jsem poprvé s Ačkem, nový realizák, nový přístup, takže hodně novýho, co si můžu vzít a pokoukat. Se snažím všechno nasát jako houba.
5: Nehoda na D1 v Brně, taky v Praze na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 další nehoda teď brzdí provoz v Brně směrem na Vyškov. Už na výjezdu z Brna u Rohlenky se na 208. kilometru srazila dvě auta. Blokují jeden pruh a je tam kratší kolona asi na 10 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolony od Hradecké dálnice na 10 až 15 minut. A pozor, Štěrboholská spojka je ucpaná i v opačném směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem. Je to kvůli nehodě na Novopatské ve směru na Kbelskou. U sjezdu na Satelice blokují jeden pruh. Brzdí se u sjezdu na Běchovice a zdržíte se přes 20 minut. A ještě jednou Pražský okruh, kolona stále ve směru z D1 na letiště. Popojíždí před sjezdem na Ořech od sjezdu na Lochkov. Ucpává dostává se kvůli tomu taky ulice k Barrandovu směrem z centra před sjezdem na Pražský okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
1: Já zdravím vás i posluchače.
0: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times. Jde o slony indické bornejské. Ti jsou velmi vzácní. Jak moc?
1: Na severu ostrova Borneo, konkrétně v té malajské části Sabah a v přilehlých oblastech žijí tito indičtí sloni, kteří jsou rozměrově nejmenší ze všech.
0: Takový trpasličí sloni.
1: Tak říká se jim anglicky pygmy elephants, když nadále není úplně vyjasněný jejich původ. Jo? Jsou teorie, že tam kdysi v 18. století vysadil jistý sultán, ale podle genetických analýz to vypadá, že opravdu je to spíš reliktní populace toho sunského souostroví. Nicméně jich zbývá dohromady asi 1000.
0: Jenom 1000.
1: A žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně tito sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
0: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
1: No oni řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
0: Protože část toho klu je skutečně schovaná pod tou kůží.
1: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, horní jedničky. Které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu laicky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit rýje v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajsijci budují. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu. Tím, že mají auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
0: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
1: Opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
0: A ten asijský trh, na něj směřují tykly nejčastěji?
1: Ano.
0: Tam jsou ti hlavní odběratele.
1: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Mhm. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90x% slonoviny.
0: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
1: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru,
0: tak jasně, my sami
1: jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko teda větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábějí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti, ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipujou ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2 až 3 metrové kly, tak dneska
1: jsou menší?
0: Daleko menší.
1: Ale zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
0: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů, to ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů.
1: 2 kilogramů.
0: Což je ani ne loket, dlouhý kel.
1: Mm. I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
0: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
1: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
0: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon využívá jako končetiny zkrátka. Mm. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci z plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
1: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
0: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
1: A to se děje, to se děje, to jsou tu sloni bez klu.
0: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají. Nebo je mají opravdu velmi jako rudimentální. Uhum. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
1: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne? Že na ně nemusí
0: do jisté míry ano.
1: A lidé útočit kvůli tomu.
0: Je to tak? A ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
1: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
0: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
1: Kly jsou to jediné, pro co loví v Africe třeba právě konkrétně pytláci slony?
0: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky, to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso

0: jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní, ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě, nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina, i když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dávno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí a dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
1: Že chodí na krádeže sloni.
0: Chodí, no zkrátka chodí se najíst na pole.
1: Na pole.
0: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou natě.
1: Ten slon vám to zlikviduje celé.
0: Může. Je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti, dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit ta pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a zachránit, odstranit mu tady to oko.
1: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
0: Dá.
1: Má to někdo spočítané?
0: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad. Je
1: letošní za loňský rok nebo už za ty?
0: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá. V případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
1: Wow. To je hodně.
0: To je hodně. Velké číslo a zbývají jich nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie daleko sáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a nějak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dendin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělily, násobily, předávaly a v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel?
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí spousty.
0: Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá a konkrétně na těch smyslových orgánech, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi, předpokládám. No,
1: ideálně, aby nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů.
1: Což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu, anebo vůli, nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný na snadě, zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze zhodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: tak vidíte,
1: velmi
0: nepříjemné. Sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
2: Zaostřeno. Co nám spory o pomnících říkají u nás samotných? A je návrat maršála Radeckého na Malostranské náměstí znamením, že se mění pohled české společnosti na Rakousko-Uhersko a celkově vlastní historii. Odpovědi nabízí pořad Zaostřeno, který natočil Vít Pohanka.
3: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
4: Tatínek mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni.
5: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Ten největší nápor na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha.
5: Tentokrát uslyšíte příběhy spojené se strašnickým krematoriem. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 9:30 večer na Plusu.
3: Radiokniha.
5: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka asi tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chyběl. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, potvrdil to Elizejský palác. Zelenský na síti X napsal, že spolu mluvili třeba o přípravách Ukrajiny na zimu, včetně dodávek k posílení protivzdušné obrany a energetické podpory. Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Tenistu Jiřího Lehečku čeká osmifinále turnaje v mexickém Los Cabos. Jeho soupeřem bude hráč druhé stovky žebříčku Wong z Hongkongu. Druhý český zástupce Dalibor Svrčina se pak o čtvrtfinále utká s Italem Darderim.
8: Nehoda na D1 v Brně a kolony v Praze na Černém mostě. Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207,5 se v levém pruhu srazila dvě auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned dvě nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém pruhu a další u dostavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice a je to opět na 10 až 15 minut. Pozor, Štěrboholská spojka se ucpává i v opačném směru na Mladou Boleslav a Ústí nad Labem. Tam je to kvůli nehodě na Novopatské ve směru na Kbelskou. U sjezdu na Satalice blokuje jeden pruh. Brzdí se u nájezdu z Hradecké dálnice a je to kolona asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnešní noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 20 až 16 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách naměří většinou kolem 28. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Krásný den. Je středa 29. července a jako vždy v tomto čase vám teď nabízíme magazín o vědě, výzkumech či nových technologiích. Letní teploty vybízejí ke koupání v přírodě. To ale může skončit svědivou vyrážkou, i když je voda na první pohled úplně čistá. Čeští vědci teď přicházejí s novým způsobem, jak zjistit, kde takové riziko hrozí. Vezmeme vás na první ročník letního kempu pro nadané děti z Česka a Rakouska. O dětské cukrovce prvního typu většina populace asi mnoho neví a i rodiče a jejich ratolesti mohou být značně překvapené, když se diagnózu dozvědí. Nejen proto vznikla pohádková knížka Ádinka v říši pankreas, kterou vám představíme. A vědecký tým z Brna vyrazí za úplným zatměním slunce, vydá se na Island a do Španělska. Kdy přesně a co všechno budou dotyční sledovat, i to se od nás dozvíte. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
3: Věda plus.
9: Po koupání v rybníce vás začala svědět kůže a říkali jste si, jestli pak za to můžou synice. Možná byla ale příčina úplně jiná. Svědivou vyrážku po koupání v přírodních vodách často způsobují mikroskopické larvy parazitů vodních ptáků. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů teď vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy hledají DNA parazitů přímo ve vodě. A první výsledky z terénního testování naznačují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
10: Tak jo, takže teďka nabereme vzorek vody.
11: Parazitolog Jan Procházka teď nabírá v rybníčku v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy několik litrů vody. Právě ve vodě bude hledat stopy DNA mikroskopických parazitů, které můžou způsobit svědivou vyrážku po koupání.
10: Používáme k tomu teda speciální filtry, které jsou určené na filtraci takzvané environmentální DNA, to je ta DNA, která se vyskytuje právě v tom prostředí, která se uvolňuje ze všech organismů, co tam žijou. Tak a teď budeme teda pod tlakem sát tu vodu přes ten filtr.
11: To je jak pumpička na kolo.
10: Původně je to pumpička, co se používá na vytahování oleje z motoru.
12: Tady už je vidět, jak na tom filtru se usazují nějaký hnědý částice, ale kromě nich je tam samozřejmě i ta DNA.
11: Popisuje parazitolog Tomáš Macháček. Metodu už vědci vyzkoušeli na 8 lokalitách ve 4 krajích, kde se cerkáriová dermatitida v minulosti objevila. Průběžné výsledky ukazují, že dokáže přítomnost parazitů zachytit až o 40% citlivěji než klasické vyšetření vodních plžů.
12: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu nebo potom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější.
11: Výzkumníci zároveň hledají i způsoby, jak výskyt parazitů omezit, aniž by zasahovali do fungování vodních ekosystémů.
12: Může jít o různé úpravy terénu, o redukci vodní vegetace třeba, o charakter dna, kde se ti plži, kteří přenášejí parazity, raději nebo méně raději vyskytují.
11: Právě kombinace přesnějšího monitoringu a šetrných preventivních opatření by podle podle vědců mohla do budoucna pomoct snížit riziko svědivé vyrážky, a to aniž by bylo nutné omezovat koupání v přírodních vodách. Karolína Burdová, Český rozhlas.
9: Případy cerkáriové dermatitidy se v Česku objevují pravidelně už víc než 60 let. Dodnes ale nevíme, kolik lidí skutečně postihuje, protože většina z nich lékaře vůbec nevyhledá a onemocnění se nedostane do žádných statistik. Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy proto ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem vytvářejí první komplexní databázi výskytu cerkáriové dermatitidy v Česku. A víc už si teď povíme s epidemioložkou Janou Velechovskou právě ze Státního zdravotního ústavu. Zdravím vás, pěkné odpoledne.
13: Dobré odpoledne.
9: Paní Velechovská, jak ta nová databáze funguje, pokud už funguje, a jak může pomoci lidem, kteří se chodí koupat do přírody?
13: Tak ono se jedná vlastně o anonymní dotazník, který běží už od roku 2009 a který je k nalezení na webových stránkách jak Státního zdravotního ústavu, tak krajských hygienických stanic a také na webu přírodovědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy cerkárie.cz. No a lidé tam mohou, pokud se u nich vyskytly potíže v souvislosti s koupáním, nahlásit, kdy se koupali, kde se koupali, zda se u nich vyskytla vyrážka, případně jestli v této souvislosti navštívili lékaře. No a odborníkům to může dát informaci o problémových lokalitách, které následně mohou vyšetřit, monitorovat a nebo na nich mohou zavést preventivní opatření.
9: Čili vlastně zatím to funguje na bázi vstupů ze strany veřejnosti, ale veřejnost se jaksi sama přímo nedozví z té databáze, kde je co špatně, to se dá hledat jinde.
13: Ano. Kvalitu koupacích vod může veřejnost zjistit na webu koupacívody.cz, kde je web vlastně krajských hygienických stanic.
9: Pojďme prosím zpátky k těm medicínským záležitostem. Připomeňte prosím, co to vůbec přesně ta cerkáriová dermatitida je. Jak člověk rozpozná, je-li to vůbec možné, že nejde třeba o reakci na běžné sinice, anebo že nejde o jiný kožní problém?
13: Tak jak už určitě zaznělo, je to tedy parazitální onemocnění, které způsobují larvy nejčastěji ptačích motolit, říkáme jim cerkárie, které do vody vylučují vodní plži. No a za normálních okolností tyhle cerkárie, tyhle ty larvičky vyhledávají ve vodě svého hostitele vodního ptáka. No ale my, když se tam koupem, tak oni můžou místo do ptáka penetrovat do naší kůže a potom způsobují imunitní alergickou reakci a právě tvorbu té svědivé vyrážky. No a zda se jedná o cerkáriovou dermatitidu, to by měl teda vždycky učit především lékař, jo? Ten je na to vyškolený odborník. Nicméně návodné je, pokud se první projevy u nás objeví do hodiny po koupání a především v oblasti, které byly v přímém kontaktu s vodou, jo? Třeba pod plaskami ta vyrážka není tak často. No a ty pupínky jsou svědivé, v čase se mění, ale je důležité říct, že se nezvyšuje jejich počet.
9: Rozumím. No ty případy této dermatitidy se objevují, jak už jsem zmínila, desítky let. Z dosavadních dat vidíte třeba, že jsou nějaké lokality, nějaké regiony, anebo naopak období roku, které jsou rizikovější než jiné?
13: Tak nejrizikovější je období léta samozřejmě, kdy se lidé nejčastěji koupají prostě v koupací sezóně. Jinak rizikovější lokality jsou ty přírodní, ve kterých nemůžeme vyloučit přítomnost vodních plžů. Jo, takže je to například třeba rybník, nebo ale i biotop a třeba i zahradní jezírko, co má někdo doma udělaný na koupání, takový jakoby domácí biotop. No a dále jsou to ze zkušenosti kolegů převážně lokality po revitalizaci. To znamená, že vlastně se tam třeba vypouští se to, odbahňuje se to a není tam nově ustanovená znova ta biologická rovnováha a potom ty případy tam pozorujeme hlavně v prvních dvou sezónách po zásahu.
9: Takže by se dalo říci, že největší riziko hrozí, řekněme, v mělkých stojatých vodách a že třeba řeky jsou bezpečnější, ale i v řekách mohou být plži.
13: Jo, přesně tak. Stojatá mělká voda je rizikovější a pokud teda ještě dodáme, že tam musí být přítomní vodní ptáci a ti vodní plži, přesně tak. Ale i v nějaký řece se může ta cerkáriová dermatitida objevit.
9: Paní Velechovská, dá se vůbec proti cerkáriové dermatitidě nějak preventivně chránit? Pomůže třeba rychlé osprchování, hned po koupání nebo převlečení do suchého oblečení?
13: S tou osobní prevencí je to u cerkáriové dermatitidy poměrně náročný. To koupání, když se osprchujeme, tak to moc nepomůže. Bohužel, pokud se koupeme v přírodní vodě, tak vždycky musíme přijmout určitou míru rizika.
9: No a kdy tedy vyhledat lékaře? V jaké situaci?
13: Já bych doporučila, pokud se člověk necítí dobře, má vyrážku a teplotu, tak je vždy, ta vyrážka je neznámého původu, vlastně tak je vždy lepší vyhledat ošetření lékaře, protože nevíme, jestli je to dermatitida cerkáriová nebo něco třeba závažnějšího.
9: Upozorňuje epidemioložka Jana Velechovská ze Státního zdravotního ústavu. Děkuji moc za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
13: Naslyšenou a děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: 40 nadaných teenagerů z jižních Čech a Rakouska se účastní Summer Talent Academy v Českých Budějovicích. Třídenní dvojjazyčný kemp pořádá Jihočeský vědecko-technický park ve spolupráci s organizací Menza. Účastníci se věnují vědě, moderním technologiím i kreativitě a pracují společně v mezinárodních týmech. Na akademii naváže další program Menzy pro české účastníky.
14: Uprostřed jedné učebny stojí účastník, na hlavě má něco mezi brýlema a helmou, v ruce je joystick. Co se tady odehrává, popisuje
15: Martina Panošová-Hucková. Zkoušíme virtuální realitu.
14: To, co vidíme na obrazovce, je to, co vidí ten účastník v brýlích. Tak chytl kostku.
15: On se může vlastně pohybovat i lehce, občas někam sahne, občas někam lehce popojde.
14: Další skupina si zkouší pracovat v takzvané green screen místnosti. Co se tam odehrává, než tam nakouknem, tam je ticho, že by se dalo krájet.
16: Myslím, že právě sepisují scénáře toho, co chtějí nahrát.
17: My jsme si házeli na ten příběh, aby jsme to nemuseli vymýšlet úplně od nuly. A my jsme měli cestování mezi dimenzemi a overconfident leader. Já jsem zapomněl, jak se to řekne v češtině, pardon. Budu cestovat a postupně se tomu vůdci budou ztrácet, členové týmu.
14: Summer Talent Academy se odehrává v prostorách Jihočeského vědecko-technického parku, což dává účastníkům vlastně spoustu možností, co můžou zažít a vyzkoušet. Vyjmenovává Veronika Chrobočková.
18: Máme rozvěšené zelené deky. Zelená deka nám následně umožňuje v programu dovytvářet pozadí a vlastně umístit na to video absolutně cokoliv.
14: Na kempu pro nadané děti spolupracuje park s Menzou, jeho českou, kterou vede Marta Fridrichová.
19: Máme převážně děti, které jsou vlastně z Menzy, tady z Jihočeského kraje. Jsme moc rádi, že se mohou zúčastnit tady toho nového projektu, kdy první tři dny vlastně organizuje Jihočeský vědecko-technický park a podařilo se vlastně zajistit spolupráci mezinárodní s rakouskou stranou.
20: I am Paula Hofer from Austria.
21: Já jsem Paula, přijala jsem z Rakouska. Tady jsme zažili spoustu různých zkušeností. Zkoumali jsme vodu, elementy, virtuální laboratoř. Akademie se mi líbí, jsou tady fajn lidi.
19: A na tyto tři dny navazuje ryze český program, který už je teda pořádaný Menzou.
14: Jaký program vlastně dělá dobře talentovaným dětem?
19: A hlavně potřebují prostředí, kde se cítí bezpečně, kde se cítí dobře, kde mají kamarádi, kteří jsou na tom podobně jako oni, se kterými si mají co říct. Mají rádi výzvy, zajímají se o vhled do různých oborů.
14: Na kemp pro nadané teenagery přijelo 25 Jihočechů a 15 účastníků z Rakouska. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
9: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Alenku v říši divů asi znáte. My vám ale teď chceme představit Ádinku v říši pankreas. Jde o 8letou holčičku, která onemocněla cukrovkou prvního typu. Na pohádkovém příběhu se autorky knihy snaží vysvětlit, jak fungují v těle sacharidy, tuky a bílkoviny a jakou paseku nadělají, když jedna složka výrazně převýší druhou. Kniha, jejíž součástí je i kuchařka pro diabetiky, je určena všem, kteří chtějí pochopit, jak jídlo ovlivňuje naše těla. Společně ji vytvořili Kateřina Blašková a Hana Kalibová, kterou teď srdečně vítám ve vysílání Vědy Plus. Dobrý den.
0: Dobrý den.
9: Paní Kalibová, za vznikem zmíněné knihy stojí vaše osobní zkušenost s diagnózou diabetu u vašeho syna, který byl v té době aktivním vrcholovým sportovcem. Jaká byla vaše osobní první reakce? Jaké byly vaše první kroky v té nové nastalé životní situaci?
0: No, on po jednom tréninku zkolaboval a volala mi lékařka z nemocnice, že má jedničku. Já jsem popravdě v tom okamžiku vůbec nevěděla, o co jde, co je jednička, protože jsem se s tím nikdy nesetkala. Tak mi vysvětlila, že to je diabetes mellitus prvního typu. Jsem se dělala do půlnoci u počítače a hledala jsem informace o této nemoci. A přestože Štěpán nebyl žádné miminko, nebudu vůbec zastírat, že nám se zhroutil svět. Ovšem, když se Štěpán vrátil z nemocnice, vůbec nepřipustil myšlenku, že by přestal sportovat a tak už na nějaký slzy nebyl čas. A to museli jsme vyřešit všechno a zařídit, aby sportovat mohl dál. A museli jsme vymyslet systém sacharidů, nízkosacharidové stravy, aby se dobře najedl, hodně se najedl a přitom nepřekračoval ty limity, které mu v nemocnici nastavili.
9: Proč jste se rozhodla zvolit právě pohádkovou formu příběhu? Co vám umožnila sdělit dětem či rodičům jinak než odborné knihy?
0: No, já jsem hledala ve všech odborných knihách a nebylo tam to jednoduché vysvětlení, jak to všechno funguje. My jsme ty dvě knížky, jsou to dvě knížky, druhou knížku napsala Káťa Blašková a společně s ní jsme se shodli na tom, že dítě potřebuje porozumět. Štěpán už byl větší, ale malé děti potřebují porozumět tomu, co se v jejich těle děje a ten pohádkový příběh je ideální forma. A chtěli jsme děti přimět k tomu, aby se nad tím zamysleli a také, aby se zapojili rodiče a četli si knížky společně.
9: No a pokud rodiče a děti v Česku nemají dostatek dostupných informací o dětské cukrovce prvního typu, tak v čem je z vašeho pohledu problém? Kdo jako by se měl víc snažit? Samozřejmě kromě vás.
0: Určitě největší problém není v dostupnosti informací o dětské cukrovce v Česku, ale v její rozstříštěnosti a složitosti. A pak také tady vidíme obrovskou informační propast mezi rodinou a vnějším světem. Tady je v Čechách opravdu špičková lékařská péče. Ale když jsou rodiče s dětmi propuštěni z nemocnice, jsou zavaleni technickými manuály a lékařskými termíny a potřebují uklidnit a situaci si zjednodušit. A také máme i osobní zkušenost, že i ve školách chybí informace, jak pracovat s cukrovkou. A tady úplně to mi připadá hodně smutný, že děti na to, co přebírají, rodiče přebírají zodpovědnost za děti. A což i víme, že i desetileté dítě se už o sebe dokáže.
9: Mimochodem, zaznamenávala jste i nějaké mýty nebo omyly o dětském diabetu?
0: No určitě. Já mám velkou plaveckou školu. A v okamžení, když některé dítě přestalo do té plavecké školy chodit, tak jsem se píděla po tom, co se děje. A dozvěděla jsem se hned, že má diabetes prvního typu a okamžitě přestal sportovat. My v té naší knížce právě ukazujeme, jak ten sport je nesmírně důležitý a že je potřeba se zapojit. A nejenom to, také je důležitá strava. A řekla bych, že v té době dneska, v té skvělé vybavenosti inzulinových pump a senzorů, vlastně může dělat prakticky úplně všechno, jenom je potřeba všechno správně poskladat a to během, a to včetně stravy. A tady máme dojem, že vzhledem k tomuto skvělému vybavení se ta strava neřeší a já bych řekla, že to je pro člověka s diabetem trošku cesta do pasti. Že by se řešit měla.
9: No a závěrem tedy, jak pracovat s tou kuchařkou, druhou částí knihy, která byla především ve vaší režii, co nabízí rodičům nebo i dětem případně?
0: Ano, v naší knížce vlastně nabízíme naprosto ucelený přehled v obou knížkách. V té první knížce v Adince se vysvětluje, proč se co děje. A v té druhé knížce Kuchařka z říše Pankrát nabízíme rodičům ucelený pohled na stravování, včetně receptů se spočítanými sacharidy a... Takže tam to mají ve dvou knížkách, vlastně se dozví úplně všechno a hlavně jsme to koncipovali tak, aby i děti, které, aby si nemysleli, že nemohou si dát nic sladkého. Naopak je to všechno poskládáno tak, aby ty děti nebyly o to ochuzeny.
9: Novou knihu a kuchařku nazvanou Ádinka v říši Pankreas nám představila její spoluautorka Hana Kalibová. Moc vám děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Děkuji.
9: Stále posloucháte Vědu Plus. Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je ta jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z FSIVUT a studentského fotoklubu Technika.
22: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
23: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
9: Když se horniny posouvají a hýbou, tak to pro nás laiky možná působí hrozivě, ale geologové zůstávají v klidu. Mnohem nebezpečnější podle nich je, když se pohyb najednou zastaví. Vědci na Tchaj-wanu, kde bývá zemětřesení často, dlouhodobě takové pohyby sledují a v poslední době používají i české měřící přístroje. Víc o tom našemu vědeckému reportérovi Martinu Srbovi pověděl Tianchen Li z Geologického ústavu Akademie Siniky v Tchaj-pej.
24: Jako geologové zkoumáme hlavně aktivní zlomy, které mají velký potenciál v hloubce způsobit otřesy. Monitorujeme, jak se zlomy chovají v kratším nebo delším časovém měřítku. Například říkáme, že některé zlomy jsou zaseknuté. Nepohybují se, ale hromadí se tam napětí.
4: Jak si můžeme představit monitorování zlomů v současných technologiích?
24: Existuje několik různých způsobů. Asi znáte satelitní navigaci. Na místě zlomu umístíme 5 až 10 stanic GPS. Potom používáme seismometry, které měří otřesy napříč větším územím. A nakonec měříme posuny zlomu ve svislém směru.
4: Jak velké nebo jak malé pohyby měříte?
24: Vynalezli jsme měřidla plíživého pohybu. Zaznamenávají údaje každou minutu. Musíme se ale vybrat zlom v pohybu. Některé jsou zaseknuté a měřidla neukazují žádný pohyb třeba 2 nebo 3 roky. Na Tchaj-wanu ale máme, řekl bych, štěstí. Máme tam třeba zlom, který se pohybuje každý rok o 3 cm. A to už je rychlost. Za 10 let to dělá 30 cm. Je to jeden z nejrychlejších na světě. A tak jsme si nenechali ujít příležitost ho monitorovat.
4: Kromě vlastních přístrojů ale používáte i ty, které vyvinuli čeští vědci. To je ostatně důvod vaší návštěvy tady.
24: Jsem rád, že na tom můžeme spolupracovat s českými kolegy. Společně už rok a půl monitorujeme aktivní zlom. Přizvali jsme je k tomu. Na stejný zlom jsme se zaměřili s různými měřícími technikami, abychom měli srovnání. Z naší tchajwanské perspektivy jsou to nová měření ze stejného místa a čeští kolegové si hlavně ověří, jestli to opravdu funguje. Český přístroj jsme umístili přímo pod jedno z našich měřidel posuvu. Zkoušíme to porovnávat.
4: Co jste zatím zjistili?
24: Svoje měřidlo jsme vyvinuli před více než 25 lety. Během té doby jsme zažili 2 zemětřesení. Jedno v roce 2003. Asi 4 nebo 5 let před ním jsme pozorovali, že se pohyb zlomu zpomaluje. Obávali jsme se, že se tam hromadí energie. Možná by měřiče posuvu mohly přinášet nějaké signály před zemětřesením. Pohybující se zlom normálně energii uvolňuje, ale v určitém místě se může hromadit napětí. To by znamenalo, že se v budoucnu může objevit zemětřesení a mohli bychom se na to trochu připravit.
4: Tomu se ani nedá říkat předpověď, ale spíš taková dlouhodobá pohotovost?
24: Ano, předpověď by znamenala, že víme přesně čas a místo a to nedokážeme. Snažíme se ale nazbírat hodně kvalitních vědeckých dat, abychom ukázali, tenhle geologický zlom je ve velmi kritickém stádiu. Tím, že zlom každoročně monitorujeme, si lidé zvykli na to, že žijí v blízkosti aktivního zlomu. Pohyby zlomu také poškozují budovy, ale lidé na to teď nahlíží jinak. Ovšem je to stále napínavé. Mluvil jsem o 2 zemětřeseních. To druhé se stalo v roce 2022 a překvapilo nás. Je tam totiž ještě jedna geologická porucha přes druhou. Z toho jsme se hodně poučili.
4: Dodává Tianchen Li, geolog z Tchajpejské akademie věd. Martin Srb, Český rozhlas.
5: A tímto příspěvkem končí Věda Plus s datem 29. července. Pokud vás zaujala, najdete ji v celodenních záznamech nebo v našem archivu.
3: Hovory. Z českého sklářského řemesla dokázal vybudovat globální designovou značku. Skleněné instalace společnosti Lasvit dnes zdobí hotely, operní domy, letiště i soukromé rezidence po celém světě. Mým hostem bude podnikatel a zakladatel designových světel Lasvit Leon Jakimič.
6: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ministr školství odmítá návrh na zrušení 9. tříd. Úspory podle něj nejsou reálné. Hasičům na západě a jihu Evropy komplikují práci vysoké teploty a silný vítr. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce se připravují na domácí odvety kvalifikace evropských pohárů. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty až 38 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. Řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
8: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
10: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
8: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
11: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
8: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
7: Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty. Ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit statisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku jen ve Francii sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu.
12: Požár v departmánu Gironde je podle serveru Le Monde nejrozsáhlejším od roku 1975. Hasičům se daří bránit jeho dalšímu rozšiřování, popisuje prefektka departmánu Sophie Brokasová. V boji hasičům pomáhají i lesníci, vojáci a taky hasiči ze zemí Evropské unie, včetně Česka a Slovenska. Práci jim komplikují hlavně suchý vítr a vysoké teploty. S lesními požáry bojují i ve Španělsku, Turecku nebo v Řecku. Při hašení požáru na Krétě zemřeli dva hasiči. Úřady tam kvůli plamenům nařídili evakuaci pěti vesnic. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Ve věku 56 let zemřel zpěvák Glenn Hansard. Písničkář získal společně s Markétou Irglovou taky Oscara, a to za baladu Falling Slowly z filmu Once. Společně s Glennem Hansardem si zaspíval také Tomáš Maček, který vystupuje pod jménem Tom Artway.
13: Já jsem díky němu začal hrát na ulici, takže já jsem to fakt měl jako ty písničky sobě. Těch jako vystoupení jeho, ta energie, ten je všechno. Smutek, radost, to takový trubadur. Když jsem ho potkal i třeba jako na koncertě nebo backstage, tak si vždycky pamatoval jako mě a kde jsme se viděli, tak jako měl takový zájem o ty lidi, prostě o všechny, no. Takže takový jako laskavý člověk.
25: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem. Týmu podle něj hodně pomohla ligová výhra po obratu nad Olomoucí.
26: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout.
25: Hradec Králové v zítřejší odvětě druhého předkola Evropské ligy přivítá po výhře v Norsku 1-0 Tromsø před vlastními fanoušky od 19 hodin. A také tento duel budete moct poslouchat celý v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
27: Nebezpečí na D10 u Mladé Boleslavy a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Prahy do Hradce Králové do Turnova za sjezdem na Bezděčín před Mladou Boleslaví. Pozor, mezi kilometry 42 až 44 jede po dálnici cyklista. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Ivanovice na Hané je hlášená překážka na vozovce. Kilometr 230 v levém pruhu Plachta. Opatrně. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy havarovalo několik osobních aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most 59. kilometru. A pozor, auta blokují levý jízdní pruh. Kolona se tam teď netvoří, čekejte hustší provoz. A v Praze stále hustý provoz, kolona v Novopatské ulici směr k Belská Ústí nad Labem v úseku překáží. Následky nehody zdržíte se 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
28: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo i bouřky, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy.
28: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Vzpomínky mají podle svých tvůrců a stavitelů přetrvat staletí. Jenže často bývají příkladem toho, jak se pohled společnosti na některé klíčové události a osobnosti mění. Některé bouráme, jiné přesouváme do muzeí. A v některých případech se po víc než století můžou vrátit na své původní místo. Řeč je o pomníku maršála Radeckého, který se má znovu objevit na Malostranském náměstí.
14: Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme.
0: Říká Jan Párta, předseda spolku Radecký, který se o to lvým dílem zasadil. Jenže odpůrci návratu právě tohoto vojevůdce namítají, že přece nejde jen o uměleckou hodnotu sochy.
15: Tam, kde má texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budou poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl.
0: Celý spor má samozřejmě širší rozměr. Kdy vlastně pomník přestává být kamenem nebo bronzem a stává se symbolem? I o tom budu mluvit s historikem umění profesorem Vítem Vlnasem.
16: Velcí autoři si všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí.
0: Při poslechu pořadu Zaostřeno vás vítá a od mikrofonu vás zdraví Pohanka.
28: Zaostřeno.
14: Jsou odtamtud, aby to fotili jako na něj pohled zepředu.
0: Architekt Jan Bárta, předseda spolku Radeckými na Malostranském náměstí, ukazuje místo, kde Radeckého pomník stával od poloviny 19. století až do vzniku Československa v roce 1918. Jestli, nebo teď už spíš, až se sem vrátí, nebude stát přesně tam, jako kdysi. Přesune se na horní část náměstí před palác Smířických, dneska jeden z objektů poslanecké sněmovny. A Jan Bárta připomíná ještě jednu zajímavost. Spory okolo pomníku se vedly už v době jeho vzniku a existence. Nešlo přitom tenkrát o to, jestli má stát a kde, ale třeba o to, jestli na dominantní, lépe viditelné straně podstavce bude český nebo německý nápis.
14: 1907 zezadu byl tenhle ten německý nápis.
0: A za pár minut už sedíme s Janem Bártou a jeho mladším kolegou Michaelem Heresem, který je místopředsedou spolku Radecký, ve stínu podloubí Malostranské besedy nad kávou a limonádou, abychom to probrali celé od začátku. Kdy jste třeba o Radeckém se poprvé doslechl, jestli si to pamatujete, kdy jste o něm poprvé třeba četl a kdy jste přišel na tu myšlenku, že by bylo důležité, aby se tady ten pomník obnovil?
14: No, já se zabývám celý život v podstatě historií. Takže, že existoval maršál Radecký, jsem se dověděl pravděpodobně, když jsem poprvé četl třeba o bitvě národu u Lipska nebo podobně. Dověděl jsem se tenkrát, že vlastně sloužil už pod generálem Laudonem, když bojovali proti Turkům. Takže jsem se o to začal velice intenzivně zajímat, ale ten pomník není pomník bez osobnosti. Jo? Čili první byl zájem o maršála Radeckého jakožto historickou osobnost, pocházející teda z Čech, a která byla vysokým vojenským a velmi úspěšným velitelem. Pak jsem si to vlastně srovnal, že Radecký je součást českých dějin, že to se nedá vymazat, takovéto osobnosti, leč ke škodě teda tohoto státu a národa. No a pak samozřejmě jsem viděl v lapidáriu to uložené bronzové sousoší od bratří Maxů. A pak jsem našel, že už v roce 1922, už 3 roky potom, co byl ten pomník odstraněn, byla první iniciativa od pražských intelektuálů, abych tak řekl, uvažovat o tom, že by ten pomník se měl vrátit. A po revoluci v roce 1992 byla uspořádána v Vojenském historickém ústavu mezinárodní konference, velice rozsáhlá, dvoudenní. A výsledkem této konference v tom roce 1992 bylo doporučení navrátit Radeckého pomník sem na Malostranské náměstí.
0: Pro Jana Bártu byla v každém případě tahle konference přelomovým momentem. Přiměla ho, když parafrázuji Karla Havlíčka Borovského, aby mu vlastenčení z úst do rukou Ráčiky přešlo a začal konat.
14: Úplně od nuly, jako Vlastně jsem začal zjišťovat, co by to vlastně chtělo a tak dále. Začali jsme o tom psát, začali jsme o tom veřejně mluvit, začali jsme získávat další a další příznivce z kruhu historiků a uměnovědců a z různých, třeba od malostranských spolků, zdejších, kteří to také podporují. Začala nějaká debata taky veřejná v novinách a podobně. Samozřejmě se objevili odpůrci, přirozeně. No a v tomto duchu jsme pokračovali, potom jsme jako spolek zajistili zpracování té projektové dokumentace, napřed studie a potom dokumentace. Tu, kterou tady vidíte, kterou jsem vám přines ukázat. A s ní jsme začali obcházet instituce. No, byla to trnitá cesta a když teda bych to už dokončil a zkrátil, tak se přidal tady kolega Heres, který to vzal za správný konec, abych tak řekl, protože je plnej mladistvého elánu na rozdíl ode mě. A jemu se podařilo získat mezi zastupiteli hlavního města Prahy podporovatele, kteří tu myšlenku uchopili za svou a kteří vlastně iniciovali nedávné před měsícem zasedání zastupitelstva, které to nakonec schválilo.
0: Víte, pánové, já tomu rozumím, ale co byste řekli někomu, komu se ta myšlenka nelíbí, protože Radecký prostě pro ně stělesňuje Rakousko-Uhersko, od kterého jsme se v tom roce 1918 prostě definitivně odstřihli a konec konců už víc než 100 let tady prostě ten pomník není, tak proč ho sem znovu dávat? Nám se to nelíbí. Co byste takovým lidem řekli?
14: Já bych jim asi řekl, že pohled na české dějiny se vyvíjí, jako se všechno vyvíjí, že po revoluční, tom 18. roce, strhávání orlic z fasád a tak dále, a bourání mariánských sloupů a tak dále, co se tady dělo, je v tom roce 18 pochopitelná, ale přeci jenom od té doby teda uběhlo 107 let a historické chápání našich dějin národních se přeci jenom posunulo od jakýchsi revolučních jednostranných hodnocení a mýtů, k ním patří, to bychom mohli začít u Bílý hory, ale to bych nerád teda. To se prostě změnilo a prostě patří ten Radecký k našim dějinám a byl to významný člověk, byl to významný vojevůdce, byl to proslulej vojevůdce a zapomněli jsme, jak tu sedíme, pánové, ještě na jednu zásadní věc. Je to nádherný sochařský dílo, to nezapomínejme, že ta socha byla považována ve své době a ještě vlastně do dneška. Považována za jednu z nejkrásnějších plastik toho stylu, toho romantického sochařství. Snad na světě vůbec.

0: Vyvíjí. 15 let už stačí na to, zejména když celá řada historiků znášela ty připomínky, že to bylo krapítko jinak, než jsme to podle Zdeňka Nejedlýho a Aloise Jiráska jako poznávali, když jsme byli malí. Já jsem starý člověk, takže si to pamatuju dobře. No a tak pomalu se měnil i náhled politiků na to. My jsme konfrontovali s těmi historiky, my jsme jim to vysvětlovali, hovořili jsme s nima a pomaloučku přeci jenom se připustilo v závěru, že Radecký byl součást českých dějin, že ta socha je krásná a že vlastně, no já nevím, co bych tomu dál dodal.
1: Možná to, že jsme zejména vyvrátili ten argument, že je to nějaký cizí prvek nám sem naordinovaný, ale že to je skutečně věc, která vzešla z Prahy. Že to byla poptávka Krosoumné jednoty, tedy předchůdce Národní galerie, a že to dělali přední pražští sochaři bratři Maxové, špička v oboru, evropská špička v oboru, a ta spodobňovaná osobnost prostě má velkou relevanci pro Prahu a české země. A nenechali jsme si vnutit, nebo respektive dokázali jsme v tomto ohledu přesvědčit magistrát k tomu, že to skutečně není žádný cizí prvek. A těch 41 hlasů, který zvedl roku pro to, tak to rozhodně není z nějakého resentimentu pro společný rakousko-uherský stát, ale skutečně převládá ten kulturní náhled na to, že Praha je skutečně jako historicky velice bohatá a že se hlásí ke svému historickému dědictví a Radecký je součástí tohoto historického dědictví. Takže kdybychom se měli jenom úzce profilovat na to, co zde přinesla doba po roce 1918 a všechno předtím by mělo být jako nějakým způsobem upozaděno, tak by ta Praha byla velmi, velmi ušklivé místo v tomto směru.
2: Řekli mi Jan Párta a Michael Heres na Malostranském náměstí.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Historik, odborník na umění, profesor Univerzity Karlovy Vít Vlnas návrat Radeckého pomníku vítá.
4: Já si myslím, že je to velmi dobrý a dokonce osvícený nápad. Za prvé, ten pomník je opravdu výtvarně zdařilý. Za druhé, ten pomník k tomu místu patří, byl pro ně vytvořen. Za třetí, na rozdíl například od některých problematických rekonstrukcí nebo napodobenin, jako byl případ Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, který z ideového hlediska je v pořádku, ale kde prostě jako nemáme ten originál, takže to, co tam máme, je přibližná napodobenina, která opravdu jako má do toho barokního Bendlova mistrovského díla zřejmě dosti daleko, jak můžeme soudit, tak tady ten pomník máme, že jo? Tady se nám zachoval a je úplně jedno, jestli se tam vrátí originál nebo odlitek.
2: Profesora Vlnase uslyšíte za chvíli v hlavním rozhovoru. Chtěl jsem ale promluvit také s někým, komu se ten záměr vrátit pomník Radeckého na Malostranské náměstí nelíbí. Luboš Rokos je sice povoláním zdravotník, ale studoval také historii, které se věnuje ve volném čase a publikuje o ní. Dali jsme si sraz v kavárně na Vinohradech.
5: Já nejsem úplně zastáncem toho, že by se Rakousko-Uhersko muselo nutně rozpadnout. Myslím si, že ten vývoj té monarchie šel zase k nějaké demokratizaci, nějaké federalizaci, protože byl to konglomerát více stavbo, více národů, ale zase ta monarchie, pokud měla přežit, nebo pokud by měla nějaké morální právo ještě fungovat dál, tak by musela být z mého pohledu demokratizována a federalizována. Radecký stál na té straně centralizace jako jak politické, tak té etnické. To znamená, že Vídeň ovládá z centra vlastně všechny ty národy pod sebou. Takže pokud Rakousko ano, tak federalizované, demokratické, a pokud ne, tak to je to Rakousko, za které válčí ten Radecký, to znamená to militaristické, nedemokratické.
2: Víte, mě vlastně tady na tomhle tom zajímá ta debata o pomnících všeho druhu na veřejných prostranstvích. Tak si zakladu otázku, co to z vašeho pohledu vypovídá, když tam bude Radecký stát na Malostranském náměstí tady v Praze o postoji české společnosti i k té

0: historii, kterou evidentně máte rád.
1: Mě v tom asi vidět nějaká smířivost. Když byla anketa o největšího Čecha, tak tam zvítězil ne Žižka, ne Valštejn, to byl jeden z 100 a něco, ani ten Radecký, ale díky za to Králi čtvrtý, protože nic vybudoval. Takže ten pohled Čechu na to měl asi takový smířivější, že se smíří na to Radeckého klidně, dvě víc. Jenom bych to, jako, i tak bych to jel sasuprsky nechtěl, nechtěl minimálně na tom místě. Že to Malostranské náměstí, tam, kde má Texta, tak vlastně vedle něho stojí palác Smířických. To je dnes budova poslanecké sněmovny, nebo jedna z budov poslanecké sněmovny. A my máme před tou poslaneckou sněmovnou někoho, kdo tu sněmovnu nechtěl. Kdo chtěl dál, že vládu ještě výš z toho regionu nábřeží. Takže jako, jestli Hradeckého pamětníka mu dát, a byl to na nějaký zámek, nebo do Kraské invalidovny, což je místo, co bylo stavěné pro vojáky, tam by se skvěle hodil, si myslím.
2: Shrnuje své výhrady Luboš Rokos. Profesor Vít Vlnas oponuje.
3: Je to návrat něčeho, co tam patří. Jestliže bude tímto způsobem apostrofován maršál Radecký, který, ať už se na to díváme jakkoliv, je jedním ze dvou největších vojevůdců české krve, které historie poznala. Samozřejmě kolega Čorný a další husitologové vám řeknou, že největším českým vojevůdcem byl Žižka. Já se samozřejmě domnívám, že to byl Radecký, ale v každém případě je to jedna z těch osobností, jakých nemáme v naší minulosti mnoho a kterou je možno si připomenout, aniž bychom se stotožňovali s celým jeho odkazem nebo s celým jeho historickým příběhem, který pochopitelně, tak jak to u velkých osobností historie bývá, měl svá světla a měl i své stíny. Nicméně připomenout si vojevůdce, který vypracoval štábní plán bitvy u Lipska, to znamená, že vlastně on dokázal ve štábní práci být minimálně tak dobrý, ne-li lepší než Napoleon Bonaparte, to není zase tak špatná věc.
2: Když dneska slyšíme, jak se vede spor o obnovení nějakého pomníku, je to podle vás, že se ti lidé dohadují spíš o historii nebo o tom, jak si představují, že by společnost měla vypadat dnes a jak by se měla k té historii stavět vlastně?
3: Já si myslím, že to je obojí. Všichni se zaklínají historií, ale samozřejmě o historii tady vůbec nejde, jako takovou, tedy o to, co se stalo, a dokonce nejde ani o to, co si o historii nebo o své současnosti mysleli lidé v minulosti, ale jedná se právě především o naši představu, jak by naše historie měla vypadat, nebo jak vypadala, jde o průměty našich současných ideálů a představ do minulosti, a jde o takovou až trošku naivní představu, že těmi pomníky můžeme nějakým způsobem to veřejné prostředí zkultivovat nebo spíše ovlivňovat, nechci říct si přímo manipulovat ve prospěch určité ideje, která je buď dominantní, nebo ti, kteří ty pomníky budují, mají představu, že by dominantní být v budoucnosti měla. A je tady rozhodující právě ta představa o tom, že historii je možno manipulovat, je možno ji ovlivňovat, je možno si z ní vybírat osoby a události, které nás nějakým způsobem oslovují nebo jsou nám sympatické. A naopak tím zpětným pohybem, to znamená odstraňováním těch pomníků, vytěsňovat a organizovaně, institucionálně zapomínat na to, co se nám do té historie nehodí. To jsou ty pomníky a zapomníky, že? Jak to kdysi krásně vyjádřili v názvu své dodnes nepřekonané knihy kolegové Hojda Pokorný.
2: V posledních letech jsme viděli, třeba na dálku aspoň v Americe a v Británii, že se pomníky spíš odstraňovaly. Ano, bylo to i v Česku, ten slavný, bych řekl, případ, nebo hodně medializovaný případ pomníku Koněva. Teď se konkrétně v Praze připravuje obnova pomníku Radeckému, který před víc než 100 lety zmizel. Je to podle vás výjimečný případ nebo něco, co naznačuje změnu širšího myšlení společnosti?
3: Tady je zapotřebí říci, že ti, kteří pomníky odstraňují, stejně jako ti, kteří je budují, jsou možná příliš optimističtí v představě toho, že ten pomník má nějakou moc nebo sílu. Ve skutečnosti už Robert Musil v takové té své výsměšné stati o pomnících říkal, že pomníky ve chvíli, kdy se stanou součástí toho městského prostředí, to znamená, že je přestaneme vnímat a tím spíše přestaneme vnímat ty lidi, kteří na těch pomnících jsou a v podstatě za své je vezmou pouze holuby, tak že v této chvíli ta veřejnost vůči těm pomníkům otupí. Ti, kteří ty pomníky odstraňují, mají naopak představu, že ty pomníky stojí v cestě tomu jejich způsobu vyprávění dějin a že jejich odstraněním můžou způsobit nějaké pozitivní změny ve společnosti. To znamená, ten, kdo pomník zřizuje a ten, kdo pomník odstraňuje, mají jedno společné. Víru v moc tohoto pomníku. Většina veřejnosti s nimi ovšem tuto víru nezdílí.
2: Jestli se to dá říct, kde je podle vás hranice mezi připomínáním historie a jejím oslavováním, jestli mi rozumíte, a může společnost postavit nebo obnovit pomník nějakému člověku, aniž by svým způsobem schvalovala fakticky všechno, co ten člověk v životě udělal nebo co symbolizoval?
3: No naprosto určitě ano. Tak oslava, když se vybudoval pomník Karlu IV., tak se bezesporu neoslavoval židovský pogrom například, který byl z autority Karla IV. Inscenován v Norimberku, že to je známá věc, nebo pomník Jana Žižky asi pravděpodobně symbolizoval jiné kvality než ty, které zdůrazňovali a zdůrazňují odpůrci husitství. Takže každý pomník je samozřejmě identifikačním momentem určité části společnosti, nikdy ne celé společnosti. Vzpomeňme si na spory kolem Mariánského sloupu, což samozřejmě není klasický pomník, ale je v tom novodobém diskursu historickém už také tak vnímán. A pokud se vrátili například do českých lázeňských měst pomníky habsburských císařů, pokud se konec konců bez větší společenské debaty navrátila jezdecká socha císaře Františka I. do pomníku, který byl tomuto císaři věnován v 19. století na dnešním Smetanově nábřeží, tak návrat maršala Radeckého na místo, na kterém stál, byť samozřejmě ne na to úplně původní místo, tak v sobě má hlubokou logiku a svědčí o tom, že přece jenom dospíváme do stavu, kdy se dokážeme na své dějiny podívat normálně a bez mindráků. A samozřejmě i o tom, že dnes habsburská minulost asi vadí méně, než vadila a jitřila v roce 1918.
2: Nakonec, když byste se na ty spory o pomníky nebo prostě ty debaty o pomnících podíval s odstupem historika, a teď se ptám na ty v Československu, teda nejdřív po roce 89, později v České republice, co nám podle vás říkají hlavně o nás samotných, o tom, jak se mění česká společnost, jaký je její vztah k vlastní minulosti a k tomu, jak se jaksi esteticky snažíme tu minulost nějakým způsobem připomínat nebo ji snad i interpretovat.
3: Pomníky samozřejmě nevypovídají nebo vypovídají jenom velice málo o době, ke které se vztahují. Pomníky Jana Žižky říkají velmi málo o Žižkovi a o husitech. Pomník Josefa Jungmana nevypráví příběh počátku českého národního obrození, ale vypráví o době, která již byla schopna, a to i materiálně, budovat pomníky těm, které pokládala za legitimní předchůdce svých vlastních snah. Vždycky je to projekce určité skupiny lidí, jejich představ do minulosti a vždycky je třeba si uvědomit, že ti, kteří ti pomníky potřebují budovat, tak jsou přesvědčeni, že je stavějí na věčné časy. Mnohokrát byla analyzována a ohlášena krize pomníkové kultury. Už jsem hovořil o tom, že obrovské krizi historismu a pomníkové kultury se hovořilo v době, kterou my dnes chápeme jako zlatý věk zřizování pomníků, v době, kdy ještě nestály monumentální pomníky Husa, Žižky, Palackého, jenom v Praze. Takže ty lidé pomníky potřebují do jisté míry. Potřebují se k něm vztahovat jako k místům paměti. Nechci teď vplouvat do různých teoretických exkurzů, ale je třeba říci, že vždy se tady někteří lidé s těmi pomníky identifikují. Pro některé představují nástroj reprezentace nebo legitimizace. Opět jiní s nimi mohou svádět rituální půtky, případně budovat vzdoropomníky, jo, což je také taková zábava. Nejenom česká, prosím vás, tady je zapotřebí říci, že vše to, co považujeme někdy za české specifikum, se týká i pomníků minimálně v evropském měřítku. Takže každý z těchto pomníků je budován pro věčnost, ale přitom osudy těch pomníků si vlastně nezadají z osudy živých bytostí, protože jsou to projekce našich vlastních dramat a představ. A tak je zapotřebí říci, že už mnozí velcí autoři si vlastně všimli v minulosti, že pomník nás začne zajímat teprve ve chvíli, kdy zmizí. A možná je naopak nahrazen pomníkem jiným.
2: Uzavírá dnešní pořad Zaostřeno historik umění profesor Vít Vlnas. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.
4: Zaostřeno si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: 90kové léto.
6: Rok 1992 byl plný nejistoty a čekání, jak to dopadne se Spojeným státem. Rozpad si uměl představit málo kdo.
7: Překvapilo mě, že poslanci federálního shromáždění neschválili prezidentovu iniciativu o referendě a zamrzlo mě, že se tak stalo vďaka bojkotu tohto návrhu většou časťou slovenských poslanců nášho nejvyššího zákonodárného sboru.
4: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Ten největší vlastně nápor na to krematorium a právě na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha, po zabití Heydricha.
9: No z války se mě vybavují ty nejhorší vzpomínky, protože v krematoriu se spalovaly oběti, jak Pankráce, tak Kobylis. A vlastně mě tatínek, když mě prakticky bylo 15-16 let, tak mě v noci třeba zbudil a já jsem musel psát jména lidí, kteří byli před pár hodinou popraveni, kterým byly sražená hlava.
10: Já se přiznám, že to je jeden z mých asi nejoblíbenějších válečných příběhů o hrdinství a obětavosti, která se jen tak nevidí.
4: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
10: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti a další díl z naší speciální letní série. Tentokrát jsem s Mikulášem Kroupou zavítala ke Strašnickému krematoriu. Ahoj Mikuláši.
8: Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
10: Hned ze začátku dáme takové malé upozornění, protože samozřejmě natáčíme venku a na Vinohradské třídě probíhá už dlouho rekonstrukce té tramvajové trati, tak možná, že uslyšíte nějaký drobný hluk chvilkami a samozřejmě také nedaleko od nás je Vinohradská nemocnice, takže kdybyste slyšeli nějaké houkačky, tak se omlouváme a ničeho se nelekejte. Ale teď už půjdeme k příběhu tady toho krematoria a hřbitovu okolo. Já se přiznám, že to je jeden z mých asi nejoblíbenějších válečných příběhů o hrdinství a obětavosti, která se jen tak nevidí. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bychom si možná mohli říct úplně v rychlosti jenom něco k tomu krematoriu, protože ono bylo postavené 1929 až 1932, kdy se poprvé otevřelo. A já se dočetla, že zatímco v Praze byly už schválené pohřby žehem od roku 1919, tak ten první řádný proběhl právě tady v roce 32, myslím, že v dubnu, právě tady ve Strašnickém krematoriu.
8: Kremace je vlastně určitá novinka 20. století. Církev se vlastně vymezovala k tomuto způsobu nakládání s lidskými ostatky. Katolická církev obzvlášť, protože z jejího pohledu přece jenom ten příběh nekončí úmrtím. Tělo tvoří člověka zvláštním způsobem, stejně jako duše. Navíc tedy tělo je chrámem Ducha Svatého. A věříme tedy ve vzkříšení těla, takže proto se ukládá podle církevního práva do země. Ale tak s příchodem 20. století církev ustoupila a navíc nový stát, Československo, sekularizovaný, považoval za nejen moderní, ale velmi praktické zřizovat krematoria. Strašnické krematorium nebylo první, pokud vím, první cen bylo v Liberci. A tady tedy bylo vybudováno na konci 20. let a roku 1932 se konalo velké výběrové řízení. Zajímavé je, že se nehledal nějaký manažer nebo nějaký zkušený majitel nějaké pohřební služby. Nýbrž zahradní architekt. Šlo o to, aby toto místo si zachovalo pětu, aby ukládání uren, tady do kolumbária, mělo i nějakou tedy uměleckou hodnotu. Tedy zahradník František Suchý vyhrál výběrové řízení a získal tedy tady domek, hned za námi jsou dva, tak jeden vrátný a v tom větším krásnějším žil ředitel František Suchý se svojí rodinou. To byla Olga Havlová Suchá a jejich jediný syn František Suchý.
10: A to je i ten náš dnešní hlavní příběh, protože, jak si řekl, František Suchý sem nastupuje v roce 32 jako ředitel a samozřejmě všechny ty hrdinské věci, o kterých jsem mluvila na začátku, se týkají té jeho osobnosti a jeho rodiny. Já mám ale takový dojem, že možná už dneska jméno František Suchý lidé docela znají. Co myslíš?
8: Já si nemyslím, že patří těm slavným hrdinům československého druhého odboje. On vlastně nebyl žádným válečníkem. Povaha Suchých, jak tedy Františka Suchého staršího a jeho syna, taky byla spíše plachá, nebo vždycky na mě působil zvlášť František Suchý mladší, se kterým jsem se pravidelně setkával a už příběh jsem dokumentoval, tak jsem si ho nepředstavoval jako nějakého tedy odbojáře se zbraní v ruce. I když státní bezpečnost v roce 1952 právě tady ve Strašnickém krematoriu zabavila poměrně velké množství zbraní. K tomu se za chvilinku dostaneme. Ale vrátil bych se k panu řediteli tohoto krematoria. On byl velmi důstojným mužem, vzdělaným, s vynikající němčinou mimochodem. A i to do jisté míry možná způsobilo to, že velitel gestapácké věznice na Pankráci, Paul Sopa, si ho nějakým způsobem oblíbil, našel v něm nějaké zalíbení a do jisté míry ztratil obezřetnost a přehlédl tady tu jeho činnost, o které budeme mluvit.
10: Abychom tedy uvedli tak nějak ten příběh z toho začátku té okupace, tak nacisté poté, co okupují zbytek Československa v březnu 1939, tak v zápětí samozřejmě začínají i potírat odboj a protesty Čechů proti té německé okupaci. A nacisté začínají popravovat české vlastence, odbojáře v Kobylisích, na Pankráci posléze, i když je tam dobudována sekyrárna a na dalších místech. A z těchto míst jsou ty popravené oběti přiváženy sem do Strašnického krematoria. A tady nám nastupuje na scénu rodina Suchých.
8: Ano, Víme, že před válkou Strašnice krematorium každý den spalovalo 4 těla, což byl ten běžný dvousměnný provoz. Začátkem války se tento provoz dvojnásobuje, tudíž 8 těl. No a v době Heydrichiády a v následujících měsících, až tedy na konci války, kdy František Suchý, ředitel krematoria, krematorium zavírá právě proto, aby zabránil dalšímu vraždění a oznamuje ustupujícím protektorátním orgánům, že tedy není možné dále pokračovat v tomto provozu.
9: Ale ještě předtím přivezli, to otec vyprávěl, několik hlav. Otec se domnívá, že to byli atentátníci na Heydricha, protože tam viděl hlavu pravděpodobně Gorazdovu a tento vzbrával ty hlavy jako kopací míče z formaldehydu a házeli do pece.
8: Ale důležité je říci, že ten největší vlastně nápor na to krematorium a právě na rodinu Suchých přichází v roce 1942 po atentátu na Heydricha, no po zabití Heydricha. Němci spouští opravdu obrovský represivní vlastně odezvu vůči odboji, likvidují obranu národa, popravují čelní představitele Sokola a dalších. A najednou přichází s požadavkem, aby ředitel zavedl třetí tajnou noční směnu.
11: To jsem chtěla říct, to mě hrozně překvapilo, když jsem o tom četla. Ta třetí směna, to je vlastně až trošku cynické, že to takhle nazvali nacisté. A abychom to jenom uvedli posluchačům, tak možná si můžeme představit, že jsou tedy večerní hodiny, kdy tady už je všechno ve Strašnicích pod rouškou tmy. A v tu chvíli přijíždějí teda ty nákladňáky.
8: Plné beden s těly, které mají oddělenou hlavu. Velmi často to jsou těla právě přivezené z té pankrácké sekerárny, která funguje od dubna 1943. Tam se popravuje do konce války zhruba 1000 lidí. Z Kobylské střelnice už dřív, to je nějakých dalších 500 těl, z věznice na Karláku, z Terezína, takže celkem zde bylo takto v této třetí směně spopelněno 2200 jmen. A my víme nejen přesné číslo, ale známe i jména díky panu řediteli Suchému. On totiž, když přijeli příslušníci SS s těmi nákladňáky, to byly 2-3 ozbrojenci s nějakými pomocníky, vyložili zde ty bedny, ze kterých ještě tekla krev, tak požadovali okamžité spálení. František Suchý řekl, že nepřipadá v úvahu, aby se likvidovala těla, aniž bychom znali jména. Takže musí vidět doklady.
9: Němci na tyhle věci byli zajímaví, protože otec, jakožto zodpovědný člověk, musel vědět, koho spaluje. Čili dostal papíry, čili nejen z popravených, ale tyto papíry zase mu byly odebrány a nesměl je pod trestem smrti kopírovat. Nesměl v žádném případě říct nikde někomu, že se u nás něco spálilo.
8: Takže mu předali ty papíry a on zatím celou tu četu těch SSáků hostil alkoholem a zatím ve vedlejší místnosti s 16-letým synem Františkem Suchým přepisovali ta jména.
9: Popel měl být zničen, hodit do kompostu. Otec ho s vědomím zaměstnanců schovával, i když zrovna riskoval to, že sám půjde pod sekeru.
8: Na konci války přinesl tomuto národu nejen jména těch popravených, že se na ně nezapomene, že uchovává pětu a vzpomínku na ně, ale také jejich těla. A tím pádem rodiny mohly pohřbít důstojně své předky.
11: Já se ale dokážu představit, že už během války za ním možná chodilo spoustu příbuzných, pozůstalých, přátel, těch popravených, kteří se možná pídili po tom, co se s ostatky jejich blízkých stalo.
8: Nacistům samozřejmě šlo o to, aby se tyto ostatky rozptýlily někde na kompostě nebo měl snad vysypávat na cesty ten popel. Hlavně, aby se nedostali do rukou příbuzných, kteří by ostatky pohřbili a z těch míst by se samozřejmě stávaly pětní poutní místa. O to samozřejmě nacisté nestáli, šlo jim o to vymazat z paměti tyto odbojáře. František Suchý se svým synem měli přísně zakázáno popel popravených předávat příbuzným, ani sdělovat, kdy byli popraveni. Nicméně v několika případech to skutečně udělali a v jednom případě František Suchý padnul do léčky nacistickým úřadům. Byla to agentka, která se dožadovala informace, zdali byl její příbuzný spálen. On jí teda prozradil, že ano. A toto ho dostalo do věznice na Pankráci, kde čekal na chodbě na výslech a zrovna procházel tou chodbou velitel věznice gestapák Paul Sopa a ptal se svého, bral ho jako podřízeného, co tady pro boha děláte, pane řediteli. A on mu samozřejmě plynou němčinou vysvětlil, no tak vidíte, já jsem zatčen. No a Paul Sopa zařídil, aby ředitele Suchého propustili, protože ho nutně potřeboval. Tady bylo 19 zaměstnanců, krematorium fungovalo na 3 směny a jakýkoliv omezení provozu by ten represivní aparát nacistického státu, okupovaného státu, jaksi narušil.
11: Tady Sopa zachránil Františku Suchému život možná i z nějaké praktičnosti, vypočítavosti, protože ho potřeboval, ale ještě v jednom případě ho zachránil, a to možná trošku svojí nepozorností, na to vzpomíná František Suchý mladší, že Sopa sem přišel do krematoria a chtěl, aby mu jeho otec ukázal ten kompost, kam má podle rozkazu vysypávat ten popel. No tak on ho tam vzal a říkal, no tatínek byl úplně bílý ve tváři, protože mu samozřejmě došlo, že kdyby Sopa mu nařídil ten popel trošku prohrábnout, nazvednout tu lopatou, tak by mu muselo dojít, že to není popel z ostatku, protože v popeli z ostatku by samozřejmě byly i nějaké úlomky kostí. Ale tohle byl úplně čistý popel od někud z komína, nebo odkud oni to tam odnesli. Naštěstí Sopa se jenom podíval, řekl, že mu to takhle stačí, že je spokojený a odešel. Takže možná nějaká nedůslednost tady zachránila Františku Suchému život.
9: Nepřišlo se na to, protože nakonec popel z těch tahů, z krematoria, který zbyli, a když to vymetali, tak ten popel byl dán do kompostu. Otec se spoléhal, že když to budou se zajímat, takže jim ukáže tento popel. Ovšem, tento popel byl skutečně popelem, kdežto pozůstatky přece jenom obsahují určitý úlomky z práchnivělých kostí, teda sežehnutých. No, ale spolehal se nakonec skutečně velitel pankrácké věznice, se ptal, kam to dál, možná to dál přived k tomu kompostu, ukázal mu, kde to je, a říkal, jestli má zájem, že aby ho rozkopali, ten pokýval hlavou a řekl, že mu věří.
8: František Suchý, ředitel krematoria, se svým synem uchovávali tisíce uren, nejen tedy československých odbojářů, ale i vězňů z pobočných koncentračních táborů v Flossenbürgu. Tady na území protektorátu byli, pokud vím, 3, Vrchotovy Janovice, Křepenice a Hradiščko, nedaleko Štěchovic ve středních Čechách. A to byli vězni velmi často jiné národnosti, Italové, Francouzi a Španělé. František Suchý, starší ředitel krematoria, má ve Španělsku v Madridu pod Pražským mostem sochu, bronzovou sochu s otevřenou náručí, měří snad i 3 metry, ten pomník.
11: Vlastně nedávno odhalený.
8: Opravdu nedávno odhalený, asi před pár měsíci. A přitom František Suchý nemá s Španělskem vůbec nic společného. Ale tady u nás vlastně žádný pomník takové podoby nemá. Má tady pamětní desku, ale možná bychom měli vysvětlit, jak vlastně se to stalo.
11: Určitě, pojďme do toho.
8: Ono za covidu jistý středoškolský španělský učitel se začal zabývat jakousi badatelskou prací, četl knížku a tam narazil na nějakého člověka, který si přivlastnil jméno. A toho učitele zajímalo, kdo se za tím skutečným jménem skrývá, jaký byl jeho osud, kam zmizel. Teď přece jako není možné, aby někdo najednou zmizel z planety, ze zemského povrchu, bez povšimnutí. A tak pátral a vlastně začal nacházet další podobné osudy, které vlastně začínají v španělské občanské válce. Jsou to většinou republikáni, byli pronásledováni frankisty a oni utekli do Francie. Buď to tam byli zatčeni na začátku války, nebo se zapojili do odboje a prostě jednoduše dostali se do spáru té německé mašinérie a ocitli se právě v koncentračním táboře Flossenbürg. A odtud byli v roce 1944 transportováni na práce do protektorátu Čechy a Morava. A tak se ocitli právě v tom Hradišťku. A těch Španělů snad bylo 7. A ten učitel v roce 2025 skutečně s dalšími pozůstalými po těch 7 Španělích hledali tu nitku, jak zahynuli, kam zmizeli a nakonec našli, že byli umučeni právě tady v Hradišťku a jejich těla byla odvezena sem ke kremaci. A tím to pro ně nějak jako končilo, byli prostě jejich příbuzní zavražděni. Ale najednou zjistili, že tady na konci toho příběhu těchto jejich příbuzných stojí taková postava zcela zapomenutá, ředitel toho krematoriu, kterému není jedno, že se zde prostě pálí těla odbojářů a má s tím tedy jejich popelem zacházet nedůstojně. A zjistili, že tato těla on také uchoval a pětně uložil spolu s dalšími urnami československých, italských, francouzských odbojářů. Po válce kontaktoval František Suchý diplomatické zastoupení jak Francouzů, Španělů, tak Italů. Většina uren teda byla skutečně repatriována, předána Francouzům a Italům, ale ti Španělé o to neměli příliš zájem, tam byl přece jenom trochu jiný režim, ale teď na závěr ty urny chtěli teda vyzvednout. Zjistili, že ty urny se tady uložené, protože byly v lechových urnách, tak se už rozpadly a nějakým způsobem se propojili s těmi těly ostatních odbojářů. Ale je to místo tady velmi pěkně uložené, má to sochu, je to opravdu moc hezké místo. A ti Španělé sem přijeli a nebylo jich 10, 20, to byly stovky lidí, kteří sem přijeli, měli zde obřad. Bohužel František Suchý, mladší, který to všechno pamatoval, tak už byl pár let po smrti, zemřel 2018, ale byla zde jeho vdova, paní Suchá, která byla nesmírně dojatá. A když to Španělé viděli a vlastně objevili tento malý příběh nějakého českého člověka, kterému to prostě nebylo jedno a uchovával ty ostatky, tak jako poděkování mu vystavili sochu a také jako paměť národa. My jsme, myslím, že v roce 2017 společně tady s městskou částí přejmenovali park, který je tady za Strašnickým krematoriem, na park Františka Suchého. U toho byl i jeho syn František Suchý a teďka před pár měsíci tam byl zasazen dub, který darovali právě Španělé. Je to prostě tak, že ve Španělsku si váží pana Suchého víc než tady u nás. Bohužel ani nevíme, kde má popel pan ředitel Suchý, nebo pravděpodobně je uložen někde v nějaké rodinné hrobce. Myslím, že nás čeká, bylo by záhodno, abychom popel jak ředitele Suchého, tak jeho syna vyzvedli a pětně uložili právě sem na toto pětní místo.
11: Když jsi mluvil o těch Španělech, já mám pro tebe takovou otázku ve stylu pravda nebo mýtus. Byl tady uchován popel generála Josefa Mašína?
8: Já myslím, že ano. Stejně tak popel generála Balabána, vlastně všech těch významných představitelů obrany národa. Všechno je to zapsáno v protokolární knize a myslím, že historikové to celkem zdokumentovali.
11: A dá se někde do té protokolární knihy, kdybych já jako badatel se chtěla podívat, dá se do ní nahlédnout?
8: Ano, ano. Je zde bývalý ředitel krematoria, který si odkazu Františka Suchého velice váží. Také on byl, kdo inicioval vlastně tady tu pamětní desku rodině Suchých. Takže ano, je to možné, ty protokolární knihy zpřístupňuje tady v tom archivu krematoria.
11: Tak, ale zase se vrátíme zpátky o těch 80 let. František Suchý mladší, na konci války jemu bylo nějaký asi 16 let, říkám to správně?
8: 1927 se narodil, no tak to máme, bylo mu 18 let.
11: 18. Velice mladý, ale on se zapojuje do pražského povstání.
8: No nejen on, ale s tatínkem. Já jsem se zmiňoval, že rodina Suchých byla spíše plachá, taková skromná, důstojná, to všechno nějak sedí, ale velmi rozhodná a velmi připravená se zapojit do osvobození tohoto národa, této země. V květnu 1945 mají Suší, rodina Suchých, uložena zde v kolumbáriu dvě pistole. 5. května tatínek se svým 18-letým synem vybíhají z domku, vezmou si pistole a protože slyšeli v rádiu výzvu, aby se lidé zapojili do obrany rozhlasu, tak utíkají tady Vinohradskou třídou, mají to takových 20 minut pěšky před rozhlas.
9: No s těma zbraněma jsme se dostali k rozhlasu, to jsme nepodnikali, v tu dobu už rozhlas byl dobitej. Já si právě vzpomínám, jak to tam vypadalo, bylo zajímavé, že v té Hrubešově ulici byl procelený kandelábr, z kterého šlehal plamen, to byl plynový kandelábr, a tam u toho ležela mrtvola ženy, která měla vyhrnutou sukni a mě bylo hrozně líto, měla nějakou modrou sukni a ten vítr jí házel kapky deště špínu takhle a já jsem si říkal, když si svůnčochy ráno oblíkala, to si nemyslel, tady byl vyšel, že mě bylo tak hrozně líto.
8: To je taková vzpomínka, ke které se vracel, vlastně my jsme ho často zpovídali jako novináři a historikové právě k výročí května 1945 a tu vzpomínku nám všem vlastně často opakoval, že to pro něj bylo důležité. On od malička viděl mrtvá těla, vyrůstal v krematoriu, pro něj to nebylo nic zvláštního, ale ten okamžik, kdy mladý člověk ztratí za svobodu svůj život, tak ho pravděpodobně zásadně zasáhl. On potom šel s tátou bojovat tady na barikády ve Strašnicích. František Suchý pak jak si odzbrojoval zatčené německé vojáky, zavolal jim zbraně a tady do Strašnického gymnázia je odváděli jako na sběrné místo.
11: Já vím, že po válce prezident Beneš dal vyznamenání třeba bratrům Mašínům, synům právě, jak jsme zmiňovali generála Josefa Mašína, tak jeho synům za protinacistický odboj. Jak to bylo v případě rodiny Suchý? Dočkali se nějakého poválečného vyznamenání, ocenění za to, že dokázali uchovat ta jména?
8: Asi ne v tom smyslu, který zmiňuješ, že by dostali nějaké medaile, to ne. František Suchý ani jeho tatínek pravděpodobně nic takového nestáli, ale byli vyznamenáni jinak. Oni byli vyznamenáni pozorností státní bezpečnosti a dlouholetým kriminálem. To samozřejmě dávám do uvozovek. Takto se jim odměnil tento národ za to, že uchovávali jména československých hrdinů a jejich ostatky.
11: A ty jsi mi teď krásně už nabil na to, abych pozvala posluchače k bonusu, protože my jsme se bohužel opět přiblížili k konci toho našeho dnešního dílu, ale v bonusu se podíváme přesně na to, co Mikuláš říkal. V květnu 45 rodina Suchých možná měla dojem, že konečně přichází ta svoboda a že už nebude potřeba, aby dělali to, co za války, aby uchovávali ta jména a popel obětí. Bohužel ani ne 3 roky na to přichází nová diktatura, tentokrát komunistická, a rodina Suchých musí opět nasadit vlastní život, aby dodala důstojnosti těm obětem. Ale na to už se podíváme v bonusu. A já pro tuhle chvíli, Mikuláši, ti moc děkuju a děkuju taky vám, milí posluchači, že nás posloucháte.
8: Já se jenom se těším, Mikuláš Kroupa, a moc se těším na bonus. Já jenom také nalákám, oni nebyli vůbec naivní, ta rodina Suchých. Oni četli legionářskou literaturu a věděli, co přichází s Rudou armádou. Takže se připravovali na další odboj. František Suchý měl velké množství zbraní, organizoval odbojovou skupinu a bohužel nakonec byli zatčeni úplně všichni. Maminka, tatínek i syn. Syn dostal nejvíc, šlo mu o život, nakonec dostal 25 let vězení. Odseděl si 12.
11: No tak nám všechno neprozrazuj a já už se budu těšit na bonus a loučí se Lucie Korcová.
4: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
12: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
14: Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku. Německý kancléř Merz přebudoval vládu ve vlastní straně, ale sklízí neboli. Golfistku Kouskovou čeká start na elitním turnaji Women's Open. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo i bouřky. Teploty do 38 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
15: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
16: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
15: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
17: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
15: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
14: Německý kancléř Friedrich Merz obměnil v koaliční vládě ministry ze své strany CDU. Výměna tří ministrů a několika náměstků je nejrozsáhlejší rekonstrukcí kabinetu v Německu za posledních 70 let. Nové členy vlády uvedl do funkce spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier.
18: Prezident Steinmeier prohlásil při jmenování nových ministrů dopravy, zdravotnictví a kancléřského úřadu, že Německo potřebuje odvahu k reformám. Strana CDU má taky nového šéfa poslanců v Bundestagu. Thorsten Frey nahradil Jense Spána, který před 2 týdny odstoupil poté, co si s partnerem zaplatili ve Spojených státech náhradní matku na odnošení dítěte. V Německu je surogátní mateřství i díky křesťanským demokratům nelegální. Vládní výměny vyvolaly i odpor uvnitř vládní strany CDU. Podle některých jejich členů se kancléř Merz snaží řídit stranu jako firmu. Z Berlína Tomáš Havlína, Radiožurnál.
14: Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
19: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
20: Golfistku Sáru Kouskovou čeká druhý start na turnaj elitní kategorie Major v této sezóně. Poblíž anglického Blackpoolu nastoupí už zítra do Women's Open. Česká jednička je na typické britské hřiště připravená lépe než při loňském debutu na turnaj.
21: Není úplně potřeba vymýšlet nějaký fantastický rány, ale je to potřeba se tam hlavně držet té své strategie a toho svého plánu, jak chci hrát, abych hrála sebevědomí rány. A myslím si, že pokud tohle všechno budu dělat a budu dělat prostě jenom to, co mám, tak jak to mám natrénovaný, tak by to mohlo být fajn.
20: První odpál čeká Kouskovou na Women's Open po 11:30 dopoledne.
22: Nehoda na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice u Chebu. Na Pražském okruhu východní části směr dálnice do Mladé Boleslavy stojí auto po nehodě. U sjezdu na Černý most 59. kilometru blokuje levý pruh. Byla tam policie, odjela, dejte pozor, místo není dobře označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov zůstává zavřený vjezd k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokuje je porouchaný kamion, na místě je servis nebo odtahovka. V Praze na jižní spojce směr Barandovský most na půl kilometru za odbočkou na Průmyslovou ulici. Hustý provoz, kolona, vepředu řidiči hlásí omezení práce na silnici, zdržení krátké do 5 minut. U Chebu je neprůjezdná silnice 214 ve Svatém kříži. Podle policie kruhový objezd u kasína Palas je převrácený vlek za traktorem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
14: Zítra má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu republiky při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami, teploty 32 až 36, v nížinách až 38 stupňů, na horách většinou kolem 28. To byly zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
23: Vítejte zpátky v devadesátkách, kde si v těchto dnech připomínáme rozpad společného státu Čechů a Slováků. Jakou roli hrál při zániku federace Petr Pithart? Už za chvíli nám to prozradí politolog Lubomír Kopeček, ale ještě předtím připomene rozdělení Československa repríza pořadu Historie Plus, který v roce 2017 připravil Pavel Hlavatý.
24: Rok 1992 s přelomovým volebním červnem. Napětí a obavy ve společnosti se proměnily v konkrétní čísla i slova. Výsledkem bylo rozdělení československého státu. Rozdělení pokojné, i když emočně, politicky i hospodářsky náročné.
13: Historie Plus.
24: Dobová atmosféra přitom nebyla vůbec jednoduchá. Rozpad Sovětského svazu, rozpad Jugoslávie, násilí spojené s oběma těmito procesy. Velmi silné společenské i politické zaujetí pro zachování společného státu u nás postupně přešlo do rezignace na prosté většiny občanů i elit. Československo bylo jednoduše neudržitelné.
25: Co vadí Slovákům na sobě? Vadí jim, že neznají svět, neovládají jazyky, že mají mindrák. Vědí, že jeho překonání není krátkodobou ani snadnou záležitostí.
24: Sociolog a bývalý politik Fedor Gál odpovídá v knize rozhovorů na doraz z roku 1992 na otázky Jany Klusákové.
25: Slovákům na sobě vadí, že ti, kteří federaci chtějí, neumějí žít s těmi, kdož chtějí samostatný stát. A to též platí o těch, kteří mluví slovensky dobře, a o těch, kteří tak docela dobře nemluví, protože patří k národnostním menšinám. Vadí jim i osmahlí lidé z východu, kterým říkáme Romové, i ti, kteří mluví východoslovenským dialektem. Slovensko je problém především pro Slováky. Nejvyšší čas nastavit si zrcadlo. Takový, že jsme. Právě k tomu na Slovensku dochází. Problém vztahu Čechů a Slováků je až druhořadý. Podle sdělovacích prostředků by se mohlo sice zdát, že to mezi námi nikdy nebylo tak vyhrocené jako dnes, Ale já tvrdím, že konkrétní postoj konkrétních Slováků vůči konkrétním Čechům nebyl nikdy tak kladný jako teď. Slováci si v skrytu duše vyčítají, k čemu došlo.

0: Magické slovo referendum zaznívalo v průběhu roku 92 u nás prakticky neustále. Opakovali je politici, politologové i laici. Jeho emoční náboj byl zpočátku velmi silný. Například v lednu.
1: Prekvapilo ma, že poslanci federálneho zhromaždenia neschválili prezidentovú iniciatívu o referende a zamrzlo ma, že sa tak stalo vďaka bojkotu tohto návrhu väčšou časťou slovenských poslancov nášho najvyššieho zákonodárneho zboru.
0: Referuje spravodaj Československého rozhlasu Jan Bér.
1: V štatistike o hlasovaní sa možno dozvedieť, že to boli poslanci Hnutia za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany, ktorí boli proti a hlasovania sa zdržali, čo fakticky znamená v tomto prípade to isté, aj poslanci Kresťansko-demokratického hnutia. Platí to aj o návrhu zákona o prijatí novej ústavy Československa. Všetko nasvedčuje tomu, že Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná strana i strana demokratickej ľavice považujú za štartovací mostík pre budúci tvar Československa len a len Slovenskú národnú radu. Neberú do úvahy výsledky iniciatívy za spoločný štát. Neberú do úvahy, že referendum, s ktorým nesúhlasia, dá jasnú odpoveď na to, čo si želajú, pokiaľ ide o základnú formu nášho štátu, aj obyvateľia Slovenska. Neberú to do úvahy z prostého dôvodu, zo strachu pred realitou. Výsledky prípadného referenda by totiž ľahko zmietli ako domček z kariet ich politické predstavy o budúcnosti Slovenska.
0: Červnové voľby dopadli jasne. Na Slovensku zvítězilo HZDS s mlhavou koncepcí konfederace, tedy něčeho dlouhodobě neudržitelného. V Čechách a na Moravě pak zvítězila zastánkyně federace ODS. Tyto dvě koncepce byly natolik neslučitelné, že se začínala rýsovat varianta třetí, dosud vyslovovaná spíše s obavami. Rozpad společného státu.
2: Proti politické dohodě o rozpadu Československé federativní republiky protestovala od počátku česká i slovenská opozice i celá řada občanských iniciativ. Strana demokratické levice odmítla myšlenku konfederace a žádala kooperující federaci. Křesťansko-demokratické hnutí považovalo samostatnost za předčasnou. Na české straně vystoupili proti dohodě sociální demokraté, moravisté a liberálně sociální unie. Protestovali rovněž čeští komunisté, čili Levý blok, a krajně pravicoví republikáni. Již 16. června se v Brně sešli na konzultativní schůzce zástupci politických stran z Moravy a Slezska, které měly ve svém programu spolkové nebo zemské uspořádání. ČSSD, Hnutí za samosprávnou demokracii, Společnost pro Moravu a Slezsko, Levý blok, Liberálně sociální unie a Sdružení pro republiku, Republikánská strana Československa. Všichni odmítli myšlenku rozdělení státu politickou dohodou vítězů. Opozice žádala, aby o rozdělení státu rozhodlo referendum. 27. července 1992 se v budově federálního shromáždění setkal Vladimír Mečar s předsedou ČSSD Jiřím Horákem a dvěma politiky z Liberálně sociální unie, Františkem Trnkou a Ladislavem Dvořákem. Jednání sice nevedla k žádnému výsledku, avšak obě strany se dohodly na další schůzce. Ta se uskutečnila 4. srpna a za HZDS se jí zúčastnil Roman Zelenaj a předseda federálního shromáždění Michal Kováč. HZDS se vyjádřila kladně k myšlence referenda a česká opozice zase projevila vstřícnost myšlence Česko-Slovenské unie. Jiří Horák, předseda ČSSD, ustavil zvláštní komisi odborníků, která měla po dohodě s ostatními opozičními stranami a HZDS vypracovat projekt. Návrh se vracel k myšlence dualismu podle vzoru rakousko-uherského vyrovnání. Tato myšlenka byla i HZDS sympatická, avšak ani ČSSD nebyla schopna vyřešit problém samostatné mezinárodně právní subjektivity pro Slovensko.
0: Tolik historik Jan Rychlík ve své knize Rozpad Československa. O referendu hovořil v červenci zasvěceně místopředseda nově jmenované české vlády Jan Kalvoda.
3: Je známo, že referendum nemusí být jediným řešením problému státoprávního uspořádání Československa. Jevila se zde v této souvislosti možná dohoda národní.

0: prostě reflektuje situaci, kde referendum je zároveň na jedné straně prezentováno jako jediná cesta, správně ústavní cesta, na druhé straně je neustále oddalováno. Mezitím nastaly hluboké procesy, potenciované ještě výsledky parlamentních voleb, které tento stát de facto, nikoli de jure, rozebírají. Rozebírají ho, on nebude již zanedlouho schopen politicky fungovat jednotně. Což znamená, že referendum je málo. Referendum, pro které jsme, nemusí být řešením všech problémů, které nastanou, které bude třeba řešit.
1: Po abdikaci Václava Havla se referendum v letních měsících stávalo stále více předmětem politických her a ztrácelo svůj původní etický náboj.
2: Možnost referenda byla mnohokrát přetřásána jak v opozičních, tak i ve vládních sférách. Průzkumy veřejného mínění ukazovaly, že v případě položení otázky jste pro společný stát, by většina voličů v České republice i Slovenské republice odpověděla kladně. Aby se vyloučili omyly plynoucí z matení pojmů ze strany HZDS, opozice, tedy ČSSD, navrhovala, aby otázka byla jasně formulována tak, že ve společném státě nebude mít Slovensko samostatnou mezinárodně právní subjektivitu. Problém referenda se však ukázal jinde. I v případě kladného výsledku by zůstaly u moci dosavadní politické síly, jejichž kompromis nebyl možný, přičemž volební preference ukazovaly, že ani nové volby by nepřinesly změnu. Ukázalo se, že bez ohledu na výsledek referenda je díky politickému systému zákazu majorizace stát paralyzován a bude se postupně rozpadat. Legálními prostředky nebylo možno patovou situaci překonat. K tomu by bylo nutno použít mocenského zásahu, to je rozehnání parlamentů a nastolení vojenské diktatury pražského centra. Takovýto zásah by ovšem na Slovensku vytvořil právě takovou situaci, kterou slovenští nacionalisté potřebovali. Totiž potvrdil by jejich tvrzení, že Slovensko je ovládáno Čechy. Nad podobným řešením ostatně na české straně nikdo neuvažoval.
1: Obavy z rozdělení společného státu měly i zcela konkrétní neakademickou podobu. Následující ukázky pocházejí z dokumentárního pásma odvysílaného 17. srpna.
3: Lidé, kteří tu v obci Sidonie žijí, tam na úbočí Bílých Karpat pod kopcem zvaným Zbojnička, odpovídají na naše všetečné a nesnadné otázky. Chtěl bych tu, přátelé, zdůraznit, že tyto zvukové snímky považujeme za jakýsi dosti reprezentativní materiál, už protože nehovoří dva nebo tři místní usedlíci, nýbrž poměrně značný, jak říkají sociologové, soubor. Sociologickou sondu do myšlení, do cítění a do nitra obyvatel oné obce tam na pomezí Moravy a Slovenska, kde přirozenou hranicí je jenom potok.
4: Jak se díváte teď na tu situaci, které se říká státoprávní uspořádání? Co říkáte?
5: Já nevím.
4: Co?
5: Já nevím.
4: Vás se to nějak nedotýká?
5: Tak dotýká, no, tak je to zajímavé, no.
4: V jakém smyslu?
5: No tak ve smyslu toho, jak to vlastně všechno dopadne.
4: A jak si myslíte, že to dopadne?
5: No to nevím.
4: Jak byste si přála?
5: No, aby to dopadlo dobře.
4: A jak? Co by to znamená dobře? Někdo si přeje dobře, abychom se rozdělili, no, někdo říká, abychom zůstali.
5: Já si myslím, že by bylo lepší, kdybychom zůstali spolu. No určitě. A nevím, jak by to tady vypadalo, kdyby tady měla být hranice, to teda nevím.
4: Ne?
5: Ne.
4: No tak schválně, jak by to vypadalo?
5: No opravdu nevím, asi zajímavě.
4: A vy bydlíte na straně u Slovenska?
5: Na Slovenska, ano.
4: Ale mluvíte česky?
5: No mluvím česky, protože jsem chodila do české školy.
4: A jste Slovenka?
5: Maminka je Češka, otec je Slovák.
4: A tam naproti, ta hospoda, ta je česká?
5: Ano, ta je česká.
4: Takže tam byste už jako nechodili, nebo jak?
5: No, proč bychom tam nechodili?
4: No, když by to byl jiný stát, tak byste šla vlastně do hospody na pas.
5: No,
4: to je komická
5: tak asi,
4: představa.
5: No. No, tak šla bych na pas, no, ale asi bych tam šla, kdybych tam chtěla jít, ne?
4: Máte k tomu citový vztah, ne?
5: No, tak já do hospody nechodím.
4: No ne, ale myslím tady k tomu kousku,
5: no.
4: To je krásné země, ne?
5: No.
4: Tady je to přeci pěkný.
5: No je.
4: Kdybyste do toho jako politička mohla mluvit, tak jaké by bylo vaše vystoupení ve federálním shromáždění?
5: No to nevím, protože politička nejsem.
4: No jo, ale hlejte teď vážně, jak spojit tu cestu, tu představu pana Mečera a pana Klause. To jsou dvě cesty, které se přeci nedají spojit, tak co s tím?

0: Nejspíš nějaké kompromisní řešení, které by vyhovovalo oběma těm stranám, ne?
1: Myslíte, že ho najdem?
0: No to
1: nebo
0: nevím.
1: Že je možné,
0: no
1: když
0: tak...
1: jedni tahnou Čehy a druhý Hod? Kam ten vůz by dojel?
2: No to počítám, nevím. Že se to samostatní, že to bude tak, že hranice budou. Jasné.
1: To znamená, to že bude. Než se dostanete dolů k silnici, tak půjdete třikrát Slovenskem, třikrát Čechama, tady Moravou.
2: Já jsem to
1: a budete
2: prožil.
1: Mít pět razítech v pase?
2: Ano, ano, já jsem to prožil toto všechno. No já jsem to prožil.
1: To je kuriozní představa.
2: Je, opravdu je to. No nevím, říkám, že my jsme tady jako na tom pohraničí, takže my jaksi... Ty, jak ty děti, no, když polovička je tady Moravců, polovičko Slováku, ta se to žení a vdává takto, no tak je nám to, bude nám to ale opravdu hloupé. No. Ale jinak říkám, že oni už o tom to mluví dávno, myslím od toho 48. roku, 68. roku, oni se chtělo samostatnit, to oni o tom mluví a pořád.
1: Proč téměř 40% lidí bojilo pana Mečera?
3: Proč? Protože on sliboval samé sociální jistoty a asi jich nebude moc uskutečnit. A tady to byla spíš taková tvrdá reforma. A myslím,
1: tak klauzovská,
3: si,
1: myslíte?
3: Ano.
1: No určitě. Jo, tak ono, je to jistě hezky se to poslouchá, víte, když vám někdo něco slibuje. Ale potom, když
3: horší to neslí... se to plní, že, to. Horší se to plní, no ale tak... Je spousta lidí na Slovensku, já zrovna pracuji na Slovensku 10 roků, manžel 20 a takový na těch vesnicích hlavně ty lidi, prostě oni tomu věří, to bývalé, ten komunismus, sociální jistota, to takové až fanatizování, až to nebylo.
1: A čím to je to třeba určitou mírou nevzdělanosti, nebo je to třeba jejich celoživotní zkušenost, nebo tak prosákli jako tím komunismem za ta léta?
3: Oh.
1: Musí mít nějaký důvod, ne?
3: Tak to teda nevím, ale já myslím, že taková prostě, že ten člověk asi nevidí moc daleko.
4: Já vám povím, já jsem takový nestraník a já ani nevím, co to znamená HS nebo DS.
1: No tak Mečerovská strana, ne?
4: Mečerovská, no, to vidíte, no, to já nevím, no. Mečerovská, tož toho bych, víte, velice neschvaloval já.
1: Ne?
4: Myslíte si, co chcete? Já nevím, kdo jste.
1: No, nelíbí se vám ta jeho politika?
4: Ne, mě se to nelíbí.
1: Ale v čem?
4: V čem? Tož je to proti nám, člověk.

0: to za vás zatáhnu, pane poslanče.
1: Tak to zase bude na sekiru.
2: Z referenda se nakonec stala fraška. Vícekomentátor Karel Kříž, 20. října 1992.
3: Do studia Rádio Fura jsem pozval komentátora Lidových novin Karla Kříže, a to v souvislosti s překvapením na politické scéně, za které osobně považuji termín předpokládaného ratifikačního referenda na Slovensku. Mělo by proběhnout už na začátku prosince. Jak si tento nový požadavek Rady HZDS vysvětlujete?
4: Je to nevysvětlitelné z hlediska toho, kdyby slovenská strana chtěla spolupracovat se stranou českou, to znamená konkrétně s ODS, respektive s vládní koalicí. Jestli by opravdu chtěli dodržovat nebo dodržet politické dohody, tak nepochybně by museli ratifikační referendum uspořádat aspoň 2. ledna. Ovšem ten termín ratifikačního referenda a ta otázka, která zní, souhlasíte se státoprávním uspořádáním podle smluv mezi českou a slovenskou stranou, no tak tedy tato otázka, její formulace a termín referenda jsou stanoveny natolik nemotorně, že vzniká silné podezření, zda nejde o poslední vážný pokus HZDS o konfederaci nebo o nějakou unii či podobně.
2: O tomto kroku Vladimíra Mečiara píše také historik Jan Rychlík.
5: HZDS referendum na rozdíl od ODS skutečně přímo neodmítalo. Představovalo si je ale jen jako ratifikační. Šlo vlastně jen o další demagogický trik, protože takovéto referendum by se provedlo teprve tehdy, když už by nemohlo faktický stav rozdělení změnit. Přitom nerozhodovalo, zda by toto rozdělení vedlo k mečiaristy požadované konfederaci či k úplně samostatným státům. O skutečné referendum slovenský premiér nestál. 5. srpna 1992 před poslanci Slovenské národní rady prohlásil, že momentálně by vyhlášení referenda bylo politicky nezodpovědné. Rovněž Slovenská národní strana hovořila o referendu, ovšem teprve po patřičné přípravě. Oficiálně byla záležitost prezentována tak, že slovenští voliči byli zatím pod vlivem čechoslovakistické propagandy a nemohli by se tedy správně rozhodnout. Měli proto být nejprve usměrněni v národním duchu a teprve potom měli v referendu schválit samostatný slovenský stát. Takové referendum by ovšem mělo ještě menší význam než Mečiarovo.
2: Rozdělení Československa bylo spojeno i s jednou tragickou událostí. Ve své knize ji popisuje historik Jan Rychlík.
5: 16. září 1992 ráno se na protest proti plánovanému rozdělení Československa ve středočeské vesnici Hasina v okrese Nymburk na zahradě svého domu polil benzínem a zapálil 61-letý Josef Ažmongý. Přivolaný lékař konstatoval smrt udušením v důsledku sebeupálení. Ažmongý, který se do obce přistěhoval před 26 lety, pocházel z Prešova a přes své maďarské jméno a dlouhý pobyt v Čechách hovořil podle zpráv v tisku stále čistou slovenštinou. Zanechal po sobě slovensky psanou výzvu za společný stát Československo. Ačkoliv šlo o čin plně srovnatelný se smrtí Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka v roce 1969, tisk mu věnoval minimální pozornost. Bylo zřejmé, že především české vládní kruhy nemají zájem na medializaci celé záležitosti.
6: Konkrétní čísla ukázala, že v České republice je stále nejvíce lidí pro unitární stát a naopak na Slovensku vítězí myšlenka konfederace. Daleko zajímavější než čísla jsou však příčiny, které lidi k těmto postojům vedou. Proto jsem se zeptal Stanislava Hampla z Institutu pro výzkum veřejného mínění, jak moc změnily výsledky parlamentních voleb názor lidí na státoprávní uspořádání Československa.
7: Výsledky červnových voleb samozřejmě ovlivnily postoje občanů poměrně dost. Ukazuje se to ovšem zejména v České republice, kde se od těch červnových voleb zvyšuje procento těch, kteří považují za optimální variantu státoprávního uspořádání separaci, rozdělení tedy České a Slovenské republiky. ten podíl v současné době činí necelou pětinu v České republice, víc tedy v Čechách než na Moravě. Na Slovensku se výsledky červnových voleb na těch postojích ke státoprávnímu uspořádání nijak příliš nepodepsaly. Tam je ten stav neustále téměř stejný. V dlouhodobé perspektivě vlastně od toho začátku loňského roku, kdy to tady pravidelně sledujeme, tak mírně narůstá procento přívrženců Konfederace a mírně, velmi mírně klesá procento přívrženců Federace, ale ty rozdíly nejsou příliš velké a nijak se zatím tedy neprojevil vliv těch posledních parlamentních voleb na tyto postoje.
2: O společenských výzkumech hovoří v knize rozhovorů na doraz také sociolog Fedor Gál.
8: Bratislavský ústav pro sociální analýzu uspořádal výzkum. Zjišťoval postoje Čechů vůči Slovákům a naopak. S chutí jsem se zasmál, když jsem nahlédl do výsledků. Všeobecný obraz Slováka v očích Čecha mi připomínal pohled do typické venkovské krčmy. Češi se domnívali, že Slováci jsou dobrosrdeční, vitální a temperamentní chlapíci, trochu nedovzdělaní, se slabostí pro alkohol. Prostě zjednodušený pohled na mladšího bratra v národopisném stylu. Daleko víc mi vadí, co v poslední době slyším ze všech stran. Výsledky voleb a volba prezidenta prý ukázaly, že v tomto státě žijí dvě rozdílné společnosti. Stát je tedy třeba rozdělit a bude. Jenže to je nesmysl. Na kultuře je nejkrásnější její rozmanitost. Místo, abychom tuto rozmanitost využili pro vzájemné obohacování, učinili jsme z ní důvod k rozchodu. Obávám se, že nepůjde o prostý rozchod, ale o velice složitou operaci, kterou by organismus taky nemusel přežít.
2: Na závěr si poslechněme pozoruhodné ukázky z dobových rozhlasových anket. Atmosféru vystihují velmi přesně.
9: Jmenuji se Bendová, jsem z Prahy a můj názor na referendum je ten, že je to zbytečně nákladná záležitost. Navíc českého občana to staví před dilema, protože bude-li prospolečný stát, bude podezírán Slováky, že jim nepřejeme samostatný stát. Budeme-li proti, budeme zase obviňováni, že jsme samozřejmě jiného názoru než oni. Myslím také, že většina voličů, většina občanů není na takové politické a ekonomické výši, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout o tak závažné věci. Od toho máme odborníky, vládu, parlamenty a myslím tedy, že by to mělo zůstat v jejich rukou.
10: Jmenuji se Vávra Antonín z Mílovic u Mikulova na okrese Břeclav. A chtěl bych říct, že teda k tomu státoprávnímu uspořádání, ať už konečně se to teda nějak udělá, protože dva roky se chodí kolem ničeho, jo. To se parlamenty zabývaly pomlčkovým zákonem, kompetenčním zákonem, matičním zákonem, jazykovým zákonem a všechno kolem Slovenska. Tak už konečně, ať se teda, když chtěli samostatné Slovensko, vyhlásili deklaraci, ať se teda oddělí, ať my nestojíme pořád na místě ekonomicky. Ať teda už konečně se s tím se dělá, ať se nazývají věci pravými jmény. A ať už teda Mečiar nebo kdokoliv ze slovenských představitelů vystoupí v televizi a řekne ano, my vyhlašujeme samostatné Slovensko a já Slovákom slibuju, že budu mít lepší to, to a to. Pakliže ne, no tak ať si to už vyřídilo s ním, ale ať my nestojíme na místě a myslím si, že jako republika bychom měli k evropskému společenství zachovat jakousi disciplinu, nebo prostě já nevím, že jsme evropskému společenství co si dlužní. Tak ať nepřešlapujeme na místě, ať už se to konečně teda oddělí a urychleně, ať můžeme ekonomicky pokračovat dál a v klidu.
11: Ať už dají pokoj s tím referendem, ať už prosím vás nechají lidi v klidu žít a dočkat toho 30. září. Já už jsem zažila čtyřikrát, 39. roce, 48. roce, v 68. roce a v 89. roce takovýhle vzrušení. Prosím vás, dejte už s tím pokoj a už ať ty lidi mohou v klidu žít a ať ta levice už si uvědomí jednou, že vždycky, když je něco pro, tak oni jsou proti a lidi jsou už vyděšený.
12: S Bohem Slovensko bude ti líp.
2: V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Marná lásky snaha, věnovaný snahám o udržení Československa. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
13: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
14: Jako český premiér vedl Petr Pithart mezi lety 1990 až 92 desítky vyčerpávajících a jak se později ukázalo, tak i nikam nevedoucích jednání se slovenskou reprezentací o tom, jak by měl vypadat společný stát. Roli Petra Pitharta, klíčového obhájce zachování Československa, připomene v repríze pořadu Portréty politolog Lubomír Kopeček.
15: V politice nestačí pouze nedělat chyby. Úspěšný politik potřebuje něco víc, zejména šlo-li o tak složitou dobu, jako byl počátek 90. let. Český premiér Petr Pithart měl smůlu. Přestože žádnou zásadní chybu neudělal, v očích voličů a řady novinářů nepatřil mezi oblíbené politiky. V létě 92 už při jednáních o rozpadu Československé federace nehrál žádnou významnější roli. Vztahy mezi Čechy a Slováky ale řešil prakticky po celou dobu, co byl předsedou české vlády. O Petrovi Pithartovi nám dnes více poví profesor Lubomír Kopeček z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
16: Portréty.
17: U mikrofonu tedy vítám Lubomíra Kopečka. Dobrý den.
18: Krásný den.
17: Petr Pithart je jméno, které v české politice možná ještě dodnes hraje určitou roli. Pro ty, kteří neznají jeho minulost, pojďme ji v několika větách přiblížit.
18: Petr Pithart je právník z hlediska profese. V éře Pražského jara byl člověkem, který v rámci komunistické strany patřil určitě k tomu reformistickému křídlu. Po potlačení Pražského jara se velmi agilně postavil vůči novému režimu, to je, že působil dlouho v disentu, byl to jeden ze signatářů, významných signatářů Charty 77. Je přitom dobré zmínit, že samozřejmě z hlediska toho, co on tam reprezentuje, je tu jednak samozřejmě odklon od myšlenek reformního komunismu. Ta další věc, která je poměrně podstatná, on představuje i jisté opozitum vůči havlovské představě nepolitické politiky. Máme tu vlastně Pitharta, který se profiluje jako politický myslitel, který obhajuje politiku jako něco, co je skutečně důležitý nástroj. Něco, co je podstatné pro demokracii. Není tu onen, řekněme, takový ten zpochybňující k jiným nástrojům směřující havlovský přístup. V éře sametové revoluce je to jedna z klíčových postav občanského fóra. Od ledna 1990 je to pak český premiér, v téhle funkci zůstal i po volbách v roce 1990. Je dobré to nicméně trošku vnímat v kontextu tehdejšího Československa, to je český premiér dnes a český premiér tehdy neznamená to samé, díky tomu federálnímu uspořádání. Tady je samozřejmě federální československá vláda a ta pozice českého premiéra tak vypadá poněkud jinak.
17: Začněme první ukázkou poněkud netradičně. Nebudeme citovat žádný z textu Petra Pitharta, ale poslechneme si naopak materiál o Petru Pithartovi. Bude to komentář, který odvysílal Československý rozhlas 15. listopadu roku 1990. Autorem je Pavel Černocký.
19: Marně si snažím vzpomenout, kdy jsem naposledy potkal kohokoliv, kdo by mě přesvědčoval o tom, jak skvělý, charismatický a úderný premiér je pan Pithart. A teď pochopitelně nemluvím jenom o názorech takzvaných lidí z ulice, ale především o názorech celé řady poslanců a politiků. Pan premiér dovede skvěle naslouchat názorům svého slovenského kolegy a s nepřekonatelným šarmem je dovede i vysvětlovat českému národu. Ale v tom případě by se snad měl ucházet o post tiskového mluvčího pana Mečára a přenechat svůj úřad někomu jinému. Ale teď vážně. Pan Pithart je muž nepochybně zasloužilý, je to vynikající teoretik. Jeho rozbory situace v Československu od roku 1968 jsou brilantní. Jako praktický politik ovšem žalostně selhává. Připisuji mu značnou vinu na nesmyslném krkolomném názvu republiky a pan prezident Havel přitom navrhoval tak prosté a elegantní řešení, jenom vypustit slovo socialistická. Neustálým omlouváním nesmyslného šovinismu, a tady zdůrazňuji malé části slovenského národa, podle mého názoru úspěšně pomohl tento šovinismus rozmíchávat. Pan Pithart tvrdí, že jedině nekonečným chápáním a tolerancí k nacionalistickým excesům je možné zachránit republiku. Já si naopak myslím, že rezolutní postoj českého premiéra mohlo pomoci vykázat nacionalismus tam, kam patří. Tedy, jak jsme s oblibou říkávali, na smetiště dějin. A jsem přesvědčen, že by to velice uvítala ta slušná většina slovenského národa.
17: Co vás při poslechu tohoto, já bych řekl, téměř zdrcujícího komentáře napadlo?
18: Že to odráží pohled značné části české veřejnosti, pravicových politiků v rámci tehdejšího Občanského fóra i značné části novinářů. Vlastně máme tu situaci, kdy je Petr Pithart v rámci vyjednávání o kompetencích v druhé polovině roku 1990 vnímán opravdu jako někdo, kdo je až příliš vstřícný a příliš ustupuje slovenským požadavkům. Je dobré říct, že to nemusí být úplně spravedlivé, protože v danou chvíli ta jednání o kompetencích, která tehdy běžela, tak byla jednání, kdy nám tu Petr Pithart říká, že máme nějaké předběžné dohody. Naopak Vladimír Mečiar jako tehdejší slovenský premiér tvrdí, dosáhli jsme už toho a toho, odráží to slovenské zájmy. To jest v tom mediálním prostředí to vypadá, že Pithart velmi ustupuje, přičemž ono to tak v reálu vždycky být nemuselo. Takže ono je dobré trochu odlišit i tu mediální realitu a tu politickou realitu, která nemusela být úplně stejná. Nicméně ten faktor, který je tady hodně podstatný pro tohle vnímání, je jistá neskušenost, protože vlastně podíváte-li se na demokratickou politiku a demokratické politiky, ti tehdy teprve získávali zkušenosti. A máme tu vlastně situaci, kdy pár měsíců po sametové revoluci se Petr Pithart do značné míry chová tak, jak byl zvyklý v disentu. To jest jako politik, který vlastně není úplně přivyklý na ono někdy dost nemilosrdné prostředí demokratické politiky, které počítá potom i s onou hodně ostrou kritikou toho, jak to zvnějšku vypadá. Abych ještě zmínil jednu věc. Ono samozřejmě je nutné vnímat i ten rozměr Vladimíra Mečiara, můžu-li to takhle nazvat. Máme tu slovenského premiéra, který v danou chvíli v porovnání s Pithartem působí mimořádně razantně, mimořádně, až bych řekl, agresivně. A je to vlastně někdo, kdo tady hodně kontrastuje. To k tomu výslednému dojmu taky hodně přispívá. Takže je dobré vnímat i ten kontext, že Petr Pithart se tu neocitá v situaci, která je komfortní. Abych tady nepůsobil jako obhájce, samozřejmě je nutné vnímat i onen velmi zvláštní naturel tohoto politika, kterému exekutivní funkce nesedla. On to později i sám přiznával a v české politice od roku 1996 potom působil v podstatě výhradně v reprezentativních a ne úplně z hlediska významu zanedbatelných funkcích v Senátu České republiky. Myslím si, že velmi rozumně tady vyhodnotil, že pro exekutivu nemá úplně, já to řeknu teďka strašně škaredě, ale nemyslím to tak, nemá buňky.
17: Pojďme k další ukázce, je z knížky Jana Rychlíka Rozpad Československa.
20: V listopadu 1991 vystoupil Petr Pithart v televizi s projevem.
8: V historickém exkurzu nejprve rozebral prvorepublikovou ideologii čechoslovakismu a politický dopad existence válečného slovenského státu. Mimo jiné řekl, že ideologie čechoslovakismu urážela Slováky a proto jakékoliv pokusy o upevnění federace jsou na Slovensku vnímány negativně jako pokus o návrat k první republice, což by si Češi měli uvědomit. Český premiér pak vystoupil s návrhem na zřízení československého dvojdomku, který měl být na Slovensku chápán jako ochota Čechů přistoupit na volnější československé uspořádání. Jak konkrétně mělo toto uspořádání vypadat, Pithart ovšem neřekl a ani to v té době ještě přesně nevěděl. Později se o tom vyjádřil takto. Ne, dvojdomek pro mě není konfederace. Co to mělo být? Tehdy se nedokázali shodnout politici ani ústavní teoretici. Těch definic federace, konfederace, Klaus do toho vnesl funkční federaci, bylo tolik, že nebylo možno se pojmově shodnout, co chceme. Dvojdomek byla nabídka, záměrně jsem rozostřil ty pojmy, které málo komu co říkali, aby se ukázalo, zda je vůbec nějaká vůle k nějakému společnému státu, ať už by potom získala jakékoliv označení. Chtěl jsem odvést pozornost od té přesné formy, aby se ukázalo, zda tu vůle k soužití je nebo není. A kdyby se ukázalo, že je, tak ta forma se posléze najde. Ale takhle jsme se byli o ty pojmy, každý si pod nimi představoval něco jiného.
16: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
17: Dvojdomek byla nabídka, říkal po letech Petr Pithart. Je to už jenom jakási dodatečná projekce, nebo to tak opravdu myslel v tom roce 1991?
18: Já si spíš myslím, že to byl trošku zoufalý pokus najít nějaké řešení. V těch předchozích minutách jsme se bavili o tom, že Petr Pithart se hodně orientoval, já to řeknu škaredě, proslovensky ve smyslu toho, že opravdu chápal, vciťoval se do Slováku. A tohle byl vlastně jeden z pokusů, jak nějakým rozumným způsobem, ovšem rozumným je otázka si z českého hlediska, najít řešení toho českého a slovenského vztahu. On v tom projevu o dvojdomku zmiňoval i takové věci, jako je lítost nad dějinami českého ponižování Slovenska a Slováku. Zmiňoval český paternalismus, domýšlivost staršího bratra, čímž myslel Čechy, což všechno Slovákům znělo samozřejmě dobře. Nicméně pro českou stranu, české, řeknu teďka voliče, to bylo něco, co vlastně prakticky určitě nechtěli od českého premiéra slyšet. V danou chvíli on byl celkem logicky odsejchován jako beznadějně proslovenský, což z hlediska jeho politické pozice pořád je dobré vnímat, že to je český premiér. Rozhodně nebylo šťastné. A on se tady vlastně v té své konsenzualitě, v té snaze najít nějaké řešení, posunul až za nějakou hranu, která byla vnímána na české straně už jako nepřekročitelná. V zásadě on si tady velmi výrazně podkopal svou vlastní pozici. A je to samozřejmě zase spojeno s tou disidentskou mentalitou, je to zase spojeno s tím, z jakého prostředí vzešel. Máme tu, a to je dobré připomenout, máme tu Petra Pitharta, který je po rozpadu Občanského fóra politikem Občanského hnutí, kde podobný přístup k politice zase nebyl nějak výjimečný. To je prostě subjekt, který tady v mnoha směrech představuje právě takový postdisidentský proud české politiky. V tomhle kontextu vlastně nepůsobil zas až tak divně, i když je dobré pořád brát v úvahu, že i pro některé politiky OHA on byl prostě příliš ustupující vůči slovenským požadavkům. Samozřejmě Petr Pithart je někdo, kdo se snažil najít řešení a nebyl za to na české straně nahlížen úplně pozitivně. Na druhou stranu já si myslím, a je to dobré opravdu zmínit, že před volbami 92 bylo nutné nějaké řešení hledat. A to, že ho Pithart hledal, vlastně ho nenalezl. Protože tady máme situaci, kdy onen velký kompromis, kdy tady Petr Pithart a další čeští a federální politici dohodnou se slovenskými Milovskou smlouvu na jaře roku 1992, která je vlastně kompromisem kompromisu. Má to být nějaké uspořádání. Nicméně to řešení vlastně neuspěje a neuspěje v předsednictvu slovenského parlamentu. Tak vlastně dobře ukazuje, že jsou tady limity, kdy se ty dvě národní komunity už nejsou schopny sejít na nějakém společném, udržitelném, aspoň po nějaký čas řešení.
17: Vy jste mluvil o rozdílných, řekněme, mediálních obrazech Petra Pitharta a Vladimíra Mečiara, toho českého premiéra a toho velmi energického, rázného premiéra slovenského. Jak to ale bylo ve vztahu Pithart-Čarnogurský? Vlastně to byli lidé z disentu, abych to řekl trochu zjednodušeně, fungovalo nebo šlo jim to lépe?
18: Vladimír Mečiar byl určitě osobnost emocionální, mnohem obtížněji vypočítatelná než Jan Čarnogurský, který byl opravdu takovým tím seriózním právníkem, člověkem, který byl schopen vnímat a docela dobře mantinely, hranice, v jakých se má pohybovat, jak se má chovat. Petr Pithar sám vzpomíná, že z hlediska jednání hledal, nenašel nakonec vlastně řešení ani s jedním. Já si skoro myslím, že Petr Pithart byl v určitých mantinelech, ze kterých se prostě nemohl dostat. A ten, vracím-li se k onomu dvojdomku, to byl opravdu takový ten zoufalý pokus najít něco, na čem bychom se mohli potkat. A ovšem samozřejmě ten výraz byl vyhodnocen na české straně tak, jak vyhodnocen byl. To jest jako něco, co je vlastně nepřijatelné, něco, co už nestaví společný dům, ale staví to ony dva domky. Je to vlastně něco, byť to není vlastně úplně jasně definovatelné, ale Pithart to tak ani nechtěl, co vlastně už asi ani nemohlo najít to řešení.
17: A slovenská strana na dvojdomek reagovala nějakým způsobem?
18: Petr Pithart, jak jsem zmiňoval, ten termín vlastně nebyl schopen definovat a on ani definovatelný nebyl. Takže ten jeho televizní projev, který jsme tady slyšeli, měl na Slovensku samozřejmě pozitivní ohlas, na rozdíl od českých poměrů, ale vlastně nepředstavuje to žádný zlom. Máme tu potom už několikrát zmíněnou Milovskou smlouvu, která je o ním kompromisem. A možná, kdybychom chtěli, tak bychom i za jakýsi pokus o jakési základy dvojdomků mohli označit, jenomže to prostě nevyšlo. Je tam ještě jedna věc a ona není úplně zanedbatelná. Pithartovo vlastní hodnocení vlastně Milovské smlouvy a těch let 90 až 92. On zpětně tvrdí, že kdyby Milovská smlouva jako onen kompromis mezi českou slovenskou stranou opravdu prošla, že to mohlo být řešení, které zachrání Československo. To je jeho pohled, který tady opakuje. Já si tady nejsem úplně jistý, jestli Petr Pithart domýšlí, že to vlastně byl kompromis, který byl hodně nedokonalý. Kompromis, který by prostě nutně vyvolal spoustu sporů o interpretaci jednotlivých ustanovení. Vyvolal by, vzhledem k tomu, že to byl jenom základ něčeho, co mělo nastat potom, to je přijetí ústavy, vyvolal by stejně poměrně náročné debaty a skoro pravděpodobně by se nestal něčím dlouhodobějším. A vzhledem k tomu, kam směřovala většina slovenské politické reprezentace, to je nějaké vizi, byť časově vzdálenější, nezávislého státu, samozřejmě ne v té aktuální situaci roku 91-92, ale opravdu někdy za těch 10-15 let, tak by se onen dvojdomek skoro určitě nestal něčím, co by tu mohlo přežít.
17: Sám Petr Pithart ve své knížce s názvem Po 89. na to období let 91 a 92 vzpomínal takto.
20: Předsedou slovenské vlády a mým partnerem se stal Ján Čarnogurský, kterému šlo o víc než jen o kompetence, totiž o princip, o konečně ústavně konformní znovu ustavení federace, o státní smlouvu mezi oběma republikami. A když se jednání vlekla a začala nás svírat časová tíseň, začal Černogurský mluvit o postupném oddělování obou republik. Že do Evropské unie už vstoupí každá zvlášť, sama za sebe. Časová tíseň nás dostihla v červnu 1992, kdy se konaly volby, po kterých naše mandáty zaniknou, aniž by bylo dosaženo nějaké dohody o státní smlouvě. Slovenské zklamání vynese do čela opět Mečiara. HZDS už v té době nešlo jen o republikové kompetence při zachování společného státu, ale o společný stát a zároveň o mezinárodní subjektivitu Slovenska. Na rozdíl od kompetencí a státní smlouvy tu byl tentokrát ve hře vnějšně viditelný a srozumitelný atribut. Budeme mít po světě ambasády a národní hokejový tým ve slovenských dresech se státním znakem. Je stěží pochopitelné, jak mohl Mečiar, původním povoláním právník, požadovat cosi tak neslučitelného jako společný stát a zároveň mezinárodně právní subjektivitu Slovenska. Psychologicky se to pochopit dalo. Významná část slovenské veřejnosti, která za Mečiarem stála, se naprosté samostatnosti spíše obávala. Zároveň si však přáli nějaké vnějškové stvrzení, že jsou právně jen Slováci. A tečka. Václav Klaus Mečiara vyposlechl a řekl mu možná k Mečiarovu překvapení: dobrá, budeš mít, co jsi chtěl. A to, co ve skutečnosti chceš, ať říkáš cokoliv, je samostatné Slovensko, protože konfederaci my Češi nechceme.
17: Důležitá věc, Petr Pithart po volbách v červnu 1992 se vlastně stahuje z té vrcholné politiky.
18: Tady to hodně souvisí s tím, že občanské hnutí neuspělo ve volbách roku 1992. Já jsem tady už zmiňoval onen fakt trochu nejasné identity a směřování tohoto subjektu. On na začátku roku 1992 udělal takový velmi zvláštní krok, kdy ve snaze vymezit se vůči levici se přihlásil k pravému středu, čím se ovšem tlačil do prostoru, který byl v té době už hodně obsazený Občanskou demokratickou stranou a Občanskou demokratickou aliancí. Asi to nebyl úplně šťastný tah, protože občanské hnutí neprošlo přes 5% uzavírací klauzuly jenom velmi těsně, kdyby ono rozhodnutí, které padlo na začátku roku 92, nebylo, tak by možná přes těch 5% přešlo a Petr Pithart by seděl v zákonodárném sboru. Samozřejmě byl by to malý subjekt, nicméně měl by určitou politickou budoucnost. Takhle občanské hnutí v průběhu několika let se v podstatě rozplyzlo, když to řeknu nepolitologicky, do nenávratna. Je tam jedna zajímavost, když to vezmu teďka v trošku širší perspektivě, my jsme se bavili především o československém vztahu, nicméně Petra Pitharta na začátku 90. let podle mě není možné hodnotit jako neúspěšného českého premiéra. Tady jsou totiž samozřejmě další záležitosti, včetně ekonomické reformy, na které se česká vláda poměrně výrazně podílela. Je tu samozřejmě i řízení minimálně některých částí státu jako takových. V tomhle smyslu vlastně ta Pithartova vláda neudělala žádnou skutečně silnou chybu, nebo není tady něco, za co by bylo možné označit za neúspěšný kabinet. Samozřejmě to československé vyjednávání je ona ta stránka věci, která tak říkajíc nedopadla. Když se potom podívám vlastně do budoucna, to jest po tom roce 1992, tak tady samozřejmě máme Petra Pitharta, který je několik let v jistém politickém ústraní, nicméně už v roce 1996 nám kandiduje za lidovce do českého senátu a vlastně vrací se do vrcholné politiky. Přičemž v tom roce 1996 se vrací ve funkci předsedy senátu, což je samozřejmě pozice relativně významná.
17: Vy už jste se zmínil o určitém, řekněme, politickém útlumu Petra Pitharta po volbách v červnu 1992. Hovořil jste o tom, že byl členem občanského hnutí. To přece svého času byl politický subjekt, který vypadal zajímavě. Jaký byl jeho politický styl?
18: Vlastně, když se podívám na občanské hnutí, tak tady je opravdu přenesení do značné míry chování z disentu. To jest, vedeme určité intelektuální debaty, nejsme příliš ochotní budovat struktury politického stranictví a vlastně z hlediska toho, jak se chováme, tak se chováme spíše jako nějaký spolek, než jako politická strana. Konec konců i ten výraz občanské hnutí hodně odráží tu snahu navázat na něco, co tady bylo v podobě občanského fóra a kvůli čemuž se tady třeba vydělil onen klausovský pohled na věc, který potom míří k občanské demokratické straně a k něčemu, co já bych označil za velmi konkurenční. Z pohledu OH to byl možná agresivní, ale opravdu z hlediska stylu politiky to bylo něco jiného a ve výsledku na těch volbách 92 se ukázalo, že vlastně tenhle styl je mnohem efektivnější než to, co prosazuje občanské hnutí. Samozřejmě u Petra Pitharta je ještě jedno specifikum. Občanské hnutí bylo opravdu souborem osobností, které často neladily úplně z hlediska svého uvažování politického myšlení. On třeba v rámci svého působení hlásal představu jisté konzervativní orientace, což v občanském hnutí, které minimálně deklaratorně se snažilo sejít na jakémsi liberálním centristickém základě, nevyvolávalo úplně pozitivní odezvu. Takže máme tu i vlastně fakt, kdy se Petr Pithart z pozice místopředsedy OH krátce před volbami 92 ocitá mimo vedení téhle strany, protože prostě je vnímán i jako někdo, a není to jenom kvůli státoprávnímu uspořádání, ale i kvůli tomu, že vlastně nám tu reprezentuje něco trošku jiného než ten, řekněme, mainstream téhle formace.
17: Říká závěrem Lubomír Kopeček, kterému děkuji za spolupráci na pořadu naslyšenou.
18: Já také děkuji a přeji krásný den.
17: A od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.
13: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ministerstvo průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání Czech Business. Americký senát posunul dál zákon o tvrdších sankcích vůči Rusku. Počítá se 100% cly na kupce ruské ropy a plynu. České hokejistky trénují v Chomutově pod novým trenérem Brianem Idalským. A zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty až 38 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
21: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
0: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům, Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Americký senát udělal první krok ke schválení tvrdších sankcí proti Rusku. Hlasování přišlo těsně po pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl hlavním autorem návrhu. Schválení sledoval z galerie i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten se krátce předtím sešel se senátory kvůli žádosti o další vojenskou pomoc.
22: Zelenský novinářům v Senátu řekl, že ukrajinské továrny umějí vyrobit cokoliv, co zničí iránské či ruské drony, a nabídl to prezidentu Trumpovi. Senátoři poté nadstranickou většinou 86 hlasů posunuli zákon senátora Lindseyho Grahama o sankcích vůči Rusku a Íránu. Ten počítá se 100% cly na země, které dál nakupují ruskou ropu a plyn a má tvrději postihnout i takzvanou stínovou flotilu tankerů. Proti postupu zákona hlasovalo 12 senátorů napříč oběma stranami. Zákon teď čekají další legislativní kroky. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan.
1: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once, za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
3: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
1: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
0: České hokejistky mají v Chomutově první sraz v sezóně, ve které už v listopadu čeká světový šampionát. Do něj půjde národní tým pod vedením nového trenéra, Američana Briana Idalskyho, který se s širším kádrem teď hlavně poznává. Způsobení v zámoří Idalskyho dobře zná Tereza Vanišová.
4: Proti Brianovi nic nemám a myslím, že máme dobrý vztah. Já jsem byla jako spokojená ve Vancouveru, takže dobrý. Není až tak jako přísný trenér, jak vypadá, a že spíš jako emocionálně i dost otevřený.
23: Nehody v Plzni a na Českobudějovicku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozorně od sjezdu na Lysou nad Labem mezi kilometry 18 až 8 po pojíždí v levém jízdním pruhu údržba. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov skončila uzavírka na vjezdu k odpočívce na 19. kilometru. Průjezd blokoval porouchaný kamion. V Plzni na průjezdu městem se srazila dvě osobní auta a následky zpomalují provoz na křižovatce ulic Ukrajinská u Prazdroje. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova a na Slovensko srazilo osobní auto Jelena. Následky nehody čekejte kousek za odbočkou na Komňu. A na Českobudějovicku silnici 156 trase Nové Hrady Trhové Sviny narazila motorka do stromu. Nehoda je u odbočky na obec Žďár. Policie z místa hlásila dva neprůjezdné pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky anebo i bouřky. Teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách až 38, na horách kolem 28 stupňů. To byly zprávy.
24: Posloucháte Český rozhlas Plus.
25: Z českého sklářského řemesla dokázal můj dnešní host vybudovat globální designovou značku. Po studiích v Los Angeles a letech strávených v Hongkongu založil v roce 2007 společnost Lasfit. Jejich skleněné instalace dnes zdobí hotely, operní domy, letiště a i soukromé rezidence po celém světě. Mým hostem je podnikatel a zakladatel firmy Lasfit Leon Jakimič. Vítám tě, hezký den.
26: Ahoj, dobrý den.
25: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
24: Hovory.
25: Jenom pro posluchače, protože si tykáme, tak si budeme tykat i v tomto rozhovoru. Leone, kdy jsi naposledy řekl, že je něco opravdu krásné?
26: Tak u mě to je vždycky spojený s přírodou. No, tak nedávno jsem byl v Bedřichově, tam u nás u Liberce, a když jdu tím lesem a vidím ty krásné skály a hory a výhledy a pak třeba z krásné Máří výhled na Hejnickou baziliku, tak jsem si říkal, to je fakt krásný.
5: Je člověk, který se pohybuje ve světě designu a skla, už tou krásou přesycen, nebo si taková kovářová kobyla, která už si potom nějakého třeba krásného designového prvku nebo nábytku třeba nevšimne, nebo už tě to tak nezaujme?
26: Tak mě tyhle věci vždycky oslovují a inspirují. Já byť nejsem vzděláním jako designer nebo umělec, já jsem studoval jako business, tak jako estetiku jsem vždycky měl silnou asi díky předkům, který byli řemeslníci, designéři. Takže vždycky mě něco jako inspiruje, natchne a svým způsobem mě to úplně naplňuje.
5: Tvoji předkové se i kolem toho skla motali, když to můžu říct, takhle babička byla svárovská. Takže
26: prababička. No.
5: Prababička,
26: no.
5: Pomluvám se, prababička. Takže prostě ale ty kořeny tam evidentně jsou. Zajímá mě, jak vnímáš tu krásu a tu estetiku, protože je to něco velmi subjektivního. A jestli se vám třeba v Lasvitu někdy stalo, že po vás nějaký klient chtěl něco, co vám nebo vašemu art direktorovi třeba Maximu Velčovskému přišlo jako opravdu kýčovité, škaredé, ale prostě klient to chtěl. Museli jste někdy něco takového udělat?
26: To je zajímavá otázka, no. Tak ona tak, i ta krása za mě je pořád ještě jako relativně povrchní, jo. My jdeme ještě o něco hloubš. Já tam často hledám nějaký jako smysl, nějaký vlastně nějaký jako úžas, nějaký propojení s tím tvůrcem, s tím designérem a možná i nějaký jako vnitřní klid, hluboký lidský. A my jsme kdysi říkali Lasvit, beauty of glass, beauty of light. A za mě ta krása je jenom začátek, první krok jako dveře, který pak pokračuje do místnosti toho klidu. Jo, a samozřejmě naši obchodníci vědí, co už hraničí s kýčem, že by měli toho klienta vždycky snažit přesvědčit o něčem jako alternativním, co nám co více rezonuje s naším posláním. No ale úplně ruku na srdce jsou projekty, kdy jsme skutečně možná ten kompromis udělali jako významný, no. Ale snažíme se tenhle typ projektu na míru držet jako na minimu.
5: Dalo by se to vyčíslit? Dokázal bys to třeba spočítat na prstech jedné nebo dvou rukou, kdy k těm kompromisům jste přistoupili?
26: Tak my jsme třeba za loňský rok realizovali 296 projektů na míru. Takový projekt na míru může mít třeba 3, 4, 5 položek. Mm-hmm. Takže jako když se bavíme o víc než 1000 jako produktů na míru, nebo na zakázku, tak řekl bych, že to bude víc než jedna nebo dvě ruce těch, na který jako řekněme úplně pyšný nejsem, ale myslím si, že jako je to pořád jako do nějakých třeba jako 10%, 5%, že bych řekl, to už je třeba něco, čím bych se nechtěl chlubit.
5: No, já jsem nad tím přemýšlel, protože na jednu stranu i takový projekt je určitě zakázka a peníze a prostě člověk potřebuje mít zakázky a peníze. Na druhou stranu ty vaše produkty, které jsou vidět a jsou designové a jsou krásné, tak jsou i vaší vlastně chodící, jsem chtěl říct, ale spíš stojící nebo visící reklamou. Jo. Takže předpokládám, že musíš nebo musíte balancovat prostě tyhle dvě polohy.
26: Já vlastně si vždycky znacáste říkám, že každý rok nám vznikne jako 300 showroomů po světě, jo, díky těm instalacím a řekněme ve 30% případů se domluvíme s klientem, že nám tam dá i plaketu přímo do toho lobby, toho hotelu nebo do nějakého jiného veřejného prostoru nebo i na zaoceánskou loď, kde dostaneme opravdu jako možnost tam napsat jméno designera, jméno firmy, Lasvit, jméno plastiky, jak se to jmenuje to dílo a datum instalace a někdy i příběh, jo, popsat jako vlastně, co ten produkt vypráví, co to dílo vypráví za příběh, ať už to je příběh toho zakladatele, třeba té budovy nebo majitele firmy nebo člověka, nebo toho regionu, nebo té kultury. Jo, takže to nás strašně samozřejmě těší, když máme možnost to i takhle způsobem doprovodit a nějakým způsobem umocnit ještě zážitek z toho díla.
5: Chápu, že v těch operních domech nebo v těch soukromých rezidencích a možná i v těch hotelech, který chce nějakým způsobem působit luxusně a být esteticky na výši, že tam se to asi dodává snadno, ten design. Ale co potom takové ty prostory jako metro nebo letiště, protože to bych vnímal, že to je prostor, který je prostě nějakým způsobem transitní, musí být funkční, musí být dobře navržen, ale že by se člověk na letišti nějak kochal architekturou nebo designem, to mě vlastně nikdy nenapadlo.
26: No, tak jako letiště, zrovna, jak zmiňuješ, ty se stávají jedna z našich klíčových jako teďka míst. My jsme třeba teďka nedávno potvrdili letiště ve Vídni, což a takový zajímavý prostor, kde nás požádali vlastně převyprávět jako trošku příběh jako už od Habsburku a vlastně nás jako fascinuje, že Rakousko nebo Vídeňáci oslovili Lasvit jako z Česka, jejich vlastně docela se řečeno bývalé kolonie. A přitom tam mají třeba firmu Swarovski, jo, kde vlastně, jak jsem si zmínil, moje prábička je z té rodiny. Je to vlastně jako zajímavý, že nám dali tu šanci, já se to strašně jako vážím, že jsme dostali takhle velkou důvěru a je to asi o té síle značky, která právě umožňuje tu důvěru dostat a samozřejmě má jako emoci, kterou asi oni cítili, že tam tomu dokážeme prostoru dodat. Ale historicky jsme dělali těž víc. No, třeba Changi Airport už před asi 8 lety jsme tam dělali instalace takový jako na zemi, na terminálu 4 tuším a bylo to před Louis Vuitton a Hermes, vlastně těch obchodech, co tam jsou a vlastně lidi si asi domnívají, že to je od Louis Vuitton možná, jo, ale je tam krásná obrovská instalace na svět.
5: Zajímá mě jedna věc, protože nedávno jsem slyšel vlastně takovou věc, kterou jsem si nikdy neuvědomil, že řada uměleckých děl v kostelích nebo ve velkých katedrálách má od těch umělců, kdy jsou to třeba sochy nebo obrazy, schválně v sobě nějakou nedokonalost, aby opravdu to božské byla ta víra a ten prostor v tom kostele a ne to samotné umělecké dílo. Je to tak, že i právě třeba ve skle nebo ve nějakém designovém prvku, když vznikne nějaká nedokonalost, že to vlastně schválně necháte, protože je vidět, že je to ruční výroba, protože je vidět, že je to lidské dílo a že ta nedokonalost, a teď nevím vlastně, v čem by to spočívalo, jestli v nějaké třeba vzduchové bublině nebo v něčem, může to dílo dělat o to zajímavější?
26: Tak teď si přesně jako vlastně narazil na vůbec smysl jako ručního lidského řemesla, řemesla dělaný lidskou rukou, protože to je vlastně, proč si to lidi kupují a proč to nikdy podle mě nebude nerelevantní, byť třeba roboti se začas naučí to brousit nebo foukat, nebo lisovat, nebo tavit, nebo fúzovat mnohem líp než lidi. Je to proto, že člověk, když si koupí dílo od, nejenom od Lasvitu, ale od firmy, která má, používá velmi kvalitní řemeslníky, jako třeba Hermes, tak oni si kupují i duši, ducha a energii toho umělce, toho tvůrce, toho řemeslníka, která pak z toho nějakým způsobem vyzařuje. A ta je spojená s nějakou dokonalostí. Ale to může být ve skle, to může být bublinky, to může být nějaký jako nerovnosti. Samozřejmě musím nějakou jako hranici, jo. To zase jsme jako opravdu v tom pečliví, že je jako, jako jasná hranice, co je ještě jako lidská přidaná hodnota lidský práce, která nemůže z své definice být dokonalá, jako, ale pak už je tam zase hranice, jako, že ten řemeslník třeba nebyl tak dobrý, jo. Takže je tam nějaká hranice.
5: Podnikatel, zakladatel designových světel Lasvit Leon Jakimič je mým hostem v hovorech. Já bych se rád dostal ještě k těm začátkům, před těmi už vlastně skoro 20 lety, když se z působení v Hongkongu vrátil k tomu, že si založil vlastně firmu Lasvit. Já se přiznám, že jsem tě poprvé zaznamenal někde asi ve Forbesu nebo v nějakém médiu tohle typu, když už Lasvit byl známá firma a zavedená značka, ale opravdu vznikl Lasvit v roce 2007 jenom s nápadem a bez kapitálu?
26: No, v podstatě jako tak záleží, co je kapitál, ale z pohledu českých jako miliardářů vzniknul naprosto bez

0: Dobře, nastudovaný, no.
1: Tak hele. Snažil jsem se udělat si přípravu.
0: Tak vy těch projektů první rok udělali třeba 4, včetně MGM Grand, Tamakau, Kasína. Druhý rok, tuším, bylo třeba projektu 12 a to dubajský medio přišlo třetí rok, ale byl to první tak jako veřejně propíraný, opravdu mediálně ultrasledovaný projekt, na který dohlížel přímo Šejk Mohamed, pro kterýho jako metro bylo něco, čím se Dubaj dostala na mapu jakoby těch moderních arabských metropolí, který tuším žádný jiný metro nemělo. Mm-hmm. A on navíc každou stanici vnímal jako vlastně galerii. Jo? Mm-hmm. On nechtěl mít jako metro, jako možná kdysi bývalo, já nevím, i v Praze jeden čas třeba ty stanice nebyly žádný jako zázrak a Moskvě jsou takový jako klasický, lustrový, že, palácový, ano. Ale ta Dubaj chtěla jako moderní umění do každé stanice, každý ty větší stanice. Takže měl to japonský kontraktor, který jakoby nikdy nedělali firmu, která měla třeba 20 let historii a na bankovním účtu jako miliony dolarů, my neměli ani jedno z toho.
1: A víš, jak přišli na vás?
0: No, my jsme se tam v podstatě do toho vloupali. No, jako,
1: vy jste se nabízeli, nebo jste prostě se jim
0: prezentovali? My jsme prostě měli takový jako až arrogantní sebevědomí, že jsme si řekli, hele, pojďme prostě to postavit na český kreativitě, českýmu designu, českýmu řemeslu, silným příběhu a možná i jako to, co není typicky český, ale i silným jako obchodním duchu a dravosti.
1: Bylo to takový to známé pořekadlo fake it till you make it? Prostě předstírej, že něco umíš, ale ty to prostě umíš.
0: My jsme nikdy nelhali.
1: No, ne, to jsem neřekl.
0: My jsme tam si nemýšleli, ale prostě jsme jako nezdůrazňovali, že jsme 3 roky a jasně. Že máme tam, že má celá firma možná 30 lidí v té době a že toho řadu i outsourcem ještě v té době, než jsme dokoupili sklárny a kovýroby a než jsme si vybudovali veškerý jako LED, ten know-how programování LEDček a tak dále in-house. Jo, než jsme prostě, když si to představím dneska, těch máme kolem těch 320 lidí, co jsme měli jako tehda, tak si, jako si říká, jsme byli totálně jako šílenci, jsme do toho šli. A to jsme ještě měli tu drzost, že jsme vlastně odmítli ten jejich jako design, který se nám nelíbil a řekli jsme jim, že to uděláme, jenom když to nám dají tu svobodu to vymyslet, jak si
1: my. A možná to zapůsobilo.
0: To je paradoxně, asi nás to odlišilo, protože všichni tam jenom kývali. A je zaujalo, že my jsme vlastně řekli, že voda není hranatá. Oni to mělo být 8 4-metrových plastik na téma vody. A druhá stanice byla 8 taky podobně velkých plastik na téma ohně. No a my jsme dostali nejdřív tu vodu, protože jsme jim řekli, voda musí organická. Vymysleli jsme protinávrh, který dokonce Šejk Mohamed odsouhlasil potom. No a posléze jsme dostali ten oheň, který původně svěřili jiný český firmě a ty to pak jako vzali a nám dali i to, jak ten oheň.
1: A to si tehdy dojednával ty nebo nějací tví obchodní ředitelé nebo tví obchodní zástupci?
0: Už jsem tam měl tým Dubaj, embryonický, pomáhal jsem tomu, ale myslím si, že velkou zásnu tom tehdy měl Vadim Horna a Aleš Týblo, můj kolega.
1: Když jsi zmiňoval ten projekt do Makau v tom prvním roce, Makau byl první rok?
0: My jsme vznikli v květnu 2007 a tenhle projekt jsme potvrdili jako někde v listopadu třeba 2007.
1: Tomu jste se dostali jak?
0: To byla jako taky jako šílenost. Byl to ale interior designer, s kterým jsem opravdu byl jako kamarád Hongkongu a nákupčí firma, kterou taky jsem znal a oni prostě přestože se mnou dřív třeba mě vnímali jako zástupce jiný firmy, tak oni mě vždycky vnímali jako mě, ne tu jinou firmu, no, tak mi věřili. Prostě bylo to strašná důvěra v to, že to jakoby dám a že to byl projekt třeba ten MGM za jako 3 miliony dolarů, takže žádný prťavý projekt na to, že jsme byli několik měsíců na světě. A oni mi vlastně dali tu důvěru a já vlastně mám takovou jako vlastnost, že když někdo mi věří, tak dokážu jako nemožný. Já si vlastně myslím, že důvěra je nejzákladnější jako taková jako vlastnost, co lidi drží ve firmách a co lidi, já bych třeba nechtěl, ve firmě někdo nevěří. A když jsem si hrál univerzitní tenis, jako měl jsem stipendium, tak jsem měl trenéra, který mě věřil a já porazil i lidi, který jsem asi měl prohrát.
1: Pak jsem třeba Rafaela Nadala. Nebo
0: to bych teda, to ne, co si nemyslil.
1: Až tak ne, dobře.
0: Ale pak se na mě trenér vyměnili a mě ten nový trenér nevěřil. Aha. Já jsem prohrál s lidma, který jsem měl porazit. Takže tím, že mě tak věřili ty klienti, já jsem si protože já nesklamu a my jsme to dodali v opravdu bez ohledu na marži, to bylo druhotný. My jsme hlavně chtěli dát kvalitní a pěkný a to se nás drží dodnes. No. Takže my možná dodnes třeba nejsme tak profitabilní firma, jak by si lidi mohli myslet, jako že ho děláme prostě pro nejbohatší lidi na světě, protože my vždycky prostě investujeme do té dlouhodobosti a ta je jenom s tím, když to je kvalitně.
1: Spálil ses někdy kvůli té důvěře, ty vůči ostatním?
0: No jednoznačně. Jako já vždycky na začátku všem věřím 100% a pak mě samozřejmě, není to slepá důvěra, my si samozřejmě odsouhlasíme, když se jedná o zaměstnance, nějaký jako milník, nějaký cíle a jak to bude monitorovat, to je jasný. Ale Ale na začátku vždycky věřím. Jo, to je třeba

0: strašný rozdíl oproti mý minulý práci, kde jsem prostě, kde to bylo trošku naopak, kde spíš ti lidi nevěřili a ty jsi tu důvěru musel zasloužit. Já tu důvěru mám od začátku 100% a ty buď naplníš, anebo ji zklameš. No, tak, ale pořád si myslím, že když dáš důvěru a zklamou tě v 10%, tak si selhal v 10%. Když někomu nevěříš od začátku, tak si rovnou selhal ve 100%. Tak to nějak mám důvěru.
1: Tak důvěřuj teď prosím mě, že se budeme ještě několik minut na vlnách Českého rozhlasu Plus bavit například o tom, jaké jméno má české sklo ve světě. Mým dnešním hostem je Leon Jakimič z firmy Lasfit.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Leone, opravdu má české sklo ve světě takový zvuk, anebo se trošku přeceňujeme tady v našich končinách?
0: Jednoznačně má. No a nechci si nějak jako pochlebovat, ale myslím, že jsme k tomu pomohli i my v Lasfitu a že jsme i pomohli nepřímo i dalším českým dneska brandům, který dělají se sklem, potom jako jim proklestit cestu, ať už na milánský výstavy nebo k různým klientům po celém světě a jim to přeju. Jo, a pokud ty firmy dělají eticky, nikoho nekopírujou, zejména nás, tak jim to vlastně hrozně přeju.
1: To chápu.
0: A myslím si, že cokoliv tato země jako vyveze na export je strašně dobře a to sklo tady prostě má skoro 1000 let tradici. Já mám 5 generací sklářů v rodině a mě to hrozně naplňuje a já bych asi ani neuměl postavit firmu na něčem, v čem ta Česká republika jako nevyniká. Já jsem chtěl mít český produkt, jsem patriot, já to vnímám jako takový poslání jako zachránit a rozvinout český sklářství, český řemeslo všeobecně. No a kdyby to byl nějaký produkt, který Česko v tom není silný, já bych to asi ani nedovedl. Takže tady je to podhoubí řemeslný, tady je podhoubí designový, tady je skvělá umprumka. Dneska jsme měli schůzku na téma brand identity, bylo nás tam 10 a zjistili jsme, že vlastně 4 z nás z takovým core týmu Lasfitu mají umprumku jako školu.
1: Zástupci druhé ekonomické transformace od loňska hledají takzvaný brand Česka, jak by mělo být Česko prezentováno a vnímáno ve světě, aby s náma byla spojena nějaká asociace a nebylo to třeba jenom pivo nebo Praha. Jaký by Česko mělo mít brand podle tebe? Předpokládám, že sklo v ideálním případě, ale když se nad tím opravdu zamyslíme, tak s čím bychom měli být asociováni?
0: Tak je hlavně strašně dobře, že se tím Česko zabývá, byť člověk může říct, proč to pořád jako měnit, jo? My taky v Lasfitu někdy řešíme, proč o tom furt přemýšlíme, jo, ale ono to je potřeba, jo, se občas zamyslet, být Česká je, Česku, pokud se vejme i o království, když si Česko, Čech a Moravy, tak jako to má samozřejmě mnoha set letou tradici, přesto je potřeba to pořád přemýšlet, co je to Česko, čím chceme být známý do světa. No a já myslím, že jednoznačně je to o kreativních lidech, kteří mají otevřenou mysl, neuzavírají se do sebe a chtějí mít impact, chtějí ovlivnit planetu pozitivním způsobem, chtějí se začleňovat do té planety, ne se vyčleňovat. Tady, jak se někdy říká, že máme ty hory kolem, že pojďme tady žít v klidu v Hobytíně, je nesmysl. My potřebujeme tím, že jsme v centru Evropy, tak jako si to říká, aby jsme byli ty, jako ty, co to vlastně povznášejí, inspirujou, propojou a nijak se jako nedistancují od Evropy, naopak jsou naprosto nedílnou součást Evropy, a nepřemýšlet ještě jenom o Evropě, ale o celém světě. A jenom tak se dá vybudovat vlastně globální jako brand.
1: Čili ta kreativita je pro tebe tou klíčovou emocí nebo tím klíčovým pojmem?
0: Je to kreativita spojená s odvahou a se sebevědomím a s inspirací.
1: Je v tom vašem biznisu ve sklářství pořád potřeba hledat balanc mezi právě nějakou tradicí a nějakou historií a nějakými kořeny a modernitou a posouváním té značky a toho designu dál?
0: Jednoznačně ano. Dneska se říct, jsme se o tom bavili s týmem a...
1: Já tam nebyl.
0: Jasně, jo. My jsme se shodli, že to, že Lasfit navázal na ty český mistry, jo, jako je Libenský, Brichtová, Ziegler, Wiesner, Kopecký, Šípek, vlastně sklárnu po Bořkovi Šípkovi a je to jsme koupili před 7 lety, že jo, a je to neuvěřitelný. On v podstatě nás trošku jako, my jsme se nějak navázali na to jeho práci, on prodával do Itálie, Driady a podobně. Takže jako mě to hrozně baví, ta kontinuita, ale ona musí být spojená s nějakým vývojem. Že? A
1: že jenom těžit z minulosti nejde, a odkazovat nejde. Se do minulosti by asi nestačilo. Kor v tom dnešním světě.
0: Ano, my jsme vlastně, jakoby, říkáme, dům skla a světla. Jo? Čili jsme to doplnili i jako úžasný světelný technologie, programovatelný LEDčka, dokonce kinetiku, kdy ve spolupráci s Libereckou jako VUTS, že? To je bývalý výzkumák, oni mají mechanotroniky, my tam vlastně vyvíjíme jako hýbací instalace, které se doslova hýbou. Máme jich už desítky po světě. My nedálko monitorujeme přes vlastně Wi-Fi, kolik tam toho ty serva naběhá a ty kladky všechno. A to vytváří ještě jako u další dimenzi toho zážitku, toho úžasu, o který nám jako v tom našem branži jde, o tom úžasu, o tom propojení. A je to jako fascinující vidět, jak to řemeslo, za kterým jsou lidi, kteří stávají prostě brzo ráno, foukají vedle vlastně pece, kde je 14 stupňů, jak to je pracovat v sauně a je to strašně náročný, ale strašně naplňující. A potom se to propojí s lidmi, kteří v R&D, kteří vytvářejí ty dynamické nasvícení, který se programuje, ty kinetiky, do toho designéři, do toho prostě montéři, do toho konstruktéři. Je to jako škála lidí, kteří se propojou a do toho ještě Lasvit k tomu navíc, co tady historicky vždycky bylo doplně skvělý brand, skvělý jako marketing, skvělý obchod, kde ty obchodníci jsou víc než obchodníci, kde oni fakt jako naslouchají těm lidem, hledají vlastně, co je to, co po nás chce, co chtějí poznat celá svět, co je ta emoce, co je ten příběh. No a tohle všechno dohromady je to, co nás dělá s tak silným a tím globálním pokrytím, kdy máme 10 ateliérů po světě, kde jsou Češi, Slováci, kteří jsou full-time zaměstnanci, denně spolu komunikují a tím pádem jsou schopní pracovat a propojovat ty architekty z New Yorku s klientem v Číně nebo v Dubaji nebo Japonsku a vytvářet ty produkty, ty věci, které vytváříme. To je strašně těžký za přes agenty nebo distributory. Na to musí mít jako člověk in-house tým.
1: Po začátku té plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, kdy jsme tady zažívali rostoucí ceny energií, tak se i v médiích hodně mluvilo o tom, že sklářský průmysl patřil k těm vůbec nejzasaženějším vzhledem k té energetické náročnosti. Bylo to nejtěžší období pro vás za těch necelých 20 let?
0: Zdaleka ne. U nás ta cena energie jako hraje nějakou roli, ale ne tak významnou tím, že máme obrovskou přidanou hodnotu právě v těch
1: v tom designu.
0: V kovové výrobě, elektru, designu, v brandu. Jo? Takže kolikrát třeba příklad těch propíraných hodně mediálně čínských jako draků, jo? Na Saipan, tam třeba křišťál bylo třeba 20% jo? Z hodnoty toho produktu, tam bylo všechno z toho konstrukce a tak dále v LEDčkách. Ale když se nejtěžší období byl asi covid, tam jsme si mysleli, že půjde dělat jako meetingy online, ale pak jsme zjistili, že jako to, co vzniká na míru do těch nejprestižnějších jako míst, ať už veřejných, nebo soukromých na světě, se nedá dělat jako přes online. Tam skutečně by ti lidi měli schůzky online a už jim z toho šla hlava kolem, tak se nám nepodařilo udržet ten obrat a šli jsme jako obratově dolů během covidu.
1: Jaké jsou teď plány? Zajímá mě, jaké jsou teď tvé touhy a cíle do budoucna?
0: Tak já mám bujnou fantazii. No. Já jsem vždycky chtěl dělat pro ty nejlepší značky, které jako uznávám a obdivuji, jako třeba Hermes. A to se nám teď povedlo tím, že jsme potvrdili flagship nebo jako butik v Ženevě pro Hermes, jo, pro třípatrovou budovu, kde děláme nádherný projekt. A to, že nám tahle firma dala důvěru, to považuji jako zatím náš úplně jako nejvíc projekt, byť není třeba největší. Ale o čem s tím jako do budoucna, tak je jednoznačně o posunula světu ze světa jako B2B instalací, kdy to děláme přímo.
1: Čili business to business.
0: Business to business, do světa business to client, to customer, kdy bychom chtěli mít vlastní ateliér, nejen ateliér už máme, ale vlastní obchody, nebo já tomu říkám House of Glass and Light, který se stanou takým jako kulturními centry v těch světových metropolích, nejenom v Praze. A tam to nebude jenom pro, jako řekněme, pro bohatou klientelu, bude to pro kulturní klienty, který to můžou být absolventi DAMU, FAMU, literární kritici, můžou být biznismeni, kteří mají rádi kulturu typu Karel Komárek.
1: A prostě mají rádi tu estetiku.
0: Mají rádi estetiku, mají rádi příběh, mají rádi design, mají rádi kulturu. A tam nebudou jenom naše díla, tam bude prostě úžasný gastrozážitek, galerie limitovaných edice, bude tam bar, jo, a bude tam eventy, takže takové prostory.
1: Leone, děkuji za rozhovor pro Český rozhlas Plus.
0: Já moc děkuju.
1: Podnikatel Leon Jakimič byl mým hostem. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
3: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
4: State agencies Czech Trade and Czech Invest will merge into a single entity named Czech Business from the start of next month. Minister of Industry and Trade Karel Havlíček said the new body would offer entrepreneurs the same services in one place and that the move would deliver cost savings. In the first half of this year, the Czech Republic received 38.2 billion crowns more from the EU than it paid into the EU budget. The country has constantly been a net beneficiary since joining the bloc in 2004. Irish musician Glenn Hansard won an Oscar with Czech singer Markéta Iglová for the song Falling Slowly, has died at the age of 56 after a motorbike accident in Dublin. Hansard performed many times in Prague and elsewhere in the Czech Republic over three decades. The Czech Ministry of Culture will open all state castles and chateaus to the public free of charge on August 30th and September 27th this year, it said on Wednesday. Spanish coach Santi Denia is in the frame to become manager of the Czech international soccer team. Spanish daily AS reported Denia, who's 52, will be the first foreigner hired as Czech national team coach. Weather. It should be mainly sunny in Czechia on Thursday with an average high temperature of 35 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. The Prague government is merging the Czech Trade and Czech Invest agencies into a single entity to be called Czech Business. Officials say the move will simplify services for companies, strengthen support for exporters, investors and startups, and reduce administrative costs. Vít Pohanka has the story.
5: The aim is to simplify the state's business support system while reducing administrative costs, says Deputy Prime Minister and Industry and Trade Minister Karel Havlíček.
6: Se uzavírá kapitola odděleného fungování agentur Czech Trade a Czech Invest.
5: The new organization will replace two separate agencies with a single institution offering export promotion, investment support and services for startups. Instead of turning to different offices, businesses should be able to access all of those services through one organization operating from nearly 60 foreign offices around the world.
6: To přinese logicky i úsporu v rámci řízení těchto.
5: The merger should also make the state administration more efficient by reducing duplicated activities. Karel Havlíček adds that the Czech Republic is following examples of other countries.
6: Business Finland, Business Sweden. Podobný projekt.
5: And he named Finland, Sweden and France as countries that started using this model. Although Czech Business officially comes into existence on the 1st of August, the merger itself will continue over several months. Czech Trade Director General Rudolf Klepáček says the transition has been planned in stages so that companies notice no interruption in the services they receive.
7: K 1.9. Chystáme sloučení back-officeů.
5: According to Rudolf Klepáček, administrative departments and the foreign networks of Czech Trade and Czech Invest will be merged in September when the greatest cost savings are expected. By the end of the year, the remaining agendas, including investment promotion and startup support, should also become part of Czech Business. The two agencies have played different but complementary roles in the Czech economy for more than three decades. Czech Invest was established by the Ministry of Industry and Trade in 1992 to attract foreign investment and later expanded its mission to support innovation, technology, companies and the country's startup ecosystem. Czech Trade followed in 1997 with a different focus, helping Czech companies find customers abroad, enter new markets and increase exports through a network of overseas offices. Together, they have become two of the country's main business support institutions. Czech Invest says it helped secure 25 investment projects in 2025 alone, worth the equivalent of about $1.2 billion. The agency says those investments are increasingly concentrated in technology advanced manufacturing, research and development, and other high value added sectors. Czech Trade, meanwhile, has built an international network of almost 60 offices, helping Czech exporters establish contacts and expand into foreign markets.
4: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Hnutí Svoboda a přímá demokracie se oproti loňsku neobjevilo ve výroční zprávě o extremismu, kterou zpracovává ministerstvo vnitra. Šéf rezortu Lubomír Metnar k tomu řekl, že smyslem dokumentu není hodnotit politickou soutěž, ale popsat bezpečnostní hrozby. Změnilo ministerstvo pohled na hnutí SPD proto, že se stalo vládní stranou? Nebo to spolu nesouvisí, jelikož politici do odborné zprávy nezasahují?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty na dálku jsou náměstek ministra spravedlnosti za hnutí SPD, místopředseda Trikolory Zdeněk Koudelka. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: A bývalý ministr spravedlnosti, člen sněmovního ústavně právního výboru, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
10: Krásný den.
8: Pane náměstku, začněme od vás. Jak vy vnímáte, že hnutí SPD není zmíněno ve zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti, byť tam v minulosti opakovaně zmíněno bylo?
9: Já to vnímám jako pozitivum, protože státní orgány nemají vstupovat do politického boje těmito zprávami. Smyslem činnosti státu má být vytvářet právo, chránit právní řád a ne ovlivňovat politickou soutěž různými takzvaně expertními zprávami. Často je sám považuji za vlastně mrhání veřejnými prostředky.
8: Pane poslanče, jak to vnímáte vy, že hnutí SPD není zmíněno v té zprávě o extremismu?
10: No, tato zpráva je tradiční zpráva, kterou vydává ministerstvo vnitra. Vydávalo se to i za předchozích vlád, nejen vlády Petra Fialy, ale i vlády Andreje Babiše, když byl předchozí premiér a ministrem vnitra byl pan Hamáček, předseda ČSSD, tak hnutí SPD v té zprávě bylo zmiňováno. Jo. Teď je SPD součástí vlády, zmiňováno není, jsou zde otazníky o tom, proč odchází odborníci z ministerstva vnitra a na mě to tak působí, že to v zásadě politický názor této vlády. SPD je součástí vládní koalice, proto v té zprávě pravděpodobně není zmiňováno. Já to respektuji, mrzí mě to, ale třeba to takhle natvrdo popsat a netvářit se, že se jedná o nějakou expertní pozici a nezávislou pozici, řekněme, úředníků ministerstva. Když ti dva, kteří to mají na starosti, odcházejí a dosud nebylo vysvětleno, proč odcházejí. Ty otazníky vznesl seznam
8: v odborném
10: článku a do dneška to nebylo vysvětleno.
8: Pane náměstku, tak nedělá to skutečně dojem, že hnutí SPD nefiguruje ve zprávě o extremismu z toho důvodu, že se stalo vládní stranou?
9: Ale já jsem rád, že za této vlády nejsou využívány mocenské prostředky v rámci politického boje skrze prostě státní orgány. Za minulé vlády tomu tak bylo, nejde jenom o tuto zprávu, byl to i obrovský zásah do svobody slova, když Fialová vláda vlastně iniciovala cenzuru přes vojenské zpravodajství a vypnutí vládě nepohodlných webů. Takže táto vláda šla do voleb, nebo jednotlivé strany této vlády šly do voleb, určitě SPD šla do voleb s tím, že chce posílit svobodu slova a že o tom, kdo bude sedět v poslanské sněmovně a následně ve vládě, rozhodují primárně voliči.
8: Dobře, takže rozumím tomu správně, že podle vašich informací si hnutí SPD dojednalo na ministerstvu vnitra, aby v této odborné zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti nebylo.
9: To samozřejmě je úplně váš hypotetický závěr, který jsem neřekl a dokazuje to práci novinářů České.
8: Nezlobte se, to byla otázka, to nebyl závěr.
9: Pane redaktore, já jsem hovořil o tom, že strany vládní koalice této vlády nechtějí zneužívat státní orgány skrze různé podobné zprávy k ovlivňování politického boje. Je primárně na voličích, koho ve volbách zvolí.
8: Pane poslanče, podobným způsobem do určité míry hovoří i ministr vnitra, pan Metnar, já jsem to tady zmiňoval na úvod, že smyslem té zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti není vstupovat do politické soutěže a jakýmkoliv způsobem ji hodnotit. Tak nebylo na místě, že ministerstvo upravilo
1: tu metodiku pro zpracovávání této zprávy, nebo zdá se, že ji upravilo, když se v ní hnutí SPD neobjevilo?
10: Já dovolte ještě poznámku k ctěnému panu náměstkovi. Jo. On tady zase označil Fialovu vládu, to je takový obvyklý kolorit současných představitelů vlády. Ať nezapadne věta, kterou jsem řekl, že už za vlády Andreje Babiše, za předchozí vlády Andreje Babiše, jo, kdyby poprvé premiérem, zkrátka dobře se SPD v té zprávě objevovalo. Takže to není nějaký výmysl Petra Fialy. Jo. To fakt jako s tím už teďko nevystačíme.
1: A teď úplně. Prosím k té mojí otázce.
10: K tomu, co říkáte vy, no tak podívejte, je to nezávislá analytika. Odborníci na extremismus na ministerstvu vnitra leta zpracovávají tuto zprávu. Je možné na ní mít různý pohled. Já bych třeba nebyl tak kritický, kdyby zde ve vzduchu nebylo to podezření, že ti dva seniorní úředníci, kteří léta za tu zprávu odpovídají, tak najednou v tuto chvíli, když se z toho vyškrtne SPD, tak z ministerstva odcházejí a nejsou ochotni to komentovat. To není názor opozičního Jiřího Pospíšila. Tady já v zásadě parafrázuji nebo trochu cituji článek na Seznamu. Tahle podezření by měl pan Metnar vyvrátit. Já chápu, že ti úředníci jako soukromé osoby nejsou povinni sdělovat, proč odcházejí, ale dokud tady tohle nebude vysvětleno, tak tady bude jasná pachuť toho, že je zde možnost, neříkám, že to tak bylo, že zde možnost, že zkrátka vedení ministerstva vnitra, pan Metnar, ovlivnil tu zprávu, že se z toho politické subjekty vyškrtly, protože je SPD součástí vlády. Ale tohle podezření, které jako píšou novináři, na Jiří Pospíšila, dosud bylo vyvráceno. Proto tady pane, o tom je.
1: Pane náměstku, vy sice působíte ne na ministerstvu vnitra, kterého se to týká, ale na ministerstvu spravedlnosti a jste nominantem za vládní hnutí SPD, o kterém tady dnes hovoříme, tak jakým způsobem byste vyvrátil ty pochybnosti související s tím, že v době, kdy tedy vychází tato zpráva o extremismu, ve které hnutí SPD oproti loňsku nebo oproti některým předchozím rokům nefiguruje, tak odcházejí z ministerstva vnitra lidé, kteří zpracovávání této zprávy měli na starosti?
9: Mě pobavil názor, že ti, kteří odcházejí z nějaký ministerstva, tak to jsou ti nezávislí a ti, kteří tam zůstávají, tak ti jsou jako jací. Za ministerstvo jedna ministr, vláda je odpovědná poslanecké sněmovně. To znamená, vláda, ministři, ale i ministerstva musí realizovat politiku, s kterou vláda získala důvěru a prostě svoboda slova má být prioritou a je prioritou této vlády.
1: A jak byste se vyjádřil ještě k tomu, že hnutí SPD figurovalo ve zprávě o extremismu za bývalé vlády Andreje Babiše?
9: Ať to bylo za jakékoliv vlády, považoval jsem za špatné, že tyto zprávy vstupují do politického boje a hodnotí politické strany.
10: Můžu k tomu jenom větu.
1: V zásadě, ano, pane poslanče.
10: Tady v zásadě to, co říká pan náměstek, z jeho pohledu v úzovkách fér, já to beru, jo. Ale ať to řekl taky Metnar, ať teda ministr přizná, máme jiný pohled na ty zprávy, SPD je součástí vládní koalice, nechceme hodnotit politické subjekty, protože to vnímáme jako součást nějakého politického boje. Pak je to fér. Ale pak,
1: tak toto pan ministr neřekl. Ministr,
10: promiňte, ale ať, tak v této parafrázu, co říká pan náměstek v tuto chvíli, v tomto duchu, jo. Je to OK, ale pak je to teda vláda přizná, že tahle zpráva už není analytickým materiálem úředníků, odborníků ministerstva vnitra, ale je to politická zpráva této vlády, její součástí je SPD a proto tam SPD není, je to v pořádku, ale mě vadí to mlžení kolem toho, ty otazníky, to, co je nejasné. Já nevím, proč ti dva pánové odešli. Já tady vůbec neříkám, že to jsou nezávislí úředníci, ale dva úředníci odešli a otazníky zůstávají.
1: A jak jste sám řekl, oni se odmítli vyjádřit k důvodům pro ten svůj odchod, to uvádím pro úplnost. Tak pane náměstku,
10: já taky říkám, zůstávají otazníky, ano. Jo? Neříkám, že to.
1: Neříkáte, že by to tak bylo, já jsem to chtěl jenom zopakovat, aby to bylo úplně jasné. Pane náměstku, je to tak, jak teď řekl pan poslanec, a tím se vracím k té mojí předchozí otázce, která vás lehce namíchla, že tedy hnutí SPD nefiguruje v této zprávě o extremismu, kterou vydává ministerstvo vnitra z toho důvodu, že je ve vládě?
9: Znovu a dokola budeme o tom hovořit. Tato vláda nechce vstupovat těmito zprávami do politického boje. Je věcí voličů, koho si vyberou. Ti takzvaní experti, o kterých se říkalo nezávislí, byli příslušníci úřednického aparátu, ale tyto zprávy jim dávaly možnost, aby projevovali své politické názory i na jednotlivé politické subjekty. A nakonec, jak to dopadlo, když SPD se obrátila na soud, tak nebyli schopni tito úředníci ty své závěry před soudem.
1: A proto odcházejí z ministerstva vnitra. To je
9: to
1: ten důvod.
9: Nevím, proč odcházejí, to je mi celkem jedno.
1: No teď jste to řekl.
9: Ale říkám, že státní orgány by neměly dělat závěry, které nejsou schopni obhájit před soudy, a pak vzniká možnost, že za jejich chyby bude platit i stát v rámci nějaké náhrady škody.
1: Hned se na toto soudní řízení budu ptát pana poslance, ale aby to bylo úplně jasné, pane náměstku Koudelko, tak vy oproti tomu, co říká pan ministr Metnar, tak máte za to, že tito dva úředníci odcházející z ministerstva vnitra odcházejí kvůli tomu, že zpracovávali zprávu o extremismu, a kvůli tomu, jakým způsobem ji zpracovávali.
9: Tak zase mi podsouváte něco, co jsem neřekl.
1: Já se ptám.
9: Mně je úplně jedno, kdo z ministerstva vnitra odchází. Nevím, proč odchází. Já vítám, že za této vlády již tyto zprávy nebudou vstupovat do politické soutěže.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají náměstek ministra spravedlnosti za hnutí SPD, místopředseda Trikolory Zdeněk Koudelka a bývalý ministr spravedlnosti, poslanec a první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak jsem sliboval, obracím se na vás, pane poslanče, tak se vás zeptám na ten soud, na to soudní řízení, na které se odvolává i ministr vnitra Metnar, když říká, že ministerstvo muselo vzít v potaz rozsudek, podle nějž byla porušena práva hnutí SPD, když to bylo zařazeno do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. To už je ten pravomocný rozsudek, to zmiňuji pro kontext, protože hnutí SPD se soudí ještě v případě dalších let. Nezohlednilo tedy jenom ministerstvo to, co řekl soud o tom prvním pololetí roku 2020?
10: Tak on to, pane redaktore, řekl právě o roku 2020. Ten každý rok je jiný a je bizarní, že SPD chybí ve zprávě právě za minulý rok, rok 2025, kdy státní zastupitelství obžalovalo SPD šíření nenávisti v rámci krajské volební kampaně. Jo. Takže to se nedá takhle srovnávat. Každý rok je jiný, tam se vždycky hodnotí v tom roce činnost toho subjektu. Máte pravdu, probíhá tady soudní boj. Jak jsem četl v médiích, tak asi 4 žaloby podalo SPD, v některých uspělo, v některých prohrálo, zatím je to nepravomocné.
1: Taky ano, uspělo, ale není to pravomocné.
10: Ano, přesně tak. Zatím uspělo v jedné kauze pravomocně. To byl rozsudek na podzim roku 2025 z roku 2022. Jak říkám, nelze to takhle srovnávat, protože je tam hodnocena činnost toho subjektu každý rok specificky, co se v tom roce konkrétně událo. A ten minulý rok byl významný právě tou obžalobou ze strany státního zastupitelství. Mě na tom překvapuje, a to k tomu dodávám zase takovou jistou pachuť, že ve chvíli, kdy jde o tak složitou právní kauzu, precedentní, a vidíme sami, a píšou to média, že často obvodní soudy a městský soud na to mají rozdílný názor, že pan Metnar stáhl už podané dovolání k nejvyššímu soudu, tak abychom měli nějakou, řekněme, vysokou soudní autoritu, která v té věci rozhodne. Zase tak. Kolem toho určitá pachuť, zase tam kolem tohoto, zda to tady není proto stažen, že SPD je součástí vlády, ale mě jako zase nevadí to, co říká pan náměstek. Pokud tady někdo veřejně řekne, hele, my jsme vláda, která nechce, aby v té zprávě byly politická hnutí, byť třeba podle odborníků jsou extrémní v některých svých názorech a pohledech, no tak je to veřejně jasně sdělené stanovisko.
1: Dovolte,
10: ale tady ty hrátky a mlhy pana Metnara.
1: Dovolte, abych teď dal slovo panu náměstkovi. To, že ministr vnitra pan Metnar letos v únoru stáhnul to dovolání ve sporu ministerstva s hnutím SPD ohledně zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020, svědčí to o tom, že tedy pan ministr vyhověl vládní straně?
9: Tak zaprvé, když se hovoří o odbornících, tak jsou to úředníci. Jak jestli jsou odborníci na to, co dělají, to nevím, to nedokážu posoudit.
1: Jak už jste říkal.
9: Zarazují proti tomu pojmu odborník.
1: A teď k té moje otázce.
9: A co se týká toho staženého dovolání, zaprvé. Za ministerstvo jedná na nejvyšší úrovni ministr. Nemůže být podáno nějaké podání soudu, aniž by ministr s tím souhlasil, nebo dokonce proti jeho vůli. A za druhé, to, že rozhodli soudy nějak, tak nemůže to vést k tomu, že by všichni účastníci měli neustále vyčerpávat všechny možné i nemožné, v tomto případě dokonce mimořádné opravné prostředky, aby věc předložil nejvyššímu soudu. Tím bychom v podstatě naváděli všechny účastníky, aby se nespokojili s tím, jak rozhodují nižší soudy, a všechno hnali až k nejvyššímu soudu, což by ho zahltilo. V okamžiku, kdy strana jakákoliv soudního sporu dojde k názoru, že to rozhodnutí soudu je podle práva, byť s ním třeba si nesouhlasí, nebo dokonce i s ním souhlasí, není žádný důvod, aby to hnali k nejvyššímu soudu. To bychom totiž mohli zrušit všechny soudy v republice, nechat jenom nejvyšší soud. Mě by to nevadilo, v Brně, já jsem z Brna, tak by tam bylo 3000 soudců a všechno by rozhodoval nejvyšší soud, protože by se řeklo, že vlastně to, co je předtím na těch okresech, krajích a vrchních soudech, jenom takové nějaké zahřívací předkolo.
1: Pane poslanče Pospíšile, pan náměstek Koudelka tady teď zmínil to, že ministr Metnar to svoje rozhodnutí, že tedy stáhnul dovolání, odůvodňoval právě tím, že to dovolání bylo podáno bez pověření z jeho strany, tak nebyl ministrův postup pochopitelný z toho důvodu a potom nerozhodl se ministr správně vzhledem k tomu, že nechtěl zahlcovat nejvyšší soud těmito mimořádnými prostředky, kterým bez zesporu dovolání je?
10: Jasně, tak od toho nejvyšší soud máme, aby v složitých precedentních kauzách, kde je velmi rozdílný pohled jednotlivých soudních instancí, aby řekl to konečné autoritativní slovo. Jo. Takže to tady trošku s panem náměstkem, významným právníkem nesouhlasím, bo to trošku tady jako záměrně zlehčuje. Jo.
1: No a ta argumentace, promiňte, pana ministra, že to dovolání bylo podáno bez jeho vědomí,
10: tak ho předpokládám podali experti ministerstva, kteří měli prostudováno, nebo úředníci ministerstva, kteří se tomu věnují těm věcem a asi sledali důvody, proč je třeba ho podat. Protože když se podíváte, jak tam rozhodují soudy, a teď vycházím z médií, tak jakoby rozhodnutí obvodního soudu v téhle kauze bylo dokonce nepřezkoumatelné. Řekl to dokonce i advokát SPD, řekl to městský soud, to znamená tam pohledy obvodních soudů a městského soudu byl velmi rozdílný a proto je dobré, aby ten soud nad nimi, teď to zjednodušuji, ten dovolací soud brněnský, řekl to konečné stanovisko. Tam se jasně ukazuje, že se jedná o precedentní v zásadě složitou věc, která se denně nesoudí a taková věc by podle mého názoru měla skončit nebo mohla skončit u nejvyššího soudu. Pan ministr to stáhl a neřekl ty důvody, proč on si myslí, že tam není důvod pro to, aby to soud ten nejvyšší přezkoumal a proč má jiný odborný názor než úředníci ministerstva vnitra. On se pouze rozčílil, úředníky napálil, že si dovolí něco podat. No nezlobte se na mě, mně připadá správně a logické, já to říkám jako bývalý minister, třikrát jsem ministrem byl, kdyby zkrátka moji úředníci hájili zájmy ministerstva, v mém případě ministerstva spravedlnosti, a obrátili se na nejvyšší soud, aby obhájili svoji pozici, tak já bych jim za to určitě mediálně nevynadal. Ale chápu, že tady z toho vyplývá, že ten minister fandí ho tomu, aby
1: dovolte,
10: se SPD...
1: prosím, ať má prostor i pan náměstek.
10: Promiňte,
1: v pořádku. Pane náměstku, tak není to škoda, že ta věc neskončila až u nejvyššího soudu, tak aby tady bylo precedentní stanovisko v této věci, protože přece jenom nesoudí se vládní hnutí s ministerstvem vnitra tak často?
9: Určitě to není škoda, protože k nejvyššímu soudu se obracejí účastníci. Já si nedovedu představit, že by někdo šel k nejvyššímu soudu podat dovolání, například v akciové společnosti, aniž by o tom vědělo představenstvo, jenom proto, že by si to nějaký zaměstnanec usmyslel. Jestliže bylo podáno toto dovolání bez vědomí ministra, no tak je to něco podle mě skandálního. Nedovedu si představit, že by na ministerstvu spravedlnosti bylo podáno dovolání v tak významné věci bez zády ministra. A to je proč? Podle mě nepřípustné, aby takhle úředníci obcházeli ty, kteří jsou v čele takového konkrétního orgánu a vláda je odpovědna poslanecké sněmovně.
1: Což pokud vím, je jediný důvod pro stažení toho dovolání, který ministr vnitra uvedl, ale neřekl, proč tedy má jiný názor než ti úředníci ministerstva, kteří toto dovolání podali. Co vy na to, pane náměstku?
9: Tak to je otázka na pana ministra Metnara. Já samozřejmě bych s tím stažením souhlasil i z toho věcného důvodu, že prostě státní orgány nemají těmito zprávami, kde v podstatě jednotliví úředníci realizují spíše svoje osobní politické sympatie a antipatie vstupovat do politického boje. Jestli chtějí ti úředníci toto napsat, mohou to napsat na internet různých časopisů a podepsat se svým vlastním jménem ale netahat do toho státní orgán.
1: A máte proto důkazy, pane náměstku, že takto úředníci státu postupují, že tedy při své práci, třeba při zpracovávání odborných zpráv, projevují svoje politické názory a že to byl tak. Případ i té zprávy o extremismu?
9: Zase na začátku. Jsem proti tomu, aby státní orgány těmito různými zprávami, nesouhlasím s pojmem odbornými, souhlasím pouze se spojmem zprávami, vstupovali do politického boje.
1: Nezlobte se, jakožto o odborné zprávy, o tom hovoří ministr vnitra, proto ten pojem používám.
9: Já používám jenom pojem zprávy.
1: Prosím, nechte dokončit myšlenku pana náměstka, pak budete mít prostor. Pane náměstku, vy jste ještě nedokončil větu?
9: Já už jsem dokončil, protože říkám, já používám pojem zprávy, chcete-li mít tady stanovisko pana ministra vnitra, musíte pozvat ho.
1: Což je pochopitelné. Pane poslanče, vy jste k tomu chtěl něco
10: dodat? Nejenom jednu poznámku, jako to, co říká pan náměstek, je jasné, ale asi bylo teda nejčestnější vůči občanům ty zprávy úplně zrušit. Tahle vláda zruší. Extremismus v vozovkách není problém této země. Není důležité mít informace o vnitřní bezpečnosti tohoto státu. Nechme to být, jo. Tak to na mě bohužel působí. Ještě jednu poznámku dovolte mi. Nevytváříme tady dojem, že by jako ta žaloba, pardon, to dovolání k nejvyššímu soudu bylo vydáno jaksi legálně. Ti, co to podali, evidentně to zmocnění jednat za ministerstvo vnitra měli, protože nejvyšší soud to neodmítl, že by to bylo podáno nelegitimní součástí ministerstva vnitra. A to, že to pan minister nevěděl, je teda jeho chyba. Já nevím, proč mu se pobuřuje na tu úředníky, ať si teda doma udělá pořádek, ale nedělá tady potom machra, netvrdí, jak exemplárně někde věc vyřeší a tak dále, protože je věcí každého ministra, zda ty informace má nebo nemá, jaké jsou toky informační na ministerstvo.
1: Pan ministr jenom pro kontext uvedl, se rozhodl o stažení toho dovolání nedlouho po svém nástupu na ministerstvu a tedy vyjádřil se v tom smyslu, že skutečnost, že o tom nevěděl, byla odpovědností těch daných úředníků. Ale nechme už prosím, pánové, to dovolání dovoláním, ať se do něj úplně nezamotáme. Zajímalo by mě, obracím se na vás, pane náměstku, jak si vysvětlujete, že hnutí SPD nefiguruje v té zprávě o extremismu za loňský rok, když uvážíme, že loni bylo obžalováno šíření nenávisti a nedávno za to bylo zatím nepravomocně odsouzeno.
9: Tak znovu, já jsem rád, že tam není SPD, protože znovu říkám, nemají se těmito zprávami vstupovat do politického boje. A navíc i v určité obžalobě jsem kritický, protože jsem zastáncem svobody slova, zvláště v rámci předvolební kampaně.
1: Přestože v té zprávě se hovoří i o předsudečné nenávisti, tak není důvod tam začlenit subjekt, který tedy podle obžaloby šíří nenávist?
9: Jsem zastáncem svobody slova v tom americkém pojetí, ne v tom, které se prosazuje teď v Evropské unii v regulovaném pojetí.
1: Pane poslanče, můžeme to tady odtajnit, ostatně veřejnost to ví, že jste to byl vy, kdo podal to trestní oznámení na hnutí SPD kvůli předloňské kampani s mužem tmavé pleti se zakrváceným nožem. Nedá se ovšem ta kampaň vnímat ještě v rámci svobody slova, byť třeba je ostřejší a byť se jim obsahem nesouhlasíte?
10: No tak na to právě je možné mít různý občanský názor. Pan náměstek má nějaký, já mám opačný. Já si myslím, že je svoboda slova v extrémní podobě, kdy právě vede k šíření nenávisti a k násilí ve společnosti, tak to jsou ty limity, které už zkrátka by měly být státem omezovány. Máme tady trestní zákoník, který to zkrátka říká, že i takovéto verbální trestné činy, jako je šíření nenávisti, platí v České republice. A teď už je to fakt opravdu na nezávislé justici, aby to posoudila. Já mám nějaký osobní občanský postoj, ano. Ten není důležitý. Důležitý je, co řekne soud. Tento zatím řekl nepravomocně.
1: Počkáme si tedy na pravomocné rozhodnutí soudu. Přes. U toho pro dnešek skončíme. Tolik bývalý ministr spravedlnosti, poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil, debatoval s náměstkem ministra spravedlnosti za hnutí SPD, členem Trikolory Zdeňkem Koudelkou. Pánové, děkuji vám oběma.
10: Děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
11: Naše pořady najdete také na webu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Budování plavebního stupně v Děčíně na Labi má začít za 3 roky. Při hašení lesního požáru na řeckém ostrově Kréta zahynuli 2 hasiči. Trenérem fotbalové reprezentace by mohl být podle deníku AS Španěl Denia. Zítra bude jasno až polojasno, na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Plavební stupeň v Děčíně by se podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD mohl začít stavět v roce 2029. Jeho součástí má být malá vodní elektrárna, 3 rybí přechody, pohyblivý jez nebo plavební komora. Doplňuje ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený.
14: Samotný jez pomůže tomu okolí neskutečně. Když se podíváte na data již zpracované EI Přelouče 2, tak jednoznačně vidíte, co to udělá se spodní vodou. A spodní voda je důležitá.
12: Celková hodnota výstavby má být téměř 9 miliard korun. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Kréta. Úřady nařídily evakuaci 5 vesnic v okolí, informuje o tom server Ekatimiriny, s tím, že při zásahu 2 hasiči zemřeli. Požáry sužují také další části země, kde k jejich šíření přispívá silný vítr. Rozhořeli se například na ostrově Lesbos nebo na Peloponézu. Řecké úřady dál varují před rizikem lesních požárů v oblasti Athén, na ostrově Euboea nebo na ostrovech ve východní části Egejského moře. Nizozemský Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci Queer Community World Pride. Radnice plánované kroky neupřesnila. Úřady ale podle ní k akci přistupují velmi vážně. Policie informovala, že se chystá nasadit jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření. Zpřísnění přichází poté, co o uplynulém víkendu najel islamistický útočník autem do davu na Prideu sexuálních menšin v německém Berlíně. 21-letý muž zabil jednu ženu, dalších 31 lidí zranil. Bezpečnost podle kanadské stanice CBC zvýší taky Pride v Montrealu. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšl Fest. 5denní přehlídka nabízí téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
15: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
12: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl vést španělský trenér Santi Denia. Informoval o tom španělský deník AS, podle kterého už 52-letý kouč podepsal smlouvu.
16: Kontrakt je podle zdrojů deníku AS 2letý. V Česku ale ještě fotbalová asociace jméno nového reprezentačního kouče nepotvrdila. Šéf Fačer David Trunda napsal na sociální síti X, že momentálně probíhají intenzivní jednání o novém kouči a věří, že v nejbližších dnech budou schopni poskytnout bližší informace. Santi Denia jako hráč nastupoval za Atlético Madrid, kde potom krátce působil i jako kouč. Pak byl dlouhé roky u mládežnických národních týmů Španělska, se kterými vyhrál mistrovství Evropy v kategoriích do 17 a 19 let. Vedl reprezentaci do 23 let při triumfu na olympijských hrách před 2 lety. U mládeže spolupracoval i se současným trenérem španělských mistrů světa a Evropy Luisem de la Fuentem. Naposledy trénoval v Kataru tým AS Shahania. Mirko Vasič, Radiožurnál.
17: Nebezpečí na D48, u Frýdku Místku a nehoda na Kolínsku. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína jede auto proti správnému směru jízdy. Naposledy mezi sjezdy na Frýdek Místek a Hukvaldy, exity 45 a 38. Ještě jednou D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína, auto v protisměru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín stojí osobní auto. 129. kilometr policie hlásí, že blokuje pravý jízdní pruh. Na silnici 12 z Kolína do Prahy u Plaňan nehoda bez podrobností a kolona se v místě havárie teď netvoří. Na Znojemskou silnici z Moravského Krumlova do Dobřínska je osobní auto v příkopu. Nehoda na půl cesty blokuje zatím jen krajnici. A u Chebu už průjezdná silnice ve Svatém Kříži. U uzavírka po nehodě traktoru skončila. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Ekonomové varují před deficitem. Pomáhá regulace cen benzínu? Zelenský byl u Trumpa, nebo válka západu s Čínou o umělou inteligenci. To jsou některá z témat názorů a argumentů. Při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
13: Názory a argumenty.
18: Dvacet předních českých ekonomů sepsalo otevřený dopis vládě. Varují v něm před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Dopis podepsali mimo jiné bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl či bývalí členové Národní ekonomické rady vlády Helena Horská, Daniel Minich, Dominik Stroukal a Petr Zahradník. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Petře, na co tito ekonomové reagují?
19: Reagují na postup vlády, která se snaží rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti více, než by podle názoru odborníků bylo záhodno. Týká se to různých věcí, které by de facto vládě umožnily plnit předvolební sliby, které nebyly úplně zasazeny do ekonomických reálných základů a vláda se přesto rozhodla řadu z nich plnit a projevuje se to v deficitu státního rozpočtu, který na letošní rok byl 310 miliard, což je v rozporu se zákonem rozpočtové odpovědnosti a příští rok by měl být pod 400 miliardami, jak prohlásil premiér Andrej Babiš. Takže ekonomé upozorňují na to, že sice Česká republika z hlediska celkového zadlužení na tom není zdaleka tak špatně jako jiné evropské státy, ale že to tempo zadlužování se neuměrně zrychluje a že právě ta nová pravidla by mohla pomoci toto tempo ještě zvýšit a navíc zakrýt některé výdaje státu, které by byly na dluh, protože tam jsou různé výjimky týkající se investic například do dopravní infrastruktury a je otázka, zda by pod tím nemohly být skryty i jiné výdaje, které by třeba byly sporné. Takže ekonomové se obracejí na především vládní poslance, aby zvážili ty argumenty, které přednesl prezident republiky, když ten zákon vetoval. Předtím už ho vetoval také Senát, ale senátní veto bylo přehlasováno. Je velmi pravděpodobné, že bude přehlasováno i veto prezidentské a že zůstane pouze u výzvy ekonomů, která nebude vyslyšena.
18: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Naslyšenou.
19: Naslyšenou.
18: Už dva týdny se v Perském zálivu znovu bojuje a v posledních hodinách tam Irán ostřeloval 3 tankery. To vše může, i když nemusí, vést k dalšímu růstu cen ropy a výrobků z ní. To znepokojuje celý svět a česká vláda v minulých měsících cenu benzínu regulovala. S jakým úspěchem? O tom uvažuje náš spolupracovník Petr Holub.
20: Každé vládní opatření lze kritizovat bez ohledu na to, jaký vládní kabinet o něm rozhodl. To se samozřejmě týká i cenových regulací, které snižovaly cenu benzínu a nafty až do 20. července. Nutno předem upozornit, že na místě nejsou stížnosti, o kolik peněz vláda Andreje Babiše svým údajně populistickým opatřením připravila státní pokladnu. Vláda opravdu na 3 měsíce snížila spotřební daň za motorovou naftu téměř o 2 koruny za litr a tím příjmy státu klesly o 3,5 miliardy korun. Přesto se říct, že stát o tyto peníze nepřišel. S rostoucí cenou dodávek benzínu a nafty zároveň rostou výnosy daně z přidané hodnoty. Pokud se tedy Babišův kabinet zřekl části výnosu spotřební daně, o miliardy nepřišel, jen tím vykompenzoval vyšší výnos daně z přidané hodnoty. Samozřejmě označit regulaci cen pohonných hmot za populismus je možné, ovšem současná vláda není v tomto ohledu přeborníkem. Snížila spotřební daň za naftu o 2 koruny za litr, proti tomu předchozí kabinet Petra Fialy řezal hlouběji. Od června do září roku 2022 snížil sazbu spotřební daně o korunu 50 za litr pro naftu i benzín, navíc nafta zůstala levnější až do července příštího roku. Z odhadu ministerstva financí vyplývá, že tehdy výpadek spotřební daně dosáhl 10 až 11 miliard korun. Zajistě tvrdit, že energetická krize roku 2022 zasáhla Evropu citelněji než letošní krize v Perském zálivu, ovšem pokud jde o pohonné hmoty, celkový vývoj je podobný. Takřka by se dalo uzavřít, že se vláda Andreje Babiše rozhodla správně, když se rozhodla ceny regulovat a ještě ji můžeme pochválit za provedení. Platí to určitě v politickém ohledu. Veřejnost bývá na cenový vývoj u některých komodit citlivá. Snadno propadá panice a tradičně očekává pomoc od všemocného státu. Poslední opravdu velkou paniku jsme zažili v již zmíněném roce 2022, když se zdálo, že ceny energií pro domácnosti vyrostou do nebe. Fialová vláda tehdy několik měsíců váhala se stanovením cenových stropů a přišla tím o důvěru značné části frustrovaného obyvatelstva. Hrozbu, že se panika vrátí přes trh s benzínem a naftou, současná vláda s přehledem odvrátila. Samozřejmě nešlo o bůhví jakou finanční pomoc pro domácnosti. Stačil signál, že úřady mají situaci pod kontrolou a zasáhnou v pravý čas, když bude potřeba. Nakonec se to zvládlo s poměrně nízkými náklady. Politicky se Babišové lidé zachovali rozumně, v ekonomickém ohledu ovšem chválit není důvod. Vládní intervence může mít nejvíc krátkodobý efekt a dočasně omezit dopady velkého cenového šoku. Na druhé straně regulace musí někdy skončit a to znamená, že potom nastane menší šok. To je vidět i v těchto dnech. Spotřební daň z nafty se vrátila na původní úroveň, která je o 2 koruny vyšší než v čase regulací. Obchodníci ovšem využili situace a přirazili si plných 7 korun. Celkem nepřesvědčivě vysvětlují, že k tomu přispělo náhle vyostření situace v Perském zálivu. Po zkušenostech s minulými cenovými krizemi lze očekávat, že se na současné úrovni přes 40 korun za litr udrží cena nafty i benzínu až do konce roku. Jinými slovy, jarní cenovou regulaci zaplatíme vyššími cenami na podzim. Na rozdíl od jara to půjde i bez paniky.
18: Uzavírá Petr Holub. Do Washingtonu zamířil izraelský premiér Benjamin Netanyahu a skoro současně s ním i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zúčastnili se pohřbu Lindsaye Grahama a také jednali s Donaldem Trumpem. Právě návštěvě ukrajinského státníka se věnuje Libor Dvořák.
0: Setkání se odehrávalo za zavřenými dveřmi a trvalo necelou hodinu. Podle expertů nebyly nejdůležitější konkrétní dohody, ale samotná atmosféra schůzky. Na fotografiích z oválné pracovny Bílého domu, které Zelenský zveřejnil na svých sociálních sítích, je vidět, jak se všichni účastníci usmívají, vypadají přátelsky a jak se zdá, jsou naladěni velmi pozitivně. Ukrajinský prezident sdělil, že se svým americkým protějškem především projednal získání licence na výrobu střel pro systém Patriot. Za důležité téma Zelenský považuje i aktivizaci diplomatického procesu. Podle kyjevského zahraničně politického analytika Oleksandra Krajeva je Trump momentálně vůči Ukrajině naladěn podstatně přátelštěji než ještě před pár měsíci, protože pochopil, že je to pro něj daleko výhodnější. Rusko mírové rozhovory dál sabotuje a dělá vše proto, aby nemuselo jednat na běžném diplomatickém poli. Ukrajina naopak podniká vše v zájmu toho, aby Rusku došly peníze a další potenciál pro vedení války a aby tak bylo nuceno usednout k jednacímu stolu, říká Krajev. Podle názoru tohoto odborníka je kontrast mezi dvěma krajními přístupy k ukončení války a ukrajinský postoj daleko přijatelnější. Kyjev demonstruje své odhodlání spolupracovat, korigovat své postoje a přistupovat na rozumné kompromisy. Jiný specialista na mezinárodní politiku, hlavní analytik Národního centra strategických studií v Kyjevě, Ivan Us, zase upozorňuje na fakt, že nejnovější jednání Trump-Zelenský se odehrávalo na pozadí několika událostí, které pozici Ukrajiny ve vztahu k USA zásadně mění. Klíčový je v tomto ohledu možná nečekaný iránský směr. 25. července ukrajinské síly zaútočily v Kaspickém moři na lodě, které podle informací ukrajinské tajné služby SBU převážejí vojenský materiál mezi Ruskem a Iránem. Ukazuje se tak, že právě Ukrajina může Američanům a Izraelcům zasahují

0: tak.
1: Volodymyr Zelenský byl prvním zahraničním lídrem, se kterým se setkal nový britský premiér Andy Burnham. Sám tento fakt má silnou symboliku. Jsme s Ukrajinou na 100%, prohlásil Burnham. Já osobně jsem na 100% s vámi, pane prezidente. Tohle nejsou jen diplomatické fráze. V momentálním kontextu mezi váhající Evropou a nepředvídatelnými Spojenými státy mají takové novinky z Londýna mimořádnou váhu. Na Spojené království se můžete spoléhat, jak dlouho to bude třeba, řekl čerstvý britský premiér. Opravdu to nezní jako slova do větru. Skoro bychom se mohli radovat, jak pozoruhodně a nečekaně pozitivní mohou být po řadě let důsledky Brexitu. Británie, oproštěná od povinné jednomyslnosti v rámci Unie, si může solo dovolit daleko víc než spokojení se s obvyklým chabým konsenzem vlád členských zemí. Uvědomme si, že mluvíme o nejsilnější evropské armádě s jaderným arzenálem. Už proto má takový postoj Burnhamovy vlády mimořádnou váhu. Zelenského londýnská zastávka na cestě do Washingtonu se tak jeví jako skvěle připravený diplomatický a politický tah. Donaldu Trumpovi Ukrajina dopředu sděluje, že se ničeho nedoprošuje, že také není sama a že její propojení s Británií a s ostatními evropskými mocnostmi, velkými i menšími, je dnes pro ní nejen ochranou, ale stále jasnější strategickou výhodou v boji proti Rusku. Bez ohledu na to, zda se nakonec Američané také jasně přikloní na její stranu nebo budou dál lavírovat mezi Moskvou a Kyjevem. Evropská unie vyčlenila dost peněz, aby Ukrajině umožnila se v příštích 2 letech efektivně bránit. Tato pomoc už nemá jen podobu pasivního transferu peněz nebo zbraní, ale stále praktičtějšího a účinnějšího prorůstání evropské a ukrajinské obrany, přičemž evropské armády se stále více inspirují unikátní ukrajinskou zkušeností a inovacemi na bojišti. Novými investicemi do ukrajinské obrany i útočné kapacity dávají Spojené království a většina evropských zemí najevo, že nepřipustí ponižující mírové ujednání mezi Ukrajinou a Ruskem, o jaké před časem stály i Spojené státy. Chtějí Ukrajinu v Evropě jako moderní, silnou, plně integrovanou vojenskou mocnost. Česká vláda zatím na tuto vlnu bohužel nenaskočila. Zřejmě čeká, až bude pozdě.
0: Všímá si Karel Barták.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Polem, na kterém se střetnou supervelmoci, bude oblast umělé inteligence. Vlastně se to už děje. Bude to také střet západních demokratických států a Číny. Slovo má Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.cz.
3: Amerika, tedy přesněji administrativa Donalda Trumpa, je přesvědčená, že bude dominovat světu v oblasti umělé inteligence. A do velké míry to je pravda. Přece jenom Silicon Valley, původně armádní laboratoř a nyní technologický hub číslo 1, je rodištěm současných AI gigantů, od Google po NVIDIA. A co je pro dominanci ve špičkových technologiích potřeba? Pokročilé modely, globální distribuce, nejnovější čipy, datová centra a cloudy, to všechno Amerika má. Ale svět není jen západ, neboli severozápad země koule, je to také východ a jih. A tam už pár dekád roste jiný hegemon, Čína. A ta chce také dominovat v AI, minimálně ve své sféře vlivu. Zatímco se donedávna dost spoléhala na dovoz některých technologií z Ameriky, éra celních válek to změnila. Vyrostly lokální čínské hvězdy, jako platforma DeepSeek či Owen. Tento týden vstoupil na burzu výrobce čipů s krkolomným názvem CXMT a cena jeho akcí okamžitě vystřelila skoro na 5x a stala se nejhodnotnější čínskou firmou na šanghajské burze. Není divu, že se naděje investorů upínají právě tam. Čipy byly dlouho slabé místo Číny, což si uvědomuje i Trumpova vláda, která z politických důvodů do země zakazuje vývoz nejpokročilejších procesorů. Strana proto zavelela a na výrobu čipů upřela síly. Situace je teď taková, že jednodušších čipů a získá velmoc nejenže zvládne

0: vyrobit tolik, co potřebuje, ale ještě je masivně vyváží. Co jí chybí, jsou nejnovější generace čipů, konkrétně třeba litografické stroje nutné pro čipy pod 3 nanometry, které si ostře chrání nizozemská ASML a kde Čína ještě zaostává o několik generací, či sofistikované finalizační technologie hlídané Tajvanem a Koreou. Čína s Amerikou zatím také nemůže soupeřit v rozsahu kapitálu. Američtí giganti jako Microsoft, Meta a spol. Investují do datových center a výpočetního výkonu 100 miliardy dolarů, čemuž se čínský soukromý i státní sektor objemem zdaleka ještě rovnat nemůže. V ostatních oblastech Čína dělá velmi rychlý pokrok. V závodu o AI jsou důležité i jiné, zdánlivě měkčí položky, například lidé. Proto Silicon Valley po generace stahovala nejlepší technické mozky z celého světa, až doteď, kdy současná politika stížila migraci i pro kvalifikované lidi. V Číně už nyní ročně dokončí špičkové technické školy miliony lidí, včetně talentů, které si Čína z rozvojových zemí vozí. Dalším předpokladem jsou energie, protože datová centra i výpočetní výkon jsou velmi energeticky náročné. Čína v poslední dekádě začala vedle jaderné energetiky táhnout globální obnovitelné zdroje. Na západě země, kde se staví obří datová centra, má dokonce obrovský přebytek levné větrné, solární a vodní energie. Amerika se trápí se starou přenosovou soustavou a pomalým povolováním staveb. Čína také dobře vsadila na otevřené takzvané open sourceové AI modely, na rozdíl od většiny amerických uzavřených. Vývojáři po celém světě pracují na DeepSeeku a spol. Čína z toho má spoustu vlivu i dat. Asijská velmoc také masivně nasazuje AI řešení a roboty do průmyslu a služeb, takže má k dispozici jakousi laboratoř za pochodu. A v neposlední řadě má vliv diplomacie. Čína desítky let buduje diplomatické i ekonomické vztahy v zemích globálního jihu, například v Africe, dávno největším investorem. USA pod taktovkou Donalda Trumpa a lidí typu Elona Muska sází spíše na vztahy ovlivňované silou než diplomací a dokonce spoustu dosavadních spojenectví i v západních zemí ruší. Zatím má výhodu, že se například Evropa vlivu Číny bojí. Ještě jeden podstatný rozdíl je mezi oběma velmocemi. Amerika se chová, jako by musela závod utrhnout sama, dominovat v AI jako jediná. Čína vstupuje na trhy s lehčím řešením. Nabízí technologie jednodušší, levnější, zároveň ale ve stylu kompletního balíčku. Levný hardware, otevřený software, infrastruktura třeba v podobě soláru i financování. A minimálně zdánlivě bez dodatečných podmínek. Pro chudší země jihu je to dostupnější věc než drahé, byť sofistikované americké technologie. Sečteno podtrženo, Amerika chce v AI vládnout všem. Čína na to jde, řekněme, mazaněji a od spodu, tedy kde Amerika bič, tam Čína cukr. Teď je otázka, na jakou diplomacii lidé víc slyší.
1: Hovořila Tereza Zavadilová. Prospívá vláda Donalda Trumpa peněženkám obyčejných Američanů? Ne tak docela a prezident na peněženky Američanů nikdy nemyslel. Slovo má náš spolupracovník Matěj Schneider, který působí na serveru Voxpod.cz.
2: Donald Trump sliboval Američanům, že s rostoucími životními náklady zatočí daleko lépe než Joe Biden, kterého v Bílém domě vystřídal. Od té doby ale dělá, co může, aby ceny naopak zvyšoval. Částečně za to mohla jeho obchodní válka, ke které se teď opět vrací v dalším kole. Možná i proto, aby alespoň symbolicky tento vliv svého úřadování trochu vyrovnal, začal v druhé půlce loňského roku tlačit kongres, aby schválil nový zákon, který měl zlepšit dostupnost bydlení v USA. Mimo jiné usnadněním výstavby a zjednodušením financování cenově dostupných jednotek. Ze Senátu vzešlý 21st Century Road to Housing Act sice není bůh ví jak radikální změnou. V rozpolceném kongresu, který se nedokáže shodnout téměř na ničem, je ale takový balík s podporou napříč oběma stranami malým zázrakem. Kongres vše projednal. V průběhu jara zákon relativně hladce prošel všemi nutnými hlasováními a mohl být podepsán prezidentem. Možná byste tedy čekali, že Donald Trump zákon, jehož vznik sám podpořil, s povděkem přijme. Nestalo se tak. Zákon o bydlení vstoupil nakonec v platnost Trumpovi navzdory. Prezident ho dodnes odmítá podepsat. Trump říká, že tak neudělá, dokud kongres neschválí jim daleko oblíbenější Safe Act. Zákon razantně zpřísňující americká volební pravidla. Ten ale v tuto chvíli nemá velkou šanci kongresem projít. vzhledem k tomu, že prezident Housing Act nevetoval, vstoupil zákon v červenci v platnost nehledě na jeho podpis. Celá anabáze dobře ilustruje, jak plané jsou Trumpovy sliby o životních nákladech. Zatímco kongres schvaloval zákon o bydlení, Trump rozpoutal válku s Íránem, která zvýšila ceny pohonných hmot a tím i ceny leda z čeho dalšího. V průběhu války se Trump už několikrát prořekl, že je mu vliv konfliktu na peněženky Američanů ukradený. Vůbec nemyslím na finanční situaci Američanů, nemyslím na nikoho, řekl Trump v jednu chvíli nezvykle upřímně. Když několik týdnů na to Úřad pro statistiku práce vydal novou várku čísel, která ukazovala inflaci přes 4%, Trump zašel ještě dál. Miluju inflaci, řekl v oválné pracovně. Zřejmě mu pak došlo, jak špatně tento výrok vyzní a snažil se ho hasit. Médiím vysvětloval, že vše myslel tak, že ve světle své války čekal inflační čísla horší a že se mu líbí, že inflace po skončení konfliktu zase klesne. Od tohoto výroku už uplynuly skoro 2 měsíce a Trump neukončil válku ani nárůst cen. Ceny benzínu v USA naopak od té doby opět překročily $4 za galon. Trump zjevně neví, jak se z války vymotat, a v posledních týdnech se naopak vrátil ke koketování s eskalací v podobě různých plánů na útoky do iránského vnitrozemí. Když říká, že na finanční situaci Američanů nemyslí, měli bychom mu to všichni věřit.
1: Říká Matěj Schneider. V létě se vydáváme na jih, do Itálie nebo do Egypta, ale třeba i do méně vzdálených míst, jako například Kristýna Žantovská, která popsala svou cestu v následujícím letním fajetonu.
3: Chtěla jsem vidět Baťův kanál a vydala se do jihomoravského Veselí nad Moravou. Snažila jsem se nemít žádná očekávání, jen zvědavost, jak vypadá plavební kanál, který vymyslel Jan Antonín Baťa, aby zlevnil dopravu uhlí pro Baťovy továrny. Cesta z Prahy vlakem se prodloužila o práce na trati už za Kolínem. Spoj ve Starém městě u Uherského hradiště odjel, za to jsem se dozvěděla z plakátu, že brzy začne 52. ročník letní filmové školy, k čemuž někdo připsal rukou. To bude v alejích na Blito. Bylo nedělní odpoledne, když jsem z vlaku ve Veselí vystoupila. Nádražní hala prázdná, nikde okénko s lidskou tváří, které bych se mohla zeptat na cestu. Ani v úterý v podvečer nebyla situace jiná. Prodejna zrušena, bistro k pronájmu, informační cedule ani před nádražím. V akčním rádiu asi stovky metrů se nabízely provozovny různého praktického zaměření. Hobby centrum, stříhání psů i pamlsky pro mazlíčky, pojišťovna, realitka, nábytek, nemovitosti, finanční poradenství a několik prodejen madrací a dobrého spaní. Po kavárně nebo restauraci ani stopy. Cestu ke kanálu mi nakonec poradila paní zázrakem místní a ne odjinut. Nejdřív se musela přejít velké náměstí, jak jinak Míru, které dostalo novou tvář. Pravděpodobně z veřejné zakázky vzešli architekti, co zasedli k rýsovacím prknům a vymysleli cesty, odpočívadla, mělké bazény s vodou a pódium zakryté kovovými baldachýny pro pořádání občasných horňáckých slavností. Nově vysazené stromy neposkytovaly žádný stín, náměstí spalovalo slunce a nikdo na něm neodpočíval, leželo tam jaksi ladem. Přímky a úhlopříčky na papíře vypadají dobře, ale lidé se nepohybují podle inženýrských výkresů. Architekt by si tam býval musel sednout a pozorovat lidi, jaké kouty je přitahují, aby usedli a přátelsky si popovídali. Namísto toho si vymyslel kovový mobiliář, šachové stolky a pro hráče otáčecí kovové židle. Jedna už byla vyvrácená. Zkusila jsem si na jinou sednout a připálila jsem si zadek. Architekti se asi inspirovali v jižních krajích Evropy nebo na Balkáně. Tam si chlapi hrají. Schovaní pod korunami staletých platanů, kaštanů i lip, v parcích i na náměstích hrají šachy, petanky i kuželky. Na náměstí Míru až na 3 adolescenty nikdo ani neseděl. Když jsem přišla úzké rameno řeky Moravy a přívozní strouhu, došla jsem k zámku, bývalému vodnímu hradu, kdysi chloubě města. Dvě dámy na procházce neskrývaly rozhořčení nad tím, jak zámek chátrá. Na kulturní dědictví, které se v soukromých rukách už 20 let rozpadá, se městská správa, tak jako mnohde jinde, jenom bezradně dívá. A pak konečně ústí Baťova kanálu a bistro, kde se dalo najíst. Byly 4 hodiny odpoledne. Už jsem měla pořádný hlad.
1: Uzavírá Kristýna Žantovská nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděla Ivana Braunerová, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Interview Plus. Také já prožívám frustraci z toho, co se v minulosti odehrávalo v úřadu, jehož vedení jsem letos na jaře převzal, oznámil veřejnosti arcibiskup Stanislav Přibyl v půli července. Je už hlavě katolické církve jasné, co všechno se v posledních letech na arcibiskupství dělo a jak se s tím vypořádat? Arcibiskupa Přibyla se na to zeptá Pavlína Nečásková.
5: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
6: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10:00 dopoledne na Plusu.

0: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

Středa 31. října 1979. Nebyly víc než 3 minuty po 11., když jsem přicházel ke kavárně v Karlově ulici a paní P. už odcházela. Kde seš, pravila hlasem, z kterého jsem odhadl, jak nesnesitelné pro ní je sedět sama déle než minutu v hospodě, nechráněna jednou důvěryhodnou kompromitující mužskou osobou a vydána mnohým a všelijakým domněnkám všech mužů. Nechal jsem ji vybrat stůl. Vybrala nejzastrčenější box. Mám špatnou pověst. Madla mi to pořád říká. Uznal jsem to teď. Správně, ať tě se mnou nikdo nevidí. Objednal jsem si bílé víno, ona červené, svařené. Ty jsi těhotná? Zeptal jsem se. Ale ne, řekla mrzutě. Je mi zima. Já mám asi horečku, hele. Pochlubil jsem se a povystrčil čelo nad stůl. A nebudu ti sahat na čelo. Na to máš spoustu jiných. Řekl jsem. Správně. Tak ukaž tu povídku a můžeš jít, jestli chceš. Podala mi svazek listů. Podíval jsem se na poslední. 40 stran. Ty, jak píšeš? Zeptala se. Furt dopředu, řekl jsem. A budu už muset zahájit povolovací řízení s lidmi, o nichž píšu. Taky s tebou. Pro Bůh, zvolala spisovně. Ty o mě píšeš co? No, všecko. Ale já nechci, aby tam bylo něco choulostivého. Kdyby se to taky vzalo, prosím tě. Místo choulostivého jsou tam vždycky 3 tečky. Protivo. Vždyť nedošlo k žádným 3 tečkám. Já vím, ale bez 3 teček ti lidé dneska neuvěří nic. Řeknou si, proč za ní šel? Zakroutila se bezmocně a pravila mrzutě. Nepiš o mě prostě nic. Vynechej mě. Řekl jsem, to nejde. To je taková knížka na tom založená, že je tam skoro všecko a za zbytek ukázka. Však si budeš moct pak svůj part upravit. Ale bude to tam poznamenáno. Řekla, jsi prostě exhibicionista a vlečeš nás všecky na hanbu s sebou. Vstrčil jsem 40 stránek její exhibice do aktovky. Tak dobře, řekl jsem. Když jsme se na rohu ulice rozcházeli, pravila, jsi pokrytec. Nic se mě jakoby nedotýká. Dívám se a jdu. A spokojeně dostávám zimnici. To se stalo včera. Dnes ráno konečně uznávám de jure svou nemoc a dlouho, dlouho nechci nikam jít, nic slyšet a nikoho vidět.

Čtvrtek 1. listopadu 1979. Přečetl jsem si povídku paní P. a je dobrá. Ovšem Homíra zas riskuje. Dala své hrdince jméno sice starolidové, ale v novosnobském tvaru Anny. Tato Anny se nějak dopídila, no přes koho asi, přes Homíru. Co to píšu? V povídce už je moje kniha hotová a ona ji vzrušeně čte. S odzbrojující přítomností vypisoval své hříchy a prosil tak vlastně své bližní za odpuštění tak bezděčně a jímavě, až to Anny na několika místech rozplakalo. V navyklé spupnosti však nepřipustil ani myšlenku, že by snad mohl přestat hřešit. Ale potřeba odpuštění byla tak naléhavá, že sám odpouštěl všem všechno, aby i oni jemu. Místa, kde se dopouštěl této tolerance, byla pozoruhodně slabá. Konec citátu. Jako manželka významného disidenta má Anny speciální možnost vidět, jak spolu disidenti obcují a jak jim v tom je. Je to život v getu. Pokusy o průnik ven znamenají nebezpečí ztráty svobody, mají-li nějaký význam. Nemají-li ho, jsou směšné a Anny se jim vysmívá. Všichni ti bojovníci za lidská práva nejsou ve svých kuchyních, obývácích a postelích o nic lepší, než jsou asi ti, co je pronásledují. Anny, toť jediný veliký údiv nad tím. Ani v hnízdě chartistů, kde mají být dle všech nadějí vyseděna vejce lepší budoucnosti, nedaří se ženám ležet se správnými muži. Anny, zdeptaná svými zklamáními, nežádá od muže už nic, doslova nic, než aby byl člověkem.

Pondělí 5. listopadu 1979. Sen dnešní neslušné noci přepisuju po třetí, abych našel výrazy trochu vhodné do těchto míst. Ale pořád není jisté, že se odvážím přiznat se k němu. V pátek bylo zadrženo dalších 6 členů Voncu, mezi nimi oba synové od Kybednářové. Většina je dnes už propuštěna. Taková událost mě vždycky rozčílí ke staré otázce. Jak se k tomu člověk má zachovat, když si přitom chce ponechat řízení svého života? Důsledný odpor proti bezpráví udělá z člověka psance z povolání. Na nic jiného nezbude mu totiž energie a čas. Je to cyklotron. Mezi tresty má co dělat, aby sehnal na chleba a otop. Nakonec mu takový život přitočí do náruče i takovou družku. S ní má pak děti, jež se učí dělit lidi na fízly v civilu a v uniformě, přátelé a věci a místa mají krycí názvy, klid a pořádek a kázeň jsou podezřelé a když tato mládež doroste do činného věku, bude ještě mít představu, jaký to původní normální stav společnosti má být bojem obnoven? Bojím se za ty mladé lidi jejich pozdější trpkosti. Až se ukáže, že příští obroda zase vzejde nikoli z odstrčenců od vzdělání a práce, nýbrž od těch, kteří dostali možnost studovat, pak pracovat a nakonec dozrát ke správným rozhodnutím. Úterý 6. listopadu 1979. U večeře jsem se zeptal, chce si někdo snad přečíst novou povídku paní Pithartové? Přihlásila se Madla a už mi tu před chvílí byla i vynadat. Co prý je to za ženskou chorobnou? Co chce, co si o sobě myslí? A chudák Petr. Jaký Petr? Podivil jsem se důrazně a ona ztratila razanci. Udělala slovní kroužek a couvla po něm od autorky k ubohé Anny. Už to jméno, Anny, uplivovala. Řekl jsem, že to patří k autorčinu úmyslu vykreslit ženskou choulostivost, nehodící se do poměrů, s nimiž její muž musí zápasit a že je to taková pozice, z které se dá dobře deglorifikovat disidentství a že jenom zatímní nedostatek literární zkušenosti, odstupu a rafinovanosti zaviňuje, že autorka upadá do podezření stotožnosti se svou hrdinkou. Přes jisté podobnosti je to však žena dostatečně praktického životního smyslu, má dobře vedené děti, čistou domácnost, tolik zdraví, že své krajní stavy dokáže nahlížet psaním a tolik drzého spolehnutí na svého manžela, že mu své nehoráznosti dává číst a on jí je propouští. Já bych taky někdy chtěla mluvit s Petrem, pravila Madla. To můžeš, ale to bychom nesměli vždycky odmítnout jejich pozvání.

Pátek 9. listopadu 1979. U Kolářova stolu byl nátřesk, že se tam další židle už nevešla. Sedl jsem si opodál a čekal na Jiřího. Pozoroval jsem profesora Černého, jak tam nehnutě mlčí a jenom kouří. Není znát, jak vnímá dění, reaguje na máloco. Divím se jeho zájmu o tento mladší, hemživý život. Já v jeho věku budu zakyslý a všecko mě bude popuzovat, že ani nevylezu z brlohu. To je znát už teď. Já nebudu chtět vědět, co je nového. Špatně vidí a pořád čte a píše. Zmizelo všecko, co skládalo jeho vnější duchovní svět. Zůstal si sám. Odstěhoval se tedy dovnitř. Ne, on tam byl přeci vždycky doma. Proto není choulostivě závislý na vnějšku. I bych se ho rád zeptal, co vidí, ale neumím s ním mluvit. Možná se ho bojím. Potřeboval jsem, aby mi někdo pomohl něco vyřídit. Vybral jsem si k tomu jednoho člověka a doufal, že se tu objeví. Když přišel, vzal jsem ho stranou a vyslovil svou žádost. Uslyšel jsem odpověď. Dostal z honorář, udělej si to celé sám. Tato slova zněla jako pravda, ale do jakých poměrů je řečena? Léta dělám práci bez odměny, má z ní užitek někdo jiný a nevadilo mi to. Někdo zas možná pracuje někde pro mne. Tyto účty se v životě vždycky vyrovnávají nějakým kruhem. Cítil jsem se jako po fatce, jakou jsem dosud nedostal. Když jsem vstal k odchodu, zvedl se i Jiří. Zeptal se, co mi je. Potom se mi vysmál, jak mě mohlo napadnout obrátit se právě na tu osobu. Šel jsem pěšky a rozebíral si, co se stalo. Proč jsem se obrátil právě na něj? Správná otázka. Protože jsem cítil kritičnost našeho vztahu a žadatelskou pozicí nabízel jsem usmíření a důvěru. Odpověď, která přišla, je správná. Přirozenější než má žádost. Koriguje mé nepřesné představy o našich poměrech. Kdyby pominul tlak, jenž nás tiskne ke Kolářovu stolu, vypukl by hrubý boj o peníze, postavení a slávu. Když jsem si svou příhodu takto rozebral, přestávala mě mrzet. Dal jsem se tedy do vyřizování té věci. Už za tmy dorazil jsem k Pithartům, otevřela mi paní P. Chtěl jsem Petra, byl v koupelně, a zavolal na mě velice odpudivě, avšak naprosto přesně mou povahou i náladou. Právě jsem přišel, jsem ve vaně a budu tu 3/4 hodiny. Položil jsem věc na stůl a odešel. Venku jsem se jenom smál. Dobře ti tak, nemáš se pořád do něčeho cpát.

Úterý 13. listopadu 1979. Konečně je tu pravý, smutný listopadový den, kdy vyjít do ulice znamená krásně si potvrdit, že nejlíp je sedět doma. Všecky neklidy musí se vrátit, odkud vyšly. V bytě je teplo a mnoho čistého papíru, nebo aspoň mnoho knih, telefon mlčí a mlčí, roky se obracejí zpátky a všecko hloupé může se změnit v moudrost. Slunce léta krouháme v zelí dobečky lítosti. Hodně ušlapeme. Jiří Pechar podniká psychoanalýzu nové české literatury. Chce do ní zabrat i nejposlednější díla hlavních autorů. Některé tituly nemůže sehnat. Peckovi Motáky nezvěstnému, Klímovu Šibeničku, Rané věci Kryseové. Slíbil se mu v tom pomoc. Uvařil mi kávu a mluvili jsme. Dal mi přečíst, co mezi tím napsal o Kohoutově Katyni. Čtenář Katyně během četby musí třikrát změnit názor na autora. Nejprve se zdá, že píše černý humor, pak politickou satiru a študáckou recesi. Autorovo otrlé chlapáctví, jak se tu nakonec exhibuje, nepůsobí příjemně na toho, kdo zažil, jak kdysi exhiboval svou cudnost. Zbývá nám čekat, kdy k nám takto přijde s okázalou skromností z moudřelého věku. Toto všecko se může o Kohoutovi říct, řekl jsem, ale zaslouží si krom toho i trochu spravedlnosti. Pechar obrátil bílou knihu, kterou jsem mu pro dokreslení Kohoutovy metody právě přinesl, a pravil, podívejme se přeci na tuto fotografii, co tomu říkáte? Je tam Pavlova tvář v detailu, v jakémsi žertovně výbojném úsměšku. Pavel ve své roli. Řekl jsem, to je vteřinová podoba, která v další vteřině byla vystřídána jinou, ale je typické, že reklama si vybírá, nebo i on sám si pro reklamu vybere vždycky podobu, která odpovídá pěstované představě dramatika Pavla Kohouta. Sice jsem ho úplně zdrceného neviděl nikdy, ale zkroušenější podoby má také. Pechar řekl, setkal jsem se s ním jedinkrát ve Slávii a tenhle rozporný pocit, o kterém mluvíte, měl jsem rovněž. Působil na mě neokázale, podobal se nejspíš hodnému, sice sebevědomému, ale dobře vychovanému chlapečkovi. Mám příležitost. Jestli doopravdy existuje něco jako psychoanalýza, jestli dílo autorovo je dostatečným materiálem k analýze jeho psychy a jestli tento člověk je psychoanalytik, mělo by se to zkusit. Kdybych to uměl, řekl jsem, nakřapl bych tomuto Kohoutovi, ukázal jsem na fotografii, tu tvrdou skořápku, kterou se chrání. Život ho přivedl k pronikavému pohledu na systém, ale lidi v něm pozoruje jako zvěřinec a zvláště ho ještě nic nepřivedlo k tak důkladnému pohledu do sebe. Jakoby jeho strašná síla obrácená ven vázala i k necitelnosti dovnitř. A řekl jsem Pecharovi, co nevěděl a o čem Pavel sám ještě nepromluvil. Jakému duševnímu teroru musel odolávat před svým odjezdem. Podle mého, řekl jsem, Pavlovi by prospělo zhroucení zvenku do sebe. Byla naděje, že by k tomu dostal podmínky tady. Ta teď padla. A venku ho k tomu nepřivede nic. Svět bude dál pěstovat jeho dosavadní podobu a on ji bude plnit. Tím, že ho nepustili domů, stala se mu horší věc, než si myslí. Ještě tak, kdyby někdo odhalil jeho ochrannou masku a napíchl mu duši opatrně prstem, jehož by se on mohl chytit a konečně svobodně nebojovat, ale zaplakat. Pechar skládal mlčky své listy a pak pravil. Jsem rád, že jste mi to řekl. Doma jsem měl pohlednici z Londýna od Jiřího Koláře a jeho ženy Běly. Ploužíme se po muzeích a vzpomínáme na každém kroku na tvé marné přání někam vyrazit. Uvařil jsem si čaj, vzal acilperin.

Středa 14. listopadu 1979. Zatraceně. Zvedl jsem omylem telefon a tam se ozvalo anglicky. Jmenuji se tak a tak, jsem dopisovatelem listu New York Times, přijel jsem z Varšavy a chtěl bych s vámi mluvit. Je to možné? Odpověděl jsem, jak se domnívám, takto. Bývalo možné, kdybyste mi byl nebyl volal, nýbrž přišel jste rovnou. Muž přemýšlel nad tím, co slyší, a pak se zeptal. Well, a můžu tedy přijít rovnou? Odpověděl jsem opět svou oxfordskou angličtinou takto. Kdybyste se nebyl takto otázal, byl bych vás mohl pravděpodobně očekávat. Obávám se však, že po vaší otázce vás nemohu očekávat i více. Muž na druhém konci po chvíli řekl. Bye bye. Já vás naučím, já vám dám. Pravil jsem si nahlas vesele. Kde si myslíte, že jste? Pak jsem se rozjel ke Zdeně. Potkal jsem ji na ulici. Vracela se s Bibisou z procházky, nesla ji na ruce. Bibisa nemůže chodit. Před 2 dny si vesele vyskočila, kvikla, zhroutila se, zalezla pod křeslo a je Lazar. Vítala mě jenom ocáskem a jazykem místo obvyklého šplhání po nohou a vyskakování. Rozhodli jsme se zajet s ní na středisko do Říčan. Chvíli jsme si však sedli a přišel Jiří. Povídali jsme a on pravil. Pamatujete se na tu holku, jak sbírala podpisy, aby Hudka směl zpívat? On o ní napsal tenkrát fejeton. Pamatujeme si, vyhodili ji za to pak ze školy. Tak ta spáchala sebevraždu. Takovým zprávám věřím nerad. Byla několikrát u výslechu a nevydržela to. Řekl jsem, zajímalo by mě, jestli to Hudka ví. Jiří pravil, ví a napsal o tom zas fejeton v Holandsku. Já to vím z toho fejetonu. Jeli jsme s Bibisou k doktorovi. Dostala 2 injekce, jinak je bez nálezu. Jenom musí užívat vápno a fosfor na páteř a na nervy. Cestou zpátky se Zdena zeptala, jestli nechci zůstat už na večeři. Řekl jsem, že nemůžu. Zeptala se, zda nemůžu či nechci. Jestli nemůžu, znamená to zároveň, že nechci, odpověděl jsem. Až potud byl to dialůžek obehraný 100krát. Nová myšlenka přišla teď. Že se vůbec ptám, každý v Praze už ví, že se Madly bojíš. Je pro tebe lepší, když si to vyložíš tak, řekl jsem. Pondělí 19. listopadu 1979. Své sny zapomínám. Ráno nevím nic. Moc dobře nespím poslední dobou. Rychle usnu, vzbudím se a dlouho nemůžu spat dál. Nic mě netíží, nestraší, ani tělesně nebolí. Jenom jsem vzhůru, pot mě. Nevadí mi to a nevím ani, bývá-li to 1/4 hodina či 2 hodiny. Vím, že to něco znamená, ale ještě se to nevyjevilo. Přemýšlel jsem, co mi chybí a co bych chtěl, ale nechci nic. Nemyslím na smrt, ale nevadila by mi. Zvláštní, nedovedu se rozhodnout, jestli bych měl umřít dřív než Madla či až po ní. Chtěl bych to, co by pro ně bylo výhodnější, a to není při nejisté budoucnosti otázka jednoduchá. Přeju jí dlouhý život, triumf nad rodovou příšerou a když vidím, jak se na důchod chystá jako na teprv život, je mi úzko.

Sobota 24. listopadu 1979. Zítra je svaté Kateřiny. Madla má zítra narozeniny, jak včera měla kvůli nim mít večírek na rozloučenou. Dostala však svůj povinný podzimní zánět průdušek, silnější než její smysl pro povinnost, takže už 2 dny je doma. Když Madla zůstane nemocná doma, je to první 2 dny špatné, protože trpí, pořád umírá na hrozné nemoce a já musím překonávat i svůj strach. Když její o stupeň líp, začne uklízet, prát, hadrovat a kritizovat mou existenci. Nic pro domácnost neudělám, jsem navalený v křesle a čtu a zřejmě mi vadí, že se nemůžu jít toulat, jak se celé dny toulám a nic nedělám, jenom ženské honím. A já zatím vím, že nemám ženy rád. Přestávám mít rád všecko a ohlížím zpovzdáli, jak se už blíží chvíle, kdy se v něčem ztratím, protože se pustím, čeho jsem se držel dosud tak, že jsem nemohl odejít a nikam tedy neodešel. Proč netáhneš konečně ke Zdeně? Řekla, jak nejsilněji dovedla. Ale já nikam nechci, zařval jsem. Tichounce řekla. Teď by tě měla slyšet tvoje Helenka. Ano, tak to má být. Tak jsem šel. Sobota 1. prosince 1979. Ráno ji bolela levá ruka. Bylo to ve středu, kdy nastupuje až popoledni. Proto se dala ještě do pečení slaného pečiva k vínu na ten svůj odložený večírek. Také štrůdl pekla znovu, protože ten původní se mezi tím doma minul. Najednou praví, že se jí udělalo špatně. Donutil jsem jí lehnout si a vzít pod jazyk kolečko nitroglycerinu. Za 15 minut bylo jí neuvěřitelně dobře, až na vzrušující tlak v hlavě. Večírek jí včera dopadl špatně. Když se všichni připravili, řekl Fantom, ať se tedy dobře baví, on že ještě má práci, a zašel do své pracovny. Zůstali jak praštění. Ale přece byly nality skleničky a doktor Hájek, stará škola, pronesl obřadně přípitek. Zkrátka odevzdal jí už dosti vzrostlou borovici v hrnci, kterou si má prý zasadit jako stále rostoucí vzpomínku na nehynoucí památku do míst, kde, jak se těší a jak jí všichni ze srdce přejí, hodlá strávit od příštího roku tu novou, lepší část svého života. Ale to si jenom představuju, protože ona mi o tom nepověděla nic souvislého, jelikož ze slavnosti utekla. Chodila až do tmy po ulicích a brečela, zleva i zprava. Ty jsi jim ovšem zkazila slavnost, řekl jsem. No, ale já v pondělí půjdu vašemu vedoucímu dát přes zubu, protože já to tak nenechám. V 9:30 se znovu oblékla, nalíčila a šla ven. Nechtěla mi říct kam, ani nechtěla, abych s ní šel. Za 10 minut jsem se vzpamatoval a vyšel za ní, ale nikde v okolí jsem ji neviděl. Obešel jsem okruh ulic, kudy lítávám já, když se s ní pohádám, a šel jsem domů. Vrátila se za 2 hodiny. V tašce přinesla zbytky své hostiny. Nic tam nenechám, pravila. Vypadá hrozně, s opuchlou pusou a modrými váčky pod očima. Vyžehlila a teď si spí. Občas ze spánku zalistuje ve vzduchu, jako by četla.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Senátoři podpořili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Francouzským hasičům se zatím daří bránit rozšíření požáru na jihozápadě země. Santi Denia bude podle španělského deníku AS novým trenérem českých fotbalistů. Dnes bude jasno až polojasno, na jihu přizvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna 2027. Vzrůst by měl o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Novelu zákona teď dostane k podpisu prezident.
2: Senátoři taky vyzvali vládu, aby připravila automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle senátorky Ivany Váňové z klubu KDU-ČSL a nezávislí by to bylo spravedlivější než současný systém.
3: Automatická valorizace by byla řešením, jež by přineslo pravidelnost a odstranilo současné nerovnosti.
2: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má ale k případné valorizaci výhrady.
4: Užití valorizačního mechanismu, obdobně jako například u starobních důchodů, není vůbec logické a činilo by naopak aplikační potíže.
2: Novela počítá i s úpravou superdávky. Mezi zranitelné skupiny by nově měly patřit samoživitelé s dětmi do 15 let věku místo do 7. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá návrhy na zrušení devátých tříd základních škol, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. S návrhem zhruba před 2 týdny přišel šéf sněmovny, Tomio Okamura z SPD.
5: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
6: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
5: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
7: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
5: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Celý pořad 20 minut Radiožurnálu s ministrem školství Robertem Plagou slyšíte v repríze hned po hlavních zprávách. Obří požár na jihozápadě Francie se podle tamních úřadů zatím nerozšířil, a to i přesto, že hašení komplikovali vedro a silný vítr. Na místo dorazili posily, s ohněm už bojuje přes 3300 hasičů.
8: Zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová zdůraznila, že se hasiči museli v uplynulých hodinách vyrovnat s několika komplikacemi naráz. S vysokými teplotami kolem 40 stupňů, s větrem, který místy dosahoval 45 km za hodinu, a s nízkou vlhkostí. Starosta obce Léškap-Ferré Philippe de Gonville televizi BFM řekl, že kvůli těmto podmínkám museli načas zastavit hašení.
9: Přístroje, které jsme používali, mohly zapříčinit další požár.
8: Meteorologové předpovídají, že se vítr otočí, přinese vyšší vlhkost z oceánu a že se celkově ochladí, což by mělo pomoct při hašení. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Ukrajina přišla o jednu stíhačku F-16. Stroj se z dosud neznámých příčin zřítil při plnění bojových úkolů na frontě. Oznámilo to velení ukrajinského letectva.
10: Na palubě stíhačky F-16 došlo podle předběžných zjištění k nestandardní situaci a pilot se musel katapultovat. Nachází se v úplném bezpečí a lékaři teď prověřují jeho zdravotní stav, uvedlo velení ukrajinských vzdušných sil. Stíhačka zřejmě nebyla sestřelená ruskou protivzdušnou obranou a příčinou mohla být technická závada nebo chyba pilota. To zjistí experti, kteří mají k dispozici trosky letadla, které dopadly na území kontrolované ukrajinskými silami a nespůsobily žádné škody. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Na českém trhu chybí lék s účinnou látkou tamoxifen, který se používá při léčbě rakoviny prsu. Zhruba desetina pacientek se bez něj podle lékařů neobejde. Státní ústav pro kontrolu léčiv se proto snaží zajistit dodávky ze zahraničí. V úterý do Česka dorazila asi tisícovka balení z Dánska.
11: V Česku jich je ale ročně potřeba zhruba 40 tisíc.
12: Upřesnění týkající se dalších dodávek očekáváme v průběhu tohoto týdne. Zatím další zpřesnění nemáme k dispozici.
11: Popisuje ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň. Lék pomáhá hlavně pacientkám, které už jsou po operaci karcinomu. Ničí u nich zbytky nádorových buněk, říká onkolog Marek Svoboda.
13: Nejčastěji se používá zhruba 2 až 3 roky, u některých pacientek 5 i 10 let.
11: Podle České onkologické společnosti by ženy neměly být bez léku déle než 2 týdny. O postupu se mají poradit se svým ošetřujícím lékařem. Michaela Cílková, Radiožurnál.
1: Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval ve středu na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard pravidelně vystupoval také v Česku.
14: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Radiožurnál před 10 lety.
15: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
14: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: V Česku pokračuje vlna veder. Teploty dnes podle předpovědi můžou dosáhnout až 38 stupňů Celsia. Větší nápor proto čeká i záchranáře. Výjíždí ke kolapsům, nevolnostem nebo úžehům. Senioři by v nejteplejších částech dne neměli vycházet z domu, upozorňuje mluvčí jihomoravských záchranářů Michála Botová.
16: Typickým kolapsem zhorka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí, kteří třeba přecení svoje síly, hodně sportují, málo pijí a na tom slunci jsou dlouho, nemají pokrývku hlavy a potom skolabují a my k ním jedeme na pomoc.
1: Lední medvědi v pražské zoologické zahradě dnes dostanou k ochlazení do výběhu několik tun ledových kostek. Opatření chránící před vysokými teplotami zavádí zoo také pro návštěvníky, říká mluvčí organizace Filip Mašek.
17: Na ta stále více horká léta reagujeme především instalací mlžítek a osvěžovačů vzduchu napříč areálem. A to jak v návštěvnických prostorech, tak v expozicích zvířat. V současné době je v zoo Praha 28 mlžítek.
1: Podle španělského deníku AS převezme českou fotbalovou reprezentaci po Miroslavu Koupkovi tamní trenér Santi Denia, který už měl podepsat 2letou smlouvu. Šéf české asociace David Trunda na sociální síti X uvedl, že probíhají intenzivní jednání, neupřesnil ale s kým. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Z Norska si Východočeši přivezli náskok 1-0, to ale podle kapitána Vladimíra Daridy neznamená, že jsou favority na postup.
18: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní, takže nebude to rozhodně nic lehkého. To, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
1: Jablonec po porážce 2-3 ve Varaždínu přivítá ve druhém předkole konferenční ligy chorvatského soupeře od 18 hodin. Oba zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
19: Neprůjezdné silnice na Orlicku, Ústecku a v Ostravě. Dálnice teď volné, bez nahlášených nehod. Na Orlicku, Ústecku má být několik hodin neprůjezdná silnice 43 na trase Červená voda Králíky. V úseku narazilo auto do stromu. Osobním autem můžete u zavírku objet přes Horní a Dolní Boříkovice, větším vozidlem pak přes Jablonné nad Orlicí. V Ostravě v Rudné ulici na úrovni Avion Shopping Parku směr jízdy Poruba se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda se zraněním zásahem záchranářů blokuje odbočku k obchodnímu centru a zřejmě taky přejezd z Výškovické ulice na Rudnou ulici směr Poruba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: V noci bude jasno nebo skoro jasno, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večera na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. To byly hlavní zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
22: Jak se postaví vládní koalice k nápadu zrušit 9. třídy základních škol? Kolik by se tím ušetřilo a jaké by to mělo souvislosti? A proč předložil ministr školství návrh na plošný zákaz mobilů ve školách, když ještě v březnu podobný návrh opozičních poslanců ostře kritizoval? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
23: Dobrý den a díky za pozvání.
22: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 15. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. V polovině července navrhl předseda poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, aby se zrušily 9. třídy na základních školách. Řekl, že to přinese rozpočtu 50 miliard korun ročně. Vy jste na Instagramu ten nápad dost ostře odmítl. V posledním týdnu ale o zrušení 9. tříd několikrát mluvil i premiér a předseda vašeho hnutí ANO Andrej Babiš. Ten v pondělí řekl, že o tom už jednal s ministryní financí, že čeká vaše vyjádření. Už jste mu ho dal?
23: Já jsem se s ním o tom zrovna včera bavil. Já jsem jako zcela jednoznačně na začátku aktivitu předsedy poslanecké sněmovny, tedy nečlena vlády, ať si to rovnou řekneme, odmítl, a to z věcných důvodů, které se ukazují, a já ještě podkládám čísly a studiemi, že byly relevantní na mé straně. A zároveň rovnou začnu tím, že debata o tom, že uspoříme ve školství tím, že něco zrušíme, sice vypadá líbivě, ale v reálu nefunguje. Když se podíváte na to, co tím sleduje Tomio Okamura na základě studie Petra Macha, který ji předložil
22: náměstka ministra financí z SPD.
23: Přesně tak. Tak už teď můžu říct, že i ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo. A vůbec to nehraje s tím, co by se ve skutečnosti stalo. Tak si to teďka pojďme ve zkratce říct, protože pokud bychom převáděli studenty z 8. a 9. třídy v jednom roce, máte zdvojený ročník, který musí proputovat středním školstvím. Jedno dítě ve středním školství stojí 90 tisíc korun, zhruba normativně na základní škole 70 tisíc. Takže minimálně 3 roky po sobě v této komponentě to bude o 30% dražší a ne, že se ušetří 50 miliard korun. A to se vůbec nebavím o kvalitě výuky, nebavím se o tom, že nám nenasedají všeobecné vzdělání, nám v tuto chvíli nenasedá na základní školy, to je ta inovace oborové soustavy, kterou minulá vláda prohlásila za dokončenou a ona není hotová. Zároveň tady připravujeme modernizaci obsahu vzdělávání a základní školy pracují na tom, aby to, co po nich chceme jako stát a co se stále navyšuje, co chceme po školách, zvládli v 9 letech. Takže ten návrh je nekoncepční a ta čísla, která jsou prezentována veřejnosti a vypadají líbivě, jsou nepravdivá. Tečka.
22: Když jste tohle včera řekl panu premiérovi, vzal to?
0: Přesvědčil jste ho?
23: Myslím si, že jako ten závěr je, že to není na pořadu dne, protože jsme si vysvětlili, že to, co bylo deklarováno, že to přinese nějaké okamžité úspory, je prostě slepá ulička a navíc nepravdivá informace. Zároveň, a to jsem deklaroval rovnou, když jsem reagoval na Tomia Okamuru, já jsem připraven se bavit o tom, jestli máme mít dva povinné roky předškolního vzdělávání v mateřských školách, jestli má být 8., 9. třída, to se klidně bavme, ale bavme se v komplexu, to znamená, jak má vypadat všeobecná složka středoškolského vzdělání, jak dlouhé a jak flexibilní má být vysokoškolské vzdělání. Té debatě se nebráním, ale to, co tady vypadá jak letní bouře, že by se jako okamžitě rozhodlo o tom, že se bude všechno, jako všechno vylejt a všechno znova, tak to můžu všechny uklidnit i na základě jednání s premiérem, že takhle není. To znamená, je to za mě jako okurková sezóna a nějaká světlice Tomia Okamury. A ano,
0: To znamená, že teď to vůbec jako vláda nebudete řešit, ten nápad?
23: Já předpokládám, že se o tom klidně budeme bavit, ale já vám můžu říct, že vládní programové prohlášení v tuto chvíli o tom to nehovoří a já mám dost argumentů na to, abych koaličním partnerům vysvětlil, že to, co letí mediálním prostorem, tak je fikce a ne realita. Takže můžu uklidnit rodiče a školy, že rozhodně od 1.9.26 nebo 27 se toto nestane.
0: Tam mělo být 29, jestli jsem dobře vnímal pana předsedu poslanecké sněmovny, takže ani 29 se to nestane 1. září?
23: Myslím si, že ne. Na 99%.
0: Na 99%.
23: Vždycky si musíte nechat nějaké procento, ale prostě jako, když se podíváte i na stanovisko ministerstva financí, i na to moje, tak to se nedělá v tuto chvíli, nedělá se to z důvodu úspor. Pojďme se bavit o tom, aby jsme měli co nejvzdělanější společnost, jestli z toho vypadne 8 tříd základní školy, tak klidně, ale ne, že jako uspořím peníze nějakým tupým škrtem, a ještě jsou tam falešná čísla. To je studie Petra Macha.
0: To znamená, že ani ministerstvo financí není pro tu změnu?
23: Když se podívá, to je důležité oddělit, přestože Petr Mach je náměstkem ministryně financí, tak to není oficiální materiál ministerstva financí.
0: Dobře, ale ministryně financí podle slov Andreje Babiše nějaké své stanovisko předložila, alespoň tak to říkal pan premiér v pondělí. Tak to stanovisko je proti tomu nápadu?
23: Stanovisko, které jsem dostal já z ministerstva financí jako oficiální stanovisko ministerstva financí, tak nepodporuje tento návrh a uvádí dost podobné argumenty, které jsem vám před chvilkou uváděl já.
0: Vy říkáte, že 50 miliard je nesmysl, že k tomu se dostat nedá. Na druhé straně pan premiér v pondělí řekl, že selským rozumem podle něj v případě zrušení 9. tříd ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče. Tak ušetří někdo? Máte to spočítané, kolik by se tím dalo ušetřit?
23: Znovu, já jsem ochoten se bavit, a to neutíkám z odpovědi, jenom se to snažím vysvětlit i posluchačům tak, aby to bylo jasné. A pokud se chcete dívat na školství tupými škrty, tak škrtněte celou kapitolu ministerstva školství, máte 300 miliard a nemusí chodit do školy nikdo. Jo? Jsem bytostně přesvědčen, že...
0: Jenom 284 miliard, ale budíš.
23: Já pevně doufám, že 300. A pro rok 27. A každopádně... úspory, tím, že něco škrtnu, já musím vědět, čeho chci dosáhnout. Mým cílem jako ministra školství je, aby jsme měli co nejprovzdělanější společnost, která přináší celou

0: Ještě jednou v téhle souvislosti budu citovat pana premiéra. On v pondělí řekl, že třeba ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO také neabsolvovala 9. ročník základní školy a že je živým příkladem toho, že to může fungovat. Máte opravdu pocit, že ta 9. třída je výrazným přínosem pro vzdělávání v Česku?
1: Myslím si, že tak, jak je koncipováno to, co po školách chceme, tak svůj význam má. Když se podíváte na to, že ty studie říkají, že děti se mají rozhodovat o té své specializaci, o dalším směřování co nejpozději, tím neříkám ve 20 letech, tak mi ten rok 9. třídy a rozhodování se v 15 letech, kam půjdu dál, když nemáme další 2 roky všeobecného vzdělání v tuto chvíli, nebo 3 roky všeobecného vzdělání, ale máme tam tu specializaci, tak mi přijde rozumný. Samozřejmě, že vnímám to, že někdo řekne, ale oni už po přijímačkách jakoby nic nedělají. To znamená, ten rok může být naplněn školu od školy, učitel od učitele různým způsobem, takže určitě najdete anekdoty a příběhy rodičů, které budou říkat, že 9. rok byl ztracený, případně žáků, stejně jako najdete x případů, když se budete hledat, že ten 9. rok dává smysl. Za mě smysl dává a hlavně se bavíme o tom, že chodí další a další lidé. Naučte ve škole ještě ty děti toto, naučte je prevenci s mobilními technologiemi, se sociálními sítěmi a dalšími věcmi, které na ně působí v tom dnešním moderním světě a zároveň řeknete, tak dobrý, já máte na to jenom 8 let. Klidně, tu debatu veďme, ale pak redukujme to, co chceme po základní škole, aby děti naučila. To je to, po čem volám. Bavme se o celém systému, o tom, aby byl efektivní. Jestli z toho vypadne doporučení odborníku, že to má být 8 let, já ho budu jako ministr respektovat, ale ne, že někdo spočítá house number, že se ušetří, anebo anekdoticky, a to pro mě není verná mince, já jsem také šel z 8. třídy, když byl zrovna ten přechodový rok, tak jsem šel z 8. třídy a přecházelo se na 9, ale nebudu na základě svojí zkušenosti soudit celý systém.
0: Rozumíte tomu, proč se ten nápad ze strany Tomia Okamury objevil právě teď?
1: Protože ta studie Petra Macha má červnové datum, takže předpokládám, že ji předložil předsedovi sněmovny, jelikož je tam také za SPD a Tomio Okamura tuto informaci měl, tak ji prostě vypustil do éteru. Nehledal by v tom nějakou jako větší konspirační teorii, než je. Je to Okamova břitva, prostě dostal do ruky materiál a při nejbližší příležitosti to řekl. Vyšlo to na prázdniny.
0: Když předseda koaliční strany přijde s takovýmto nápadem, když potom se k němu vyjadřuje předseda vlády a předseda hnutí ANO, tak jak se vyjadřoval v těch posledních dnech, jak to na vás jako na ministra školství působí?
1: Tak když se podíváte, tak rozhodně bych byl samozřejmě radši, nebudu lhát, aby předseda sněmovny jako napřed kontaktoval třeba mě, nechal si k tomu dát oponentské stanovisko a nevystřelil to na druhou stranu mediální svět a politický svět nějak funguje, takže já to beru, jak to je. Mou povinností je, nebo já to tak aspoň beru, k tomu dát věcné argumenty, data, to jsem dál. Legitimní je, když premiér řekne, OK, je tady koaliční partner, přišel s nápadem, mně to přijde zajímavé, tak mi k tomu dodejte informace, takže to teďka dělám. Myslím si, že ale bude platit to, co jsem řekl hned v první reakci, protože zatím se ukazuje i ve stanovisku MF, i ve stanovisku ministerstva školství, že ty argumenty, které jsem kladl na stůl hned na začátku, tak jsou relevantní a na rozdíl od těch argumentů a čísel Petra Macha, tak jsou založena na faktických číslech.
0: Neměl by být premiér v takových situacích zdrženlivější? Neměl by dříve, než se k tomu veřejně bude vyjadřovat, to třeba konzultovat se svým rezortním ministrem, notabene, pokud reprezentuje stejné hnutí?
1: Byl bych radši, kdyby tam bylo napřed to období, kdy já bych k tomu dal tu pozici, ale nebudu kritizovat premiéra, prostě beru to, jak to je. Rozhodně bych byl ale šťastnější, kdyby jsme si to napřed řekli a on si k tomu potom zaujal tu pozici, protože i ten náš dnešní rozhovor je důkazem toho, že v tom mediálním prostoru si to žije nějakým životem, zatímco v tom reálu jsem dostal ten úkol, a tím připravím pro a proti hnedka na začátku. Takže to, co mediálně nějak vypadá v reálu, je, tak mi k tomu zpracujte pozici, pane ministře.
0: Vás čeká samozřejmě vyjednávání o rozpočtu. Nevrátí se vám to, neuslyšíte, tak tady mohly být nějaké úspory, vy je odmítáte, tak v tom případě nedostanete tolik, kolik chcete?
1: Bez pochyby se to může v té retorice mezi koaličními stranami vrátit, proto jsem tady rovnou řekl a deklaroval na jasných číslech, že i kdyby to nastalo, tak první úspora fiktivní a ještě ne 50 miliard korun nastane až poté, co ten ročník zvýšený, zdvojený ročník proputuje středním a vysokým školstvím. No a bavíme se o tom, že tento krok rozhodně by se projevil nejdřív v roce 34 částečně a plně třeba v roce 39.
0: Vy jste při předávání vysvědčení na konci června řekl, že budete chtít, aby příští rozpočet myslel na školství víc než ten letošní, že byste chtěli

0: o desítky miliard víc. Před chvílí jste řekl, že počítáte s částkou 300 miliard, to znamená, to, co chcete navíc, je těch 16 miliard, tak abyste se dostal na 300, nebo chcete ještě víc?
1: To bylo jenom tak, aby z toho nebyl ten titulek, že Plaga chce 300 miliard. Já si myslím, že ten nárok, když ho dopočítáte podle vládního programu prohlášení hospodářské strategie, je samozřejmě vyšší.
0: O kolik vyšší?
1: To přesné číslo vám neřeknu, budeme o tom jednat v srpnu, ale samozřejmě jsou to desítky miliard korun, jo? Protože to hold efektivní kvalitní školství něco stojí. Každopádně ten rozpočet trojkou začínat musí, ale neberte mě za slovo, já jsem jenom jako chtěl deklarovat, že to trojkou má začínat, to znamená 300 miliard, ale bych rád, kdyby to bylo více. Konkrétní číslo vám neřeknu. Pokud by neměl být ten nárůst plně v souladu s tím vládním programovým prohlášením, respektive bude v souladu, že tam jsou milníky až pro rok 2029, ale já bych chtěl, aby bylo vidět i ze střednědobých výdajových rámců, že tam směřujeme. To znamená, jako nepotřebuju to, co byla v té první žádosti pro rok 2027, ale musí celý terén vidět, že tato vláda to splní nejpozději v roce 2029. To je moje strategie do vyjednávání.
0: Ministr školství, mládeže a tělovýchovy z hnutí ANO Robert Plaga je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Minulý týden vláda schválila návrh poslanecké novely školského zákona, kterou jste předložil vy spolu s premiérem Andrejem Babišem a která plošně zakazuje používání mobilních telefonů v mateřských školách, na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Přitom v březnu jste se proti podobnému návrhu opozičních poslanců ostře vymezil. Na tiskové konferenci po jednání vlády 9. března jste doslova řekl, že ze strany opozičních poslanců je to snaha svést se na vlně aktuálního tématu, že snahou autorů je opanovat mediální prostor, že jde o tupý zákaz a že vaše vláda naopak postupuje zodpovědně a nabízíte školám metodickou podporu. Proč jste změnil názor?
1: Věcně chronologicky. Na únorové tiskové konferenci jsem představil metodiku do škol jako nejrychlejší nástroj, který je rozhodně rychlejší, když si ředitelé v rámci novely z roku 2021 upraví školní řád, tak to může nabídnout od 1.9.2026. Zároveň, když si dohledáte tu tiskovou konferenci, jsem říkal, že si sejmu situaci ve školách, to znamená, podívám se, jestli to doporučení metodické zafungovalo, jaký vlastně stav ve školách je a jsem připraven, a to na té tiskové konferenci v únoru zaznělo, v případě, že to nebude dostačující, sáhnu k legislativnímu řešení. V březnu ten lidovecký návrh, když ho srovnáte s tím návrhem, který jsem dal společně s premiérem jako poslanecký, tak opravdu to je nebe a dudy. Ten náš návrh jako je promyšlený, můžeme se o tom dále bavit. Ten lidovecký byl opravdu jenom jako mediálně zakazujeme, ale nebyl vůbec dotažený, co se týká toho, jak na co všechno se to vztahuje, byly tam velké díry. To znamená, byl to legislativní paskvil, což jsem myslím tehdy řekl a stojím si za tím. V květnu jsme sebrali data ze škol, tam se ukázalo, což je argumentace dětského ombudsmana, že 93% škol má upraveno nakládání z mobily tak, jak jsme umožnili v roce 2021, ale ta podstatnější je v té tabulce číslo 2, pouze polovina těch prvních stupňů, to má omezeno o přestávkách. A ty školy, kde to funguje, kde je dobré klima, tak to mají omezeno. Takže jestli se ptáte, proč k tomu došlo, protože se ukázalo, že ta regulace nepoužívejte to v hodinách, respektive nevyrušujte s tím v hodinách, sice na školách je, ale o přestávkách tam ten scroll time prostě je a není tam ta aktivní škola, kterou bychom tam rádi viděli.
0: To znamená, jinými slovy, myslíte si, že ředitelé se nerozhodují dobře a proto jste to teď navrhli udělat plošně?
1: Myslím si, že ředitelé se většinově, v případě asi první stupně je to 55%, takže většinově dobře rozhodují, ale z různých důvodů, nebudu to hodnotit, nenaplňují ten cíl, který tam byl.
0: A z vašeho pohledu cíl je, aby ani o přestávkách tedy mobilní telefony nebyly k dispozici?
1: Jelikož jsem si v mezidobí nechal samozřejmě od odborníku z Národního ústavu duševního zdraví dát dohromady materiál, který jako toto hodnotí, to znamená odborný podklad, tak z něj se skutečně ukazuje, že a plus jsem se věnoval tomu, že jsem ty školy, které to mají zakázáno, tak jsem s nimi byl v kontaktu a moji kolegové taky, to znamená ukázalo se, že to funguje. A ano, za mě je chtěné a velmi chtěné, aby ty děti místo mobilu o přestávce byli u těch pingpongových stolů, u těch školních fotbálků, nebo skákali toho panáka, nebo hráli venku fotbal. To je ten koncept aktivní školy. A školy, které zakázaly o přestávkách mobily, možná měly 2-3 měsíce problém, protože tam probíhal standardní detox, ale když tam nabídli dětem využití, zároveň ve školách probíhá prevence a komunikace s dětmi a s rodiči, což jsme všechno dali do té metodiky a budeme to dál podporovat, tak to funguje. Takže ano, cíl je, aby na prvním stupni nebyla škola, kde o přestávkách děti koukají do mobilu. Je to tak.
0: Vy říkáte, že škola má nabídnout něco alternativního. To jste ostatně říkal i na té březnové tiskové konferenci. Tehdy s odvoláním na mezinárodní studie jste řekl, že pokud regulujete mobilní telefony o přestávkách, musíte dětem nabídnout aktivní vyžití, aktivní program. To ale v té novele není.
1: Ale zase jsme u toho program Aktivní škola, který rozvíjíme, kde máme ambasadora Lukáše Krpálka, kde jsme a děláme soutěž o to, jako jak zviditelnit ty aktivní školy, které to dělají. Tak není o tom, že napíšete do zákona, musí být v každé škole dva fotbálky. Ale tohle je ta pozitivní motivace, toto opravdu není nad zákonný předpis, to si asi nemusíme vysvětlovat, ale je to na tom, že to je chtěná aktivita a že podporujeme ty školy a zviditelňujeme ty školy, které to dělají. A byl bych rád, aby v rámci svých možností ty školy to udělaly. Co se týká ale zákazu těch mobilních telefonů, tak tam, jelikož ta čísla ukazují, že to polovina škol nedělá, tak si myslím, proto jsem to předložil, že ten zákaz je na místě.
0: Ten zákaz se týká i deváťáků, vlastně týká se po celou dobu povinné školní docházky. Deváťákům v současné době je 15 nebo 16 let, v takovém věku mohou mít partnery nebo partnerky, mají a mohou mít spoustu mimoškolních aktivit. Není nepřiměřené takto starým žákům zakazovat, aby o přestávce nebo v jídelně nebo po obědě při čekání na odpolední vyučování mohli něco vyřídit z mobilu?
1: Není. Pokud budete hledat arbitrární číslo, tak když řekneme, že to je 15 let věku, budeme to s něčím kalibrovat, pak mě řeknete, že brigáda je možná od 14 let věku.
0: Ale jenom o prázdninách.
1: Jasně, jo, ale mimochodem to je zajímavý point zaměstnávání 14 letých i ve vztahu k rušení 9. tříd, což jsem tady nezmínil, když to mám propojit ta dvě témata. Každopádně je samozřejmě jasné, že někde ta hranice musela být. Ta hranice je v tuto chvíli na základní škole, střední školy to dále upravují podle školního řádu a svých možností. A mohlo byste mě nachytat na tom, na střední škole bude věkově mladší dítě než v dobíjající 9. třídě. Máte pravdu, někde tu hranici jsme udělat museli, udělali jsme ji na konci základní školy. Určitě jsou tam děti, které by si v tom věku již s tím sami poradili, ale snažíme se chránit tu populaci, musíme nějak systémově, je to takto.
0: Já mířím k tomu, jestli ta pravidla pro prvňáka a pro deváťáka by přece jenom neměla být odlišná, jestli je to úplně to samé.
1: Já, když se podíváte na moje výroky z nějakého období, třeba podzim minulého roku nebo nástupu do funkce, tak já jsem si myslel, že ta doporučení těch odborníků budou pro první stupeň jiná než pro druhý. Našel bych minimálně 2-3 rozhovory, kde jsem s touto hypotézou do toho vstupoval, ale v tom doporučení, které máme od toho NUDZu, tak případně ten screening těch jednotlivých dalších zemí, tak vlastně neodstupňuje a bere tu věkovou kohortu až do těch 15 let pod stejnou úrovní ochrany nebo zákazu, chcete-li.
0: Mimochodem Národní ústav duševního zdraví opravdu doporučil i přestávky, i pauzy na oběd, protože když jsem v ČTK četl v červnu vyjádření ředitele tohoto ústavu, tak on mluvil o zákazu během vyučování.
1: Když bavíme se během výuky, nebo se bavíme během celé jako školní docházky, během toho celého systému. Za mě a ta podkladová studie a zahraniční data hovoří o tom, že to klíčové je ochránit ty děti během těch přestávek a když si zajdete do školy, opravdu, když si zajdete do školy, která má zakázané mobily o těch přestávkách a je tam to aktivní výžití, tak vám každý řekne, že ty děti se spolu začaly bavit, že se znají jmény třeba a že tam probíhá reálný život a reálný pohyb. Já si za tím návrhem stojím.
0: Vy jste říkal, že na rozdíl od té původní opoziční novely, tak vy jste si dali záležet s definicí toho, na jaká zařízení se to má vztahovat. Ten návrh totiž nezakazuje jenom mobily, ale také jiná elektronická komunikační zařízení. Podle důvodové zprávy se tím myslí třeba i chytré hodinky nebo další zařízení s připojením k internetu. Znamená to, že bude zakázáno do školy nosit, respektive ve školách používat třeba i elektronické čtečky knih?
1: Myslím si, že čtečka knih tam nepatří jako jiné elektronické zařízení.
0: Pokud je připojená na internet, tak
1: ano.
0: Ano.
1: Máte pravdu, zase takhle to můžeme rozebrat celé. Ten princip, když vám vysvětlím, je jednoduchý. To znamená cokoliv, kde vás to může během té výuky vyrušovat, cokoliv, kde se můžete připojit na sociální sítě během té přestávky, tak je tam zahrnuto. Nikdy to nebude dokonalé, samozřejmě další výhrady budou. A co, když se ty technologie budou vyvíjet? Jistě mohou. Myslím si, že ten návrh není tupým zákazem, když jsem něco pojmenoval tupým zákazem, když se podíváte, standardní výhrady, zdravotní důvody jsou ošetřeny. A další výhrada je, chcete, aby děti byly hloupé, nemůžou používat mobilní telefony. Mohou, na pokyn učitelé mohou používat ty mobilní telefony. To znamená, aplikace Kahoot, ChatGPT, jakékoliv AI-ko, může běžet té výuce, ale řízeně, aby to byl dobrý sluha, zlý pán, aby to byla řízená výuka. Zároveň chceme, aby tam byla ta prevence, aby školy vysvětlovaly v rámci té komunikace těm žákům, proč, kde je to nebezpečí sociálních sítí a tak dále. To znamená, není to izolovaný výstřel do tmy, je to, řekl bych, promyšlený způsob, jak pomoci, a je to nedostatečný samozřejmě i s ohledem na to, že návyky vznikají v rodinách. To tady si řekněme rovnou, a i proto teďka třeba přes léto mám na sociálních sítích kampaň, která je cílena na rodiče, protože ta škola může pomoct, ale situaci nezachrání. To si taky uvědomuje. Nemyslím si, že to spasí doba od 18 do 14.00.
0: Ten zákaz má platit od začátku školního roku 2027-28, tedy za rok a měsíc. Neuvažovali jste o nějakém přechodném období? Mysleli jste třeba na sedmáky, současné sedmáky, kteří jsou zvyklí na mobily o přestávkách, teď ze dne na den jim to vlastně zakážete? Nezhorší to jejich duševní stav?
1: Když se na to podívám, tak já jsem, a doufám, že to sněmovna nezmění, já jsem zastánce toho, aby to začínalo s novým školním rokem. I kdyby to sněmovna projednala, tak já bych nerad, aby to začínalo třeba 3. března. To znamená, proto je tam ten začátek školního roku. Jak už jsem vám tady jednou řekl, tak ty školy, které to zakázaly, tak také tam neměly přechodné období, ale měly období 2 až 3 měsíců, kdy ty děti samozřejmě se s tím srovnávaly, že to tam není. Na druhou stranu, když se podíváte, tak i ty děti na těch školách vám řeknou, že jsou za to vlastně rádi. Neříkám, že všechny, ale není to úplně černobílé. To znamená, neuvažuji o přechodném období. Myslím si, že dobré je zavést to s novým školním rokem a po nějakém nepříliš dlouhém čase si to na těch školách, pevně věřím, sedne.
0: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr školství, mládeže a tělovýchovy za hnutí ANO Robert Plaga. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky za pozvání ještě jednou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Reparát, podcast Českého rozhlasu Plus o škole a školství jinak a lépe.
3: Nadané a mimořádně nadané děti. Jejich talent nemusí být jenom rozumový, jak bychom si možná mohli představovat, ale...
4: S většinou těch škol, a obešla jsem jich asi 12, se o tom nedalo otevřeně vůbec mluvit.
5: Ten mobilní telefon, co si budeme nalhávat, oni ho mají po ruce pořád. A když ho mají po ruce pořád, tak proč jim bránit tom najít si tam třeba některou informaci?
6: Když i kdybychom vůbec neznámkovali, tak stejně se stane, že babička přijde a řekne, kolik už máš jedniček?
2: 2 miliony dětí a mladistvých od mateřských po vysoké školy. Více než 150 tisíc pedagogů a dalších pracovníků ve školství a také rodiny školáků a studentů. Ti všichni fungují v systému, který naráží na řadu nedostatků. O problémech českého školství slýcháme v médiích denně. A tak se v reparátu zaměřujeme na inovace a novátorské přístupy ve vzdělávání.
7: Není potřeba za každou práci, každý výkon, který žák udělá, dát hnedka známku.
8: A já... Děti nemůžou prostě pořád jenom jakoby sedět a čekat, až se jim předají hotové věci.
9: Začali sama pracovat tady, že jo, a už se to zlepšovalo, už jsme se přestali to vykrát, hádat.
2: Uslyšíte české i zahraniční příklady fungujících změn ve výuce a zlepšení školního prostředí. Ptáme se ale i na limity a nedostatky takových řešení.
10: Já si myslím, že to je zkouška dospělosti. Vždycky to tak bylo a já si myslím, že to i zůstane.
11: Tohle dítě je ohrožené a potřebuje nějakou návaznou podporu.
12: Co všechno on by měl umět dělat, právě jaké rysy by měl mít, a vychází nám z toho takový superhrdina.
2: Do reparátu zveme lidi ze školské praxe, zástupce organizací, kteří se snaží inspirovat ke změnám.
13: Jako hodně škol vlastně jako říkalo, že to je poprvé, kdy k ním do školy přichází někdo a ptá se jich na jejich potřeby a je ochoten vlastně naslouchat.
2: Ale i samotné žactvo a studenty a studentky.
14: Určitě chtěla jsem dát pomoc jako ohledně střední, jako s výběrem, protože jsem sama nebyla jistá a rodiče taky si nebyli jistí, takže jsem chtěla vyhledat pomoc.
2: Reparát uslyšíte každé pondělí po 14:30 na Českém rozhlase Plus a kdykoliv na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Reparát vzniká ve spolupráci s nadačním fondem EduZměna.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Sloni bez klů, sloni bez hlav, pytláci, zabijáci. Kdo ještě dnes kupuje slonovinu, kolik stojí a jak chrání slony, včely a psy? Poví v dalším díle série Kořist Artur Sněgon, přírodovědec a zakladatel organizace Safe Elephants, který působí jako ochránce slonů v Africe. Dnes je středa, 29. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
17: Já zdravím vás i posluchače.
16: Pro nás je to čest, přeci jenom v Česku zas tak často nebýváte, takže já jsem rád, že tu teď můžete být spolu se mnou. Budeme se bavit ale o věcech, které hezké nejsou. Já jimi rovnou začnu. Bezhlavá sloní těla nacházejí v posledních letech ochránci přírody v Malajsii. Před pár měsíci o tom psal i americký deník New York Times. Jde o slony indické bornejské. Ti jsou velmi vzácní. Jak moc?
17: Na severu ostrova Borneo, konkrétně v té malajské části Sabah a v přilehlých oblastech žijí tito indičtí sloni, kteří jsou rozměrově nejmenší ze všech.
16: Takový trpasličí sloni.
17: Tak říká se jim anglicky pygmy elephants, když nadále není úplně vyjasněný jejich původ. Jo? Jsou teorie, že tam kdesi v 18. století vysadil jistý sultán, ale podle genetických analýz to vypadá, že opravdu je to spíš reliktní populace toho sunského souostroví. Nicméně jich zbývá dohromady asi 1000.
16: Jenom 1000?
17: A žijí na poměrně dneska už velmi fragmentované ploše tady té malajské části ostrova, který je sužován mimo jiné pěstováním palmy olejné a fragmentace toho prostředí. Nicméně tito sloni i přes tady ty lidmi indukované změny mají šanci na přežití, pakliže se podaří zastavit pytláctví, které tady pořád existuje.
16: A je kruté teda jako velmi, protože pytláci jim skutečně řežou hlavy. Proč?
17: No oni řežou hlavy, protože se chtějí dostat ke klům. Jde o to získat kly, tvořené slonovinou, což je ceněná surovina i v dnešních dnech, něco, s čím se ilegálně obchoduje na mnohých světových trzích, a získat ten kel vyžaduje přibližně nižší desítky minut se sekerou, s motorovou pilou nebo s mačetou na místě. Na místě, kde toho slona zabijete.
16: Protože část toho klu je skutečně, že ho schovaná pod tou kůží.
17: Jsou to, představte si, přeměněné první řezáky, horní jedničky. Které neustále dorůstají a podobně jako naše zuby jsou ukotvené hodně hluboko v hlavě, řeknu laicky, tak u těch klů je to samozřejmě ještě násobně pevnější ukotvení, protože s tím klem umíte si představit rjev v zemi a kácí stromy. Tedy opravdu vyžaduje to fyzickou námahu a čas. A právě čas je to, co pytlákům na místě často chybí. A tady ten konkrétní případ, nebo spíš opakující se případy, díval jsem se na mapu, probíhají podél jedné silnice, kterou Malajzíci budují. A to modus operandi těchto pytláků, kteří pravděpodobně navíc patří k jednomu gengu, k jedné skupině, vypadá asi tak, že jedou v noci vozidlem po téhle cestě a slony střílejí opravdu napravo nalevo, jo, v rámci několika metrů, desítek, stovek metrů od silnice. Musí vždycky dojít k té střelbě, což přináší riziko odhalení, a čím déle tam na tom místě auto stojí, tím je větší šance být zachycen. Tedy místo, aby se tady párali s každým klem pravým a levým, tak useknou celou hlavu.
16: Tím, je to jednodušší.
17: Tím, že mají auto prostě za rohem, tak naloží celou hlavu.
16: Za kolik vlastně mohou ty kly potom prodat na černém trhu, když už je získají? Kolik jim vynesou?
17: No, opravdu záleží, o jaké úrovni těch překupníků se bavíme. Bývá pravidlem, že ten první pytlák, lomeno první překupník vlastně v řadě, toho získá jako marginální část té celkové ceny. Ale pak, když se bavíme o kilogramu surové slonoviny na těch asijských trzích, konkrétně třeba Čína, Japonsko, Vietnam, tak v dnešní době jsem se dočetl, že to může být mezi 600-700 dolary za kilo, což je pořád velmi hodně, nicméně dvakrát, třikrát méně, možná čtyřikrát méně, než byla nejvyšší cena, která kulminovala před, řekněme, 10-12 lety. Pořád je to ale velké lákadlo a ti pytláci z řad chudých lidí se rekrutují velmi snadno.
16: A ten asijský trh, na něj směřují tykly nejčastěji?
17: Ano.
16: Tam jsou ti hlavní odběratele.
17: Je tomu tak, v posledních vyšších desítkách let od mezinárodních zákazů, kdy se v Evropě a ve Spojených státech opravdu definitivně zakázal obchod se slonovinou, ono to kolidovalo s naší sametovou revolucí 89-90, vstoupil ten zákaz CITES v platnost. Nicméně asijské země nejenom, že si ponechali tu možnost za určitých okolností se slonovinou obchodovat, tak ještě k tomu šli ekonomicky tady v těch posledních 30-40 letech velmi nahoru. Ať už je to případ právě Číny, Tajvanu, Filipín, Japonsko už bylo rozvinuté, ale takový Vietnam. Takže najednou je tady střední a bohatá třída, která je násobně silnější v té kupní síle a ten ne zcela vymáhaný zákaz v těch minulých letech způsoboval, že tam šla 90x% slonoviny.
16: K čemu ta slonovina jim je? K čemu ji potřebují?
17: Řekl bych laicky, že úplně k ničemu. Jde o to, že slonovina je surovina, která se využívá k dekorativním ornamentálním předmětům. Jo? Lidé si často říkají, nebo koluje tady v českém prostoru, že se používá k tradiční medicíně. Tady to využití je de facto neexistující, ale slonovina je pěkný materiál. Ostatně víme o tom své, když se podíváte na různé církevní předměty nebo na šlechtické zámky, sídla, nebo biliardové koule, klapky klavíru, tak jasně, my sami jsme tu slonovinu velmi využívali a nyní se to též děje v daleko teda větší míře právě v Asii. Konkrétně dneska největší stále legální trh se slonovinou je možná pro někoho překvapivě v Japonsku. Tady si stále vydržují nějakých 250 tun legální slonoviny z dřívějška, kterou postupně uvolňují do oběhu a konkrétně v Japonsku se z ní mimo jiné vyrábějí takzvaná hanko. Hanko je razítko lomeno pečeť, kterou vlastní každá lepší rodina, každá větší firma a opravdu jenom o ten otisk na tom papíru, ale jakýsi statusový symbol toho, že je to z pravé slonoviny, nadále lidi nutí si ji pořizovat.

0: slony, které uloví pytláci v Africe, ne v Ázii, tak těm taky řežou hlavy a taky tykly míří, nebo ta slonovina z nich potom míří do Ázie?
1: Tykly ze slonoviny čeká de facto stejný osud jako asijskou. Opravdu to míří na druhý konec světa, většinou v tom surovém stavu, s tím, že pak asijští řemeslníci si už poradí a vytváří ten konečný produkt pro zájemce o slonovinové hůlky nebo třeba sošku Konfucia. Nicméně ten modus operandi těch afrických pytláků bývá zpravidla jiný. Už jenom proto, že na velkém procentu území, kde sloni žijí, mimo národní parky anebo mimo dobře chráněné národní parky, protože ne každá chráněná oblast znamená, že je opravdu reálně chráněna, tak ti pytláci se nemusí tolik bát postihu v tu chvíli, takže nesetkal jsem se s tím, že by odsekli celou hlavu. Mají často stížené logistické možnosti. Ta Afrika je pořád daleko méně rozvinutá a prošpikována těmi silnicemi než Asie, ale ten scénář je stejný. Pytláci si vytipujou ideálně sloní stádo, aby těch obětí bylo v tu chvíli více, a pak pálí hlava nehlava. Zatímco na starých historických snímcích vidíme ty 2 až 3 metrové kly, tak dneska
0: jsou menší?
1: Daleko menší.
0: Ale zase pořád jsou asi větší než u těch trpasličích slonů na Borneu, ne?
1: Řekl bych, že srovnatelné. Ne, že by v Africe nemohli dorůst do větších rozměrů, to ano, to bez pochyby. Ale dneska se cílí na samice, cílí se na sluňata. I moje opakovaná zkušenost to potvrzuje. A tuším, že průměrná velikost zabaveného klu na černém trhu v celosvětovém měřítku byla kolem 2 kilogramů.
0: 2 kilogramů.
1: Což je ani ne loket, dlouhý kel.
0: Mm. I takto malý kel slonovi slouží k tomu, k čemu slouží ten velký, to znamená asi zejména pomoc při hledání potravy nebo při hrabání v zemi?
1: Ano, při získávání té potravy jde o to, že například sloni pralesní, kteří mají ty kly v ideálním případě klidně dlouhé a dolů směřující.
0: Můžou mít i třeba 3 metry klidně, že jo? Nebo mývali dřív.
1: Mývali. Ten tak. Maximum byl tuším 3 metry 24, jo. Ale to je 19. století, nějaká Angola dneska. Řekněme, že kolem těch 2 metrů to být nadále může. A ten slon využívá jako končetiny zkrátka. Jo. Může s nimi sloupávat kůru ze stromů, může ty stromy kácet, lámat větve. Je to pro něj nástroj, jak otvírat nebo si nějakým způsobem pomoci z plody a ořechy, vyrývat kořeny, rýt v zemi, anebo, a to je velký význam, je právě sociální aspekt. Ti sloni zkrátka kly mají z nějakých důvodů, a ať už samci využívají kly během soubojů, anebo při obraně. A to se týká samozřejmě v tu chvíli i samic, a je to jakýsi jejich sociální taky artefakt nebo pomůcka, která by asi měla na slonech zůstat, i když jsou známy případy, že určitě asijské populace a v poslední době dokonce i africké, které ty kly de facto kompletně postrádají.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, co když jste slon bez klu?
1: Když se ten slon narodí bez klu nebo s velmi malými kly, tak se zkrátka přizpůsobí.
0: A to se děje, to se děje. To jsou tu sloni bez klu.
1: Ano, dost často ty populace asijských, tedy indických slonů, u nich je to tak, že samice obecně kly nemají, nebo je mají opravdu velmi jako rudimentální. Uhum. A i v té střední Africe, kde obyčejně sloní pralesní kly mají, tak jsme zaznamenali několik dospělých samců, jako velké tělesné hmoty a jako očividně dobré kondice, kteří kly postrádají.
0: Ach tak, tak to ono je to ve výsledku, pak je to evoluční výhoda, ale ne? Že na ně nemusí
1: do jisté míry ano.
0: A lidé útočit kvůli tomu.
1: Je to tak? A ono samozřejmě není to asi tak, že by tady vznikla ta mutace pro bezkelnatost jen tak, ale jsou známy případy a nejlépe je to zdokumentováno právě v Mozambiku. Není náhodou, že tam probíhala dlouho válka za nezávislost, poté asi 30 let dlouho trvající občanská válka a řekněme nějaké bezvládí po ní. Ti sloni byli ceněným zdrojem slonoviny k financování těch bojů, ať už vládní nebo protivládní strany konfliktu. A konkrétně v Národním parku Gorongosa a v okolí došlo k tomu, že se dneska rodí sloni převážně bez klů, protože ti, kteří prostě nesli gen těch velkých klů anebo měli možnost dorůst, tak padli rukou pytláka a rozmnožili se ti, kteří mají kly malé nebo žádné.
0: Pozorujete něco podobného i v Kongu nebo v Čadu, kde se pohybujete, a ty země, stejně jako Mozambik, mají své zkušenosti s občanskou válkou?
1: Pozorujeme, nemám to nějak kvantifikováno, nebylo to předmětem našich výzkumů, ale opravdu i takzvaně jako okometricky vidíme, že z nějakého důvodu třeba ti sloni v Čadu, v Sahelu, sloni savanoví, kteří určitě historicky patří do oblasti, která byla zasažena do jisté míry tím transsaharským obchodem, mimo jiné určitě i se slonovinou, jo, nějakým tím arabským pronikáním od Súdánu, tak že tam dlouhodobě trpěli lidským tlakem, a ti sloni jsou tělesně jako rozměrní, obrovští, krásní, ale ty jejich kly nedosahují těch velkých rozměrů. Myslíme si, že to pravděpodobně bude dáno tímto.
0: Kli jsou to jediné, pro co loví v Africe, třeba právě konkrétně pytláci slony?
1: Řekl bych ano. Lovit slony pro sloninu, tedy pro to maso samotné, se dneska úplně nevyplatí. Zaprvé přináší toto riziko odhalení a často ten nedostatek nějaké logistiky, to moci řešit. Zkrátka vede lidi, že si třeba vezmou pár kilo masa, typicky třeba useknout chobot a ten ještě na toho ruksaku naloží. Ale je nemyslitelné v těch podmínkách Afriky zkrátka řešit řezničinu někde v savaně a distribuovat to maso. Takže pokud lidé sloní maso jí, tak je to opravdu jako druhotný produkt, když vesničané zjistí, že jim pytláci zabili slona za humny, tak si ho rozeberou a samozřejmě ochotně sní. Ale neloví se proto. Ale pokud se vrátím k té otázce ještě z jiného úhlu, tak sloni jsou loveni kvůli, a teď nejenom klům, ale někdy i kvůli ochraně polí, pomstě nějaké, řekněme, nepřátelské koexistenci. Mm-hmm. A tady jde o to, že sloni jsou opravdu významný aktér toho života v krajině, která dost často už dneska není jako divočina, i když ta Afrika pořád je větší divočina než Asie, tak sloni dávno tím, jak jsou velcí, jak daleko chodí a jak jsou významní pro ten ekosystém, narážejí do zájmu lidí a dost často právě skrze zemědělství a skrze to, že jak lidi, tak sloni mají rádi kukuřici a mango a cukrovou třtinu a banány.
0: Že chodí na krádeže sloni.
1: Chodí, no zkrátka chodí se najíst na pole.
0: Na pole.
1: A není to srnka, která vám tady ohlodá nějakou natě.
0: Ten slon vám to zlikviduje celé.
1: Může. Je potenciál prostě zničit úrodu nějaké malé chudé rolnické rodiny, která je na té své polní ploše existenčně závislá. A to je velký problém. Tedy dějou se situace, kdy jsou sloni takhle cíleni, jakožto škodná de facto. Buď místní lidé ochotně spolupracují s pytláky a nějakým stylem jim pomáhají nebo informují, anebo vezmou opravdu spravedlnost do svých rukou a líčí na slony různé pasti. Dost často toho slona jako nezabijou hned, ale nějak ho zmrzačí a ten pak dlouho umírá. Ostatně před rokem jsme v Kongu řešili podobný případ, kdy byl nalezen dospělý slon, který teda chodil v tu chvíli krajinou ještě, ale na přední noze měl uvízlou drátěnou smyčku z centimetrového ocelového lana. A myslíme si, že to mohla být právě jedna z metod, jak ochránit ta pole před jeho, řekněme, hodováním. A nám se naštěstí podařilo toho slona imobilizovat a odstranit mu tady to oko.
0: Kolik tak slonů zemře ročně rukou člověka? Dá se to kvantifikovat?
1: Dá.
0: Má to někdo spočítané?
1: Má, ale já konkrétně ne, takže budu citovat a upřímně tahle ta čísla nemám tolik rád, minimálně v těch absolutních hodnotách, protože bavit se o tom, jestli každý rok zemře 15 nebo 20 nebo 25 tisíc slonů, což je pravděpodobně ten, jako řekněme, letošní kvalifikovaný odhad. Je
0: letošní za loňský rok nebo no, už za ty...
1: Ono je právě otázka, jako když se bavíte. Jo? Ono těžko se to dá takhle přesně zjistit. Ono to, co je zajímavější a vlastně i hodnotnější údaj, je to relativní číslo. Kolik procent nebo jak rychle jdou ty populace dolů. Ve všech těch třech případech, tedy ti asijští a pak afričtí savanoví a afričtí pralesní sloni, je ta situace nedobrá. V případě pralesních slonů kritická, jsou kriticky ohrožení. V jejich případě to konkrétně znamená, že za posledních 30 let, sledovaných let, přišla ta jejich populace o 81%.
0: Wow. To je hodně.
1: Jo, to je hodně. Velké číslo a zbývají nějakých 100-130 tisíc napříč jako velkým a už taky fragmentovaným areálem střední a západní Afriky. A pak ještě jedno zajímavé číslo, kdy si já osobně nejlépe dokážu obrazně představit, jak je ta tragédie dalekosáhlá, když se v mnoha chráněných, ale i nechráněných plochách napříč Afrikou monitoruje pytláctví a jak se evidují nálezy mršin, tak se samozřejmě snaží zhodnotit, jestli ten slon zemřel rukou pytláka nebo ne. A tady ten index, jaké procento těch celkových mršin k těm, kteří byli zabiti pytlákem, tak ve střední Africe v dnešní době třeba kolem 5 slonů z 10, ale ještě před těmi 10-15 lety to bylo až 9 slonů z 10, kteří vlastně zemřeli nepřirozenou smrtí.

0: Jak slony lépe chránit tedy? Já jsem někde četl, že jste zrovna vy konkrétně, jakožto ochranář slonů, povolal do služby psy a včely. Můžete mi vysvětlit, jak můžou včely nebo psy ochránit slony?
1: Můžou, protože lidi na to úplně sami nestačí. Slonovina má docela specifický zápach, znají ho tady všichni méně šťastní, kterému kdy vrtali zuba u zubaře. Takže ten dentin lze cítit a pes má výborný čich. Takže my jsme konkrétně v Kongu, Brazzaville, zakládali v roce 2014 první jednotku svého druhu v celém tom subregionu. Aha. Využívali jsme do určité míry i v Česku vycvičené psy.
0: Slídiče,
1: kteří nám pak pomáhali na checkpointech, ať už silničních, anebo přístavních, prohledávat autobusy, auta, kontejnery, batohy cestujících a hledala se tedy nejenom slonovina, ale do velké míry i bushmeat, což je takový obecný pojem pro maso z buše, tedy cokoliv, co je loveno za účelem konzumace. V případě střední Afriky je to opravdu všechno od velikosti krysy až po gorilu nebo třeba hrocha. A ti psi nadále v Kongu fungují. Ty jednotky se v těch minulých letech různě dělily, násobily, předávaly. A v současné chvíli pokračuje v tom odkazu dále Institut Jane Goodall, naši partneři, kterým jsme tady to know-how předali a oni v tom velmi úspěšně pokračují.
0: Co ty včely?
1: Včely řeší, nebo snažíme se pomocí včel, ale i pomocí elektriky, řešit ten konflikt ještě vůbec, než začne. Já už jsem tady zmínil, že sloni jsou považováni právem u velké části africké populace za škodnou, která jim ničí úrodu. A pak se úplně nelze divit, že ten chudý otec rodiny vezme pušku, anebo potřebuje se toho problému nějak zbavit. Takže my využíváme přirozené schopnosti těch afrických agresivních včel odehnat vlastně všechno živé kolem svých úlů. My kolem polí malozemědělců vytváříme bariéry ze včelých úlů, které jsou vzájemně propojeny.
0: Sloni se bojí včel?
1: Oni se bojí včel, sloni se bojí spousty.
0: Tlustou kůži, ne?
1: Sloni jako tlustokožci sice mají tlustou kůži, ale ona je i tak velmi citlivá a konkrétně na těch smyslových orgánech, ať už to jsou oči, uši nebo ten chobot, je srovnatelná, řekněme, s tou lidskou citlivostí. A představte si totiž, že ty africké včely je něco úplně jiného než zkušenost s naším úlem. Jo, u nás horko těžko vás při otevření úlu někdo jako píchne jedno, dvě žihadla. Tady se vyřítí na toho, řekněme, vetřelce celý úl s cílem ho zabít. Jo? Takže ten slon dobře ví a historicky ty včely zná z divoké přírody, snaží se jim zkrátka vyhnout.
0: Takže psy a včely do zbraně. A co třeba přírodní rezervace? Co může udělat člověk?
1: Určitě je potřeba podpořit stávající národní parky a rezervace, které napříč Afrikou jsou.
0: Plné hlídačů teda asi, předpokládám. No,
1: ideálně, aby byly, nebyly jenom na papíře.
0: Rangerů. No,
1: což je velký nešvar mnohých afrických států a státních úřadů, které nemají kapacitu, anebo vůli, nebo motivaci to úplně řešit. Takže různými směry podpořit tyto národní parky. Jeden z těch způsobů je navíc velmi příjemný na snadě, zkrátka jet tam, nechat tam nějaký ten peníz v rámci ekoturismu, ze kterého budou tyto rezervace moci fungovat a vlastně takhle udržitelně valorizovat to své přírodní bohatství, které tam mají. A doporučuji navštěvovat i méně navštěvované národní parky.
0: Co by bylo, kdyby nebyly sloni? Kdyby je člověk nakonec skutečně vybil?
1: Následky by byly dalekosáhlé a v té první fázi se lze zhodnout na tom, že by se dramaticky změnil ráz krajiny. A to jak v případě těch savan, které by začaly více zarůstat, což by teda preferovali jisté druhy, ale mnohé jiné, které spásají trávu, jo, by vlastně taky ubývaly, ať už to jsou ti spásači jako z řad antilop, gazel, pakoňů a tak dál. A to by se týkalo těch chráněných zón, kde ta zvířata nadále jsou v pralese. By došlo k ochuzení taky té druhové bohatosti. Jsou to dokonce některé druhy stromů, které potřebují pro zdárné klíčení svých semen průchod tím agresivním prostředím sloního trávícího traktu. A ta krajina by se proměňovala. Ta africká savana, pokud jste byl, nebo posluchačstvo bylo, tak je mimo jiné esteticky hrozně krásná v tom, že tam vidíte, že tam jsou různé druhy té vegetace a není to zkrátka jednolitý keřový porost. A právě tak by to s tím definitivním vybitím slonu dopadlo. Ta krajina by se takhle vlastně zahustila dřevinami, ale o to více by pak byla třeba náchylná zase požárům a jako destruktivním požárům. Protože ty periodické požáry do konkrétně africké savany jako patří, ale pokud by ta krajina fungovala bez slonů, tak by se ten požár vlastně nikde nezastavil a bylo by to velmi,
0: vidíte,
1: velmi nepříjemné.
0: Sloni jako preventivní hasiči. Tak bojujme za to, aby nezůstali jenom v naší paměti. Moc díky, že jste přišel a mluvili jsme o tom spolu.
1: A díky za podporu a za všechny otázky.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska přírodovědec Artur Sněgon. Jsem rád, že jsem ho zrovna zastihl v Česku, jinak totiž působí velkou část roku v Africe jako ochránce slonů a je to taky zakladatel organizace Safe Elephants. My máme za sebou už třetí epizodu série Kořist o pytlácích a o pašerácích. V pěti epizodách dohromady tento týden mluvíme o pěti lovených zvířatech. Želva, luskoun, slon, tygr a outloň. Všechny díly Kořisti najdete u nás na webu i rozhlas.cz/Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Rezort průmyslu zřídí novou agenturu pro podporu podnikání. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinské přístavy. Hokejistka Kaltounková po zranění trénuje s reprezentací. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Podporu exportu, investic a startupů od srpna zastřeší nová agentura Czech Business, oznámilo to Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort se rozhodl sloučit agentury Czech Invest a Czech Trade, které podporu podnikání v Česku i zahraničí doteď řešily. Ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO si od toho slibuje úspory.
4: Je zde vždy možnost rozšiřování agent, například o aktivity spojené se zprostředkováváním výzkumu, vývoje inovací, možná turismu v budoucnosti a případně dalších agent, ke kterým má stát vztah anebo které potřebují tuzemští podnikatelé.
3: Czech Trade dnes pomáhá hlavně vývozcům. Czech Invest láká investory do země. Slučování bude postupné, naplno má nová agentura fungovat od příštího roku. Rusko zaútočilo na přístavy v Oděském zálivu, ty už kvůli každodenním ruským útokům prakticky zastavili provoz. Podle Kyjeva ohrožuje Moskva globální potravinovou bezpečnost. Ukrajina pšenicí, kukuřicí a slunečnicovým olejem zásobuje asi 500 000 lidí, převážně v zemích takzvaného třetího světa.
5: Krátce po vyhlášení vzdušného poplachu se ozvaly dvě silné exploze. Podle telegramového kanálu Trucha Rusko udeřilo nízkoletícími střelami H-35 z raketového systému BAL. Na obzoru stále kotví loď zasažená před několika dny ruskými raketami. Podle oděských ekologů hrozí únik motorové nafty a dalších látek do moře. Ukrajina teď hledá možnosti, jak zemědělské plodiny vyvést jiným způsobem. Zástupci Ukrajiny, Rumunska, Moldavska a Evropské komise se prostřednictvím videokonference radili, jak zajistit alternativní cesty exportu přes dunajské přístavy. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Letos 30. srpna a 27. září budou české státní hrady a zámky mimořádně přístupné zdarma, rozhodlo Ministerstvo kultury. Navazuje tak na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií a pokračuje v projektu zpřístupňování státních kulturních institucí, dodává šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy.
6: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky ve správě Národního památkového ústavu. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu. Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
3: České hokejistky zahájily přípravu na listopadové mistrovství světa. Nový americký trenér Brian Idalsky se na kempu v Chomutově seznamuje s hráčkami. Mezi nimi nechybí ani opora Kristýna Kaltounková. Ta má po březnovém zranění speciální režim.
7: Teďka mám rekonvalescenci s kolenem, nechci nic uchvátat, mám tak nařízený od našeho týmového doktora z Ameriky a jsem hrozně ráda, že to tady všichni respektují. Já to taky respektuju, protože si myslím, že kdybych to uchvátala, tak nebudu moc dobrá ani tady na reprezentaci, že nebudu moc jít žádný turnaje. Takže s tomu dávám teďka ten prostor, který koleno potřebuje, teď už se vracím zpátky do tréninku a jsem připravená zase do toho vlítnout.
8: Nehoda na D6 na Karlovarsku a uzavírka na silnici 43 u Králík. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za Lubencem srazilo auto zvěř. Nehodu taky omezení čekejte za sjezdem na Valeč, kilometrů 83,5. Na D1 z Brna do Prahy pozorně za sjezdem na Vlašim od 44. kilometru v levém pruhu uklízí vozovku a popojíždět budou až k exitu 21 Benešov. Na Orlicko-Ústecku je už přes hodinu neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. V úseku šetří nehodu osobního auta nebo odklízí následky. Auto narazilo do stromu. Obět se to dá přes Horní a Dolní Boříkovice, případně Jablonné nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
9: Czech Radio News in English.
10: State agencies Czech Trade and Czech Invest will merge into a single entity named Czech Business from the start of next month. Minister of Industry and Trade Karel Havlíček said the new body would offer entrepreneurs the same services in one place and that the move would deliver cost savings. In the first half of this year, the Czech Republic received 38.2 billion crowns more from the EU than it paid into the EU budget. The country has constantly been a net beneficiary since joining the bloc in 2004. Irish musician Glenn Hansard won an Oscar with Czech singer Markéta Iglová for the song Falling Slowly, has died at the age of 56 after a motorbike accident in Dublin. Hansard performed many times in Prague and elsewhere in the Czech Republic over three decades. The Czech Ministry of Culture will open all state castles and chateaus to the public free of charge on August 30th and September 27th this year, it said on Wednesday. Spanish coach Santi Denia is in the frame to become manager of the Czech international soccer team. Spanish daily AS reported Denia, who's 52, will be the first foreigner hired as Czech national team coach.
9: Weather.
10: It should be mainly sunny in Czechia on Thursday with an average high temperature of 35 degrees Celsius. My name is Ian Willoughby. The Prague government is merging the Czech Trade and Czech Invest agencies into a single entity to be called Czech Business. Officials say the move will simplify services for companies, strengthen support for exporters, investors and startups, and reduce administrative costs. Vít Pohanka has the story.
11: The aim is to simplify the state's business support system while reducing administrative costs, says Deputy Prime Minister and Industry and Trade Minister Karel Havlíček.
12: Se uzavírá kapitola odděleného fungování Agentur, Czech Trade a Czech Invest.
11: The new organization will replace two separate agencies with a single institution offering export promotion, investment support and services for startups. Instead of turning to different offices, businesses should be able to access all of those services through one organization operating from nearly 60 foreign offices around the world. The merger should also make the state administration more efficient by reducing duplicated activities. Karel Havlíček adds that the Czech Republic is following examples of other countries.
12: Business Finland, Business Sweden, podobný projekt.
11: And he named Finland, Sweden and France as countries that started using this model. Although Czech business officially comes into existence on the 1st of August, the merger itself will continue over several months. Czech Trade Director General Rudolf Klepáček says the transition has been planned in stages so that companies notice no interruption in the services they receive.
12: K 1.9. Chystáme sloučení back officeů.
11: According to Rudolf Klepáček, administrative departments and the foreign networks of Czech Trade and Czech Invest will be merged in September when the greatest cost savings are expected. By the end of the year, the remaining agendas, including investment promotion and startup support, should also become part of Czech business. The two agencies have played different but complementary roles in the Czech economy for more than three decades. Czech Invest was established by the Ministry of Industry and Trade in 1992 to attract foreign investment and later expanded its mission to support innovation, technology, companies and the country's startup ecosystem. Czech Trade followed in 1997 with a different focus, helping Czech companies find customers abroad, enter new markets and increase exports through a network of overseas offices. Together, they have become two of the country's main business support institutions. Czech Invest says it helped secure 25 investment projects in 2025 alone, worth the equivalent of about $1.2 billion. The agency says those investments are increasingly concentrated in technology advanced manufacturing, research and development, and other high value added sectors. Czech Trade, meanwhile, has built an international network of almost 60 offices, helping Czech exporters establish contacts and expand into foreign markets.
13: And that's all for now in English.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si naladili pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. V našem vysílání vítám Petra Bartoně, hlavního ekonoma investiční skupiny Natland. Zaměříme se především na trh s ropou i plynem a také na další americká cla pro Evropu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
14: Nás podle všeho hodně úmorná vedra, tak jak to přežít z hlediska třeba i toho, abychom byli schopni pak zaplatit účet za elektřinu?
15: Hlavně neposlouchat teď módní výkřiky na sociálních sítích, že je nějaký zločin proti lidskosti pustit si klimatizaci, protože to potom skutečně, to není jenom jako nějaká otázka jako okurkové sezóny, že se jako řeší hluboké morální dilema klimatizace nebo ne. Tady jde skutečně o lidské životy. I když nikdo nemá napsáno na úmrtním certifikátu, že umřel na to, že si nepustil klimatizaci, tak prostě na těch datech to jsme schopni spočítat, kolik každý rok kvůli tomu, že si nepustí tu klimatizaci, nebo třeba, že ji, nedej bože, nemá, takže kolik extra, zejména starších lidí, jako skutečně umírá. A to už potom přestává být sranda. Ten velký rozdíl třeba mezi Spojenými státy a Evropou je, nebo obecně na americkém kontinentě, že tam je to normální mít klimatizaci. A ano, něco to stojí v penězích, ale zase kolik těch teplých dnů máme, kdy si potřebujeme tu klimatizaci pustit? Letos možná víc, ale z pohledu celého roku, a to znamená z pohledu toho účtu za elektřinu za celý rok, to je v podstatě nic. Dnes ty náklady na tu klimatizaci jsou taky minimální, pokud ji nemáme předvestavěnou, tak v nejmenovaných řetězcích je koupíme třeba za 3 000, za 3 500 s vývedem normálně do okna a nemusíme chladit celý byt. chlaďme jednu místnost, kde prostě budeme tak jako v těch největších teplotách, když nemůžeme někam k vodě nebo do stínu, tak kde to strávíme, a opravdu to není téměř pro nikoho finanční otázka tady tohoto rozměru, že by kvůli tomu měl riskovat svoje zdraví. Takže jako zase všecko mít v těch relativních intencích. My žijeme v krásné době, když ještě před 10 lety, kdyby byly taková vedra, no tak pořídit si klimatizaci, už jenom ten náklad na tu klimatizaci. Tehdy byly klimatizace třeba dvojnásobně, trojnásobně drahé. Ale my žijeme v tom krásném světě, kdy jediné, co zdražuje, je lidská práce, ale ty klimatizace už vyrábějí dávno roboti. Takže klimatizace krásně zlevňují, a já jsem byl šokován, už jenom za poslední 2-3 roky jsme teď na třeba jenom 60% těch klimatizací, díky i třeba těm řetězcům, protože zvládli logistiku těch klimatizací a tak dále, už se jim to neválí na skladě, a tím pádem dneska už to skutečně pro drtivou většinu lidí není finanční otázka, pustit si nebo ne.
16: Jako zátěž představuje vůbec toto období pro stát, pro kritickou infrastrukturu, energetickou infrastrukturu?
15: Zatím tedy musíme poklepat na stůl dřevěný krásný, že nejsme vystaveni problému požáru. To vidíme z Francie, co to k tomu vede, ty každodenní 40. U nás naštěstí zatím tedy ty požáry nejsou, snad to tak zůstane, to je určitě jakoby největší nával těch, nejenom těch veder, ale obecně sucha jako takového, a to hospodářsky můžeme říct, že větší náklad bude asi to sucho, které provází ta vedra, než to vedro samotné. Určitě je větší nával v nemocnicích právě s těmi následky lidí, kteří nemají nebo si nepustili tu klimatizaci, ale jinak pro stát jako takový, zejména vzhledem k tomu, že se ty věci odehrávají v červenci a teďka brzo začínajícím srpnu, kdy obecně ta ekonomika má spoustu volných dnů, kdy si lidé čerpají dovolenou, to znamená i ta výroba není tak zásadní. Samozřejmě v hospodách je to narváno přes léto, ale tím pádem ani ty případné výpadky na produkci jako takové nejsou nějak zásadní, než kdyby se to třeba podobný efekt odehrával v dubnu nebo v září, v říjnu.
16: Nicméně už taková ta první vlna veder, byť teda nesrovnatelných asi s tím, co už bylo a asi nejspíš teda i bude, byla v květnu, ale jsou i provozy venkovní, ať už gastronomické, pochopitelně stavebnictví, silničáři a tak dále.
15: Ano, je možné, že začneme mít dvoje sezóny, kdy to stavebnictví trošku ochabuje. V zimě víme, že je to kvůli nízkým teplotám, kdy i třeba technologicky nelze postupovat při lití betonu a tak dále. A to je i ekonomicky zajímavé, protože potom to stavebnictví je tak důležité pro celou ekonomiku, že my jsme schopni třeba na úrovni té desetinné čárky růstu HDP poznat, jak byla zima silná nebo slabá. Protože když je slabá zima, no tak se víc postaví, víc se stihne proinvestovat. A když je třeba jako chladnější zima, jako byla tato, co uplynula, tak se to projevilo mimochodem i na tom relativně menším hospodářském výkonu, a je to jedna z příčin toho, že teď za ten první kvartál tohoto roku, to znamená leden až březen, to znamená hlavní ty nejchladnější měsíce, tak velice téměř skolaboval hospodářský růst. On v tom ročním úhrnu je pořád celkem vysoký, ale to jsou ty první tři měsíce, nebo poslední tři měsíce loňského roku, první tři měsíce toho ročního měření, a když se podíváme na ten poslední schod, to znamená ten první kvartál letošního roku, no tak tam jsme zhruba na čtvrtině toho bývalého výkonu. To znamená, i na tom se podepsal třeba ten snížený výkon v tom stavebnictví. No a je možné, že do budoucnosti bude ještě druhá taková jakoby sezóna

0: otázka letošního roku, protože přesně v době, kdy končila ta zima a měly se začít naplňovat ty zásobníky plynu, tak v podstatě v podobný moment začal ten průšvih v Hormuzském průlivu. Takže vlastně do Evropy najednou vypadla spousta dodávek toho plynu, což samo o sobě bylo úplně v pohodě, protože ten nepoměr, zejména tady v České republice, kolik toho plynu potřebujeme na ty teplé měsíce, na ty zimní, tak jakoby vlastně nikdo neřeší jaro, léto, podzim. Řeší se jenom ta zima. A když to začalo na tom začátku jara v tom Hormuzu, no tak jsme měli potom celý rok připravit se právě na to zazásobování těch zásobníků na tu zimu. Takže když to pořád z začátku vypadalo, že to je na týden, potom na měsíc, potom na dva měsíce, tak to pořád ještě nebyla nějaká zásadní otázka, protože by pořád ještě zbývalo by dostatek času, že by se počkalo, až by ta cena plynu zase klesla, protože nemá cenu je plnit ty zásobníky tím drahým plynem, když čekáte, že zase klesne ta cena. To znamená, pořád ještě bylo spousta času. Teď už, protože to musíme stihnout tak nějak do začátku listopadu, tak už víceméně si nemůžeme moc dovolit čekat a teď už se ty zásobníky musí začít plnit plynem takovým, jaký prostě seženeme. Už asi není čas čekat, že by nějakým zásadním způsobem ta cena plynu klesla. A bude to klíčové právě na tu topnou sezónu, protože jak drahým plynem my teď do toho listopadu naplníme ty zásobníky, to potom určí tu cenu, za jakou nám ho potom zejména v té zimě budou distribuční společnosti prodávat. To znamená, zatím ještě vlastně nikdo neví, jakým způsobem nacenit ty ceníky těm, kterým začíná ten jejich to zúčtovací období, třeba roční smlouva, která začíná na podzim, protože se zatím ještě neví, jaká bude ta typická cena, nebo jak drahým plynem naplníme ty zásobníky. Ale tady jenom malinká poznámka. My v České republice bohužel to musíme řešit nejvíc, protože jsme jednou z mála zemí evropských, která nemá přístup k terminálu na břehu mořském, kde se dá i během zimy lehce dovážet ten plyn. To znamená, my musíme a jsme vlastně jenom ty Česko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, víceméně z těch zásadních zemí evropských, které si to musí naplnit ty svoje zásobníky před tou zimou, musí si to jako ten křeček jakoby nasyslit, nakřečkovat, ne nasyslit, sislí, pardon. Tam máme problém, že my tu kapacitu těch zásobníků máme vzhledem k tomu, co potřebujeme potom v té zimě, relativně nejmenší. To znamená, když třeba Maďar by naplnil jenom z polovinu těch zásobníků, tak ty zásobníky má o tolik větší, že i ta polovina by mu mohla stačit. My tady v České republice z těchto zemí, které jsem jmenoval, které jsou závislé na ty zálohy nebo na ty zásobníky, tak my je skutečně potřebujeme naplno, protože když je nebudeme mít naplno naplněné, tak jediné, co nás zachrání, je spoléhat na to, že bude mírná zima.
1: Ta aktuální průměrná zaplněnost plynových zásobníků v Evropě se pohybuje kolem 54%.
0: Ale to je právě průměr přes celou Evropu. A Evropa, když budeme jít na nule, tak je to jedno, protože když má přístup k tomu mořskému terminálu, jako teďka už vlastně všechny ty země mají, i Německo, které dlouho, ačkoliv je to obrovská země s obrovskou potřebou plynu, tak nemělo přístup, nebo nemělo žádný svůj terminál, tak u těch to nevadí. Ty klidně, ať mají zásobníky na nule, protože když tak přivezou nějakou tu loď a ta loď se jako připojí k té trubce a bude vlastně takovým zásobníkem. Ale my tady pořád ještě ani tu vodu nemáme, aby ten tanker prostě přijel a někam do Děčína a tam se napojil na tu trubku. To znamená my a ty ostatní vnitrozemské země a my z nich nejvíce, protože my máme tu nejmenší kapacitu těch zásobníků vzhledem k zimní spotřebě, tak my jsme na tom skutečně závislí. To znamená zase nenechat se ukonejšit nějakými průměrnými čísly za Evropu. Musíme čistě hlídat ty české zásobníky.
1: Konstatuje Petr Bartoň z investiční skupiny Natlant.
2: Jak to vidí?
1: Konec války v Perském zálivu je stále v nedohlednu. Hormuzským průlivem nadále proplouvá jen minimum lodí. Pane Bartoň, jak dlouho může tato situace ještě trvat, respektive jak dlouho to ještě vydržíme?
0: Může to trvat klidně rok, dva. Vydržíme to určitě po celou dobu. Už třeba proto, že se nenaplňují ty katastrofické scénáře, že jakmile se zavřel ta úžina, tak se vypočítalo,

0: No a teďka má jako ve světě zásob mimo tu úžinu, nevím, 80%, protože 20% tam plyne tam tudy, teď je to odříznuto, takže to automaticky bude znamenat ne ropu za $100, ale za $200, za $300. Takové ty věštby se nenaplnily a evidentně se zase tak moc nenaplňují. A tím pádem v tomto režimu, že je skutečně zhruba nějakých 15-20% odříznuto, i kdyby se zavřel úplně ten průliv, tak evidentně to nemá takový vliv, aby se to nějakým zásadním způsobem přibližovala ta cena té ropy k těm třeba 152 stům.
1: Pořád ale je to bude jako na houpačce pořád.
0: Je to na houpačce, je to jednou nad 100, jednou pod 100, ale evidentně je to něco, co s čím jsme schopni žít. A zase, ono to trošku zkresluje, když se podíváme na tu ropu tak, jak ji vidíme v každodenním životě, to znamená, když se podíváme na ty totemy u benzínových čerpacích stanic, tak máme pocit, ježišmarja, už tam vidíme 4, že to začíná ty ceny 4 a tak dále, ale my si neuvědomujeme, že když teď začíná ta cena tou 4, tak je to třeba téměř poloviční cena, reálně, vzhledem k našim příjmům, než když začínala 4 před 10-15 lety. A tam taky byly období, kdy začínala 4. Dokonce byla období, kdy se na chvilku na pár dnů objevila 5 na tom prvním čísle nebo číslici těch cen. Ale naše příjmy od té doby vzrostly téměř na dvojnásobek, podle toho, s jakým obdobím to porovnáváme, protože každý rok rostou u nás mzdy 7-8%, což
1: jak
0: potom...
1: Kde?
0: No v celé ekonomice. Ano. Takhle, jak komu můžete
1: tak,
0: říct?
1: Tak, pardon, ano, přesně.
0: Ano, k tomu se vrátíme. Pojďme dokončit tady tohle. A tím pádem to, že začíná 4, tak není žádná katastrofa. Samozřejmě, že to bolí. A já nechci vypadat, že tady jako to zlehčuju. Samozřejmě, každého to bolí. Jenom v tom kontextu, když jsme vydrželi ty 40, když ty 40 musíme vlastně teďka vyřídit, teď ještě
1: ne, nemyslíme teď počasí,
0: i benzín naftu, ale...
1: To se nám sešlo,
0: znamení 40. Ale když jsme to vydrželi před těmi 10 lety, tak dnes jsme v mnohem lepší pozici to vydržet. A skutečně větší problém je ten plyn, protože už jenom na té ceně té ropy, ta se následkem toho posunula, řekněme, o nějakých 30-40%, než byla před tím únorem. Když to ceny plynu šly na, nebo se zvýšily o nějakých 70-80%. To znamená, plyn zdražil 2x víc, než zdražila ropa. A teď, jak se nás to týká? Když ropa zdraží o 30%, tak do té ceny toho benzínu se to projeví jenom tou částí, jak tu cenu benzínu tvoří cena ropy. Ale v ceně benzínu je spousta dalších věcí, jako musíte ji někde vydestilovat v těch rafineriích, musíte ji dopravovat, musíte ji skladovat. Takže ta propustnost ceny ropy do ceny benzínu je mnohem menší, nehledě na to, že ta ropa zdražila méně, než cena plynu. Cena plynu se přímo promítá, protože plyn je plyn, víceméně tak, jak ho vytěžíme z té země, tak ho potom pustíme na tom sporáku. Jsou tam nějaké drobné náklady na tu dopravu, ale ty jsou relativně k tomu relativně malé, protože je mnohem, už z fyzikálních důvodů je mnohem snadnější dopravovat plyn než ropu, protože máme menší odpor gravitace a podobně. To znamená, ten větší nárůst ceny plynu se mnohem více začne propisovat do nárůstu ceny plynu a to je ten hlavní hospodářský problém. Domácnosti ho tolik neřeší, protože ne všechny jsou napojeny na plyn, ale třeba průmysl, který potřebuje ten plyn, nejenom k tomu, co ho používáme doma, to znamená, že ho spalujete a získáváte z něho tu hořící energii, ale plyn je základem pro výrobu spoustu věcí, spousta věcí hmotných se vyrábí z plynu. Když se tady podíváme po studiu, diváci nás nevidí, ale je tady spousta plastových věcí. Všechny ty plastové věci byly původně plynem a čistě zázrakem moderní chemie se z toho z plynu stala hmotná věc. Zhmotnili jsme plyn, tak jak se snažili zhmotnit tmu za Rudolfa II., tak my jsme zhmotnili ten plyn a tím pádem dražším plynem znamená, že budeme mít dražší plasty, dražší hnojiva, všechno to zhmotněné z plynu. To znamená, pořád je větším hospodářským problémem plyn než ropa.
1: Cena plynu se mimochodem dostala, ale to už asi je zjevné i z vašich slov, pane Bartoni, na nejvyšší úroveň za posledního 3,5 roku. Rozhodne cena paliv o inflaci? Ta je nejnižší, na nejnižší úrovni za posledních 10 let?
0: No, ano, ale je to trošku šizením, protože my jsme z ní v podstatě zhruba 1% uměle výjmuli. A to z toho důvodu. A je to uměle, to je skutečně, řekněme, účetní věc. To znamená, když teď vidíme, že inflace 1,5 jako skočila dolů, tak ve skutečnosti bychom měli vědět, že je ve skutečnosti 2,5. A to byl skok dolů, normálně řekněme kolem 2%, ve skutečnosti je kolem 3%. A z čeho vznikl tady ten odpočítaný 1% bod? A to je to, že teď spoustu věcí, co jsou v tom spotřebním koši, se aspoň z části vláda rozhodla, že bude platit za nás. Nejenom elektřinu, ale i třeba v budoucnosti i poplatky tady za rozhlas, za televizi. Platí spoustu věcí, i část daně platila donedávna za nás za naftu jako takovou. A to znamená, že když my to porovnáváme teď v tom zlevněném období, ta inflace vždycky porovnává s cenami před rokem. Takže my teďka srovnáváme tu sníženou cenu, ať už nafty nebo elektřiny, s tou cenou, kde jsme všechno museli platit my, loni, a tím pádem vlastně srovnáváme nefér sníženou cenu uměle proti té vysoké.
1: Konstatuje Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland. Děkuji za váš čas, za
0: krásný
1: vaše postřehy
0: den.
1: A přeji vám vše dobré. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Jedno téma, jeden ring a souboj dvou hostů s rozdílnými názory. To je pořad Pro a proti. Politika, společnost, ekonomika z různých úhlů pohledu v emotivních slovních výměnách i kultivované diskuzi. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ve vojenském opravárenském podniku v Šenově na Novojičínsku začala výroba nových pásových obrněnců pro českou armádu. Do výrobní haly už dorazily první korby švédských bojových vozidel CV-90 a celkem se v Šenově zkompletuje do roku 2030 přes 200 kusů. Potvrdil to ředitel státního podniku Vlastimil Navrátil. Boj s požáry na jihozápadě Francie komplikují silný vítr a vysoké teploty, ty dosahují skoro 40 stupňů Celsia. Kvůli plamenům museli svoje domovy opustit 100 tisíce lidí. Požáry od začátku letošního roku v zemi sežehly přes 116 tisíc hektarů porostu. S lesními požáry bojují taky hasiči ve Španělsku nebo v Řecku. Americká centrální banka znovu nechala základní úrokovou sazbu bez změny v rozmezí 3,5 až 3,75%. Fed tak podle agentury AP rozhodl i přes přetrvávající inflaci a nárůst cen energií, který způsobila válka s Íránem. Inflace se ve Spojených státech už více než 5 let drží nad 2% cílem. Zemřel francouzský hudebník a DJ Kevinsky, bylo mu 50 let, s odkazem na úřady, o tom informuje agentura AFP. Kevinsky byl jednou z hlavních tváří francouzské elektronické hudby. Jeho tvorba se řadí ke stylu French Touch. Hudebník před 3 lety vystoupil na festivalu Colors of Ostrava. Belgický cyklista Wout van Aert, který kvůli zranění lokte vynechal Tour de France, ovládl úvodní etapu závodu kolem Dánska. V boji o prvenství porazil ve finiši Slováka Lukáše Kubiše a domácího Henrika Pedersena. S 8členou vedoucí skupinou dorazil do cíle i český reprezentant Tomáš Kopecký a skončil 7.
4: Omezení na dálnici D1 na Benešovsku a neprůjezdná silnice u Králík. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů na kilometru 83,5 už uklizeno, auto tam srazilo zvěř. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Brna do Prahy stále pozorně za sjezdem na Vlašim. Mezi kilometry 44 až 21 po sjezd na Benešov uklízí vozovku a popojíždí v levém jízdním pruhu. Na Orlickou Stecku má být ještě více než hodinu. neprůjezdná silnice 43 z Červené Vody do Králík. V úseku šetří nehodu osobního auta. Obě se to dá přes Horní a Dolní Boříkovice, případně přes Jablonné nad Orlicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je jasná nebo skoro jasná, teploty 16 až 20, v údolích jen 14 stupňů, na horách kolem 16. Přes den má být jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů, na severovýchodě 31 až 34, na horách kolem 28 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: I bývalí guvernéři České národní banky Tůma a Rušnok i vedení Národní rozpočtové rady varují před rozvolňováním rozpočtových pravidel, jak ho navrhuje vládní koalice. 20 českých ekonomů včera vyzvala poslance, aby se zabývali věcnými důvody, pro které prezident Petr Pavel návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti vetoval. Premiér Babiš toto prezidentovo veto nazval nezodpovědným a nepromyšleným. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je ekonom Miroslav Zámečník. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
5: Je podle vás to prezidentovo veto, které nyní podpořené tou 20 ekonomů docela zvučných jmen, je nezodpovědné, je nepromyšlené, jak ho nazval premiér Babiš?
6: Mně přijde promyšlené a přijde mi zodpovědné a na druhou stranu chápu, proč se jako příslušní představitelé koaliční vlády takhle vyjadřují, protože evidentně se tady dělá nějaká příprava na prezidentské volby, takže prostě...
5: Čili myslíte si, že takhle, že...
6: Všichni rozumíme všemu, my víme, jako, co tenhle zákon znamená, že to je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti, to ví i malý dítě.
5: Mimochodem víte, co ministryně Schillerová na tuhle výzvu od ekonomů odpověděla?
6: Ne.
5: Ne. Uvedla v reakci na ten dopis, že změna rozpočtových pravidel nemá alternativu. Tak se ptám, to je pravda nebo není?
6: No, když to konfrontujete s tím, čím se neustále jak si zdůvodňuje, proč se tyhle věci dělají, tak se to zdůvodňuje programovým prohlášením vlády. Jinými slovy, my musíme plnit programový prohlášení vlády. No a v tomhle kontextu to samozřejmě alternativu nemá, protože naslibovali jsme toho docela dost a teď se musí plnit, takže se musí rozvolnit fiskální pravidla. Ta vážná věc, pozor, jo, prostě by začala, až kdyby se vládě nedařilo se vejít pod ty 3% HDP. Jo? Protože dokud jsou pod 3%, dokud dluh není 60%, tak se můžeme zadlužovat a je potřeba říct, že dřív to bylo jednoduchý, protože když ekonomika roste rychlejc nežli inflace, tak se vlastně odlužujete. Ale teď už to tak není. Jo? Teď jsou docela vysoký úrokový sazby a prostě
5: to... Což vládu štve, protože slíbila levnější hypotéky.
6: No ne, tak ono to reálně zatěžuje ten státní rozpočet. Jo? Prostě já jsem to řekl, když máte prostě vyšší nominální růst HDP nežli úrokový sazby, dneska jsou úrokový sazby na desetiletém dluhu 4,9 něco, no a ta ekonomika i se započtením inflace, no jsme těsně na hraně.
5: Ale řekněte, jestliže ministryně financí vzkáže veřejnosti, že jiná alternativa než tato změna rozpočtových pravidel není a tato změna přináší mnohem volnější pole pro členy vlády na zvyšování výdajů, tak kam to celé povede?
6: No, povede to k tomu, jako že bude vyšší schodek, bude vyšší strukturální schodek a pak podle fiskálně strukturálního plánu, jak si teď se trochu rozmákne na rok 2027, ale už v roce 2028 bychom měli mít zodpovědný rozpočet, což je fascinující, jak si intelektuálně nejdřív si ten opasek jako povolit, udělat prostě štědrej rozpočet a pak jako začít šetřit o to víc. Jo.
5: Mimochodem, když mluvíme...
6: A to tě dožene samotný.
5: Jasně. Když mluvíme o tom rozpočtu už na příští rok, na rok 2027, tak Andrej Babiš se shodou okolností také včera nechal slyšet, že pravděpodobně na uklidnění veřejnosti, že ten schodek bude určitě významně nižší než 400 miliard. Uklidnilo vás to?
6: No ne, tak já jsem to čekal. A uklidňující je to jenom v kontextu, že se předpovídalo, že to může být 500. A ono by to bylo, takže prostě ty ministři měli očekávání, že teď je ta chvíle, že rok 2027 může být taky, nemusí, ale může být ten poslední štědrý rok, tak se rozmáchli a teď je, bylo třeba nějakým způsobem umravnit.
5: Mimochodem, tahle vláda, jak dobře víte, byla ostrým kritikem výrazně menšího schodku vlády předchozí. Nabádala vládu k tomu, aby mnohem víc šetřila a tak dále. Je to v kontextu těch čísel, které se blíží a těch kroků té vlády, jaké? Co to je vlastně?
6: Je to utilitární samozřejmě, ale o tom je celá politika v Česku. Jako principiální politiku, která sází na zodpovědnosti a na jako fiskálním konzervatismu, to už je mnoho let pase v České republice. Bohužel, říkám já.
5: Ale byl někdy v polistopadové historii větší tlak na, myslím, ekonomy, kteří prostě vzývají zesíleně mnohem víc než dřív po rozpočtové odpovědnosti. Je to proto, že situace je nejvíc, řekněme, riziková, jak tady kdy byla v té fiskální oblasti?
6: No jasně, tak jako ono se to vytratilo z politické kultury. No a samozřejmě potenciálně, jak si všechno je třeba vzít v těch mantinelech. Jo? Prostě jsou lidi, kteří k tomu, i ekonomové, kteří k tomu přistupují, já bych řekl, jako na můj vkus moc blazeovaně, že jako vlastně jsme ještě pořád skoro nejmíň zadlužený, takže se můžeme rozmáchnout. Teď se tam povídá, že ty investice a multiplikátory houbeles, jo, prostě česká ekonomika, i když do ní investujete peníze, tak to je mimochodem v tom fiskálně strukturálním plánu, který schválila tahle vláda už 22.6., tohodle roku, je tam poznámka, že multiplikátor u vládních investic je maximálně 0,7. Jo, jinými slovy, když mám korunu výdajů, tak se mi to okotí o 70 lízů.
5: Možná teď je ta pravá chvíle jenom připomenout jednoduchá čísla docela. Měla jsem na mysli to, že za rok 2025, kde byla tehdejší vláda tak kritizována dnešní koalicí, tak byl schodek, opravdu mě, jestli se mýlím, kolem 250 miliard korun po odečtení očištění o ty prostředky z Evropské unie. A co je důležité, tak v tom roce 2025 došlo k poklesu výdajů o 39 miliard korun, což je přesně opačný trend, než nastoluje tahle vláda. Jo. Já nevím, jak dalece vy tohle pokládáte, myslím, ty trendy v tom rozpočtu, jako důležitý ukazatel, vlastně mnohem důležitější, než je ten stav konkrétně.
6: No, protože jste se bavila o historii, Báro, jako tak je třeba si říct, jak to bylo, jo, prostě. Ty vlády byly buď fiskálně víceméně zodpovědný, tady zůstal nějaký étos. Jo, připomeňme se, že ani za bolševika nemohl být rozpočet schodkový, jo, prostě, a pak samozřejmě ty Klausovy vlády, ty z toho udělali jako téměř základní hospodářsko-politickou mantru, že ten fiskál bude zodpovědný, a on dlouho byl, ale pak jsme měli bankovní krizi a tak dál. Ale je potřeba si říct, jo, prostě, že rok 20 a příchod covidu jako tu zemi nějak jako rozhodil. A přijal se tam takzvaný balíček pro osvěžení paměti, to je to nekompenzované, fiskálně nekompenzované zrušení superhrubé mzdy. Víš, že to navrhl Andrej Babiš, poslanec. Spolu ovšem se hlasoval s SPD a s ODS-kou. A tohle je prostě věc, který se nedovedeme zpamatovat dodnes.
7: Jasně, ale jak je možné, že prostě jedna vláda nastolí trajektorii poklesu výdajů a druhá nastolila trajektorii růstu výdajů?
6: No, protože programově oni měli jiný étos. Jo? Prostě ta minulá vláda jako byla složitá na vládnutí, jo, ta koalice, takže jako nějak zvlášť impresivní ta konsolidace nebyla, ale nějaký fiskální úsilí se tam předvedlo. S tím, že nemůžete šáhnout na ten balíček z toho roku 20, protože máte sám ruce od krve, jo, prostě. Takže do tohohle se ta ODS-ka vmanévrovala a pak je dlužno říct, že tam dělali docela škaredý machinace. Tehdy podle mě to měl vetovat jako minister, tak jak mu David Marek, jeho ekonomický poradce, tehdy radil. Je tam prostě problém s časováním, že to měl říct nejdřív potichu a pak vážně.
7: Jasně, ale to, co jsem se snažila zeptat, je to, jestli opravdu prostě věc tak relativně vzdálená, jako je covid, tak jestli může dneska za to, že jedna vláda snižovala výdaje a druhá je chce zvyšovat.
6: No jasně, protože my jsme mezi tím přijali spoustu věcí, jako který například jako automatickou indexaci plateb za státní pojištěnce, to tady vůbec nikdy nebylo. Státní pojištěnci a ty platby toho státu, to byla taková vyrovnávací nádržka, jo? Protože každý, kdo se trochu motal kolem ekonomiky, zdravotnictví, ví, že to je schopno utratit jakýkoliv objem peněz.
7: Černá díra.
6: To je škaredej výraz, ale je schopno utratit cokoliv. Vždycky je potřeba líp zaplatit sestřičky a lékaře, vždycky je potřeba novějších technologií a rychlejší zavádění moderních postupů a tak dál. Takže tam, jakmile prostě povolíš ty stavidla, a ty se extrémně povolili v roce 20, tak tam funguje ten efekt negativní záklopky, pak už se to strašně špatně vrací na nějakou udržitelnou trajektorii. A ještě se udělal politický konsensus, že začneme indexovat, bylo tam jednoroční přerušení a pak přišla ta indexace. A to je další mandatorní výdaj. Pak, a to je minulá vláda, prostě zakotvení 2% do zákona. A to jako výdajů na obranu. Tak předtím, když to šmrdláš někde hluboko pod 1,5, tak 0,5% navrch jako dělá problémy a bylo to vidět, že jsme nesplnili ani ten loňský rok. Nicméně prostě osedla tu ekonomiku, respektive ten rozpočet mandatorními výdaji, že vlastně příjmy už pomalu nestačí na pokrytí těch mandatorních výdajů a přijmout nový. To pak nevyhnutelně znamená, že tak konsolidace bude jako hrozně bolet v čase. Ty dovedeš udělat 0,5% prvního snížení, ale udělat to třikrát za sebou je fakt bolestivá věc.
7: Mluvili jsme původně o tom, že mají být rozvolněna totálně navíc ta rozpočtová pravidla. Je zřejmé, že přes veškerou snahu třeba těch ekonomů nebo Petra Pavla, když to vetoval, takže nakonec to hravě koalice protlačí sněmovnou. A já se ptám, jak vůbec úplně v bodech, jo, pro základní přehled, jak znějí ty základní změny, které tahle novela přinese?
6: No tak Zas jedna z těch věcí jako oblíbených manter je, že z čehokoliv můžeme vyrůst jenom přes investice, a to dokonce v roce, kdy uzavíráme produkční mezeru, takže jakýkoliv další fiskální impuls, ke kterému se chystáme, že se chceme fiskálně rozmáhnout, bude znamenat jenom, že přitápíme do kotle inflace. Jo, prostě to je naprostý zjevný fakt. Jinými slovy, může se to snadno, když chceš stavět infrastrukturu a seš kapacitně vytížený, tak buď zhoršíš vnější účet, protože musíš pozvat buď Poláky nebo klidně prostě Turky, Portugalce, whoever, aby ti tu infrastrukturu stavěli a musíš dovízt pracovní sílu na to. A nebo jinými slovy, to ti snižuje ten výdaj na ten dovoz, ti snižuje čistý exporty a HDP, jo, ale teď nechci opravdu posluchače moc unavovat. Jo. Ale jinými slovy, do přetopenýho kotle, když házíš další uhlí, tak by jako nedostaneš víc výkonu.
7: Jasně, no? Vy vlastně trošku varujete před těmi výdaji, kterými se zároveň ta dnešní vládní koalice evidentně chce jako zalíbit, že? Protože chce investovat do infrastruktury, chce investovat tam, což i ta nová pravidla těch výjimek různých dovolí. A vy říkáte, to je úplně špatně.
6: Hele, já říkám tak jenom pro dobrou paměť následujícím generacím. Jo. Strávili jsme docela podstatnou část minulého volebního období tomu, aby jsme našli něco, jak ty infrastrukturní investice dá před závorku. To se stalo tak, jo. Zlepšil se výkup pozemků, zlepšilo se projektování, všechno je jaksi nachystaný, jo, prostě buldozery můžou vyjet ze stodoly a najednou jako přeci se nenecháme brzdit v těch krásných infrastrukturních plánech tou fiskální brzdičkou.
7: Jo?
6: No ale to platilo pro minulou vládu úplně stejně a byli to ministři ODS, který se hádali o tom, že přeci nemůžeme připravený stavby jako omezovat a tak dál. Jo? Tadle vláda v tom jako fakticky pokračuje. Další věc.
7: Ale pardon, mohu do toho vstoupit, ale zároveň jsme si před chvilkou řekli a ta vláda předchozí mohla schvalovat, co chtěla, ale že ten reálný schodek prostě zmenšovala.
6: No, to je pravda.
7: No, takže
6: to je pravda, ale je otázka, jak by to vypadalo dál, kdyby se nezměnilo obsazení vlády, fakt by to byl pain. A opravdu, to mi řekl Mojmír Hampl, jo, který to má v popisu práce, že třeba takový ten permit na zvýšení výdajů o 10%, jo, bez souhlasu parlamentu na základě nějaký bezpečnostní rady státu. Jako to mi přijde jako velká bejkárna. No, ale Mojmír mi sdělil, že to je prostě bejkárna, kterou připravoval Zbyněk Stanjura.
7: Ale mimochodem, ale on ho využil nebo nevyužil?
6: No nevyužil, protože to jsou věci, ano, to se bavíme o tom, co bychom chtěli a co by se asi stalo, kdyby jsme vyhráli volby. Jo?
7: Ale rozumíte, při tom všem, co naslibovala současná vláda, je prostě pravděpodobnost, že těchto všech možností, které nabízí ta novela, prostě ta vláda využije, protože jako naznačuje to, říká, že bez nich nemůže být, bez těch změn a tak dále. Čili tady to riziko je zjevně větší, než byla prostě realita vlády předchozí.
6: Nemůže je využít úplně, protože by překročila ty 3%, které si dala. A to už je potom ztráta kredibility. Když furt říkáte, jako bezpečně se dostanu po 400, no tak kam se dostaneš, jo, prostě, ale ta reálná věc je, že když řeknete, že schodek veřejných rozpočtů bude bezpečně pod 3% HDP, tak ten důvod, proč to říkáte, je, abyste se nedostali do toho procesu nadměrného deficitu při překročení opakovaným, jo? Tak tohle musí držet a to znamená, že to trochu omezuje ten rozlet, jináč by se rozmáchli mnohem víc samozřejmě.
7: Takhle, nechci malovat čerty na zeď, ale která strana řekne, možná není tak podstatné v kontextu toho, jak to potom dopadne. Jo? Jestliže jedna z těch možností těch nových rozpočtových pravidel, která zřejmě budou schválena, je to vámi zmíněná možnost překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Například při zhoršené bezpečnostní situaci na návrh Bezpečnostní rady státu, tak si řekněme, že Bezpečnostní rada státu je prodloužená ruka vlády. Je to
6: ano,
7: tak?
6: To je 8 nebo 10 ministrů, nebo jak to je?
7: No, ale hlavně prostě takže co si tahle skupinka jako řekne, tak to ta vláda úplně hladce kvůli těmhle novým pravidlům prostě prosadí. Je to tak?
6: Je to tak. S tím limitem těch 3% schodku veřejných rozpočtů. To je ve skutečnosti jediná brzdička, kterou si tam zakomponovala.
7: Dobře, a vy jí věříte? Vy to berete jako nějakou jistotu?
6: No, to pak se promítne v té kampani, protože prostě porušení slibu je vnímáno jako závažná věc. Jo? Prostě, takže pojďme si říct taky, kde to napětí bude. Jo? Prostě, ty investice, jak říkám, jo? Prostě, máte si vytvořit fiskální prostor na to, abyste mohli investovat, což vyžaduje změnu legislativy tam, kde máme prostě ty mandatorní výdaje a víme, že je problém. Jo? To ale znamená, že nemůžete dávat do programového prohlášení třeba to, že zavedete indexaci důchodů jako znovu na tu půlku přírůstku reálných mest. Jo? Prostě to je, sice to bude až za dlouho, protože prostě teď jsme v situaci, kdy ty reálné mzdy klesaly a ono to bude trvat.
7: Tak já to zkusím ještě jinak, jestli můžu. No. Kdyby současná vláda plnila své programové prohlášení a sliby, které před volbami rozdala, tak by měla šanci se dostat pod 3%?
6: Ne.
7: No, tak na to jsem se ptala.
6: Proto... No to jo, ale to znamená, taky vidíte, že prostě některé ty plány a sliby se rozvolňují v čase. Jo? A tam musím říct jednu věc, to udělala paní ministryně Schillerová jako chytře, jo? Prostě to plnění těch slibů stran důchodů a tak dál, že řekla ne, teď to je fiskálně přeci jenom jako nějaká brzdička. Teď si musíme vyhodnotit všechny ty opatření, co jsme lidem naslibovali, co nám to s tím rozpočtem udělá. No, když si to vyhodnotíte aspoň trochu poctivě, jak to znamená, že to nesmíte splnit, jo? Protože jedna věc je dobrý kredit vůči držitelům státního dluhu a druhá věc je dobrý kredit vůči důchodcům, který si nasliboval hory s horákama. Že?
7: Tak, no a kdo je důležitější pro případné body ve volbách?
6: Body ve volbách jsou fajn, ale je třeba vědět, jakože nakonec je to ten věřitel, který je ta obsluha dluhu je ten supermandatorní výdaj. Jo? To jsme viděli v Řecku třeba. Jo? Když se to dlouho přehání, aby jsme u voleb vyhrávali, tak pak narazíme hlavou na zeď.
7: Ale když mluvíme zrovna o tom, co si naúčtuje věřitel, tak připadá vám tahle vláda podle všeho, co dělá, jako že jí záleží na tom, jaké úroky z dluhu platíme, a nebo na tom, aby důchodci měli pocit, že jsou opravdu zabezpečeni. Rozumíte mi? Protože nakonec i, a to se týká bohužel každé vlády, jo? Nakonec vždycky skončíme na tom, že vlastně ty úroky jsou strašně nepříjemné, ale nikoho nezajímají moc, jo?
6: No to dokud nenarazíte hlavou na zeď, jo, pak je to na to tata, jo, prostě.
7: Jasně.
6: Je spousta zemí, které si to vyzkoušeli a nechtějí to opakovat.
7: No jasně,
6: jo?
7: Ale vy máte sám pocit v tuhle chvíli, že tato vláda jako se zvýšenou opatrností sleduje úroky, které platíme z dluhu?
6: Ne, tak s opičí lehkostí se dají naslibovat nejrůznější věci, jo, jenom zase historicky, abych připomenul, takovýto jako zavedení superhrubý mzdy bylo jenom kvůli tomu, že prostě jsme chtěli zmírnit jako ten rozmach tlustého kolečka, jako jo, prostě oba dva jsme to sledovali a to je úplně nesporný, jo. A jestli to děláš jako pravicová vláda, která chce snížit daně, a nebo abych řekl jako levicovo je populistická vláda, která má svý konstituence, který jsou velmi loajální, ale potřebujou, jsou sociálně transakční, jo, jak by se řeklo hezky, jo, že ten svůj hlas dodají tomu, kdo jim slíbí a řekl bych i doručí, jo, prostě, což je ta mrzutá věc, že se nedá už dneska jen tak jako prostě naslibovat a pak nesplnit. Jo.
7: Řekněte mi, podle vás, co máme jako běžní občané sledovat na přípravě rozpočtu na příští rok, protože těch ukazatelů je obrovské množství, které můžeme sledovat. Který je nejdůležitější?
6: No nejdůležitější je sledovat výdaje na obranu a sledovat kapitálový výdaje, protože ty nám dohromady řeknou a sledovat je v čase. Ty nám dohromady řeknou, za co utrácíte. Jo, jestli jsou to platy, prostě, jestli jsou to důchody a tak dál, jo, prostě kam ty peníze jdou, jestli jdou skutečně do investic, čema se zaklínáme a rozvolňujeme pravidla, anebo ve skutečnosti to s těma investicema za stolik nepřeháníme, ale dohánějí nás ty volební sliby, které chceme plnit a mandatorní výdaje, které jsou uzákoněné a prostě nechcem to porušovat.
7: Říká ekonom Miroslav Zámečník, se kterým bychom si mohli povídat ještě další půl hodinu.
6: My jsme tady byli do Zečka.
7: Takže přesně. Děkuju moc, že jsi to přišel.
6: Já děkuju za pozvání a přeju hezký den posluchačům.
7: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Stachecí.
2: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. Záchranáři v Japonsku stále pátrají po zasypaných lidech v troskách domů po zemětřesení na ostrově Kjušu. Fotbalisté Hradce Králové zabojují proti Tromze o postup do třetího předkola Evropské ligy. Bude jasno až polojasno, na jihu ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty do 38, na severovýchodě do 34 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rodičovský příspěvek od příštího roku zřejmě vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou schválili senátoři. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Senát taky přijal doprovodné usnesení s výzvou, aby vláda připravila do budoucna automatické zvyšování rodičovského příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má automatická valorizace smysl jen u dlouhých období, jako třeba u starobních důchodů.
8: Ale rodičovský příspěvek je dávka, která podporuje rodiny v období, kdy jsou z důvodu péče o dítě a omezení pracovní aktivity pečující osoby sníženy příjmy té rodiny. Toto období je ale přechodné, respektive samozřejmě je časově omezené, není dlouhodobé.
3: Novelu teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Počet obětí silného zemětřesení na japonském ostrově Kjušu stoupl na 18 a v nemocnicích jsou desítky zraněných. Záchranáři pokračují v prohledávání trosek zříceného obchodního domu ve městě Kašima a kontrolují poškození silnic, mostů a vysokorychlostních tratí. Podle prvních informací vyšetřovatelů otřesy narušily rozvody plynu v nákupním centru. O chvíli později plyn explodoval a zřítilo se jedno patro budovy. V zasažené prefektuře Kumamoto záchranné týmy evakuovaly přes 200 000 lidí a armáda poslala do postižené oblasti 20 letadel se záchranáři i materiální pomocí. Rychlá kontrola všech jaderných elektráren v okolních prefekturách neodhalila žádné poškození jejich infrastruktury. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
9: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
10: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně.